0: že se tam pase, ne za svodidlama, ale prostě jakože na kraji silnice.
1: Dálnice D7 je i nadále uzavřená ve směru z Prahy na Chomutov. Na kilometru 38 se stala vážná nehoda dvou osobních aut, u které zasahují záchranáři. Odklon vede exitem 37 Panenský Týnec a na dálnici se vrátíte v Lounech na kilometru 45. A připomínáme i obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Zde jedničky sjíždějte exitem 16 kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 21 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je obchodní válka mezi Evropskou unií a Čínou nevyhnutelná?
5: Robotická armáda mění tvář pozemní války na Ukrajině.
4: Plán, jak ve francouzských volbách potopit Le Penovou, je udělat z ní levičačku.
5: Po smrti amerického senátora Lindseyho Grahama přišel Izrael o jednoho ze svých nejvěrnějších zastánců ve Washingtonu.
4: Jak vysoko může vyletět Red Bull?
5: Taková jsou témata následujícího pořadu.
4: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
5: Od mikrofonu vás vítají
4: Lenka Buriánková
5: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
4: Evropa podle všeho vstupuje do nové fáze obchodního soupeření s Čínou. Prezident Xi Jinping se letos snažil Evropskou unii přesvědčit, že právě Peking je spolehlivým partnerem v době, kdy Spojené státy vedou s Evropou stále častější spory. Jenže evropské státy už podobným prohlášením příliš nevěří. Místo diplomatických slov řeší hlavně to, co považují za neférovou konkurenci čínských firem, upozorňuje Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute v analýze pro magazín Foreign Affairs.
5: Evropa se obává takzvaného China Shock 2.0, který by mohl spustit příliv levného čínského zboží na evropský trh. Čínské firmy totiž kvůli slabé domácí poptávce hledají odbytiště v zahraničí a Evropa je dnes jedním z jejich nejdůležitějších cílů.
4: První podobný šok přišel po vstupu Číny do Světové obchodní organizace na začátku tisíciletí a silně zasáhl americký průmysl. Tentokrát by ale hlavní dopady měla pocítit právě Evropa. Ohrožené nejsou jen jednotlivé továrny, ale celá odvětví, od automobilek přes strojírenství až po chemický průmysl nebo výrobu technologií pro zelenou energetiku.
5: Ještě před 10 lety evropské firmy čínskou konkurenci podceňovaly. Když Peking představil strategii Made in China 2025, jen málo kdo věřil, že by čínské podniky mohly evropské výrobce technologicky dohnat. Dnes je ale situace úplně jiná. Čínské automobilky rychle rostou, jejich výrobky zaplavují světové trhy a evropské podniky přicházejí nejen o zákazníky doma, ale také v zemích, jako je Brazílie nebo Jihoafrická republika.
4: Zatímco podíl Číny na světové výrobě za posledních 25 let výrazně vzrostl, ten evropský citelně poklesl. Obchodní schodek Evropské unie vůči Číně dosahuje stovek miliard dolarů a například německý průmysl přichází každý měsíc o tisíce pracovních míst.
5: Čínské firmy nestaví jen na nízkých nákladech. Významnou roli hrají rozsáhlé státní dotace, chráněný domácí trh nebo schopnost Pekingu využívat závislost Evropy na některých důležitých surovinách a součástkách. To podle autora analýzy vytváří prostředí, ve kterém evropské podniky jen velmi obtížně konkurují.
4: Není proto překvapením, že v Bruselu sílí hlasy volající po tvrdší obchodní politice. Mluví se o vyšších clech, důkladnějším prověřování státních podpor nebo přísnějších pravidlech pro dovoz některých výrobků. Cílem není uzavřít evropský trh, ale zajistit, aby soutěž byla férovější.
5: Evropská unie přitom stále dává přednost vyjednávání. Ideálním řešením by bylo, kdyby Čína více podpořila vlastní domácí spotřebu, omezila státní dotace a otevřela svůj trh zahraniční konkurenci. Zatím ale Peking nenabízí ústupky, které by evropské obavy skutečně rozptýlily.
4: Důležitou otázkou zůstává také role Spojených států. 27 by podle autora analýzy uvítala užší spolupráci s Washingtonem při řešení čínských obchodních praktik. Jenže politika prezidenta Donalda Trumpa se často zaměřuje i proti evropským spojencům, což společný postup komplikuje.
5: Evropa by tak měla hledat podporu i u dalších partnerů, například Japonsku, Jižní Koreji nebo dalších zemích, které čelí podobnému tlaku levného čínského dovozu. Společný postup by zvýšil šanci prosadit změny a zároveň by omezil riziko, že si Čína bude jednotlivé státy stavět proti sobě.
4: Evropa nestojí před rozhodnutím, zda obchodovat s Čínou nebo ne. Rozhoduje se spíš o tom, za jakých podmínek bude obchodní výměna probíhat. Pokud Evropané nedokážou ochránit svůj průmysl a zároveň pokračovat ve vlastních reformách, mohou přijít o výrobní kapacity, které jsou zásadní nejen pro ekonomiku, ale také pro budoucí bezpečnost celého kontinentu. Uzavírá Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute, svou analýzu pro magazín Foreign Affairs.
5: Drony v současnosti přitahují pozornost celého světa a přepsali mimo jiné i pravidla boje. Bojová revoluce se ale odehrává i na zemi, byť je mnohem tižší. Po ukrajinských bojištích se dnes totiž prohánějí celé prapory pozemních robotů. Tato pásová a kolová vozítka převážejí zásoby a munici, evakuují raněné, nebo dokonce kladou miny a stále častěji také drží pozice. Každý měsíc zvládnou tisíce misí. Pro ukrajinské pěšáky, kteří tráví celé měsíce skryti v bunkrech a schovávají se před drony, se tak stali naprosto nepostradatelnými pomocníky, píše ve své analýze americký deník New York Times.
4: Pozemní drony dnes zvládají to, co se ještě nedávno zdálo jako hudba daleké budoucnosti. Útočí na nepřátelské zákopy a obsazují je. Jak v dubnu potvrdil prezident Volodymyr Zelenský, ukrajinské armádě se podařilo dobýt ruskou pozici jen s pomocí dronů a robotů. Ani jeden voják přitom nemusel riskovat život.
5: Pozemní bojiště, tedy prostředí, které lidé znají ze všeho nejvíc, dlouho zůstávalo pro roboty poslední nezdolanou metou. V rozbombardovaném terénu plném trosek se totiž stroje zasekávají a pro drony kroužící nad nimi jsou také velmi snadným terčem. I proto se v armádě prosazovali jen velmi pomalu. Jejich vývoj byl zkrátka na druhé koleji a nešlo do něj zdaleka tolik peněz.
4: Mechanici a pěšáci si ale tyto pomocníky nakonec prosadili. Jedním z průkopníků byl kapitán Oleksandr Charkovec. Před válkou měl dílnu na autoelektroniku. Když v roce 2023 bojoval v ulicích rozbořeného Bachmutu a krčil se s puškou za zdí, blesklo mu hlavou, že něco takového přece zvládnou i stroje. Při následném ústupu totiž jeho skupina musela nechat na místě spoustu padlých kamarádů. Charkovec se zařekl, že své mechanické dovednosti využije k tomu, aby už na bojišti nikdy nikdo nezůstal, ať už živý nebo mrtvý.
5: Na vozítko na dálkové ovládání přimontoval hák a kulomet. Stroj dokázal odtáhnout padle a zároveň střílet prokrytí. Ještě ten samý rok ho armáda použila k vyproštění těla, ke kterému se speciální jednotky nemohly celý týden dostat. Kapitán si celou misi natočil, udělal z ní prezentaci a přesvědčil velitele, aby pozemním robotům dali šanci. Pak už to podle jeho slov nabralo neskutečné obrátky. Matematika války je totiž pro Ukrajinu neúprosná. Lidí má mnohem méně než Rusko a udržet vojáky naživu je naprosto klíčové.
4: Mnozí vojáci si ale myslí, že pozemní drony nikdy nebudou tak masové jako ty létající. Jsou totiž drahé. V přepočtu vyjdou průměrně na víc než 500 000 korun. To je podstatně víc než běžná letící kvadrokoptéra. Faktem ale je, že dokážou věci, na které létající stroje jednoduše nestačí.
5: Jedna ukrajinská jednotka nedávno evakuovala vojáka, který šlápl na minu a přišel o nohu. Robot s ním ujel 4 kilometry nepřátelským územím, ustál 3 zásahy minou, ale vojáka dovezl živého. Bez něj bychom ho nezachránili, nikdo by neriskoval svůj život při takové nebezpečné cestě, vysvětlil deníku New York Times velitel operace.
4: Ozbrojení roboti dnes dokonce sami dokážou zajmout nepřátele a odvést je z fronty. Ruský voják například zamává bílou vlajkou a za chvíli jde s rukama nad hlavou, zatímco ho doprovází ukrajinský dron.
5: Stroje navíc zvládnou držet pozice. Jednu napadenou vesnici dokázal celých 45 dní bránit úplně sám pásový robot s těžkým kulometem. Každé ráno vyrazil na hlídku a večer se jel nabít. Ukrajinci ho neustále schovávali a přesouvali, takže Rusové celou tu dobu prý vůbec netušili, že nestojí proti lidem, ale proti robotickému vozítku.
4: Ukrajinští vojáci se shodují, že válka je neustálý experiment. Nejnovějším hitem jsou teď automatické střílny určené k sestřelování létajících dronů. Po výstřelu se okamžitě sami vypnou a schladí, takže je nepřátelské termokamery nemají šanci odhalit. Každý takový sestřel přitom zachrání život několika vojákům. A vývoj jde neustále dopředu.
5: V polních dílnách se stroje osazují satelitními jednotkami Starlink. Pro lepší navigaci vylepšuje se pancéřování a na kola se dávají speciální pneumatiky bez vzduchu, které nelze prostřelit. Dojezd se díky silnějším bateriím zvedá i na 50 kilometrů. Jak shrnuje seržant Ivanov, ve válce neexistuje žádná pevná taktika. Všechno je o schopnosti odhadnout situaci, myslet dopředu a neustále improvizovat. Každý den je totiž úplně jiný. Uzavírá slovy zkušeného ukrajinského vojáka deník New York Times.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nečekaný návrat krajně pravicové političky Marine Le Penové do francouzských prezidentských voleb v roce 2027 nutí jednoho z jejich hlavních soupeřů, centristu Edouarda Philippa, změnit strategii útoku. Bývalý premiér zahájil v květnu svou kampaň s příslibem, že voliče získá na mimořádně optimistický konzervativní program. Teď se ale spolu se svým týmem pouští do Le Penové a vykresluje ji jako levičačku, která nezodpovědně hospodaří s veřejnými penězi. Analyzuje novou strategii Evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
5: Nejde přitom o žádný nový výpad proti Le Penové. Kritici z pravicového tábora už dlouho obviňují její národní sdružení z toho, že ekonomická politika tohoto uskupení nedává smysl. Sám Philippe ji na nedávném shromáždění v Paříži označil za pokryteckou. Teď je ale oficiální prezidentskou kandidátkou Le Penová a ne Jordan Bardella, její 30-letý chráněnec, který byl pro konzervativní voliče považován za přijatelnějšího. Philippe a jeho tým proto sázejí na to, že jejich útoky tentokrát zasáhnou mnohem citelněji.
4: Poté, co byla Le Penová odsouzena za zpronevěru a loni dostala 5letý zákaz ucházet se o veřejné funkce, se předpokládaným kandidátem Národního sdružení stal právě Bardella. V této roli se snažil krajní pravici otevřít širšímu okruhu voličů a začal prosazovat politiku vstřícnější k podnikatelům a založenou na rozpočtové zdrženlivosti.
5: První odvolací řízení Le Penové ale minulý týden skončilo překvapivým právním obratem, který umožňuje kandidovat na prezidentku. Ve stranickém programu tak nakonec převáží její představa štědrého sociálního státu, ve kterém vláda aktivně zasahuje do ekonomiky.
4: Philippe a jeho spojenci se domnívají, že Le Penová bude těžší soupeřkou než Bardella. Zároveň si ale zřejmě věří, že dokážou poukázat na slabiny jejího politického programu. Bardellova zdánlivá ideologická pružnost v ekonomických otázkách pro ně naopak představovala hrozbu. Mohl totiž Philippovi a dalším pravicovým kandidátům přetáhnout voliče, kteří prosazují rozpočtovou odpovědnost.
5: Dobře je to vidět na rozdílných postojích obou představitelů krajní pravice ke kontroverzní důchodové reformě. Le Penová oficiálně podporuje snížení minimálního věku odchodu do důchodu ve Francii zpět na 62 let. Chtěla by tak zvrátit kontroverzní reformu prezidenta Emmanuela Macrona z roku 2023, která počítá s postupným zvýšením důchodového věku na 64 let.
4: Bardella naproti tomu připouštěl, že by jeho strana mohla svůj postoj změnit. Důvodem byly obavy ze stavu francouzských veřejných financí. Podle odhadu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má totiž francouzský státní dluh do roku 2050 vzrůst na 203%.
5: Bardella teď z volebního klání vypadl a Národní sdružení bude prosazovat program Le Penové. Filipova centristická strana Horizonty se tak hodlá zaměřit na rozpory a absurditu silně etatistického programu, který chce zvrátit důchodovou reformu a přesvědčit lidi, že mohou pracovat méně, jak to shrnuje Filipův spolustraník Frederik Valeto.
4: Filip připustil možnost zvýšit věk odchodu do důchodu ještě víc, než předpokládá Macronova reforma. U široké veřejnosti by takové opatření nejspíš příliš oblíbené nebylo. Mohlo by ale oslovit právě ty voliče, které se na svou stranu snažil získat Bardella.
5: Pravicový volič, který se zakládá na svobodném podnikání a určité míře rozpočtové a finanční obezřetnosti, bude mít menší sklony volit Le Penovou než Bardellu. Filip by si tyto voliče mohl získat. Myslí se, že Gilles Boyer, jeden ze dvou šéfů Filipovy předvolební kampaně, uzavírá server Politico.
4: Když americký senátor Lindsey Graham zrovna nebyl ve Washingtonu nebo doma v Jižní Karolíně, trávil v posledních letech dost času v Izraeli. Tento republikánský jestřáb minulou sobotu ve svých 71 letech zemřel. Od útoku vedeného Hamásem ze 7. října 2023 navštívil zemi aspoň 12krát. V minulosti tam navíc často jezdil i se svými tehdejšími kolegy ze Senátu. Co senátorova náhlá smrt znamená pro americko-izraelské vztahy, analyzuje americký list Washington Post.
5: Podpora Izraele sice americkou veřejnost čím dál víc rozděluje a také uvnitř Grahamovy vlastní strany sílily hlasy po přehodnocení tohoto spojenectví. On sám ale zůstal jedním z nejzarytějších zastánců židovského státu až do úplného konce a Izraelci si toho všímali. Jeho smrtí se tak okruh zastánců Izraele v novém republikánském establishmentu Donalda Trumpa opět o něco zmenšil.
4: Izrael přišel o jednoho ze svých největších přátel, uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Když na senátora vzpomínal ve vysílání televizí Fox News a NBC, řekl, že Graham málem vyletěl z kůže, když slyšel o možném útlumu americké vojenské podpory Izraele. Naprosto jednoznačně prý podporoval i společnou americko-izraelskou válku proti Iránu.
5: Řekl mi, že pokud nám jde o bezpečnost Ameriky, tak čím silnější bude Izrael na Blízkém východě, tím silnější bude i Amerika, zavzpomínal Netanyahu.
4: Podle bývalého izraelského velvyslance v USA Michaela Orena cítil Graham k Izraeli opravdovou lásku, nejen tu politickou. Graham podle něj neměl v Jižní Karolíně moc židovských voličů, takže z proizraelských postojů vlastně nemohl politicky nijak těžit. Jako mnoho lidí z křesťanské pravice si Graham spojoval podporu Izraele se svou vírou.
5: Podle magazínu Slate to Graham shrnul na setkání křesťanských sionistů v roce 2014 takto. Cituji, mám zprávu pro celou Ameriku. Nikdy se neotáčejte k Izraeli zády, jinak se k nám zády otočí i Bůh. Konec citace.
4: Izraelci například politickým spektrem vnímali Grahama jako opravdového přítele. Shoduje se na tom i výzkumník Jesse Weinberg z Izraelského institutu pro studium národní bezpečnosti. Podle bývalého velvyslance Orena se Grahamovo pouto k Izraeli formovalo i díky jeho úzkým vazbám na senátory z obou politických táborů. Zmínil hlavně jeho hluboké přátelství s Johnem McCainem a Joeem Liebermanem. Dohromady prý představovali silnou proizraelskou sílu.
5: Senátor Graham také patřil k hlavním zastáncům normalizace vztahu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. V rozhovoru pro televizi Fox News na začátku roku prohlásil, že pokud se podaří spacifikovat Irán, bude možné soustředit se na mír a do konce roku uzavřít historickou dohodu. Ta by podle něj Blízký východ navždy změnila. Podle zprávy serveru Axios Graham věnoval své poslední týdny právě přípravám na tuto ambiciózní smlouvu.
4: Jen pár dní předtím, než Spojené státy a Izrael v únoru zahájili společnou válku proti Iránu, se Graham setkal se saudským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Na síti X pak napsal, že doufá v to, že pokud iránský lid svrhne tamní režim, povede to nejen k zářné budoucnosti Iránu, ale také to otevře novou cestu k normalizaci vztahů na Blízkém východě.
5: Když analytik Weinberger přemýšlel, kdo by mohl po Grahamovi převzít otěže v americko-izraelských vztazích, napadli ho senátoři Ted Cruz a Tom Cotton. Hned ale dodal, že ani jeden z nich neumí spolupracovat s opozicí tak dobře, jak to uměl právě Lindsey Graham. Uzavírá Washington Post.
4: Největší světový výrobce energetických nápojů Red Bull hraje už desítky let obrovskou roli ve všech možných sportech. Od fotbalu až po Formuli 1. Marketingovou strategii vymyslel zakladatel značky Dietrich Mateschitz, který v 80. letech vytvořil svůj drink podle thajského energetického nápoje Kratink Deng, píše britský magazín Economist.
5: Rakušan Mateschitz měl zkrátka vzácný talent na marketing. Slogan Red Bull vám dává křídla byl jeho nápad, stejně jako sponzorování Felixe Baumgartnera, rakouského parašutisty, který v roce 2012 skočil k zemi z heliového balónu ze stratosféry. Otázkou podle ekonomistů je, kam může ještě vystoupat samotná značka.
4: Když Mateschitz v roce 2022 zemřel, někteří si mysleli, že Red Bull spadne dolů stejně rychle, jako vylétl nahoru. Neměl totiž jasného nástupce. Vedení převzala tříčlenná správní rada, jejíž členové se drží spíš v ústraní. Mateschitzův syn Mark sice zdědil otcův 49% podíl, ale na operativní chod firmy nemá žádný vliv.
5: Red Bullu se přesto daří. Loni prodal 14 miliard plechovek, což je o 10% víc než v roce 2024. S 28% drží obrovský podíl celosvětového trhu a je tak s velkým náskokem před svým hlavním rivalem značkou Monster, která má 17% podíl na trhu. Na vrcholu se Red Bull drží hlavně díky tomu, že se nevzdal původní Mateschitzovy strategie. I tak se ale nad firmou stahují mračna v podobě přísnějších úředních regulací a nové konkurence.
4: Red Bull dál vkládá asi 30% svých tržeb do marketingu. Loni to byly více než 3 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 75 miliard korun. Pro srovnání Coca-Cola dává na reklamu asi desetinu tržeb a Monster jen 7,5%.
5: Red Bull se navíc vyhýbá běžné reklamě a místo toho si tvoří vlastní obsah přes Red Bull Media House. To je po státní stanici ORF druhá největší mediální společnost v Rakousku. Patří pod ně televizní stanice, filmová a televizní studia, hudební vydavatelství a také několik časopisů.
4: Ne každý je ale z Red Bullu nadšený. Kritika se snáší třeba na to, že firma sponzoruje extrémní sporty. Při krkolomných kouscích už zemřeli zhruba 20 sportovců.
5: Loni navíc Evropská komise začala vyšetřovat, jestli společnost neporušila unijní pravidla hospodářské soutěže. Panuje totiž podezření, že Red Bull zneužíval svého dominantního postavení na trhu a tlačil na obchodníky, aby neprodávali zboží konkurence, nebo ho alespoň schovali někam do kouta.
4: Dalším terčem kritiky jsou vedlejší účinky hlavního produktu Red Bullu, tedy nápoje, který je plný kofeinu, taurinu a cukru. Firma se brání tím, že podle zdravotnických úřadů po celém světě je pití Red Bullu bezpečné. Upozorňuje taky, že jedna plechovka má v sobě stejně kofeinu jako hrnek domácí kávy. Studie ale ukazují, že i v malém množství tento nápoj škodí dětem, protože zvyšuje tep a krevní tlak.
5: Američtí pediatři i úřady proto doporučují, aby se děti energetickým nápojům úplně vyhýbali. Lotyšsko, Litva a Polsko už zakázali jejich prodej lidem mladším 18 let a Británie zvažuje podobný zákaz pro mladší 16 let. Samotný Red Bull k tomu říká, že energetické nápoje nejsou pro děti vhodné a že na ně svou reklamu rozhodně necílí.
4: Zatím Red Bull zůstává s přehledem na špici. Když se Mateschitz v roce 1984 rozhodl upravit thajský recept pro evropské jazyčky, experti mu tvrdili, že o žádný energetický nápoj nikdo nestojí. Ignoroval je, dal svému lektvaru prémiovou cenovku a vybudoval trh, který stál zejména na dobrodružné image. Zkrátka, jakoby Red Bull popíral samotnou gravitaci, uzavírá britský magazín Economist.
2: Svět ve 20 minutách.
5: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přeji
4: Lenka Buriánková
5: a Ladislav Dvořák.
6: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu v příštím roce. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava řekl, že na rozhodnutí je zatím brzo. Zároveň ale chce svůj postoj oznámit s dostatečným předstihem, aby ostatní případní kandidáti věděli, na čem jsou a měli čas na volební kampaň. Odmítl taky, že by už teď vedl předvolební kampaň, jak tvrdí někteří vládní politici, třeba premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderu je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky třeba poblíž přístavního města Sirink na jihu země. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Až do 10. srpna nejezdí tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Dopravní podnik tam bude opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit dvě dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Uzavřený Pražský okruh a opět průjezdná D7 na Chomutov. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barrandovem. Celou noc tam demolují a budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 na Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Na objízdných trasách je slabý provoz, kolony nevznikají. Dálnice D7 je ve směru z Prahy na Chomutov opět plně průjezdná. Na následky nehody dvou osobních aut na 38. kilometru se podařilo odklidit a provoz na dálnici je obnovený v běžném režimu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady. Na kilometru 32 stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Jede se jen prostředním a levým a kamiony tam občas vybočují. A v Praze je uzavřená ulice Liberecká ve směru z centra. Probíhají tam vyprošťovací práce u havarované dodávky. Jako náhradní trasu využijte Střížkovskou ulici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany. Jaký obsah má slovo mír pro českého premiéra? Zemřel Trumpův věrný jestřáb, který ho vehnal do války s Iránem. A proč Mezinárodní olympijský výbor otevřel cestu ruským sportovcům na vrcholné sportovní akce? I to uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k aktuálním událostem. Pořadem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
7: Obměna ukrajinské vlády, která znamenala i odchod oblíbeného ministra obrany Mihajla Fjodorova, vyvolala vlnu protestů. I včera v Kyjevě znovu demonstrovali tisíce lidí. Podle kritiků prezident Volodymyr Zelenský celou změnu vlády zdůvodňuje nedostatečně. A co hůř, pokud je odchod Fjodorova důsledkem sporu mezi ním a vedením armády, co to může znamenat pro obranyschopnost Ukrajiny? Více už Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění na Ukrajině i v Rusku.
8: Přesně v 9 dopoledne ve čtvrtek se na náměstích ve více než 10 městech Ukrajiny objevili demonstranti protestující proti demisi ministra obrany Mihajla Fjodorova. Vyměňte radši válečné zajatce, ne Fjodorova, znělo jedno z hesel. Demonstraci svolal veterán a bývalý vojenský medik Dmitro Koziatinský. Ten v loňském roce mimo jiné organizoval protesty, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl omezit pravomoce antikorupčních vyšetřovatelů. Protesty i tentokrát donutili Zelenského zareagovat. Ukrajinský prezident vysvětlil, že mezi mladým ministrem Fjodorovem a hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským vypukl konflikt. Já bych chtěl, aby panovala jednota, ale obě strany konfliktu ji nenašly a to je nejen jejich problém, ale i můj. Obě strany spolu nebyly schopny mluvit bez mého prostřednictví. Přitom já potřebuji, aby spolupracovali každý den. Tak jsem si musel vybrat, prohlásil Zelenský. Jeho slova potvrdil i Mihajlo Fjodorov. Ten obvinil Syrského z toho, že od samotného počátku sabotoval jeho iniciativy, intrikoval proti němu a snažil se zachovat zkostnatilý armádní aparát. A nakonec požadoval od Zelenského demisi samotného Fjodorova. Podle odcházejícího ministra Syrský dává přednost loajálním velitelům, nikoli těm úspěšným a samostatným. Po jeho odstranění z funkce podala rezignaci řada jeho spolupracovníků, včetně zástupce velitele vzdušných sil Pavla Jelizarova nebo poradce ministra Sergeje Bezkrestnova, známého pod volacím znakem Flash. Tito dva muži jsou spojováni s reformou dronových vojsk a výrazně přispěli k tomu, že Ukrajina má nyní vzdušnou předvahu na bojišti a její nové drony jsou schopny zasahovat cíle hluboko v ruském týlu. Tohle není hlavní důvod, proč stovky Ukrajinců vyšly demonstrovat na podporu Mihajla Fjodorova. Je to i generační konflikt a konflikt dvou Ukrajin. Pro své příznivce, 35-letý Fjodorov, který do vlády přišel z biznesu a 4 roky vedl ministerstvo pro digitalizaci, představuje prototyp mladého energického manažera, nesvázaného korupcí, nepotismem a byrokrací. Je pro ně symbolem nové Ukrajiny, která nehledě na všechny problémy, nachází netradiční řešení a úspěšně se brání ruské agresi. Oproti tomu o více než jednu generaci staršího 60-letého Oleksandra Syrského vnímají jako zkostnatilého armádního důstojníka. Ti radikálnější o něm hovoří jako o zeleném mozku, který není schopen pochopit změnu, ke které došlo ve válce, který dává přednost patolízalům před úspěšnými veliteli a výsledkem jsou nesmyslné ztráty ukrajinských vojáků. Přirozeně vůči Syrskému to není úplně spravedlivé. Byl to právě tento generál, který v prvních měsících roku 2022 dokázal odrazit útok ruské armády na Kyjev a výrazně se podílel na osvobozování levobřežní části Chersonské oblasti. Nicméně jeho strategie opotřebovávací války a snaha bránit mnoha města, i když z vojenského hlediska již neměla žádný zvláštní smysl, vyvolávala poslední roky kritiku. Především proto, že to stojí životy tisíců ukrajinských vojáků. Ukazuje to i na reálie současné války. Příznivci Ukrajiny radostně sdílejí fotografie hořících ruských rafinérií a záběrů zasažených tankerů v Azovském moři. Všechno to je pravda, ale neměli bychom zapomínat, že stejně jako ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském Týlu, tak každou noc na Ukrajinu útočí ruské rakety a drony. A ukrajinská armáda má problémy s novými rekruty, což vede k mimořádně nepopulární násilné mobilizaci. Válka rozhodně není rozhodnuta. Nesmíme na to zapomínat.
7: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Jaký obsah dává český premiér Andrej Babiš slovu mír, které tak často používá, tak nad tím se zamýšlí publicista Petr Fischer.
9: Na summitu NATO v Ankaře chybělo premiérovi Andreji Babišovi nejvíce slovo mír. Všichni mluvili o vyzbrojování a posilování obrany, případně o vojenské pomoci Ukrajině či o nových vojenských akcích Spojených států v Íránu. O míru nikdo. Problém je, že o míru nemluvil ani premiér Babiš, natož aby v agendě směřující k mírovým jednáním nějak výrazně pomáhal. Ve válce v Íránu to o něj nikdo ani nečeká. Konfliktu na Ukrajině je to přesně naopak. Jenže o míru tu premiér Babiš jen mluví. Na konferenci v Daňsku, jímž tématem byla pomoc Ukrajině, například vystoupil s ezoterickým projevem o tom, jak je mír důležitý a měli bychom ho všichni chtít. Ani slovo o tom, jak vznikla válka na Ukrajině, kdo je agresor a kdo se brání a kdo nechce o míru ani slyšet, i když je mu nabízen. Český premiér ve svém enigmatickém mírovém blouznění neřekl ani jednou, že to byl ruský prezident Putin, kdo návrhy na mírová jednání odmítl. Shodil ze stolu nejen nabídku ukrajinského prezidenta Zelenského, ale i návrhy tří evropských zemí, Německa, Francie a Británie, jejichž diplomaté byli v Moskvě poníženi kremelskými úředníky a ruský ministr zahraničí Lavrov dokonce celou mírovou výzvu Evropy interpretoval jako evropské žebrání. Andrej Babiš ve věci míru neudělal vůbec nic, tak jako neudělal nic proto, aby viditelně projevil snahu podpořit ukrajinskou obranu. To by mu jeho voliči neodpustili. Válka a mír jsou pro premiéra Babiše ryze rétorické figury, jimiž se v politické rozpravě šermuje podle toho, jak se to zrovna hodí, tedy jak ukazují průzkumy mezi voliči. Momentálně u nich vítězí rusky zabarvené vyprávění o zlém západu, který místo míru podporuje válku a Babiš ho v částečně utlumené míře používá, protože přece jen s těmi zlými politiky západu pořád potřebuje nějak jednat, jakkoliv ti stále více tuší, s kým mají tu čest. Česká republika se tak kvůli Babišovu nepostoji stává zemí vychytralého politického marketingu, který přihlíží skutečné náklady války na Ukrajině. Kdyby premiér Babiš myslel své řeči o míru seriózně, dávno by přišel s konkrétní iniciativou či nabídkou české diplomatické akce, jenže nic takového se neděje ani dít nebude. Česko na nejvýš vypraví na Ukrajinu delegaci, která prozkoumá možnosti výhodných obchodů a zakázek pro české firmy, až na Ukrajině jednou bude mír. S využitím poválečného rekonstrukčního potenciálu ukrajinské ekonomiky rádi pomůžeme, vyděláme na tom. S obranou či mírovým tlakem na Rusko to s námi opravdu nepočítejte. Takováto v uvozovkách mírová, rádoby nezávislá, nezainteresovaná snaha Andreje Babiše se tak jeví jako vypočítavá až podlá zahraniční politika, která popírá nejen jakékoliv hodnoty všeobecných lidských práv, ale i obyčejná měřítka spravedlnosti, která používá zdravý lidský rozum. Babiš a s ním i celé Česko najednou nestojí nikde a s nikým a tak pomalu mizí z evropské geopolitické mapy. Mír jako program je zajisté legitimní politická volba, musí se ale pro něj něco udělat. Jinak se stává pouhým alibi pro neochotu pomáhat v ohrožení druhým, když nám doma se přece nic neděje. Premiér Babiš by možná měl vědět, že takovýto alibismus se v dějinách nikdy nevyplácí, protože dříve nebo později začnete být odporní, nesnesitelní a opovrženíhodní nejen pro spojence, ale i pro jakéhokoliv faktického či potenciálního nepřítele. Možná, že už se k této zlomové metě blížíme. Není dokonce vyloučeno, že už takový jsme.
7: Publicista Petr Fischer. Mezinárodní olympijský výbor v minulém týdnu předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. O rozhodnutí MOV se dál diskutuje. Kritici poukazují hlavně na fakt, že Rusko dál porušuje mezinárodní právo a vede válku proti Ukrajině. K rozhodnutí se ve svém příspěvku vrací publicista Jiří Leštěna.
10: Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit bojkot ruských sportovců a otevřít jim cestu na olympijské hry i do dalších vrcholných soutěží je ostudné v mnoha ohledech. Jeho nehoráznost ale zvlášť vynikne při uvědomění si toho, v jaké době učinili funkcionáři MOV vstřícný krok k agresorovi. Co se vlastně změnilo od zahájení ruské totalitní invaze na Ukrajinu, kdy MOV vyřadil Rusko z mezinárodních sportovních klání? V pátém roce války neprojevuje Putin ani nejmenší ochotu k mírovým jednáním. A to přesto, že postup Rusů na frontových liních je v důsledku houževnatého odporu Ukrajinců minimální. Rusko naopak zintenzivňuje drtivé raketové a dronové útoky na ukrajinská města, což vede k ještě bezohlednějšímu zabíjení civilního obyvatelstva. Když za této situace MOV umožňuje Rusku návrat do mezinárodního sportovního života, pak to nelze vnímat jinak než jako projev bezostyšného cynismu. Sportovní bosové svým zavíráním očí nad spáchanými válečnými zločiny jen povzbuzují agresora k dalšímu úsilí o zničení ukrajinského národa. Výkonná rada MOV své rozhodnutí zdůvodnila tím, že ruský olympijský výbor již nekontroluje žádné sportovní organizace z okupovaných území Ukrajiny, což bylo jedním z důvodů vyloučení Rusů. Údajně také ruský olympijský výbor potvrdil, že na anektovaných územích už nebude provádět žádné aktivity. Ale tady jde přece o to, jak zrůdné aktivity provádí na zabraných územích okupační armáda, včetně únosů dětí do Ruska, za kterýž to válečný zločin byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimíra Putina. Prezidentka MOV Kirsty Kaventryová také přišla s motivem, který často zaznívá od putinovců při výzvách ke zrušení moratoria pro ruské sportovce. Chtěli jsme zajistit, aby všichni sportovci měli možnost soutěžit na olympijských hrách a nenesli odpovědnost za činy své vlády, uvedla paní Kaventryová. Úskalí ale spočívá v tom, že v Rusku je od nepaměti sport nástrojem propagandy. Mnoho olympioniků je formálně zaměstnáno v ozbrojených silách nebo na ministerstvu vnitra a honosí se vojenskými hodnostmi. A řada slavných sportovců, jimž s respektem naslouchá nemalá část veřejnosti, otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a přispívá tak k legitimizaci války. Právě proto MOV při vpouštění Rusů s neutrálním statusem na olympiádu vyžadoval kontrolu, jestli dotyční sportovci neměli napojení na armádu či bezpečnostní složky, anebo zda veřejně nepodporovali Putinovu válku. Výkonná rada MOV však svým rozhodnutím tuto prověrku zrušila, čímž vyslala poselství, že na olympiádě mohou soutěžit i ruští reprezentanti spjatí jak s dobyvačnou armádou, tak s podporou ruského vpádu na Ukrajinu. Podle prezidentky Kaventryové ale bude MOV nadále podporovat Ukrajinu, jako to dělal dosud. S tím ovšem byl MOV už v minulosti na štíru. A definitivně se tomu zpronevěřil odvoláním olympijského embarga, které ze všeho nejvíc vyznívá jako odměna Rusku za válečné zločiny.
7: Myslí si Jiří Leština.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V půlce července náhle zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump tím přišel o blízkého spojence, který měl zásadní vliv na jeho rozhodování ohledně Iránu nebo i například Ukrajiny. Více už v komentáři Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
11: Graham měl k Trumpovi komplikovanou cestu. Když sám v roce 2015 kandidoval na prezidenta, Trumpa ostře kritizoval. O jeho kandidaturu ale nebyl příliš velký zájem a Graham se rychle přeorientoval na Trumpova věrného našeptávače. Ohledně jeho otočky existovalo vždy mnoho konspiračních teorií, které se točily okolo Grahamovy údajné sexuální orientace, o které se dekády mluvilo jako o nejhůře utajovaném washingtonském tajemství. Přímo senátor svůj protrumpovský obrat podával velmi otevřeně a pragmaticky. Graham chtěl mít mít vliv na nejdůležitější rozhodnutí, a to v republikánské straně posledních 10 let jde jen skrz přátelství s Trumpem. Po vyrabování kapitolu 6. ledna 2021 sice na chvíli zaváhal, ale než se Trump vrátil do Bílého domu, Graham si do jeho nejbližší orbity našel cestu zpět. Během Trumpova druhého období to byl právě Graham, který pomohl vyhecovat prezidenta do započetí války s Íránem, které byl tento senátor dlouhodobě ve Washingtonu nejhlasitějším proponentem. Také měl být klíčovou osobou, která Trumpovi vnukla myšlenku ukrajinsko-americké dohody o nerostných surovinách. Jedním z hlavních důvodů propadu preferencí Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období je propast mezi jeho předvolební rétorikou a reálnou politikou ve věci zahraniční politiky a válek. Během kampaně se stylizoval do bezmála protiválečného kandidáta a strašil, že jeho demokratičtí oponenti dostanou svět na pokraj třetí světové války. Narůstající množství Američanů si obzvlášť během uplynulého půl roku začalo myslet, že se Trump stal přesně tím, čím strašil. Důvod, proč se tak děje, samozřejmě není jeden. Seznamu těch nejdůležitějších by ale rozhodně vévodil právě vliv Lindseyho Grahama. Ve víkendových televizních rozhovorech to znělo, že prezidentem Trumpem náhla smrt jeho spojence velmi otřásla. Grahama označil za takřka člena vlastní rodiny. Zároveň rozptyloval konspirační teorie o tom, že by senátora nechal zabít Kreml, které se začaly šířit mezi některými republikány. Smrt Grahama ale pro Trumpa představuje nejen osobní, ale i politický problém. Senátor byl jednou z nejvlivnějších spojek mezi Bílým domem a Kapitolem. Trump se aktuálně velmi agresivně snaží protlačit takzvaný Safe Act, zákon, který by před listopadovými volbami zásadně zpřísnil volební pravidla. Kvůli procesním kličkám v kongresu byl pro prosazení zákona klíčový právě Graham, jakožto předseda senátního rozpočtového výboru. Senátor Ron Johnson, který má v čele výboru Grahama nahradit, je tomuto už tak nejistému plánu daleko méně nakloněný. Graham tak zemřel uprostřed války s Íránem, kterou si vysnil, byť zcela jistě neprobíhá podle jeho ideálních představ. Odchod tohoto největšího z washingtonských jestřábů ale paradoxně může mít největší vliv na domácí americkou politiku.
7: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V následujících dvou příspěvcích se ohlédneme za některými dalšími událostmi a také texty tohoto týdne. Nejprve pohled evropského editora deníku Luboše Palaty na události v Maďarsku, kde parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má především ukončit mandát prezidenta Tamáše Sujoka.
12: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný, Árpád Genc. Politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi báči, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Vzpomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Sujoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
7: Evropský editor deníku Luboš Palata. K prohlášení musíme jednat, a to hned, ve kterém řada ekonomů a dalších odborníků vyzývá k urychlené reakci na možné dopady zavádění AI na trh práce, napsala následující příspěvek Tereza Zavadilová z biznesového webu Newstream.cz. Pod titulkem Musíme jednat, jinak AI zlikviduje střední třídu.
13: Schopnosti AI mohou v příštích 10 letech radikálně zesílit. To by mohlo vyvolat bezprecedentní proměnu ekonomiky. Větší než byla průmyslová revoluce, ale během nesrovnatelně kratší doby. Může to přinést rizika, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ale také příležitosti jako výrazné zvýšení životní úrovně. Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a budovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mest nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní dani pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google. Jejich podpis je jejich reputací.

0: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. A teploty až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat 10 000 řidičů. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
1: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobky dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Zájemci dnes mohou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek se nachází v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přátka z Mendlova muzea Masarykovy univerzity.
4: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
1: Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala už 0-4. K vítězství ostrovanů pomohl 3 góly křídelník Bukayo Saka, který hattrick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív se zdálo, že půjde kopat Jude Bellingham. Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
5: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hattrick. Jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
1: Světový šampionát fotbalistů dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
6: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na D2 u Rakvic. Pražský okruh je stále obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Až do 11 hodin tam budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Velmi opatrně jeďte po D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru havarovala dvě osobní auta a následky nehody překáží v pruzích. Probíhají navíc záchranné a vyprošťovací akce, prudce se tam zpomaluje. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kivadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka.

0: počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. A drobné zdržení naberete i na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. I tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území zatáhne, bude pršet a místy se objeví taky bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: V dnešním magazínu Mezi námi nahlédneme do života druhé generace Vietnamců, která vyrostla ve vietnamských večerkách. Poslechneme si rozhovor s předsedkyní organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelkou Ukrajinského centra v Brně Ilnarou Dudaš. Na závěr si popovídáme s Vladimírem Tepavčevičem, který před víc než 30 lety utekl ze Sarajeva a dnes žije a pracuje v Praze. Příjemný poslech vám přeje Taťána Čabáková.
1: Mezi námi.
3: Rodiče sbírali korunku po korunce. Říká o podnikání svých rodičů ve večerce jeden z příslušníků druhé generace Vietnamců v Česku. On i jeho vrstevníci a kamarádi vyrůstali tak říkajíc mezi regály obchodu a rodičům od dětství pomáhali. A jak uslyšíte v příspěvku Jany Šustové, naučilo je to znát hodnotu peněz, zodpovědnosti a dalo jim to smysl pro podnikání.
4: Duk Anilé patří ke druhé generaci Vietnamců v Česku. Pracuje v marketingu a zároveň je předsedou kulturního spolku VietUp, který podporuje mladou generaci česko-vietnamského původu. Narodil se v roce 1996 a dětství trávil na Pankrácké tržnici, kde rodiče prodávali oblečení. Když se po vstupu Česka do Evropské unie k nám začalo dovážet levné oblečení ze zahraničí, jeho rodiče začali pracovat ve večerce.
5: Když mi bylo nějakých 14 let, tak můj spolužák, byli jsme v 8. třídě a on mi říkal, hele, ty ještě nepomáháš rodičům, no to by ses měl stydět. A tak jako jsem si tak jako škrábal hlavou a tak jsem se zeptal rodičů, vlastně, jestli nechci pomoct. Jo? A rodiče v té době vlastně moc ani neočekávali, že bych pomáhal každý den nebo nějak jako pravidelně, ale mě tak nějak je to trklo a řekl si, jo, že využijou moji tady nabídku a od nějaké 8. třídy a pak celou střední školu a i začátek vejšky jsem pomáhal rodičům po škole a hlavně o víkendech, aby si mohli odpočinout.
4: Večerka měla otevřeno od 8 ráno do 10 večer.
5: Ale já si pamatuju, že po škole, když třeba ve 3 jsem byl doma, tak jsem tam byl do večeře do nějakých 8 hodin a když se táta konečně jako odpočinul, navečeřel se, tak mě vystřídal a já jsem teprve tehda měl až ten čas na své úkoly.
4: Ve srovnání s Dukem ani léto ostatní děti měly náročnější.
5: Moji rodiče tehda, oni měli pracovnice, který byly placený a tím pádem pomáhali, ale jakmile třeba se naše rodina dostala lehce jako finančních potíží, tak jsme si řekli, že pomůžu, když navíc moje okolí a mý vrstevníci pomáhali, tak jsem si říkal, že bych měl opravdu taky.
4: A co konkrétně měl Duk ve večerce na starosti?
5: Hlavně to byla práce za pokladnou, tedy tehda 15-letý kluk. Jsem prodával cigára, alkohol, prodával jsem jako ovoce a naučil jsem se pracovat se zákazníky, komunikace. Učilo mě to k nějaký, dejme tomu, píli, protože já jsem jako malý, no, mladý kluk. Byl docela, jako, že mi bylo všechno šumák, byl jsem lehce i flegmouš, ale ta večerka mi jako pomohla porozumět tomu, že peníze se vydělají opravdu těžko, že ta marže na těch produktech, aspoň u nás to tak bylo, nebyla moc velká a hlavně na těch cigaretách, tam je jako koruna dvě marže a hlavně na těch rohlících ještě. No a tedy táta a rodiče, co ten obchod provozovali, jak i říkali doma, sbírali korunku po korunce. Ale vlastně ještě když si vzpomenu, tak já jsem pomáhal i fyzicky, když přišlo zboží, táta mě zavolal, tak jsem pomáhal vykládat, pak samozřejmě inventura. A ani jsme obchod nezavřeli. Prostě jeden z nás dělal inventuru a druhý vlastně prodával a takhle nějak jsme se střídali. Jo, pak když se měl zavírat krámek, tak jsem pomáhal vytírat. A ono to právě tou večeří často neskončilo, když mě šel vystřídat táta, tak já jsem se měl jít najíst a pak jsem se vrátil a pomohl ještě uklidit, zavřít vrata a teprve do Hajan.
4: I dnes lze vidět děti, které jsou se svými rodiči v práci, například v restauracích.
5: Tak zrovna tady ta dnešní generace, co chodí do školy, tak oni neměli české chůvy, jako jsme měli my, děti 90. let. Tím pádem, jakmile oni skončí v české škole, tak odpoledne buď chodí na doučování, někam do doučovacího centra v Sapě nebo jinde, anebo právě jsou u těch rodičů v nechtových studiích, v restauracích a tam si dělají své úkoly, sem tam dohlíží na zákazníky. Ale dnešní generace je na tom jako mnohem líp. Myslím si, že nedřou tolik jako my. Když jsme skončili po škole, tak jsme fakt jako makali a žádný jako flákání. Ale na druhou stranu děti dneska mají více prostoru se věnovat té výuce a té lekci, které se mají věnovat.
4: Další člen spolku Větab se jmenuje Chen Větáň a pracuje jako webový vývojář. Také on v dětství pomáhal svým rodičům v obchodě.
6: Tak mý rodiče nedělali potraviny, oni byli ještě dřívější emigranti, dělali nejdřív na tržnici, na Palmovce, prodávali tam oblečení a potom se osamostatnili a udělali si vlastní obchod. Taky s oblečením, ale i s drogérií, domácíma potřebama. A ano, no, já jsem vypomáhal. Ještě krom toho, že jsem studoval, se učil do školy, jo, dělal jsem domácí úkoly, tak jsem ještě pomáhal rodičům v krámě. Naštěstí jsem nemusel pozdě do večera, protože rodiče zavírali už v 7 večer, takže pak byl i čas nějak jako na jiný aktivity.
4: Výpomoc byla takřka každý den.
6: Dřív tak si aspoň dopřávali neděli volnou. V sobotu tak zavírali dopoledne a pak jeli do Makra nebo do nějaký tržnice nakupovat zboží a pak v neděli jsme jeli někam si užít trochu volného času, ale v pozdější době no, to bylo každý den. No. Místo do 7, tak to bylo už do 8. No.
4: Teď už jsou Chenovi rodiče v důchodu.
6: Snaží se užívat trochu život, no, už jsou trochu starší, ale co se týče ostatních Vietnamců, co dělají potraviny nebo nejosy, tak ano, to je většinou každý den do večera, hlavně ty potraviny, no, to je do 10 třeba večer, do 11.
4: Chen dělal v obchodě svých rodičů různé práce.
6: Od vykládání zboží, po nacenění nějak toho zboží, nebo jsem dělal i na pokladně a tak, no, jo, a když jsem si udělal řidičák, tak jsem i jel nakupovat zboží.
4: Daleko složitější situaci měl Tung Man Nguyen. Je jedním z mála Vietnamců, kteří se v Československu narodili ještě před sametovou revolucí. Ale už jako dítě se musel potýkat s nepřízní osudu.
7: Ve 12 letech právě, když onemocněla maminka, tak jsem viděl, že tatínek to má těžký a zase bych záviděl spolužákům, že mají svačiny, my jsme to neměli. Dokonce nám odpojil elektriku, zase se učil prostě po svíčkama. A záviděl jsem prostě kamarádům, že prostě mají svačiny nebo si můžou něco koupit, tak jsem si hledal nějakou brigádu. A v té době ještě vlastně děti mohly dělat kamelota, že jak byly děti stály na ulici a prodávali noviny, tak ve 12 letech se souhlasem tatínka jsem se začal dělat kamelota a rok na to jsem se stal i nejlepší kamelot v Krnově. Jsem prodal nejvíc novin a vyhrál jsem tam soutěž místní.
4: V roce 2003 zemřel Tungův tatínek.
7: Tak samozřejmě, když tatínek zemřel, tak ještě po sobě ponechal obchod, kde vlastně jsme to teda rozprodali ty věci a oni vlastně tam, kde jsme to měli, tak nás vyhodili, tak jsem mamince pomáhal. Když jsem vyrůstal na té tržnici, tak už jsem uměl prodávat svým vrstevníkům, českým kamarádům, prodával jsem opasky, nebo co jsem sehnal, prostě, nebo co jsme prodávali z Vietnamu, z Číny věci, že na tržnici. My jsme měli tehdy kamenný obchod. Pak jsem našel mamince obchod na vesnici a už jakoby komunikovala normálně, takže normálně prodávala, pracovala. A v 18 letech jsem začínal jakoby tlumočník pro personální agenturu, kde jsem měl na starost ze začátku třeba 8 vietnamských pracovníků, pak 20 vietnamských pracovníků. Až vlastně během těch dvou let jsem nasadil až 100 lidí vietnamského původu, kteří neuměli česky. Takže jsem stal takovým manažerem, koordinátorem a postupně jsem se stal i obchodním partnerem přímo těch personálních agentů.
3: Uzavírá Tung Man Nguyen. Ilnara Dudaš je předsedkyní organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelkou Ukrajinského centra v Brně. Už mnoho let propojuje ukrajinskou a českou společnost. V Česku žije téměř 20 let a dlouhodobě se věnuje veřejné i komunitní práci. Alexandru Simočko v úvodu rozhovoru zajímalo, proč si vybrala právě Česko?
8: To je dobrá otázka, na kterou velmi ráda odpovídám. Často žertuju, že jsem jenom nasedla na autobus a první zastavka bylo Brno, ale není to úplně tak. Do Česka jsem neplánovala, ani popravdě moc nechtěla, ale tehdejší doba a tehdejší můj život mě donutil k tomuto kroku. A je pravda, že první doba jako byla i poměrně těžká, protože vlastně se stěhovat z prostředí, kde jste vysokoškolský vzdělaný člověk, má jako celkem dobré zázemí a jedete do zemí, kde vůbec nikoho neznáte a jedete a pracujete na nízkokvalifikovaných prácích, tak není úplně jako příjemné. A stalo se to celé v roce 2006. Nyní je to 19 let, co žijí v České republice.
9: Jaké byly vaše první dojmy ze země?
8: První dojmy asi byly pozitivní, jo. Jako to prostředí se mně zdálo jako celkem přátelské. Jediné, co pro mě bylo i potom delší dobu v České republice jako ne úplně přátelské, to byl vízový režim a víza, o které jsem se musela pravidelně starat a žádat. A to nebylo úplně jako příjemné, protože na to jako jsou vlastně legislativní normy, nevždy je lehké jako je splnit, takže tohle to jako bylo nepříjemné.
9: Jak tehdy Češi vnímali Ukrajince a jak tehdy vypadala ukrajinská diáspora?
8: Co se týče vlastně, jak Češi vnímali Ukrajince, tak tohle bude také velmi subjektivní, protože je pravda, že jsem vycházela netolik vlastně z toho, jak se Češi ke mně chovají, jako z toho, jak vlastně mě naše komunita prezentuje, jak se Češi k nám chovají. A samozřejmě je velmi přirozené, že když přijedete na nové místo, tak se obklopíte lidma, kteří jsou vám blízci, posloucháte jejich názory a berete je i mnohdy i za své. Takže je pravda, že cca 2 roky já jsem žila v České republice pod dojmem, že Češi nás nemají rádi. Velmi často jsem se i styděla za to, že mluvím ukrajinsky, zejména když jsem třeba byla někde na nákupech nebo na úřadech. Moje přesvědčení změnila moje dobrá kamarádka, která za mnou tehdy přijela na návštěvu. Nikdy v Česku nebyla, byla tady poprvé a ona opravdu i bez toho, aby vůbec jako uměla jakkoliv česky mluvit, já už jsem v té době mluvila celkem slušně, a tak byla vždycky jako pozitivně naláděna a velmi ráda šla do interakce s většinovou společností. A já jsem jako to všechno tak nějak ze strany pozorovala a viděla jsem, že Češi reagují naprosto v pořádku a mnohdy jako velmi přátelským. Jsme de facto jako tehdy během těch 2 týdnů, co strávila u mě, nezažili ani jednu negativní situaci, která by ukázovala, že Češi nemají rádi Ukrajince. A to mě opravdu tehdy přinutilo se zamyslet, jestli tomu skutečně tak je, že nás Češi nemají rádi. A pak jsem velmi brzo zjistila, že to tak není. Není možné to vlastně interpretovat a brát vlastně jako pozici celého národa. A nyní se snažím právě jako přesvědčovat svoje krajany, když slyším právě tady ten názor, že nás Češi nemají rádi, že tomu tak není. I když třeba vlastně mluvím s běžencem, tak já vím, že spousta běženců, zejména kvůli propagandě, která panuje na internetu nebo v jiných médiích, obává se, že jako česká společnost je nemá ráda, tak se snažím právě jako akcentovat na to, že ale podívejte se, ale vám tady pomohli v tom a v tom a v tom. A jo, máte pravdu. Co se týče ukrajinské komunity, tak v roce 2006 vlastně komunita například v Brně zhromažďovala kolem církve primárně. My vlastně jako udržovali nějaké svoje rodinné tradice, například koledy, jo, měli jsme Vánoce v jiném termínu, tak jsme se vždycky jako scházeli. Ale že by ta komunita byla nějak ucelená a že by byl třeba i někdo, kdo by nějakým způsobem prosazoval zájmy té komunity, tak bohužel to jako říct vůbec nejde. To vlastně to v Brně vůbec nefungovalo.
9: Co vás přivedlo k té veřejné a komunitní práce a kdy jste poprvé jako pocítila, že chcete být tím hlasem ukrajinské komunity?
8: De facto jako i teď, když mě někdo jako říká, že jsem hlasem komunity, jako samozřejmě je to pro mě velká podsta, ale ono se to nějak jako vyvíjelo přirozeně. Jako to není tak, že jsem si řekla, já někdy se stanu jako hlasem ukrajinské komunity, to vůbec ne. Myslím si, že to je jenom spíše jako důsledek jako té mé práce. Ale začalo to všechno opravdu jako velmi intenzivně v roce 2014. Myslím si, že nejenom pro mě, ale pro tisíce dalších Ukrajinců. Nejenom zahraničí, ale určitě i na Ukrajině. Pro mě to bylo jako rozhodující i to, že my jsme vytvořili v Brně takovou komunitu, která právě Ukrajině pomáhala a kde jsme měli jako myšlenky všichni velmi podobné a velmi podobné plány. My jsme se tehdy právě rozhodli, že chceme prostě prezentovat Ukrajinu v České republice. Ono ještě dalším faktorem bylo nejenom to, že nás házeli do stejného pytle, ale i to, že ať už je to opravdu tak, že nás Češi mají rádi, ale stejně jako o nás nic nevěděli. Jako tady Ukrajinců i v té době bylo jako poměrně velké množství, ale my jsme tiše šli do práce, nikde jsme se hodně neukazovali jsme, kdo jsme, jak prostě slavíme svátky, jaká je naše kultura, jako co jsme vůbec za národ, jaké máme dějiny. A my jsme to chtěli vlastně ukazovat, tak to byl vlastně ten stimul a ten impuls, proč jsme tu organizaci založili.
9: Jak se po těch skoro 20 letech tady v Česku cítíte?
10: Naprosto komfortně. Cítím, že je to můj domov. Prožívám všechno, co se v zemi děje. Prožívám volby, prožívám politickou situaci. Všechno ve mně rezonuje, když je třeba i nějaká katastrofa. I přesto, že asi moje vnitřní přesvědčení, kdo jsem, tak na pořád zůstane, že jsem Ukrajinka. Stejně prostě Česko je mým domovem a to se určitě nezmění.
9: Ta ukrajinská a česká mentalita, co bylo pro vás nejtěžší v té vzájemné adaptaci a naopak, co bylo pro vás nejblíž? Co vám jako nejvíc sedělo?
10: Úplně na začátku tak bylo spousta věcí cizích. Mě jako strašně moc rezonovalo to, že rodinné vazby v Česku nejsou tak pevné, jak třeba na Ukrajině. Pro mě bylo obrovským překvapením, že například sourozenci u mě vlastně jako zrovna v práci tehdy, sourozenci nemluví společně několik let. To bylo asi pro mě jako takovým největším šokem, ale jako zvykla jsem si na to. A potom jsem se začala jako všímat jako trošku jakoby jiných věcí. Mě třeba ze začátku ještě překvapovalo i to, že Češi jsou celkem uzavření. Neřeknou vám vlastně mnohdy ani názor na to, já nevím, jak vypadáte, jak se chováte, jako nějaký názor možná i na vaše životní volby a podobně. Na Ukrajině to zase jako je trošičku jináčí. Ale pak jsem si začala toho strašně moc vážit, protože není to důkaz nepřátelství, jak jsem si vlastně ze začátku jako myslela a možná jako i důkaz sobeckosti, to tehdy jako jsem tak to vnímala. Ale je to důkaz spíše tolerance a vlastně toho přijetí, že ať seš jakýkoliv, my si tě vážíme jako člověka, jako osobnost. Takže jako je to potřeba prostě ano, potom jako přeformulovávat jako ve své hlavě, snažit se pochopit, vnímat to prostě jako možná i pod jiným prismátem. A pak vlastně ta integrace jde jako daleko jednodušeji. A dalo by se povídat ještě o spoustě dalších věcí, které nás jak spojují, tak i rozdělují, ale je to opravdu asi o tom lidském přístupu a snaze pochopit a vžít se do role dalších lidí.
9: Jak byste dnes popsala svou životní cestu?
10: To jste mě zaskočila. Já si dnes opravdu jako strašně moc vážím ty svoje práce. Když jsme zakladali organizaci Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, tak jsem nikdy nečekala, nepřemýšlela jsem nad tím, že to může být jako vlastně i celoživotní poslání. Myslím si, že je děsně důležitý jako vlastně v tom poslání se trvat. I mnohdy, když jsem třeba jako hodně otrávená a že mnohdy nemám síly a už jsem si prošla párkrát i totálním vyhořením, ale myslím, že je potřeba v tomto zůstat. Takže asi toto vnímám jako svoji budoucnost a uvidíme, co život přinese.
3: Uzavírá Ilnara Dudaš, předsedkyně organizace Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy a ředitelka Ukrajinského centra v Brně.
1: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
3: Vladimír Tepavčevič patří k těm, kteří se do Česka přestěhovali kvůli válce v Jugoslávii. Ze Sarajeva utekl se svou sestrou těsně před vypuknutím nepokojů. Vazbu na Československo měl ale už dříve. Jeho táta tu totiž na přelomu 70. a 80. let pracoval jako zástupce jugoslávské stavební firmy. Vladimír v Praze tehdy dokonce dokončil 2 třídy základní školy. Později vystudoval management na španělské vysoké škole ESMA a zkoušel pracovat v otcově firmě. Dnes je výhradním zástupcem fotoagentury Getty Images pro bývalou Jugoslávii. Redaktorka Lidia Stevanovič se ho nejdřív zeptala, jak vzpomíná na své dětství v Praze.
11: Bylo to hezky, ale přece jen dítě 7 lety přijde do jiného státu, do jiný třídy, jiný jazyk, jiná škola, všechno jinak. Nikoho tady kromě rodičů a sestry nemám, bylo mi smutno. Když jsem se vrátil jako dítě, tak jsem řekl, že už nikdy nepojedu do Čech. A jak se říká odříkanýho největší kus, tak jsem se ocitnul znovu tady. Odjížděli jsme, když byla válka, tak to nebylo dobrovolný. Naštěstí jsme nemuseli zažívat to neštěstí tam, ale doufal jsem, že se co nejdřív vrátím. No, asi po roce a něco jsem pochopil konečně, že návrat jen tak nebude. Řekl jsem si jednu věc, potřebuju se asimilovat, potřebuju umět jazyk dobře, protože tady budu asi žít. Rodiče jsou pohřbený tady v Praze, mám tady sestru, mám manželku, mám 2 syny, je to můj domov.
12: V Sarajevu studoval vysokou elektrotechnickou školu, tu však nedokončil, protože odjel těsně předtím, než začaly boje. Jak tehdy viděl svůj život a budoucnost v Praze?
11: Všechno to, o čem jsem sněl, prostě zmizelo. návrat absolutně nebyl možný. A v ten moment si pamatuju, že jsem přemýšlel, že vlastně úplně všechno jedno a že vlastně vůbec nic za nic nestojí. Tak jsem spadl do takového toho nějakého materiálního krutého světa, tak jdem brát to, co přinese ten život. Dokonce i takový ty nápady, kdybych zůstal v Jugoslávii, jestli by se ta válka nemohla možná zkrátit o něco. Kdybych pomohl akorát, na kterou stranu jít. Bratr na jedné straně, bratr na druhé straně, kamarád na jedné straně, kamarád na druhé straně. Ale jediné, co mi zůstalo, a to je, že jsem vždycky byl nenapravitelný pacifista, no. A optimista. No. I když to zní divně po těch slovech, že nic nemá cenu, tak zůstalo to tam.
12: V Česku nebyl uprchlíkem, jelikož jeho táta tady vedl stavební firmu. U něj dostal i svou první práci. Jak se pak tady v začátku cítil?
11: Já jsem se cítil dobře. Češi byli poměrně zvědaví na to, co se tam děje, proč se to tam děje, takže dost často jsem musel povídat o tom a měl jsem i pocit, že je tam soucit. Myslím, že jsme byli tady vítaní.
12: Jelikož v Bosně a Hercegovině dodnes přetrvává určitě napětí, zajímalo mě, zda by tam podle jeho názoru mohlo znovu dojít k válce.
11: Myslím si, že dneska by k tomu nemohlo dojít. Tam není kdo by válčil. Bosně vlastně zůstali staří a mladí, když uměli aspoň něco, cokoliv, tak jsou zahraničí. A mladí lidé nemají ten pocit, že by měli umřít za cizí peníze.
12: Zeptala jsem se také, jak dopadli jeho vrstevníci ze Sarajeva. Kde jsou dnes a zda se stále stýkají?
11: Jsou všude, od Ameriky do Nového Zélandu, Austrálie, Evropa celá. A neuvěřitelný je, že jsme všichni zůstali normální v uvozovkách, neskažený tím nacionalismem a myslím si, že když se podívám takhle, že poměrně i úspěšní lidé ve svých oborech, ve svých státech nových, kde jsou, což mi dělá taky radost. No. A ty vazby vlastně jsou navázané zpět s partou těch nejbližších, nás 6-7, plánujeme plavbu na Plachetnici, v Chorvatsku, nádhera.
12: V současné době Vladimír Tpávčevič vede výhradní zastoupení fotoagentury Getty Images pro státy bývalé Jugoslávie. Zajímalo mě, čeho si během své práce v tamních médiích všiml nejdříve.
11: Tam je přesně vidět, kde ty peníze jsou, kde ty peníze nejsou. Někde by se dalo říct, že v tom státě se podporuje státní televize a tam nejvíc utrácejí potom státní podniky nebo média. A zase jsou státy, kde vlastně ve své podstatě ty soukromí média jsou na tom mnohem, mnohem líp. Dodává se určitě nejvíc Srbsku. Srbsko je největší trh. A i ty rozdíly, co byly v té době, když jsem začínal v té branži, to bylo 2015, jsem dělal pro konkurenci současnou Shutterstock, teď jsem Getty. Byly mnohem větší. Slovinsko bylo na tom opravdu hodně dobře, pak Chorvatsko a Srbsko bylo opravdu někde dole nejníž. Ale za ty léta už se to vyrovnalo. Dokonce myslím, že to v Srbsku opravdu jelikož je i větší, takže mají větší obraty a že na tom i cenově jakoby se vyrovnali. Takže je to aspoň stajitý z mým branže, z mýho hlediska. Nehodnotím ekonomickou situaci, to je něco jiného.
12: Vladimír Tepávčevič je ženatý s Češkou, s kterou má dva syny. Zajímalo mě, nakolik svou rodinu vedl k tomu, aby blíž poznala zemi jeho původu.
11: Manželka se dávno naučila serbohorvačtinu, co jsem se učil ve škole, tak to umí. Starší syn, ten už umí se domluvit, rád tam i cestuje. Teďka se zamiloval poslední dva roky do Bělehradu, takže občas, když cestuju já, tak letí se mnou. Jinak jezdíme do Chorvatska k moři. Ten mladší ještě neprojevil moc zájem. Rozumí, ale moc nechce mluvit. Píš dělá někdy, že nerozumí, ale to je asi věkem. To i česky občas mi nerozumí.
2: Uzavírá Vladimír Tepavčevič, který se kvůli válce v Jugoslávii přestěhoval do Česka. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Alexandra Simočko a Lidia Stevanovič. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tatiana Čabáková.
13: Co jsou to přímé daně?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zasáhnout by měly téměř celé Česko, kromě severozápadní poloviny území. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 hodin odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně, tak i silný vítr do 70 km za hodinu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 000 lidí. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhaly i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Americký prezident Donald Trump se dnes zúčastní finále mistrovství světa ve fotbale. O titul šampionů se utká Argentina se Španělskem. Týmy zápas odehrají na stadionu v East Rutherfordu ve státě New Jersey. Víceúčelový stadion pojme kolem 82 000 návštěvníků. Během poločasové pauzy finálového zápasu vystoupí i několik umělců, třeba Madonna, Shakira, Justin Bieber nebo korejská skupina BTS. Půjde o vůbec první takzvanou halftime show v historii šampionátu. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam přes noc bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na tři. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnešní finálové utkání o titul mezi Argentinou a Španělskem začne v 21 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí Řekyní Sakariovou.
0: Neprůjezdný Pražský okruh a překážka na D1 u Divišova. Připomínáme obousměrnou uzavírku Pražského okruhu, jak jste slyšeli v hlavních zprávách, mezi Ořechem a Barandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19 Ořech, nákladní auta exitem 26. Provoz není silný, kolony nevznikají. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Divišov. Na 46. kilometru je neprůjezdný pravý stoupací pruh pro kamiony. Blokuje ho nákladní vozidlo s poruchou, tak s tím počítejte. Kromě toho jsou hlavní tahy a dálnice v Česku plynule sjízdné, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30, naopak v 1000 metrech na horách se budou držet jen kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova evangelia. I o tom budeme mluvit s koordinátorkou výstavy v našem kulturním magazínu. Dobrý den od Michaly Veteškové.
1: Kultura Plus.
13: Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní autora Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
14: To jsou originály?
15: Aha.
16: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
17: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
18: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
17: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
18: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
17: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
18: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
17: Ano, prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
18: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
17: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
16: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října.
13: A po reportáži kolegy Tomáše Malečka pokračujeme v našem kulturním magazínu dalším podobným tématem. Fragment rukopisu Markova Evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Od 12. září bude součástí expozice ve městě Aquileia s názvem Markovo Evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh. Návštěvníci tam poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Cividale a třetí byl právě v Praze. A v našem vysílání už je teď koordinátorka akce za českou stranu Martina Dlabajová. Dobrý den.
19: Dobrý den.
13: V jakém stádiu příprav ta výstava právě teď je?
19: V této chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
13: Já jsem vás zastihla právě v Itálii, v Aquileji. Doufám, že také v místě výstavy. Kde konkrétně ta výstava tady bude?
19: Zastihla jste mě právě v Aquileji a výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli. A jenom pro zajímavost, já jsem tady obklopená antickými pozůstatky, vidím na krásnou patriarchální baziliku v Aquileji a obě dvě tyhle památky jsou zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Takže jsem opravdu na speciálním krásném místě.
13: Tento rukopis, tedy Markovo Evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Ta pražská část, kterou do Čech přivezl už zmiňovaný Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta. Proto se také i zeptám, jak je ten pražský fragment, popřípadě pražský fragment bude na výstavě zabezpečen.
19: Je to přesně tak, jak říkáte, právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment. A ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí, právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta. Je úžasně opatrovaná, já musím vyzdvihnout, jakým způsobem se stará jak vlastník metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze, tak také právě archiv Pražského hradu, jak se stará o takovouto vzácnou relikvii. A samozřejmě my jsme, abychom splnili přísné podmínky, já tady mluvím za italskou stranu, za nadaci Aquileia, která výstavu pořádá a je iniciátorem této výstavy, tak museli jsme samozřejmě zajistit splnit přísné podmínky, jak bezpečnostní, tak konzervační, aby tato vzácná památka vůbec mohla vycestovat a samozřejmě, aby se mohla bezpečně vrátit.
13: Jaké další zásadní exponáty návštěvníci té italské výstavy ještě uvidí? Samozřejmě tím neříkám, že Markovo evangelium nestačí.
19: Samozřejmě, stačilo by samo o sobě, ale určitě právě základ té výstavy je v tom, že se společně představí tři dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka, ale samozřejmě budeme mít spoustu dalších exponátů, které se vážou na tradici svatého Marka a já bych nechtěla prozrazovat víc, protože právě ta výstava bude to kouzlo, ta legenda, ten příběh svatého Marka bude to, co se všechno propojí a vlastně nás to zavede k tomu hlavnímu exponátu, kterým určitě bude náš pražský rukopis.
13: Hostem Kultury Plus byla Martina Dlabajová, která nás pozvala na výstavu do Itálie. Děkuju a naslyšenou.
19: Děkuju, arrivederci.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: 77. ročník frankfurtského knižního veletrhu, který je největším knižním veletrhem na světě, začne za 3 měsíce a pro Českou republiku bude letošní ročník velmi významný. Česká literatura je totiž hlavním hostem veletrhu. Na Českém národním stánku bude prezentace české literatury a české knižní kultury. Připravená je na základě pověření Ministerstva kultury České republiky Moravskou zemskou knihovnou v Brně. A koordinátorem české účasti je Martin Kraft, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
13: Jak bylo řečeno, Martin Krafl je programovým manažerem českého hostování. Co vás teď aktuálně nejvíc zaměstnává?
15: Myslím, že právě ten pucl jednotlivých akcí. My jsme v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku zorganizovali v letošním roce asi 100 akcí s 50 kulturními institucemi v rámci Českého kulturního roku, ale ty se rozprostřely do roku celého, to znamená, že tam je vždy dostatečný čas reagovat spontánně na všechny změny a všechny akce obhospodařit. Na veletrhu, v tom veletržním týdnu od 7. do 11. října máme také 100 akcí, máme tam 3 scény a to už je opravdu pucl, protože dáváme dohromady překlady, kterých je asi 140, k tomu máme 75 nominovaných autorek a autorů a my musíme nabídnout velmi zajímavé debaty, protože dnes už ty klasická literární čtení na veletrzích moc nefungují. Ta se hodí do města, ta se hodí do knihoven, knihkupectví, galerií, ale na tom veletrhu to musí být spíše debata na určitá témata. No a my jsme už ta témata dali dohromady se spoustou partnerů z knižního průmyslu, ale i s autory a literárními překladateli. Teď je máme obsazeny, no a teď pilujeme logistické věci a zjišťujeme, jestli všichni mohou být tam, kde mají být a to není úplně jednoduché.
13: Česko prezentuje se pod tím zvláštním motem, které budí možná rozpaky, možná zájem Česko, země na pobřeží, jak bylo řečeno pod tímto motem, které odkazuje na Shakespeareovu hru Zimní pohádka, bude Česká republika prezentovat svou knižní kulturu. Když někomu to motto řeknete, jak lidé reagují?
15: Je to naprosto pozitivní. Vy jste mluvila o rozpacích, ty tam jsou, ale jsou pozitivní ty rozpaky. Oni jsou vždycky nejdříve zaražení a když jim trošku napovíte a řeknete opravdu žádné pobřeží nemáte, tak se začnou usmívat a když vysvětlíte pointu s Shakespearem, tak se vlastně všem líbí. A já zrovna jsem v Norimberku, kde začíná čtyřdenní festival Texttage. Máme tady 8 našich autorů z jejich překlady do němčiny a organizátoři mi už dopředu psali, prosím tě, hlavně nevynechej to logo a vysvětli taky ahoj. Maritimský pozdrav, který se u vás píše z J na konci a ne z I. A to je pro mě vlastně vždycky hrozně hezké vědět, že to německy mluvící čtenáři a organizátoři kulturních akcí zaregistrovali, protože si možná posluchači vzpomenou, že motto lipského hostování v roce 2019 v Sasku bylo právě ahoj. A ten lipský knižní veletrh, to byla vstupenka do soutěže o ten frankfurtský knižní veletrh. Takže se to krásně propojilo.
13: Tak přeci jenom já tuším, co znamená Česko země na pobřeží, nicméně vy to můžete vysvětlit i posluchačům Českého rozhlasu.
15: Určitě. Je to odkaz na Williama Shakespeara a na jeho zimní pohádku, kde vlastně Čechy umístil na pobřeží. Je to překrásná metafora a my si s ní pohráváme, zabýváme se tím, co to vlastně pobřeží v dnešní době je, jestli je to místo, které spojuje nebo rozděluje, jaké jsou cesty na pobřeží. Zajímá nás pobřeží kreativity, pobřeží humanity. A společně si myslíme, že tenhle projekt by mohl českou literaturu té nové generace, to znamená od vzniku České republiky od roku 1993, vrátit zpět do toho světa, světového oceánu literatury, do kterého patřila hvězdná jména té doby před pádem železné opony, ať už Kundera, Havel a mnoho dalších.
13: Teď je taková trochu provokativní otázka. A co z toho Česko a česká literatura a český čtenář všechno bude mít? Veletrh ve Frankfurtu, já tam nepojedu. Mě vlastně nezajímají ani německé překlady českých autorů, tak proč by mě to mělo zajímat?
15: Tak když pominu národní hrdost a to, že česká kultura ve světě získává velký zájem a tím je zájem o Českou republiku i na jiných úrovních stále větší a větší, tak se na to můžeme podívat i ekonomicky. Ty celkové náklady na projekt se odhadují za 4 roky někde na 250 milionů korun. Ze státního rozpočtu plyne do toho projektu 197 milionů korun, ve kterých je 30 milionů na pobídky, na překlady knih, jak jsem říkal, v současné chvíli jich máme 140 a partneři projektu dodali dalších asi 50 milionů korun. A co tahle investice přinese v letech 2023 až 2030 nikoli zahraničí, ale České republice, tak podle nezávislé analýzy, kterou máme, do české ekonomiky přibude až 465 milionů korun. Na daních a odvodech získá stát zpět až 130 milionů. A ten projekt dá práci až pro 380 lidí. A jestli jste teď dobře poslouchala, tak jsem řekl, že do té státní kasy se může vrátit až 190 milionů korun a to už je vlastně ta částka, kterou ten stát investoval.
13: Tolik ředitel Českého literárního centra a programový manažer Českého hostování na veletrhu Martin Krafl. Děkuju nejenom za tyto údaje. Naslyšenou.
15: Rádo se stalo. Naslyšenou.
13: Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. 3 souborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost, která ve většině případů překonala tu předchozí. Rekordní období má za sebou Národní divadlo Brno. Kromě úspěchů na zahraničních scénách během sezony uvedlo také 18 premiér.
20: Zářily činoherní tituly jako Divoká kachna, Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
16: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
20: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun. korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
16: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 000 diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
5: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 000 návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
16: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 000 diváků, z toho 21 000 zamířilo na operní představení.
21: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
16: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
22: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
16: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
13: Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
23: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
24: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
23: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba ohrady a zámky.
25: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
23: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
24: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky a v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
23: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
24: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
23: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
13: Město Sobotka v severních Čechách začátkem léta pravidelně zaplňují milovníci českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí lidé. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dizmanova rozhlasového dětského souboru. Tady je.
4: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
6: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás jako oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
7: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
4: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
8: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
7: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
9: Audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
4: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
10: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
7: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
26: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
7: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
4: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
27: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
7: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
4: Letos do Sobotecké Sokolovny zavítala již po několikáté divadelní společnost Geisler's Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
28: Jste tady? Ano! Pane! Jo! Pane! Ne!
7: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
29: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival, nakolik je malý.
4: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiš. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
30: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
4: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
7: František Souček, Český rozhlas.
13: To byla reportáž ze Šrámkovy Sobotky. Tato přehlídka už skončila, ale kulturní akce během léta najdete na mnoha místech Česka. Namátkou zmíním shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Tento týden začaly také tradiční letní slavnosti staré hudby. V Ostravě finišuje Colors of Ostrava. Ve Vizovicích je festival určený příznivcům tvrdší muziky a v novém týdnu, konkrétně v pátek 24. července, začíná v Uherském hradišti letní filmová škola. I o tom všem budeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mluvit, včetně magazínu Kultura Plus, který právě posloucháte a který touto informací uzavíráme. Mějte se pěkně, loučí se Michaela Betyšková a naslyšenou za týden.
1: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
0: Inge Lehmannová byla dánská seismoložka a geofyzička, která ve 30. letech minulého století objevila vnitřní jádro země.
2: Narodila se v roce 1888 v Kodani. Na Kodaňské univerzitě také získala titul bakaláře. Pro další studium si ale vybrala britskou Cambridge. Kariéru začala v době, kdy vedoucí pozice ve vědě zastávalo jen málo žen. Ani to jí ale nezabránilo dosáhnout svého hlavního vědeckého cíle – dokázat existenci zemského jádra.
0: Je těžko uvěřitelné, jaká pravidla tehdy při studiu geofyziky a seismologie platila. Studentky sice mohly navštěvovat přednášky, ale nemohly využívat služeb univerzitní knihovny nebo provádět pokusy v univerzitních laboratořích.
2: V roce 1928 se Lehmannová stala ředitelkou seismické sekce Dánského geodetického ústavu. O 8 let později publikovala rozhodující studii o existenci zemského jádra, a to na základě údajů z novozélandských zemětřesení z té doby. Její závěry uznala vědecká obec během několika let za platné.
0: Do důchodu odešla v roce 1953. Přestěhovala se do Spojených států a nadále se zabývala výzkumem, který financovala armáda v souvislosti s rozvojem jaderných technologií.
2: Vědě se věnovala až do 70. let minulého století. Poté se vrátila do rodné Kodaně, kde v roce 19...

0: 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. A počasí bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
2: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
3: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
4: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radio Žurnál.
0: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožní to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že Ostravané mají o kurzy zájem.
5: To opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Nešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie. A bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
0: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. Poslední duel na francouzské lavičce odkoučoval Didier Deschamps, trenér, který tým dovedl ke světovému titulu v roce 2018 u mužstva po 14 letech končí. O svých pocitech mluvil Deschamps v rozhovoru pro kanál Be in Sport.
6: Je to těžké, protože pro mě to byl speciální den. Reprezentace pro mě znamená strašně moc, ale všechno jednou končí. Tým mi bude moc chybět. V první půli to od nás byla katastrofa, pak jsme se zlepšili a nebyli daleko od zázraku. Máme nadstandardní hráče, kteří jsou mladí a ještě se budou zlepšovat. To je to, co Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
0: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
7: Neprůjezdná D1 u Větrného Jeníkova a taky Pražský okruh. Velmi opatrně jeďte po D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrní Jeníkov. Na stém prvním kilometru došlo k hromadné havárii dvou osobních a jednoho nákladního auta a dálnice je dočasně uzavřená, dodržujte prosím uličku. Brzdí se prudce do kolony a na kilometru 103 zatím není jasné, jak dlouho bude uzavírka trvat. Poslední volný exit je 112 na Jihlavu. Připomínáme taky obousměrnou uzavírku Pražského okruhu v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Zde jedna sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10. Ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. A ještě dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Spozorněte za sjezdem na Pečky. Na kilometru 37 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Je označené šipkou, tak ať vás nezaskočí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude zpočátku polojasno, postupně se ale na celém území

0: zatáhne, bude pršet a místy se objeví i bouřky. K večeru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupají kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku může být až 30. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Když máš doma problém, někam vlítni. Něco obsaď, pošli tam vojáky, vyvěs vlajku na stožár, zahraj hymnu. Povzbudíš hrdost národa. Ten ti projeví vděčnost, celý šťastný vyjde s mávátky do ulic a zapomene, že není práce, že nejsou peníze ani na chleba, ani na hry. A díky dobyvatelským úspěchům bude oslavovat garnituru, která sice neumí vládnout, za to umí unášet a vraždit své odpůrce. Takhle to chodí u diktátorů. A byl to i případ argentinského prezidenta Leopolda Galtieriho v roce 1982. Na přelomu března a dubna se v jižním Atlantiku začala odehrávat událost, která zcela změnila postavení Velké Británie na geopolitické šachovnici a zároveň tvoří svéráznou tečku za světovou dekolonizací 60. let. Vítejte u čtvrtého dílu našeho speciálu o vojenských intervencích 20. století. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: Vojenské intervence. Speciál Tématu Plus.
2: Každý těm ostrovům říkal jinak. Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. Tak nejdřív trochu historie, aspoň té, která zajímala obě strany sporu. Název Falklandy začali používat Britové na počest šlechtice Lorda Falklanda, navzdory tomu, že toto území objevil mořeplavec John Davis v roce 1592. Ostrovy ovšem kolonizovali později Francouzi, po nich i Španělé a znovu Britové, kteří od roku 1833 obsadili oba hlavní ostrovy. Od té doby se tam žádná jiná národnost než britská nevyskytla. Název Malvíny pak nemá co dočinění s žádnou vílou Malvínou, jak ji známe z pohádky spisovatele Jerome Klapky Jeroma. Jde o zkomolenou podobu názvu francouzského přístavu Saint-Malo, kterou ostrovům dali francouzští námořníci. Ostrovy byly nakrátko připojeny k Argentině v roce 1820, ale ta je neudržela. Roku 1833 byly obsazeny Velkou Británií a tento stav trval bezmála 150 let. Říkám bezmála, protože právě toto potupné výročí bylo pro argentinskou vojenskou chuntu výrazným motivačním faktorem daný stav změnit. Náš dnešní příběh se odehrává na jižní polokouli, asi 480 kilometrů východně od břehů Argentiny a také v Londýně a v Buenos Aires. Co měli společného Argentina a Velká Británie začátkem 80. let minulého století? Prakticky nic moc. I když Velká Británie neprocházela hospodářsky nijak kvetoucím obdobím, s Argentinou se její stav srovnat nedal. Ani hospodářsky, ale ani politicky. Argentina se v té době potácela od jedné diktátorské postavy k další. V zemi vládli vojáci a to málo kdy přispívá k politické stabilitě. Dál už má slovo historik Jan Adamec, odborník na dějiny studené války.
3: V případě Argentiny bychom mohli začít někdy v polovině 70. let 20. století, kdy umírá asi nejznámější vládce Argentiny Perón a země se vlastně ponoří do takového zvláštního mezistavu, který nakonec vyústí v latinskoamerickou typickou situaci, to znamená armádní puč a moci se chopí vojenská junta v čele nejprve tedy s generálporučíkem Jorgem Rafaelem Videlou. No a Videlu pak na chvíli střídá další z té kliky generálské, generál Robert Viola a po něm vlastně nastupuje další generálporučík Leopoldo Galtieri, s nímž je vlastně spojován ten útok na Falklandy, respektive na Malvíny a celá ta válka, a který vlastně svoji kariéru a v podstatě i osud země vsadil na tuhletu válku.
2: Argentina ovšem v té době nebyla v úplně harmonických vztazích s dalšími svými sousedy, třeba s Chile.
3: Tam právě problém té vojenské chunty byl v tom, že na jednu stranu ona razila vlastně ostrý antikomunistický politický kurz a zavedla v zemi celou řadu autokratických opatření, Známý je ten pojem špinavá válka, který byl namířen proti levicovým a komunistickým odpůrcům toho režimu. Ale Achillovou patou toho režimu byla ekonomická situace, rostoucí inflace, nezaměstnanost a celkově jako chřadnoucí ekonomika, kterou se vojákům nepodařilo dostat pod kontrolu. A podle jejich názoru jedním z možných léků bylo vlastně napravit nebo nějakým způsobem orientovat tu nespokojenost obyvatel směrem k buď vnitřním nebo vnějším nepřátelům a snažit se vlastně napravovat údajné teritoriální škody nebo staré bolesti, které byly spojeny prostě s nějakými územními spory, ať už se sousedy, jako bylo právě Chile, kde vlastně Argentina nakonec prohrála spor a Mezinárodní soud jim vlastně dal zapravdu Chile, že to jedno z těch sporných území patří nikoli v Argentině, ale Chile. A nebo to namířit na spory, které souvisely vlastně ještě s 19. stoletím a s těmi starými spory s velkými tradičními koloniálními mocnostmi. A to byla právě Velká Británie a to byl ten spor o Malvíny, respektive Falklandy.
4: V předčasných všeobecných volbách ve Velké Británii zvítězila opoziční konzervativní strana. Vytvoří novou vládu a v dolní sněmovně bude mít nadpoloviční většinu poslanců. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se tak stane první evropskou kapitalistickou zemí v historii, která bude mít v čele vlády ženu, vůdkyni konzervativní strany Margaret Thatcherovou.
3: No, z hlediska popularity to nebylo nic moc. Thatcherová sice zvítězila, bylo to vlastně velké zadosti učinění pro konzervativce, ale zároveň zdědila poměrně slabou ekonomiku a ta její opatření vlastně ještě nezačala zabírat. Respektive nejprve se začala projevovat ty negativní důsledky, jako vysoká nezaměstnanost, rostoucí inflace. Zvlášť v roce 1979 ta nezaměstnanost rapidně narostla, protože se začaly projevovat ty deregulační kroky a ty snahy vlastně ozdravit tu britskou ekonomiku, ale ty začaly zabírat až vlastně někdy v polovině 80. let. Teď se projevovaly spíš jako špatnou ekonomickou situací a velkým sociálním neklidem. A vlastně v předvečer té války britská vláda a Thatcherová byly velmi nepopulární a pokud by se konaly volby před tou válkou, tak ty preference vlastně nedávaly nějaký velký náskok konzervativní straně a klidně se dala očekávat i možná porážka, kdyby se ty volby opravdu konaly ještě před tou válkou.
2: Ani největší paranoici a konspirátoři by ale nemohli Thatcherovou podezírat, že si objednala konflikt kvůli tomu, aby vyhrála volby. Naopak z některých indicí se zdálo, že britská vláda měla před rokem 1982 tendenci tak trochu hřešit na status quo a ponechávat falklandský problém poněkud vyhnít. Nedošlo tedy ani na zvažované rozšíření letiště v Port Stanley, hlavním městě či spíš městečku falklandských ostrovů, ale Británie zároveň nechtěla posilovat svou vojenskou přítomnost v jižním Atlantiku, aby Argentinu zbytečně nedráždila. Navíc pro Argentince znělo povzbudivě, že Britové ohlásili v roce 1981 seškrtání rozpočtu na obranu a rozhodli se vyřadit z provozu některá starší plavidla, včetně ikonické červeno-bílé polární průzkumné lodě jejího veličenstva Endurance, pohybující se v té době mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Britové také nedocenili sílu symbolického data. Vezměte si rok 1833, když připočtete 150 let, ocitnete se v roce 1983. To už chtěli mít Argentinci ostrovy zpět. 2. dubna 1982 byla akce argentinskými generály spuštěna.
5: Britská vláda v několika dnešních prohlášeních opakovala, že přijala nezbytná vojenská a diplomatická opatření v souvislosti s hrozbou obsazení Falklandských ostrovů argentinskou námořní pěchotou. Náměstek ministra zahraničí Humphrey Atkins v parlamentě odmítl sdělit, jaká vojenská opatření to jsou. Podle některých zpráv však do Jižního Atlantiku směřuje několik britských vojenských plavidel, včetně jaderné ponorky. Podle posledních informací dále britská letecká společnost British Caledonian také zastavila lety do Buenos Aires. O prudkém zhoršení stavu mezi...
3: No, to byl vlastně dlouholetý problém. Argentina si nárokovala ty ostrovy a po roce 1945, respektive na začátku 60. let, Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. To znamená, ona pochopila, že tady vlastně narůstá jakési antikoloniální hnutí v souvislosti s dekolonizací a začala na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně jaksi podporovat nebo nějakým způsobem se začala začala schromažďovat, získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí. A využila vlastně v roce 1960 třeba podpořila významnou rezoluci, která vlastně hovořila proti koloniálnímu hnutí a která vlastně nabádala ty bývalé koloniální mocnosti, aby se vzdali všech těch svých bývalých kolonií a nechali je vlastně jít tou samostatnou cestou. A v roce 1965 Argentina zaznamenala velký úspěch tím, že ta předchozí rezoluce se týkala hlavně Asie a Afriky. A nyní Argentina vlastně dosáhla toho, že OSN prohlásila, že ta myšlenka se týká i těch Malvin, že i tohle vlastně spadá do toho protikoloniálního hnutí, proti němuž OSN brojí a proti němuž vlastně OSN vyzývá. A zdálo se tedy, že Argentina dostala do rukou mocnou diplomatickou zbraň, s níž mohla vlastně argumentovat na mezinárodním poli a výrazně tak oslabila pozici Velké Británie.
6: Byly ty ostrovy vlastně geopoliticky nebo hospodářsky nebo surovinově nějak pro tu Argentinu důležité?
3: No, to je jako zajímavá otázka. Já myslím, že z hlediska toho, že pokud by ty ostrovy získaly, nebo Velká Británie se udržela, že by získaly nějakou zásadní geopolitickou výhodu, ať už ve studené válce nebo v nějakém tom jiném, tak to ne. Ale ta válka o Falklandy je vlastně zajímavým příkladem té virtuální geopolitiky, nebo té geopolitiky symbolů, obrazů, kdy vlastně, když z něčeho učiníte otázku národní prestiže, nebo dáte tomu prioritu z hlediska alokace zdrojů a z hlediska toho, že řeknete lidem a svým voličům, že tohle je teď jako priorita číslo jedna a nabádáte je, že kvůli tomu jste ochotni jít do války nebo válčit nebo rozpoutat konflikt, tak se z toho stává geopoliticky vlastně zájem číslo jedna. Do něhož vlastně začínají směřovat všechny zdroje země a nakonec vlastně se ukáže, že na tom závisí přežití toho daného režimu nebo prostě té vládnoucí garnitury, ať už je teda civilní nebo vojenská. A tohle přesně udělala ta Galtieriho diktatura, že vlastně vsadila na to obsazení a znovu získá Malvín, ale dalo by se říct, že to platilo i opačně. To, že se Margaret Thatcherová rozhodla vojensky se bránit a vlastně té intervenci vojensky oponovat, tak vsadila i ona svoji politickou kariéru. Že kdyby to nedopadlo, kdyby tu válku prohrála, nebo kdyby prostě třeba nedělala vůbec nic, tak by jí to taky mohlo stát politickou kariéru v těch blížících se nebo těch očekávaných volbách a možná by to zavřelo dveře pro její budoucí kariéru úplně. Podobně jako to zničilo kariéru toho vojenského diktátora Galtieriho.
6: Pojďme se trochu pod lupou podívat na souboj těchto dvou naprosto nepravděpodobných soupeřů. Thatcherová se s Galtierim asi nikdy nesetkala, protože kdyby ji blíž poznal, asi by si o ní nemyslel to, co si myslel. Historik Jaroslav Hrbek ve své knize Válka o Falklandy 1982 uvádí svědectví amerického generála Vernona Walterse, který byl při jednání s Galtierem 9. dubna 82, 7 dní po začátku intervence. Ta ženská se neodváží, ohodnotil generál svou protihráčku. Walters na to opáčil, pane prezidente, ta ženská už nechala umřít několik hladovkářů z Ira, aniž mrkla okem. Být vámi, tak bych na to nespoléhal.
7: Mimořádné zasedání parlamentu bylo svoláno včera po oficiálním potvrzení, že argentinské ozbrojené síly obsadily Falklandské ostrovy, které jsou britskou kolonií. Velká Británie z tohoto důvodu přerušila s Argentínou diplomatické styky. Margaret Thatcherová na zasedání rovněž oznámila, že v pondělí vypluje od britských břehů letadlová loď Invisible v čele zvláštní operační skupiny lodí. Ministerská předsedkyně však odmítla sdělit přesnější podrobnosti. Uvedla dále, že britské úřady zmrazily argentinské vklady a investice ve Velké Británii.
3: Já bych ještě jenom připomněl, že vlastně od toho roku 65 Velká Británie a Argentina spolu jednali o těch ostrovech. To nebylo tak, že by vlastně najednou z ničeho nic spadl ten konflikt, ale oni o tom jednali. A zvlášť v těch 60. letech právě pod tlakem toho protikoloniálního hnutí a vlastně té celé globální atmosféry, tak vlastně Velká Británie by nebyla úplně proti, kdyby ty suverénní práva vlastně předala Argentině. Ovšem výměnou za to, že by si třeba ty ostrovy pronajala nebo nějakým způsobem zajistila bezpečnost a budoucnost těch osadníků, kteří tam, respektive osadníků, to už vlastně byli obyvatelé, kteří tam už prostě po několik generací žili, jenže tam narazili na sebe ty jako protiřečící ty požadavky, že sice my Argentině bychom dali tu suverenitu na těmi ostrovy, ale požadujeme třeba nějaký dlouholetý pronájem, třeba na, já nevím, těch 50, 60, 99 let, jak se to vždycky jako tradičně dělá, na což Argentina nebyla ochotna přistoupit. Ta, pokud ano, tak by preferovala nějaký mnohem jako kratší časový úsek. V tomhle případě je to něco podobného jako v případě Hongkongu. No, tam vlastně také vypršela ta dlouhá 99-letá ten pronájem toho území a v roce 1997 se vlastně Velká Británie vzdala Hongkongu ve prospěch Čínské lidové republiky. Takže ty dvě země o tom jednaly, byly tam nějaké možnosti jako kompromisu, ale nakonec došlo k nedohodě, jak se říká, a ta situace zůstala v takovém jako vaku a čekalo to prostě na nějaký zase okamžik, kdy jedna z těch stran, v tomhle případě hlavně tedy Argentina, protože ta chtěla změnu statu quo, se prostě rozhodne, že prostě ten status quo chce změnit a tahle situace nazrála tedy na začátku 80. let, alespoň tedy z pohledu Argentiny.
6: Jenže zpětný pronájem nakonec podle paměti Thatcherové nepřipadal v úvahu prostě proto, že si ho nepřáli sami ostrované. Považovali se za Brity se vším všudy a případným slibům argentinského vojenského režimu oprávněně nedůvěřovali. Ostatně intervence na začátku dubna 1982 začala tak trochu sérií úskoků. Mezi Vánocemi 81 a březnem 82 se na ostrově Jižní Georgie, vzdáleném několik set kilometrů východně od Falklandských ostrovů, dvakrát vylodila skupina argentinských dělníků. Zaměstnával je argentinský podnikatel Constantino Sergio Davidov a měli za úkol na ostrovech zpracovávat železný šrot z opuštěných velrybářských stanic. Nic proti ničemu, takové akce byly celkem běžné a s britskou správou ostrova Jižní Georgie koordinované. Ovšem při této i dalších výpravách této společnosti na ostrov se začali Argentinci chovat podivně, jako by jejich cílem bylo vyvolat konflikt. Uplatněním salámové metody nejspíš hodlali připravit Brity na argentinskou přítomnost na Jižní Georgii a tím si na modelovém případu vyzkoušet, co to s Brity udělá, když budou nuceni se na Falklandských ostrovech začít o svou moc dělit. 18. března 1981 připlula na obchodní lodi další skupina argentinských dělníků, bylo jich už ke stovce. Vstyčili argentinskou vlajku a vloupali se do budovy britského polárního týmu. Když loď po pár dnech odjela, zjistilo se, že Davidov zanechal na ostrově ke 40 mužů, jejichž další poslání na Jižní Georgii nikdo neznal a jejichž návrat do vlasti se Argentina vůbec nechystala řešit. Na konci března se situace okolo ostrova vyhrotila. Z celé kauzy Argentinci nakonec udělali modelový příklad britské arogance a rozhodli se, že už budou jednat jenom o předání celých Malvinských ostrovů do své správy. Pokud by se Britové vzpouzeli, brali by to Argentinci jako eskalační moment, jakýsi startovní výstřel k invazi na Malvíny. A právě k tomu došlo na konci března 1982. Více už opět historik Jan Adamec.
3: V dubnu se ty argentinské síly pokusily obsadit ten ostrov South George a tam vlastně byla jako malá skupina britské námořní pěchoty a tu nakonec tedy ti Argentinci přemohli, se museli vzdát, to byla jako skutečně přesila, ale byla to vlastně jedna z prvních těch epizod toho plnokrevného pokusu ovládnout ty ostrovy, které ale jsou stovky kilometrů vzdálené od tohohle ostrova.
8: Ten ostrov sám o sobě byl v podstatě bezvýznamný.
3: To můžeme vlastně říct ovšem, že jsou vlastně jako bezvýznamné.
8: Já myslím, ten South Georgia.
3: Ano, i ten, ale v momentě, kdy se to stává otázkou prostě boje o suverenitu, nebo kdy v podstatě řeknete, že ten ostrov je důvodem k vyhlášení války, která navíc nebyla vyhlášena oficiálně, že? Tak ta bezvýznamnost je v tomhle smyslu jako relevantní. Jo? Ale samozřejmě, když si to vyprávíme takhle, tak to je pustý ostrov, kde prostě žije pár lidí a z hlediska nějakého významu, jako objektivního významu, jako nemá, že jo.
6: Nabízí se otázka, mohli Britové vědět, že se chystá plnohodnotné obsazení dvou hlavních Falklandských ostrovů, takzvaného východního a západního Falklandu? Práce britské zpravodajské služby v tomto směru spíš selhala.
3: Později vlastně britská rozvědka a vůbec vlastně britské bezpečnostní služby museli přiznat, že tu invazi úplně nepředpokládali a že byli trošku překvapeni nebo zaskočeni tou argentinskou akcí. No. Takže v tomto smyslu se dá hovořit o tom, že Argentinci dokázali využít nějaký moment překvapení a jak ten South George, tak i ty Malvíny dokázali obsadit, respektive ta metropole, Velká Británie, nedokázala to nějakým způsobem předpokládat, že by předtím vlastně posílila nějak tu obranu nebo nějakým způsobem vyslala nějaký odstrašující signál, který by vlastně Argentinu od té invaze odradil v tomhle smyslu.
8: Když se v Londýně dozvěděli, že vlastně jsou obsazovány ty hlavní ostrovy, tak samozřejmě nastal poprask a Margaret Thatcherová, která byla proslulá do té doby častými změnami v kabinetu, tak ty změny nastaly opět. Mimo jiné rezignoval ministr zahraničí, Lord Carrington.
3: Lord Carrington, ano.
8: Jaké byly důvody jako vlastně toho zemětřesení? Měla Británie důvod nějak vlastně být v pozici, že jsme něco nezvládli, zanedbali, že máme průšvih, za který si trochu můžeme sami? Jak to vidíš?
3: No, zase je to spíš v rovině toho, jak jsou ty kroky vnímány veřejností a jakým způsobem je vlastně ten krok prezentován veřejnosti. Zase se vracíme jako k těm 60. 70. letům. Kdyby to všechno proběhlo tak, že se ministerstvo zahraničí slovy Humphreyho Applebyho prostě nějak dohodne s tou Argentínou bez zájmu veřejnosti, tak vlastně by došlo k nějaké dohodě a vlastně potichu by se ta suverenita převedla vlastně z Velké Británie na Argentínu. Ale v momentě, kdy najednou Velká Británie a premiérka Thatcherová byly i opozicí a vlastně veřejností konfrontováni s tím, že se jedná o vlastně ponížení Velké Británie, že se tady odehrává nová Suezská krize v roce 1956, což byla vlastně jako největší traumatická událost britské zahraniční politiky po druhé světové válce, že jo, ta neúspěšná invaze, společná invaze s Francií a s Izraelem proti Egyptu a to, jak vlastně poté dramaticky klesl vliv Velké Británie na Středním východě a v té oblasti. Tak to bylo vlastně takové symbolické, vždycky, když se řekl v britské politice Suez 1956, tak je to vlastně symbol pro ztrátu, pokles té zahraničně politické prestiže a pro vyvolávání obrazu. Jo. Dříve slavná minulost, imperiální, velká velmoc a nyní vlastně evropský stát, který si musí v úzovkách nechat líbit to, že ty zámořské državy jsou obsazovány státem jako je Argentina.
9: We have to do what is necessary to recover those islands. It is important that aggression does not succeed. We've seen enough of it already. If this one succeeds, there'll be other examples of it elsewhere. We must go out calmly, quietly, to succeed.
8: Agresor nesmí prosadit svou. Tohle opakovala ministerská předsedkyně Velké Británie jako zaseklá gramodeska všem diplomatickým misím, které se v Londýně v průběhu dubna 82 vystřídaly. A řekla to i osobně při telefonických rozhovorech se svými partnery. Zajímavá a ne zcela jednoznačná byla na začátku pozice Spojených států. Z evropského pohledu by se zdálo logické, že budou Británie a Spojené státy čelit Argentině bok po boku, ale bylo to trochu složitější.
3: Dalším důležitým faktorem byla otázka spojenectví, nebo otázka toho, kdo nám pomůže, kdo bude naším spojencem. Většina latinskoamerických, nebo drtina většina latinskoamerických zemí, snad kromě Pinochetovi Chile, stály na straně Argentiny. Logicky, protože se jednalo, že okamžitě se aktivovaly ty jako protibritské a protiimperiální emoce, takže bez ohledu na to, jestli tam byla vojenská diktatura nebo ne, tak vlastně všichni, celá Latinská Amerika stála na straně Argentiny. A to zase stavilo do nelehké pozice Spojené státy.
7: Prezident Spojených států Ronald Reagan v rozhovoru s novináři uvedl, že konflikt mezi Velkou Británií a Argentínou přivedl jeho vládu do složité situace, protože k oběma zemím prý chovají Spojené státy přátelské vztahy. Odmítl se přitom vyjádřit, na čí stranu by se Spojené státy v případě války postavily.
10: It's a very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute.
3: Přestože vlastně my víme, a je to vlastně, patří to vlastně, když se řekne Margaret Thatcherová, tak se vždycky dodává i Ronald Reagan a je faktem, že mezi nimi bylo velké ideologické souznění z hlediska hodnot konzervatismu a názor na společnost a na politiku a tak dále.
8: Já bych řekl i osobní přátelství.
3: I osobní přátelství, takže to v lecčem připomínalo to souznění mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Delanem Rooseveltem během druhé světové války, od když vlastně jako Britové se honosí tím speciálním nebo zvláštním vztahem se Spojenými státy, který vlastně přetrvával až do těch 80. let, i když s různými vlastně vzestupy a pády vždycky záleželo na tom, jestli si sedli ti ten americký britský prezident a britský premiér, jestli měli podobný ideologický náhled na svět, jak si sedli osobně, ne vždy to tak klaplo, ale tady to celkem fungovalo. Jenže Ronald Reagan taky musel brát ohled na to, že Spojené státy mají nějaké zájmy v té Latinské Americe. A zrovna vlastně jako to, že celá Latinská Amerika stála na straně Argentiny a že to z hlediska Spojených států, ty Falklandy, Malviny byl vlastně bezvýznamné území, tak vlastně Spojené státy, a nebylo to poprvé, kdy vlastně museli vážit mezi svými geopolitickými zájmy v tom daném regionu, které byly nějaké, a mezi lojalitou k svému evropskému spojenci v rámci třeba NATO, které byly odlišné, ty zájmy. Často zcela protichůdné. Něco podobného se Američanům stalo třeba ve Vietnamu, no, kdy vlastně v roce 45, no, kdyby bylo jenom na Američanech, tak by pravděpodobně se Francouzi už do té Indočíny nikdy nevrátili a Vietnam by získal nezávislost už v roce 1945 a pravděpodobně by nikdy žádné vietnamské válce nedošlo. Ale protože Francouzi trvali na tom, že se do té Indočíny vrátí a budou se snažit obnovit tu svoji koloniální moc, tak museli Spojené státy vlastně volit mezi tím, že jako veřejně proklamovali boj proti kolonialismu a proti těm starým říším a přiklonili se naopak na stranu Francie. A kam to vedlo, víme, to vedlo to prostě až té krvavé vietnamské válce.
6: Administrativa Ronalda Reagana byla tedy v otázce argentinsko-britského konfliktu rozštěpená. Aby se ještě na poslední chvíli zabránilo regulérní válce, nastoupila takzvaná kivadlová diplomacie, metoda připisovaná Henrymu Kissingerovi, kdy diplomat ze třetí země tak dlouho pendluje mezi hlavními městy obou stran sporu, až se nakonec něco dohodne.
3: Na začátku vlastně Reagan a Thatcherová z toho byla trošku zklamaná, že se plně nepostavil na tu britskou stranu a nepodpořil ji hned v tom proválečném postoji. Naopak vyslal svého ministra zahraničí Haiga, aby se pokusil kivadlovou diplomací různě dohodnout nějaký smír, ještě tu válku vlastně jako, nebo tu hrozící válku, ten konflikt nějak utlumit ještě předtím, než vypukne. Neúspěšně tedy.
8: On dokonce Galtier mu volal osobně.
3: No to je právě to, že tam byl ještě problém v tom, že vlastně ten argentinský režim zapadal do toho amerického schématu. Jsou to sice darebáci, ale jsou naši, jo? Jsou na naší straně. Takže právě na to ta argentinská junta spoléhala, že si říkala, no my bojujeme proti komunistům, tady je v uvozovkách, mučíme a vraždíme po tisících, tak to těm Američanům určitě bude konvenovat a budou na naší straně. No. A tu argentinskou junta pak hodně zklamalo, když vlastně nakonec tedy Reagan se postavil na stranu Thatcherové. I když bylo vidět, že ten okruh jeho poradců a těch nejbližších spolupracovníků je v tom rozpolcen. Že? Na jedné straně byla Jean Kirkpatricková, která byla na straně Argentiny a kdyby bylo na ní, tak vlastně se postaví na stranu Argentiny.
8: Velvyslankyně v OSN.
3: Ano, tady. Americká velvyslankyně OSN. A pak zcela opačný postoj zastával třeba ministr obrany Kaspar Weinberger, který vlastně tak trošku jako potají, i když samozřejmě s Reaganovým souhlasem, ale tichým souhlasem, vlastně Velkou Británii podpořil vojensky, vojenskými kapacitami a možnostmi a slíbil jim, že prostě v momentě, kdyby měli třeba nějaké ztráty, tak jsou jim ochotni poskytnout své válečné lodě nebo nějakým způsobem je vlastně vojensky podpořit. No. Takže tam byl problém to, co říkají navenek, jak to vypadá, aby si příliš nerozházeli tu celou Latinskou Ameriku a ty své tradiční spojence a co vlastně dělají a jak vlastně zafunguje ta osa Thatcherová Reagan, která nakonec tedy převážila.
11: Poručnická mise amerického ministra zahraničí generála Haiga dnes dostala jasnou tvář. Z Londýna k tomu telefonu je náš zpravodaj Karel Starý.
12: Londýnský hotel Churchill se už druhý den podobá odbočce amerického ministerstva zahraničí, odkud generál Haig udržuje pomocí narychlo instalovaných speciálních komunikačních zařízení spojení s Bílým domem ve Washingtonu a s argentinským Buenos Aires. Podle neoficiálních zpráv po dnešním krátkém dalším neplánovaném jednání s Margaret Thatcherovou a dalšími členy britského kabinetu, kvůli kterým odložil odlet do Buenos Aires, jde generálu Haigovi o to, aby teď Argentina přistoupila na to, že Falklandské ostrovy by měly přejít pod společnou americko-britsko-argentinskou správu, což Argentina zatím odmítá. Mezitím britské ministerstvo obrany provedlo další rekvizici civilního plavidla, tentokrát velké cisternové lodi, která vypluje za britskou válečnou flotilou směřující do Jižního Atlantiku s úkolem obnovit britskou koloniální správu nad ostrovy.
6: To byla část zpravodajství ze 13. dubna 1982. Haig se ovšem poctivě snažil dostát pověsti kyvadlového diplomata, možná spíš rozkývaného. V Buenos Aires mu dávali co proto. Galtieri se mimochodem uvedl tím, že nechal Reagana čekat na telefonu několik hodin, aby ho pak vyslechl, ale až v okamžiku, kdy už invaze na Malvíny byla spuštěna. Američan často neměl jasno, s jakými lidmi vlastně jedná, zda u nich převažují emoce nebo rácio. A také, kdo z nich má poslední slovo. Názory relativně umírněného ministra zahraničí Costy Mendéze kontrastovaly se zatvrzelými postoji samotného Galtieriho. Celkově byl argentinský postoj zřejmý – hrát o čas, manévrovat a vyhrožovat. Britové oproti tomu byli ústy ministerské předsedkyně až nepříjemně transparentní. Pokud se Argentina nestáhne, začneme dobývat ostrovy zpět. Začne válka, i když si to nepřejeme. Argentinci postupně začali Haiga podezírat, že není tak nestranný, jak se snaží dokázat, a že neumí Londýn přitlačit ke zdi.
13: Tím, jak se naše válečná flotila blíží k Falklandským ostrovům, je naprosto nezbytné zrychlit jednání, ne je brzdit. Jinými slovy řečeno to znamená, že po útoku námořní pěchoty na jižní Georgii a po vtyčení britské vlajky na potvrzení obnovení koloniálního statutu, britská válečná flotila pokračuje v plavbě ke dvěma hlavním ostrovům blíže k argentinským břehům s nezměněným úkolem použít vojenskou sílu, pokud do té doby Argentina nepřistoupí na britské představy o řešení krize.
3: Thatcherová měla vlastně na výběr jenom dvě možnosti. Buď to nechat být a nějakým způsobem vlastně strpět ty argentinské podmínky, nebo nějakou případně novou realitu z hlediska těch Malvín, anebo tu situaci zvrátit, vojensky odpovědět a rozhodnout se vlastně Argentince vyhnat, bojovat s nimi a vrátit se do toho stavu před tou argentinskou invazí. Problém ale byl v kapacitách, problém byl, že to nebyla vůbec jako jednoduchá záležitost z hlediska zorganizování té flotily, protože to nebylo tamhle za rohem, ale bylo to prostě mnoho tisíc jako kilometrů daleko od Velké Británie, takže jako k projekci téhle síly potřebujete sestavit velkou flotilu, potřebujete sestavit kapacity. Zase to kolidovalo s jednou z těch politik Margaret Thatcherové. Ona chtěla šetřit, chtěla vlastně hledat úspory a jednou z možností, kde se vždycky hledají úspory, je obrana. Jo. Tak se připravovaly i velké úspory v obraně, měly se dokonce vyřadit některé lodě, které pak paradoxně se staly součástí té flotily, která pak ty Argentince porazili. Takže vždycky to bylo jako něco za něco. Takže Thatcherová musela zvažovat i tyhle ty ekonomické faktory.
6: První britská flotila vyplula směrem na jih už 5. dubna 1982, tedy v rekordním čase. Téhož dne vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající Argentinu, aby se z ostrovů stáhla.
14: Britské vrtulníky z válečné flotily napadly a poškodily argentinskou ponorku u ostrova Jižní Georgia v Jižním Atlantiku. Zprávu už potvrdilo také argentinské ministerstvo obrany, které uvedlo, že ponorka byla na hladině v přístavu.
6: Zpočátku se nedalo odhadovat, kdo bude mít navrch. Britům se ovšem už kolem 25. dubna 82 podařilo dobít zpět Jižní Georgii s pomocí tří lodí, přičemž svou důležitou roli při zásahu sehrála i zmíněná výzkumná loď Endurance, zdánlivý vysloužilec mířící do šrotu. Na palubách tří lodí bylo asi 230 vojáků, k tomu 6 vrtulníků, houfnice a v zákrytu hlídkující jaderná ponorka Conqueror. Poprvé se tu vylodili britské speciální jednotky SAS. Bylo to dobré cvičení pro hlavní boje na Falklandách. Tam byla situace daleko horší. Argentinci samozřejmě měli náskok a mohli zpočátku spoléhat na početné vojsko shromážděné zejména na východním Falklandském ostrově, dále na vlastní ponorky a válečné lodě. Ani s leteckou podporou invaze na tom Argentinci zpočátku nebyli špatně. Mohli spoléhat mimo jiné na nedávno dodané francouzské bojové letouny se střelami Exocet, o kterých bude ještě řeč. Britové disponovali třemi letadlovými loděmi, mezi nimi i legendární Hermes, postavený už v roce 1953 a nedlouho předtím rovněž určený k potenciálnímu vyřazení ze služby. Jméno této letadlové lodi by mimochodem nepostradalo jistý půvab vzhledem k celé misi, pokud nesla jméno řeckého boha stát a pastvin. O Falklandách odpůrci války nejednou tvrdili, že se tu bojuje o ostrovy, kde je 3000 lidí a 10x tolik ovcí. Ostatně toto zvíře je dodnes ve falklandském znaku. Nabízí se vlastně otázka, jak se argentinští okupanti k falklandským obyvatelům chovali. Relativně umírněně. Cílem bylo dostat obyvatele na svou stranu spíš po dobrém. Žádnou náklonost u obyvatel Port Stanley ani dalších malých osad si ovšem Argentinci nezískali.
3: Když Argentina nebo ty argentinské jednotky obsadily ty ostrovy, tak tam údajně došlo k zadržení a k detencím. Některé rodiny byly deportovány z těch Malvín, někteří tam byli zadržováni v neúplně ideálních podmínkách. Hlavně teda Argentinci se báli nebo se zaměřili na ty, u nich očekávali nějaký probritský odpor, ale výhodou bylo, že ta válka netrvala dlouho. Nebyl to prostě konflikt, který kdyby trval třeba měsíce, možná roky, tak by samozřejmě utrpení obyvatelstva bylo mnohem větší. Ale tam samozřejmě roli i nízká hustota a další faktory, které ten konflikt odlišují od jiných konfliktů třeba v nějakých městských prostorách na středním východě nebo někde jinde. Takže z tohohle ohledu tam výhodou bylo, že to trvalo poměrně krátce a že ty ztráty byly především na straně těch kombatantů, nebo těch, kteří bojovali. Potopili ten argentinský křižník, tam byly poměrně vysoké ztráty a ty ztráty na obou stranách se počítaly, pokud jim tak ve stovkách. Myslím, že nepřekročili 1000 na žádné straně.

0: Takhle zněla jedna z dobových protiválečných písní, sympatická v tom, kolik je v ní sebeironie. Celkem se na jich vydalo přes 120 lodí. Kromě letadlových lodí odplulo postupně 8 torpédoborců, víc než dvojnásobný počet útočných fregat, dále zásobovací lodě, vyloďovací čluny, pro přesun 10 000 mužů i promptně zrekvírované civilní parníky jako Queen Elizabeth.
1: To byl vlastně problém, že bojujete prostě v teritoriu, které je strašně vzdálené od těch vašich základen a musíte se spoléhat na tu námořní sílu. Snažili se vytvořit jakousi zónu kolem těch ostrovů, kterou prostě prohlásili za válečnou zónu a varovali Argentince, že jakákoliv loď, která tam vpluje, tak bude cílem útoku. Samozřejmě neměli tam sice dostatečnou podporu letectva, ale zase se mohli spolehnout na své ponorky a na tu podmořskou sílu, která nakonec, jo, jedna z těch ponorek potopila ten argentinský křižník. A ten význam toho potopení byl hlavně v tom, že poté vlastně se to argentinské loďstvo začalo více stahovat a vlastně jako by to byla velmi dobrá jako demonstrace síly, k čemu jsou Britové odhodláni a jak jsou schopni bojovat v tomhletom daném okamžiku. No.
0: Britové potopili argentinský křižník generál Belgrano 2. května. Šlo o největší bitevní loď, která se z argentinské strany konfliktu zúčastnila a její skáza tehdy způsobila šok na obou stranách Atlantiku.
2: Argentinské ministerstvo zahraničí oznámilo, že křižník generál Belgrano se potopil. Z celkového počtu 1042 námořníků se zatím podařilo zachránit 523 členů posádky. Podle reportérů britské agentury Press Association, kteří jsou na palubě vlajkové lodi Hermes, torpédovala argentinský křižník britská ponorka s atomovým pohonem Conqueror. Použila přitom dvou nejmodernějších dálkově ovládaných torpéd vybavených počítačem o hmotnosti 0,5 tuny. Britský ministr obrany John Knott na tiskové konferenci cynicky prohlásil, že při rozhodnutí potopit křižník byla prý Británie vedena potřebou chránit vlastní námořníky, pro něž křižník plující mimo vyhlášené 200-mílové pásmo totální blokády údajně představoval hrozbu.
0: My jsme tady mluvili o podílu Ameriky, o tom váhání, jak podpořit Británii, do jaké míry, jak přitom nezapomínat na vlastní zájmy. Ale my jsme zatím nemluvili vůbec o reakci východního bloku. Předpokládám, že kromě celé Jižní Ameriky se tomu konfliktu velmi spokojeně pochechtával Brežněv a vlastně celé sovětské impérium.
1: Ta reakce byla vlastně jako paradoxní v tom, že vycházelo to z toho, že nepřítel mého nepřítele je můj vlastně přítel. Takže, jak bych to řekl, Sovětskému svazu a východnímu bloku tak jaksi nezbylo, než se postavit na stranu Argentiny, přestože Argentinu vedl autokratický vojenský pravicový režim, který zabíjel a mučil levičáky a komunisty, tak ale vedl protiimperialistický boj proti bývalé koloniální mocnosti, takže v tomto smyslu ta volba byla jasná, ale bylo to spíš taková jako volba z nutnosti. A hovořili jsme o tom, že drtivá část Latinské Ameriky se postavila na stranu Argentiny, kromě tedy Pinochetovi Chile, která byla na straně Velké Británie, na straně té protiargentinské.
0: Potopením argentinského křižníku nastal další zlom. Británie dokázala, že dobytí ostrovů zpět myslí vážně. Zároveň tím eskalovala boje do vyšších obrátek a bylo nutné čekat tvrdou argentinskou odvetu. Brity nejvíc děsilo, že Argentinci disponují s brusunovými francouzskými stíhačkami Super Étendard, schopnými nést zcela nový typ nízkoletících protilodních střel Exocet. Britové sice ze svých důvěrných zdrojů měli potvrzenou informaci, že Argentinci jich mají v zásobě pouze 5 kusů. Ke štěstí Britů totiž Argentina platila Francii dost liknavě a dodávky se zpozdily. Přesto jedna z těchto střel zasáhla 4. května 1982 torpédoborec Sheffield. Vypukl na něm požár, posádka musela být nakonec evakuována a za 5 dnů se Sheffield, neschopný plavby a obrany, potopil.
3: Názor těch, kdo byli pro vyslání válečné flotily, se rychle mění. Já si však myslím totéž od samého začátku. Je to nesmyslné a v našem století, v roce 1982, kdy všichni tak dobře vědí, co války znamenají, musí převládnout názor, že válka nic neřeší, jen jednání. Prostá slova manželky jednoho z 87 britských námořníků ze seznamu mrtvých, pohřešovaných a raněných po potopení torpedoborce Sheffield nejlépe vystihují, co musí být teď převažující mínění britské veřejnosti. Potopení jedné z nejmodernějších lodí britské válečné flotily raketového torpedoborce Sheffield přišlo v Británii jako blesk z čistého nebe. Militaristická propaganda totiž předkládala britskému publiku válečné akce v Jižním Atlantiku jako procházku po zeleném trávníku, řečeno slovy kontraadmirála Woodwarda, který válečné flotile velí. Dosavadní průběh britských vojenských operací tomu také nasvědčoval. Útok na Jižní Georgii a její obsazení, sestřelení několika argentinských letadel a nakonec i potopení argentinského křižníku generál Belgrano s více než 1000 námořníky na palubě se obešly na britské straně bez obětí. Odvetná akce argentinského letectva za potopení křižníku generál Belgrano proto zapůsobila jako šok a mnozí z těch, kdo pod tlakem šovinistické propagandy zakrývající podstatu konfliktu a nebezpečí vyplývající z vyslání válečné flotily se teď staví proti a požadují zastavení válečných akcí.
0: Ztráta Sheffieldu nebyla poslední ranou tohoto druhu. Do konce války přišli Britové o několik dalších bitevních i zásobovacích lodí. Ale dostavovaly se i první úspěchy. Po několika výsadcích britských speciálních sil SAS, které se stávaly z malých jednotek vojáků, v zásadě vycvičených na protiteroristické akce, se podařilo do značné míry eliminovat argentinská letadla, umístěná na dvou největších Falklandských ostrovech. 20. května už se schylovalo k britské invazi na Falklandy. Zatímco obsazení ostrovů bylo v mnoha zemích světa klasifikováno jako fait accompli, neboli je rozhodnuto, smiřte se s tím, co je, pak čím dál pravděpodobnější návrat Británie na ostrovy byl v československém zpravodajství líčen málem jako geopolitická katastrofa.
4: Ve Velké Británii dnes panuje napjatá atmosféra posledních hodin před očekávaným rozhodnutím o britské invazi na Malvínské ostrovy. Politický výbor komunistické strany Velké Británie vyzval laboristickou a demokratickou stranu k podpoře požadavku na zastavení palby v Jižním Atlantiku a urovnání konfliktu prostřednictvím Organizace spojených národů. Zdůraznil, že britská invaze na Malvínské ostrovy by mohla mít nedozírné následky nejen pro Británii, Argentínu a obyvatele Malvín, ale také pro světový mír.
0: To bylo 20. května 1982. O den později se první britské jednotky vylodily v zátoce San Carlos na západním pobřeží ostrova East Falkland. A během dalších dnů se rozeběhla 3 neděle trvající protiofenzíva s cílem probít se na východní pobřeží k městečku Port Stanley.
5: Britské invazní jednotky pokračují v útoku na hlavní město Malvín, Puerto Argentino. Včera celý den trvaly dělostřelecké souboje a bezprostředně k argentinským pozicím se přiblížily 2 britské pěší brigády. Podle zpráv z Buenos Aires se boje soustředily do oblasti u hory Mount Fitzroy, jižně od města. Podle zpráv ze souostroví schazují britská letadla nad argentinskými pozicemi letáky vyzývající nepřátelské jednotky, aby se vzdali. Ministerstvo obrany v Londýně oznámilo, že jeho jednotky byly posíleny o 3000 mužů, kteří se vylodili z parníku Queen Elizabeth.
0: Rozhlasové komentáře byly samozřejmě v té době ideologicky podchycené, zvláště ty z Londýna. Ale pokud jde o zpravodajství, nutno přiznat, že tón československého rozhlasu z jara 1982 o vývoji války mezi Argentinou a Velkou Británií byl někdy objektivnější, než by se dalo čekat. Tím spíš, jak se blížilo rozuzlení konfliktu. 14. května už bylo jasné, že britské vítězství je na dosah.
5: Podle zpráv z Londýna dnes britské jednotky dobily klíčové pozice asi 4 kilometry od Puerta Argentina a mohou zahájit definitivní útok každým okamžikem. Velitel britských pozemních vojsk na Malvínách generál Moore prohlásil, že britští vojáci jsou nyní na línii, na které byly v pátek argentinské jednotky. Poslední argentinská obranná linie vede už za hradami po samém okraji města. Jak už jsme oznámili, argentinská a britská vláda se v noci na dnešek dohodly na vytvoření neutrálního pásma uvnitř Puerta Argentina, kde budou mít útočiště civilisté a ranění. Podle posledních zpráv argentinský prezident Leopoldo Galtieri potvrdil ochotu své země uzavřít okamžitě příměří ve vojenském konfliktu s Británií, budou-li i hned po jeho vyhlášení z Malvín stažena vojska obou z nepřátelených stran.
0: A o den později, 15. června 1982, přineslo zpravodajství československého rozhlasu zprávu, že po 2 měsících války britské jednotky dobily Port Stanley, čímž Británie obnovila svou vládu na Falklandách. Argentina kapitulovala.
3: předsedkyně Margaret Thatcherová nenechala svým prohlášením nikoho na pochybách, že hodlá obnovit předchozí koloniální statut ostrovů. Co nejdříve by tam měl odletět dřívější guvernér Rex Hunt a jak doslova řekla, v žádném případě nebude součástí jakéhokoliv možného budoucího jednání otázka britské suverenity nad ostrovy. Podle prohlášení britské expediční jednotky nevrátí také část z 15 000 zajatců Argentině v rozporu s ženevskými konvencemi, dokud argentinská vláda nepotvrdí, že přistupuje na britské podmínky. Jak Margaret Thatcherová dále naznačila, velitel pozemních sil britské válečné flotily generál Moore zůstane spolu s částí jednotek trvale na souostroví, navíc Británie by chtěla, aby se na tomto řešení vojenský podíleli také Spojené státy. V závěru oficiálního prohlášení v parlamentu britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová oznámila, že podle posledních údajů ve válečných akcích proti Argentině zahynulo celkem na 250 britských vojáků.
0: Válka je smutná, ale i drahá záležitost, politicky i hospodářsky. Pro Argentínu to byla potupa, pro Galtieriho obzvlášť, a nezůstalo to bez následků. Bezprostředně po kapitulaci byl Leopoldo Galtieri sesazen, internován a v roce 1983 odsouzen, mimo jiné za zločiny, jichž se junta dopustila během své vlády na vlastním obyvatelstvu. Což značí, že diktátoři jedou na jediné palivo, totiž totální vítězství ve svých válkách. Jinak jsou obětováni. Dávám opět slovo historikovi Janu Adamcovi.
1: Nejenom, že to podlomilo tu osobní moc Galtieriho, ale vlastně strhlo to takovou tu masku celé té vojenské juntě, protože když už si říkáte, dobře, tak vojáci nerozumí ekonomice, nejsou politici, aspoň válčit by měli umět. Ale když vlastně prohráli i tu válku a nedokázali ani obhájit to dobytí těch Malvín, tak to odhalilo jejich neschopnost a oslabilo i ty zbytky legitimity, kterou měli. Takže tím se vlastně otevřel ten proces toho postupného přechodu Argentiny pak k tomu normálnímu parlamentnímu režimu. Ale těch důvodů bylo mnohem víc. Jo. Byla ta ekonomika, která stále byla na tom poměrně špatně.
0: Tak tohle ji neposílilo.
1: Možná vítězná válka, že jo, ale problém s těmi válkami, které vyvoláváte, abyste tím zakryli nebo nějakým způsobem vyléčili domácí problémy, tak ono ani ty vítězné války to dlouho nevydrží a pak vlastně ty problémy se znovu objeví, ať už ekonomického nebo politického rázu. Ale prohraná válka, to je velká katastrofa.
0: Pro Thatcherovu a Brity to navzdory množství obětí vlastně mělo elektrizující účinky, čili vnitropolitické vítězství obrovské Margaret Thatcherové to bylo. Nebo byly nějaké náklady taky?
1: No samozřejmě, jednak se musela řešit otázka, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že ti Argentinci ty Malvíny obsadili. Jak to, že to britské služby nepředvídali, jak to, že tomu Britové nezabránili. A tady samozřejmě politickou odpovědnost nesla také Margaret Thatcherová jako předsedkyně vlády. Jo, její mandát nezačíná tou válkou v roce 82, ale už byla premiérkou i předtím. Britové nestratili málo lodí. Ty materiální ztráty byly poměrně velké a konec konců ani ty lidské ztráty nebyly malé. Takže i to se vlastně řešilo, probíralo. Výrazně jako narostly náklady třeba na udržování vojenské posádky na těch Falklandách po té válce. Hovoří se o 3 miliardách liber, což také nebylo zanedbatelná částka, zvlášť v kontextu té Thatcherové politiky, že se musí šetřit a že musíme prostě nacházet úspory. Takže zprvu kolem toho bylo hodně otázek, hodně vlastně otevřených témat, v čem Britové pochybili, v čem jsou problémy třeba britského námořnictva, britské armády. Ale na druhou stranu nelze zpochybnit, že Margaret Thatcherová, která si nakonec vlastně připsala celé to vítězství, protože hlavně to její rozhodnutí jít do té války bylo v tomhle klíčové, takže nakonec ona sklidila tu politickou odměnu v podobě toho vítězství ve volbách v roce 1983. Bylo to velké vítězství, měl myslím o 144 mandátů, víc než konkurence. A v tomhletom ohledu bylo možné říct, že Falklandy v roce 1982 smazali to ponížení ze Suezu z roku 1956, takže to vlastně částečně obnovilo tu stále ještě nezahojenou ránu po tom impériu, které vlastně po roce 1945 vlastně se víceméně rozplynulo a už z něho zbyly v roce 1980 jen zbytky v porovnání s tím, jak vypadalo třeba před stolety nebo ještě tedy před druhou světovou válkou.
0: Co přinesl konflikt o ostrovy v jižním Atlantiku do budoucna? Jak změnil světovou politiku? Samozřejmě posílil Velkou Británii, ale na druhou stranu kauza Falkland nebo Malvín, jak chcete, není dodnes vyřešená.
1: No, Argentina se nikdy nevzdala toho nároku a dnes vlastně ta otázka je možná ještě aktuálnější, zvlášť po roce 2016, kdy Velká Británie vystoupila z Evropské unie, tak se právě otázka některých těch zámořských území znovu otevřela. Respektive v některých těch otázkách došlo k zajímavému posunu. Teď nedávno britská vláda tak jako mezi řečí, bez většího zájmu veřejnosti, a můžeme si domýšlet, že takhle možná to mělo být v těch 60. letech, že takhle to možná ta Británie plánovala, vlastně oznámila, že předala suverénní práva nad Čagostskými ostrovy v Indickém oceánu Mauriciu, což sice následně vyvolalo velkou kritiku ze strany konzervativců, kteří nařkli tu současnou labouristickou vládu, že vyprodává to impérium a že to je v současné geopolitické situaci nerozumné rozhodnutí, ale ono jde o výsledek mnohaletého vyjednávání právě mezi Velkou Británií a Mauriciem, a tam ještě důležité zmínit, že vlastně v rámci těch Čagostských ostrovů Američané operují vlastně jednu ze svých nejdůležitějších vojenských základen Diego Garcia, kterou tam mají pronajatou, takže tenhle problém jako zůstává a tím je zachován i ten britsko-americký vztah v tomhletom smyslu. Ale je vidět, že když se o tom začne hovořit na veřejnosti, tak to začne vyvolávat prostě tyhle ty obrazy zašlého impéria, prostě slabé vlády. A kdyby se o tom nehovořilo, tak to vlastně moc nikoho nebude zajímat, kromě jako odborníků na mezinárodní vztahy. Jiná otázka je u dalšího podobného území, a to je Gibraltar. To je jako otázka velmi brizantní a velmi důležitá pro Velkou Británii, ale hlavně pro Evropskou unii.
6: Británie se ostře opřela do Španělska a Evropské unie kvůli Gibraltaru. Odmítá, aby se postavení tohoto území stalo součástí jednání o Brexitu. Dohodu o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie by mohlo vetovat Španělsko, které si Gibraltar dlouhodobě nárokuje.
7: Podle britských politiků je podobná zmínka o Gibraltaru nepřijatelná. Ministr obrany Michael Fallon o víkendu prohlásil, že Británie bude Gibraltar bránit všemi prostředky. Vlivný konzervativní poslanec Michael Howard dokonce s odkazem na válku s Argentinou o Falklandy naznačil, že je Británie připravena Gibraltar bránit i vojensky. Šéf gibraltarské vlády jednání unie přirovnal ke zhrzenému manželovi, který při rozvodu vyhrožuje odebráním dětí. Španělský ministr zahraničí Alfonso Dasty z Británie naopak vyzval ke klidu.
1: A něco podobného je i u těch Falkland, respektive Malvín. Asi těžko předpokládat, že současný argentinský prezident Milei tím, jak vlastně se snaží být součástí toho západního bloku, takže by vyvolal cíleně nějakou válku s Velkou Británií, jako to udělali ta vojenská junta v 80. letech, ale argentinská diplomacie se nikdy nevzdala toho nároku a neustále o něm hovoří. Lze se spíše domnívat, že tam dojde k novému řešení, spíše diplomatickému než válečnému. Ale ta otázka je stále otevřená.
0: A čtvrtý díl seriálu Tématu Plus o vojenských intervencích je u konce. Za spolupráci děkuji historikovi Janu Adamcovi, dramaturgii měla Lucie Korcová. Za technickou spolupráci děkuji Valérii Racmanové, Janu Kravárikovi a Ladislavu Čurdovi. Za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
8: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Maďarský prezident Šujok podepsal podatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie po výhře 6-4 nad Francií vybojovali na světovém šampionátu třetí místo. A čekáme

0: podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
1: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
0: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. Opozice ale v posledních dnech vyzývala Okamuru, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Peter Maďar Šujoko opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Šujokovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho z funkce odvolá parlament. Do brzkých ranních hodin se bavili návštěvníci na festivalu Colors of Ostrava. Čtyřikrát po sobě areál Dolních Vítkovic zaplnili 10 000 lidí. Organizátoři dlouhodobě nezveřejňují přesná čísla návštěvnosti. Podle uměleckého ředitele Filipa Košťálka ale byla letošní účast v porovnání s posledními ročníky rekordní.
2: My už jsme věděli několik týdnů před festivalem, že ty prodeje jsou lepší než v loňském roce, ale samozřejmě dokud ten festival v podstatě neskončí, tak není dobojováno, protože jsou to jednak vstupenky, ale i to, co se sní, vypije a tak dále.
0: Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už po poločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin českého času utkají Argentinci se Španěli. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele závodu. Před Dánem Vingegaardem, který byl čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty.
3: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a uzavřený Pražský okruh. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 101 je po nehodě dvou osobních a jednoho nákladního auta blokovaný pravý jízdní pruh. Projíždí se jen levým, je to za levotočivou zatáčkou nepřehledně a kamiony tam chvílemi prudce vybočují. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici dvou mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. No a na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna spozorněte za sjezdem na Podivín. Na 38. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, můžou se kolem něj pohybovat chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Před půl rokem představila vláda Andreje Babiše ambiciózní hospodářskou strategii s názvem Česko – země pro budoucnost 2.0. Cílem je během příštích 4 let změnit ekonomiku tak, aby v ní převažovala vysoká přidaná hodnota a stali jsme se jakýmsi inovačně technologickým centrem Evropy. Co vládní politici zatím proto udělali a co je reálné splnit? Téma probereme se zmocněncem pro plnění hospodářské strategie Ondřejem Dočkalem. Zeptám se na to i šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje a ekonoma Tomáše Dvořáka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Celkem 160 opatření obsahuje zmíněná hospodářská strategie vlády, které se mají splnit během 4 let. Za první půl rok je

0: hotovo v klíčovém rezortu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka asi 5. Většinou jde o změny v energetice. Vláda například snížila ceny energií tím, že za domácnosti a firmy platí poplatek za obnovitelné zdroje. Na podporu má také dosáhnout více firm z energeticky náročného průmyslu. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala se pak ještě letos chystá také nový tarifní systém pro ceny energií a klíčový bude také nový stavební zákon, který má urychlit dlouhé povolovací procesy. Jak to vypadá s ambiciózními investicemi slíbenými vládou a co zajímavého se rozhodlo podle zmocněnce Ondřeje Dočkala už v minulých měsících, to jsme probrali u nás ve studiu.
1: Z čeho mám největší radost je teďko nedávné schválení vládou české účasti na AI Gigafactory, protože když se podíváte, jak stát jako Česká republika se může dostat do pozice, kde by mohl hrát nějakou roli v AI, tak ta infrastruktura je klíčová. Tenhle ten projekt, pokud se nám podaří ho vyhrát, je to ještě jako soutěž v rámci Evropské unie, ale vláda se za to postavila, tak vlastně zajistí, že česká věda, ale i česká státní správa a české firmy budou mít přístup k AI infrastruktuře, kdy ji potřebují, v rozsahu, jak ji potřebují, za rozumné ceny a i potenciálně v citlivých případech, jako například armáda, protože ta infrastruktura bude domácí. Takže pro mě osobně nejdůležitější posun je tohle.
0: Vláda rozhodla, že poskytne 15 miliard jako kofinancování k dotaci Evropské unie, která už byla předtím schválená. A dalších 70 miliard do toho mají vložit právě soukromí investoři, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Tam je vlastně model kofinancování Evropská unie, stát a soukromý investor. Vlastně takhle je to nastavené centrálně.
0: Při mě při představení té hospodářské strategie, tak Karel Havlíček trochu zpochybnil, jestli stát těch 15 miliard na to vydá. Tomu jste věřil, že by to třeba vláda tu dotaci na tenhle projekt, o kterém říkáte, jak je důležitý, nedal?
1: Rozhodně. My jsme si to detailně vyhodnocovali a ono, v době, kdy jsme schvalovali hospodářskou strategii, tak ještě nebyly známé podmínky té výzvy. A ono se dát z veřejných peněz 15 miliard do něčeho, aniž bychom věděli, jaké tam budou podmínky a jestli je to to nejlepší řešení, by podle mě nebylo zodpovědné. Takže my, a tam je rozdíl oproti minulé vládě, my jsme k tomu udělali detailní analýzy, napočítali jsme si, jak vychází business case, mapovali jsme, jestli je tam skutečně poptávka ze strany české vědy, české veřejné správy, ale i českého biznesu, aby jsme věděli, že to rozhodnutí dává smysl, aby se nestalo, že dáme 15 miliard na investici, která nebude mít návratnost v žádné rovině.
0: A vláda podle vás minulá, která ten projekt rozjela, podala tu žádost, tak neměla tyhle informace?
1: My, když jsme nastupovali aspoň na MPO, nemůžu mluvit za vládu, tak AI Gigafactory nebyla zpracovaná analýza. Nebyl žádný pohled na to, jestli potom skutečně je poptávka. Byl to spíš politický projekt. Vlastně tehdejší plán bylo o tom rozhodnout na vládě už v lednu. Což vzhledem k tomu, že k tomu prostě nebyly analytické podklady, tak by za mě bylo rozhodně problematické. Že já sám jsem to na začátku brzdil, protože jako AI infrastruktury se dneska po světě staví strašně moc. Jsou i obavy, že jí bude příliš. A bylo potřeba si počkat až na parametry toho projektu.
0: Já se posunu k takovému obecnějšímu cíli té hospodářské strategie, o kterém mluvil také třeba premiér Andrej Babiš při tom představování. A to bylo, jako stát se více zadlužíme, protože budeme více investovat, tím zrychlíme ekonomický růst a v budoucnu se nám to vrátí. Můžete říct po tom půl roce, kam směřují nebo budou směřovat ty investice státu a jaký dopad to bude mít na ekonomický růst?
1: Tam je potřeba rozlišit investice celkové a investice státu. Primární hledisko, jak se na to díváme, je, že v hospodářské strategii jsme si vytyčili prioritní investice, které by se měly stát, ale ideálně bychom chtěli, aby je nemusel platit stát nebo veřejný sektor. Pro každý projekt, který dává smysl, hledáme nejdřív, jak ho zaplatit z jiných zdrojů, a pokud je potřeba spoluúčast státu, tak hledáme nástroje, jak ji udělat co nejmenší. To znamená využívat třeba Národní rozvojovou banku, využívat PPP projekty, využívat různé nástroje, kde je nějaké kofinancování ze soukromého sektoru. Pokud se ptáte přímo na to, kam půjdou nejvíc peníze státu z toho, co v hospodářské strategii je, tak kde ten model kofinancování ze soukromého sektoru moc nejde udělat, je školství. Takže tam počítáme s velkým nárůstem výdajů ze státního rozpočtu a do nějaké míry věda, výzkum, inovace. Tam počítáme, že ten nárůst těch soukromých prostředků a těch veřejných bude zhruba stejný. V těch ostatních oblastech, jako třeba energetika, tam my máme pohled na to, co by se mělo stát, ale může to zajistit soukromý kapitál.
0: Když se podívám do nového fiskálně strukturálního plánu ministerstva financí do roku 2030, tak tam vlastně to zadlužení státu neroste, ono se má zvýšit v příštím roce, jenom se to prostě odkládá o rok, kdy má začít potom konsolidace a má zase klesat to zadlužení státu a upřímně oni nijak se nezvedají ani investice ze strany státu, tak nějak stagnují kolem úrovně z roku 2025.
1: Když se podíváte na investice státu, jako České republiky,
0: myslím, národní investice, ano. Oni ty evropské dokonce budou klesat, protože končí národní plán obnovy.
1: My v téhle metrice jsme relativně hodně vysoko. Takže problém České republiky nebyl, že by těch investic, které nějakým způsobem plynou ze strany státu, bylo málo v objemově, ale že se nedělali chytře. Že tam nebyl ten princip, že třeba za jednu korunu, co dá stát, tak se na to napáruje několik korun ze soukromých zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc je, my když se podíváme na nápočet rozpočtových dopadů přímo těch opatření, co jsou těch hospodářské strategii, tak nám to vychází tak, že první dva roky od náběhu těch hlavních opatření, což je teďko rok 2027-2028, tak jsou rozpočtově negativní. Je tam nějaký jako dodatečný rozpočtový výdaj, který je z velké části způsobený právě tou kapitolou školství. Mm-hmm. Ale vlastně už třetí, čtvrtý rok, díky tomu, že většina těch investic se realizuje v kombinaci se soukromým sektorem a nějaké ty věci už mají návratnost čase, tak ten samotný fiskální dopad těch věcí, co jsou ve strategii, není negativní. Ještě jedna věc, kterou bych k tomu ale dodal, je, že hospodářská strategie neřeší fiskální konsolidaci. Pro mě to jsou jako spojené nádoby, ale jsou to pořád dvě nádoby. V hospodářské strategii nemáme daňovou reformu, což je samozřejmě něco, nad čím se dá v nějakém střednědobém horizontu uvažovat.
0: Když se vrátím tedy k těm investicím do školství, o kterých mluvíte, jakože to je to klíčové tedy pro stát, tak samozřejmě proti tomu asi nikdo nemůže nic mít. Úspěšné země, severské, Finsko, postavili svoji ekonomiku právě na dlouhodobých velkých investicích do vzdělávání. I v té hospodářské strategii jsou lidé jako hned první bod. Co si pod tím konkrétně představit, tedy že teď ty příští dva roky budete výrazně zvyšovat investice do školství? Co to znamená v nějakých číslech?
1: Jsou tam potřeba dvě věci. Není to jenom o penězích, je potřeba do školství dát víc peněz a upravit systém řízení, ať už vysokých škol nebo na úrovni středoškolské soustavy. Ale co se týká těch peněz samotných, tak my tam vlastně máme kvantifikovaný cíl, že celkově bychom se chtěli dostat na to, aby do školství šlo aspoň tolik procent HDP, jako je průměr OECD, což znamená navíc desítky miliard ročně oproti tomu stavu, jak je to dneska.
0: Myslím, že to, v té strategii je přímo 6% HDP.
1: Ano.
0: Uveden. A teď je 5,2.
1: Zároveň máme tam naformulováno, že chceme na ten průměr OECD, takže záleží, jak se to bude vyvíjet, ale někde tak tam budeme, což je hodně peněz. Neznamená to, že by jsme zvýšili kapitolu rozpočtu školství příští rok o 80 miliard. Znamená to, že postupně chceme, aby jsme se domuhle blížili. Ale samozřejmě, aby jsme se tam mohli dostat, tak už příští rok je jednoznačně potřeba navyšovat rozpočet ministerstva školství.
0: O desítky miliard, jo?
1: Neřekl bych, že příští rok o desítky miliard, ale řádově o minimálně vysoké jednotky miliard příští rok nebo 10, možná 20.
0: A do jakých oblastí tedy primárně třeba příští rok?
1: My to tam máme kvantifikované i v rámci toho, že bychom nechtěli, aby se výrazně změnilo to, jaká část těch peněz jde do terciárního vzdělávání versus do těch stupňů předtím. Jedna část školství, a to paradoxně nejde z velké části přes ministerstvo školství, která je podfinancovaná v České republice, jsou školky, kdy vlastně OECD do té metodiky počítá i školky, takže tam bude potřeba taky navýšení.
0: A když se zeptám ještě úplně jednoduše, tady existuje v tuto chvíli nějaký seznam veřejných investic státu, který chce udělat a jakou od toho tedy očekává návratnost nebo jakým způsobem to podpoří ten ekonomický růst?
1: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. Mm-hmm. Dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
0: A dokdy to má být hotové?
1: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 28.
0: Že se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tedy asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Také chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
1: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bez sporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být v hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějí. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Mm-hmm. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
0: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by měly dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění mělo přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
1: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 2028, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
0: A čeho by se měly týkat?
1: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba nějaké mikroskopy nebo pokročilé technologie, nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle ty investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to, jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne, ale v těch třídách, kde to ekonomice pomáhá, tak tohle je pro nás ten klíčový nástroj. Zároveň ale pracujeme na řadě věcí, jak odbourávat byrokracii. A zase jsme v kontaktu i s investory, kteří přemýšlí o tom, že by do České republiky přišli. A často právě to, jak stát umí udělat to prostředí příjemné pro ty investice, pro to, aby se daly realizovat, aby se nezasekávaly na administrativních bariérách, tak je ten faktor, co může rozhodovat. Takže tam probíhá snaha ve spoustě směrů. Nakonec pro nás to je o tom, že ty soukromé investice přijdou, když jim zaručíme rozumnou návratnost. My u některých těch investic, co chceme, aby se staly, tak chceme pracovat přes Národní rozvojovou banku nebo přes EIB na tom, aby se z nich staly zajímavé projekty s komerčně kompetitivním výnosem pro soukromý kapitál.
0: Vy jste ekonom, co si myslíte tedy o tom slibu, že by se měla snížit korporátní daň 21% na 19% a k tomu ještě daňové odpisy, zrychlení a tak dále? Pro stát to bude hodně nákladné.
1: Kdyby se udělalo obojí, tak je to hodně drahé. Pro hospodářský růst jsou relevantní zrychlené odpisy, snížení té korporátní daně by tomu nepomohlo.
0: A bude nebo nebude?
1: To myslím, že není na mě, abych komentoval, ale rozhodně tam probíhají ostré diskuze.
0: Tolik Ondřej Dočkal, zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vláda plní svou ekonomickou politiku pohledem tuzemského biznisu? Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se za pár měsíců nedají dělat velké závěry. Firmy ale oceňují hlavně snížení cen energií přes osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje a očekávají další kroky, upozorňuje Jan Rafaj.
2: Jednoznačně musíme dotáhnout ceny energií pro energeticky náročný průmysl, protože to snížení, které přišlo, bylo dobré, nicméně ve srovnání s tou globální konkurencí nedostačující. A se zdá se, že jediný vhodný model po všech jednáních v Bruselu se jeví jako německý model přes ten takzvaný CISAF, to znamená jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií. To si myslím, že je jedno z klíčových věcí. Dotažení startupového zákonu, další věc vysokoškolského zákona, skutečně dotažení novely stavebního zákona. A pak samozřejmě pro nás je důležité celá diskuze kolem státního rozpočtu, zda tam bude dostatek prostředků na investice do výzkumu, vývoje, inovací a proti tomu nebudeme zbytečně pálit peníze na čisté prožírání, to znamená provozní státy nebo mandatorní výdaje.
0: Kromě zrychlených odpisů investic do technologií s vyšší přidanou hodnotou, o kterých mluvil zmocněnec Dočkal, průmyslníci chtějí prosadit u vlády i vyšší podporu výzkumu a inovací, ať už přes jasnou metodiku jejich daňového zvýhodnění pro firmy, tak i přes vyšší investice státu, upozornil dál Jan Rafaj.
2: Jestli všechno ostatní bude nakonec dostávat peníze a tady nebudeme vidět ten nárůst, tak z hlediska biznesu nebudeme vidět skutečné naplňování slibů téhle vlády, protože hospodářská strategie 2.0 i programové prohlášení vlády jednoznačně říkají, že chtějí posouvat zemi do vyšší přidané hodnoty a to je jediná cesta.
0: Pokud jde o podporu vládního slibu plošně snížit firemní daně z příjmů, podle Rafaje záleží, jaký máte biznis. Pokud zrovna neinvestujete, chcete nižší daně. Pokud ano, chcete rychlejší odpisy. Sám je pro druhou cestu. A co zatím považuje za největší chybu vlády?
2: Samozřejmě naprosto nepřijatelné, špatné pro českou zemi a českou ekonomiku diskuze o zkrácení věku do odchodu do důchodu. To je špatný signál v době, kdy tady Dánsko schvaluje 70 let. Vedle toho Německo před 14 dny schválilo svůj nový koncept, model a tak dál. Na 68 letech Česká republika jde zpátky ze 67 letech. Ten signál je strašně špatný. S dramatickými dopady do budoucích státních rozpočtů, k tomu diskuze o ještě štědřejší valorizaci, k tomu diskuze o předčasných důchodech je zásadní dopad na státní rozpočet. A už jsem před chvílí zmínil i to, že tahle vláda se snaží nerozlišovat při tom schodku státního rozpočtu mezi strategickými investicemi, které mají přinést budoucí výnos a navyšování mandatorních a provozních výdajů státu, je prostě trestuhodné určitě a pro ekonomiku velmi špatné. A to je něco, co prostě se proti tomu bude muset zásadním způsobem vymezovat.
0: Řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. A co ukázal první půlrok o ambiciózním slibu hospodářské strategie, že vláda zařídí během 4 let 3 biliony korun investic do transformace tuzemského biznisu? A to pohledem ekonoma? Vypadá to spíš nereálně, říká Tomáš Dvořák z britské analytické a poradenské společnosti Oxford Economics.
3: Každá strategie je jenom tak dobrá, jak dobrá je implementace. A vzhledem k tomu, že vládní období jsou 4 roky, tak se musí lidově řečeno švihat. Ať ty 3 biliony, o kterých se mluví, že vláda má v plánu, že velká část z nich bude ze soukromých zdrojů. Nicméně, když se člověk podívá, zkusí vyčíslit ta opatření ve strategii, tak dojde k tomu, že zhruba 0,5 až 1 bilion korun bude ze zdrojů veřejných. A pak se počítá s nějakým poměrně optimistickým pákovým efektem, který vlastně zmobilizuje ten soukromý kapitál. A jenom pro ilustraci. Celkový objem hrubých fixních investic v ekonomice za loňský rok bylo 2,3 bilionu korun. Jestli se ta hospodářská strategie má rozložit do 5 let, tak to máme 500 miliard korun ročně, to znamená 20 až 25% nárůst investicích. To je ohromné číslo, které si myslím, že se v historii samostatné České republiky nikdy nestalo.
0: Čili připadá vám to nesplnitelné?
3: Připadá mi to nesplnitelné, ano. Já rozhodně řeknu, že kdyby se skutečně splnila ta opatření, která jsou v té strategii vytyčená v energetice, ve stavebnictví, ve vědě, vzdělání, výzkumu, která já všechny považuji za velmi dobrá, tak by to rozhodně vedlo k navýšení investic i těch soukromých. Stejně tak mluví se o zavedení daňových odpisů, to bude mít nepochybně pozitivní efekt na investice. A tady se řádově baví o desítkách, v lepším případě nějakých nižších stovkách miliard korun. 3 biliony je opravdu hodně.
0: Žádnou smrští veřejných investic nepočítá na rozdíl od hospodářské strategie ani již dříve zmiňovaný rozpočtový výhled vlády do roku 2030. Investice jsou v něm zhruba na stejné úrovni, jako byly loni. A stejně tak plán neočekává ani výrazně rychlejší růst ekonomiky. Pokračuje Tomáš Dvořák.
3: Co tam je, a to možná prošlo u mnoho lidí bez povšimnutí, je, že ten fiskální strukturální plán nepředpokládá žádné zvýšení potenciálního růstu. To znamená, čeho, jakého růstu je ekonomika schopná, pokud má plně využité kapacity. A tam bychom čekali, že pokud budeme skutečně produktivně investovat, tak se ten potenciální růst zvýší. Ten fiskální strukturální plán to nepředpokládá.
0: On ten růst ekonomiky vlastně i v těch příštích 4 letech pořád se pohybuje kolem 2-2,5% maximálně.
3: Je to přesně tak, dokonce do budoucna bude trošku zpomalovat, což vidíme i vlastně v tom trendovém zpomalování té české ekonomiky.
0: I když by tedy vláda ekonomiku nakonec nějak výrazně nezrychlila, dá se říct, že i tak je na tom české hospodářství už alespoň dobře a už nejsme nemocným mužem Evropy, jako jsme právě podle Tomáše Dvořáka byli spolu se sousedním Německem v době po covidové pandemii.
3: V růstu HDP, což byla ten hlavní bod té diagnózy nemocného muže, tak tam už nejsme poslední, to dneska je skutečně Německo, ale stále jsme na chvostu. Vlastně HDP za poslední 6 let vyrostlo o méně než 6%, to znamená méně než procento za rok, to není dobrý výsledek. Průmysl víceméně stagnuje tam, kde bylo v roce 2019, co se objemu produkce týče, ale tam dochází vlastně pod povrchem k poměrně velkým strukturálním změnám. Došlo právě k útlumu těch energeticky náročných sektorů, jako je chemický průmysl, výroba materiálu, hutnictví. Zároveň některé sektory prožívají poměrně dobré období, to je automotiv, elektrotechnika, takzvané čisté technologie, ve kterých se Česku opravdu velmi daří a samozřejmě tady zbrojařský průmysl v posledních letech. A u reálných příjmů my jsme vlastně v prvním kvartálu letošního roku konečně dosáhli té úrovně reálných mezd z roku 2019. Tady se bavíme o hrubé průměrné reálné mzdě, v tom čistém vyjádření už jsme tu úroveň překonali dříve. Ale ten asi hlavní bod, co bych tady zmínil, je, že od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. Ten nárůst je asi 1,5% za 6 let, je mizivé. Z větší části to bylo všechno v minulém roce. A to je vlastně ta plíživá nemoc. Jestli jsem možná kontroverzně označil Česko za nemocného muže Evropy, tak to je ta plíživá nemoc ekonomiky.
0: Čím to je? Nedaří se nám zvyšovat vlastně tu hodnotu té produkce?
3: Je to přesně tak. Vlastně veškerý růst, co jsme za těch 6 let měli, těch 5,5% nebo kolik, bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premianti Evropy. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
0: Říká Tomáš Dvořák z Oxford Economics. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Mluvili jsme také s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem a naším hlavním hostem byl zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie vlády Ondřej Dočkal. Loučí se Jana Klímová a poslouchejte dál pořady Plusu.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme 2 obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli 1:00 popoledni.
6: Ketaminová terapie v léčbě depresí, úzkostí a závislostí se v Česku poslední roky stále více dostává do psychiatrické praxe. Studie ukazují, že léčba ketaminem, ale i dalšími psychedeliky, přináší úlevu tam, kde jiné léky selhaly. Ale co když člověk, který tuto léčbu potřebuje, zároveň řeší dluhy, ztrátu práce, nebo je úplně sám? Na léčbu sice z části přispívají zdravotní pojišťovny, stále jde ale o nákladnou záležitost ve výši 15 až 50 tisíc korun. Nový výzkumný projekt českých odborníků proto nyní inovativně nabízí psychedelickou terapii ohroženým sociálním skupinám díky podpoře Evropské unie zcela zdarma a s podporou sociálního pracovníka. Testuje tím, zda takový model může změnit přístup k péči o duševní zdraví. Jaké jsou první výsledky? I o tom uslyšíte v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Jana Šafaříková.
7: Zaostřeno.
8: Před ketaminem jsem byla rozhodnutá, že to ukončím. Předcházelo tomu náročný období a všechno mi přestalo dávat smysl. Přišlo mi, že jsem zůstala úplně sama. Už jsem neměla sílu se o něco snažit. Moje dcera si občas dělá srandu z toho, že má vždycky na výběr. Když se jí nikam nechce, třeba na zkoušku nebo do práce, tak vždycky je tady to metro. A tím sama sobě říká, že nic není tak hrozný, když to porovná s koncem života. A já nechtěla žádnou složitou smrt. Takže jsem si říkala, tak jo, tak to metro.
6: Tato slova si zapsala žena, které pro ochranu jejího soukromí budeme říkat pouze křestním jménem, Aneta. Její 44 let, žije ve středně velkém městě v Čechách, má dospělou dceru. A k tomu také dlouholeté psychické problémy, vycházející ze složitého dětství, ze znásilnění, z celoživotní poruchy příjmu potravy, z posttraumatického stresu a 20 let neúspěšně léčené deprese. Žije navíc ve složité finanční situaci, z níž platit psychologickou a psychiatrickou léčbu je značně nákladné a zatěžující.
8: Já jsem se postupně během asi půl roku, až tři čtvrtě, jsem se dostala do naprosté izolace, kdy jsem se nevídala s nikým jiným než s dcerou a se svým psem. A dokázala jsem maximálně dojít na nákup a fakt jsem dokázala být jenom s dcerou. A ona ale odešla pryč na školu, je teďka mimo domov, takže jsem v tom bytě zůstala sama se psem. A nebyla jsem schopná pracovat, nic mě nebavilo, nic mě nezajímalo, najednou to bylo jako nic nemá smysl. A někdy o Vánocích jsem začala přemýšlet, samozřejmě ta myšlenka tady jako se mnou hodně celý život, ale teď už jsem začala přemýšlet konkrétně, jak to ukončím. Takže jsem fakt měla už konkrétní plán, jak to ukončím. Nejdřív jsem přemýšlela nad tím, že já jsem prostě chtěla skočit pod metro, ale pak jsem si řekla, že tady je dcera a že tý to udělat nechci.
6: Popisuje Aneta, co se dělo loni v zimě. Dcera odešla na školu. Aneta zůstala v prázdném bytě, bez peněz a bez naděje, že jí vůbec někdy bude dobře. Co přišlo dál, popisuje jako náhodu a zároveň jako svůj poslední pokus vše ještě nevzdat. Během následující návštěvy psychiatra totiž dostala možnost zúčastnit se léčby v rámci nového výzkumu. Právě Aneta je teď jedním z prvních pacientů, kteří se zapojili do výzkumného projektu, který lidem jako ona dává novou naději. Je zaměřen na znevýhodněné sociální skupiny, kterým umožňuje podstoupit ketaminovou terapii určenou k léčbě depresí, úzkostí nebo závislostí, a to zcela zdarma. Na výzkumu, který začal letos na jaře, se podílí pražská psychedelická klinika Psion, brněnské centrum inovativní terapie kliniky Podané ruce a třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vše probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a s rozpočtem téměř 20 milionů korun z grantu Evropské unie. Cílem výzkumu je zjistit, zda přes tento komplexní přístup a propojení ketaminové terapie s následnou sociální podporou vede cesta k novému modelu péče o duševní zdraví, prospěšném v důsledku pro celou společnost. Na to, jak konkrétně léčba probíhá, jsem se přišla podívat do pražské kliniky Psion. Jako psychiatr a psychoterapeut tu působí Vít Knop. Zabývá se výzkumem ketaminu a psilocybinu a je vyškolen v práci s rozšířenými stavy vědomí. Stojíme právě v jedné z terapeutických místností, kde i Aneta po podání ketaminu prošla svými hlubokými zážitky, které jí nakonec změnily život. Je to světlá útulná místnost se zatmívacími závěsy a uprostřed ní velká postel, na níž klienti po podání léku několik hodin leží. K tomu dvě křesla, malý oltář se svíčkami a vonými oleji, v rohu počítač a hudební playlist. Právě hudba je důležitou součástí celé zkušenosti, říká Vít Knop.
7: Ta stejná hudba, kterou teďka slyšíte, tak je vlastně slyší terapeut, ale zároveň má i klient ve sluchátkách, který má na sobě. To znamená, že vlastně terapeut se dokáže orientovat, jako kde ten klient, tak asi může být podle té hudby. A tady ty písničky na začátek jsou takový jako uvolňující, aby klient se dokázal v toho nějak položit, neměly by být nějaký moc evokativní, spíš takový jako dobrý vstup, jako kdyby měli vytvářet nějaké jako bezpečí a takový uklidnění, že co se stane, tak to bude nějak v pohodě, jo.
8: Jak dlouho tahle ta fáze trvá?
7: To je u každého trošku jinak, ale obecně ten efekt naježdí do 10-15 minut. Někdy to může být třeba do minuty, ale to jsou spíš taky jako výjimky a to je ten nájezd. Potom je taková, tomu říkáme nějaký peak, to znamená ten největší efekt té látky, té zkušenosti a to trvá u každého trošku jinak, ale může to být kolem třeba dalších 40 minut. A tam my pouštíme trošku jinou kvalitu té muziky a následuje vlastně takový jako sestup, nebo když ta zkušenost skončí, tak tam vlastně člověk tak se zase víc dostává k sobě, tak tam zase používám trošku jiný písničky.
8: Tak pojďme se možná podívat teďka na tu část terapie, kdy už vlastně ta látka začala účinkovat a jakou hudbu pouštíte pak.

0: už je taková hudba, která vybízí k introspekci, je to ten záměr?
1: Přesně, ta hudba obecně vlastně může podpořit ten proces, nebo ho taky někdo říká jako určuje, nebo pomáhá vlastně projít nějakýma věcma, které se tam dějou. Může taky ta hudba sama evokovat nějaký obrazy, které se můžou propojovat vlastně historii toho člověka, kdyby se tam vlastně najednou mohl propojit ten subjektivní prožitek, ale zároveň ta hudba do toho taky vstupuje a ovlivňuje to a z toho se vytváří ten celkový obraz té zkušenosti. Ketaminu je vlastně docela specifický to, že my na to používáme i trošku jiný playlist, který nemá třeba, nevím, kytary, bubny. Je to spíš takový jako ambientní, elektronický. Třeba tady ta písnička může vlastně mu pomoct se v té zkušenosti nějak uvolnit. Někteří klienti zažívají vlastně takový přesahový, transcendentní stavy, kde se uvolňují vlastně do prostoru, najednou třeba jejich tělo neexistuje, zažívají jako pocit jednoty a ona i sama ta písnička, když člověk nemá v sobě žádnou látku, tak dělá vlastně docela silný vlastně dojem a té intoxikaci nebo té zkušenosti může být tady ten efekt jako mnohem, jako třeba stokrát, víckrát vlastně jako podpořený, jo.
0: Komunikuje s vámi třeba klient během téhle fáze, nebo je to spíš jeho vnitřní prožívání?
1: Většina klientů, pokud se bavíme u ketaminu, tak spíš je zanořená v sobě, leží, mají sluchátka, mají zakrývací brýle a nekomunikujou. A někdo, když zrovna třeba potřebuje, anebo potřebuje sdílet tu zkušenost, kde se zrovna nachází, nebo může být udívený najednou, tyjo, jsem úplně tam, kde jsem nikdy nebyl, nebo děje se úplně něco, co jsem nikdy nezažil, tak mají potřebu nebo tendenci to někdy jako sdílet. Nebo když naopak jako cítějí třeba zase smutek nebo velký strachy třeba v tom, tak jsme domluveni, že ten terapeut je tam vlastně pro toho klienta jako nějaký support, nějaká podpora a může ho třeba chytnout za ruku. Já můžu ještě ukázat nějakou písničku, která je nakonec. Tady už můžeme jako slyšet, že
0: to už je taková cesta zpátky.
1: To už je taková cesta zpátky zase jako domů. Někdy se ke konci už dávají písničky, kde už někdo zpívá a jak kdyby vlastně ho tak jako volali zase jako zpátky k těm lidem někam jako zase, že existují nějaký taky lidský hlasy, aby si vlastně zase tak jako zvyknul, že tady v té realitě. Jo. Tady ty písničky ke konci už by neměly rozvíjet ten proces, nemělo by nějak evokovat nějaký nový témat a spíš to tak uzavírat, tak aby vlastně už tak jako člověk tak oddychoval, někdo třeba spí, někdo prostě jenom tak leží, už si třeba lidi sundávají ty sluchátka, brýle, potřebují si jenom tak odpočnout a zase se nějak dostat do těla.
2: Důležité je zmínit, že ne vždy jsou zážitky při tomto typu terapie příjemné. Často se objeví staré strachy a temnota, s níž si dosud člověk nevěděl rady. Právě proto je zásadní bezpečné prostředí a zkušený lékařský dohled a podpora. I tyto těžké prožitky ale mají v léčbě své důležité místo.
1: Klienti můžou vlastně plakat, jako projevovat ty emoce, které byly třeba dlouhou dobu potlačené nebo nějak zasunuté, které vlastně v těch psychedelických stavech jdou takzvané do vědomí, začnou se jako ukazovat. Třeba vidíme, že to může potom souviset vlastně v konečném důsledku s těma depresema a tady ty stavy vlastně dokážou, ty lidi dokážou odprožit nějaké věci, které tam byly dlouhodobě schované a ty zkušenosti můžou být náročné. Smyslem toho je, že i tohle to vlastně může být léčivý. To, že člověk prožije něco náročného, dotkne se nějaké bolesti, tak v konečném důsledku může být léčivý a nemusí cítit třeba tolik úzkosti nebo depresi. S tím se my tady jako setkáváme. Dá se říct, že třeba 50% lidí zažije něco jako jednoduše příjemného a třeba dejme tomu 50% něco, že, anebo se to může v té zkušenosti různě měnit, že nejdřív zažívá smutek, jako pláče a najednou se to změní do něčeho příjemného, do nějakého uvolnění, takže v té zkušenosti to vlastně může mít i různou dynamiku.
2: Vysvětluje psychiatr Vít Knop. Ketamin je látka schválená v lékařství už od 60. let jako anestetikum. V psychiatrii se ale používá takzvaně off-label, tedy mimo svou původní registraci, ovšem zcela legálně a pod přísným lékařským dohledem. Ketamin ale není vhodný pro každého. Lékaři jeho podání nedoporučují lidem s diagnostikovanou psychózou nebo pokud se v rodině vyskytuje například schizofrenie. Dále osobám s neléčeným vysokým krevním tlakem, epilepsií nebo závažným tělesným onemocněním, pro které by mohla být taková zkušenost příliš náročná. Ani pro Anetu její první sezení nebylo snadné. Do deníku si poté zapsala.
0: V ketaminových prožitcích se propadám do prožitků z dětství, do toho děsu. Tenkrát jsem se cítila strašně osamělé a ta samota je něco, čeho se dodnes bojím. Znovu jsem prošla tím těžkým, tím, co pro mě jako dítě bylo nepochopitelné. Tenkrát jsem nechápala, proč se mi to děje a vysvětlila jsem si to tak, že si zasloužím peklo. Protože kdybych si peklo nezasloužila, tak by se mi tohle nedělo. Často jsem si myslela, že jsem mrtvá, protože jsem v blízkosti těch, kteří by mě měli chránit, zažívala děs. Léčivé bylo to, že tam se mnou někdo byl, ať jsem prožívala cokoliv. I kdybych lezla po stropě, jsem přijatelná. To mi řekl terapeut a doteď si tu větu připomínám ve chvílích, kdy mi není dobře a cítím vztek nebo smutek, který se pojí k minulosti.
2: Ale co se stane, když klient po několika hodinách z terapeutické místnosti vyjde? Vrátí se domů, často ke dluhům, do prázdného bytu nebo k lidem, kteří terapii nechápou. Právě na tuhle mezeru se současný výzkum zaměřuje. Na to, jak klienty podpořit i mimo terapeutickou místnost prostřednictvím pomoci sociálních pracovníků, říká koordinátor projektu Jan Blahušek.
3: Po třech kolech ketaminu zase ty pacienti se navrátí k té sociální pracovnici, která vlastně s nima jakoby řeší nejenom, aby jim to udělalo jakoby dobře na duši, ale pomáhá jim, aby se to promítlo i do toho běžného života, nějakého pracovního, sociálního. My tady vlastně na Psionu pro tenhle ten projekt vlastně vybíráme jakoby ty pacienty s těma psychiatrickýma potížema, deprese, úzkosti, který ale ještě mají nějakou sociální znevýhodnění. Maminky, samoživitelky, invalidní důchodci a podobně. Takže vlastně ta inovace je právě v tom, že tyhle ty lidi, kteří neřeší jenom to duševní zdraví, ale řeší práci, řeší bydlení, tak dostanou prostě komplexně jakoby tu pomoc, jakoby podporu, jak sociální, tak terapeutickou.
2: Zatímco během terapii se uvolní bloky v hlavě, sociální pracovníci pomohou přínosy přenést i do běžného života, vysvětluje psycholožka Darina Zámečníková-Havlíčková, která vede Centrum inovativní terapie Kliniky podané ruce v Brně.
4: Výhoda sociálních pracovníků je v tom, že na rozdíl od terapeuta, který sedí s klientem v křesle, tak ten sociální pracovník může být s tím klientem v terénu. Takže když si vezmeme v jádru terapeutickou práci, tak to je práce o tom, jaký to všechno má význam. Je to snaha o dosažení nějakého vhledu, o zpracování toho zážitku. Terapeut se ptá, co to znamená, jak tomu rozumět. Zatímco ten sociální pracovník má tu výhodu, že může přímočařeji pomoci s přenosem změny do té každodenní reality. To znamená, může pomoci se stabilizací režimu, se stabilizací nějakého fungování, může toho klienta opravdu podpořit ve vztazích, v sociálním začlenění. To znamená, on se jako kdyby ptá, jak tu nějakou dosaženou změnu žít, jak ji potom dál udržet. Jo? Když bychom měli říct, tak to nejzákladnější je, on pomáhá, aby se to opravdu stalo zvykem a žitou součástí dennodenní reality toho člověka.
5: Můžete dát nějaký příklad třeba, aby jsme si to mohli představit? Nějaký příklad klienta, který přijde s nějakým problémem, nějak ho řeší a potom pokračuje i vlastně mimo tu terapeutickou místnost?
4: Představme si situaci, máme klienta, nemá zaměstnání, má zvýšenou motivaci po léčbě to zaměstnání si najít, rozhodne se, že nakontaktuje agenturu práce. Sedíme na sezení, bavíme se o tom, klient reálně ten krok neudělal. V okamžiku, kdy je zapojený sociální pracovník, tak ten opravdu může s tím klientem do té agentury jít. To znamená, je to krůček po krůčku a každý krůček, který uděláme, je úspěch.
2: První kontakt se sociální pracovnicí byl i pro Anetu překvapením.
0: Pak jsem měla schůzku s tou sociální pracovnicí, od který jsem si moc neslibovala. Myslela jsem si, že to bude hodně jako formální a tak. A ona hned, jak jsem přišla, tak mi dala dopis, který já miluji dopisy, miluji psaní, takže to mě už to samotné mě udělalo radost. A pak jsme si celou dobu tak nějak povídali o tom, kde jsem, co potřebuju. A pro mě je to zpřízněná duše, no. Jakože mám tady někoho, s kým můžu probrat relativně cokoliv, ať už je to nějaká fakt sociální otázka nebo nějaká jenom lidská. No.
2: Podle lékařů i pacientů je tu totiž stále přítomné společenské stigma, které se s ketaminovou i obecně psychedelickou léčbou duševních poruch pojí. Řada lidí si podle nich tuto léčbu automaticky spojí se zneužíváním drog, problémovým chováním nebo potenciální závislostí.
0: Já se hodně setkávám s nepochopením. Hodně to lidi házejí do škatulky, jako ty se zase sjela. A překvapuje mě to, protože to slyším od lidí, který mě přijde docela otevřený a kolikrát užívají nějaké rekreační drogy. A čekala bych od nich třeba nějaké pochopení, že mně přijde, že je pořád psychický zdraví. Asi tam je pořád nějaký stigma.
2: Podobné zkušenosti klientů slýchá také Jan Blahůšek. Popisuje třeba případ pacienta z pilotního projektu a jeho partnerky.
3: Vrátí se domů do rodiny nebo jako do práce a tam to nikdo nechápe. Jo, tam partnerka říkala tomu jednou pacientovi, že je prostě feťák, jo, a že skončí závislý na ketaminu nebo takovýhle jakoby věci. Takže tam oni naráží na nepochopení, předsudky, stigmata.
2: Jan Blahůšek přišel na terapeutickou kliniku Psion po 10 letech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tématu psychedelik se věnuje i v České psychedelické společnosti, kde se jako vystudovaný evangelický teolog a religionista zabývá náboženským užíváním těchto látek a mystickými prožitky. Ty se často objevují i u pacientů psychedelické terapie a bývají rovněž obsahem vědeckého výzkumu. Říká, že současný projekt Psionu a jeho partnerů je průnikem všech jeho dosavadních zkušeností. A také, že bez podpory Evropské unie by nevznikl.
3: Ta podpora už je jakoby v tom, že vůbec, když zveme ty odborníky, tak říkáme, že tady neděláme něco, co bychom si tady jako vymysleli, ale děláme něco, co nám prostě schválilo a podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus, který má právě řešit ty problémy sociální integrace zaměstnanosti. A v rámci podpory sociálních inovací, a je to spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, který jenom jako pro zajímavost je vůbec jako nejstarší z těch strukturálních fondů Evropské unie, tak má to už nějakou úroveň, má to krytí z vrchu a je to fajn, máme z toho radost.
2: Vít Knop přidává historický kontext. Česko má ve výzkumu psychedelik v lékařském a psychiatrickém užití dlouhou tradici. Na tu v poslední době, po nedobrovolné přestávce, která po celém světě z politického rozhodnutí trvala více než 4 desetiletí, navazuje.
1: Je dobrý zmínit, že navazujeme i na zkušenost i z Československa, kde v 60. a 70. letech psychedeliky asistovaná terapie fungovala, byť to mělo trochu jiný parametry než teďka. Tam se používal teda LSD, ale v Sadský, což je takový detašovaný pracoviště u Kosmonos, tak se podalo asi jako 3 500 hávek, jo, zkušeností. Znamená, že my tu zkušenost máme a měli jsme, myslím, tady dost kvalifikovaný odborníky, kteří byli dost průkopníci tady v té oblasti. Můžeme jmenovat třeba Stanislava Grofa, který potom emigroval, ale je to vlastně Čech, který se tady v té oblasti dost jako zasadil o výzkum a přinesení vlastně těch látek jako do terapie. A my vlastně tady na ty lidi něčem můžeme navazovat. Není to pro nás nic vlastně novýho, jenom vlastně možná ty studie, které se dělají teďka, tak už mají jinou metodu, už ty studie, které se dělají v 60. vlastně už by to třeba nesplňovaly ty parametry a my to teďka vlastně děláme jako něčem znova. Dřív se tomu říkalo revoluce, nějaká psychedelická, teď se tomu říká renesance, jak kdybychom něco znova objevovali. Přijde mi to, že už je to teďka víc tak jako na zemi, už se to vlastně hodně jako dbá vlastně na to, aby to bylo bezpečné, aby si látky dobře zkoumaly a taky co vlastně funguje, co nefunguje a máme jako ohromné množství dat, který fakt jako ten efekt jako prokazujou.
2: Podle dosavadních vědeckých studií má léčba ketaminem úspěšnost až 70% a pomáhá v případech, kdy klasické léky roky i desítky let nezabíraly. Ketamin dokáže ulevit od nejtěžších příznaků v podstatě okamžitě a pozitivní efekt trvá zhruba týden. Následná terapie se pak snaží tento účinek posílit a výrazně prodloužit. Ketaminem se léčí zejména závažné rezistentní deprese. V posledních letech se ale léčba rozšiřuje i na další diagnózy, jako jsou úzkosti, poruchy příjmu potravy, posttraumatický stres nebo obsedantně kompulzivní porucha.
6: Posloucháte Zaostřeno.
2: Vrátíme se zpátky k Anetě. Pro ní projekt neznamená pouhou sociální inovaci nebo sběr výzkumných dat. Je to pro ní zkušenost, která jí změnila život.
0: Já si myslím, že jsem úplně jiný člověk.
5: V čem?
0: Nahlížím na sebe jinak a nahlížím díky tomu jinak na jiný lidi. Naučila jsem se o sebe pečovat. Hrozně bych si přála, abych byla jako šťastná a taková jako hodně uvolněná, ale to si myslím, že vlastně nemusí být ten cíl, že ten cíl je spíš přijmout sama sebe taková, jaká jsem. No.
5: Co byste možná vzkázala sama sobě před těma mnoha lety, když vám nebylo dobře z té pozice, ve které jste teď?
0: Asi, že je tady naděje, i když ji nevidím. A nebát se říct si o pomoc, protože já jsem měla takový přesvědčení, pamatuju si, jak jsem to terapeutovi říkala na té přípravě, že už nechci nikoho potřebovat, že už to chci zvládnout sama, že už toho bylo dost. Měla jsem k sobě takový přístup radikální, takže bych si asi vzkázala, že můžu potřebovat pomoc a můžu si o to pomoc říct.
2: To si nakonec napsala i do svého deníku.
0: Změněné stavy vědomí mi pomohly otevřít cestu, ale sami o sobě nestačily. Moje zranění vzniklo ve vztazích a právě proto potřebuju lidi. Mít někoho, kdo neodmítá moje prožívání, mi pomohlo přestat se odmítat. Už jsem se nepropadala zpátky do izolace a zažila jsem, jaký to je být vidět a slyšet. A strach se pomalu změnil v důvěru. Když se ke mně někdo chová laskavě, postupně začínám věřit, že si to i zasloužím.
2: Takové bylo Zaostřeno, které sledovalo příběh ženy a nový model péče, který propojuje ketaminovou terapii se sociální prací. Vrátit se k němu můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jana Šafaříková.
7: Co je to Green Deal?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Právně česky Zelená dohoda pro Evropu je právně nezávazný dokument, který představil plán, jak v Evropské unii zlepšit životní prostředí a zbrzdit nárůst globální průměrné teploty. Evropská komise představila Zelenou dohodu v roce 2019.
8: The European Green Deal is our new growth strategy.
7: A krátce na to ji schválila i Evropská rada, tedy prezidenti a premiéři členských zemí.
9: Evropská unie bude do poloviny století klimaticky neutrální, vypouštět tedy bude jen minimum emisí. Shodli se na tom šéfové vlád členských zemí, kromě Polska.
7: Česko při hlasování zastupoval premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano.
10: Hnutí Ano Andrej Babišovi se do závěrečného dokumentu podařilo výslovně prosadit i jadernou energetiku jako jeden z možných zdrojů.
11: Teďka to je konečně černé na bílém. My bez jádra zkrátka tu uhlíkovou neutralitu nedáme.
7: Jak si představit záměr Zelené dohody v praxi, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
12: Cílem je, aby Evropská unie byla místem k životu, kde je zdravé ovzduší, kde jsou zdravé potraviny, kde nevypouštíme emise skleníkových plynů z energetiky nebo průmyslu a zkrátka, kde se nám dobře žije.
7: Zelená dohoda pro Evropu se zaměřuje ne na průmysl, ale na celé spektrum lidských činností a života, pokračuje Kateřina Kolouchová.
12: Ať už se bavíme o modernizaci energetiky, tedy o přechodu od fosilních zdrojů k těm nízkoemisním, nebo například o snížení emisí, které produkuje silniční doprava, o ochraně přírody a krajiny a právě produkci zdravých potravin, nebo o obnově krajiny, o vlastně ochraně biologické rozmanitosti.
7: Dodává Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu. Významným datem Zelené dohodě je rok 2050, dokdy se chce Evropská 27 ideálně stát klimaticky neutrální oblastí. To znamená, že tou dobou by členské státy měly do ovzduší vypouštět emise skleníkových plynů už jen v takovém množství, které nebude mít negativní dopad na klimatický systém země. Jestli se to podaří, závisí do velké míry na jednotlivých vládách. Každý stát si totiž může zvolit vlastní cestu, jak snižovat své emise a chránit klima, připomíná Kateřina Kolouchová.
12: Klimatická politika Evropské unie respektuje, že každá země má odlišné výchozí podmínky pro to, co může v ochraně klimatu dělat. Tedy proto i některé státy mají například ty cíle nižší nebo například dostávají více financí z evropských fondů na to, aby mohly emise skleníkových plynů ve své zemi snížit.
7: Vysvětluje Kateřina Kolouchová. Vlastní nápady a opatření národních vlád ale samozřejmě nefungují ve vzduchoprázdnu. Pohybují se v mantinelech daných politickými názory, financemi a dalšími, tentokrát už právně závaznými dokumenty, které po souhlasu se Zelenou dohodou pro Evropu následovaly. Jedná se zejména o Evropský klimatický zákon z roku 2021 a legislativní balíček Fit for 55.
12: Jde například o takzvané obchodování s emisními povolenkami nebo legislativu, která podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, urychluje jejich povolování. Dále jde například o opatření, která zlepšují hospodaření v krajině.
7: Doplňuje Kateřina Kolouchová. Takové změny v průmyslu, dopravě, zemědělství a péči o krajinu samozřejmě potřebují masivní investice. A finanční podporu potřebují i evropské domácnosti. Zejména v regionech, kde se tato transformace projeví nejvíce, je potřeba ohlídat, aby tamní obyvatelé přechod na nízkoemisní ekonomiku existenčně neohrozil. Důležitou součástí celé filozofie Zelené dohody pro Evropu je proto i zajištění dostatečného financování. Pokračuje Kateřina Kolouchová z Fakt o klimatu.
12: Jednak se bavíme o tradičních evropských fondech, které fungují už desetiletí. Potom ale vznikly i fondy nové, například takzvaný modernizační fond, který je financován výnosy z prodeje emisních povolenek a ten financuje v několika státech Evropy, mimo jiné i v Česku, velké projekty na modernizaci energetiky, na přechod k nízkoemisním zdrojům energie.
7: Další peníze může Česko čerpat také z Fondu pro spravedlivou transformaci. A pobídky existují i pro soukromý sektor. Jak se shodují odborníci, do Česka může v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a opatřeními na ní navázanými proudit nevídané množství peněz. Je ale důležité vymyslet, na co je efektivně použít.
6: A máme 6 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
13: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Spojené státy už osmou noc pokračují v obnovené ofenzívě proti Íránu. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví na mistrovství světa bronz. Čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
13: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší.

0: udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderů je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku. Ten nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirík na jihu země. Fotbalisté Anglie slaví bronzové medaile na mistrovství světa. V Miami přestříleli Francii 6-4.
1: Francouzi střelili všechny své góly v druhém poločase a diváci do poslední chvíle věřili ve srovnání, potvrzuje Gabriel.
2: Jsem vděčný za ten druhý poločas. Kdyby to zůstalo 4-0 jako po první půli, tak bych byl naštvaný. Nakonec jsme si užili výbornou hru a hodně gólů.
1: Dvě branky střelil kapitán francouzského týmu Kylian Mbappé, který je z 10 góly zatím nejlepším střelcem šampionátu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalové mistrovství světa dnes zakončí finálový zápas. V New Jersey proti sobě nastoupí obhájci titulu Argentinci proti Španělům, kteří se pokusí ovládnout šampionát po 16 letech. Utkání začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s řekyní Sakariovou. O očekáváních před finálovým soubojem mluví Barbora Krejčíková.
4: Na ten zápas Marí se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdný Pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Připomínáme obousměrnou zavírku Pražského okruhu mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19, nákladní auta exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem pozor na příjezdu do Prahy. Na 8. kilometru stojí přímo v exitu na Kralupy nad Vltavou havarované auto. Nehodu šetří policie a světelná šipka částečně zkracuje připojovací pruh. Navíc je vozovka po dešti hodně kluská, tak dávejte pozor. A drobné zdržení naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Ztratíte tady asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Druhé nejbohatší rozárium na světě kdysi nevzniklo v žádné slavné metropoli, ale v malé vesnici kousek od Trnavy. Evropským astronomům je starý kontinent někdy malý, proto existuje Evropská jižní observatoř v Chile. Únikovou hru si můžete užít i ve vězení, ideálně tedy v bývalém. Jedno takové mají v Lotyšsku pobříž Liepaji. Ovoce můžete sníst, prodat, usušit, udělat z něj džem nebo kompot a nebo vyrobit pálenku. Ve Francii je místo, kde ji dělají i z jahod.
5: Reportáže zahraničních zpravodajů.
7: V malé obci u Trnavy kdysi stávala jedna z největších růžových zahrad své doby. Dolní Krupou, kde hraběnka Marie Henrieta Chodková schromáždila tisíce odrůd růží, znali pěstitelé po celé Evropě. Pak ale zahrada téměř zmizela a příběh její zakladatelky nadlouho překryly války i změna režimu. Po stopách takzvané růžové hraběnky se vydala naše zpravodajka na Slovensku.

0: Klára Vránová.
1: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. Některé připomínají sněhové vločky, jak jsou vlastně čistě bílé a křehké. Jiné jsou zase tak sitě rudé, že člověk až pochybuje, jestli jsou skutečné. Další pak vytvářejí více než 2 metry vysoké růžové brány a všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
2: Ona za svého života vytvorila v podstatě, co víme, druhé nejbohatší muzeum, alebo druhé nejbohatší rozárium na světě, co se týká počtom druhou růží. Že hovoríme o několikých tisícoch druhů a několiko desiatok tisícov sadenic. Víme, že rozárium malo okolo 4 hektárov.
1: Mária Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
2: Město Krupina nereagovalo na jeho výzvy, ale zareagovala právě Mária Henrieta. Ona išla takto v júni a poslala tam furmanov so zvozmi a doviesli z Krupiny v podstatě 2000 sadeníc.
1: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
2: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalogy, vyšlachtila vlastnú rúžu Fenomén a Ignis.
1: A růže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová, silně voní a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
2: Oni aj napríklad vyšlachtili rúžu Maria Henrieta na jej počesť. To je asi najpestovanejšia rúža v rozáriu.
1: Kolem života růžové hraběnky navíc dodnes kolují legendy. Podle jedné z nich se nikdy nevyrovnala s nešťastnou láskou a s tím, že se musela vzdát nemanželského syna.
2: Tedy, jak se ho zriekla, tak se začala venovať pestovaniu rúži a charite. Hej, že na trud z toho, že si nemôže zobrať koho nemôže mať, tak si nezobere nikoho. A začala sbírat růže, protože růže jsou krásné, jako ten život, ale i píchravé.
1: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
2: A jedinou památkou takovou reálně fyzickou, co se nachází, alebo se nacházelo, jsou také malé porcelánové pliešky, označovače a tak, aj kto ju vyšlachtil, aj tuto, aj tu, keď sa prechádzate po rozáriu. Tak presne takto, ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené aj teraz.
1: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
2: A tie rúže sú stále pri nej. Hej, že to není nič, že nikto sa s tým nehral, to proste prirodzene opadáva.
1: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevili německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Na vrcholku pouštní hory Paranal ve výšce přes 2600 metrů natáčel Dominik Tesár.
3: Velmi velký teleskop VLT tvoří takové 4 zvláštní stříbřité velké stavby bez oken s mnohoúhelníkovým půdorysem.
4: Prosím, vezměte si přilbu.
3: Žádá u vstupu do jedné z budov technička Patricia Guachardová. Došli jsme do velké okrouhlé haly. Uprostřed je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami, béžovými krabicemi. Zaujal mě tenhle zvuk.
4: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby drželi nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
3: Technik v Bílé budce bude teď večer teleskop otevírat na noční pozorování, vysvětluje Patricia. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Celý teleskop se sklápí směrem k nám.
5: Nakloněním teleskopu skoro na 90 stupňů minimalizujeme riziko poškození, kdyby při otevření něco spadlo ze střechy. Máme tu velmi křehké a unikátní vybavení. Nemáme náhradní.
3: Vykládá Laura Venturová z ESO, zatímco konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
5: Má 8,2 metrů v průměru, 17 cm tlusté, je z jediné gigantického kusu, 23 tun zerodur.
3: Lesklá hliníková vrstva se prý co dva roky vyměňuje. Je tu i sekundární zrcadlo s relativní novinkou, adaptivní optikou. Deformuje se podle potřeby, jak vysvětluje Laura.
5: Umožňuje to vyrovnávat rozmazávající efekt atmosférických turbulencí.
3: Astronomové tak vidí dál a ostřej. Potřebují ale lasery, upozorňuje Patricia.
4: Laser vlastně nasimuluje umělou hvězdu.
3: Podle té se obraz stabilizuje. VLT taky zvládá takzvanou interferometrii, vysvětluje Patricia.
4: To používáme všechny čtyři teleskopy dohromady. Je to pak podobné, jako by mělo primární zrcadlo průměr 150 metrů.
6: Zrcadla světlo posílají do různých spektrografů, které světlo rozkládají k analýze.
3: Slunce zapadá nad obrovskou jednolitou bílou plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lukas Pordone.
7: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně a jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
3: Abychom si je ukázali, budeme muset chvilku počkat.
8: Teď už je tady. Úplná tma, kromě hvězd, je na obloze vidět laser teleskopu, tenký paprsek světla směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
3: Daleko slabší, ale taky silný laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
9: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze. Ty dvě velmi jasné hvězdy tamhle, to je část souhvězdí Kentaur. V blízkosti je další velmi malá hvězda nazývaná Proxima Centauri. Bez dalekohledu nepozorovatelná, ale je to Slunci nejbližší hvězda, vzdálená jen 4,5 světelného roku.
3: Na jižní obloze nejsou zajímavé jen hvězdy, ale i jejich absence.
9: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd. Je to součást mléčné dráhy, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli lamu,
3: říká Maxim.
0: Reportáž o velmi velkém teleskopu otevírá ještě nejrůznější otázky, které budu postupně pokládat jejímu autorovi Dominiku Tesárovi. Vítej.
10: Dobrý den.
0: Dominiku, prosím tě, vysvětli nám podrobněji, jak ten teleskop funguje. V reportáži mluvíš o primárním a sekundárním zrcadle. Kolik jich tam je a kam světlo odrážejí?
10: Tak to primární zrcadlo má parabolický tvar, tedy tvar takové mělké misky, světlo a záření, co se sbírá, odráží nahoru ke střeše do jednoho bodu. Tam je to sekundární zrcadlo, takže druhé, které má něco přes metr a v průměru a má tu adaptivní optiku, takže magnety mění jeho tvar, aby vyrovnávaly ty atmosférické turbulence až 1000x za sekundu. A odtud se světlo odráží k terciálnímu zrcadlu, které ho odráží do strany k přístrojům. No a na VLT mají různé přístroje, hlavně spektrografy, tedy přístroje, které světlo nebo jiné záření rozkládají na jednotlivé vlnové délky a zaznamenávají je. Je jich tam spousta, jmenují se třeba UVS, Sphere, povídal mi třeba o Flames, který je zajímavý tím, že má robotické rameno, které přeskládává optická vlákna. A je díky němu možné pozorovat desítky vesmírných objektů najednou. Pak si dobře vybavuju název přístroje Espresso. To umožňuje zaměřovat se na exoplanety, tedy planety mimo sluneční soustavu.
0: Z reportáže je docela zřejmé, jaké to je uvnitř, přímo v těch budovách VLTS teleskopy. Jak to ale vypadá u observatoře v poušti, na pouštní hoře?
10: No, poušť Atacama je na severu, čili taková kopcovitá, řekl bych, takové vyprahlé jeseníky, ale v dost vyšší nadmořské výšce a není tam žádná zeleň, na zemi jen prach, kamení. Ten vrcholek hory je trochu takový uříznutý, sploštělý, jsou tam tedy ty čtyři hlavní teleskopy, malé pomocné teleskopy, další zařízení. Kontrolní budova, kde se pracuje, je schovaná těsně pod vrcholkem z boku. Vlastně mi to nikdo nepotvrdil, ale myslím si, že je to, aby z oken neprostupovalo k teleskopům žádné světlo.
0: A pokud jde o lidi, kteří tam pracují, odhaduju, že asi nedojíždějí, ale žijí přímo tam?
10: Ano, ten personál, astronomové, technici a tak dále žijou přímo v areálu, ale v zázemí, které je tedy pod vrcholkem Paranalu, řekněme asi o dvě serpentíny níž. Žádné osvětlení tam není, vidíte tam jen taková tlumená oranžová světla, která jsou podél těch serpentín nahoru k teleskopům, aby dávala jaksi znát obrys té silnice. A ta hlavní budova zázemí je hrozně zajímavá. Je to architektonicky oceněný hotel. Vstupujete tam po takové rampě, která se zanořuje pod zem. Budovu totiž z té strany vlastně vůbec nevidíte. Směrem od teleskopů je tedy zapuštěná. Na úrovni země je tam takový kulatý dom, kopulovitá střecha, která zřejmě propouští nějaké světlo a pod ní je taková tropická zahrada s palmami a podobnými rostlinami. Kolem nich pokračují ty svažující se rampy, takže sestupujete dolů do jakéhosi lobby. No a z druhé strany je pak tedy vlastně do země zasazená fasáda s okny a balkonky. Nakonec mnozí tu budovu už nejspíš viděli, protože si zahrála v závěru Bondovky Quantum of Solace. Daniel Craig tam běhá po skleněné střeše, střílí a proskakuje skrz ní, zneškodní tam hlavního padoucha filmu a většina téhle pouštní budovy při té akci nakonec z většiny vybuchla a schořela, ale tedy ve skutečnosti stojí dál v poušti, tam přebývají astronomové a technici.
0: Velmi velký teleskop VLT nahoře Paranal je aktuálně největším teleskopem Evropské jižní observatoře a taky největším v Chile. Tuším ale, že se to má změnit, protože ty si nedaleko VLT navštívil taky stavbu budoucího největšího teleskopu světa, je to tak?
10: Je to tak, i přímo z Paranalu můžete zahlédnout jiný pouštní vrcholek Cerro Armatones a na něm už uvidíte obrovskou stříbrnou kopuli. V ní bude ten největší teleskop světa. V ESO, jak se zdá, nemají úplně fantazii, pokud jde o vymýšlení jmen, takže koncem minulého století zprovoznili na Paranalu VLT, velmi velký teleskop, a teď mají tedy rozestavěný tenhle budoucí největší na světě a ten se bude jmenovat extrémně velký teleskop ELT. Mimochodem původně byl v plánu ještě větší teleskop a měl se jmenovat ohromně velký teleskop. Ten ohromně velký teleskop se ale nakonec ukázal jako příliš drahá a příliš riskantní stavba, takže nakonec to bude jen extrémně, ne ohromně velký teleskop s primárním zrcadlem nikoli 100, ale necelých 40 metrů. Běžný vědecký provoz by měl zahájit v roce 2030, pokud se tedy ta stavba dál nezdrží.
0: Pokud jde o rozdíly mezi tím novým extrémně velkým teleskopem a VLT, jaké jsou?
10: Tak z toho, co můžu říct jako laik, bude to jen jeden obří teleskop, ne čtyři. A celá ta kopule váží přes 6000 tun, dokáže s teleskopem rotovat podle potřeby. A to skoro 40-metrové zrcadlo M1 u ELT nebude z jednoho kusu, ale bude segmentované, poskládané ze skoro 806 úhelníků. No a jeden z přístrojů na ELT bude spektrograf Andes, na jehož výrobě se podílí i vědci z České akademie věd a Masarykovy univerzity.
0: To byl reportér Dominik Tesár. Děkuji za informace o chilských teleskopech, existujících i teprve vznikajících, a přeju ti hezký den.
10: Naslyšenou.
11: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Lotyšská Karosta byla až do rozpadu Sovětského svazu uzavřenou zónou. Bývala námořní základnou, kde kolem roku 1900 vyrostla vojenská věznice. Už v roce 1905 v ní internovali účastníky námořnického povstání během ruské revoluce. Od roku 1997 je vojenská věznice muzeem, ale taky hotelem a místem únikových her. Natáčela v ní naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
12: Původní účel téhle budovy byl jiný. Postavili ji jako nemocnici.
13: Vypráví Madara Vičule z organizace Liepaja Travel. Krásná cihlová budova se ale nikdy nemocnicí nestala. Z místo bílou natřeli stěny jejich dlouhých chodeb černou barvou a osadili je mřížemi. Velká okna částečně zazděly.
12: Teď jsme v prvním patře a většina místností, co tu máme, jsou vězeňské cely. Podařilo se je zachovat v původním stavu, ale některé slouží jako umělecká díla, expozice. Nechceme, aby tu všechno bylo strašidelné a odpudivé, takže každá z cel má dnes svůj originální koncept.
13: Madara otevírá těžké dveře jedné z nich, kde stěnu pokrývají malby. Kdysi to tedy bývaly cely, ale dnes jsou výstavními prostory. Zatímco za jedními vězeňskými dveřmi se schovává věrná kopie běžného obývacího pokoje domácnosti ze sovětské éry, za jinými je civilní kryt s obleky a pomůckami proti chemickému útoku. Včetně speciálního sovětského kočárku s uzavřenou korbou. Jedna místnost, které vévodí velká bysta, připomíná kancelář ředitele věznice.
12: Jedním z přístupů, jak popsat historii Karosty a vězení v Karostě, je přes osud vojáka. Jste voják, zadrží vás a pošlou vás sem. Když sem přijedete poprvé, přijme vás sám ředitel tady v té kanceláři. A ten si s vámi začne povídat. Je velmi otevřený, milý, přátelský. Dává vám otázky, které zní banálně, ale je v nich něco skrytého. A někdo další sedí tady u toho psacího stolu a vše beze slov zapisuje. A to je to strašlivé. Vše, co tu povíte, vás totiž může za pár minut přivést do potíží. O patro výš je další kancelář, kde všechny ty informace použijí proti vám.
13: To už je výslechová místnost. Temná, páchnoucí nátěrem na stěnách, potem a páleným tabákem. Stěny cel v druhém patře nezřídka pokrývají různé rytiny, obrázky i vzkazy, často v cyrilici. Vyleze je tu vězni, kteří si jimi počítali dny trestu, vzpomínali na své blízké nebo jen vyjadřovali přání a frustrace.
12: Jsou to temné malé cely, prakticky bez oken. Ty dozdily a nechali jen úzký průhled. Vězni tu měli dřevěné pryčny na spaní, jinak nic. Pokud někdo dostal matraci, ostatní vězni věděli, že spolupracuje s dozorci. Vězně tu učili, že nemůžou nikomu věřit a že každá výhoda nutně něco stojí. V každé cele tu měly být 2 až 4 vězni, ale běžně jich tu bývalo víc.
13: Od přelomu let 1997 a 1998 slouží věznice jako muzeum, které si zachovalo hodně ze své původní autenticity. Ale není to jenom muzeum. Slouží totiž také jako vzdělávací a zároveň zážitkový prostor pro žáky a studenty.
12: Muzeum je součástí lotyšského celostátního vzdělávacího programu, který studentům přibližuje historii v živých prostorách. Proto tu máme i mnoho školních skupin a ty můžou doslova zažít atmosféru uvnitř těchto stěn.
13: Můžou ve 2 speciálně vyčleněných celách, které lze rychle vycpat matracemi, přespat, zatímco přes den mají v budově a okolí vzdělávací program. Můžou také otestovat štěstí a důmysl v únikových hrách a přelstít pověst věznice, že z ní nikdo nikdy neutekl. Nenáhodou věznici Karosta v Liepáji nabízí také některé platformy pro rezervaci ubytování. 2 cely jsou totiž upravené na velmi netradiční hotelové pokoje. Z lotyšské Liepáji Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Francii máme spojenou hlavně s vínem, kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí také na destilerie, kde se vyrábějí z ovoce pálenky. V Alsasku se po stopách takzvané eau de vie, tedy vody života, vypravil náš reportér Jakub Lucký.
14: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce. A ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady Distillerie Artisanale Aigues-Mayer, což je tedy pálenice, řekněme palírna, která zpracovává právě místní ovoce jedno za druhým, dalo by se říct. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly. Dřevěná, byť teda střecha má nějakou základní železnou konstrukci. Co mě zaujalo, jedna z prvních věcí, co jsem tady slyšel, tak vlaštovky, které tu létají. A tady samozřejmě, tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce, když ovoce je. A tady počítám 1, 2, 3, 4, až za rohem 5, takže 5 destilačních kolon na výrobu alkoholu. Hnedka za náma hlavní cesta ve vesnici, traktory jeden za druhým.
15: Firmu založil můj děda Augst Agmier, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model. Pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
14: V tom je podle Elzy Agmier, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
15: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
14: Jahodovou pálenku jsem teda ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. I'm really not sure how to describe this. Tohle vůbec nevím, jak popsat. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už tak s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i Vieprün, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých láhvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
15: Ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
14: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampin, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
11: Leonardo Plus.
16: Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Jak se díky nim učíme řešit konflikty? Definuje nás nějak pořadí, ve kterém se do rodiny narodíme? Jsou jedináčci větší sobci? A jak nás mohou sourozenci ovlivňovat, když si hledáme intimního partnera? Zeptáme se párového terapeuta Honzy Vojtka.
11: Leonardo Plus. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
17: Radiožurnál je půl sedmé. Eliška Zábrocká a zprávy.
18: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 9 je zraněných, informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Víc o počasí už za chvíli. A bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Sport. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, když po poločase vedli už 4-0. Hattrick dal Angličan Saka, za poražené se dvakrát trefil Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Toho dnes od 21 hodin českého času čeká finále šampionátu proti Španělsku. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na D8 u Prahy. Stále platí uzavírka Pražského okruhu v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici dvou mostů by měla platit do 11 hodin. Odklony jsou vedeny v exitech 16 a 19. Nákladní auta sjíždějí na kilometrech 26 a 10. Nejvíce vyplatí jet po Strakonické přes tunely a pak po Bělohorské a Karlovarské zpět na okruh. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem zbystřete před Prahou u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Těsně za ním havarovalo osobní auto a provoz je tam kužely zúžený. Zkrácený je taky nájezd na dálnici od Kralup nad Vltavou. A ještě D2 z Bratislavy do Brna. U sjezdu na Židlochovice na 10. kilometru silničáři stáhli provoz do dvou pruhů kvůli opravě mostů přes dálnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností, na řadě míst teď taky prší, to se týká třeba severu a západu Čech. No a jak bude přes den? Dopoledne ještě může být i polojasno na západě, ale bude opět obloha zatažená a oblačno až zataženo s občasným deštěm bude postupně během dne na celém území. V západní polovině Čech budou ojedinělé i bouřky, ty můžou být i silné a během dne se také rozšíří na většinu území. Teploty na západě Čech většinou do 21 stupňů, jinde v Čechách do 25. A na Moravě bude teplej až do 29. No a kvůli ochlazení teploty o pár stupňů klesnou. Nejchladnějším dnem příštího týdne tak bude čtvrtek, kdy naměříme jen do 20 stupňů. No a opět se oteplí o příštím víkendu, jak říká meteorolog Pavel Borovička.
20: Od pátku do neděle potom čekáme polojasno až oblačno, ojedinělé s přeháňkami. V pátek zpočátku místy i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou mezi 19 a 23 stupni Celsia, postupně 25 až 29 stupňů.
15: A noční teploty budou stále nízké, na nejvýš 14 stupňů. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
21: Ukrajinci protestují proti odvolání ministra obrany. Jaký obsah má slovo mír pro českého premiéra? Zemřel Trumpův věrný jestřáb, který ho vehnal do války s Iránem. A proč Mezinárodní olympijský výbor otevřel cestu ruským sportovcům na vrcholné sportovní akce? I to uslyšíte v dnešních, tedy sobotních komentářích a poznámkách k aktuálním událostem. Pořadem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
11: Názory a argumenty.
21: Obměna ukrajinské vlády, která znamenala i odchod oblíbeného ministra obrany Mihajla Fjodorova, vyvolala vlnu protestů. I včera v Kyjevě znovu demonstrovali tisíce lidí. Podle kritiků prezident Volodymyr Zelenský celou změnu vlády zdůvodňuje nedostatečně. A co hůř, pokud je odchod Fjodorova důsledkem sporu mezi ním a vedením armády, co to může znamenat pro obrany schopnost Ukrajiny? Více už Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu, který dlouhodobě sleduje dění na Ukrajině i v Rusku.
22: Přesně v 9 dopoledne ve čtvrtek se na náměstích ve více než 10 městech Ukrajiny objevili demonstranti protestující proti demisi ministra obrany Mihajla Fjodorova. Vyměňte radši válečné zajatce, ne Fjodorova, znělo jedno z hesel. Demonstraci svolal veterán a bývalý vojenský medik Dmitro Kozjatinský. Ten v loňském roce mimo jiné organizoval protesty, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl omezit pravomoce antikorupčních vyšetřovatelů. Protesty i tentokrát donutili Zelenského zareagovat. Ukrajinský prezident vysvětlil, že mezi mladým ministrem Fyodorovem a hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Oleksandrem Syrským vypukl konflikt. Já bych chtěl, aby panovala jednota, ale obě strany konfliktu ji nenašly a to je nejen jejich problém, ale i můj. Obě strany spolu nebyly schopny mluvit bez mého prostřednictví. Přitom já potřebuji, aby spolu pracovali každý den. Tak jsem si musel vybrat, prohlásil Zelenský. Jeho slova potvrdil i Mihajlo Fyodorov. Ten obvinil Syrského z toho, že od samotného počátku sabotoval jeho iniciativy, intrikoval proti němu a snažil se zachovat zkostnatělý armádní aparát. A nakonec požadoval od Zelenského demisi samotného Fyodorova. Podle odcházejícího ministra Syrský dává přednost loajálním velitelům, nikoli těm úspěšným a samostatným. Po jeho odstranění z funkce podala rezignaci řada jeho spolupracovníků, včetně zástupce velitele vzdušných sil Pavla Jelizarova nebo poradce ministra Sergeje Bezkrestnova, známého pod volacím znakem Flash. Tito dva muži jsou spojováni s reformou dronových vojsk a výrazně přispěli k tomu, že Ukrajina má nyní vzdušnou předvahu na bojišti a její nové drony jsou schopny zasahovat cíle hluboko v ruském týlu. Tohle není hlavní důvod, proč stovky Ukrajinců vyšly demonstrovat na podporu Mihajla Fyodorova. Je to i generační konflikt a konflikt dvou Ukrajin. Pro své příznivce, 35-letý Fyodorov, který do vlády přišel z biznesu a 4 roky vedl ministerstvo pro digitalizaci, představuje prototyp mladého energického manažera, nesvázaného korupcí, nepotismem a byrokrací. Je pro ně symbolem nové Ukrajiny, která nehledě na všechny problémy, nachází netradiční řešení a úspěšně se brání ruské agresi. Oproti tomu o více než jednu generaci staršího 60-letého Oleksandra Syrského vnímají jako zkostnatilého armádního důstojníka. Ti radikálnější o něm hovoří jako o zeleném mozku, který není schopen pochopit změnu, ke které došlo ve válce, který dává přednost patolízalům před úspěšnými veliteli a výsledkem jsou nesmyslné ztráty ukrajinských vojáků. Přirozeně vůči Syrskému to není úplně spravedlivé. Byl to právě tento generál, který v prvních měsících roku 2022 dokázal odrazit útok ruské armády na Kyjev a výrazně se podílel na osvobozování levobřežní části Chersonské oblasti. Nicméně jeho strategie opotřebovávací války a snaha bránit mnoha města, i když z vojenského hlediska již neměla žádný zvláštní smysl, vyvolávala poslední roky kritiku. Především proto, že to stojí životy tisíců ukrajinských vojáků. Ukazuje to i na reálie současné války. Příznivci Ukrajiny radostně sdílejí fotografie hořících ruských rafinérií a záběrů zasažených tankerů v Azovském moři. Všechno to je pravda, ale neměli bychom zapomínat, že stejně jako ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském týlu, tak každou noc na Ukrajinu útočí ruské rakety a drony. A ukrajinská armáda má problémy s novými rekruty, což vede k mimořádně nepopulární násilné mobilizaci. Válka rozhodně není rozhodnuta. Nesmíme na to zapomínat.
21: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Jaký obsah dává český premiér Andrej Babiš slovu mír, které tak často používá, tak nad tím se zamýšlí publicista Petr Fischer.
1: Na summitu NATO v Ankaře chybělo premiérovi Andreji Babišovi nejvíce slovo mír. Všichni mluvili o vyzbrojování a posilování obrany, případně o vojenské pomoci Ukrajině či o nových vojenských akcích Spojených států v Íránu. O míru nikdo. Problém je, že o míru nemluvil ani premiér Babiš, natož aby v agendě směřující k mírovým jednáním nějak výrazně pomáhal. Ve válce v Íránu to o něj nikdo ani nečeká. Konfliktu na Ukrajině je to přesně naopak. Jenže o míru tu premiér Babiš jen mluví. Na konferenci v Daňsku, jímž tématem byla pomoc Ukrajině, například vystoupil s ezoterickým projevem o tom, jak je mír důležitý a měli bychom ho všichni chtít. Ani slovo o tom, jak vznikla válka na Ukrajině, kdo je agresor a kdo se brání a kdo nechce o míru ani slyšet, i když je mu nabízen. Český premiér ve svém enigmatickém mírovém blouznění neřekl ani jednou, že to byl ruský prezident Putin, kdo návrhy na mírová jednání odmítl. Shodil ze stolu nejen nabídku ukrajinského prezidenta Zelenského, ale i návrhy tří evropských zemí, Německa, Francie a Británie, jejichž diplomaté byli v Moskvě poníženi kremelskými úředníky a ruský ministr zahraničí Lavrov dokonce celou mírovou výzvu Evropy interpretoval jako evropské žebrání. Andrej Babiš ve věci míru neudělal vůbec nic, tak jako neudělal nic proto, aby viditelně projevil snahu podpořit ukrajinskou obranu. To by mu jeho voliči neodpustili. Válka a mír jsou pro premiéra Babiše ryze rétorické figury, jimiž se v politické rozpravě šermuje podle toho, jak se to zrovna hodí, tedy jak ukazují průzkumy mezi voliči. Momentálně u nich vítězí rusky zabarvené vyprávění o zlém západu, který místo míru podporuje válku a Babiš ho v částečně utlumené míře používá, protože přece jen s těmi zlými politiky západu pořád potřebuje nějak jednat, jakkoliv ti stále více tuší, s kým mají tu čest. Česká republika se tak kvůli Babišovu nepostoji stává zemí vychytralého politického marketingu, který přehlíží skutečné náklady války na Ukrajině. Kdyby premiér Babiš myslel své řeči o míru seriózně, dávno by přišel s konkrétní iniciativou či nabídkou české diplomatické akce, jenže nic takového se neděje ani dít nebude. Česko na nejvýš vypraví na Ukrajinu delegaci, která prozkoumá možnosti výhodných obchodů a zakázek pro české firmy, až na Ukrajině jednou bude mír. S využitím poválečného rekonstrukčního potenciálu ukrajinské ekonomiky rádi pomůžeme, vyděláme na tom. S obranou či mírovým tlakem na Rusko to s námi opravdu nepočítejte. Takováto v uvozovkách mírová, rádoby nezávislá, nezainteresovaná snaha Andreje Babiše se tak jeví jako vypočítavá až podlá zahraniční politika, která popírá nejen jakékoliv hodnoty všeobecných lidských práv, ale i obyčejná měřítka spravedlnosti, která používá zdravý lidský rozum. Babiš a s ním i celé Česko najednou nestojí nikde a s nikým a tak pomalu mizí z evropské geopolitické mapy. Mír jako program je zajisté legitimní politická volba, musí se ale pro ně něco udělat. Jinak se stává pouhým alibi pro neochotu pomáhat v ohrožení druhým, když nám doma se přece nic neděje. Premiér Babiš by možná měl vědět, že takovýto alibismus se v dějinách nikdy nevyplácí, protože dříve nebo později začnete být odporní, nesnesitelní a opovrženíhodní nejen pro spojence, ale i pro jakéhokoliv faktického či potenciálního nepřítele. Možná, že už se k této zlomové metě blížíme. Není dokonce vyloučeno, že už takový jsme.
21: Publicista Petr Fischer. Mezinárodní olympijský výbor v minulém týdnu předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. O rozhodnutí MOV se dál diskutuje. Kritici poukazují hlavně na fakt, že Rusko dál porušuje mezinárodní právo a vede válku proti Ukrajině. K rozhodnutí se ve svém příspěvku vrací publicista Jiří Leština.
2: Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušit bojkot ruských sportovců a otevřít jim cestu na olympijské hry i do dalších vrcholných soutěží je ostudné v mnoha ohledech. Jeho nehoráznost ale zvlášť vynikne při uvědomění si toho, v jaké době učinili funkcionáři MOV vstřícný krok k agresorovi. Co se vlastně změnilo od zahájení ruské totalitní invaze na Ukrajinu, kdy MOV vyřadil Rusko z mezinárodních sportovních klání? V 5. roce války neprojevuje Putin ani nejmenší ochotu k mírovým jednáním. A to přesto, že postup Rusů na frontových liních je v důsledku houževnatého odporu Ukrajinců minimální. Rusko naopak zintenzivňuje drtivé raketové a dronové útoky na ukrajinská města, což vede k ještě bezohlednějšímu zabíjení civilního obyvatelstva. Když za této situace MOV umožňuje Rusku návrat do mezinárodního sportovního života, pak to nelze vnímat jinak než jako projev bezostyšného cynismu. Sportovní bosové svým zavíráním očí nad spáchanými válečnými zločiny jen povzbuzují agresora k dalšímu úsilí o zničení ukrajinského národa. Výkonná rada MOV své rozhodnutí zdůvodnila tím, že ruský olympijský výbor již nekontroluje žádné sportovní organizace z okupovaných území Ukrajiny, což bylo jedním z důvodů vyloučení Rusů. Údajně také ruský olympijský výbor potvrdil, že na anektovaných územích už nebude provádět žádné aktivity. Ale tady jde přece o to, jak zrůdné aktivity provádí na zabraných územích okupační armáda, včetně únosů dětí do Ruska, za kterýž to válečný zločin byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimíra Putina. Prezidentka MOV Kirsty Kaventryová také přišla s motivem, který často zaznívá od putinovců při výzvách ke zrušení moratoria pro ruské sportovce. Chtěli jsme zajistit, aby všichni sportovci měli možnost soutěžit na olympijských hrách a nenesli odpovědnost za činy své vlády, uvedla paní Kaventryová. Úskalí ale spočívá v tom, že v Rusku je od nepaměti sport nástrojem propagandy. Mnoho olympioniků je formálně zaměstnáno v ozbrojených silách nebo na ministerstvu vnitra a honosí se vojenskými hodnostmi. A řada slavných sportovců, jimž s respektem naslouchá nemalá část veřejnosti, otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a přispívá tak k legitimizaci války. Právě proto MOV při vpouštění Rusů s neutrálním statusem na olympiádu vyžadoval kontrolu, jestli dotyční sportovci neměli napojení na armádu či bezpečnostní složky, anebo zda veřejně nepodporovali Putinovu válku. Výkonná rada MOV však svým rozhodnutím tuto prověrku zrušila, čímž vyslala poselství, že na olympiádě mohou soutěžit i ruští reprezentanti spjatí jak s dobyvačnou armádou, tak s podporou ruského vpádu na Ukrajinu. Podle prezidentky Kaventryové ale bude MOV nadále podporovat Ukrajinu, jako to dělal dosud. S tím ovšem byl MOV už v minulosti na štíru. A definitivně se tomu zpronevěřil odvoláním olympijského embarga, které ze všeho nejvíc vyznívá jako odměna Rusku za válečné zločiny.
21: Myslí si Jiří Leština.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: V půlce července náhle zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump tím přišel o blízkého spojence, který měl zásadní vliv na jeho rozhodování ohledně Iránu nebo i například Ukrajiny. Více už v komentáři Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
4: Graham měl k Trumpovi komplikovanou cestu. Když sám v roce 2015 kandidoval na prezidenta, Trumpa ostře kritizoval. O jeho kandidaturu ale nebyl příliš velký zájem a Graham se rychle přeorientoval na Trumpova věrného našeptávače. Ohledně jeho otočky existovalo vždy mnoho konspiračních teorií, které se točily okolo Grahamovy údajné sexuální orientace, o které se dekády mluvilo jako o nejhůře utajovaném washingtonském tajemství. Přímo senátor svůj protrumpovský obrat podával velmi otevřeně a pragmaticky. Graham chtěl mít vliv na nejdůležitější rozhodnutí, a to v republikánské straně posledních 10 let jde jen skrz přátelství s Trumpem. Po vyrabování kapitolu 6. ledna 2021 sice na chvíli zaváhal, ale než se Trump vrátil do Bílého domu, Graham si do jeho nejbližší orbity našel cestu zpět. Během Trumpova druhého období to byl právě Graham, který pomohl vyhecovat prezidenta do započetí války s Íránem, které byl tento senátor dlouhodobě ve Washingtonu nejhlasitějším proponentem. Také měl být klíčovou osobou, která Trumpovi vnukla myšlenku ukrajinsko-americké dohody o nerostných surovinách. Jedním z hlavních důvodů propadu preferencí Donalda Trumpa během jeho druhého funkčního období je propast mezi jeho předvolební rétorikou a reálnou politikou ve věci zahraniční politiky a válek. Během kampaně se stylizoval do bezmála protiválečného kandidáta a strašil, že jeho demokratičtí oponenti dostanou svět na pokraj třetí světové války. Narůstající množství Američanů si obzvlášť během uplynulého půl roku začalo myslet, že se Trump stal přesně tím, čím strašil. Důvod, proč se tak děje, samozřejmě není jeden. Seznamu těch nejdůležitějších by ale rozhodně vévodil právě vliv Lindseyho Grahama. Ve víkendových televizních rozhovorech to znělo, že prezidentem Trumpem náhla smrt jeho spojence velmi otřásla. Grahama označil za takřka člena vlastní rodiny. Zároveň rozptyloval konspirační teorie o tom, že by senátora nechal zabít Kreml, které se začaly šířit mezi některými republikány. Smrt Grahama ale pro Trumpa představuje nejen osobní, ale i politický problém. Senátor byl jednou z nejvlivnějších spojek mezi Bílým domem a Kapitolem. Trump se aktuálně velmi agresivně snaží protlačit tzv. Safe Act, zákon, který by před listopadovými volbami zásadně zpřísnil volební pravidla. Kvůli procesním kličkám v kongresu byl pro prosazení zákona klíčový právě Graham, jakožto předseda senátního rozpočtového výboru. Senátor Ron Johnson, který má v čele výboru Grahama nahradit, je tomuto už tak nejistému plánu daleko méně nakloněný. Graham tak zemřel uprostřed války s Íránem, kterou si vysnil, byť zcela jistě neprobíhá podle jeho ideálních představ. Odchod tohoto největšího z washingtonských jestřábů ale paradoxně může mít největší vliv na domácí americkou politiku.
21: Tolik Matěj Schneider ze serveru Voxpod.cz. V následujících dvou příspěvcích se ohlédneme za některými dalšími událostmi a také texty tohoto týdne. Nejprve pohled evropského editora deníku Luboše Palaty na události v Maďarsku, kde parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má především ukončit mandát prezidenta Tamáše Szőlőka.
5: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný, Árpád Genc. Politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Báči, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jozef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Szőlőka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
21: Evropský editor deníku Luboš Palata. Prohlášení Musíme jednat a to hned, ve kterém řada ekonomů a dalších odborníků vyzývá k urychlené reakci na možné dopady zavádění AI na trh práce, napsala následující příspěvek Tereza Zavadilová z biznisového webu Newstream.cz pod titulkem Musíme jednat, jinak AI zlikviduje střední třídu.
6: Schopnosti AI mohou v příštích 10 letech radikálně zesílit. To by mohlo vyvolat bezprecedentní proměnu ekonomiky, větší než byla průmyslová revoluce, ale během nesrovnatelně kratší doby. Může to přinést rizika, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ale také příležitosti jako výrazné zvýšení životní úrovně. Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a budovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář přivede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mest nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní dani pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
21: Příspěvkem Terezy Zavadilové končí sobotní názory a argumenty. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
7: je 7 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
18: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Spojené státy už osmou noc po sobě útočily na Írán. Tentokrát tvrdí, že jde o pomstu za zabití dvou amerických vojáků v Jordánsku. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháníkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
18: Stovkám tisíc lidí skončí během letních prázdnin platnost jejich osobních dokladů. Od června do srpna se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyen. Nova.
9: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
18: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Premiér Andrej Babiš

0: prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
1: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
0: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Americká armáda 8. noc po sobě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za 2 zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při iránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Iránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenziva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný. Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějová.
3: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
4: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali po titulu v roce 1966 historicky 2. medaili z mistrovství světa. V golově divokém zápase o bronz porazili v Miami Francii 6-4.
5: Angličané se dostali do vedení už ve 3. minutě, když skóre otevřel kapitán Rice. Do přestávky se ještě trefil Konsa a dvakrát také Saka. Po prvním poločase tak Anglie vedla 4-0. Ve druhé půli ale Francie dokázala snížit na rozdíl jediné branky. Dvakrát skoroval Mbappé, který tak na šampionátu dal celkem 10 gólů a jednou se trefil Barcola. V závěru zápasu navýšil na 5-3 pro Anglii Saka, který z penalty zkompletoval hat-trick. V nastaveném čase pak znovu snížil na rozdíl jediné branky Dembele. Na konečných 6-4 pro Anglii pak upravil Bellingham. Světový šampionát zakončí od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport finále mezi Španělskem a Argentinou. Anglie po výhře 6-4 nad Francií bere bronz. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 u Prahy. Pražský okruh je stále uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem v obou směrech. Je to kvůli demolici 2 mostů a uzavírka je plánovaná do 11 hodin. Směrem od D1 sjíždějte exitem 16, kamionem už v exitu 10 a ve směru z letiště pak osobní vozy sjíždí exitem 19 a nákladní exitem 26. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8,5 kilometru těsně za exitem osobní auto sjelo z vozovky a probíhá vyprošťovací práce. Na místě stojí světelná šipka, která výrazně zkracuje připojovací pruh na dálnici. A na D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic zbystřete za sjezdem na Třeboň. Na kilometru 114 se porouchalo osobní auto a stojí u krajnice. Částečně může zasahovat do pravého jízdního pruhu, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: AI model pro roboty, digitální euro na obzoru, varování před možnými dopady AI a návykový design Facebooku a Instagramu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
6: Online Plus.
8: Samozřejmě vítám u mikrofonu také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
9: Ahoj Davide.
8: Facebook a Instagram používají návykový design a firma Meta by měla obě služby výrazně změnit. Ve svém předběžném obvinění to konstatovala Evropská komise. Meta je podle ní podezřelá z toho, že nedostatečnou ochranu uživatelů před návykovým chováním

0: porušuje nařízení o digitálních službách DSA. Jako nápravná opatření komise navrhuje, aby Facebook a Instagram ve výchozím stavu vypnuli funkce, jako je automatické přehrávání médií nebo nekonečné scrollování, které uživateli nabízí stále nový a nový obsah. Měli by také nabídnout efektivní nástroje pro přerušování používání sociálních sítí a upravit své doporučovací algoritmy tak, aby se tolik nesoustředili na vyvolávání takzvaného zapojení, tedy zjednodušeně řečeno reakcí uživatelů na zobrazený obsah. Meta na předběžné obvinění zareagovala prohlášením, že s ním nesouhlasí, protože nebere v potaz kroky, které firma k minimalizaci těchto rizik zavedla. Petře, tohle je, myslím si, poměrně zase velká zpráva. Je to další krok Evropské komise vlastně proti těm velkým sociálním platformám. Vede už podobná řízení s X, vede podobné řízení s TikTokem. Teď je tady na řadě tady Meta a její Instagram a Facebook. A vlastně Evropská komise tady napadá ten vyloženě design těch služeb, to znamená jejich podstatu, to, jak fungují, jakým způsobem zobrazují uživateli obsah, jakým způsobem mu ho doporučují a podobně. Co říkáš na tohleto předběžné obvinění tedy Evropské komise? Myslíš, že tady v tomhle komise má pravdu?
1: Myslím si, že bez pochyby má pravdu v tom, že ty popsané sociální sítě, sociální média jsou návyková. Konec konců inženýři Mety vynaložili strašnou spoustu práce a času a úsilí, aby to návykové bylo, tak se jim to povedlo. To je vlastně svým způsobem uznání jejich zdatnosti a samozřejmě konstatování problému velkého, protože ze společenského hlediska je nežádoucí, aby takhle vlivná věc měla takovouhle vlastnost. Chci tím říct, že vlastně jsme se nedověděli nic nového, že jsou sítě návykové, to je známá a nikoli diskutabilní věc. Jiná otázka samozřejmě je, co se s tím dá dělat a jestli má Evropská komise sílu prosadit svůj názor proti těm americkým digitálním gigantům.
0: Asi jakýkoliv tvůrce obsahu, třeba knížky, filmu nebo nějaké hudební skladby, písničky, se snaží, aby ten uživatel, ten, který ten obsah konzumuje, jak se hezky říká, to znamená dívá se třeba na film nebo na seriál nebo čte nějakou knížku, poslouchá písničku, tak aby vlastně opravdu u toho poslouchání, čtení nebo dívání zůstal. To znamená, že vlastně také vytváří jakousi potřebu, snaží se vytvářet návyk na ten konkrétní obsah. V čem jsou sociální sítě jiné v té návykovosti podle tebe?
1: Já myslím, že nutně ani úplně jiné nejsou. Ta hranice je rozmazaná a máš samozřejmě pravdu, že všichni, kdo něco vytvářejí, tak se snaží přitáhnout posluchače, čtenáře, diváka, aby u toho zůstal. A otázka, která z technik proto používaných je už manipulativní a neférová, to je složitá otázka. A nemyslím si, že na ní vůbec může existovat jednoznačná odpověď. Čili je to ke zvažování v každém konkrétním případě, ale celkem dnes asi panuje obecná shoda v tom, že ty sítě zacházejí příliš daleko. Nepoměřuje se to ani tak jejich designem. Poměřuje se to těmi důsledky, které mají. Kdyby vznikla nějaká kniha nebo televizní seriál, kterou by lidi neodkládali a zůstávali u toho dlouhé a dlouhé hodiny, a mělo to na ně zásadní psychický vliv, tak by se taky asi zvažovalo, jestli je tam všechno v pořádku. Nicméně takové případy neznáme. Tady jde o to, že to samo médium použité v případě sociálních sítí velice napomáhá tomu, aby ten návyk byl silný. Čili je to rizikovější prostředí než jiná média.
0: Evropská komise tedy navrhuje nějaká nápravná opatření firmě Meta vypnout v tom výchozím stavu nekonečné scrollování. To je takové to, když člověk jede newsfeedem nebo jakýmkoliv tedy feedem dolů a pořád se mu tam zobrazují nové a nové příspěvky a nemá to vlastně konce téměř. Pak tedy navrhuje, že by měla Meta upravit své doporučovací algoritmy tak, aby právě nebyly tak návykové, aby tedy se nesoustředili na to vyvolávání nějakých reakcí, většinou asi emočních u těch uživatelů. A navrhuje také zakázat automatické přehrávání obsahu. To se týká asi třeba různých reels, příběhů a podobných videí na Instagramu a na Facebooku. Tohle jsou ale docela zásadní funkce asi na té sociální sítě. Myslíš, že opravdu, kdyby se je povedlo nějakým způsobem omezit, tak by se mohla tedy snížit ta návykovost? To je jedna otázka. A druhá věc je, byly by to pořád ještě sociální sítě bez těchto funkcí?
1: Byly by to pořád sociální sítě, konec konců, kdo má dobrou paměť, tak pamatuje sociální sítě, které v podstatě takhle kdysi vypadaly. To jenom jejich postupné zdokonalování technické a psychologické je přivedlo do toho současného stavu. Čili ono by to šlo, spíš jde o to, že kdyby se tohle všechno uskutečnilo, tak tím provozovatelé těch sítí, a zatím mluvíme o Metě, ale ono by se to týkalo i jiných, přijdou o docela velkou část svých příjmů, protože ty přímo souvisejí s tím, jak návykové ty sítě jsou. Tudíž budou se bránit zuby nechty, aby nemuseli podobná opatření přijmout, protože by je to stálo velké peníze a obě strany toho sporu to dobře vědí.
0: Určitě z toho vychází i ta reakce firmy Meta, která tohle předběžné obvinění vlastně zamítla nebo řekla, že s ním nesouhlasí a že učinila řadu kroků, které mají minimalizovat ta rizika, o kterých právě Evropská komise mluví. Meta opravdu nějaké kroky udělala, ale třeba komise říká, že například tedy takové ty nástroje, které mají po nějaké době člověku říct, hele, už tu síť používáš moc dlouho, dej si pauzu, nebo různé rodičovské nástroje, aby rodiče mohli jaksi kontrolovat, jak dlouho třeba jsou jejich děti na těch sociálních sítích a nějak to regulovat. Takže tyhle funkce podle komise tady nefungují, že jsou příliš složité nebo že se dají jednoduše obejít a podobně. Dělá podle tebe Meta dost, aby nějakým způsobem tu návykovost omezila, nebo tedy, jak jsi říkal ty, nemá vlastně na tom zájem, protože je na tom jaksi finančně závislá?
1: Nemá na tom zájem, bude se snažit ustupovat co nejméně, tak aby právní spor mohl pokračovat, jestli už je to dost, nebo jestli to není dost, a hraje tím o čas. Z jejich pohledu, z jejich cynického pohledu přes peníze je to naprosto logický postup.
0: Každopádně myslím si, že je to tedy nějaký další pokus komise, jak tu regulaci, která platí tady už od roku 2022, jestli se nepletu, tak jak ji nějak uvést v život a jak ji začít vymáhat. No tak uvidíme, kam to povede, jestli se to Evropské komisi povede a jestli tedy ještě za těch několik let, až se dozvíme ten finální výsledek, to vůbec bude relevantní.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Umělá inteligence může v příštích 10 letech bezprecedentně proměnit ekonomiku. Změny by mohly být větší než za průmyslové revoluce. Zároveň by se mohly odehrát mnohem rychleji. Ekonomové, politici a technologičtí lídři by měli už teď chystat nová pravidla, ochrany a instituce, které zajistí, aby z vývoje AI měla společnost prospěch. Tak se dá ve stručnosti shrnout obsah prohlášení Musíme jednat hned, We must act now, které podepsalo několik set akademiků, AI výzkumníků či podnikatelů z celého světa. Je mezi nimi mimo jiné 15 laureátů Nobelovy ceny, vysokoškolští pedagogové, ale i někteří zaměstnanci firem OpenAI či Anthropic, které AI modely vyvíjejí. Podle výzvy může rozvoj umělé inteligence přinášet rizika, například masový zánik některých pracovních míst, na který nebudou sociální systémy států připraveny. Na druhou stranu výzva zmiňuje možné pozitivní dopady zavádění pokročilé umělé inteligence, jako je třeba zvýšení životní úrovně lidí. Petře, podobných výzev už jsme vlastně i v našem pořadu reflektovali, myslím, poměrně hodně. Vymyká se nějak tahle ta nejnovější? On pro mě se tady vymyká hlavně tím, jak je krátká. Ony jsou to vlastně 3 odstavce, to hlavní, co tedy v té výzvě je. Ale přijde ti, že je tedy odlišná nějakým způsobem, že se liší něčím zásadním od těch předchozích výzev?
1: Ano, podle mě ano. Tím, že se snaží posuzovat problém vyváženě, mluví nejenom o rizicích, ale o přínosech, nevyzývá k tomu, aby se vývoj umělé inteligence zastavil nebo zakázal, vyzývá k tomu, aby se na něj společnost připravila a zvážila, co všechno je potřeba změnit, aby dál společnost mohla dobře fungovat i s touto novou převratnou technologií. To je naprosto rozumná výzva. Jediné, co zůstává otázkou, je, jak ji prosadit proti všem těm, kdo nemají zájem na tom, aby se nějaká podobná opatření zaváděla. A těch je spousta od firm, které vyvíjejí umělou inteligenci, po celou řadu politiků demokratického i nedemokratického světa. Čili je to taková výzva trochu na první pohled až naivní, ale nepodceňoval bych to ani trochu, protože jsou historické precedenty, třeba atomoví vědci, když začali po druhé světové válce upozorňovat na rizika jaderných zbraní a na nutnost mezinárodních dohod, tak to taky vypadalo, že nemají šanci proti vládám supervelmocí. A nakonec ty jejich iniciativy přispěly k tomu, že se třeba zakázaly jaderné testy, což byl velký pokrok. Takže já věřím tomu, že tahle výzva může mít podobný dopad.
0: Jak jsem říkal, tak tu výzvu podepsali také někteří zaměstnanci firm OpenAI nebo Anthropic. To jsou firmy, které vyvíjejí ty nejpokročilejší AI modely. Je tohle pro tebe třeba známka toho, že i v rámci těch firm by se mohly tedy zvednout nějaké hlasy pro nějaké odpovědnější jaksi používání těch AI modelů nebo právě pro nějakou přípravu na ty společenské změny, které možná ty modely opravdu přinesou, když je to takhle zevnitř i těch firm a od těch výzkumníků?
1: Já v tom zase vidím podobnou situaci jako u té jaderné energie. Tam taky se za třeba ten zákaz testů zasazovali lidé, kteří vlastně aktivně pracovali i na vývoji jaderných zbraní. Byli to ti, kdo nejvíc a nejpřesněji věděli, jaká rizika to přináší. S umělou inteligencí dnes je to podobné. Ti lidé, o kterých jsi mluvil, jsou taky ti, kteří nejlépe rozumějí potenciálním důsledkům. Zavádění AI připadá mi logické a z jejich strany odvážné možná, že se k takové výzvě připojí a zvyšuje to její závažnost.
0: Ta výzva mluví o rizicích tedy a i o těch pozitivních dopadech. Tak já nejdřív samozřejmě jako správný novinář zmíním ta rizika. Mluví se tam o možném masovém zániku pracovních míst a vlastně v článku v New York Times, ve kterém byly i nějaké komentáře těch některých signatářů, tak tam to konkretizovali, že právě na takové změny nebudou připraveny systémy, já nevím, dávek v nezaměstnanosti a vůbec všechny sociální dávky současných států a že je potřeba o tom uvažovat už teď a připravovat se na tu situaci, protože ta změna může být dramatická a velice rychlá a když na to ty státní systémy nebudou připraveny, tak by se mohly nějakým způsobem třeba zhroutit a podobně. Myslíš, že tohle opravdu nastane, že kvůli umělé inteligenci a jejímu nasazování někam do praxe. Takže se v těch, dejme tomu, příštích 10 letech opravdu dočkáme nějakého hromadného propouštění v některých třeba oborech a podobně?
1: Může to nastat, je to naprosto reálná možnost. A těch oborů může být hodně postižených. V podstatě všechno, co je duševní práce, tak je potenciálně v ohrožení velké restrukturalizace pomocí umělé inteligence. Ono to může mít spoustu dopadů, nejenom ty, o kterých jsi mluvil, ale západní společnost, střední třída v západní společnosti je masově zadlužená. Všichni mají nějaké hypotéky, dluhy na kreditních kartách a podobně. A ten systém funguje díky tomu, že ti lidé jsou pořád schopni to splácet. Když by nebyli, tak se celý ten ekonomický stroj, který si vlastně pořád půjčuje od budoucnosti, zasekne. To by mohl být hodně velký otřes. Čili zvažovat sociální důsledky dopadu, zejména na střední třídu, protože to je ta, která dělá dneska většinu těch duševních prací, to je naprosto na místě.
0: Já mám takový pocit, že právě o tom dopadu AI na pracovní místa nebo na některé obory a na to, že zanikne spousta třeba pracovních míst, že se o tom mluvilo hodně na začátku, když ten velký rozvoj AI tady nastal, pak hodně zněly takové ty hlasy, které říkali ano, ale vždycky to takhle bylo, když přišla nějaká technologická změna a zároveň vznikla celá řada nových pracovních míst, takže se to nakonec nějakým způsobem vyrovnalo a vlastně ta ekonomika fungovala dál. A teď mám pocit, že se opět vrací ty hlasy, které varují před nějakými těmi dopady právě zániku pracovních míst. Byť tady myslím, že tahle výzva neříká, že by to měl být nějaký absolutní jaksi úbytek míst, ale prostě hlavně se snaží varovat před tím jaksi velkým úbytkem v krátkém čase v některých těch oborech. Je už nějaká shoda na tom, jak to tedy bude, jestli tady opravdu AI bude nějakým způsobem rušit hodně pracovních míst v řadě oborů, anebo jestli prostě se to nějakým způsobem vyrovná právě vznikem těch nových?
1: To nikdo neví. To je předvídání budoucnosti s příliš mnoha neznámými. Nicméně dvě věci bych k tomu řekl. Za prvé, to, že něco nějak bylo v minulosti, nezaručuje, že to tak bude zas. Ty situace se nikdy přesně neopakují. Historie se neopakuje, jenom se trošku podobá. Jedna věc. A druhá věc, ono se to určitě časem upraví a vzniknou nová pracovní místa, ale nebude to hned, bude tam přechodné období. I v minulosti tomu tak bylo, společnost se vychýlila, pak se stabilizovala, ale málo kdy se už mluví o tom, že to trvalo třeba 30-40 let a že po tu dobu osudy mnoha lidí nebyly úplně nejpříjemnější. Pokud by se něco podobného stalo zas a ten výkyv nějakou dobu trval, tak to otřese společností.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Digitální euro se blíží. Evropský parlament nedávno schválil svou pozici pro vyjednávání o podobě nové digitální měny s Radou Evropské unie a Evropská centrální banka oznámila, že vybrala 36 provozovatelů platebních systémů, kteří se mají v druhé půli příštího roku zúčastnit pilotního projektu digitálního eura. To by mělo fungovat v zemích tzv. Eurozóny jako digitální obdoba tradičního eura. Uživatelé by měli mít možnost digitální měnou platit v obchodech, online nebo si posílat peníze mezi sebou. Většina obchodníků má mít povinnost digitální měnu přijímat. Evropská unie ale plánuje i výjimky pro malé firmy nebo drobné podniky. Členské země eurozóny zároveň mají mít povinnost zajistit, aby obchodníci nepřestali přijímat fyzické peníze. Základní služby, jako je založení a vedení účtu, mají být zdarma. Transakce se mají ověřovat bez odhalování osobních údajů, zároveň ale mají platit regulace pro boj s financováním terorismu nebo proti praní špinavých peněz. Petře, digitální euro České republiky se s velkou pravděpodobností nějak nedotkne, opravdu se týká hlavně těch zemí eurozóny, kde má být takovou digitální alternativou k papírovému a kovovému euru, k té klasické hotovosti. Ale stejně mně to přijde jako zajímavé téma, protože tohle má být digitální evropská měna, kterou bude vydávat a provozovat Evropská centrální banka a má sloužit právě mimo jiné, tedy aspoň to teď vypadá jako nějaká protiváha těm americkým platebním systémům a provozovatelům plateb, jako je Visa, Mastercard a podobně, protože se ukazuje, že Evropa chce mít nějakou svoji digitální suverenitu i v téhle oblasti. Co na ten projekt říkáš? Myslíš, že to má smysl?
1: Jasně, no tak ta první poznámka je, že my bychom pro začátek potřebovali asi nedigitální euro, a tak by se dalo mluvit o digitálním, a to na obzoru taky není. Čili pro nás je to trošku divácký sport, tahle záležitost. To nahrazování peněz, byť i třeba ve formě kreditních karet, digitální plnohodnotnou měnou je trend v tuhle chvíli, všude se to odehrává a ano, stojí za připomenutí, že všichni ti velcí zpracovatelé plateb vlastně jsou mimo Evropu. To je taky něco, o čem člověk nikdy moc nepřemýšlel, dokud Evropa a Amerika byli kamarádi. Najednou tady tenhle problém máme. Mě na tom hodně zaujaly ty požadavky, to jsou velmi silné požadavky, že služby jako založení a vedení účtu mají být zdarma a že transakce se mají ověřovat bez přístupu k osobním údajům. Toho dosáhnout, to se lehko řekne tohle, zní to sympaticky, politicky to zní moc hezky. Toho dosáhnout, to bude velký oříšek a jsem v skutku zvědav. Ty vždycky říkáš, že jsi zvědav, jak to dopadne. V tomhle případě jsem já opravdu zvědav, jak tohle dopadne, protože si myslím, že to je velmi vysoká laťka.
0: No, u těch osobních údajů tam to právě bude asi složité, protože zároveň Evropská centrální banka mluví o tom dodržování těch různých regulací proti financování terorismu a praní špinavých peněz, a to souvisí s tím, že se identifikují například ty strany té transakce nějakým způsobem a podobně. Jsem na to sám také hodně zvědavý, jak tohle to nakonec tady bude vyřešeno, a jsem zvědavý i na celé to digitální euro, jak se tady dostane do praxe. No, uvidíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Francouzská firma Mistral představila svůj první AI model, který slouží pro navigaci robotů v prostoru. Zajímavý je v tom, že na rozdíl od podobných modelů, které k orientaci využívají data z řady kamer a dalších senzorů, se Robostral Navigate obejde s údaji jen z jedné jediné kamery. Přitom dosahuje poměrně velké úspěšnosti, skoro 77% v jednom z nejpoužívanějších testů pohybu v neznámém prostoru pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Model je určen k tomu, aby roboti mohli autonomně procházet složitým prostředím, jako jsou třeba kanceláře, byty nebo i venkovní prostory. Petře, Mistral, dosud tedy jediný vlastně velký, aspoň trochu významný tedy vývojář velkých jazykových modelů, francouzská firma, teď to vypadá, že uhýbá od těch klasických obecných modelů do nějaké specializace právě pro navigaci robotů. Co na tenhle krok říkáš a co říkáš na ten model?
1: No, vypadá to tak. Vypadá to na takový ten obrat, kterému se v teorii podnikání říká pivot. A to je hezký název pro situaci, nejde nám biznis, tak zkusíme něco jiného. A já jsem z toho maličko nesvůj, abych pravdu řekl, protože Mistral, přestože asi se není schopen v tuhle chvíli vyrovnat těm velkým americkým jazykovým modelům, tak pořád je to nejblíž, co k ním Evropa má, a jestli se tady má budovat nějaká umělá inteligence nezávislá na Spojených státech, tak tohle byla zatím nejlepší šance, jak se k ní časem třeba dostat. Pokud to Mistral hodlá zabalit a změnit svoje zaměření na robotiku, to je taky dobrá a užitečná věc, ale není to ten základní bázový model, na kterém se dá stavět veškerá další umělá inteligence. Tak to by mi přišlo skoro líto a skoro by to byla chyba, ale pochopitelně je to komerční společnost, musí je limitovaná tím, co si může a nemůže dovolit. A pokud jde o schopnosti toho ovládání robotů, tak ano, ono dneska se hodně v té robotice přechází spíš k inteligentnímu zpracování, ne tak obsažných údajů, než že by byl robot osazen strašnou spoustou čidel a měřil všechno okolo sebe. Učí se ti roboti vystačit s menším počtem údajů. Konec konců každý vysavač má taky jenom jednu kameru a poradí si docela dobře v prostředí. Čili tohle asi je cesta přesunout se spíš do toho inteligentního zpracování dat než do jejich zhromažďování. A může to být zajímavé, ale jak říkám, já bych rád viděl Mistral jako velký evropský jazykový model.
0: No, tak uvidíme, třeba ještě se nebudu úplně stahovat ani z tohohle toho trhu, ale mám z toho kroku takový pocit, že se snaží opravdu zaměřit na něco, kde mají větší šance. Tak uvidíme. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka,
2: míříme na východ.
5: Příběh Michala Chodorkovského od komsomolce obchodujícího se zahraniční měnou během perestrojky až po JUKOS.
3: To mi říkali jeho spolupracovníci, že když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli.
5: Putin a jeho věrní bouchli do stolu a nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy.
2: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Šuhaj nebyl sám.
1: To byly lepejka v šerepin noho, teče kruťa červona já až do volovoho. Teče kruťa červona.
2: Zpívají se o něm písně. Stal se námětem pro legendy. V tom pozoruhodném kraji Podkarpaty, kde chození po zboji patřilo svého času k místnímu koloritu a kde zbojníci byli místními lidmi obdivováni, uctíváni. Muž se opatrně rozhlédl a pak se dal do běhu. Utíkal noci, jako o život. Bylo 11. září 1934. Z věznice v Leopoldově právě uprchl 39-letý trestanec Ilko Lepej. Za pár hodin dostanou četnické stanice Pěšťany, Trenčín, Nitra, Nové Zámky a Bratislava zprávu s popisem uprchlíka.
0: 179 cm vysoký, ústa souměrná, nápadně hubený. Vrázčitý obličej, vlasy černé, nos špičatý, oči hnědé, obličej podlouhlý. Umí mluvit i rusky a slovensky. Poslední popis jeho oděvu měl bílé kalhoty, modrý kabát, prádlo bílé. Směr útěku patrně do Chustu Volovoje. 11. září 1934.
2: Běžel rozlehlou loukou a brzy ho pohltil les. Byl svoboden. Věděl ale, že musí překonat stovky kilometrů. Za každou cenu se chtěl dostat domů, na Podkarpatskou Rus, na vrchovinu, tam, kde se všude kolem vás tyčí hory, po jejich svazích se táhnou poloniny. Ilko Lepej stále utíká nocí. V očích svých pronásledovatelů je zločincem, kterého je třeba, když ne dopadnout živého, tak bez milosti zabít. Nasedněme nyní do pomyslného stroje času a přeneseme se do roku 2013. Nedaleko Repiného, u Velké Ryky, pár kilometrů od města Mižhurie, tak se jmenuje někdejší Volovoje, se právě odehrává slavnost. Představitelé města, kraje, včetně řecko-katolického kněze, odhalují bělostný pomník. Je dílem akademického sochaře z Užhorodu, profesora Michaela Bilina. Pomník je věnován právě Ilko Lepejovi. Časy se prostě mění.
3: Skrivdženým svým baťkom, nespravedlivo zasudženým, він не міг примиритися з таким вироком. Його душа прагнула волі, чеської праці, яку той час було важко знайти.
2: Mezi hosty je nejvyšší představitel okresu, Ivan Jarema, také starosta Repeného, Jurij Jurty. Rovněž zastupitel Zakarpatské oblasti a města Užhorod, Volodymyr Čubírko. A je tu také Josef Nedvěd, Čech, kterého příběh Ilko Lepeje zaujal natolik, že už několik let pátrá po jeho osudu. Kde jsou vlastně kořeny jeho zájmu?
4: Těch impulzů byla samozřejmě celá řada. Mě Podkarpatská Rus jako taková přitahovala vždycky, protože zaprvé zde pracovali mý předkové, někteří z předků za první republiky, a potom nemohlo se tolik cestovat, takže jsem četl rád a vždycky Karel Čapek, kdo by neznal Hornubala, Juraj Čupa, Ivan Olbra, který dával lidské osudy dohromady, a příběhy Julius Komárek, příroda, krajina, zvěř a především mistrné vyprávění Jaromíra Tomečka, který skloubil vlastně tu přírodu a ty lidské osudy. Mimořádně nádherným jazykem umí vyprávět tyto příběhy. A on měl tuto zem velice rád s tím, že mohl vyprávět autenticky. On zde pracoval 15 roků na Podkarpatské Rusy, prvně v Dercénu u maďarských hranic jako notář a později od roku 1933 do roku 1939 jako vrchní notář ve Volovém. Navíc on o Ilku Lepejovi napsal vlastně dva příběhy, knihu Mezi dvěma výstřely, potom ještě Prales nekvete růžemi, kde popisuje celé to vyšetřování, průběh toho zboje a tak dále. A on jako první vyslovil domněnku v té knize, že došlo k odsouzení Ilka Lepejem zcela neprávem.
2: Vydejeme se nyní po stopách Ilko Lepeje, současníka legendárního Nikoli Šuhaje. Co vlastně předcházelo jeho dramatickému útěku z Leopoldovské věznice? A proč se do vězení dostal? A vůbec, kdo to vlastně byl Ilko Lepej? Pátrání začínáme v Bižhuri, v někdejším Volovém. Jsem nyní v místech, kde kdysi stávala chalupa Jurije Lepeje. Byl to starosta města a také jeden z nejvlivnějších a nejbohatších lidí. Jurij Lepej měl 4 dcery a 4 syny. Jedním z nich byl Ilko Lepej, pozdější poslední karpatský zbojník. Z kapsy vytáhnu kopii starého zažloutlého snímku. Jsou na ní svatebčané. Většina z nich je v národních krojích. Uprostřed svatebčanů sedí novomanželé. Krásný pár, krásná žena, spíš ještě dívka, krásný muž, Ilko Lepej. Opět má slovo Josef Nedvěd.
4: Ilkovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádně dobrého vzdělání, takže on měl dobře číst, psát, počítat, což nebyl zrovna standard, kdy většina lidí byla negramotných, a později o něm, jak třeba Tomeček, tak novináři i policie nebo zápisy z Leopoldova hovoří, že nad ostatní vynikal gramotností, rozhledem a povahou. Takže byl to velice vzdělaný člověk. Ve věznici, v Leopoldově, v trestnici, jak se říkalo, tak hrál velice dobře a rád šachy a přímo v tom vynikal.
2: Tedy na rozdíl od Nikoli Šuhaje, který byl negramotný a pocházel z velmi různých poměrů, Ilko Lepej byl mezi Rusiny něčím jako intelektuálem. Svatební fotografie Ilko Lepeje, na kterou se právě dívám, pochází z roku 1922. Ilkovi bylo tehdy 27 let. Jeho ženě Marii, dceři starosty z Ljuzjanského, bylo 17. Kromě toho, že uměla číst a psát, byla i, jak pamětníci vzpomínají, velmi inteligentní a bystrá. V době svatby měl Ilko Lepej za sebou vojenskou službu, také první světovou válku. Hovoří se o tom, že si tu vysloužil jedno z nejvyšších vojenských vyznamenání. Po svatbě se Ilkovi a Marii postupně narodili 3 děti, 2 dcery a 1 syn. Opět hovoří Josef Nedvěd.
4: Ilko hospodařil na rodinném statku, zapojil se i předpokládám přes otce do politiky, kde byl okresním sekretářem Kurťakovy strany a ve svazu zemědělců, nějaká agrární strana jakoby místní. Takže na poměry si, myslím, žil dobře a byl uznávaná autorita.
2: Tady je zapotřebí malé odbočení. V roce 1919 se tehdejší Podkarpatská Rus stala součástí Československé republiky. Šlo o chudou a velmi zaostalou zemi. Nicméně Podkarpatská Rus měla v příštích 19 letech zažít roky vzestupu. Postupně tu, například v hlavním městě Užhorodu, vyrostly vládní a správní budovy, otvíraly se nové školy, vznikaly silnice, železnice, také nemocnice. Sebevětší investice však nemohly překonat bídu, která tu byla. Mezi hlavní kritiky tehdejší československé moci patřil poslanec Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus Ivan Kurťak. A mezi nejbližší Kurťakovi spolupracovníky patřil právě Ilko Lepej. V rodině se dodnes traduje, že právě Ilkovy politické aktivity byly trnem v oku tehdejším československým úřadům. Kromě toho právě v této době dostal Ilko Lepej šanci získat větší část peněz. Zásluhou dědictví po bratrovi, který kdysi odešel do Spojených států amerických, a co by důstojník americké armády padl v první světové válce, v bitvě na Marně. Měl uzavřenou velmi dobrou pojistku. Hovoří se o částce několika set tehdejších československých korun, což byla na tehdejší poměry a navíc na Podkarpatské Rusy astronomická částka. Co se tedy dělo dál? Ptám se opět Josefa Nedvěda.
4: Bratr tam vyjmenoval, komu to všemu přijde rozdělit, a protože v době odchodu Ilko byl v Peřince ještě, tak se na něj hold nedostalo. A dostali bratři, sestry, otec největší polovinu, Ilko nedostal nic a notáři mu poradili samozřejmě, že ten jeho podíl je obsažený v otcově podílu. Jeho otec, mimo to, že byl bohatý a určitě chytrý člověk, tak ho popisují jako až panovačného, krutého a zlého člověka. Takže Ilkovi podíl nedal a došlo k roztržce, už řekněme celoživotní, a protože Ilko byl člověk, který takový Prostě byla to pro něj ponížení, potupa určitá, kdy všichni sourozenci jsou bohatí a v téhle chvíli na něj se nedostalo.
2: Tehdy se Ilko Lepej vydal do Prahy, aby navštívil americké velvyslanectví a zjistil, jak to s dědictvím po bratrovi vlastně bylo. Za měsíc se vrátil s nepořízenou. Hned poté byl ovšem zatčen československými četníky. Kvůli obvinění, že 15. září 1926 přepadl ještě s jedním člověkem bratry Zelmana a Josefa Einhornových. V procesu, který se odehrál v Chostu, byl Lepej vylíčen jako ten největší zločinec. Před sebou nyní mám, kromě několika dalších dokumentů, zdůvodnění rozsudku nad Ilko Lepejem. Je to i tato poněkud šalamounská věta.
0: Obžalovaný Ilko Lepej zastřelil Zelmana nebo Josefa Einhorna, nebo oba dva.
2: Jediná svědkyně, Jenta Einhornová, hovořila o dvou maskovaných mužích se začerněnými tvářemi, kteří vnikli do domu Einhornových. Jak poznala, že vrahem byl zrovna Ilko Lepej, prý podle vysoké postavy. Soudu toto jediné svědectví proti Lepejovi ku podivu stačilo. Josef Nedvěd doplňuje.
4: On psal žádost o to, aby se provedla rekonstrukce a on měl celou řadu svědků. V té době, kdy proběhly ty vraždy a loupeže na podkarpatské Rusy, tak on píše, že ho legitimovalo několik četníků. Popisuje Kralovany, že tam probíhalo hasičské cvičení, že byl kdesi v hospodě, kde mu podávali vodu nebo pivo, že si někde na nádraží řekl kupovat cigarety. Takže byl schopen prokázat, on to tam docela hodně podrobně popisuje, že v té době tady nebyl, ale měl alibi, ale bylo to zamítnuto.
2: Ilko Lepej je odsouzen k 15-letému žaláři. Je uvězněn v Leopoldově. První roky tráví na samovazbě. Od počátku je však vzorným trestancem.
4: Asi si dokázal spočítat při té své inteligenci, že pokud má přežít a má mít šanci na dřívější propuštění, tak musí být zorný vězeň. Takže vykonával tu práci, kterou dostával. Všichni ho chválí, na to jsou dokumenty, že ho popisují jako člověka, na kterého je mimořádný spolek, že je jeden z mála vězní, kterému může uvěřit, spolehnout se na něj a tak dál. Takže on dosáhl tímto chováním celé řady úlev a pracoval docela svobodně potom v kravíně, se staral o kravy, o koně a tak dál a využil příležitosti, kdy utekl. No, ten podnět, ta korespondence byla skartovaná osobní z toho vězení, nicméně prokázáno, píše Jaromír Tomeček, že dostával dopisy od dobrých přátel, anonymy samozřejmě a snad údajně od jeho otce, že za jeho manželkou chodí nápadník, milenec a možná, že souhra víc okolností, jeden takový dopis mohl hrát velkou roli, velký podnět k tomu, že prostě se zebral a utekl, když se naskytla možnost.
2: V roce 1934 měl Ilko Lepej za sebou 8. rok vězení. Za necelé 2 roky měl být za dobré chování podmínečně propuštěn. Přesto, jak už víme, 11. září 1934 uprchl. Jestli u Ilka Lepeje opravdu došlo k nějakému zkratu, to už nezjistíme. Po stopě uprchlého trestance se okamžitě vydali stovky četníků a vojáků.
0: Hlášení z Leopoldovské věznice 12.9.1934. Dne 11. září 1934 o 19. hodině a 20. minutě utekl z přechodného ústavu trestnice v Leopoldově chovanec Ilko Lepej z práce. Hlášení bylo učiněno ve 20 hodin. Přes všechny snahy je zatím pátrání po chovanci Ilku Lepejovi bezvýsledné.
2: Do pátrání se dokonce zapojila také letadla. Ilko Lepej se prý v jednom okamžiku před letadlem schoval do močálu a několik minut dýchal jen pomocí stébla, jehož druhý konec byl nad hladinou. Mezi dokumenty je možné najít hlášení zemského četnického velitelství v Užhorodu o tom, že dne 5. října 1934 se Ilko Lepej objevil doma. Z Leopoldova do Volového do dnešního Mižhurie je to zhruba 1000 kilometrů. Jestliže tedy Ilko Lepej uprchl 11. září 1934 a tady byl viděn 5. října téhož roku, znamená to, že musel v průměru ujít denně 40 kilometrů. Ilko Lepej však pochopitelně doma být nemohl. Stal se pronásledovaným štvancem, který přespával, kde se dalo. Tehdy se spojil s Jurou Klevcem. Ten byl v širokém okolí známý, co by velmi zdrušný řemeslník. Na zbojnictví se dal poté, co byl obviněn, že ukradl nějaké nářadí. Od začátku to však tvrdě popíral. Když ho četníci odváděli, podařilo se mu uprchnout. V Repiném dodnes žije jeho syn, Jura. I on se zúčastnil odhalení pomníku Ilko Lepejovi. Jura Klevec mladší, dlouholetý předseda zdejšího zemědělského družstva, je i ve svých 79 letech neuvěřitelně vitální člověk. Štíhlý, šlachovitý, s bílým knírkem v opalné tváři. Má charisma, spoustu energie.
5: A tatínka se asi nepamatuje teda vůbec, kolik mu bylo roku?
1: Já mám půl roku, vin mě neviděl navíc. Vin chodil taky s Lepejom, razem chodili a mě neviděl. Ale já ho nepamětaju, bo i půl roku nebyl.
5: No a jste tatínkovi podobný?
6: Dobrý, originál.
5: Jo. To vám říkala maminka, jo?
6: Fotografie.
5: No jo, originál.
2: Pak mi Jura Klevec ukazuje pomačkanou fotografii. Vidím mladého muže ve vojenském stejnokroji. To je jeden z mála snímků, který po jeho otci zbyl. Ptám se Jury, jestli je svému otci podobný i povahově. Co mu na toto téma řekla třeba jeho matka?
1: No, hovorila, schozím tak na věc, schozím, já spokojný, vin mají byl takový najemocijný takový. No, hovoril, že oby mě zbrala bohatstvo, starala se, oby mě uševša.
2: Ilko Lepej a Jura Klevec začali chodit po zboji. Na jejich vrub se přičítá například přepadení a okradení skupiny českých turistů. V očích místních lidí však byli spíše hrdiny, kteří bohatým brali a chudým dávali. Pak ale došlo k tragédii. Stala se v době, kdy byl hon. Zúčastnil se ho také český lesník Maximilián Jiroušek. Ten narazil na dva muže ozbrojené puškami. Byli to Klevec a Lepej. Na honu byl také již zmíněný notář a později slavný český spisovatel Jaromír Tomeček. Podle Tomečka, který Jirouška důvěrně znal, lesník na oba muže namířil zbraň a vyzval je, ať se vzdají. Pokračuje Josef Nedvěd.
4: Když střelil Klevec, netrefil Jirouška, pál Jiroušek, pak střílel jako třetí v pořadí Lepej a Jirouška zasáhl. Takže Jiroušek odvezli ho potom do nemocnice, operace, ale vykrvácel. Tam dobře popisuje Jaromír Tomeček, že měl zásnou krevní skupinu a lidi docela těch věcí asi jim nerozuměli, aby někdo daroval krev. Takže vykrvácel a zemřel. Takže de facto on tady říká, že to bylo jednání v sebeobraně. Vzdát se v té chvíli pro Ilka Lepeje nebylo možné, protože už nebyla cesta zpátky pro něj, byl uprchlý vězeň. Teď na něj naházet celou tu řadu loupeží, ublížení na zdraví, byť to nebyla pravda, už by mu to nikdy odpáral, takže pro něj vzdát se nebylo možné.
2: Četníci pak Lepejovi vyhlásili krvavou pomstu. Na jeho hlavu vypsali odměnu 1 000 korun, což byly na tehdejší dobu a hlavně na chudou podkarpatskou Rus opravdu velké peníze. Desítky četníků se vydali po Lepejově a Klevcově stopě. Dobový tisk psal.
0: Četníci svírají banditu Lepeje na pohraničních Poloninách. Přijeli dva autokary četníků z Berehova a Užhorodu. V 8 proudech se postupovalo. Četnictvo postupuje do lesů na Poloninu Stoupu na sever k polské hranici. Všechny přechody jsou obsazeny. Četnické oddíly jsou zbytku lupičské tlupy na stopě. Dnes nebo zítra padne rozhodnutí. Dostane cela číslo 19 v Leopoldovské trestnici zpět svého trestance, anebo Ilko Lepej přece jen opět unikne.
2: Poslední zátah na oba zbojníky se měl odehrát právě v údolí u řeky, které tu dnes říkají Repinka, kde se právě nacházím. Do pasti vlákal oba zbojníky Klevcův bratr, kterého zaujala nabízená finanční odměna. Je 14. září 1935, krátce před půlnocí. Ilko Lepej měl prý zlé tušení a na schůzku s Klevcovým bratrem jít nechtěl. Byl to ale právě jeho zbojnický druh, který ho přemluvil. Prý se nemá bát. Jakmile vyšli z lesa a objevili se na Polonině, uslyšeli štěkot psů. Byli v pasti. Ilko Lepej okamžitě vystartoval a běžel dolů k řece. Bohužel svítil měsíc, takže se Lepej stal pro četníky snadným terčem. Novináři později psali.
0: Lepej, ozbrojený puškou a pistolí, se zuřivě bránil a opětoval střelbu. Svého druha Klevce, který nepochybně utrpěl lehčí zranění, při útěku k řece ztratil. Lepej se obratně proplétal keři a zmizel z dostřelu. Oba lupiče v nastalém zmatku nebylo možno vůbec pozorovat. Četnické hlídky stíhaly lepeje a dostali se za ním k silnici před řeku, kde přestřelka byla nejsilnější. Lepej byl zasažen několika střelami, namáhavě utíkal dál a stále se bránil.
2: Ilko Lepej, štvaný 80 četníky, běhl do řeky a snažil se jí přebrodit. To se mu nakonec podařilo. Ještě se chtěl dostat na protější skálu. To už měl ale v sobě 7 střel. Tu osmou si údajně způsobil sám, svým revolverem. To když pochopil, že nemá šanci na únik. Jura Klevec se štěstím unikl. Jeho syn mi vyprávěl, že nad ránem se objevil u svého bratra, který zradil. Údajně mu měl říci: Ivane, já myslím, že si to neudělal proto, že bys byl zlý, ale udělal jsi to proto, že jsi blbý. Mohl bych tě klidně zabít, ale neudělám to, protože jsi prostě blbý. Zabití Ilko Lepeje byla událost. Četníci s Gustem nafotili i jeho prostřílené mrtvé tělo. Dívám se na starou fotografii a je mi zvláštně, jako kdyby se tehdy někdo chtěl chlubit ulovenou trofejí. Zpravodaj novin AZ Linek napsal:
0: Lepej, poslední loupežník. Pitva zjistila, že Lepej byl dobře živen. Dlouhá postava vyvinutých svalů, hruď poněkud vpadlá, vysoké klenuté čelo, silné čelisti. V neděli večer se dlouho četli u mrtvoly modlitby za mrtvé.
2: A ještě jeden článek z dobových novin.
0: Lepej je sice mrtev, ale vrchovině stále hrozí. Lidé ve Volovém, kterým řádění Lepejovy tlupy už nebylo příjemné, nyní propadají starému kultu mučednictví. Pastevci vyprávějí o Ilkovi a již si přidávají, takže hned druhý den po pohřbu vznikly legendy. Někteří řecko-katoličtí věřící reptají proti tomu, že vrah Lepej byl pohřben s církevní poctou za účasti kněze uprostřed hřbitova. O Klevcovi není do večera bezpečných zpráv, ale přesto velká výprava za ním se koná. Začíná se v noci, aby jeho donašeči nemohli uprchlíka vyrozumět o pohybech četnictva.
2: A další novinová zpráva o prchajícím Klevcovi.
0: Většina četnické pohotovosti z Volového a hlídky stíhající Lepeje pokračovali po celou neděli ve stíhání Klevce, lupiče hbitějšího a surovějšího, než byl Lepej. O tomto stíhání odpoledne není ve Volovém přesnějších zpráv. Očekává se však, že srážka s Klevcem bude ještě dramatičtější a nebezpečnější.
2: Dochovala se také fotografie z Lepejova pohřbu. Je pořízená z dálky a průvod zachytil zřejmě některý z četníků. Obřad byl přísně sledován. Četníky zaujala jistá malá dívenka, která na Lepejov rakev hodila kytičku lučních květů. Hned druhý den byl její otec povolán k výslechu a musel zdůvodnit, co tím vlastně jeho dcera myslela. Procházím se nyní po rozlehlém mižhorijském hřbitově. Kde byl Ilko Lepej přesně pochovaný, to už nikdo neví. Podle dobových zpráv to prý mělo být někde uprostřed. Na jeho hrob se tedy dávno už zapomnělo. Ovšem jeho legenda stále žije a je čím dál více romantičtější. A jaký byl osud Jury Klevce, kterému se, jak už víme, podařilo z obklíčení četníků uniknout? Někdo říká, že zmizel desi v Polsku a odtud se snad dostal do Ameriky. Jsou ovšem hlasy, že se dostal do tehdejšího Sovětského svazu. Údajně za války vstoupil do naší východní armády a padl při karpatsko-dukelské operaci. Faktem je, že v seznamu padlých československých vojáků opravdu jméno Jura Klevec figuruje. Dokonce se shoduje i jeho jméno po otci. Stále to však nemůže být bráno jako důkaz. Nicméně, pokud by to byla pravda, dostal by celý jeho příběh velmi zajímavou tečku. Vrátíme se ale do přítomnosti. Slavnost končí. Lidé se rozcházejí. Bílý pomník svítí do širokého okolí. Také jeho nápis. A zajímavý citát. Osud je silnější než vůle. Tenhle nápis vymyslel právě Josef Nedvěd.
7: Ilko Lepej nebyl plánovitě žádný zločinec, vyvrhel, kriminálník a určitě chtěl prožít svůj život řádným životem a o tom svědčí celá řada věcí a měl na to v uvozovkách dobře našlápnuto vzdělání, postavení, jakýsi majetek, politika a tak dále, podpora a určitá oblíbenost. Takže on se snažil žít, ale prostě asi souhra náhod, ten osud zasáhl a nepřejícní lidé samozřejmě, ale tady se ukázalo, že někdy ten osud je silnější jak ten člověk. A takže proto ten nápis na tom pomníku osud je silnější než vůle.
0: Co vlastně způsobilo, že se Ilko Lepej vydal na cestu, která ho nemohla dovést jinam, než do náručí smrti? Kde se stala chyba? Byla to jeho pověstná nepodajenost, politické aktivity, nespravedlivé odsouzení, anebo obyčejná mužská žárlivost?
1: To byly lepejka v šerepi noho, teče kruťa červona já až do volovoho. Teče kruťa červona já až do volovoho.
0: Jedno je jisté, příběh Ilka Lepeje bude i nadále plný tajemství. Stejně jako tajemnou zůstane svým způsobem i ta jedinečná, zvláštní a jakoby do sebe zahloubaná země Podkarpaty. Země, kterou tolik miluji a do které se tak rád vracím.
8: Vojenské intervence.
9: Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
10: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
8: Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Fotografie, videa, diskuze, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
11: Je 8 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
9: Předseda sněmovny Okamura míří do Číny s cílem posílit cestovní ruch. Maďarský prezident Šujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Fotbalisté Anglie vybojovali bronzové medaile na mistrovství světa. Na nehodu pozor na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Přilákat více čínských občanů do Česka, to je jeden z hlavních cílů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odlétá i se zástupci zhruba 40 českých firem. Šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS, který naopak v červnu navštívil Tajvan, čeká, s jakými výsledky se vrátí.
13: Jsem vlastně rád, že tím, že pan předseda Okamura poletí letadlem vládní letky do Číny, tak vláda tím dává najevo, že parlamentní diplomacie je normální součástí zahraniční politiky, což trochu vypadalo, když jsem já byl na návštěvě Tajvanu, že tak bráno není.
9: Předsedovi senátu vláda letadlo neschválila, letěl tedy linkou. Podle něj kvůli tomu nebylo možné vzít sebou celou podnikatelskou delegaci, jak bylo původně v plánu. Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Řeší ale nedostatek úředníků, pokračuje nezávislý starosta Jan Machač.
14: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně ta dala výpověď, skončila, a dvě kolegyně učí.

0: ústavní hodnoty.
1: Premiér Péter Maďar odchod Sulyoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezónu. Do areálu taky pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
3: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčíci a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat. Takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
4: Sport. Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřídal 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko. Zatímco Jihoameričané titul obhajují, Španělé můžou trofej získat po 16 letech. V argentinském kádru je hned 17 hráčů z předchozího šampionátu v Kataru, mezi nimi i gólman Emiliano Martinez, který na setkání s novinářem vyzdvihl příznivce své země.
5: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
4: Utkání Argentina-Španělsko začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá živé vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D7 u Buštěhradu a zavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kladno. Na 6,5 kilometru havarovalo osobní auto, náhle se brzdí na horizontu. Opatrně i dál, další auto po nehodě stojí na 5,5 kilometru. Pokračuje obousměrná uzavírka na Pražském okruhu mezi Slivencem a Ořechem kvůli demolici mostů, tedy mezi exity 16 a 19. Objízdná trasa je vedená přes Strakonickou a Strahovským tunelem do Karlovarské ulice. Stejně tak opačně. Směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, směrem na D1 na exitu 26. V Praze na křižovatce Plynární Argentinská nefungují semafory, kolony se netvoří. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště je u Zlechova dopravní omezení. Jezdí se kyvadlově, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek taky oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Pražské arcibiskupství řeší násilí, hospodaření a obchodní smlouvy. Vatikán vyšetřuje španělského kardinála. Co zatím víme o obviněních arcibiskupa z Rabatu a jak jsou závažná? A jak se propsala duchovní témata do programu letošního ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Na to všechno se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
6: Vertikála.
8: Pražské arcibiskupství započalo po nástupu Stanislava Přibyla do jeho čela s kontrolou hospodaření. Spolupracuje taky s externími advokáty, kteří prověřují obchodní smlouvy a vyhodnocují, jestli některé z nich arcibiskupství nepoškodili. Z detaily už je se mnou ve studiu Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
9: Hezký den. Arcibiskupství také poskytuje policii plnou součinnost při vyšetřování svědectví o údajném násilí přímo v prostorách arcibiskupství. Přibyl to uvedl na webu arcibiskupství. Chce posílit kontrolní mechanismy a otevřenost na arcibiskupství, jehož vedení převzal letos na jaře. Mou povinností není pouze reagovat na jednotlivé případy, ale také posílit kontrolní mechanismy.

0: mechanismy a otevřenost úřadu. Nově nastavujeme nové vícestupňové finanční kontroly, které podobným selháním předchází, zejména tím, že důsledně rozdělují odpovědnost a brání koncentraci moci v jedněch rukou, uvedl Přibyl. Server Seznam zprávy letos v červnu upozornil na případ bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Přibyl následně na Facebooku uvedl, že připravuje trestní řízení s Jurigou podle církevního práva. Juriga z funkce na arcibiskupství před časem odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši 2 miliony korun. Zbavení jáhenského úřadu začala církev u Jurigy řešit v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové totiž mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti.
1: Předchozí arcibiskup Jan Graubner se podle serveru k případu odmítl vyjádřit. Adame, komentoval tuhle kauzu teď nový arcibiskup Stanislav Přibyl?
0: Ano, a uvedl, že některé případy už prověřují orgány činné v trestním řízení, stejně jako otřesné svědectví o násilí. Policii poskytujeme plnou součinnost, v souvislosti s tím jsem také dal pokyn k zahájení několika přípravných řízení, které předcházejí vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva, dodal. Mnoho lidí oprávněně pobouřila také výše odstupného vyplaceného bývalému výkonnému řediteli arcibiskupství. Toto pobouření naprosto sdílím. Jedná se ale o rozhodnutí, které už bohužel nelze vzít zpět, řekl. V médiích se v minulosti objevovala tvrzení, že arcibiskupství prodalo pozemky za nižší cenu, než tyto pozemky měly. Obchodní transakce se podle tehdejších reakcí arcibiskupství zmiňovaných médií uskutečnily v souladu s interními směrnicemi. Chci za sebe a své spolupracovníky jasně říct, že si uvědomujeme, že jsme pouhými správci církevních financí nebo nemovitostí, nikoli jejich majiteli, a že máme velkou odpovědnost vůči věřícím, a proto budeme postupovat maximálně hospodárně, odpovědně a otevřeně, řekl Přibyl.
1: V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Metler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku Píšťaly, měchy a taky další materiály k jejich sestavení.
0: Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentální prostoru katedrály, ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic.
1: Uzavírá Adam Šindelář, který přišel do studia dnešní Vertikály. Díky.
0: Rádo se stalo, hezký den.
1: Arcibiskup z Rabatu, španělský kardinál, oznámil, že odstoupí z veřejné služby, protože probíhá církevní vyšetřování jeho obvinění z nevhodného chování vůči dospělým ženám. Kardinála Cristóbala López Romera obvinilo ze sexuálního napadení nejméně 5 žen. A já už jsem ve spojení s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalandou. Františku, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud vyšetřování potvrdí obvinění ze strany těch dospělých žen, jaké tresty kardinálovi podle kanonického práva hrozí?
2: To kanonické právo bylo v posledních letech velmi zpřesňováno a zpřísňováno, aby se týkalo i zcela otevřeně, bez jakýchkoliv otazníků, i sexuálního zneužívání a nevhodného chování či dospělým, nikoli pouze dětem a nezletilým. A v takovém případě, kdyby se to skutečně potvrdilo, tak mu hrozí až to, že bude tedy zbaven samozřejmě svého kardinálského klobouku a hlavně bude zbaven kněžského roucha, takže to je nejpřísnější, co katolická církev může udělat.
1: Zdroje z arcidiecéze zmiňují kulturu spolupachatelství a ticha mezi lidmi v kardinálově okolí. Proč se v církevních strukturách i přes reformy posledních let pořád nedaří tohle systémové krytí vymýtit?
2: Popravdě řečeno se obávám, že ta instituce je tím prostě příliš prolezlá. V tuhle chvíli přeci jenom to krytí na všech možných úrovních trvalo skutečně desítky let a účastnilo se velké množství lidí, souvisí určitě s tou kulturou klerikalismu, kulturou tajnůstkářství uvnitř, kdy spousta lidí porušuje celibát různými způsoby a pak se samozřejmě mají tendenci těhle lidé krýt navzájem, takže to je něco, co bude trvat další desítky let poté, kdy se to různí papežové snaží změnit.
1: Objevují se zprávy, že se podobně kardinál Romero choval už během svého působení před lety v Jižní Americe. Jak těžké bude pro vyšetřovatele dohledat nějaká svědectví z doby, kdy tam působil jako misionář v Bolívii nebo Paraguaji?
2: Pokud to je skutečně pravda, tak si myslím, že to nebude těžké nějakým způsobem dohledat, protože přeci jenom on tam působil skoro 20 let, zejména tedy působil dlouho v Paraguaji. Nutno tedy dodat, že Salesiáni, ke kterým Romero náleží, tak říkají, že se nikdy neobjevily žádná taková podezření, s nimi nikdo k ním nepřišel, ani v Bolívii, ani v Paraguaji, ani ve Španělsku, takže tady si musíme počkat na to, co to vyšetřování zjistí nebo nezjistí.
1: Kardinál Romero byl po skonu papeže Františka taky považovan za jednoho z možných nástupců papeže. Jak velkou ránu tahle kauza znamená pro progresivní křídlo církve, se kterým byl často spojovaný?
2: Mě vlastně zaujalo, že on sám se vyjádřil v průběhu konkláve v tom smyslu, že nechce být papežem v žádném případě, že by radši utekl na Sicílii, to mě zaujalo, ale jinak si myslím, že to nemůže poškodit, spousta jiných křídel církve má skandály, takže je to samozřejmě výrazná postava, je to určitá rána, ale myslím si, že progresivní křídlo v církvi prostě přežije tak jako dosud.
1: Kardinál se tedy stahuje z veřejného života, pozastavuje pastorační činnost. Kdo v současné době fakticky přebírá vedení arcidiecéze v Rabatu a jak to ovlivní její fungování?
2: Fakticky generální vikář, s tím, že se dá očekávat, že to určitým způsobem tu diecézi ochromí přinejmenším v komunikaci navenek a v participaci v různých mezináboženských aktivitách, dialozích, ve kterých byl kardinál nesmírně aktivní. V tomhle ohledu byl vlastně velmi obdivovaný za to, jak vedl dialog právě s islámem, ale i s judaismem. A takže se domnívám, že tady se bude zase muset trošku počkat na to vyšetřování a případně na nějakou náhradu, aby se to vrátilo do starých kolejí.
1: Mimochodem, katolická církev v Maroku tvoří méně než 0,1% obyvatelstva. Jak tam vypadá její život?
2: Je to nesmírně zajímavé. Katolická církev v Maroku původně v posledním století a půl fungovala primárně na základě francouzských přistěhovalců a pro francouzské přistěhovalce v tom koloniálním období. Ovšem vzhledem k tomu, že velká část Francouzů odešla, tak vlastně hodně upadla a v posledních letech je na neskutečném zestupu v souvislosti s velkým přílivem přistěhovalců ze subsaharské Afriky, takže dneska i z osobní zkušenosti musím říct, že marocké kostely a katedrály jsou plné věřících, jsou mimořádně takovým zajímavým místem plným rodin, mladých pracovníků, kteří přišli ze zahraničí a teď se zase Maroko plní i opět spoustou Evropanů, takže je to mimořádně zajímavá dynamická církev.
1: Zkuste už jen stručně, v Maroku platí přísný zákon, který trestá pokusy narušit víru muslima nebo ho konvertovat k jinému náboženství vězením. Jak v takhle striktním právním rámci katolická církev v Rabatu funguje?
2: Funguje víceméně normálně, protože ona se nikoho konvertovat nepokouší. To je otázka spíš lidí, kteří pak přicházejí individuálně nebo některých jiných církví, ale oficiální katolická církev aktivity týkající se konverzí nedělá a přesto se odhaduje, že desítky, možná statisíce Maročanů konvertovali ke křesťanství, včetně katolicismu, a ty tedy fungují v takovém zvláštním právním limbu. Nutno říct, že v Maroku není sama konverze trestná, na rozdíl od mnoha jiných islámských zemí, ale právě snaha o to někoho konvertovat, ano.
1: Případ kardinála Cristobala Lópeze Roméra, kterého obvinilo ze sexuálního napadení nejméně 5 žen, sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Františku, děkujeme, přejeme krásnou neděli.
2: Děkuji, krásný den, naslyšenou.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak moc rezonovala náboženská nebo duchovní témata programem letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a které snímky byly v tomhle ohledu nejsilnější? O tom už si budu povídat s kolegou, filmovým redaktorem Vltavy, Tomášem Pilátem. Vítej ve studiu Vertikály, dobrý den.
4: Dobrý den, hezkou neděli.
1: Tomáši, kolik vysloveně náboženských anebo duchovních filmů letos festival nabídl?
4: Tak těch vysloveně náboženských nebo o církvích nebo o víře, kde by byla tato témata těmi hlavními, tak nebylo moc, bylo jich poměrně málo. Sem tam se samozřejmě objevila nějaká náboženská komunita nebo život v komunitě nebo střed nějaké náboženské komunitě se společností nebo státním zřízením. A otázky víry se samozřejmě objevovaly v těch filmech taky, ale procentuálně v tom programu těch filmů, jak říkám, nebylo příliš. Tato témata totiž byla spíše zobecněna a rozmělněna v uvozovkách v tématech obecnějších, jako je třeba lidskost nebo etika nebo morálka.
1: A v jakých snímcích se tedy viditelně témata víry, náboženství a nebo náboženských komunit objevila?
4: Tak například ve filmu Fjord, což je film rumunský, kde středobodem toho děje je rodina, silně katolická, a především otec téhle rodině vychovává v téhle víře a v těch různých principech své děti, často velice přísně, a ono to pak hraje v tom ději důležitou roli, například při soudním líčení té rodině kvůli podezření na domácí násilí odebrali děti. A při tom soudním řízení, které probíhá v Norsku, tedy tato témata jsou nastolována a je to dáváno jakoby té rodině v neprospěch. Jak to dopadne, se diváci dozví, protože ten film přijde do českých kin. 33 kroků je film slovenský. Tady hlavní hrdina se snaží vymanit z depresí, které má jednak po brutálním útoku, který málem nepřežil. A dlouho se z toho dostává a teď navíc ještě má ten pachatel přijít z kriminálu domů. Takže nové deprese a on utíká vlastně z těch depresí návratem k víře nebo vůbec vírou a skrze víru a kostel a faráře, kterému velmi důvěřuje, se snaží nějakým způsobem uklidnit. Bílé noci, černý prachy, to je film bulharský. Tady hraje velkou roli víra a vztah k náboženským symbolům u hlavní hrdinky. Ty symboly tady hrají důležitou roli, i tedy fyzické symboly. No a samozřejmě snímek Hijamat je film německý, kde je muslimská komunita v centru toho dění a je tady vztah dvou bratrů, z nich jeden je gay. Což je samozřejmě v téhleté komunitě, nebo v muslimské komunitě konkrétně, velký problém. Ten film je hodně o vztazích, řeší se tam právě ta sexuální orientace a kromě toho samozřejmě vztahy i těch dvou bratrů, které mají každý zvlášť.
1: Zmiňuješ témata jako soužití, porozumění mezi lidmi, různých náboženství, kultur, sociálního, společenského postavení nebo té sexuální orientace. Takových filmů bylo v karlovarském programu asi hodně. Tomáši, můžeš obecně říct, že témata lidskosti, morálky, etiky nebo nějakého duchovního porozumění současné filmaře zajímají?
4: Zcela bez pochyby zajímají, to je úplně jisté. Oni ti filmaři totiž se věnují tomu, co vidí kolem sebe, logicky, pak o tom točí filmy a rádi by přispěli těmi svými filmy k vyřešení problémů, ale to samozřejmě není vůbec jednoduché, ale alespoň k debatám o tom, co kolem sebe vidí. No a na druhou stranu, když zase vidí nějakou naději, že se něco ubírá dobrým směrem, tak o tom taky rádi natočí film a pak je to samozřejmě hřejivé i pro diváky. Takže ano, platí, že film má moc vyvolat v lidech nějaké emoce nebo odhodlání věci měnit nebo alespoň se o to pokusit, anebo na ně alespoň ukázat, tedy má ten film moc. Takže tahle témata se v současné kinematografii objevují velmi často a musím říct, že vlastně ve většině filmů, které jsem v Karlových Varech viděl, se vyskytují.
1: A zajímají diváky? Objevily se třeba i v hlasování o diváckou cenu?
4: Ano, diváci na tyhle filmy pochopitelně slyší, protože jsou o tématech nebo o věcech, které sami prožívají, vidí kolem sebe, například ty vztahy nebo politické záležitosti nebo společenské problémy, takže se podívají samozřejmě rádi na to, co kolem sebe prožívají. Těch filmů v té top desítce, co si tak matně vybavuji, protože ta top desítka průběžně to hodnocení je zveřejňováno, ale když se vyhlásí vítěz, tak už ne z důvodu producensko-distribučních, řekněme. Si to vybavuju teďka z paměti. Nicméně, Krásný smutný svět, libanonský film, řeší tyhle ty věci. Fjord, už zmíněný nečekaný host, to je film dánský, Za zády mi číhá lev, krásný film. Čika čeka je snímek český, Šimon Holý ho natočil, je to jeho nový film a tam se řeší třeba otázky sexuální orientace a vztah matky a syna, která právě nejdřív těžko, ale nakonec přijme právě sexuální orientaci svého syna.
1: Který snímek zvítězil u festivalové ekumenické poroty?
4: Tak byl to snímek, kde nejsou primárně ty náboženské problémy vidět nebo na prvním místě. Samozřejmě jsou tam zase rozptýlené, jak jsem o tom mluvil. Byť tedy ekumenickou porotu v Karlových Varech zaštiťuje jednak církev katolická, jednak církev evangelická v Česku. Za zády mi číhá lev je ten vítězný film, což je snímek kyperské režisérky Toni Mizhialy o vztahu dvou žen, které velmi překvapivě k sobě najdou cestu. Ta jedna je čerstvě plnoletá senegalská dívka, uprchlice, která čeká na rozhodnutí o azylu, a domácí, tedy Kypřanka, která je kolem 40 let. Obě ty ženy mají velké problémy, pomáhají si vzájemně a právě díky těm problémům se k sobě postupně přibližují. Je to film o složitosti a kráse lidských vztahů, o tom, že všichni vlastně potřebujeme kolem sebe mít někoho blízkého, a když nemáme, tam mimochodem je taky téma odebrání dětí. Ta Kypřanka, která je těch 40, je bez dětí, protože právě jsou odebrány a jsou nějaké náhradní péči. To je téma, které se vyskytovalo v karlovarských filmech letos velmi hojně. Vztah rodiny a rodičů a dětí a odebírání dětí úřady. Takže, jak říkám, všichni kolem sebe chceme, potřebujeme mít někoho blízkého, a je to taky o tom, že se občas objeví strach velmi nečekaně. Ku příkladu strach o někoho, kdo mi ještě před pár dny, řekněme, byl úplně lhostejný. Takže lidský, přitom velmi dobře natočený snímek s výbornými hereckými výkony a v atraktivních kulisách.
1: Děkuji Tomáši Pilátovi za to, že přišel sem do studia Českého rozhlasu Plus. Měj se moc hezky.
4: Velmi rádo se stalo a naslyšenou.
1: A zatímco filmový festival v Karlových Varech už skončil, tak ve francouzském Avignonu je slavný divadelní festival v plném proudu. Co mají letos na programu? Na to už se ptám naší stálé spolupracovnice Marie Sýkorové. Marie, hezký den.
5: Dobrý den. Ve Francii upírají pozornost na jih do města Avignonu. Právě tam hned první červencový víkend odstartoval nejslavnější mezinárodní divadelní festival. Hlavní přehlídka nabízí na 50 inscenací, a to téměř ve 300 repríz. Pořadatelé a pořadatelky se letos zaměřili na mladou generaci. Více než polovina tvůrců a tvůrkyň je na festivalu zcela poprvé. Mezi nimi ale i velká jména. Budu jmenovat jen jednu z nich, a tou je třeba Christian Jatay, brazilská divadelní režisérka, která zde představí svou inscenaci nazvanou Proces. Je to režijní počin se slavným Wagnerem Murou v hlavní roli, hercem známým ze seriálu Narcos. Festival je skutečně jedním nezávislým ostrovem svobody, slova, kreativity a vlastně i aktivismu. Je to taková laboratoř a nepřímý vlivný článek, řekli bychom influencer nebo spíš influencerka veřejné debaty. A právě influencerkou, protože letos se ve velkém věnují ženám, autorkám, mezi nimi třeba francouzka Marion Zieffer, queer performerka Vanessa Campomala nebo korejská spisovatelka, laureátka Nobelovy ceny z roku 2024 Han Kang. Velmi očekávanou tak je francouzsko-korejská inscenace Pták s Isabelle Huppert v hlavní roli.
1: Velká očekávání, ta jsou vždycky s prvním velkým představením na dvoře papežského paláce. Vzdávají se pocty a nebo se i šokuje. Kdo měl letos to privilegium, že festival zahájil právě na téhle mytické scéně?
5: Zahájení bylo jako vždy na slavném dvoře papežského paláce s hledištěm až pro 2000 publikum. Představili zde inscenaci nazvanou Maldoror, která vznikla z textů chilského spisovatele Roberta Bolaña a uruguajského básníka Lotreamonta, tohoto, jak kritiky píší, sadistického romantika žijícího v 19. století v Paříži. Režisérem inscenace Maldoror je známý Julien Gosselin, který miluje velkolepost, jeho velké projekty jsou dlouhé a řekli bychom interdisciplinární, míchá zde video se silnou hudbou, často technohudbou, divadlem, performancí. Je zde 12 hereček a herců na scéně a ti zkoumají zrod zla, zrod nacismu, ideologii, manipulace. Je to inscenace velmi komplexní, jak píší kritiky, je to virtuózní a Julien Gosselin nehledá kompromisy, ale jde přímo na dřeň. Po Avignonu Mal d'Aurore uvede režisér Julien Gosselin i ve svém domovském divadle. Na podzim to bude v divadle Odeon v Paříži.
1: Před 2 lety měla tohle privilegium španělská režisérka, herečka Angelika Lidel, velká kritička církevních institucí, ale i patriarchální společnosti.
5: Je to velká pocta zahájit festival na dvoře papežského paláce, to ano, a to pro všechny, kdo se účastní festivalu. A to nejen pro to legendární obří hlediště, ale vůbec celkově hrát v historickém objektu tohoto paláce, který má skutečného génia locí. Je pravda, že před 2 lety tady zazářila, ale vlastně i šokovala katalánská režisérka a herečka Angelika Lidel, která ve svém pohřebním dramatu Demon kritizovala nejen divadelní kritiku, vyslovovala jména těch, kdo ji následně hodnotili, ale podala si i mediální svět kolem a hlavně a především mluvila a kritizovala katolickou církev za své pokrytectví a neváhala, řekněme, v přímém přenosu posvětit publikum i zdi papežského paláce v uvozovkách svěcenou vodou, vodou, kterou si předtím na pódiu před publikem umyla všechny své intimní partie.
1: Marie, zůstává festival ostrovem svobody vyjadřování kreativity i solidarity se slabšími?
5: Určitě ano, alespoň je to velké gro, kterého se drží vedení festivalu v čele s ředitelem Tiagem Rodriguezem. Festival stojí za svobodou slova a projevu a nechce se nechat ovlivnit politikou a vnějšími vlivy. Obavy totiž panovaly a panují nadále z nového starosty Avignonu, který je za ultrapravicovou stranu Národní sdružení. Ten se měl totiž vyjádřit tak, že si nepřeje tolik pro palestinský diskurs, který byl loni. Ředitel festivalu Tiago Rodriguez mu ale oponoval, že právě tohle je svoboda slova, kreativity i solidarita a humanita, které si festival nenechá vzít a bude je vždy hájit. K tomu určitě přispívá i jedna ryze česká událost na festivalu v Avignonu, a sice udílení ceny Václava Havla, které prezentuje právě obhajobu slova a solidarity se slabšími. Laureátem ceny se stal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. A ještě musím dodat, že na paralelním festivalu Avignon Off se představují hned 2 inscenace s českým původem a obě jako pocty právě Václavu Havlovi. Je to inscenace Anti-Words, kterou na motivy Havlovy audience připravil skupina Spitfire Company v hlavní roli s Miřenkou Čechovou. A pak je to premiéra inscenace Perpetuum Havel, kterou režíruje Petr Buháč a vytvořila její Laterna Magica. Jedná se o velkou premiéru, uvedenou právě letos na festivalu v Avignonu v té sekci OFF, takže české zastoupení k poctě nedožitých 90. Václava Havla je letos v Avignonu skutečně velkolepé.
1: Slavný divadelní festival v Avignonu sleduje naše spolupracovnice Marie Sýkorová, které tímto děkuji.
5: Děkuji a naslyšenou.
1: Z téhle půl hodiny už je to všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje Nadežda Hávová.
3: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Od října 1962 do 8. prosince 1965 probíhalo jednání více než 2500 biskupů, známé jako druhý vatikánský koncil. V oněch letech se katolická církev rozhodla otevřít světu a vnitřně se reformovat. Koncil skutečně přinesl mnoho změn, ale jak se můžeme dnes dočíst, proces to byl nečekaně dlouhý a nejednoduchý. Iniciátor, papež Jan 23. zemřel v průběhu koncilu, takže jeho završení se dočkal až jeho nástupce na papežském stolci Pavel VI. Do dějin katolické církve se nesmazatelným písmem zapsal i český kardinál Josef Beran. Ten se hrál pozoruhodnou, dá se říci, klíčovou roli při formulování deklarace o náboženské svobodě. Druhý vatikánský koncil se završil před 60 lety. Připomeňme si dnes, nakolik jeho ideje žijí a nahlédněme do zákulisí tohoto pozoruhodného dějinného aktu. U debaty Vertikály vás od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
3: Vertikála.
6: Tak tedy ve studiu vítám Stanislavu Vodičkovou, badatelku Ústavu pro studium totalitních režimů, která se dlouhodobě zabývá osobností kardinála Josefa Berana, autorka řady publikací. Děkuji, že jste si udělala čas, vítejte.
7: Já také děkuji za pozvání, dobrý den.
6: A vítám Tomáše Petráčka, teologa, publicistu, univerzitního profesora katolického kněze. Pane profesore, moc díky i za váš čas, vítejte.
8: Dobrý den.
6: Jestli dovolíte, já začnu zlehka, možná připouštím i trochu lacině. Vědí dnes zasvěcení o nějakých zajímavostech a pikantnostech z toho zákulisí jednání druhého vatikánského koncilu?
8: Nic šokujícího se, myslím, v poslední době neobjevilo. Sice vychází postupně různé paměti, vzpomínky, nové edice, korespondence, objevují se dokonce i konspirační teorie, ale ty se objevily poměrně záhy o tom, že celý koncil byl konspirací liberálních modernistických teologů a biskupů, třeba ta slavná kniha Rince vlevá do Tibery, ale naopak jako skutečná vědecká práce, která byla odvedena a teď byla dokončena i práce na recepci koncilu, a ukazuje, že to byl svým způsobem spíš boží zázrak vedený Duchem Svatým. Pro mě třeba už jenom to, že všichni ti, kteří se tam sešli, byli sformováni takovým tím velmi drsným, ultramontánním, integrálním stylem teologie a formace v církvi a přesto dokázali překročit ty mentální hranice a bariéry, které jim ta formace dávala, a protože pochopili, že se církev nemůže dál vyvíjet stejnou cestou, tak to mě na tom vlastně přijde mnohem zábavnější než nějaké pikantnosti v uvozovkách.
6: Tak to je taky zajímavé, až skoro pikantní. Řekli byste, že ten druhý vatikánský koncil je téma spíše, vím, že vy jste, pane profesore, byl nedávno na konferenci někde na Slovensku k tomuto tématu, že to je prostě spíše téma pro teologii, akademiky a tak dále. A nebo je to sdělitelné opravdu široké veřejnosti, včetně té pověstné babičky z Horní Dolní? A je to důležité o tom mluvit?
7: Já si osobně myslím, že je to hodně důležité, je pořád o tomhle tématu potřeba mluvit. Já to vnímám tak, že vlastně druhý vatikánský koncil byl takový impuls, že to není uzavřená kapitola, že to stále se vyvíjí v životě. Řekla bych, že pro mě vlastně není takovým překvapením, že druhý vatikánský koncil začal, protože jsem nedávno dokončila knihu o koncentračním táboře Dachau, kde se setkali kněží zavření z celé okupované Evropy a nebyli to jenom katolíci, byly to prostě jiné konfese, sdíleli spolu jeden prostor, jedno utrpení. A z tohohle vzešlo několik celoživotních přátelství, ale také diskuze o tom, jak by měla vypadat Evropa po skončení války. Najednou přestalo být důležité, jestli bude katolická nebo protestantská, ale jestli vůbec tváří tvář totalitním režimům, jestli vůbec ještě bude křesťanská. A tady vzniklo právě v rámci debat mezi duchovními několik témat, které chtěli prosazovat po návratu do svých diecézí, a ať to byl zvýšený zájem o pastorační činnost. Tu viděli jako velice důležitou. A nebo právě to ekumenické zbližování. Když si uvědomíme, jaká je to doba, jak dlouho vlastně ještě do druhého vatikánského koncilu, tak je to až neuvěřitelné. A když už mluvíme o kardinálu Beranovi, on se tenkrát vrátil jako rektor Davidského semináře. V 46. na podzim se stává pražským arcibiskupem a první, co je, vlastně sformuje pastorační středisko. A další věc, když přijde ohrožení republiky, politického systému v únoru 48, tak udělá nepředstavitelnou věc. Svolá všechny křesťanské církve na slovenský ostrov k jedné velké manifestaci za mír a svobodu svědomí, svobodu víry. A to je také výsledek tohoto setkání, které se událo poprvé v historii od husitských válek.
6: Pane profesore, jak jste zmínil, že to byl boží zázrak, ten druhý vatikánský koncil, že se konal, nezapadá to do celkového kontextu takového toho uvolnění 60. let ve světě?
8: Určitě to tam sehrálo nějakou roli, takový ten optimistický, nadějeplný duch, včetně, řekněme, překonání toho největšího napětí a nepřátelství 50. let. Někteří to konec konců i těm koncelním dokumentům vyčítají, že jsou příliš naivní nebo příliš optimistické, ale tam spíš si myslím, že tam bylo jako ve skutečnosti to uvědomění si, že tak, jak ty katolické elity se vymezovaly vůči společnosti, a že už je to svým způsobem neudržitelná, neproduktivní strategie, zjistili, že jsou mnohem větší nepřátelé právě v podobě toho nacismu, komunismu a těch dalších totalitních ideologií, a objevili, že ta moderní společnost jako není až tak zlá, a jak si do té doby mysleli, a nepřátelská. Objevili tam překvapivě celou řadu prvků, které jsou bytostně křesťanské nebo evangelní, jako je třeba ten důraz na svobodu, autonomii jedince, a i ostatní lidé. To není to jenom vnitrocírkevní diskurs, ale mnoho politologů a historiků je přesvědčeno, že právě to, že se na druhém vatikánském koncilu církev konečně a se vší autoritou a váhou přiklonila na stranu konceptu lidských práv a svobod, a na ten koncept a občanský autonomie a demokracie, tak tím delegitimizovala právě ty autoritářské a totalitní režimy a přispěla dlouhodobě k tomu, že i ty komunistické režimy třeba ve východní Evropě museli začít předstírat, že jsou pro lidská práva, podepisovat i mezinárodní dokumenty, a tím se podlomila ta jejich vnitřní soudržnost a ta ideologie. A že když ta masa katolíků takhle institucionálně přiklonila, bohužel teda na koncilu, jak se ukazuje dneska spíš jenom jako verbálně, než třeba ve svým institucionálním nastavení k těm principům, takže to byl i globálně politicky a společensky zásadní moment.
6: Já jsem si vzpomněla, hned vám dám prostor, paní Vodičková, na vaše slova, která se zde dovolím ocitovat, jak jste říkal, že ty autoritářské režimy a tak dále museli prostě tady na to nějak reagovat. Druhý vatikánský koncil odmítl jednoznačně etnický i náboženský nacionalismus, stejně jako všechny druhy autoritářství a totalitních režimů. Přesto se dnes v řadě zemí jeví jako bezbranný vůči pokušení stát se ideologickým štítem politických proudů, které s těmito prvky pracují a usilují o transformaci společnosti v tomto duchu. Vidíme to nejen mezi MAGA katolíky v USA, ale rovněž mezi mnoha církevními představiteli v postkomunistické středovýchodní Evropě. To je tedy smutné konstatování, pane profesore.
8: No, je, no. To myslím, že nejvýraznější poučení z historie, že se z historie prostě nějak nejsme ochotní a připraveni se poučit, že se opakují stále stejné chyby. I tady takové to zklamání z vývoje společnosti nebo některé nenaplněné ambice, strach z globalizace a z té skutečné svobody a autonomie jedince, tak prostě vedou k tomu, že se mnozí v církvi přiklánějí právě k těmhletěm politickým proudům, a to přesto, že oba poslední papežové, jak František, tak Lev, se vůči tomu jednoznačně vymezili a několikrát vstoupili i do otevřeného konfliktu třeba právě s představiteli toho MAGA katolicismu ve Spojených státech, ale zdá se, že to pokušení je velké, a obávám se, že to je právě hodně daný tím, že přestože se změnila teologie, změnila se rétorika, tak to institucionální, strukturální nastavení v církvi zůstalo stejné, jak bylo dané tím paradigmatem prvního vatikánského koncilu, který je bytostně antimoderní, antiliberální, antidemokratický a nedůvěřivý vůči moderní společnosti. Že to je v takový institucionální DNA pořád silně přítomné a lehce to strhne mnoho lidí na tuhle dráhu.
6: Vy jste, paní Vodičková, jako doslova napojená na osobnost kardinála Josefa Berana. Napadá vás někdy, když tak sledujete to dění, jako je to vážně spekulativní otázka, co jakoby asi tak na to říkal, na tady ty trendy, když on vlastně byl, stál u zrodu takové té, řekněme, lepší stránky.
7: Já bych řekla, že on vyznával věrnost papeži, a úplně řekla bych oddanost.
6: Tomu konkrétnímu papeži, který
7: svolal... konkrétnímu papeži,
6: svolal...
7: který zrovna byl v úřadě, ať už to byl Pius XII, nebo Jan 23, Pavel VI. Na rozdíl třeba od jiných biskupů z Maďarska a podobně, on vždycky zachovával tu linii, kterou papež určil, protože prostě věřil, že je vedená Duchem Svatým. A myslím si, že on by vyzval svůj lid, aby se modlil. A že to je věc, která tady stále chybí. Výzva k modlitbě, aby vyzval lidi, aby se modlili za své pastýře, za svého papeže, za sebe nevzájem. Protože, jak říkal, modlete se a bude vám dáno. On byl mužem modlitby a to je to, co jeho činí výjimečným. On nebyl žádným duchaplným reformátorem ani módním teologem. On byl mužem modlitby. A to bych řekla, že by kardinál Beran dělal.
6: Pane profesore, to svolání koncilu, to byl opravdu jaksi akt vedený silou osobnosti Jana 23., nebo to tak nějak přirozeně vyplynulo?
8: Tak víme, že o svolání koncilu už se uvažovalo několikrát předtím, už protože první vatikánský koncil v roce 1870 zůstal neukončený a dokonce se zvažovalo, jestli bude vlastně pokračovat, nebo jestli se svolá úplně nový koncil, ale i Pius XII. O tom, jeho předchůdce o tom uvažoval, ale v téhleté míře to byla určitě iniciativa papeže Jana 23., který byl původní profesí historik, mimo jiné, a věděl o roli koncilu, protože studoval dějiny Tridentského koncilu a v přípravě církve na nějaké změněné podmínky nebo na život ve změněném světě, jak je to důležité a jak je to nosné, ale pro mě teda osobně největší zásluha na 23. nespočívá ani v tom, že svolal koncil, ale v tom, že zásadně vstoupil, přestože on se vlastně nedožil vůbec žádného dokumentu, on zemřel dříve, než ten koncil cokoliv jako stihnul přijmout, tak že se zasadil o to, aby ten koncil se mohl stát skutečným koncilem, aby mohl svobodně jednat. protože ti kuriální kardinálové, kteří to měli na starosti, tu přípravu, měli tu vizi koncilu poměrně jednoduchou, a to, že se připraví nějaké dokumenty, nějaké propozice, a ty se jen velmi lehce modifikují a pak to ti konciloví účastníci schválí a ti tomu dodají tu váhu a tu autoritu. Ale oni se hned zpočátku vzepřeli, protože ty připravené dokumenty, ta schémata byla velmi, velmi jako zastaralá a problematická, a vyžádali si, že je chtějí celá přepracovat, včetně složení komisí, pracovních komisí a podobně. A to byl ten rozhodující moment, kdyby byl býval a Jan 23. řekl, ne, chceme to mít pod kontrolou jako římská kurie, pojedeme podle toho schématu, tak by ten koncil nikdy nedosáhl toho fenomenálního výsledku. Ale tím, že Jan 23. se zasadil, aby koncil se mohl stát skutečně koncilem, to znamená místem, kde se přemýšlí, diskutuje, tvoří se něco nového, tak to je jeho nesmrtelná zásluha. Přesto, že podobně jako kardinál Beran, si myslím, že ani on nebyl jako žádný průlomový myslitel, byl to velmi tradiční, konzervativní jako hierarcha, ale zároveň tím, že působil jako nuncius v Paříži, předtím na Balkáně, v Turecku, tak měl tu zkušenost s tím světem tam venku a nebál se ho a byl si vědom tomu, že pokud mu má církev doopravdy sloužit, má plnit svoje poslání, no tak se musí změnit.
6: Může někdo z vás probrat v několika bodech takový ten hlavní přínos koncilu? Já to tady mám poznamenáno, ale ode mě by to neznělo tak věrohodně. Ne, vážně, já to klidně můžu přečíst, ale nebude to ono.
8: Zásadní přínos je pro mě osobně v tom, že dokázal napravit určitou deformace, ke kterým došlo ve vývoji katolické církve v reakci jednak na reformaci a jednak potom na zrození moderní doby, kdy církev se do značné míry utvářela a definovala svoji identitu tím, že se vymezovala vůči těm reformačním církvím, anebo později vůči moderní společnosti. Proto třeba až do druhého vatikánského koncilu se kladl takový důraz na mši svatou, na svátosti, ale třeba dobrý katolík se poznal podle toho, že nečetl, neměl a neznal Bibli. Protože to bylo něco, co je typicky jakoby protestantskýho, takže katolík znal jako tu biblickou dějepravu, učil se katechismus, ale Bible byla vnímaná jako nebezpečný text.
6: Tak to jsem tedy vážně nevěděla.
8: No, jako,
6: to je zajímavé.
8: Když někdo jako opravdu jako znal třeba Bibli, takový ty
6: tak
8: znalosti.
6: Tak byl podezřelý.
8: No jasně, tak to je vnímané jako kryptoprotestantismus, jako to je takový divný katolík. Protože zase že ty reformační církve ve svým vývoji potlačili třeba tu svátostnou, tu liturgickou složku, protože to bylo něco, co bylo typický pro ten brand jakoby té katolické církve. Podobně jako v 16. století byla doba nazrála na vznik liturgie v národním jazyce, ale protože to udělali reformační církve, no tak katolická církev řekla, a my najus budeme mít latinu, že aby jsme se jakoby od nich odlišili. A tohle to se podařilo sice pozdě, ale velmi takovým zralým a dobrým způsobem překonat. Bohužel tím následným vývojem, který potom po těch 60. letech následoval, vlastně jediný skutečný moment, který se podařilo z těch koncilních impulzů realizovat, byla liturgická reforma. Ale zase liturgická reforma, to znamená liturgie v národních jazycích a ve změněné podobě, je natolik zásadní věc, že nejen Massimo Fagioli, který v těchto dnech vlastně pobývá tady a bude mít setkání a diskuzi v Dominikánské 8, tak ale i mnozí další říkají, že my všichni jsme pokoncilní katolíci v důsledku té liturgické reformy. Přitom byl opravdu jako zásadní moment, který miliony katolíků uvítali jako velmi osvobodivý prvek jako v jejich náboženském životě.
6: Profesor Tomáš Petráček a badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů Stáně Vodičková jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vertikála. Zkusíme Skutečně to bylo tak, že kardinál Josef Beran na tom druhém vatikánském koncilu měl úplně tu klíčovou roli při formulování té deklarace o náboženské svobodě a asi svobodě slova, nevím, jak to přesně bylo, a že oni měli tendenci prostě ty hrany obrousit a že jeho zkušenost s dvojím útlakem z dvojích totalit sehrála významnou roli?
7: Určitě jeho zkušenost byla autentická, to právě podpořilo význam jeho projevu na druhém vatikánském koncilu. Já bych zmínila jenom vzpomínku monsignora Škarvady, který byl sekretářem kardinála Berana a právě vyprávěl o tom, jak se jednou vrátili do Říma z cest s panem kardinálem a čekali na něj nějací biskupové, byli velmi nervózní a on jednoho z nich poznal a říkal, a je, monsignor Lefebvre, že jo, později známý tradicionalista, a tak co asi bude chtít po panu kardinálovi teď, když má mít vystoupení na druhém vatikánském koncilu, a trošku se obával, aby pana kardinála nesvedli, ale nezbylo mu nic jiného, než teda je uvést a šel se modlit. A říkal, celou dobu jsem trnul, co tam asi do něj, teda jak on říká, hučí. Když konečně odešli po delší době, šel za ním a říkal, pane kardinále, dali vám něco podepsat? A on mu se klidně řekl, no možná původně měli takový záměr, ale já jsem jim potom řekl, že se domluvím s panem kardinálem Slipim, což byl ukrajinský duchovní kardinál, a s monsignorem Višinský, což byl polský kardinál. Oba měli zkušenost z věznění a internace z persekuce katolické církve ve východním bloku, takže jim bylo jasné, že ho nezískají na svou stranu, a potom tedy opravdu vystoupil na druhém vatikánském koncilu s příspěvkem, který měl připravený a který vyzníval vlastně spíše na druhou stranu.
6: Ano, a z archivu zde přítomné Stání Vodičkové pochází ukázka hlasu pana kardinála Josefa Berana, když pronášel svůj projev na druhém vatikánském koncilu.
9: Declaratio de libertate religiosa que etiam sensu lato de omni vera libertate conscientiae valet.
6: Když on začal mluvit nebo přišel do sálu, tak všichni povstali, tleskali mu a tak dále. Sama jste říkala, že to nebylo zvykem tam.
7: Nebylo to normální, opravdu. Já jsem slyšela další ukázku. Předtím chodili jiní kardinálové a biskupové k mikrofonu, přednesli svůj příspěvek a zase odcházeli. A když přichází kardinál Beran, tak jsem najednou slyšela nějaké šoupání a říkala jsem si, co to je. A najednou mi to došlo, těch 2500 biskupů povstalo a začalo mu tleskat. Kardinál měl za sebou 20 let internace a věznění. Nejprve ho věznili nacisté, později komunisté. A vlastně on dokázal přijmout všechno tohle protivenství, tu oběť. A to bylo, myslím, to důležité. To, že vlastně přijmul i tu poslední oběť, když byl vypovězen ze své vlasti bez možnosti návratu. To někdo vnímal, jako no, konečně se dostal na svobodu, ale pro něj to bylo něco nepředstavitelného, že musí natrvalo zůstat v Římě.
6: Pane profesore, je to tak, že i 6 desítek let poté, co bylo jednání druhého vatikánského koncilu ukončeno, se pořád lidé v naší věčně polarizované společnosti dělí na příznivce a více či méně skryté odpůrce těch idej?
8: Myslím, že to tak je, že většina těch os napětí jako v rámci katolické církve je právě ohledně přijetí nebo nepřijetí druhého vatikánského koncilu, do jaký míry se má přijmout, a samozřejmě ten zápas o tu interpretaci je velký, a ten základní dilema je, jestli ten koncil byl, jak říkal Karl Rahner, hnedka v prosinci 1965 začátku, to znamená něco, co jenom je první nakročení a pak budou následovat další proměny církve, nebo jestli to je jednorazová záležitost, událost, která nebude mít žádné pokračování a vlastně církev do dneška zůstává v takový nakročený poloze a jakože se, jako kdyby se nemohla rozhodnout, jako kterým směrem se vydá. A to myslím, že není vlastně dobrý pro nic a pro nikoho, ale ten spor neustále probíhá, byť se zdá, že třeba ty poslední dva papežové zase říkají a dávají to jasně najevo, že není žádná v tomhletom jiná možnost, než pokračovat směrem dalších reform, jak je naznačil druhý vatikánský koncil.
6: Je to přirozený historie běh těch 60 let, nebo je to kapku tristní?
8: Je to spíš, jako mnohokrát v církevních dějinách, promarněná příležitost k něčemu, co mohlo nastat dřív, ale bohužel to v dějinách církve, ale nejen církve, myslím, že i třeba české národní dějiny o tom taky letos vypovídají, je to docela častý. No. Problém je, že ta dynamika vývoje je dneska mnohem vyšší než v minulosti, takže ty problémy se nedají vysedět nebo se čekat, až zmizí. Oni spíš jako narůstají, akumulují se a myslím si, že s tím třeba katolická církev udělala obrovský zkušenost v podobě té obrovské vlny těch sexuálních skandalů, hlavně sexuálního zneužívání, které ještě budou mít asi další vlnu v podobě třeba spirituálního, duchovního a náboženského zneužívání, právě protože nebyla ochotná ve smyslu koncilu se nějak víc podívat na to svoje strukturální, institucionální fungování a ty mocenské nerovnováhy, které tam pořád zůstávají.
6: Děkuji. Hosty dnešní debaty Vertikály byly vážení posluchači Stanislava Vodičková, badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů, specialistka na osud a dílo kardinála Josefa Berana. Děkuji, že jste tady byla.
7: Děkuji vám.
6: A děkuji profesoru Tomáši Petráčkovi, teologovi, univerzitnímu profesorovi. Mám vyjmenovat všechny vaše zajímavé profesní polohy.
8: Děkuji za zájem o druhý vatikánský koncil.
6: Děkujeme, tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
10: Reparát. Podcast Českého rozhlasu Plus o škole a školství jinak a lépe.
11: Nadané a mimořádně nadané děti. Jejich talent nemusí být jenom rozmluvý, jak bychom si možná mohli představovat, ale...
12: S většinou těch škol, a obešla jsem jich asi 12, se o tom nedalo otevřeně vůbec mluvit.
13: Ten mobilní telefon, co si budeme nalhávat, oni ho mají po ruce pořád. A když ho mají po ruce pořád, tak proč jim bránit v tom najít si tam třeba některou informaci?
14: Když i kdybychom vůbec neznámkovali, tak stejně se stane, že babička přijde a řekne, kolik už máš jedniček?
10: 2 miliony dětí a mladistvých od mateřských po vysoké školy. Více než 150 tisíc pedagogů a dalších pracovníků ve školství a také rodiny školáků a studentů. Ti všichni fungují v systému, který naráží na řadu nedostatků. O problémech českého školství slýcháme v médiích denně. A tak se v reparátu zaměřujeme na inovace a novátorské přístupy ve vzdělávání.
15: Není potřeba za každou práci, každý výkon, který žák udělá, dát hnedka známku.
16: Děti nemůžou prostě pořád jenom jakoby sedět a čekat, až se jim se předají hotové věci.
17: Začali sama pracovat hry, že jo, a už se to zlepšovalo, už jsme se přestali to vykrát, hádat.
10: Uslyšíte české i zahraniční příklady fungujících změn ve výuce a zlepšení školního prostředí. Ptáme se ale i na limity a nedostatky takových řešení.
18: Já si myslím, že to je zkouška dospělosti, vždycky to tak bylo a já si myslím, že to i zůstane.
19: Tohle dítě je ohrožené a potřebuje nějakou návaznou podporu.
20: Co všechno on by měl umět dělat, právě jaké rysy by měl mít a vychází nám z toho takový superhrdina.
10: Do reparátu zveme lidi ze školské praxe, zástupce organizací, kteří se snaží inspirovat ke změnám.
21: Jako hodně škol vlastně jako říkalo, že to je poprvé, kdy k ním do školy přichází někdo a ptá se jich na jejich potřeby a je ochoten vlastně naslouchat.
10: Ale i samotné žactvo a studenty a studentky.
22: Určitě bych chtěla jsem dát pomoc jako ohledně střední, jako s výběrem, protože jsem sama nebyla jistá a rodiče taky nesi nebyli jistí, takže jsem chtěla vyhledat pomoc.
10: Reparát uslyšíte každé pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus a kdykoliv na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Reparát vzniká ve spolupráci s nadačním fondem EduZměna.
0: je 9 hodin. Radiožurnál a zprávy.
2: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Silničáři zbourali dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu, řidiči tam stále neprojedou. Fotbalisté Anglie zdolali Francii 6-4 a na mistrovství světa berou bronz. Nehodu vyšetřují na D7 na 6,5 kilometru ve směru do Prahy. A čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojuje na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourali dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
23: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
24: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
23: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
25: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
23: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Víc o uzavírce řekne naše zelená vlna. Na stadionu

0: Ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál. Sport.
1: Fotbalisté Anglie slaví po druhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4. K vítězství Anglie pomohl třemi góly Bukayo Saka, který hat-trick zkompletoval v závěru z penalty. Nejdřív to vypadalo, že půjde kopat Jude Bellingham, Saka ale v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA přiznal, že byl hned rozhodnutý pokutový kop zahrávat sám.
2: Jude byl první, který mi řekl, běž si pro hat-trick, jen mi držel míč, aby mě nikdo ze soupeřů nerozptiloval, ale když je penalta, vždy chci kopat. Byl to bláznivý zápas, byli jsme zklamaní, že nejsme ve finále, ale chtěli jsme pro svou zemi získat nejlepší umístění na mistrovství světa po 60 letech, takže s výsledkem jsme spokojení.
1: Světový šampionát zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne ve 21 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený Pražský okruh. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno stojí auta po nehodách na 6.5. a na 5.5. kilometru. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení, ovšem pozor, první z aut stojí na horizontu. Zvolněte za sjezdem na Stehelčeves. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16. a 19. kilometrem po demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, jsou tam dva jeřáby směrem na D. Jedna je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu. Zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně směrem na letiště se sjíždí na exitu 10. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku. Jezdí se kyvadlově, zdržení kolem 5 minut. A ve Středočeském a Libereckém kraji prší, nezapomínejte na správné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme zpočátku polojasno, postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu a Čína vyšetřuje zadržovaného Čecha kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
3: Týden plus.
6: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili ve středu poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Jak doplňuje redaktorka Daniela Prichtová, opozice to rozporuje.
7: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
7: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
9: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
7: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny.
6: Jak se k novu zavedení EET staví podnikatelé? Na to se moderátor Tomáš Pavlíček zeptal generální ředitelky Asociace malých a středních podniků Evy Svobodové.
10: Není to názor pouze naší asociace, ale vlastně všech organizací, které zastupují podnikatele, ať už je to Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a další, že opravdu máme za to, že tento nástroj by mohl narovnat

0: trh, to znamená omezit šedou ekonomiku a nekalou konkurenci, protože ten systém cash only vlastně stlačuje ceny pod reálné náklady poctivých podnikatelů a s tím se naši členové velmi těžce potýkají.
1: A neobáváte se, že bude víc byrokracie, jak si myslí opozice, tedy KDU, ČSL a ODS?
0: Nebudu se asi moc vyjadřovat k tomu, co říká KDU, ČSL a ODS, protože tato stanoviska jsou dlouhodobě známá.
1: Ano, ale co vy si myslíte, bude víc byrokracie nebo ne?
0: Ale pokud se týká byrokracie, tak za nás mohu říci, že máme za to, že opravdu tomu tak nebude. Co vítáme je, že vlastně nové EET 2.0 je bez povinnosti vydávat papírové účtenky, bez nutnosti pořizovat si nové zařízení, protože i ministerstvo financí vlastně nabízí zdarma software nebo aplikaci do chytrého telefonu, to znamená tyto náklady podnikatelům odpadají. Dokonce je tam slibováno i sleva na dani 5000 korun v tom prvním roce pro ty nejmenší podnikatele. Správně jste také uvedli, že se podnikatel, který je živnostníkem a má je v prvním paušálním režimu do milionu tržeb ročních, se může rozhodnout pro takzvané EET off a nebýt součástí EET, ale zvyšují si mu ty měsíční daně na 1500 korun.
2: Říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Průmyslové podniky v Evropské unii možná budou moct vypouštět škodlivé emise oxidu uhličitého oproti původním plánům déle. A to i po roce 2040. S tím počítá návrh na revizi systému emisních povolenek ETS 1, který v pátek představila Evropská komise. Unijní exekutiva chce ale zároveň podniky důrazněji motivovat k dekarbonizačním projektům. Jaké hlavní změny systému ETS 1 komise navrhla? Na to se moderátorka Lenka Vahalová ptala zpravodajky Českého rozhlasu v Bruselu Zdeňky Trachtové.
3: Základem té navrhované změny je, že se tempo snižování emisí zpomalí. Podle dnes platných pravidel by podniky měly emise postupně snižovat a povolenky potřebovat čím dál méně, takže by systém emisních povolenek skončil kolem roku 2039. Návrh Evropské komise ale počítá, že se to celé zpomalí a že si firmy budou moct emisní povolenky kupovat dále i po roce 2040. Navíc budou dál i po roce 2030 podniky dostávat část emisních povolenek zdarma. Ovšem, nově budou muset pro jejich získání předkládat a realizovat různé dekarbonizační plány a projekty. Podle návrhu by Evropská unie firmám poskytla 80% bezplatných povolenek předem, pokud předloží plán investic do dekarbonizace, no a zbylých 20% by pak firmy získaly po zrealizování, po uskutečnění těchto investic. Návrh komise počítá také s možností využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity. To znamená, že firmy budou moct část svých emisí vykompenzovat tím, že budou podporovat kvalitní zahraniční projekty na snižování emisí.
4: Jak má ta podpora dekarbonizace vypadat?
3: Evropská komise se chce silně zaměřit na investice. Vzniknout má takzvaná banka pro průmyslovou dekarbonizaci, která bude mít k dispozici 100 miliard eur. Členské státy také budou povinny vynaložit aspoň 50% svých národních příjmů z emisních povolenek na investice právě do dekarbonizace. A to právě u těch průmyslových odvětví, která povolenky nakupují. A jak už jsem říkala, tak průmyslové podniky budou moct emisní povolenky dostávat zdarma pouze, pokud budou zároveň pracovat na dekarbonizaci své výroby. Nemělo by se tedy dál stávat, že s povolenkami budou spekulovat, jak na tiskové konferenci uvedl eurokomisař pro klima a čistý růst Wopke Hoekstra.
5: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky. A toho dosáhneme prodloužením bezplatných povolenek i po roce 2030. Ovšem výměnou za investice těchto společností do dekarbonizace v Evropě. A to je jeden z klíčových rozdílů oproti minulosti. Bezplatné přidělení emisních povolenek neznamená přidělení peněz. 100% těch bezplatných povolenek bude muset být v Evropě investováno do dekarbonizace.
3: Návrh této reformy teď půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že o něm budou jednat Evropský parlament i členské státy. A očekává se velký boj, protože různé členské státy mají diametrálně rozdílné pohledy na tu revizi ETS.
4: Česko patřilo k zemím, které po Evropské komisi žádali velmi významné rozvolnění systému ETS. Komentovali už vládní představitelé ten návrh?
3: Ano, vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí Ano na síti X prohlásil, že průmysl potřebuje ještě razantnější opatření, než jaká komise představila, a vláda to prý bude ve vyjednáváních prosazovat. Nekomentoval zatím, jak konkrétně chce vláda ten komisní návrh dále upravovat. To zásadní rozvolnění systému požadují dlouhodobě kromě Česka třeba také Itálie, Polsko či Slovensko. Naopak podle představitelů Finska, Švédska či Španělska by Evropská unie ten fungující systém neměla oslabovat.
2: To byla z Bruselu naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová. Ukrajinský parlament schválil tento týden nového premiéra. Jejím manažer Serhij Korecký. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů. Otazník ale visí nad ministrem obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve čtvrtek požádal parlament, aby do čela rezortu potvrdil Jevhena Chmaru, dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova protestují tisíce Ukrajinců, jak doplňuje redaktor Dominik Tesár.
6: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Sviridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
7: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
6: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil.
2: Dá se Fedorův odchod interpretovat jako spor technologického nadšence se zastáncem klasického vedení války? Moderátor publicistiky Tomáš Pancíř o tom mluvil s vojenským analytikem a bývalým členem vedení armády Slovenské republiky Pavlem Mackem.
8: Je to trošku zložitější a komplexné, ale bohužel tento spor mezi ministrom obrany a velením ozbrojených sil pretrvával dlhšie a vlastne je to trochu nešťastné, ale bohužiaľ prezident Zelenský to musí nejako riešiť. Ale tu je treba povedať dve dôležité veci. Poprvé, jeden aj druhý majú čiastočne pravdu. Minister Fedorov zaviedol mnohé reformy, bol v tomto veľmi úspešný. Na druhej strane sa mu dá vyčítať, že si vyberal iba hrozienka a venoval sa len tomu, čo bolo populárne a v čom sa mu darilo, a armáda potrebuje komplexné zabezpečenie. Tu je ten rozdiel, že to nejde ani o nejaké tradičnú vojenskú kultúru. Ukrajinská armáda prešla reformou, teraz boli pripravené ďalšie, ale to podstatné je, že tá armáda potrebuje nielen technologicky modernizovať, na konci je stále vojna, brutálne násilie, v ktorom zomierajú ľudia, nie je to počítačová hra, a tá armáda poukazovala na to, že potrebuje okrem týchto modernizačných prvkov a tých budúcich prísľubov, že potrebuje aj okamžitú pomoc, či už v zákopoch, skrátka, keď vojak krváca v zákope, musíte mu dať to zastavenie krvácania a zároveň musíte riešiť aj tú budúcnosť a modernizáciu. Takže v tomto bol hlavný spor medzi týmito dvomi stranami, pričom Fedorov bol úspešný modernizátor, ale nevenoval sa úplne všetkým veciam, ktorým sa venovať mal.
9: Ukrajinský prezident poveril dočasným vedením ministerstva obrany dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhenie Chmaru. Je to dobrá voľba?
8: V tomto momente je to dočasná voľba, taká, ktorá je akceptovateľná pre všetky strany. Za prvé, to nebude znamenať, že sa okamžite zastavia tie reformy, naopak tie môžu kľudne ďalej pokračovať. Bude akceptovateľný aj pre velenie armády a medzi tým sa môže hľadať racionálne riešenie, nová vhodná osoba ministra. Podľa mňa je to trochu nešťastné, lebo možno, že by sa dalo sklbiť tie pozície aj ministra obrany reformátora a zároveň ozbrojených síl, ktoré musia tú vojnu vybojovať.
2: Odhaduje vojenský analytik Pavel Macko. A o situaci na Ukrajině jednala v Paříži v pondělí koalice ochotných. Náš zpravodaj Martin Balucha schůzku sledoval.
10: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano odmítl zapojení českých vojáků.
11: rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
10: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany.
12: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Čínské úřady minulý měsíc zadržely českého občana. Ve středu to potvrdila česká diplomacie s tím, že je se zadrženým v kontaktu. Ve čtvrtek pak čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že je Čech vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking taky upozornil na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Podle české vlády spolu ale tyto dva případy nesouvisí. S tím nesouhlasí synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis.
14: Za prvé, čínská vláda sama obě kauzy do souvislosti dala, protože je zmiňovala ve stejném prohlášení. Za druhé, ano, Peking tyto nástroje využívá. Využívá je poměrně pravidelně v rámci toho, čemu říkáme hostage diplomacy. Takových případů bylo opravdu více. Nejznámější z nich je například případ takzvaných dvou Michaelů. Jednalo se o dva kanadské občany, Michaela Kovriga a Michaela Spavora, kteří byli zadrženi krátce poté, co Kanada na základě mezinárodního zatýkače zatkla finanční ředitelku Huawei, paní Meng Wanzhou v Kanadě. A obvykle to má nějaké společné rysy. V nějaké západní zemi nebo v nějaké cizí zemi je zadržený čínský občan na základě dobře vyfutrovaných právních problémů. Na druhou stranu Čínská lidová republika zatkne nějakého náhodného občana té dané země v reakci na to. Vidíme, že ta obvinění vznesená proti němu často bývají dost vratká a problematická.
5: Když se vrátím k té české delegaci, která do Číny zamíří, podle opozice by za těchto okolností Tomio Okamura jet do Číny neměl, koalice tu misi zase hájí, cílem je podle ní podpora cestovního ruchu. Jak to vidíte vy, jak se ta kauza zadržení Čecha na té návštěvě může podepsat?
14: Za prvý, jestli to obhajují cestovním ruchem, tak mi to přijde absurdní, protože jestli Čína náhodně zatýká české občany, tak to asi není vhodná turistická destinace, zejména ve chvíli, kdy tam právo je obtížně vymahatelné. K tomu bych ještě dodala, že parlamentní diplomacie obvykle směřuje k tomu, aby se rozvíjely přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. A ve chvíli, kdy si tímto způsobem zatýkáme vlastní občany, tak asi přátelské vztahy nemáme. Pan předseda Okamura to obhajoval tím, že by třeba mohl otevřít nějaké kanály a zmínit ten případ, ale k tomu parlamentní diplomacie skutečně neslouží. Tyhle ty věci má dělat vláda, zejména ministerstvo zahraničí. Takže to načasování považuji za krajně nešťastné.
5: Na to já jsem se vás právě chtěl zeptat, protože Tomio Okamura konkrétně řekl, že to má na starosti ministerstvo zahraničí, jak říkáte vy, nicméně pokud ho požádá, tak je připravený v té otázce spolupracovat. Podle vás tedy předseda České sněmovny v tomto kontextu nemůže nic změnit, bude ho čínští představitelé se na něj dívat čistě jako na ekonomickou misi?
14: Já si myslím, že parlamentní diplomacie v tomhletom skutečně může hrát pouze minimální roli. Naopak si myslím, že to vysílá špatné signály, které říkají, že předseda poslanecké sněmovny, pan Tomio Okamura, tomu případu nepřikládá dostatečnou váhu. Znovu jenom dodávám, že ten daný občan přijel do Číny patrně na pozvání čínské strany. Měl zde podle některých informací certifikovat čínská letiště, což znamená, že jej Čína měla pustit do své kritické infrastruktury a právě, že přístup do té kritické infrastruktury, kterými i civilní letiště z čínského pohledu jsou, můžou potom způsobit, že Čínská lidová republika může znést obvinění, která souvisí právě s porušením státní bezpečnosti. Takže ten případ skutečně vypadá, jako kdyby to čínská strana na toho daného občana nahrála, jako kdyby si to připravila a udělala to úmyslně.
13: Se synoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis mluvil moderátor Vojtěch Tomášek. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně ve čtvrtek informovalo, že policie před týdnem zahájila úkony trestního řízení. Kriminalisté Foldynu na 14 dnů vykázali z domu a zabavili mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti v našem vysílání popsal investigativní reportér Artur Janoušek.
15: Policie Foldynu minulý týden právě kvůli domácímu násilí vykázala z domu. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka k tomu vydal tiskovou zprávu, podle které policie řeší ten Foldynův případ nejen jako týrání osoby žijící ve společném obydlí, ale také jako týrání svěřené osoby. Navíc je Foldyna podezřelý z toho, že to týrání mělo probíhat dlouhodobě a pokud jde o ty svěřené osoby, podle našich informací se jedná právě o děti.
16: No a už máme nějaké vysvětlení od Jaroslava Foldyny?
15: Když jsme ho zastihli ve středu při jednání sněmovny, potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Pak hned rozhovor ukončil a zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí. Po cestě jen opakoval neustále, že na další otázky, třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému docházelo, k nějakému násilí, tak řekl, že na to nebude odpovídat a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
17: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat.
18: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
15: My jsme Foldynu oslovili znovu kvůli té nové informaci státního zastupitelství o podezření stírání dětí. Foldyna ale mobil nebral a na dotaz zaslaný v SMS nereagoval. Oslovili jsme už v úterý i jeho manželku, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten celý případ je teprve na začátku a Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Mluvčí SPD Lenka Čejková nám napsala, že SPD... Hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD tak prý bude čekat na výsledek šetření policie.
13: Případ bude dál sledovat investigativní reportér Radiožurnálu Artur Janoušek, který byl hostem moderátorky Lucie Vopálenské. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to v úterý večer ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní, jak dodává redaktorka Veronika Sudková, se srazil se zdravotnickým vozem.
19: Funkci vládního zmocněnce pro Green Deal klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
20: Zároveň řekl, že pokud se jeho vina prokáže, na funkci rezignuje. Deníku Blesk oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Vládní zmocněnec pro klima se teď kvůli vyšetřování dočasně nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Podle rezortu by případný zástup za Turka mohl zajistit úřad vlády. Oficiální vyšetřování se ale podle dopravního experta a právníka Roberta Šťastného může protáhnout.
21: Vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamer a tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců.
20: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Podle dopravních pravidel má právo přednostní jízdy i to zdravotnické vozidlo, které převáží biologický materiál, v tomto případě krev. Musí mít ale zapnutý maják a sirény. Pokračuje bývalý ředitel Jihočeských záchranářů a senátor za hnutí Tábor 2020 Marek Slabý.
22: Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
20: Pokud ale jede na červenou, tak i přes právo přednostní jízdy musí jet výrazně opatrněji. Vyšetřovatelé tak budou zkoumat, jestli i řidič zdravotnického vozu nemohl svoji jízdu uspůsobit. Policie proto vyslýchá všechny zúčastněné a vyhodnocuje veškeré kamerové záznamy. Turek čelí i kritice ze stran opozice. Ta Turka vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce.
13: Natáčela redaktorka Veronika Sudková. Areál Dolních Vítkovic i letos zaplnili tisíce lidí. Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména i desítky diskuzí. Ve středu v pravé poledne tam totiž odstartoval festival Colors of Ostrava. A například po 17 letech se do Česka se svým vystoupením vrátil Moby. Jak se festival proměnil a co zůstalo z jeho původní myšlenky, na to se moderátor Vojtěch Tomášek zeptal zakladatelky Colors of Ostrava Zlaty Holušové, která ještě do loňska působila i jako jeho umělecká ředitelka.
0: No, zůstala stejná touha objevovat, přinášet nové věci, žánrově se nevymezovat, tedy být v celé té škále zajímavé hudby, která je dostupná a kterou lze získat. Zůstala ta snaha přinášet nové neotřelé věci a to je skvělé.
1: Ten festival už dávno tedy není jen o hudbě, vedle koncertů nabízí taky debaty, vědu, jak jsme říkali, v roce 2016 přibyl Melting Pot, tedy právě prostor pro přednášky a další akce. Co za tou proměnou stojí?
0: O vzniku Melting Potu jsem rozhodla já, protože jsem cítila tu potřebu našim návštěvníkům, kteří jsou velmi vzdělaní a chytří a zvídaví, přinést něco jiného než hudbu. Byli jsme tehdy úplně první v České republice, nikdo to nedělal, aby spojoval hudbu s přednáškami, s mluveným slovem a podobně. A vlastně od počátku Melting Potu vystupovali na něm velké světové hvězdy, jako Timothy Snyder, velký světový historik a mnoho dalších. Takže fórum mělo obrovskou ambici být skutečně významným centrem myšlení ve světě.
13: Říká zakladatelka Colors of Ostrava Zlata Holušová, která uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
12: Vojenské intervence.
4: Každý těm ostrovům říkal jinak, Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. A právě ostrovy se staly třecí plochou mezi oběma státy.
23: Na začátku 60. let Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. A začala na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí.
12: V Tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Radiožurnál je půl desáté. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Opozice předsedu sněmovny Okamuru ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří bude platit od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na Jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V jihokorejském Pusanu dnes zasedne výbor pro světové dědictví UNESCO. Bude se zabývat nominacemi na zapsání asi 30 nových památek na seznam světového dědictví. Je mezi nimi například hora Olymp v Řecku, která je nedílnou součástí řecké mytologie. V současnosti je na seznamu zapsáno přes 1200 lokalit ve 170 zemích. Česko jich má 17, třeba historické jádro Prahy nebo Lednicko-Baltický areál na Moravě. A před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok.
12: Sport.
4: Bronzové medaile na mistrovství světa získali fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii, která sice po poločase prohrávala 0-4, ale po změně stran se dvakrát dostala na rozdíl jediné branky. O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D7 u Buštěhradu a uzavřený pražský okruh u Ořechu. Na D7 z Chomutova do Prahy před i za sjezdem na Kladno na 6.5. a 5.5. kilometru odklízejí následky dvou nehod. Projíždí se pomaleji bez většího zdržení. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. To skončilo mimo dálnici. Je to bez kolony, jede se dvěma pruhy. Pražský okruh zůstává uzavřený mezi Slivencem a Ořechem, tedy mezi 16. a 19. kilometrem kvůli demolici mostů. Silničáři jsou stále na místě, směrem na D1 je objízdná trasa vedená z exitu 26 po Karlovarské do Strahovského tunelu, zpět se vrátíte po Strakonické. Podobně opačně směrem na letiště se sjíždí na exitu 10, objížďka je průjezdná téměř plynulé, pouze v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka pomalu za Deštnou a odbočkou na Zakší. Havarovalo tam osobní auto, v zatáčkách je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme postupně na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Zrození moderní občanské společnosti, ale i politické procesy, represe a teror ve jménu obecného blaha. To všechno přinesla Velká francouzská revoluce, která začala v červenci roku 1789. Právě francouzské revoluci a také příběhu jednoho z jejich protagonistů, Louise de Saint-Just, se budeme věnovat v příštích minutách. Průvodcem nám bude historik Vladimír Vokál. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
12: Historie Plus.
7: Než se pustíme do samotného revolučního dění, pojďme si nejprve říct, co vlastně podané krále Ludvíka XVI. Vedlo k tomu, že se začaly bouřit. Jaká byla ve Francii tehdy situace?
9: V té době království prožívalo, dalo by se říci, dvě krize. Za prvé, státní finance se ocitly v totálním kolapsu, v totálním rozkladu. Dluhy rostly a hlavně ty provozní náklady na ten honosný dvůr ve Versailles byly velmi extrémní a příkladem mohly být tehdy ty výdaje královny Marie Antoinety, která si v době de facto hladomoru a neúrody stavila hezkou vesničku poblíž Trianonu. A kromě toho bylo nákladné i financování toho amerického boje za nezávislost. To byly opravdu stovky tisíc až miliony livrů. No a ta druhá krize, ta spočívala v tom, že náklady na státní výdaje hradily pouze daně třetího stavu. Svobodných sedláků, měšťanů a šlechta daně neplatila. No a přitom třetí stav neměl žádná práva a BSIS to shrnul v tom svém slavném pamfletu krásnými slovy. Co je třetí stav? Nic. A čím má být vším a přitom pouze žádá, aby byl alespoň něčím. A k tomu vznikal v té době ještě navíc čtvrtý stav. Takový protoproletariát, rodící se třída pracujících, nevolníci na venkově, dalo by se říci první dělnická třída, dělníci ve městech, a ti žili doslova z almužny. No a bylo vlastně jenom otázkou času, kdy se ti neprivilegovaní vzbouří, vynutí se nějakým způsobem změnu. A teď šlo o to, jestli to bude změna jemná v rukavičkách, anebo jestli to bude krvavá revoluce.
7: Říká historik Vladimír Vokál. Ludvík XVI. Ve snaze situaci uklidnit svolal v červnu 1789 generální stavy. Jednání všech tří stavů – šlechty, duchovenstva a měšťanů. Jednání se táhlo, nedařilo se najít schodu. Nakonec se třetí stav z částí nižší šlechty a chudšího duchovenstva 17. června prohlásil národním shromážděním, které si dalo za cíl vytvořit ústavu. Král shromáždění sice schválil, ale pak proti němu poslal armádu. To neměl dělat. Už tak dost rozhořčení lidé vykradli tehdy královskou zbrojnici a 14. července 1789 přepadli vězení Bastila, symbol útisku. Dobytí Bastily nemělo kdo ví, jaký strategický význam. Tehdy bylo v celé vězeňské pevnosti jen 7 lidí a žádný z nich nebyl vězněm politickým. Ovšem symbolický význam byl značný. Prostí obyvatelé věděli, že to půjde, Saira, jak pak zpívali v písničce, jejíž úryvek jsme právě slyšeli. Zjistili, že se mohou postavit panstvu a vymáhat své požadavky. Spoury a útoky na šlechtická sídla se rozšířily po celé zemi. Revoluce se hned od začátku protnula s cestou jednoho vášnivého a bystrého mladíka, Louise de Saint-Just, který se narodil 28. srpna 1767.
9: Je to klíčová figura francouzské revoluce, patří mezi dva nejvýznamnější představitele jakobínské diktatury. Kdybychom si něco měli říct vlastně k tomu, jak se tam ocitl a jaký je jeho původ, tak Saint-Just vlastně vůbec nepocházel ze špatných poměrů. Dalo by se říci, že pocházel z venkova, docela bohatého venkova, z dobrých poměrů, žil v Pikardii, v Blerancourtu. Jeho otec byl vlastně vyslouženým vojákem a získal na základě toho šlechtický titul. To de Saint-Just. A matka pocházela zase z rodiny zámožných notářů. Díky tomu získal tedy velmi kvalitní vzdělání. Nepatřil tedy k žádné lůze, k žádné spodině. Studoval u reformního náboženského řádu oratoriánů. Tam mohl vlastně získat přístup k zakázaným proskribovaným autorům těch osvícenských myslitelů. Tam tehdy v těch knihovnách bylo opravdu obrovské množství zakázaných. No a pak vystudoval práva v Remeši, což byla prestižní škola, královská škola, kde se poznal s kritiky monarchie vlastně přímo. Z očí do očí si mohl sdělovat, dejme tomu, ty nejkritičtější názory na francouzskou revoluci. A od té doby vlastně by se dalo říci, že se stal součástí toho reformního hnutí, které kráčelo k té revoluci jako takové.
7: Říká Vladimír Vokál. O Saint-Justově cestě do středu revoluce rozhodly ještě další aspekty. Louis se totiž zamiloval do dívky, která se ovšem jeho rodičům vůbec nezamlouvala. Mladík se proto rozuřil, své matce ukradl peníze a šperky a uprchnul do Paříže. Nakonec byl dopaden, zatykač na něj podepsal sám král Ludvík XVI. Saint-Justova matka souhlasila s tím, aby byl Louis umístěn v Paříži do detence, jakési polepšovny nebo vězení pro mladistvé.
9: V té polepšovně Saint-Just právě sepsal své první významné dílo. Byla to pornografická poema Organt, což by se dalo říci, že je jakási velmi ostrá, jízlivá až vulgární kritika dvora ve Versailles a Ludvíka XVI. No a to vydal anonymně během revolučního roku 1789. Tím se tak trochu proslavil. I když to bylo anonymní, tak jeho přátelé věděli, že ji vydal on. A to už tedy se ocitáme v té francouzské revoluci, kdy král svolává generální stavy, kdy se státní finance ocitly opravdu v krizi a začíná francouzská revoluce.
7: U dobytí Bastily, stejně jako u zasedání národního shromáždění, mladý Saint-Just osobně byl. V předcházejícím roce byl totiž propuštěn z detence a vydal svou knihu a pak nějakou dobu pobýval v Paříži. Patrně se tam setkal s vůdčí osobností první fáze revoluce, Mirabeauem a možná i dalšími. Toužil více se zapojit do politiky a stát se poslancem shromáždění, ale nemohl. Volební právo a to, jak aktivní, tak pasivní, měli tehdy ve Francii muži starší 25 let a Saint-Justovi bylo jen 22. Musel si tedy ještě počkat. A právě tyto roky čekání byly podle Vladimíra Vokála docela zásadní.
9: Po pádu Bastily se Sanchez vrátil do Blancourtu, tam zakládá jakobinský klub, tam zakládá Národní gardu, stává se velmi významným představitelem té místní samosprávy. Už od začátku vzhlíží k těm radikálnějším proudům francouzské revoluce, schlíží k Robespierrovi, se kterým si už tehdy vyměňoval dopisy, seznámil se asi zřejmě s ním v Paříži. Začal psát. A to je to klíčové. Napsal první svůj teoretický spis, který se jmenuje Duch revoluce a francouzské ústavy, a v něm se ukázal jako velmi zásadní kritik církve. Jednoznačně usiloval o to, aby církev ztratila politickou moc, souhlasil s tím, aby se z duchovních stali jenom státní úředníci, a souhlasil i se zabavením církevního majetku. Ale, a to je důležité, byl stále konstitučním monarchistou. Nechtěl se sadit v té době ještě krále, i když k němu byl velmi extrémně kritický. No a tahle změna nastala až v roce 1791, kdy král utekl, kdy se pokusil o ten útěk. To bych řekl, že je klíčový rozcestník francouzské revoluce. Do té doby se revolucionáři nerozlišovali na to, jestli chceme jít s králem anebo proti králi. Vlastně všichni se shodli na tom, že král by měl být v čele té revoluce, měl by usilovat o změny. O republice nebyla ani tak moc řeč. Možná Marat, ten nejradikálnější z radikálních, usiloval o to, aby král byl, dejme tomu, sesazen. Ale Sanchez ne. Ale ten útěk, to bylo memento, to byl zlom. Král s rodinou utekl v červnu 1791, následně byl zadržen, trochu díky náhodě ve Varen. Když se Kočár s tím zadrženým monarchou vracel zpátky do Paříže, tak Sanchez je jako plukovník Národní gardy doprovázel, protože to procesí jelo přes Blancourt a tehdy poprvé viděl krále tváří v tvář.
7: Rok po králově útěku, v září 1792, je pod vedením George Dantona monarchie svržena a je vyhlášena republika, kde jsou si všichni občané rovni. Louis de Saint-Just je u toho. V srpnu 1792 mu totiž konečně bylo 25.
9: Na přelomu srpna a září 1792 je zvolen do konventu jako jeden z nejmladších poslanců. Konvent byl francouzský parlament a v parlamentu vzbudil pozornost. Byl vyloženě jemným ženským typem. Kdybyste se podívali na ten jeho portrét z té jeho éry, tak to nebyl žádný zemitý revolucionář jako Danton nebo Marat nebo jiní Mirabeau. Byl štíhlý s dlouhými vlasy, s dívčí tváří, nosil vysoký klobouk, v uchu měl náušnici, což byl tehdejší projev dandyovství, budil obrovskou pozornost. A hned prvním velkým tématem, když se dostal do toho parlamentu, tak se stal proces s králem. Co s králem dál? Už nebylo království, byla republika. Máme držet krále v zajetí, máme si ho držet jako vyjednávací pozici pro monarchie, které proti nám bojují. Máme ho popravit. Poprava nebyla v té chvíli ve hře. Možná jenom ti nejradikálnější požadovali popravu. Ale pak přišel Sanchez a přihlásil se v konventu o slovo a pronesl svůj, řekl bych, nejúžasnější projev kariéry, který ho proslavil, a nebyl už jedním z mnoha, ale byl prvním, který posunul revoluci někam dál, k té nejradikálnější části, k té, řekl bych, jakobínské diktatuře, a vyjádřil se pro smrt krále. Král musí buď vládnout, anebo zemřít.
7: Zajímavé je, že původně byl Saint-Just i jeho politický kolega Maximilien de Robespierre proti trestu smrti, který vnímali jako zvůli. Koho vlastně musel Saint-Just o nutnosti popravit krále přesvědčit? Jak byl vlastně konvent personálně složený?
9: On se členil na takové tři základní části, ti nejradikálnější jakobíni, kde byl i Sanchez, těm se říkalo hora, ti zasedali v těch horních lavicích, potom tam byli umírnění žirondéni, jako já řekl bych liberální pravice, republikáni, a potom tam bylo bažina, se tomu říkalo. V čele té bažiny stál Abbé Sieyès, muž, který všechny přežil, člověk, který vlastně byl prvním z vůdců té francouzské revoluce a deklaroval ty první, řekl bych, programové cíle francouzské revoluce. A ta bažina se vždycky přikláněla k tomu, kdo ji přesvědčil.
7: Saint-Justův projev o nutnosti popravit krále zazněl v listopadu 1792. V prosinci byl zahájen soudní proces, kde byl král obviněn z řady zločinů, včetně kontaktů s panovníky z nepřátelených zemí, a odsouzen k smrti. V lednu 1793 byl Ludvík XVI., nyní pouhý občan Kapet, gilotinován. V dubnu byl konventem ustaven výbor pro veřejné blaho, jakási vláda, která organizovala zemi, včetně obrany. Ta byla totiž dost zásadní. Od jara roku 1792 revoluční Francie vedla válku s Pruskem a Rakouskem a po popravě krále se rázem dostala do války prakticky s celou korunovanou Evropou.
9: Válečný stav vždycky, když se podíváme do historie, tak osekává takové ty pluralitní demokratické principy. Vždycky to tak je. A diskuze v parlamentu se proměnily navíc pouze v intriky, takže chybilo nějaké jednotné vedení a tohle využil Saint-Just. Ale byl tam ještě jeden důležitý moment. V ten okamžik se totiž projevil další klíčový milník, moment francouzské revoluce, a to byla ulice. S tou neměl Saint-Just příliš mnoho společného. Ulice nebyla to, co by on zastupoval a reprezentoval, však byl původem šlechtic, však byl původem představitelem třetího, nikoli v čtvrtého stavu. Ti, co dobili Bastilu, se tedy znovu začali projevovat a žádali radikální změny a postupy. Umírněnost jim byla jednoznačně cizí a nebyli to jen ti nejradikálnější jakobiní, ale hlavně takzvané pařížské sekce, dalo by se říci čtvrti v Paříži, zástupci jednotlivých pařížských městských částí. A to už nebyla jenom bohatá část měšťanstva, buržoazie, ti byli zastoupeni v parlamentu. To už byl skutečně ten čtvrtý stav proletariát. Opravdu taková ta námezná chudina, která neměla žádnou moc, žádný vliv, nemohli ani volit, nemohli nic, ale představovali tu masu a tu sílu. No a ti stáli v těch ochozech v tom parlamentu, tleskali, dost často vyjadřovali nesouhlas. Dalo by se říci, že tito radikálové několikrát dokonce ohrozili zasedání parlamentu v tom revolučním roce 1793, vynucovali si na parlamentu nějaká radikální řešení. Právě v té době se konvent zalekl, stáhl se do pozadí a nechal i za sebe hovořit právě ten nejradikálnější stav, ty nejradikálnější poslance, a mezi nimi byl Saint-Just.
12: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V červnu opět vyšli nespokojení lidé do pařížských ulic, oblehli konvent a žádali zatčení žirondénů, kteří měli dosud většinu. Konvent i výbor pro veřejné blaho se tak dostali do rukou jakobínů v čele s Robespierrem a také Saint-Justem. Byly zrušeny různé feudální daně, zaveden minimální plat a také strop pro cenu obilí. Docházelo k zabavování a přerozdělování majetku. V říjnu 1793, kromě toho, že byla popravena bývalá královna Marie Antoaneta, jakobíni přitvrdili a předložili konventu ke schválení revoluční vládu, která bude Francii vést v těchto válečných časech. Následující období si vysloužilo název období teroru. Louis de Saint-Just tehdy v parlamentu pronesl projev, kde načrtnul, že revoluční jakobínská vláda bude nesmlouvavá. Mimo jiné řekl:
2: republika bude mít pevné a spolehlivé základy teprve tehdy, až nekompromisní vůle svrchovaného lidu potlačí monarchistickou menšinu a bude nad ní vládnout právem dobyvatele. Není už důvod, abychom brali ohledy na nepřátele nového společenského řádu. Svoboda musí zvítězit za každou cenu.
7: Jenže nešlo jenom o potlačování monarchistické menšiny, ale o všechny, kdo nešli přímo z jakobíny anebo měli třeba jenom nevhodný původ. Jenom o pár dní později po schválení revoluční vlády bylo popraveno 22 z 31 v červnu zatčených žirondénských poslanců. Obžalobu napsal právě Saint-Just. Advokáti žalovaných nesměli pronést svou řeč. Vnitřním nepřítelem revoluce nebyla jenom šlechta nebo rozdílně naladění poslanci konventu. Zatímco prostí Pařížané revoluci vesměs vítali, mnozí obyvatelé regionů byli přívrženci monarchie a bouřili se. Nejznámějším povstaleckým regionem bylo Vendée na západě Francie, kde vypuklo velké povstání proti republice.
9: Paříž se rozhodla vyslat do regionu takzvané prokonzuly, représentant en mission, poslance na misi, kteří měli skrotit svou politickou vůlí a za pomoci armády ty znepřátelené regiony. Mezi těmito konzuly na misích byl třeba Fouché, třeba Claude d'Herbois, Biot Varennes, lidé, kteří se neštítili ničeho, kteří kartáčovými střelami likvidovali shromážděné jedince na náměstí a svrhávali nepřátelé republiky do Róny. Opravdu krvavým způsobem zacházeli s nepřáteli republiky. Krvavým způsobem zacházeli s těmi, kteří nechtěli, aby revoluce pokračovala tímto radikálním směrem. Chovali se opravdu drasticky v těch regionech.
7: Zmiňovaní Biot Varen, Claude Derbois a Joseph Fouché patřili mezi jakobíny k radikálům a prosluli nejenom ve Vandé nesmírnou krutostí. Měli na rukou krev desítek tisíc lidí. Podle Vladimíra Vokála se Saint-Just jejich počínání štítil a přestože byl sám ustaven prokonzulem, který měl potlačit povstání ve Štrasburku a na severu Francie, nikdy se tam ke krutostem jako oni neuchyloval. Saint-Just v čele své armády bojoval na severu a východě země také proti zahraničním nepřátelům, zejména rakouským a nizozemským vojskům.
9: Osvědčil se jako skvělý armádní prokonzul, dokázal zastavit nepřátelské armády na Rýně a později dokázal v bitvě u Fleurusu zastavit i nepřátelské armády na severu. Prokázal, že nejenom, že je schopným politikem, ale také válečným strategem. V té době se v rámci výboru veřejného blaha postavil do čela armádní komise, která proměnila Paříž v jakousi vojenskou laboratoř, kde se zkoušely nejmodernější vojenské techniky. A poprvé v bitvě u Fleurusu byl použit horkovzdušný balón jako prostředek k zmapování terénu. A stalo se to obrovskou výhodou pro francouzskou armádu, která věděla, kde přesně jsou nepřátelé. A v bitvě u Fleurusu nakonec Francouzi uspěli právě pod taktovkou Saint-Justa. Saint-Just nebyl voják, ale měl rodinný vojenský původ. Jeho otec byl velmi úspěšným vojákem, takže měl k armádě blízko a měl blízko k válečným strategiím. On četl, studoval, byl nesmírně pilný.
7: Potlačením Girondénů ani decimováním monarchistů se vládnoucí jakobíni nepřátel nezbavili. Zleva je ohrožovali takzvaní ebertisté, extrémně radikální křídlo, kterému se ani dosavadní teror nezdal dost revoluční a vyzývalo mimo jiné k násilné dechristianizaci, tedy rušení křesťanství. Víra v Boha měla být nahrazena vírou v rozum. Zprava na jakobíni tlačili zase umírnění poslanci kolem Dantona, kterým se naopak zdálo, že revolučního násilí je už příliš a navrhovali například uzavřít mír s Anglií. Jakobíni viděli, že v rámci zachování vlastní moci je potřeba se ebertistů i dantonistů zbavit. V únoru 1794 byl Saint-Just zvolen do čela konventu. Za jeho působení bylo přijato několik nařízení, která usnadnila život. Byly například zvýšeny platy učitelům, ale také byl zmírněn cenový strop na některé zboží, který do té doby výrazně škrtil trh. Saint-Just tehdy také pronesl důležité projevy, ve kterých se vymezil proti opozici. Bylo jasné, že jenom slova na likvidaci protivníků nestačí. Jakobíni proto připravili politický proces. Obžalobu měl opět přichystat Saint-Just.
9: Při těchto procesech manipuloval s důkazy, neříkal pravdu, za každou cenu chtěl své nepřátele dostat před revoluční tribunál a odsoudit je. Nejednal v rukavičkách a dopustil se justiční zvůle. Zmanipuloval všechny důkazy. Nazývá se to amalgámové procesy. Proč amalgámové? Protože Saint-Just velmi chytře smíchal dohromady ty politické protivníky s vyloženými korupčníky. On tam odhalil několik korupčních spiknutí v rámci republiky. Prostě rozprodávali se majetky církve, majetky šlechty. To byly machinace, neuvěřitelné machinace. Takže on to smíchal dohromady a v rámci toho procesu nesoudil Dantona nebo Eberta, ale soudil takzvané ebertisty a takzvané dantonisty. A vedle toho Dantona do toho procesu zařadil právě tyhle korupčníky, vedle toho Eberta také.
7: Jak ebertisté, tak Georges Danton a někteří jeho lidé skončili pod gilotínou. Jeden z nich, Camille Desmoulins, před popravou údajně řekl: nestvůry, které baží po mé krvi, mě dlouho nepřežijí. Měl pravdu. I když tehdy se gilotina prakticky nezastavila a bystrý pozorovatel mohl tušit, že málo kdo jí ujde. To bylo na jaře roku 1794 a i Louis de Saint-Just toho měl nejspíš dost. Vladimír Vokál se domnívá, že patrně zpytoval svědomí. Odešel z Paříže, pobýval na vojenských misích, v červnu pak bojoval ve zmíněné bitvě u Fleurusu a napsal své stěžejní dílo Fragmenty republikánských institucí.
9: To je první pokus o sociální stát. Je to první teoretické dílo, které by se dalo nazvat dílem raného socialismu nebo raného sociáldemokratismu. Je to první koncepce, která měla z instituční zvůle francouzského státu vytvořit, dejme tomu legislativně, solidní sociální zázemí pro obyčejné lidi. Chtěl zavést takzvanou veřejnou doménu, která by měla přerozdělovat výnosy z daní a ze státního majetku a přerozdělovat je nejchudším vrstvám společnosti. Chtěl zavést bezplatné školství, zavést invalidní důchody, rozšířit systém siročinců, vzdělávací výchovný systém měl být standardizovan.
7: Co se týče zmíněné ústavní výchovy dětí, poslechněte si, co k tomu Saint-Just napsal.
5: Na dětech se nesmějí vykonávat tělesné tresty, ani se nesmí hladit. Stát zajistí dětem stravování, které musí obsahovat kořenovou i klasickou zeleninu, ovoce, mléko a chléb. Děti se stravují společně. Mají plátěné stejnokroje, spí na podložkách, a to alespoň 8 hodin denně. Musí se naučit jízdu na koni, cizí jazyky a tráví čas v přírodě.
9: Kdybyste si pročítali ty fragmenty tak, jako kdybyste četli sociální chartu Evropské unie 20. století, tak daleko on šel a prohlásil tam to důležité v rámci fragmentů. Revoluce zamrzla a proměnila se v krvavou lázení něčeho, pod co se už nemůžu podepsat. Začal pochybovat o revoluci a chtěl udělat krok zpátky.
7: Ale na to už mu nezbyl čas. Zbytky opozice, ale také živnostenské a podnikatelské kruhy už měly Robespierrova teroru dost. A nešlo jenom o gilotínu, ale také o to, že jakobínská centrálně řízená ekonomika rozhodně nebyla řešením krize, která Francii trápila. I uvnitř jakobínů měl Robespierre se Saint-Justem odpůrce, zejména kolem extremistů, jako byli naši známí z Vendée, Collot d'Herbois a Biot Varenne. Bylo tedy zorganizováno spiknutí, které vedlo k zatčení Robespierra, Saint-Justa a dalších 27. července 1794. O dva dny později skončili kde jinde, než pod gilotínou. Francii pak ovládlo direktorium, které poté, co si to vyřídilo s příznivci jakobínů, oficiálně ukončilo revoluci. A jak by na závěr našeho povídání osobnost Louise de Saint-Just shrnul historik Vladimír Vokál, autor knížky Saint-Just, krvavý démon francouzské revoluce?
9: Musíme ho vnímat jako politika své doby, jako politika, který se dopustil zločinů, jako politika, který byl drsným vykonavatelem jakobínské diktatury a zároveň jako idealistu, který usiloval o lepší svět. Ale při vykonávání těchto myšlenek se dopustil zločinů, které ho nakonec museli smést a museli dovést k jeho politickému konci.
7: A to je z dnešní historie plus všechno. Ukázky četl Libor Vacek, dramaturgický dohled měla Magdalena Šorelová a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
8: Radiožurnály 10 hodin. Právě má Kateřina Caucerisová.
10: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Ruská armáda vyslala na Kyjev největší počet balistických raket od začátku invaze. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 a slaví bronz z mistrovství světa. Dopravní omezení brzdí provoz na silnici 50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. A bude oblačno, je zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Stovkám tisíce Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
24: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
10: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak 5 pracovních dnů. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořilo při požárech více než 300 hektarů lesa a škoda vznikla přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už 4x.
14: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
15: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
16: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
15: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho. Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačicka Eva Marvanová, Radiožurnál.
10: Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Řekl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti. Konkrétní čísla ale zatím neupřesnil. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že ostravané mají o kurzy zájem.
17: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Nešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie a bylo tady docela mladých spousta, takže s tím jsme spokojeni.
18: Sport. Bronzové medaile získali na mistrovství světa fotbalisté Anglie. V zápase o třetí místo zdolali 6-4.

0: Francie potřebuje k tomu, aby se udržela ve světové špičce.
1: O titul se dnes utkají Argentina a Španělsko. Duel začne ve 21 hodin českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Vráže a uzavřený pražský okruh u Ořechu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Na 12. kilometru vyšetřují nehodu mimo jízdní pruhy. Nezdržíte se. Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem uzavřený v obou směrech mezi 16. a 19. kilometrem. Silničáři bourali mosty. Uzavírka má trvat ještě necelou hodinu. Teď tam projíždějí čistící vozy. Ve směru na D1 se to dá objet z exitu 26 po Karlovarské, Strahovským tunelem a po Strakonické. Podobně i opačně. Trasa je bez většího zpoždění. Silnější provoz čekejte v Radlické z Jinonic k Dobříšské. V Praze ve Vilzonově směrem na Pankrác se jede krokem od Státní opery až na IP Pavlova. Tam je dopravní omezení, zpoždění 10 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště za Buchlovicemi u Zlechova opravují vozovku, jezdí se kyvadlově. Zdržení kolem 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě až 29. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
2: Leonardo Plus.
5: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
6: Dobrý den, Čárko, děkuji zase za pozvání.
5: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom. Má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
6: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále, ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace, a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce, a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat,

0: tak oni se obsazují v nás, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
1: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce odcituji. Sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
0: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
1: To
0: ale
1: jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
0: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
1: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy? Není to už na úrovni nějaké menší třídy?
0: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší, víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
1: My se teď vrátíme na tu úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
0: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou segrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaký věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá, to je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
1: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok a půl?
0: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo někde na kroužku a já jsem tam doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou státu hrát fotbal, no tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a to zajímavý.
1: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec?
0: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní v určitý výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
1: no, dudlíky už se nepřevažují,
0: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
1: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
0: Jo, jo, jo.
1: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
0: Jo, jo.
1: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
0: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tom se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo, že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině, jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdíl mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost, protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment. Tak jsou to takový jako v té angličtině si jim říká idea maker, že přichází pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádně nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme zkratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
1: No a co jedináčci?
0: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozný sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím a tak dále, se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
1: Kde to vzniklo?
0: Já myslím, že je to nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit a víc to hledají, víc se to v té dospělosti musí učit.
1: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
0: No přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria, pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na Palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usměřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžou nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
1: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
0: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídá. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě. Těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
1: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
0: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra přece jenom, jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies. Věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Protože to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: Já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, aha, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav, nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
0: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Šárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak tady kejvou u toho mikrofonu. Protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají. Tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takovýto přidávání na hlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu a za 2 minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
1: Nemáš kam utéct.
0: Já nemám kam utíct a já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
1: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
0: to je pokus omyl.
1: Citové vydírání.
0: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
1: A ta třetí strategie?
0: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obviníme tím obviňováním, když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
1: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
1: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Kateřina Sousedisová.
4: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, vyplývá to z dat zprávy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschaberg. Premiér Donald Tusk zase potvrdil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity. Zájemci dnes můžou v Brně přijít na speciální prohlídku včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje v Aténách. V semifinále porazila nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou ve třech setech. Krejčíková si dnes po 19. hodině zahraje o titul proti domácí Marii Sakariové. Britský atlet Josh Kerr zaběhl na mítingu Diamantové ligy v Londýně světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42,66 sekundy tak posunul výkon Maročana El Gerouche z roku 1999.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Chodec na D1 u Popůvek a nehoda v Brně. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 184,5 jde chodec. Je to v místě, kde není odstavný pruh. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy se v omezení na kilometru 195,5 srazila dodávka a osobní auto. Na místo už přijela policie, blokují pravý pruh. Kolona teď začíná na kilometru 194 a je na více než 15 minut. Pražský okruh je mezi Slivencem a Řechem nadále uzavřený v obou směrech mezi 16. a 19. kilometrem. Silničáři bourali mosty. Uzavírka má trvat ještě necelou půl hodinu. Ve směru na D1 se to dá objet z exitu 26 po Karlovarské, Strahovským tunelem a po Strakonické, podobně i opačně z exitu 10. Provoz sílí na náhradních trasách se tvoří kolony. V Bělohorské před Vypichem v obou směrech, také v Plzeňské směrem na Anděl se popojíždí z Kavalírky nesouvisle k tunelu Mrázovka. A na silnici 50 z Brna do Uherska Hradiště za Buchlovicemi opravují vozovku, jezdí se kivadlově zdržení kolem 10 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
7: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozeňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
8: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
2: Žárovky.
7: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
8: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
7: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
8: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému, a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
7: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čem to závisí?
8: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
7: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
8: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle, a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
7: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
8: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu v dětství.
7: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
8: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
9: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
8: Tak. Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích. Takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
9: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
8: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronické stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tedy se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí. Takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
9: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu. Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
8: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
9: Naproti mně tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme spozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
8: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik A nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi spozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí, vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
9: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
8: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
9: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
8: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabená a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
6: Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
8: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
9: A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
8: Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou skonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
9: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
8: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
9: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
8: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
9: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
8: Jednoznačně studentům při výuce.
9: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
8: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
9: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
8: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
9: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
8: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
9: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
8: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
9: Já o tobě vím, že jsi pracovala v ginovém baru, tak máš oblíbený gin?
8: Já mám asi nejraději japonské giny obecně.
2: Žárovky.
9: Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozanik-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
8: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
9: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
8: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň, i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitro androžilních konkrétně, teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
9: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
8: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují. A tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
9: Takže dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
8: Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
9: A je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
8: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny, a ta detekce je velmi složitá, takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
9: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeník-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
8: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano, a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířená o stresovou zátěž v osobním životě.
9: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
8: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam, ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské, takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak se musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe, a to je doufám něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
9: tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace? Co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
8: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
9: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
8: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
9: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
8: Děkuji moc za pozvání.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
2: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Komentáře, analýzy a reportáže ze zahraničních médií v rozsahu a kvalitě, jakou na rozhlasových vlnách jen tak nenajdete. To je svět ve 20 minutách. Témata, která většině českých médií unikají nebo se jich bojí. V sobotu po 13:00 odpoledne a v neděli po 19:00 večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Žurnál 11 hodin. A zprávy má Kateřina Couserisová.
4: Sociální sítě společnosti Meta nejsou dostupné. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 5000 lidí. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v divokém souboji o bronz Francii 6-4. Silný provoz čekejte na D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39letý muž, kterého místní znali 19. ledna na obecním úřadu, zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil 100 nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Má ale málo úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
10: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, skončila a 2 kolegyně, účetní a to samostatné obytné hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.
4: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby od společnosti od zbytky internetu. Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guajara na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla i toalety. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
11: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
12: Sport. Fotbalisté Anglie vybojovali na světovém šampionátu 3. místo, v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul, v finále Argentina-Španělsko má výkope 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, Radiožurnál ve vstupech. Tady Pogačar ovládl 14. etapu cyklistické Tour de France. Slovinec zautočil ve stoupání v závěrečných kilometrech a vyhrál tak už po čtvrté na letošní Tour. V cíli ve francouzských Vogézách pak mluvil o výjimečné kulise utrati.
13: Musím poděkovat všem fanouškům, kteří vytvořili podél silnice neuvěřitelnou atmosféru. Myslím, že to bylo něco nezapomenutelného. Davy lidí stály všude, nejen u cesty, ale i na stráních kopců. Nikdy jsem nic podobného neviděl a moc jim za tu podporu děkuju. Byl to skvělý zážitek a takový způsob závodění se musí líbit nám všem.
12: Dnešní etapa, která peloton zavede do Alp, začne po 13. hodině. Pogačar vede v celkovém pořadí o 4,5 minuty před Danem Vingegaardem. Nejlepší Čech Matias Vacek je na 38. místě.

0: skončit. Místo teď opouští těžká technika. Směrem na D1 je objížďka stále vedená po Karlovarské směrem do Strahovského tunelu. Zpět se vrátíte ulicí k Barandovu nebo Strakonickou. Směrem na letiště se dají využít exity 10 a 16. Na náhradních trasách je silný provoz. V Bělohorské jsou fronty před Vypichem v obou směrech. Dobřížská ulice je plná před vjezdem do Menázovky. U zavírku Pražského okruhu někteří řidiči objíždějí přes Zadní Kopaninu a Radotín. Ovšem za Zadní Kopaninou teď stojí a překáží kamion. Tvoří se kolony, na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, a to vydatné. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě až 29 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Když máš doma problém, někam vlítni. Něco obsaď, pošli tam vojáky, vyvěs vlajku na stožár, zahraj hymnu. Povzbudíš hrdost národa. Ten ti projeví vděčnost, celý šťastný vyjde s mávátky do ulic a zapomene, že není práce, že nejsou peníze ani na chleba, ani na hry. A díky dobyvatelským úspěchům bude oslavovat garnituru, která sice neumí vládnout, za to umí unášet a vraždit své odpůrce. Takhle to chodí u diktátorů. A byl to i případ argentinského prezidenta Leopolda Galtieriho v roce 1982. Na přelomu března a dubna se v jižním Atlantiku začala odehrávat událost, která zcela změnila postavení Velké Británie na geopolitické šachovnici a zároveň tvoří svéráznou tečku za světovou dekolonizací 60. let. Vítejte u čtvrtého dílu našeho speciálu o vojenských intervencích 20. století. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: Vojenské intervence. Speciál Tématu Plus.
3: Každý těm ostrovům říkal jinak. Britové Falklandy, Argentinci Malvíny. Tak nejdřív trochu historie, aspoň té, která zajímala obě strany sporu. Název Falklandy začali používat Britové na počest šlechtice Lorda Falklanda, navzdory tomu, že toto území objevil mořeplavec John Davis v roce 1592. Ostrovy ovšem kolonizovali později Francouzi, po nich i Španělé a znovu Britové, kteří od roku 1833 obsadili oba hlavní ostrovy. Od té doby se tam žádná jiná národnost než britská nevyskytla. Název Malvíny pak nemá co dočinění s žádnou vílou Malvínou, jak ji známe z pohádky spisovatele Jerome Klapky Jeroma. Jde o zkomolenou podobu názvu francouzského přístavu Saint-Malo, kterou ostrovům dali francouzští námořníci. Ostrovy byly nakrátko připojeny k Argentině v roce 1820, ale ta je neudržela. Roku 1833 byly obsazeny Velkou Británií a tento stav trval bezmála 150 let. Říkám bezmála, protože právě toto potupné výročí bylo pro argentinskou vojenskou chuntu výrazným motivačním faktorem daný stav změnit. Náš dnešní příběh se odehrává na jižní polokouli, asi 480 kilometrů východně od břehů Argentiny, a také v Londýně a v Buenos Aires. Co měli společného Argentina a Velká Británie začátkem 80. let minulého století? Prakticky nic moc. I když Velká Británie neprocházela hospodářsky nijak kvetoucím obdobím, s Argentinou se její stav srovnat nedal. Ani hospodářsky, ale ani politicky. Argentina se v té době potácela od jedné diktátorské postavy k další. V zemi vládli vojáci a to málo kdy přispívá k politické stabilitě. Dál už má slovo historik Jan Adamec, odborník na dějiny studené války.
4: V případě Argentiny bychom mohli začít někdy v polovině 70. let 20. století, kdy umírá asi nejznámější vládce Argentiny Perón a země se vlastně ponoří do takového zvláštního mezistavu, který nakonec vyústí v latinskoamericko-typickou situaci, to znamená armádní puč. A moci se chopí vojenská chunta v čele nejprve tedy s generálporučíkem Jorgem Rafaelem Videlou. No a Videlu pak na chvíli střídá další z té kliky generálské, generál Robert Viola, a po něm vlastně nastupuje další generálporučík Leopoldo Galtieri, s nímž je vlastně spojován ten

0: útok na Falklandy, respektive na Malvíny a celá ta válka. A který vlastně svoji kariéru a v podstatě i osud země vsadil na tuhletu válku.
1: Argentina ovšem v té době nebyla v úplně harmonických vztazích s dalšími svými sousedy, třeba s Chile.
0: Tam právě problém té vojenské chunty byl v tom, že na jednu stranu ona razila vlastně ostrý antikomunistický politický kurz a zavedla v zemi celou řadu autokratických opatření. Známý je ten pojem špinavá válka, který byl namířen proti levicovým a komunistickým odpůrcům toho režimu. Ale achillovou patou toho režimu byla ekonomická situace, rostoucí inflace, nezaměstnanost a celkově jako chřadnoucí ekonomika, kterou se vojákům nepodařilo dostat pod kontrolu. A podle jejich názoru jedním z možných léků bylo vlastně napravit nebo nějakým způsobem orientovat tu nespokojenost obyvatel směrem k buď vnitřním nebo vnějším nepřátelům a snažit se vlastně napravovat údajné teritoriální škody nebo staré bolesti, které byly spojeny prostě s nějakými územními spory, ať už se sousedy, jako bylo právě Chile, kde vlastně Argentina nakonec prohrála spor a mezinárodní soud jim vlastně dal zapravdu Chile, že to jedno z těch sporných území patří nikoli v Argentině, ale Chile. A nebo to namířit na spory, které souvisely vlastně ještě s 19. stoletím a s těmi starými spory s velkými tradičními koloniálními mocnostmi. A to byla právě Velká Británie a to byl ten spor o Malvíny, respektive Falklandy.
2: V předčasných všeobecných volbách ve Velké Británii zvítězila opoziční konzervativní strana. Vytvoří novou vládu a v dolní sněmovně bude mít nadpoloviční většinu poslanců. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se tak stane první evropskou kapitalistickou zemí v historii, která bude mít v čele vlády ženu, vůdkyni konzervativní strany Margaret Thatcherovou.
0: No, z hlediska popularity to nebylo nic moc. Thatcherová sice zvítězila, bylo to vlastně velké zadosti učinění pro konzervativce, ale zároveň zdědila poměrně slabou ekonomiku a ta její opatření vlastně ještě nezačala zabírat. Respektive nejprve se začala projevovat ty negativní důsledky, jako vysoká nezaměstnanost, rostoucí inflace. Zvlášť v roce 1979 ta nezaměstnanost rapidně narostla, protože se začaly projevovat ty deregulační kroky a ty snahy vlastně ozdravit tu britskou ekonomiku, ale ty začaly zabírat až vlastně někdy v polovině 80. let. Teď se projevovaly spíš jako špatnou ekonomickou situací a velkým sociálním neklidem. A vlastně v předvečer té války britská vláda a Thatcherová byly velmi nepopulární a pokud by se konaly volby před tou válkou, tak ty preference vlastně nedávaly nějaký velký náskok konzervativní straně a klidně se dala očekávat i možná porážka, kdyby se ty volby opravdu konaly ještě před tou válkou.
1: Ani největší paranoici a konspirátoři by ale nemohli Thatcherovou podezírat, že si objednala konflikt kvůli tomu, aby vyhrála volby. Naopak z některých indicí se zdálo, že britská vláda měla před rokem 1982 tendenci tak trochu hřešit na status quo a ponechávat falklandský problém poněkud vyhnít. Nedošlo tedy ani na zvažované rozšíření letiště v Port Stanley, hlavním městě či spíš městečku Falklandských ostrovů, ale Británie zároveň nechtěla posilovat svou vojenskou přítomnost v jižním Atlantiku, aby Argentinu zbytečně nedráždila. Navíc pro Argentince znělo povzbudivě, že Britové ohlásili v roce 1981 seškrtání rozpočtu na obranu a rozhodli se vyřadit z provozu některá starší plavidla, včetně ikonické červeno-bílé polární průzkumné lodě jejího veličenstva Endurance, pohybující se v té době mezi Jižní Amerikou a Antarktidou. Britové také nedocenili sílu symbolického data. Vezměte si rok 1833, když připočtete 150 let, ocitnete se v roce 1983. To už chtěli mít Argentinci ostrovy zpět. 2. dubna 1982 byla akce argentinskými generály spuštěna.
3: Britská vláda v několika dnešních prohlášeních opakovala, že přijala nezbytná vojenská a diplomatická opatření v souvislosti s hrozbou obsazení Falklandských ostrovů argentinskou námořní pěchotou. Náměstek ministra zahraničí Humphrey Atkins v parlamentě odmítl sdělit, jaká vojenská opatření to jsou. Podle některých zpráv však do Jižního Atlantiku směřuje několik britských vojenských plavidel, včetně jaderné ponorky. Podle posledních informací dále britská letecká společnost British Caledonian také zastavila lety do Buenos Aires. O prudkém zhoršení stavu mezi...
0: No, to byl vlastně dlouholetý problém. Argentina si nárokovala ty ostrovy A po roce 1945, respektive na začátku 60. let, Argentina pochopila, že se jí naskýtá dobrá možnost pro získání těch ostrovů pomocí diplomatické iniciativy. To znamená, ona pochopila, že tady vlastně narůstá jakési antikoloniální hnutí v souvislosti s dekolonizací a začala i na půdě OSN a v těch mezinárodních vztazích vlastně jaksi podporovat nebo nějakým způsobem se začala schromažďovat, získávat podporu pro ten svůj nárok na Falklandy, respektive Malvíny, skrz to antikoloniální hnutí. A využila vlastně v roce 1960, třeba podpořila významnou rezoluci, která vlastně hovořila proti koloniálnímu hnutí a která vlastně nabádala ty bývalé koloniální mocnosti, aby se vzdali všech těch svých bývalých kolonií a nechali je vlastně jít tou samostatnou cestou. A v roce 1965 Argentina zaznamenala velký úspěch tím, že ta předchozí rezoluce se týkala hlavně Asie a Afriky. A nyní Argentina vlastně dosáhla toho, že OSN prohlásila, že ta myšlenka se týká i těch Malvin, že i tohle vlastně spadá do toho protikoloniálního hnutí, proti němuž OSN brojí a proti němuž vlastně OSN vyzývá. A zdálo se tedy, že Argentina dostala do rukou mocnou diplomatickou zbraň, s níž mohla vlastně argumentovat na mezinárodním poli a výrazně tak oslabila pozici Velké Británie.
1: Byly ty ostrovy vlastně geopoliticky nebo hospodářsky nebo surovinově nějak pro tu Argentinu důležité?
0: No, to je jako zajímavá otázka. Já myslím, že z hlediska toho, že pokud by ty ostrovy získaly, nebo Velká Británie se udržela, že by získaly nějakou zásadní geopolitickou výhodu, ať už ve studené válce nebo v nějakém tom jiném, tak to ne. Ale ta válka o Falklandy je vlastně zajímavým příkladem té virtuální geopolitiky, nebo té geopolitiky symbolů, obrazů, kdy vlastně, když z něčeho učiníte otázku národní prestiže, nebo dáte tomu prioritu z hlediska alokace zdrojů a z hlediska toho, že řeknete lidem a svým voličům, že tohle je teď jako priorita číslo jedna a nabádáte je, že kvůli tomu jste ochotni jít do války nebo válčit nebo rozpoutat konflikt, tak se z toho stává geopoliticky vlastně zájem číslo jedna. Do něhož vlastně začínají směřovat všechny zdroje země a nakonec vlastně se ukáže, že na tom závisí přežití toho daného režimu nebo prostě té vládnoucí garnitury, ať už je teda civilní nebo vojenská. A tohle přesně udělala ta Galtieriho diktatura, že vlastně vsadila na to obsazení a znovu získá Malvín, ale dalo by se říct, že to platilo i opačně. To, že se Margaret Thatcher rozhodla vojensky se bránit a vlastně té intervenci vojensky oponovat, tak vsadila i ona svoji politickou kariéru. Že kdyby to nedopadlo, kdyby tu válku prohrála, nebo kdyby prostě třeba nedělala vůbec nic, tak by jí to taky mohlo stát politickou kariéru v těch blížících se nebo těch očekávaných volbách a možná by to zavřelo dveře pro její budoucí kariéru úplně. Podobně jako to zničilo kariéru toho vojenského diktátora Galtieriho.
1: Pojďme se trochu pod lupou podívat na souboj těchto dvou naprosto nepravděpodobných soupeřů. Thatcherová se s Galtierim asi nikdy nesetkala, protože kdyby ji blíž poznal, asi by si o ní nemyslel to, co si myslel. Historik Jaroslav Hrbek ve své knize Válka o Falklandy 1982 uvádí svědectví amerického generála Vernona Walterse, který byl při jednání s Galtierem 9. dubna 82, 7 dní po začátku intervence. Ta ženská se neodváží, ohodnotil generál svou protihráčku. Walters na to opáčil, pane prezidente, ta ženská už nechala umřít několik hladovkářů z Ira, aniž mrkla okem. Být vámi, tak bych na to nespoléhal.
4: Mimořádné zasedání parlamentu bylo svoláno včera po oficiálním potvrzení, že argentinské ozbrojené síly obsadily Falklandské ostrovy, které jsou britskou kolonií. Velká Británie z tohoto důvodu přerušila s Argentínou diplomatické styky. Margaret Thatcherová na zasedání rovněž oznámila, že v pondělí vypluje od britských břehů letadlová loď Invisible v čele zvláštní operační skupiny lodí. Ministerská předsedkyně však odmítla sdělit přesnější podrobnosti. Uvedla dále, že britské úřady zmrazily argentinské vklady a investice ve Velké Británii.
0: Já bych ještě jenom připomněl, že vlastně od toho roku 65 Velká Británie a Argentina spolu jednali o těch ostrovech. To nebylo tak, že by vlastně najednou z ničeho nic spadl ten konflikt, ale oni o tom jednali A zvlášť v těch 60. letech právě pod tlakem toho protikoloniálního hnutí a vlastně té celé globální atmosféry, tak vlastně Velká Británie by nebyla úplně proti, kdyby ty suverénní práva vlastně předala Argentině. Ovšem výměnou za to, že by si třeba ty ostrovy pronajala nebo nějakým způsobem zajistila bezpečnost a budoucnost těch osadníků, kteří tam, respektive osadníků, to už vlastně byli obyvatelé, kteří tam už prostě po několik generací žili, jenže tam narazili na sebe ty jako protiřečící ty požadavky, že sice my Argentině bychom dali tu suverenitu na těmi ostrovy, ale požadujeme třeba nějaký dlouholetý pronájem, třeba na, já nevím, těch 50, 60, 99 let, jak se to vždycky jako tradičně dělá, na což Argentina nebyla ochotna přistoupit. Ta, pokud ano, tak by preferovala nějaký mnohem jako kratší časový úsek. V tomhle případě je to něco podobného jako v případě Hongkongu. No, tam vlastně také vypršela ta dlouhá 99 letá ten pronájem toho území a v roce 1997 se vlastně Velká Británie vzdala Hongkongu ve prospěch Čínské lidové republiky. Takže ty dvě země o tom jednaly, byly tam nějaké možnosti jako kompromisu, ale nakonec došlo k nedohodě, jak se říká, a ta situace zůstala v takovém jako vaku a čekalo to prostě na nějaký zase okamžik, kdy jedna z těch stran, v tomhle případě hlavně tedy Argentina, protože ta chtěla změnu statu quo, se prostě rozhodne, že prostě ten status quo chce změnit a tahle situace nazrála tedy na začátku 80. let, alespoň tedy z pohledu Argentiny.
1: Jenže zpětný pronájem nakonec podle paměti Thatcherové nepřipadal v úvahu prostě proto, že si ho nepřáli sami ostrované. Považovali se za Brity se vším všudy a případným slibům argentinského vojenského režimu oprávněně nedůvěřovali. Ostatně intervence na začátku dubna 1982 začala tak trochu sérií úskoků. Mezi Vánocemi 81 a březnem 82 se na ostrově Jižní Georgie, vzdáleném několik set kilometrů východně od Falklandských ostrovů, dvakrát vylodila skupina argentinských dělníků. Zaměstnával je argentinský podnikatel Constantino Sergio Davidov a měli za úkol na ostrovech zpracovávat železný šrot z opuštěných velrybářských stanic. Nic proti ničemu, takové akce byly celkem běžné a s britskou správou ostrova Jižní Georgie koordinované. Ovšem při této i dalších výpravách této společnosti na ostrov se začali Argentinci chovat podivně, jako by jejich cílem bylo vyvolat konflikt. Uplatněním salámové metody nejspíš hodlali připravit Brity na argentinskou přítomnost na Jižní Georgii a tím si na modelovém případu vyzkoušet, co to s Brity udělá, když budou nuceni se na Falklandských ostrovech začít o svou moc dělit. 18. března 1981 připlula na obchodní lodi další skupina argentinských dělníků, bylo jich už ke stovce. Vstyčili argentinskou vlajku a vloupali se do budovy britského polárního týmu. Když loď po pár dnech odjela, zjistilo se, že Davidov zanechal na ostrově ke 40 mužů, jejichž další poslání na Jižní Georgii nikdo neznal a jejichž návrat do vlasti se Argentina vůbec nechystala řešit. Na konci března se situace okolo ostrova vyhrotila. Z celé kauzy Argentinci nakonec udělali modelový příklad britské arogance a rozhodli se, že už budou jednat jenom o předání celých Malvínských ostrovů do své správy. Pokud by se Britové vzpouzeli, brali by to Argentinci jako eskalační moment, jakýsi startovní výstřel k invazi na Malvíny. A právě k tomu došlo na konci března 1982. Více už opět historik Jan Adamec.
0: V dubnu se ty argentinské síly pokusily obsadit ten ostrov South George a tam vlastně byla jako malá skupina britské námořní pěchoty a tu nakonec tedy ti Argentinci přemohli, se museli vzdát, protože to byla jako skutečně přesila, ale byla to vlastně jedna z prvních těch epizod toho plnokrvného pokusu ovládnout ty ostrovy, které ale jsou stovky kilometrů vzdálené od tohohle ostrova.
1: Ten ostrov sám o sobě byl v podstatě bezvýznamný.
0: To můžeme vlastně říct ovšem, že jsou vlastně jako bezvýznamné.
1: Ne, ale,
0: i ten, ale v momentě, kdy se to stává otázkou prostě boje o suverenitu, nebo kdy v podstatě řeknete, že ten ostrov je důvodem k vyhlášení války, která navíc nebyla vyhlášena oficiálně, že? Tak ta bezvýznamnost je v tomhle smyslu jako relevantní. Jo? Ale samozřejmě, když si to vyprávíme takhle, tak to je pustý ostrov, kde prostě žije pár lidí a z hlediska nějakého významu, jako objektivního významu, jako nemá, že jo.
1: Nabízí se otázka, mohli Britové vědět, že se chystá plnohodnotné obsazení dvou hlavních Falklandských ostrovů, takzvaného východního a západního Falklandu? Práce britské zpravodajské služby v tomto směru spíš selhala.
0: Později vlastně britská rozvědka a vůbec vlastně britské bezpečnostní služby museli přiznat, že tu invazi úplně nepředpokládali a že byli trošku překvapeni nebo zaskočeni tou argentinskou akcí. No. Takže v tomto smyslu se dá hovořit o tom, že Argentinci dokázali využít nějaký moment překvapení a jak ten South George, tak i ty Malvíny dokázali obsadit, respektive ta metropole, Velká Británie, nedokázala to nějakým způsobem předpokládat, že by předtím vlastně posílila nějak tu obranu nebo nějakým způsobem vyslala nějaký odstrašující signál, který by vlastně Argentinu od té invaze odradil v tomhle smyslu.
1: Když se v Londýně dozvěděli, že vlastně jsou obsazovány ty hlavní ostrovy, tak samozřejmě nastal poprask a Margaret Thatcherová, která byla proslula do té doby častými změnami v kabinetu, tak ty změny nastaly opět. Mimo jiné rezignoval ministr zahraničí, Lord Carrington,
0: ano.
1: Jaké byly důvody jako vlastně toho zemětřesení? Měla Británie důvod nějak vlastně být v pozici, že jsme něco nezvládli, zanedbali, že máme průšvih, za který si trochu můžeme sami? Jak to vidíš?
0: No, zase je to spíš v rovině toho, jak jsou ty kroky vnímány veřejností a jakým způsobem je vlastně ten krok prezentován veřejnosti. Zase se vracíme jako k těm 60. 70. letům. Kdyby to všechno proběhlo tak, že se ministerstvo zahraničí slovy Humphreyho Applebyho prostě nějak dohodne s tou Argentínou bez zájmu veřejnosti, tak vlastně by došlo k nějaké dohodě a vlastně potichu by se ta suverenita převedla vlastně z Velké Británie na Argentínu. Ale v momentě, kdy najednou Velká Británie a premiérka Thatcherová byly i opozicí a vlastně veřejností konfrontováni s tím, že se jedná o vlastně ponížení Velké Británie, že se tady odehrává nová suezská krize v roce 1956, což byla vlastně jako největší traumatická událost britské zahraniční politiky po druhé světové válce, že jo, ta neúspěšná invaze, společná invaze s Francií a s Izraelem proti Egyptu a to, jak vlastně poté dramaticky klesl vliv Velké Británie na Středním východě a v té oblasti. Tak to bylo vlastně takové symbolické, vždycky, když se řekl v britské politice Suez 1956, tak je to vlastně symbol pro ztrátu, pokles té zahraničně politické prestiže a pro vyvolávání obrazu. Jo? Dříve slavná minulost, imperiální, velká velmoc a nyní vlastně evropský stát, který si musí v úzovkách nechat líbit to, že ty zámořské državy jsou obsazovány státem jako je Argentina.
5: We have to do what is necessary to recover those islands. It is important that aggression does not succeed. We've seen enough of it already. If this one succeeds, there'll be other examples of it elsewhere. We must go out calmly, quietly, to succeed.
1: Agresor nesmí prosadit svou. Tohle opakovala ministerská předsedkyně Velké Británie jako zaseklá gramodeska všem diplomatickým misím, které se v Londýně v průběhu dubna 82 vystřídaly. A řekla to i osobně při telefonických rozhovorech se svými partnery. Zajímavá a ne zcela jednoznačná byla na začátku pozice Spojených států. Z evropského pohledu by se zdálo logické, že budou Británie a Spojené státy čelit Argentině bok po boku, ale bylo to trochu složitější.
0: Dalším důležitým faktorem byla otázka spojenectví, nebo otázka toho, kdo nám pomůže, kdo bude naším spojencem. Většina latinskoamerických, nebo drtina většina latinskoamerických zemí, snad kromě Pinochetovi Chile, stály na straně Argentiny. Logicky, protože se jednalo, že okamžitě se aktivovaly ty jako protibritské a protiimperiální emoce, takže bez ohledu na to, jestli tam byla vojenská diktatura nebo ne, tak vlastně všichni, celá Latinská Amerika stála na straně Argentiny. A to zase stavilo do nelehké pozice Spojené státy.
4: Prezident Spojených států Ronald Reagan v rozhovoru s novináři uvedl, že konflikt mezi Velkou Británií a Argentínou přivedl jeho vládu do složité situace, protože k oběma zemím prýchovají Spojené státy přátelské vztahy. Odmítl se přitom vyjádřit, na čí stranu by se Spojené státy v případě války postavily.
6: It's a very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can.
0: Přestože vlastně my víme, a je to vlastně, patří to vlastně, když se řekne Margaret Thatcherová, tak se vždycky dodává i Ronald Reagan. A Je faktem, že mezi nimi bylo velké ideologické souznění z hlediska hodnot konzervatismu a názor na společnost a na politiku a tak dále.
1: Já bych řekl i osobní přátelství.
0: I osobní přátelství. Takže to v lecčem připomínalo to souznění mezi Winstonem Churchillem a Franklinem Delanem Rooseveltem během druhé světové války, odkud vlastně jako Britové se honosí tím speciálním nebo zvláštním vztahem se Spojenými státy, který vlastně přetrvával až do těch 80. let, i když s různými vlastně vzestupy a pády vždycky záleželo na tom, jestli si sedli ti ten americký prezident a britský premiér, jestli měli podobný ideologický náhled na svět, jak si sedli osobně, ne vždy to tak klaplo, ale tady to celkem fungovalo. Jenže Ronald Reagan taky musel brát ohled na to, že Spojené státy mají nějaké zájmy v té Latinské Americe. A zrovna vlastně jako to, že celá Latinská Amerika stála na straně Argentíny a že to z hlediska Spojených států, ty Falklandy, Malviny, byl vlastně bezvýznamné území, tak vlastně Spojené státy, a nebylo to poprvé, kdy vlastně museli vážit mezi svými geopolitickými zájmy v tom daném regionu, které byly nějaké, a mezi lojalitou k svému evropskému spojenci v rámci třeba NATO, které byly odlišné, ty zájmy. Často zcela protichůdné. Něco podobného se Američanům stalo třeba ve Vietnamu, no, kdy vlastně v roce 45, no, v těch, kdyby bylo jenom na Američanech, tak by pravděpodobně se Francouzi už do té Indočíny nikdy nevrátili a Vietnam by získal nezávislost už v roce 1945 a pravděpodobně by nikdy žádné vietnamské válce nedošlo. Ale protože Francouzi trvali na tom, že se do té Indočíny vrátí a budou se snažit obnovit tu svoji koloniální moc, tak museli Spojené státy vlastně volit mezi tím, že jako veřejně proklamovali boj proti kolonialismu a proti těm starým říším a přiklonili se naopak na stranu Francie. A kam to vedlo, víme, to vedlo to prostě až té krvavé vietnamské válce.
1: Administrativa Ronalda Reagana byla tedy v otázce argentinsko-britského konfliktu rozštěpená. Aby se ještě na poslední chvíli zabránilo regulérní válce, nastoupila takzvaná kivadlová diplomacie, metoda připisovaná Henrymu Kissingerovi, kdy diplomat ze třetí země tak dlouho pendluje mezi hlavními městy obou stran sporu, až se nakonec něco dohodne.
0: Na začátku vlastně Reagan a Thatcherová z toho byla trošku zklamaná, že se plně nepostavil na tu britskou stranu a nepodpořil ji hned v tom proválečném postoji. Naopak vyslal svého ministra zahraničí Haiga, aby se pokusil kivadlovou diplomací různě dohodnout nějaký smír, ještě tu válku vlastně jako, nebo tu hrozící válku, ten konflikt nějak utlumit ještě předtím, než vypukne. Neúspěšně tedy.
1: On dokonce Galtier mu volal osobně.
0: No to je právě to, že tam byl ještě problém v tom, že vlastně ten argentinský režim zapadal do toho amerického schématu. Jsou to sice darebáci, ale jsou naši, jo? Jsou na naší straně. Takže právě na to ta argentinská junta spoléhala, že si říkala, no my bojujeme proti komunistům, tady je v úvozovkách, mučíme a vraždíme po tisících, tak to těm Američanům určitě bude konvenovat a budou na naší straně. No. A tu argentinskou chuntu pak hodně zklamalo, když vlastně nakonec tedy Reagan se postavil na stranu Thatcherové. I když bylo vidět, že ten okruh jeho poradců a těch nejbližších spolupracovníků je v tom rozpolcen. Že? Na jedné straně byla Jean Kirkpatricková, která byla na straně Argentiny a kdyby bylo na ní, tak vlastně se postaví na stranu Argentiny.
1: Velvyslankyně v OSN.
0: Ano, tady. Americká velvyslankyně OSN. A pak zcela opačný postoj zastával třeba ministr obrany Kaspar Weinberger, který vlastně tak trošku jako potají, i když samozřejmě s Reaganovým souhlasem, ale tichý souhlasem, vlastně Velkou Británii podpořil vojensky, vojenskými kapacitami a možnostmi a slíbil jim, že prostě v momentě, kdyby měli třeba nějaké ztráty, tak jsou jim ochotni poskytnout své válečné lodě nebo nějakým způsobem je vlastně vojensky podpořit. No. Takže tam byl problém to, co říkají navenek, jak to vypadá, aby si příliš nerozházeli tu celou Latinskou Ameriku a ty své tradiční spojence a co vlastně dělají a jak vlastně zafunguje ta osa Thatcherová Reagan, která nakonec tady vážila.
7: Poručnická mise amerického ministra zahraničí generála Haiga dnes dostala jasnou tvář. Z Londýna k tomu telefonu je náš zpravodaj Karel Starý.
8: Londýnský hotel Churchill se už druhý den podobá odbočce amerického ministerstva zahraničí, odkud generál Haig udržuje pomocí narychlo instalovaných speciálních komunikačních zařízení spojení s Bílým domem ve Washingtonu a s argentinským Buenos Aires.
3: Podle neoficiálních zpráv po dnešním krátkém dalším neplánovaném jednání s Margaret Thatcherovou a dalšími členy britského kabinetu, kvůli kterým odložil odlet do Buenos Aires, jde generálu Haigovi o to, aby teď Argentina přistoupila na to, že Falklandské ostrovy by měly přejít pod společnou americko-britsko-argentinskou zprávu, což Argentina zatím odmítá. Mezitím britské ministerstvo obrany provedlo další rekvizici civilního plavidla, tentokrát velké cisternové lodi, která vypluje za britskou válečnou flotilou směřující do jižního Atlantiku s úkolem obnovit britskou koloniální správu nad ostrovy.
1: To byla část zpravodajství ze 13. dubna 1982. Haig se ovšem poctivě snažil dostát pověsti kyvadlového diplomata, možná spíš rozkývaného. V Buenos Aires mu dávali co proto. Galtieri se mimochodem uvedl tím, že nechal Reagana čekat na telefonu několik hodin, aby ho pak vyslechl, ale až v okamžiku, kdy už invaze na Malvíny byla spuštěna. Američan často neměl jasno, s jakými lidmi vlastně jedná, zda u nich převažují emoce nebo rácio. A také, kdo z nich má poslední slovo. Názory relativně umírněného ministra zahraničí Costy Mendéze kontrastovaly se zatvrzelými postoji samotného Galtieriho. Celkově byl argentinský postoj zřejmý – hrát o čas, manévrovat a vyhrožovat. Britové oproti tomu byli ústy ministerské předsedkyně až nepříjemně transparentní. Pokud se Argentina nestáhne, začneme dobývat ostrovy zpět. Začne válka, i když si to nepřejeme. Argentinci postupně začali Haiga podezírat, že není tak nestranný, jak se snaží dokázat, a že neumí Londýn přitlačit ke zdi.
3: Tím, jak se naše válečná flotila blíží k Falklandským ostrovům, je naprosto nezbytné zrychlit jednání, ne je brzdit. Jinými slovy řečeno to znamená, že po útoku námořní pěchoty na jižní Georgii a po vztyčení britské vlajky na potvrzení obnovení koloniálního statutu, britská válečná flotila pokračuje v plavbě ke dvěma hlavním ostrovům blíže k argentinským břehům s nezměněným úkolem použít vojenskou sílu, pokud do té doby Argentina nepřistoupí na britské představy o řešení krize.
0: Thatcherová měla vlastně na výběr jenom dvě možnosti. Buď to nechat být a nějakým způsobem vlastně strpět ty argentinské podmínky, nebo nějakou případně novou realitu z hlediska těch Malvín, anebo tu situaci zvrátit, vojensky odpovědět a rozhodnout se vlastně Argentince vyhnat, bojovat s nimi a vrátit se do toho stavu před tou argentinskou invazí. Problém ale byl v kapacitách, problém byl, že to nebyla vůbec jako jednoduchá záležitost z hlediska zorganizování té flotily, protože to nebylo tamhle za rohem, ale bylo to prostě mnoho tisíc jako kilometrů daleko od Velké Británie, takže jako k projekci téhle síly potřebujete sestavit velkou flotilu, potřebujete sestavit kapacity. Zase to kolidovalo s jednou z těch politik Margaret Thatcherové. Ona chtěla šetřit, chtěla vlastně hledat úspory a jednou z možností, kde se vždycky hledají úspory, je obrana. Jo. Tak se připravovaly i velké úspory v obraně, měly se dokonce vyřadit některé lodě, které pak paradoxně se staly součástí té flotily, která pak ty Argentince porazili. Takže vždycky to bylo jako něco za něco. Takže Thatcherová musela zvažovat i tyhle ty ekonomické faktory.
1: První britská flotila vyplula směrem na jih už 5. dubna 1982, tedy v rekordním čase. Téhož dne vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající Argentinu, aby se z ostrovů stáhla.
9: Britské vrtulníky z válečné flotily napadly a poškodily argentinskou ponorku u ostrova Jižní Georgia v Jižním Atlantiku. Zprávu už potvrdilo také argentinské ministerstvo obrany, které uvedlo, že ponorka byla na hladině v přístavu.
1: Zpočátku se nedalo odhadovat, kdo bude mít navrch. Britům se ovšem už kolem 25. dubna 82 podařilo dobít zpět Jižní Georgii s pomocí tří lodí, přičemž svou důležitou roli při zásahu sehrála i zmíněná výzkumná loď Endurance, zdánlivý vysloužilec mířící do šrotu. Na palubách tří lodí bylo asi 230 vojáků, k tomu 6 vrtulníků, houfnice a v zákrytu hlídkující jaderná ponorka Conqueror. Poprvé se tu vylodili britské speciální jednotky SAS. Bylo to dobré cvičení pro hlavní boje na Falklandách. Tam byla situace daleko horší. Argentinci samozřejmě měli náskok a mohli zpočátku spoléhat na početné vojsko shromážděné zejména na východním Falklandském ostrově, dále na vlastní ponorky a válečné lodě. Ani s leteckou podporou invaze na tom Argentinci zpočátku nebyli špatně. Mohli spoléhat mimo jiné na nedávno dodané francouzské bojové letouny se střelami Exocet, o kterých bude ještě řeč. Britové disponovali třemi letadlovými loděmi, mezi nimi i legendární Hermes, postavený už v roce 1953 a nedlouho předtím rovněž určený k potenciálnímu vyřazení ze služby. Jméno této letadlové lodi by mimochodem nepostradalo jistý půvab vzhledem k celé misi, pokud nesla jméno řeckého boha stát a pastvin. O Falklandách odpůrci války nejednou tvrdili, že se tu bojuje o ostrovy, kde je 3000 lidí a 10x tolik ovcí. Ostatně toto zvíře je dodnes ve falklandském znaku. Nabízí se vlastně otázka, jak se argentinští okupanti k falklandským obyvatelům chovali. Relativně umírněně. Cílem bylo dostat obyvatele na svou stranu spíš po dobrém. Žádnou náklonost u obyvatel Port Stanley ani dalších malých osad si ovšem Argentinci nezískali.
0: Když Argentina nebo ty argentinské jednotky obsadily ty ostrovy, tak tam údajně došlo k zadržení a k detencím. Některé rodiny byly deportovány z těch Malvín, někteří tam byli zadržováni v neúplně ideálních podmínkách. Hlavně teda Argentinci se báli nebo se zaměřili na ty, u nich očekávali nějaký probritský odpor, ale výhodou bylo, že ta válka netrvala dlouho. Nebyl to prostě konflikt, který kdyby trval třeba měsíce, možná roky, tak by samozřejmě utrpení obyvatelstva bylo mnohem větší. Hrála tam samozřejmě roli i nízká hustota a další faktory, které ten konflikt odlišují od jiných konfliktů třeba v nějakých městských prostorách na středním východě nebo někde jinde. Takže z tohohle ohledu tam výhodou bylo, že to trvalo poměrně krátce a že ty ztráty byly především na straně těch kombatantů, nebo těch, kteří bojovali. Potopili ten argentinský křižník, tam byly poměrně vysoké ztráty a ty ztráty na obou stranách se počítaly, pokud jim tak ve stovkách. Myslím, že nepřekročili 1000 na žádné straně.

0: Takhle zněla jedna z dobových protiválečných písní, sympatická v tom, kolik je v ní sebeironie. Celkem se na jich vydalo přes 120 lodí. Kromě letadlových lodí odplulo postupně 8 torpédoborců, víc než dvojnásobný počet útočných fregat, dále zásobovací lodě, vyloďovací čluny, pro přesun 10 000 mužů i promptně zrekvírované civilní parníky jako Queen Elizabeth.
1: To byl vlastně problém, že bojujete prostě v teritoriu, které je strašně vzdálené od těch vašich základen a musíte se spoléhat na tu námořní sílu. Snažili se vytvořit jakousi zónu kolem těch ostrovů, kterou prostě prohlásili za válečnou zónu a varovali Argentince, že jakákoliv loď, která tam vpluje, tak bude cílem útoku. Samozřejmě neměli tam sice dostatečnou podporu letectva, ale zase se mohli spolehnout na své ponorky a na vlastně na tu podmořskou sílu, která nakonec, že jedna z těch ponorek potopila ten argentinský křižník. A ten význam toho potopení byl hlavně v tom, že poté vlastně se to argentinské loďstvo začalo více stahovat a vlastně jako by to byla velmi dobrá jako demonstrace síly, k čemu jsou Britové odhodláni a jak jsou schopni bojovat v tomhletom daném okamžiku. No.
0: Britové potopili argentinský křižník generál Belgrano 2. května. Šlo o největší bitevní loď, která se z argentinské strany konfliktu zúčastnila a její zkáza tehdy způsobila šok na obou stranách Atlantiku.
2: Argentinské ministerstvo zahraničí oznámilo, že křižník generál Belgrano se potopil. Z celkového počtu 1042 námořníků se zatím podařilo zachránit 523 členů posádky. Podle reportérů britské agentury Press Association, kteří jsou na palubě vlajkové lodi Hermes, torpédovala argentinský křižník britská ponorka s atomovým pohonem Conqueror. Použila přitom dvou nejmodernějších dálkově ovládaných torpéd vybavených počítačem o hmotnosti 0,5 tuny. Britský ministr obrany John Nott na tiskové konferenci cynicky prohlásil, že při rozhodnutí potopit křižník byla prý Británie vedena potřebou chránit vlastní námořníky, pro něž křižník plující mimo vyhlášené 200-mílové pásmo totální blokády údajně představoval hrozbu.
0: My jsme tady mluvili o podílu Ameriky, o tom váhání, jak podpořit Británii, do jaké míry, jak přitom nezapomínat na vlastní zájmy. Ale my jsme zatím nemluvili vůbec o reakci východního bloku. Předpokládám, že kromě celé Jižní Ameriky se tomu konfliktu velmi spokojeně pochechtával Brežněv a vlastně celé sovětské impérium.
1: Ta reakce byla vlastně jako paradoxní v tom, že vycházelo to z toho, že nepřítel mého nepřítele je můj vlastně přítel. Takže, jak bych to řekl, Sovětskému svazu a východnímu bloku tak jaksi nezbylo, než se postavit na stranu Argentíny, přestože Argentínu vedl autokratický vojenský pravicový režim, který zabíjel a mučil levičáky a komunisty, tak ale vedl protiimperialistický boj proti bývalé koloniální mocnosti, takže v tomto smyslu ta volba byla jasná, ale bylo to spíš taková jako volba z nutnosti. A hovořili jsme o tom, že drtivá část Latinské Ameriky se postavila na stranu Argentíny, kromě tedy Pinochetovi Chile, která byla na straně Velké Británie, na straně té protiargentinské.
0: Potopením argentinského křižníku nastal další zlom. Británie dokázala, že dobytí ostrovů zpět myslí vážně. Zároveň tím eskalovala boje do vyšších obrátek a bylo nutné čekat tvrdou argentinskou odvetu. Brity nejvíc děsilo, že Argentinci disponují s brusunovými francouzskými stíhačkami Super Étendard, schopnými nést zcela nový typ nízkoletících protilodních střel Exocet. Britové sice ze svých důvěrných zdrojů měli potvrzenou informaci, že Argentinci jich mají v zásobě pouze 5 kusů. Ke štěstí Britů totiž Argentina platila Francii dost liknavě a dodávky se zpozdily. Přesto jedna z těchto střel zasáhla 4. května 1982 torpédoborec Sheffield. Vypukl na něm požár, posádka musela být nakonec evakuována a za 5 dnů se Sheffield, neschopný plavby a obrany, potopil.
3: Názor těch, kdo byli pro vyslání válečné flotily, se rychle mění. Já si však myslím totéž od samého začátku. Je to nesmyslné a v našem století, v roce 1982, kdy všichni tak dobře vědí, co války znamenají, musí převládnout názor, že válka nic neřeší, jen jednání. Prostá slova manželky jednoho z 87 britských námořníků ze seznamu mrtvých, pohřešovaných a raněných po potopení torpedoborce Sheffield nejlépe vystihují, co musí být teď převažující mínění britské veřejnosti. Potopení jedné z nejmodernějších lodí britské válečné flotily, raketového torpedoborce Sheffield, přišlo v Británii jako blesk z čistého nebe. Militaristická propaganda totiž předkládala britskému publiku válečné akce v Jižním Atlantiku jako procházku po zeleném trávníku, řečeno slovy kontraadmirála Woodwarda, který válečné flotile velí. Dosavadní průběh britských vojenských operací tomu také nasvědčoval. Útok na Jižní Georgii a její obsazení, sestřelení několika argentinských letadel a nakonec i potopení argentinského křižníku generál Belgrano s více než 1000 námořníky na palubě se obešly na britské straně bez obětí. Odvetná akce argentinského letectva za potopení křižníku generál Belgrano proto zapůsobila jako šok a mnozí z těch, kdo pod tlakem šovinistické propagandy zakrývající podstatu konfliktu a nebezpečí vyplývající z vyslání válečné flotily se teď staví proti a požadují zastavení válečných akcí.
0: Ztráta Sheffieldu nebyla poslední ranou tohoto druhu. Do konce války přišli Britové o několik dalších bitevních i zásobovacích lodí. Ale dostavovaly se i první úspěchy. Po několika výsadcích britských speciálních sil SAS, které se stávaly z malých jednotek vojáků v zásadě vycvičených na protiteroristické akce, se podařilo do značné míry eliminovat argentinská letadla umístěná na dvou největších Falklandských ostrovech. 20. května už se schylovalo k britské invazi na Falklandy. Zatímco obsazení ostrovů bylo v mnoha zemích světa klasifikováno jako fait accompli, neboli je rozhodnuto, smiřte se s tím, co je, pak čím dál pravděpodobnější návrat Británie na ostrovy byl v československém zpravodajství líčen málem jako geopolitická katastrofa.
4: Ve Velké Británii dnes panuje napjatá atmosféra posledních hodin před očekávaným rozhodnutím o britské invazi na Malvínské ostrovy. Politický výbor komunistické strany Velké Británie vyzval laboristickou a demokratickou stranu k podpoře požadavku na zastavení palby v Jižním Atlantiku a urovnání konfliktu prostřednictvím Organizace spojených národů. Zdůraznil, že britská invaze na Malvínské ostrovy by mohla mít nedozírné následky nejen pro Británii, Argentínu a obyvatele Malvín, ale také pro světový mír.
0: To bylo 20. května 1982. O den později se první britské jednotky vylodily v zátoce San Carlos na západním pobřeží ostrova East Falkland. A během dalších dnů se rozeběhla 3 neděle trvající protiofenzíva s cílem probít se na východní pobřeží k městečku Port Stanley.
2: Britské invazní jednotky pokračují v útoku na hlavní město Malvín, Puerto Argentino. Včera celý den trvaly dělostřelecké souboje a bezprostředně k argentinským pozicím se přiblížily 2 britské pěší brigády. Podle zpráv z Buenos Aires se boje soustředily do oblasti u hory Mount Fitzroy, jižně od města. Podle zpráv ze souostroví schazují britská letadla nad argentinskými pozicemi letáky vyzývající nepřátelské jednotky, aby se vzdali. Ministerstvo obrany v Londýně oznámilo, že jeho jednotky byly posíleny o 3000 mužů, kteří se vylodili z parníku Queen Elizabeth.
0: Rozhlasové komentáře byly samozřejmě v té době ideologicky podchycené, zvláště ty z Londýna. Ale pokud jde o zpravodajství, nutno přiznat, že tón československého rozhlasu z jara 1982 o vývoji války mezi Argentinou a Velkou Británií byl někdy objektivnější, než by se dalo čekat, tím spíš, jak se blížilo rozuzlení konfliktu. 14. května už bylo jasné, že britské vítězství je na dosah.
2: Podle zpráv z Londýna dnes britské jednotky dobily klíčové pozice asi 4 kilometry od Puerta Argentina a mohou zahájit definitivní útok každým okamžikem. Velitel britských pozemních vojsk na Malvínách generál Moore prohlásil, že britští vojáci jsou nyní na linii, na které byly v pátek argentinské jednotky. Poslední argentinská obraná linie vede už za hradami po samém okraji města. Jak už jsme oznámili, argentinská a britská vláda se v noci na dnešek dohodly na vytvoření neutrálního pásma uvnitř Puerta Argentina, kde budou mít útočiště civilisté a ranění. Podle posledních zpráv argentinský prezident Leopoldo Galtieri potvrdil ochotu své země uzavřít okamžitě příměří ve vojenském konfliktu s Británií, budou-li i hned po jeho vyhlášení z Malvín stažena vojska obou z nepřátelených stran.
0: A o den později, 15. června 1982, přineslo zpravodajství československého rozhlasu zprávu, že po 2 měsících války britské jednotky dobily Port Stanley, čímž Británie obnovila svou vládu na Falklandách. Argentina kapitulovala.
3: Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová nenechala svým prohlášením nikoho na pochybách, že hodlá obnovit předchozí koloniální statut ostrovů. Co nejdříve by tam měl odletět dřívější guvernér Rex Hunt a jak doslova řekla, v žádném případě nebude součástí jakéhokoliv možného budoucího jednání otázka britské suverenity nad ostrovy. Podle prohlášení britské expediční jednotky nevrátí také část z 15 000 zajatců Argentině v rozporu s ženevskými konvencemi, dokud argentinská vláda nepotvrdí, že přistupuje na britské podmínky. Jak Margaret Thatcherová dále naznačila, velitel pozemních sil britské válečné flotily generál Moore zůstane spolu s částí jednotek trvale na souostroví, navíc Británie by chtěla, aby se na tomto řešení vojenský podíleli také Spojené státy. V závěru oficiálního prohlášení v parlamentu britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová oznámila, že podle posledních údajů ve válečných akcích proti Argentině zahynulo celkem na 250 britských vojáků.
0: Válka je smutná, ale i drahá záležitost, politicky i hospodářsky. Pro Argentínu to byla potupa, pro Galtieriho obzvlášť, a nezůstalo to bez následků. Bezprostředně po kapitulaci byl Leopoldo Galtieri sesazen, internován a v roce 1983 odsouzen, mimo jiné za zločiny, jichž se junta dopustila během své vlády na vlastním obyvatelstvu. Což značí, že diktátoři jedou na jediné palivo, totiž totální vítězství ve svých válkách. Jinak jsou obětováni. Dávám opět slovo historikovi Janu Adamcovi.
1: Nejenom, že to podlomilo tu osobní moc Galtieriho, ale vlastně strhlo to takovou tu masku celé té vojenské juntě, protože když už si říkáte, dobře, tak vojáci nerozumí ekonomice, nejsou politici, aspoň válčit by měli umět. Ale když vlastně prohráli i tu válku a nedokázali ani obhájit to dobytí těch Malvin, tak to odhalilo jejich neschopnost a oslabilo i ty zbytky legitimity, kterou měli. Takže tím se vlastně otevřel ten proces toho postupného přechodu Argentiny pak k tomu normálnímu parlamentnímu režimu. Ale těch důvodů bylo mnohem víc. Jo. Byla ta ekonomika, která stále byla na tom poměrně špatně.
0: Tak tohle ji neposílilo.
1: Možná vítězná válka, že jo, ale problém s těmi válkami, které vyvoláváte, abyste tím zakryli nebo nějakým způsobem vyléčili domácí problémy, tak ono ani ty vítězné války to dlouho nevydrží a pak vlastně ty problémy se znovu objeví, ať už ekonomického nebo politického rázu. Ale prohraná válka, to je velká katastrofa.
0: Pro Thatcherovu a Brity to navzdory množství obětí vlastně mělo elektrizující účinky, čili vnitropolitické vítězství obrovské Margaret Thatcherové to bylo. Nebo byly nějaké náklady taky?
1: No samozřejmě, jednak se musela řešit otázka, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že ti Argentinci ty Malviny obsadili. Jak to, že to britské služby nepředvídali, jak to, že tomu Britové nezabránili. A tady samozřejmě politickou odpovědnost nesla také Margaret Thatcherová jako předsedkyně vlády. Jo, její mandát nezačíná tou válkou v roce 82, ale už byla premiérkou i předtím. Britové neztratili málo lodí. Ty materiální ztráty byly poměrně velké a konec konců ani ty lidské ztráty nebyly malé. Takže i to se vlastně řešilo, probíralo. Výrazně jako narostly náklady třeba na udržování vojenské posádky na těch Falklandách po té válce. Hovoří se o 3 miliardách liber, což také nebylo zanedbatelná částka, zvlášť v kontextu té Thatcherové politiky, že se musí šetřit a že musíme prostě nacházet úspory. Takže zprvu kolem toho bylo hodně otázek, hodně vlastně otevřených témat, v čem Britové pochybili, v čem jsou problémy třeba britského námořnictva, britské armády, ale na druhou stranu nelze zpochybnit, že Margaret Thatcherová, která si nakonec vlastně připsala celé to vítězství, protože hlavně to její rozhodnutí jít do té války bylo v tomhle klíčové, takže nakonec ona sklidila tu politickou odměnu v podobě toho vítězství ve volbách v roce 1983. Bylo to velké vítězství, měl myslím o 144 mandátů, víc než konkurence. A v tomhletom ohledu bylo možné říct, že Falklandy v roce 1982 smazali to ponížení ze Suezu z roku 1956, takže to vlastně částečně obnovilo tu stále ještě nezahojenou ránu po tom impériu, které vlastně po roce 1945 vlastně se víceméně rozplynulo a už z něho zbyly v roce 1980 jen zbytky v porovnání s tím, jak vypadalo třeba před stolety nebo ještě tedy před druhou světovou válkou.
0: Co přinesl konflikt o ostrovy v jižním Atlantiku do budoucna? Jak změnil světovou politiku? Samozřejmě posílil Velkou Británii, ale na druhou stranu kauza Falkland, nebo Malvín, jak chcete, není dodnes vyřešená.
1: Argentina se nikdy nevzdala toho nároku a dnes vlastně ta otázka je možná ještě aktuálnější, zvlášť po roce 2016, kdy Velká Británie vystoupila z Evropské unie, tak se právě otázka některých těch zámořských území znovu otevřela. Respektive v některých těch otázkách došlo k zajímavému posunu. Teď nedávno britská vláda tak jako mezi řečí, bez většího zájmu veřejnosti, a můžeme si domýšlet, že takhle možná to mělo být v těch 60. letech, že takhle to možná ta Británie plánovala, vlastně oznámila, že předala suverénní práva nad Čagostskými ostrovy v Indickém oceánu Mauriciu, což sice následně vyvolalo velkou kritiku ze strany konzervativců, kteří nařkli tu současnou laboristickou vládu, že vyprodává to impérium a že to je v současné geopolitické situaci nerozumné rozhodnutí, ale ono jde o výsledek mnohaletého vyjednávání právě mezi Velkou Británií a Mauriciem. A tam ještě důležité zmínit, že vlastně v rámci těch Čagostských ostrovů Američané operují vlastně jednu ze svých nejdůležitějších vojenských základen Diego Garcia, kterou tam mají pronajatou, takže tenhle pronájem jako zůstává a tím je zachován i ten britsko-americký vztah v tomhletom smyslu. Ale je vidět, že když se o tom začne hovořit na veřejnosti, tak to začne vyvolávat prostě tyhle ty obrazy zašlého impéria, prostě slabé vlády. A kdyby se o tom nehovořilo, tak to vlastně moc nikoho nebude zajímat, kromě jako odborníků na mezinárodní vztahy. Jiná otázka je u dalšího podobného území, a to je Gibraltar. To je jako otázka velmi brizantní, velmi důležitá pro Velkou Británii, ale hlavně pro Evropskou unii.
5: Británie se ostře opřela do Španělska a Evropské unie kvůli Gibraltaru. Odmítá, aby se postavení tohoto území stalo součástí jednání o Brexitu. Dohodu o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie by mohlo vetovat Španělsko, které si Gibraltar dlouhodobě nárokuje.
6: Podle britských politiků je podobná zmínka o Gibraltaru nepřijatelná. Ministr obrany Michael Fallon o víkendu prohlásil, že Británie bude Gibraltar bránit všemi prostředky. Vlivný konzervativní poslanec Michael Howard dokonce s odkazem na válku s Argentinou o Falklandy naznačil, že je Británie připravena Gibraltar bránit i vojensky. Šéf gibraltarské vlády jednání unie přirovnal ke zhrzenému manželovi, který při rozvodu vyhrožuje odebráním dětí. Španělský ministr zahraničí Alfonso Dasty z Británie naopak vyzval ke klidu.
1: Něco podobného je i u těch Falkland, respektive Malvín. Asi těžko předpokládat, že současný argentinský prezident Milei tím, jak vlastně se snaží být součástí toho západního bloku, takže by vyvolal cíleně nějakou válku s Velkou Británií, jako to udělali ta vojenská junta v 80. letech, ale argentinská diplomacie se nikdy nevzdala toho nároku a neustále o něm hovoří. Lze se spíše domnívat, že tam dojde k novému řešení, spíše diplomatickému než válečnému. Ale ta otázka je stále otevřená.
0: Čtvrtý díl seriálu Tématu Plus o vojenských intervencích je u konce. Za spolupráci děkuji historikovi Janu Adamcovi, dramaturgii měla Lucie Korcová. Za technickou spolupráci děkuji Valérii Racmanové, Janu Kravárikovi a Ladislavu Čurdovi. Za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
7: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu oznámí Petr Pavel příští rok. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Fotbalisté Anglie vybojovali na mistrovství Evropy bronzové medaile. Večer se rozhodne o titulu. Kolony čekejte na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno, je zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až 29. Je neděle 19. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Víme, co se děje.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Prezident to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál a dodal, že doufá ve zlepšení vzájemných vztahů.
9: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
10: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
11: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
9: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Ty se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů požádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
8: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní anebo bankovní údaje. Pokud už to udělali, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v následujících týdnech platnost. Kvůli období letních dovolených na to upozorňuje ministerstvo vnitra. Podle něj se to týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
13: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
14: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
13: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
15: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
13: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je už po nočním bourání mostů průjezdný. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. S jakými omezeními musí dál řidiči počítat, to zjišťoval redaktor Martin Fischer.
16: Silničáři už zrušili objížďku. V tuto chvíli se už jezdí jedním pruhem v každém směru. A zhruba po 13. hodině už se na nedělní dopravní špičku Pražský okruh otevře v každém směru ve dvou pruzích. Okruh uzavřeli silničáři včera večer kvůli bourání mostů v ulicích k Austisu a k Západní Kopanině. Nahradí je nové nadjezdy, které umožní budoucí rozšíření okruhu ze 4 na 6 jízdních pruhů. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že nové mosty budou hotové ještě letos. Martin

0: dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Během 5 dní navštíví Šanghaj, Hangzhou a Peking. Zaměřit se chce primárně na podporu cestovního ruchu. Například zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek anebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Cílem cesty je podle Okamury přilákat víc čínských turistů do Česka.
2: Před covidem rok 2018-2019 sem jezdilo více než 600 tisíc čínských turistů ročně. V útratách na osobu a na den se pohybovali na prvním místě, generovali v průměru už kolem miliardy korun ročně jenom na DPH.
1: Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. V minulosti jejich hromadné výpravy ale zatěžovaly zejména centrum Prahy a Českého Krumlova. Před covidovém období jich přijíždělo 3x více než teď. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí až do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a taky ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
3: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
1: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Meteorologové proto doporučují zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku.
4: Bronzové medaile získali na světovém šampionátu fotbalisté Anglie. Výběr kouče Tuchla v zápase o třetí místo přestřílel 6-4 Francii. Ve finále se dnes utkají Argentina a Španělsko v New Jersey. Jeho americký tým obhajuje titul a stejně jako na minulém šampionátu mu výrazně pomáhá Lionel Messi. O 39-leté hvězdě soupeře mluví španělský trenér Luis de la Fuente.
5: Messi je jedinečný hráč, mimořádný talent a především tohle musím znovu a znovu opakovat. Příklad pro mladší sportovce. V jeho věku, jaký má přístup, jak se chová na tomhle mistrovství světa, které hraje tak velkolepě, to je pozoruhodné.
4: V finále šampionátu mezi fotbalisty Španělska a Argentiny začne v 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu budou živé vstupy.
6: Omezení na Pražském okruhu a kolony na D1 v Brně. Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Slivencem přes noc bouraly mosty, už se téměř hodinu projíždí, ovšem mezi 17. a 19. kilometrem v každém směru pouze jedním pruhem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 z 21. a 5. kilometru zdržení téměř půl hodiny. Ve směru na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru zpoždění přes 20 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh. A na D1 je na průjezdu Brnem silný provoz v obou směrech. Delší je fronta směrem z Vyškova, přibrzdíte za sjezdem na Slatinu. Pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196 a zpomaluje se také ještě kolem nájezdu z Bíteštské na kilometru 190. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Časí. A dál bude oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy už se objevují bouřky, a to i vydatnější. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti obývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21 stupňů, jinde v Čechách kolem 25 a na Moravě naměříme kolem 29 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
8: Jak dlouho by měl prezident čekat s oznámením, jestli bude znovu kandidovat? Jaké šance mají uchazeči o titul fotbalových mistrů světa? A jaký byl letošní ročník festivalu Colors of Ostrava? Rozhodně nechci vést s vládou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní či jiné na schvály, řekl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál, který vznikl v sobotu večer na festivalu Colors of Ostrava. Dodal, že i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi

0: znepříjemnit život.
1: Já je nechci využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů. Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Řekl prezident Petr Pavel Radiožurnálu. U telefonu je Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Premiér Andrej Babiš na slova prezidenta zatím nereagoval ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích, ve kterém hodnotí uplynulý týden, mluvil mimo jiné o předložených zákonech, u kterých se, jak doufá, nebude prezident chovat opozičně. Pokud to prezident u některé normy skutečně udělá, na co se bude muset soustředit při zdůvodnění takového kroku?
2: Tak vnímání té jako role prezident versus premiér je prostě takové opravdu jako složité pro tu veřejnost, protože každý z nich má nějakou jinou roli, ale zároveň i ta veřejnost si je pamatuje, že byli soupeři v tom boji o to prezidentské křeslo. Takže já si myslím, že tyto spory se promítají i do těch dnešních dní a do těch maličkostí a to je právě to, o čem oni oba dva soupeří na těch různých polích.
0: Petr Pavel taky řekl, že doteď nemá od Andreje Babiše žádnou kladnou reakci na návrh ke společné schůzce.
1: A já si nedokážu představit, že by takhle to mělo fungovat dál, protože prezident s premiérem se prostě musí bavit, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžné řízení země. A pokud si budou dělat na schvály, což se zatím bohužel děje, no, tak tím bude trpět země a ani premiér, ani prezident si nemůžou brát vlastní občany jako rukojmí pro řešení vlastních sporů.
0: Vy si to představit umíte, že by ten dosavadní styl komunikace prezidenta a premiéra takhle pokračoval dál? Pro koho z těch dvou by to bylo výhodnější?
2: Určitě to není výhodná situace vůbec pro nikoho a zejména ne pro veřejnost, protože my z výzkumu vidíme čím dál tím více, že veřejnost je unavená těmito spory a přestává se zajímat o politiku jako takovou. A to je vždycky špatné pro demokracii jako takovou. Z pohledu těch komunikačních studií tak je hrozně zajímavé, že my už řadu let víme, že to, že někdo nekomunikuje, tak neznamená, že nic neříká. To už vlastně je komunikační akt sám o sobě. Tím dáváme najevo různé věci. Nechuť navázat vztah, nechuť navázat dialog, odmítání toho komunikačního partnera. Takže taky to, že někomu nezvedneme telefon, nenavážeme ten kontakt, nechceme s někým mluvit, to je velmi silný komunikační signál ze strany premiéra Babiše.
0: Prezident se taky ohradil vůči tomu, že ho vládní politici, včetně premiéra, označují za lídra opozice. Je reálné, že se v očích voličů vládních stran nebo prostě svých odpůrců této nálepky zbaví?
2: Tak ono je to pro vládnoucí koalice trošku výhodné, protože ta opozice ztrácí. A my jsme to viděli právě i na tom uplynulém průzkumu veřejného mínění, kde jsme viděli, že na tom summitu v Ankaře tak jako opozice opravdu nejméně získala a nejvíce ztratila. Částečně se to překrývá i s tou voličskou skupinou. Ono částečně do velké míry voliči Petra Pavla, prezidenta, byli voliči minulé koalice. Ale zároveň tam byli i voliči jiných stran. Takže jde o to, nakolik do těch případných dalších voleb si prezident Pavel, nakolik se mu podaří vlastně udržet to, co sliboval, to znamená nějakou tu nadstranickost toho, že bude prezidentem všech a získat právě ty voliče i těch ostatních stran.
0: V pátek vyšel průzkum agentury NMS pro Novinky.cz pořízený tento týden, podle kterého se po sporech prezidenta s vládou kvůli účasti na summitu NATO v Ankaře zlepšilo jak vnímání hlavy státu, tak vlády, a naopak, jak už jste řekla, tratila opozice. Dá se z toho vyvodit, že voliči vnímají prezidenta samostatně, ne ve spojení s opozičními stranami, protože i ty se k summitu vyjadřovali?
2: Určitě. V tomto si myslím, že prezidenta veřejnost vnímá samostatně. Tam se také častokrát zdůrazňuje jeho předchozí role, působení, jeho znalost NATO a toho vnitřního prostředí. Ale já si myslím, že tady na to by bylo potřeba znát ještě podrobnější data. To by mě opravdu zajímala, do jaké míry vlastně se tam projevují i názory na podporu Ukrajiny proti Ukrajině a tak podobně. Co je tady na tom výzkumu ještě zajímavé, je to, že shodně napříč všemi těmi třemi stranami, to znamená prezident, vládní koalice a opozice, tak třetinu té veřejnosti vlastně se u nich to vnímání všech těch aktérů zhoršilo. To znamená to naštvání té veřejnosti, že oni se neumějí domluvit a tak dále, tak to tam je opravdu velké. Co by mě zajímalo ještě u té minulé vládní koalice, to znamená dneska opozice, tak je to, do jaké míry se tam projevilo i naštvání z toho, že se ukázalo, že vlastně Česká republika platila do NATO pouze 1,8%. Což je daleko od těch slibovaných 3%. A to si myslím, že komunikačně byl fakt, který se objevoval poměrně málo, přitom je nesmírně důležitý. Takže to si myslím, že tady na to bych ráda viděla ještě nějaká podrobnější čísla, nakolik to veřejnost zaznamenala.
0: Ta procenta měla být 2, ale to je jenom tak pro úplnost. Petr Pavel řekl, že je ještě brzo ohlašovat případnou kandidaturu v příštích prezidentských volbách. Jasné stanovisko přidá ve vhodný čas příští rok. Je to z hlediska politické komunikace dobré rozhodnutí?
2: No, prezident Petr Pavel tady okolo toho lavíruje už vlastně dlouhou dobu. Za začátku vlastně tu kandidaturu odmítal a ty volby se blíží. Já osobně nevím, na co vyčkává, jestli tím, že to oznámí, tak to považuje již za start kampaně. Máme necelé 2 roky vlastně do těch voleb. A já osobně bych s tímto příliš neváhala. Nevím, jestli čeká na nějakou opravdu vhodnější mediální příležitost. Teď je okurková sezóna, předtím byly ty konflikty kolem summitu, ale já se nedomnívám, že tím, že bude oddalovat to oznámení kandidatury, něco získá. Já si nemyslím, že na to může se sbírat nějaké kladné body. Naopak tím může vznikat prostor pro vytváření nějakých nejistot, domněnek anebo hledání nějakého dalšího vhodného kandidáta. Takže nevím vlastně, jaká je tady v tom jeho strategie, ale pokud chce skutečně znovu být prezident, tak já bych s tím oznámením osobně neváhala.
0: Denisa Hejlová, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dodám, že rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem, pořízený včera na festivalu Clarus of Ostrava, si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo ve vysílání Radiožurnálu zítra mezi 9:00 a 10:00 dopoledne. Děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Clarus of Ostrava už je minulostí. Během 4 dnů se představilo na 110 interpretů, mezi nimi třeba včera večer novozélandská zpěvačka Lord.

0: Na diskusním fóru Melting Pot se vystřídalo více než 150 řečníků. Novinkou byla Steel Stage sezónou Steel Town, která navazovala na industriální charakter areálu v Dolních Vítkovicích, kde by měl navzdory spekulacím o možném stěhování festival zůstat i do budoucna. Což teď může potvrdit umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je fakt, že první ročník Colors v roce 2002 byl v pověstné Stodolní ulici, ale teď se zdá být festival s Dolními Vítkovicemi spojen. Kde se vzala úvaha, že byste se měli stěhovat možná i do jiného města?
1: Do jiného města se rozhodně stěhovat nebudeme a možná ta úvaha o jiném areálu spočívá v tom, že existuje nějaký plán na rozšíření nebo na vznik nové čtvrti vlastně na místě, kde my máme hlavní scénu. Nicméně aktuálně je to ještě hudba.

0: Stále je to něco, o co se snažíme, aby lidé objevovali novou hudbu, a to se letos obrovsky povedlo, protože samozřejmě koncerty na hlavní scéně byly naprosto zaplněné, ale zaplněné byly všechny ostatní scény, celých 7 hudebních scén, prostě všude bylo plno a z toho mám velkou radost.
1: Možná jste z nostalgií vzpomínal na ročník před 2 roky, kdy vám poprvé vůbec nepršelo, letos vás naopak dešť dost potrápil. Ostatně nás taky silná bouřka vyplavila mobilní studio Radiožurnálu, ale blesku rychle se podařilo obnovit improvizované vysílání. Jak velká komplikace to byla pro samotný festival?
0: Je to samozřejmě úskalí letních festivalů, ale náš tým se s tím fantasticky popral, dalo nám to zabrat, přerušilo to některé práce, které třeba byly naplánované zrovna i v tu sobotu, která byla technicky vůbec nejtěžší v historii festivalu se 2 headlinery, tak nás to spozdilo, ale nakonec to všechno dobře dopadlo.
1: Mimochodem, jak velký početný je ten váš festivalový tým, o kterém jste se zmínil?
0: Po celý rok ten festival připravuje zhruba 40 lidí, ale ten tým narůstá na stovky a na místě je to 5000 pracujících, kteří se starají o komfort návštěvníků.
1: Kolik koncertů jste museli kvůli počasí zrušit?
0: Já mám radost, že bohužel, nemám radost, že se jeden zrušil, ale Ano, koncert Deli z Kypru jsme přesunuli na druhý den, tam se nám to povedlo, takže nakonec jenom Malky Cin nevystoupil a budeme se snažit ho přivést třeba příští rok.
1: K tomu příštímu roku se doufám ještě dostaneme, ale dobrovolníci z neziskové organizace ADRA pomáhali desítkám lidí, kteří potřebovali psychologickou pomoc. Neměl jste potřebu během posledních 4 dní zastavit se v jejich stanu taky?
0: Naštěstí jsem tu potřebu neměl, byť to naprosto chápu, že se něco takového může stát, ale mě obrovsky nabíjela hudba i ti návštěvníci, kteří se bavili.
1: No, já jsem mířil k tomu, jestli nebyl nějaký okamžik, kdy opravdu šlo do tuhého, nebo co pro vás byl největší problém v tom letošním ročníku?
0: Samozřejmě to počasí nám dalo zabrat a občas jsem si říkal, že to už je příliš velký adrenalin, ale je skvělé se opřít o skvělý tým.
1: Už znáte datum konání příštího ročníku Colors of Ostrava?
0: Určitě, příští rok se potkáme od 21. do 24. července.
1: A můžete prozradit některé interprety, kteří by měli být v Ostravě za rok?
0: To bohužel nemohu, ale už teď můžu říct, že se to rýsuje poměrně zajímavě, takže určitě nás sledujte, budeme o tom informovat.
1: No, vy jste hodně stručný a teď i tajemný. Proč nemůžete? Ještě zatím není nic jistého, ano?
0: Ještě zatím není nic jistého a ta jednání probíhají tak, aby ten festival byl opět nezapomenutelný.
1: No a jak se jedná s takovými hvězdami? Vy jste řekl, že to může být zajímavé, ještě zajímavější než letos?
0: Rozhodně, protože ta hudba se vyvíjí. Naším cílem je přinášet nejen tu nejnovější tvorbu, ale i legendy, jak se to podařilo mimo jiné s Mobim, a každý rok přináší nové výzvy. Takže ta jednání jsou dlouhá, už trvají od února a něco se tam rýsuje, bohužel o tom nemůžu mluvit a těším se, až se o to podělím.
1: No tak zkuste aspoň naznačit něco o legendě.
0: lámete mě, ale bude to tak stejně barevné, jako to bylo dosud.
1: No dobře, jaký tedy bude 24. ročník Colors of Ostrava?
0: Jako vždy, ten největší, nejlepší a naplněný hudbou, kterou nejenom známe, ale hlavně objevujeme.
1: Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek, tak ať se daří, mějte se hezky, díky, nashledanou.
0: Děkuji, mějte se krásně.
1: Fotbaloví mistři světa dnes večer dostanou vedle vysněné zlaté trofeje také rekordní odměnu od Mezinárodní federace FIFA. Vítěz finálového souboje mezi Španělskem a Argentinou získá $50 milionů, což je více než 1 miliarda korun. Poražený tým obdrží $33 milionů, k bronzovým medailím si Anglie navíc připíše prémii $29 milionů. V 9 večer našeho času začíná na MetLife stadionu v americkém New Jersey finále 23. mistrovství světa ve fotbale. Zatímco La Rocha bude usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech, jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Na lince je fotbalový expert Radiožurnálu Sport a bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V sobotní zápase o třetí místo mezi Anglií a Francií dopadlo to 6-4. Padlo teprve po 6. v historii světových šampionátů 10 branek v utkání. Jaký to byl ve vašich očích souboj?
2: No, je to neskutečný, myslím si, že nikdo to nečekal. Čekal se nudný zápas, oba týmy trošku deklarovali to, že úplně se jim do toho zápasu nechce hrát, ale ta první půlka, kdy Francouzi, kterou odehráli katastrofálně, dostali 4 góly, tak tím hodně zamávala, a ten druhý poločas byl ještě lepší, protože jako ta stíhací jízda Francouzů málem vyšla, ale Angličani to uhájili, takže nakonec toho byl skvělý zápas, který vlastně nikdo nečekal.
1: Proč myslíte, že je pro Anglii bronz zklamání? Je to poprvé po 60 letech, kdy si ze světového šampionátu zase odváží medaily?
2: Tak samozřejmě všechny ty mužstva, které se dostaly do semifinále, už mají tu myšlenku na ten nejvyšší cíl, což je prostě ten titul toho mistra světa, a je to asi obvyklý v každém sportu, prostě ta bronzová medaile samozřejmě nakonec možná s odstupem času bude hodnocená jako nějaký úspěch nebo ne, určitě zklamání, ale prostě v ten moment, kdy jste kousek od toho vrcholu a skončí vám to jenom tím bojem v uvozovkách o ten bronz, tak to zklamání určitě pociťují jak fanoušci, tak hráči, ale je to normální. No.
1: Můžete připomenout cestu obou finalistů, tedy Španělska a Argentiny, až k dnešnímu večeru? Tady v New Jersey budou 3 hodiny odpoledne.
2: No tak já si myslím, že Španělé ne, že by přesvědčovali každý zápas, ale byli dominantní, drželi balón, byli lepším týmem ve většině těch zápasů. Byť třeba jim stačil opravdu jenom jeden gól na to vítězství a otáčeli ty zápasy v závěru, tak většinou byli lepším týmem. S Francií musím říct, že jsem opravdu čekal, Francie byla velmi silná dopředu, že ten zápas bude spíš pro Francii, ale opak byl pravdou, a tam to bylo to Španělsko už, který opravdu známe, který je velmi silný, nedělá vůbec v podstatě žádný chyby, nenabízí soupeřům šance a prostě dominuje a je excelentní. Argentina zase je to o tom jednom jménu samozřejmě, který všichni znají, je to Lionel Messi, ale na druhou stranu je tam spousta takových fakt jako velmi nadstandardních hráčů, který v tom národějáku argentinském jsou a který samozřejmě nejsou úplně pod tím hlavním světlem těch reflektorů, ale bez nich by to nešlo. A já si myslím, že vždycky, když bylo potřeba, tak někdo z nich, jako třeba Lautaro Martinez, který hraje v Interu Milán už dlouhý roky, prostě zatáhl za záchranou brzdu a Argentinu z toho vysekal, ale samozřejmě všichni víme, že rozhodujícím hráčem a rozhodujícím tím znamínkem na těch vahách bude Lionel Messi.
1: Poločasová přestávka se díky show Madony, Shakiry, Justina Biebera a jeho korejských BTS protáhne možná na půl hodiny. Co to znamená pro hráče?
2: No, vůbec to nechápu, není to nic příjemného, ty hráči s tím nemají zkušenost, nevím, jestli si to zkoušeli třeba v trénincích, když třeba trénovali, ten trénink na půl hodiny přerušit a co dělat, protože vlastně nikdo neví, jestli to utkání skončí po 90 minutách nebo třeba ještě bude se hrát půl hodiny navíc, je to opravdu nezvyklý a pro ty hráče nechci říct nečekaný, ale nikdy s tím vlastně takhle nehráli, takže já jsem sám zvědavej, až se zase dozvíme, jak ty mužstva s tímhletím pracovali, protože je to stejně třeba, jako když hrajete v té nadmořské vejšce, nejste na to zvyklí, tak tahle pauza prostě obvyklá není a ty kluci, je to pro ně nový a může tam hrozit nějaký zranění. Jsem opravdu ve velkém očekávání, jak to na tu hru samotnou zapůsobí.
1: Mimochodem, není to jen tak, musí to schválit rozhodčí, ale je to fakt, že ta přestávka může být až půlhodinová. Prozradíte nám výsledek?
2: No, já si myslím, že to bude fakt jako vyrovnaný a zajímá mě, kdo bude lepší, kdo bude silnější na tom míči, kdo bude diktovat to tempo té hry. Trošku si myslím, že to fakt bude vyrovnaný, že rozhodnou maličkosti. Já si myslím, že to vyhraje Španělsko, ale přál bych to samozřejmě Messimu.
1: Říká fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Děkuji za rozhovor, těšíme se na večer a budeme samozřejmě společně u toho. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den.
1: Tolik nedělní polední publicistika a Vladimír Kroc.
3: Český žurnál je 12 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousilisová.
4: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá. Vyplývá to z dat správy Národního parku. Podle mluvčího parku Jana Dvořáka se kůrovcové kalamity vracejí ve vlnách a aktuálně jsou šumavské lesy v podobné situaci jako před 15 lety. V minulosti pomohlo škůdce zastavit hlavně počasí. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření už ale podle policejních zdrojů nehrozí. Do hašení se zapojilo 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí museli záchranáři evakuovat. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra, princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují taky český dabing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později vystřídali David Novotný, Kamila Špráchalová a Tomáš Juřička. Sport. Za necelou hodinu začne 15. etapa cyklistické Tour de France, která poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra bude opět Slovinec Tadej Pogačar. Ten vede o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na Pražském okruhu a na D1 v Brně. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení mezi Slivencem a Ořechem po noční demolici mostu mezi 17. a 19. kilometrem. V každém směru se jede jen jedním pruhem. Ve směru na D1 se brzdí před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru zdržení přes půl hodiny. Ve směru na letiště zpomalíte za Lhkovským tunelem zpoždění 30 minut. Plná je kvůli tomu i ulice k Barandovu před nájezdem na okruh zpoždění 15 minut. Na D1 je na průjezdu Brnem silnější provoz v obou směrech, delší je fronta směrem z Vyškova, pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Choceradi na 26. kilometru krátce zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, je to na necelých 10 minut. Na silnici 20 z Písku do Plzně za Nepomukem a Rybníkem Pazderna máme hlášenou nehodu. Na místo jedou hasiči, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce zhoustl provoz, prodlužují se tak kolony u Velkého Rybníka a také Vystrkova kvůli dopravním omezením, zpoždění kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už se objevují taky bouřky, odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách kolem 25, na Moravě naměříme až kolem 29 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: O důvodech konfliktu mezi premiérem a prezidentem. Proč Čína zadržela českého občana? Zemřel konzervativní modernizátor Kataru a pravidlo 3:30. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy nedělních názorech a argumentech. Komentáři a poznámkami k domácím i zahraničním událostem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
7: Proč premiér Andrej Babiš tak ostře vyhrotil spor s prezidentem Petrem Pavlem? Jedním z důvodů může být i to, že proti němu nestojí silný opoziční lídr. Víc už rozebere ve svém komentáři publicista Jan Vávra.
8: Nelze si nevšimnout, jak drsně se po příjezdu ze summitu v Ankaře premiér Babiš pustil do prezidenta Pavla. Ve svém podcastu na sociálních sítích oznámil, že on sám je velice trpělivý a nekonfliktní člověk, ale pan prezident vede proti nám skrytou válku. S prezidentem prý nehodlá komunikovat, protože to je podrazák a lhář, který vede kampaň za své znovuzvolení prezidentem. Takový útok mohl být samozřejmě způsoben jeho frustrací z toho, že na summitu NATO dopadl zcela opačně, než jak si představoval. V Praze sliboval, jak všechno všem vysvětlí a jak bude respektován. Nakonec mu Mark Rutte zkrátil čas na projev a nechal ho mluvit jako posledního, kvůli čemuž už v sále nebyli čeští novináři, kteří by obraz jeho úžasného vystoupení předali domácímu publiku. Naproti tomu prezidentu Pavlovi, kterého chtěl premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka co nejvíce ponížit, se od tureckých hostitelů dostalo všech poct hlavy státu. Dokladem zájmu českého prezidenta bylo i několik rozhovorů pro významná světová média. Je otázkou, co Andrej Babiš svojí novou taktikou hrotit spory mezi vládou a prezidentem sleduje. Může jít o pokus překazit Pavlovo znovu zvolení v příštích prezidentských volbách. Není pochyb, že by Andrej Babiš rád na Pražském hradě nahradil Petra Pavla někým poslušnějším. Již dříve avizoval, že vládní koalice musí postavit vlastního kandidáta. Problém ovšem je, že kandidát schopný se postavit Pavlovi není k nalezení. Současný prezident se těší výrazné podpoře obyvatel a jako stávající hlava státu bude mít vždy ve volebním souboji výhodu. Začalo se spekulovat i o tom, zda nechce být prezidentem sám Babiš a zda tohle není jeho začátek kampaně. Ale Babiš s Pavlem už jednou prohrál a kdyby prohrál i po druhé, asi by ho to natolik oslabilo, že by stěží mohl dál nerušeně pokračovat jako premiér. Proto vypadá jako nejpravděpodobnější varianta, že Andrej Babiš, tak jako všichni populisté, potřebuje k obrazu úspěšného vládnutí nějakého nepřítele. Každá politika je živena konflikty, ale tažení všech populistů jsou založena na nesmiřitelném boji s nenáviděným nepřítelem, kterého je třeba zničit a zadupat. Napodobování Donalda Trumpa je tady zcela zřejmé. Naše současná opozice takovým nepřítelem pro Babiše rozhodně není. Nedokáže se spojit do účinné formace a její politické výkony jsou tristní. Nakonec všechny tahanice okolo interpretace ústavy si Petr Pavel musel odpracovat sám. Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že opoziční strany nepochopily, že současná politika je zcela personifikovaná. Sebelepší a sebedůmyslnější programy nic nezaručují, pokud neexistuje nějaká tvář, která je dokáže prodat. Tento trend souvisí s rozhodující rolí emocí a příběhů, koncentrovaných do krátkých videí na sociálních sítích, které zcela vytlačily četbu volebních programů. Lidé nechtějí o politice přemýšlet a porovnávat různá nabízená řešení společenských problémů. Rozhodující je pro ně dojem z osobnosti vůdce a důvěra, kterou k němu cítí. Politika, zejména v podání populistů, se stala filmovým soubojem marketingových obrazů. A protihráčem upovídaného spasitele Andreje Babiše se tak přirozeně stal zásadový a pevný Petr Pavel. Opozice žádného lidového vůdce nevygenerovala. Můžeme zpytovat svědomí, do jaké míry si za současnou podobu politického soupeření můžeme svoji pohodlností, povrchností a nekritickým přejímáním zábavných trendů my sami. Ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat.
7: Publicista Jan Vávra. Program návštěvy předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, na kterou odlétá právě dnes, se rozrostl o nečekaný bod. V Číně byl před pár dny zadržen český podnikatel. Co to znamená pro česko-čínské vztahy a může to souviset s čínským občanem, kterého na začátku roku zadržela pro změnu česká policie? Nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí Martin Fendrich, spolupracovník deníku Forum 24.
9: Jistě se pamatujete, jak premiér Babiš tvrdil, že hodnotová politika zaměřená na podporu lidských práv nic nepřinesla a že jeho vláda bude dělat pragmatickou politiku. Babiš taky kritizoval cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan a tvrdil, že naše firmy přišly o obchody s Čínou. Nebyla to pravda, ale podstatné je něco jiného. Styky s Čínou jsou vysoce nebezpečné. Letos v lednu policie ve spolupráci s kontrarozvědkou BIS zadržela Číňana Yang Imina, pražského zpravodaje čínského stranického deníku. Tento muž byl sledován zhruba 2 roky. Byl obviněn ze špionáže, měl shromažďovat kompromitující informace na politiky. Ty by Čína mohla využít k jejich vydírání. Číně na špionovi samozřejmě velmi záleží, chce ho zpátky. Jenomže Yang Imina poslal soud do vazby a probíhá s ním trestní řízení. Do toho politici, ať hodnotový nebo bezhodnotový, nesmějí zasahovat. Nedávno byl v Číně zadržen český podnikatel, který podle informací deníku N spolupracoval s impériem zbrojaře Michala Strnada. Zatkli ho koncem června, zatím nebyl obviněn. Do Číny cestoval na pozvání tamních úřadů. Jde o spolupracovníka firmy Eldis. V Číně měl certifikovat nějaké radary na letišti a zadržela ho čínská tajná služba. Nedrží ho ve věznici, ale v zařízení čínského ministerstva vnitra, řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Nabízí se úvaha, kterou potvrzují jak lidé z tajných služeb, tak z diplomacie, a to, že Číňané plánují výměnu zadrženého Čecha za komunistického špiona Yang Imina. Českého podnikatele pozvali, zatkli a možná ho obviní také ze špionáže, aby měli materiál na výměnu. Ministr Macinka ovšem popírá, že by případy Yang Imina a nedávno zatčeného českého občana jakkoliv souvisely. Podle něj jde o mediální spekulace a říká, že ani čínská strana nepotvrdila nějakou spojitost. Jsou to 2 izolované případy. Proč by to ale Číňané dělali? Nejsou blázni. A Macinka zřejmě blafuje, aby měl prostor pro vyjednávání s Pekingem. Což mu ovšem nemůžeme vyčítat. Do Číny poletí Tomio Okamura, předseda sněmovny. Míří tam s plánem, že budou zrušena víza, obnoven turistický ruch z Číny do Česka, že přibydou nové podnikatelské příležitosti a že Národnímu muzeu v Praze bude zapůjčena slavná terakotová armáda. Je dost možné, že bude během návštěvy o výměnu zadrženého Číňana za zatčeného Čecha požádán. Případ zadržení českého občana vypadá jako jasná ukázka toho, co Čína dnes představuje. Brutální režim, který kašle na zákony. Bezhodnotová politika ovšem znamená přesně toto akceptovat, ne-li přímo podporovat. Pro českou vládu je to ošklivá šlamastika. Soudu nemohou nařídit, aby zadrženého Číňana pustil. Nejsme v Číně. Co z toho vyvodit? Nechoď Česko s Čínou na led. Mnohý případ známe. Čína klouzne a Česko si nohu zláme.
7: Tolik Martin Fendrich. Katar se v posledních letech objevuje ve zpravodajství kvůli své zprostředkovatelské roli při urovnávání konfliktu v regionu a samozřejmě kvůli ekonomickému vlivu, dodávkám plynu, především toho zkapalněného. Fanoušci si nejspíš vzpomenou i na mistrovství světa ve fotbale před 4 roky. Málo se ví o jeho vládcích. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland nás teď vládnoucím rodem provede.
10: Jméno katarského emíra Hamada bin Khalify Sáního nebylo zdaleka tak proslulé jako činy, které ve své funkci vykonal. Na jeho život se lze dívat dvojím způsobem, s obdivem nebo podivem. Hamad bin Khalifa Sání vládl své zemi v letech 1995 až 2013, tedy pouhých 18 let. Navíc Katar nepatří se svými 3 miliony obyvatel k velkým státům, spíše naopak. Význam tohoto emíra spočíval mimo jiné v tom, že svému státu vybudoval nesmírně veliký vliv doslova v celém světě. Rocáníu vládne emirátu už víc než 150 let, přičemž Katar byl až do roku 1971 britským protektorátem. Jeho ekonomice pomohlo objevení ropy, ale před 30 lety, kdy se Hamad bin Khalifa Sáni dostal k moci, se země znovu ocitala v hospodářských problémech. Emír ve svých 44 letech, tehdy nejmladší vládce v oblasti Arabského poloostrova, začal reformovat ekonomiku, investoval do infrastruktury na těžbu a zkapalňování plynu a během pár let udělal z Kataru jeden z nejbohatších států, zejména při přepočtu na obyvatele. nejen katarský plyn, ale i katarské aerolinie, letiště nebo přístavy udělali z Kataru důležitého hráče. A také investice nejrůznějšího druhu. Dnes Katar vlastní důležité podniky na západě, fotbalové kluby, přední umělecká díla a další věci, které lze koupit za peníze. A těch má Katar dost. Platí to i pro rozsáhlý systém médií v čele s televizními kanály a webovými stránkami Al Jazeera, možná nejvlivnějšího média v arabském světě. Al Jazeera vznikla rok po změně na katarském trůnu, letos oslaví 30 let. Právě šejch Hamad bin Khalifa vybudoval nejen nový ekonomický, ale i vnitropolitický a zahraničně politický model, založený na nečekaných kontrastech. Je to tradiční monarchie, de facto politická diktatura, která doma udržuje konzervativní poměry a potlačuje jakoukoliv reálnou opozici. Současně podporuje na Blízkém východě jinde řadu povstaleckých nebo i islamistických skupin a vyvolává v těchto společnostech rozvrat. To dlouhodobě popuzovalo řadu dalších států oblasti. Saúdská Arábie proto po několik let Katar bojkotovala a izolovala. Projevilo se to během arabského jara, ale také ve vztahu k Izraeli, protože Katar financoval hnutí Hamas a dosud hostí část jeho exilového vedení. Katarští vládcové ovšem dlouhodobě dokázali tyto zcela rozporné postoje udržet pohromadě. Katar, který podporuje sunnitské extremisty, udržuje blízké vztahy s šítským Íránem. Zároveň spolupracuje se Spojenými státy, i když financuje protizápadní propagandu a ozbrojené skupiny. Se současným americkým prezidentem udržuje úzké vztahy. Donald Trump dokonce přijal dar v podobě luxusního letounu. Katar se též prezentuje jako úspěšný zprostředkovatel a vyjednavač, hasící různé krize. Ovšem je také systematicky vyvolává. Přesto je chápán jako užitečný nebo neopominutelný partner i pro země o dva řády větší. Doma emír vykonával umírněné politické i společenské reformy, na jejichž podobě se podílela jedna z jeho manželek. Katar je současně zemí, kde jen asi 12% obyvatel jsou občané, zbytek jsou cizinci s velmi omezenými právy, obvykle gastarbeitři z chudých asijských zemí. Katar za vlády zesnulého emíra usiloval o co největší mezinárodní vliv i za cenu sporných kroků. V těchto dnech se znovu mluví o některých věcech, jako je spolupráce dnešního katarského vládce s Íránem, který ho přitom v těchto dnech ostřeluje, nebo o tom, že Katar blokuje v Německu pokusy o záchranu skomírajících továren Volkswagenu, protože by firma spolupracovala na zbrojní výrobě s Izraelci. Ve Spojených státech se nyní také debatuje o tom, že některé ropné státy, v první řadě Katar, získaly pomocí peněžních darů obrovský vliv v akademickém světě a mimo jiné tam propagují názory blízké ideologii muslimského bratrstva. Emírova vláda měla ještě jednu zajímavou stránku. V rodu, který Kataru vládne, nebyla nikdy nouze o převraty. Otec zesnulého emíra se dostal k moci tak, že svrhnul svého bratra. Jenže i sám Hamad bin Khalifa Sáni svrhnul svého otce. Ten se pak ještě neúspěšně pokusil zbavit svého syna. Tento koloběh emír Hamad bin Khalifa zastavil. V roce 2013 po 18 letech odstoupil ve prospěch svého syna, což je v oblasti výjimečný jev. Nechal si nadále vládnout s tím, že je potřeba uvolnit místo mladší, energičtější generaci. Nynější vládce Tamim bin Hamad al-Sáni, nyní 46-letý, pokračuje v cestě, na níž kročil jeho zesnulý otec.
7: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Existují nějaké tajné dohody mezi americkým a ruským prezidentem Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem, uzavřené zhruba před rokem v Anchorage, které mají vysvětlovat dobrý vztah Spojených států vůči Rusku, jak praví mýtus. Tak nad tím se zamýšlí publicista Jefim Fishtein.
11: Z úst vysokých státních činitelů Ruska, počínaje samotným Putinem, přes vrchního kremelského diplomata Lavrova a končí jeho ministry a podržtaškami, často slycháváme, že současné problémy a svízele země na frontě a v týlu jsou způsobené hlavně záludným chováním amerického prezidenta, který podle zradil dohody a úmluvy údajně uzavřené během loňského srpnového vrcholného setkání obou vůdců na Aljašce. Mýtus o existenci nějakých závazných tajných ujednání vzešlých z tehdejšího samitu udržuje ruská propaganda pod pojmem duch Ankoridže. Tento domnělý duch měl vyjadřovat přátelskou, takřka spojeneckou atmosféru setkání a z něho vyplývajících závazků. Problém s výkladem rok starých událostí tkví v tom, že mnozí západní a čeští komentátoři tehdy spolkli ruskou návnadu, jak se říkají, s navijákem. Představa o tom, že Donald Trump plní, co kremelskému tyranovi na očích vidí, pokud vůbec není přímým agentem KGB, totiž dobře pasovala do jejich konceptu, v němž odpudivá bytost Trump systematicky ničí dobrý starý liberální svět. A v tomto konkrétním případě nepokrytě fandí agresorovi a podráží nohy Ukrajině. Poslední rok ukázal, že celý tento výklad byl v lepším případě hloupý, v horším případě zrůdný a každopádně zavádějící. Nejen neexistence žádných podepsaných dohod, ale také jasná slova amerického státního tajemníka Marka Rubia o tom, že na Aljašce nebyly učiněny žádné závazky nebo sliby. Vyvrací tyto pověsti, co by liché tlachání, které se neopírá o fakta. Proč se tedy Rusové neustále odvolávají na údajně zrazený duch Ankoridže, po němž, dalo by se říct, zůstal jen jakýsi puch Ankoridže? Vladimír Putin zoufale potřebuje najít někoho, na koho by mohl ukázat prstem jako na původce nynějších nebetyčných krachu a průšvihu. Kdo by ho mohl zbavit odpovědnosti a vyvinit z hrozící odplaty za trapnou porážku. Ruští propagandisté zacházejí ještě dál a snaží se představit věc tak, že to byl vlastně Trump, kdo nabádal Putina k pokračování válečného dobrodružství. Ten, co by naivní holubička míra americkému štaplerovi naletěl a vsadil všechno do uskutečnění v podstatě Trumpova plánu. Zradný Američan mu nyní vrazil kudlu do zad, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. To je skrytý smysl zkazky o duchu Ankoridže.
7: Publicista Jefim Fištejn. Vysoké teploty sužují nejen Česko, ale plné ruce práce s jejich dopady mají i ve Francii. Především francouzští hasiči se potýkají s řadou požárů, které v naprosté většině vznikají díky lidem. Více už v příspěvku spisovatelky Kláry Notaro, která ve Francii dlouhodobě žije.
12: Letos ve Francii dosud schořelo 32 tisíc hektarů polí, lesů, vinic, kempů. Tisíce lidí muselo opustit své domovy, ke kterým se blížil oheň poháněný silným větrem. Hasiči současnou situaci považují za velmi závažnou, protože již delší dobu počasí splňuje podmínky pravidla 3/30. Tou první třicítkou je teplota vzduchu, když je venku víc než 30 stupňů, riziko požáru je větší. Tou druhou třicítkou je vlhkost vzduchu. Když je nižší než 30%, tak suché rostliny snadno vznítí. A tím dalším rizikem je rychlost větru. Když vítr vane větší rychlostí než 30 km za hodinu ve vysušené krajině, tak se hasiči potýkají s velmi těžko krotitelným živlem. Hasičů je ve Francii bezmála 250 000, z nich je 200 tisíc vyškolených dobrovolníků. Jsou to pracující nebo studující lidé, muži i ženy. Mezi nimi jsou také odborně vzdělaní dobrovolníci, například psychologové, kteří jsou dobrovolníkům k dispozici. Ti totiž zasahují ve velmi těžkých situacích. I když se zdá počet hasičů vysoký, tak na lesní požáry nestačí a jsou vítaní kolegové ze zahraničí. V rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie do Francie vyslala dva vrtulníky s mnohačlennou posádkou i Česká republika. V Pyrenejích a v jižní Francii hoří těžko přístupné lesy. V Alpách zase blesk způsobil požár velkého rozsahu, který uvolnil kameny a ty zavalily silnici. Horské středisko Pralognan-Lavanoise s jedinou přístupovou cestou se tedy musí zásobovat helikoptérou. Rozsáhlý požár zničil také hluboký les ve Fontainebleau u Paříže. Jediná oblast, která je požáru ušetřená, je severní Francie. Požáry vznikají z 90% lidským přičiněním. Někdy jde o nešťastnou náhodu, kdy na železnici nebo při zemědělských pracích vznikne jiskra a od té chytí celé pole, ale většinou jde o zlý úmysl. Za posledních pár týdnů bylo zadrženo několik desítek mužů podezřelých ze žhářství. Profesionální i dobrovolní hasiči chodí dělat osvětu do škol, kde se jim dostává velmi kladného přijetí. Pro děti a mládež jsou hasiči hrdinové.
7: Spisovatelka Klára Notaro. Když boj s byrokracií posiluje úřady, to je titulek komentáře publicisty Petra Holupa, který se blíže podíval na fungování, nebo podle mnohých spíš nefungování, jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Poslechněte si ho v repríze.
13: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže, a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvar tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když z čista jasna počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
7: A to byl poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
14: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Kateřina Couserisová.
4: Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se utkají o titul mistrů světa. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. A bude oblačno, je zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se objevují i bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě až 29 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny a nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
15: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
4: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury schvaluje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
16: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou a nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
17: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z párkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ještci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
18: Sport. Fotbalisté Argentiny a Španělska dnes nastoupí ve finále mistrovství světa. Zatímco Španělé budou usilovat o druhý triumf v historii, Jihoameričané se můžou stát prvním týmem od roku 1962, který titul obhájí. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s jeho nástupcem v Barceloně, Španělem Laminem Yamalem. Právě o Yamalovi mluvil na setkání s novináři Lionel Messi.
19: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
18: Na finále mezi Argentinou a Španělskem začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Slatiny a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Prahy za sjezdem na Slatinu přibrzdíte na 200 km. V silném provozu se jede za nájezd od výstaviště, celý úsek je na 20 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem. Ve směru na D1 se popojíždí za nájezdem z dálnice D5 z 21. kilometru. Ve směru na letiště ještě budete brzdit za Lochkovským tunelem, fronty jsou na půl hodiny. Na D35 z Olomouce do Mohelnice teď pomalu za sjezdem na Litovel na kilometru 243 havarovalo osobní auto. Na místo jedou hasiči, zpomaluje se za deště, uvolněte cestu hasičům. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou u Vystrkova a Záhoří silničáři. Jezdí se kivadlově, je tam i náš zpravodaj.
20: 20 minut už tady teďka stojím a jsem asi tak půlce jako toho omezení.

0: Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
2: Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže ji říkáme babička.
0: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 7. Vajíčka, larvy, hmyz a neb forenzní entomologie pod mikroskopem. V předposlední epizodě série navážeme na minulý díl. Jmenuji se Kateřina Radhouská a k druhému mikrofonu opět usedla paní doktorka Hana Šuláková.
2: Kdybychom se podívali do historie forenzní entomologie, tak to už jdeme do starověké Číny, kdy při nějakém vyšetřování vraždy na rýžovém poli místní prokurátor zjistil, že na krev nalétává hmyz, požádal místní rolníky, aby předložili pracovní nástroje, což byly srpy, a na jeden z těch srpů začaly nalétávat mouchy. A on říká, ano, na tom srpu jsou zbytky krve, ty mouchy to cítí, a de facto usvědčil tímto způsobem pachatele. Mohlo by se to zdát jako pohádka, ale pravdou je, že nekrofágní mouchy, jestli mohu použít tento termín, protože on je trošku nepřesný, tak opravdu dokáží reagovat na dvě molekuly látky, kterou považují za atraktant. Takže jestli cítí dvě molekuly krve ve vzduchu, tak oni jsou schopné na to reagovat, letět k tomu zdroji. Takže i když ten srp se mohl zdát na první pohled bez krve, tak tam byly latentní zbytky krve. My bychom to teďka zviditelnili třeba nějakým blue starem nebo jinou chemickou látkou nebo nějakým světelným zdrojem, a on využil přírodní zdroj ty mouchy.
3: Takže vidím, že to jde hodně do historie.
2: Jde to hodně do historie, samozřejmě ano, kdybychom se chtěli podívat na moderní forenzní entomologii, tak ta se datuje do druhé poloviny 19. století. Ve Francii byly položeny první základy, vyšetřovaly se tam nálezy, třeba nějaký novorozenec v krbu, kdy vyšetřovatel zjistil na základě rozboru zastoupených druhů hmyzu, že to miminko bylo v tom krbu uschované po 2 roky, tak dohledal rodinu, která bydlela v daném bytě před 2 lety a tak dále. Pokud bychom se měli podívat na nějaký moderní případ, tak ten se traduje do 50. let 20. století do Maďarska, kdy byl opravdu odsouzen za vraždu převozníka nějaký člověk. Následně bylo zjištěno na základě rozboru hmyzu, že ten člověk se musel minout s tím převozníkem, takže byl prakticky následně na základě forenzní entomologie vyviněn z toho trestu asi po nějakých 4-5 letech, co už byl ve vězení. Pokud bychom se podívali do České republiky, tak tady forenzní entomologie začíná někdy v roce 1974, kdy můj předchůdce v kriminalistickém ústavu doktor Laupy dělal první analýzy. Byla to nějaká zavražděná žena nalezená v Praze. On na základě rozboru hmyzu tenkrát ještě ve spolupráci s univerzitami, kdy se obrátil na přední odborníky na dipterologii, což jsou jako dvoukřídlí, kam patří mouchy, tak dali dohromady vývojový cyklus a dokázal vypočítat, že žena v tom křoví byla zavražděna nějakých 5-7 dnů, což napomohlo potom následně vyšetřování, protože když policie potom pátrala operativně, kdo se pohyboval v dané oblasti, v jakém časovém horizontu, tenkrát nebyly žádné pouliční kamery, žádná takováhle záznamová zařízení, která by mohla napomoci, nebo záznam z mobilního telefonu, tak tohle to byl jeden z prvků, který řekl, ano, před 5-7 dny se tady pohyboval pachatel, zabil tu ženu. No a od té doby se prakticky využívala v kriminalistickém ústavu. Pořád se stal ve spolupráci s univerzitami, s těmi dipterology, takže já, když jsem nastoupila do kriminalistického ústavu v roce 2002, tak to bylo sice zhruba rok a půl poté, co můj předchůdce odešel do důchodu, ale měla jsem již jisté kontakty, takže jsem se mohla obrátit na univerzity. Sama jsem znala profesora Povolného, který byl soukromý soudní znalec, forenzní entomolog, pracoval v Brně, respektive na Mendelově univerzitě, což je moje alma mater. Řekla jsem mu, že začal jsem pracovat v kriminalistickém ústavu, že mám možnost se věnovat forenzní entomologii, protože já jsem původně měla jinou specializaci. A pokračovala jsem dál. Jediná nevýhoda byla, že profesor Povolný relativně krátce po mém nástupu zemřel, už v roce 2004. Ono se to může zdát, jako že jsem měla 2 roky na přípravu, ale to je obor, který se učíte nějakou dobu, nějaký čas vám to zabere. Takže následně jsme se obrátili na Francii, na četníky, žandarmery, s tím, že oni měli v té době již

0: fungující oddělení forenzní entomologie, tam měli nějakých 7 lidí, tak jsme požádali, jestli tam mohu přijet na stáž. Následně jsme se obrátili na Belgii, tam měli něco podobného, takže další stáž, potom nějaký známý ve Velké Británii a stal se ze mě forenzní entomolog. Forenzní entomologie v kriminalistickém ústavu spadá pod oddělení speciální biologie. Já se přiznám, že jsem vedoucí daného oddělení. Když opomenu tu forenzní entomologii jako takovou, tak se obecně zabýváme i zoologií, pod kterou spadají kosti zvířat, zuby zvířat, peří, nějaké tekutiny typu krev, sliny. Podobně, když je třeba napadení zvířete zvířetem nebo člověka zvířetem. Následně tam spadá botanika, zase jakékoliv rostlinné materiály, nejčastěji rostliny s obsahem omamných a psychotropních látek a jedů, takže třeba konopí, lysohlávky a podobně. Současně děláme genetiku zvířat, takže jsme schopni udělat druhovou identifikaci, ale také individuální identifikaci, takže můžeme říct, ano, v kufru tohoto auta jsme našli krev, patří kočce a patří té micce, kterou jsme našli zabitou, někde pohozenou v lese. Stejně tak děláme genetiku rostlin. Zase na základě analýzy jsme schopni udělat druhou identifikaci, když nevíme, o jaký rostlinný materiál se jedná, ale jsme schopni také ustanovit, jestli třeba konopí, pokud máme jenom kořenové systémy, nebo plody konopí, nebo klíční rostlinky, které neobsahují THC, tak jestli je technické, anebo po vypěstování by obsahovalo vysoký obsah THC. Děláme antropologii, kosterní antropologii, tak jak to znáte, když si představíte, že se najde kost nebo celá kostra a podobně, ten antropolog popíše toho jedince, najde nějaká traumata, pokud na těch kostech jsou, řekne relevanci, jestli se jedná o historický nález nebo současný a podobně, ale děláme také fotokomparaci, to znamená videozáznamy, fotografie versus natypované osoby. Dělají se u nás superprojekce, tam máte promítnutí lebky mrtvého člověka do fotografie pořízené antemortem ještě za života. A nebo rekonstrukce, kdy vlastně nevíte, jak dotyčný člověk vypadal z důvodu vysokého stupně rozkladu, takže na základě lebky se dělá vlastně jeho vizuální podoba, jak pravděpodobně ten člověk vypadal za života.
1: A pracujete tedy jako soudní znalci v těchto různých oborech nebo disciplínách?
0: Já bych to měla upřesnit, protože kriminalistický ústav je znalecký ústav, je to znalecké pracoviště policie České republiky. My zaměstnanci nejsme soudní znalci, tak jak to znáte tu definici jako soukromý soudní znalec, ono je to trošku nepřesné, ale my jsme zpracovatelé znaleckých výstupů znaleckého ústavu. Ti lidé nemusí mít vlastní razítko, kulaté, zjednodušeně řečeno, ale ta instituce garantuje, že má zaručený systém vzdělávání těch lidí, má nějaké prověřování, proškolování, takže každých 7 let prochází atestací, kdy se ověřují pořád znalosti, jestli se vzdělává v daném oboru, jestli používá moderní postupy, správné postupy a tak dále. A na základě tady tohoto proškolení dostáváme osvědčení, kdy ten člověk už jakože pracuje sám na sebe, ale pro tu instituci, ale kulaté razítko, to znalecké razítko má instituce.
1: Vraťme se ale k forenzní entomologii v praxi.
0: Forenzní entomolog nemusí jet na místo činu, protože máme zavedený systém vzdělávání kriminalistických techniků, který funguje od roku 2014, kdy je ustanoveno, že kriminalistický technik má v rámci programu celoživotního vzdělávání 3-denní kurz forenzní entomologie, v rámci kterého se učí zajišťovat entomologický materiál, učí se používat entomologickou odběrovou sadu a tak dále a tak dále. Takže přímo ten entomolog nemusí jet na všechna místa ohledání. Samozřejmě, když jsme vyžádáni, ať přijedeme buď, že se jedná o problémový případ, což se může vidět předem, protože se ohledává místo nějaké třeba vraždy a tak dále, nebo místo, kde měla být uložena mrtvola a ona tam již není, takže entomolog tam jakoby dohledává zbytky hmyzu, jestli se tam to tělo rozkládalo nebo ne. A nebo ten vyšetřovatel trvá na přítomnosti entomologa, tak v tom případě tam prostě přijedeme. V jakých případech? No, každého asi napadne, že to jsou vraždy a zabití a tak dále. Vypadá to velice romanticky, je to takové seriálové a ona je to svým způsobem pravda, ale realita je trošičku jednodušší. Kromě vražd a zabití se podílíme také na zkoumání hmyzu z těl, která jsou nalezena po určitém časovém úseku. Jakýchkoliv těl. Takže mohou to být nehody, různé pády z výšky, začne se tělo rozkládat, takže nejedná se o trestný čin, ale prostě se jednalo o nehodu. Mohou to být sebevraždy, kdy máte sice dopis na rozloučenou, doloženo, že ten člověk měl spáchat sebevraždu, ale vyšetřovatel si ověřuje dobu úmrtí a jedním z prostředků může být forenzní entomologie. Potom to mohou být úmrtí beze svědků. To jsou starší osoby v bytech, mohou to být bezdomovci v různých přístřižcích a tak dále. Když zase děláte nějakou časovou osu, jestli ten člověk zemřel sám prostě z přirozené příčiny nebo na nějaké onemocnění, anebo tam byl cizí prvek, cizí zavinění a vlastně vylučujete tím způsobem, že si uděláte časovou osu, jestli se tam nepohybovala nějaká podezřelá osoba a podobně. Další případy, které bych měla zmínit, tak jsou zanedbání péče a týrání. A to jak lidí, tak zvířat, kdy de facto u lidí se jedná většinou o nějaké kvadruplegiky, malé děti, starší nemohoucí osoby, které se nemohou o sebe postarat. Ten člověk je většinou jakoby ležící pacient a teď tam je zanedbání péče. Nedochází k přebalování, nedostává najíst, má nějaké opruzeniny, následně proleženiny, nekrózy. A v tomto případě hmyz reaguje, je to stejný hmyz, který rozkládá lidská těla, na aromatické látky, jsou nakladena vajíčka, vyvíjí se larvy a bavíme se o takzvaných miázách. Obdobně to může být u zvířat, máte zvířata třeba v nějakých klecích, tam živoří, mají zapařenou srst a podobně. Opět zase hmyz klade vajíčka, larvy se vyvíjí a požírají toho jedince za života. Tady musím poznamenat, že dosti často těmto případům se dostáváme, já říkám pozdě, protože pokud se objeví nějaký takový jedinec, že má na sobě larvy a tak dále a ještě stále žije, tak je dosti často převezen do zdravotnického zařízení, kdy de facto jsou ty larvy omyty, on je nějakým způsobem ošetřen, ale nikdo to už moc neřeší přes ten hmyz. Takže většinou se vydává jenom nějaká lékařská zpráva, jak dlouho to trvalo, že se dostal do tohoto stavu, lékař dělá nějaký erudovaný odhad na základě proleženin, nekroz a podobně, ale k nám se ty případy dostávají většinou v okamžiku, kdy ten člověk umírá. Takže najednou se zjišťuje, že my podle hmyzu jsme schopni doložit, že ne 14 dnů ležel nepřebalený, ale ten hmyz dokládá třeba dvouměsíční zanedbání péče nebo tříměsíční zanedbání péče. Dále se využívá entomologie třeba v pytláctví, to by vás možná nenapadlo. Buď jsou ta zvířata zastřelená z důvodu konzumace, nebo jsou zastřelená z důvodu trofejní zvířat, a nebo jsou zastřelená z důvodu, že je to škodná v dané oblasti. A pokud tam zůstane část toho zvířete, anebo celé, tak opět je kolonizováno hmyzem a my jsme zase schopni říct, v jakém období časovém se ten pachatel, jestli to můžu takhle říct, pohyboval na daném místě. Standardně se zajišťují, my říkáme, tři vzorky. První je přímo z toho samotného jedince, z toho těla, z toho zvířete, z člověka a tak dále, kdy je popsáno i v tom návodu, který je v odběrové soupravě, že zajišťujete všechny typy larev, takže od malých po velké, z výrůstky, bez výrůstku, s nožičkami, bez nožiček, když to řeknu úplně laicky, vajíčka, jestli vidíte zhluky, ojedinělá, pokud vidíte kukly nebo něco, co připomíná aspoň trošičku hmyz, tak ten technik má povinnost to zajistit a my jim vždycky říkáme, neřešte, jestli je to relevantní pro daný případ nebo není. Může se stát, že on vidí běžet slunečko sedmitečné po mrtvole, což se stát může, a řekne si, co by jim to asi řeklo. Ne, neřeš to. Zajistí i slunečko sedmitečné a my rozhodneme, jestli je to v daném případě relevantní nebo ne. Druhý vzorek se zajišťuje z takzvaného lože mrtvoly, to je hned pod tím tělem a je to ze dvou důvodů. Prvním je, že některé druhy kladou ne přímo na tělo, ale pod tělo, jsou to většinou brouci a následně vylíhlé larvy přelézají na ten krmný substrát, protože v tomhle okamžiku už tělo se stává krmným substrátem. Nebo jsou tam nižší vývojová stádia jakoby pozdějších zástupců hmyzu, protože na mrtvole dominuje určitá skupinka, jsou tam miliony larev a už nastupuje další vlna hmyzu, ale prakticky v rámci mezidruhové konkurence není schopná to tělo obsadit, takže využívá jen to, co vytéká do toho podkladu pod mrtvého. V okamžiku, kdy aktivní larvy na těle odlézají pryč mimo tělo se kuklit, tak ty spod těla ho začnou kolonizovat. A mohla bych říct ještě třetí důvod, a to je, že dosti často se pod tělem schovávají třeba brouci. Takže, jak říkám, technik nabere vzorek z těla, potom nabere vzorek z lože, ale tam už nevybírá jednotlivý hmyz. Tam veme lopatku a veme celý travní drn, listí, nějaký písek, zeminu a tak dále. Dá to do velkého pytle, který se přiveze potom do laboratoře a my si to přebereme. No a třetí vzorek je z okolí těla. Já už jsem to víceméně řekla. Jakmile se larvy chtějí kukly, tak oni se nekukly přímo na samotném těle, protože ono je biochemicky aktivní. Probíhají tam chemické procesy, je tam bakteriální rozklad, jsou tam odpadní látky od bakterií, jsou tam trávící enzymy larev dvoukřídlých, jsou tam odpadní látky larev dvoukřídlých. A kdyby se ta larvička zakuklila přímo na samotném těle, tak to prostředí vlastně rozloží a zlikviduje. Takže ona odleze mimo tady tohleto aktivní prostředí do okolí a tam se kuklí. A odlezá do vzdálenosti, aby našla suché, klidné místo. Takže když se mrtvola roztéká do vzdálenosti metr kolem toho mrtvého, tak ta larvička přeleze ten metr a tam se zakuklí. Když se roztéká na větší ploše, tak ona přeleze tu větší plochu. Technik si musí všimnout, jak se ta mrtvola roztékala a vlastně v okolí, většinou je to metr, metr a půl, maximálně dva. Na vzorku je kolem dokola, jak sluníčko, několik vzorků zase zeminy a tam hledáme ty první kolonizátory, kteří se tam zakuklili.
1: Já jsem teď jenom přemýšlela, jak může slunečko sedmitečné ovlivnit vyšetřování.
0: Právě, že nemůže, ale my tím dokládáme nebo jim prezentujeme, aby nepřemýšleli o tom, co zajišťují, protože nám se stávalo dříve, ještě než byla vlastně odběrová sada a tak dále, jak jsem říkala, nastoupila jsem v roce 2002 a ty kurzy pro kriminalistické techniky jsou teprve od roku 2014, že přišel mi entomologický materiál do laboratoře, já jsem ho zpracovala, dělala jsem výpočet a věděla jsem, že v tom vzorku byly nejstarší larvy třeba třetího instaru. Udělala jsem výpočet, vyšlo mi to na 12 dnů. A teď jsem procházela fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že kolem toho těla jsou hromady kukel, takže starší vývojové stádium. Takže já podle larv třetího instaru jsem měla výpočet na 12 dnů, ale podle kukel by to mohlo být třeba 17 dnů. A zavolala jsem vyšetřovateli a říkám, jako já se dívám na fotodokumentaci z místa ohledání a vidím, že tam jsou kukly, ale ty jste mi nezajistili do toho vzorku. A oni řekli, no my jsme to jako původně zajistili, ale pak jsme na to koukali, my jsme si mysleli, že to chcíplo, tak jsme to radši vyhodili. Aha, děkuji. Takže od té doby velice jednoduché pravidlo, všechno, co připomíná hmyz, i kdyby to měla být od nečistot obalená rýže, tak prostě to zajistíte. My se na to v laboratoři podíváme a sami si řekneme, co je důležité. Takže ne, slunečko sedmitečné nemá s rozkladným procesem nic společného, ale může se vyskytovat na těle a ten technik to zajistí. Základním výstupem nebo standardem znaleckého výstupu je, že my vypočteme takzvanou dobu kolonizace, což znamená, jak dlouho na daném jedinci byl hmyz. Tím ale neříkáme postmortem interval, jak dlouho byl mrtvý. To jsou dva rozdílné termíny a v rámci výpočtu doby kolonizace my se tam vyjadřujeme nějakým způsobem takzvaným erudovaným odhadem k postmortem intervalu. Takže ve znaleckém výstupu máte napsáno, vypočtená doba kolonizace odpovídá intervalu 12 dnů s počátkem rozkladu 27. května. A teď jsou tam dva takové odstavečky, kdy píšeme, pokud se jednalo o mrtvolu s traumaty, nebo měla horší hygienické návyky před smrtí, nebo na těle byly zvratky, exkrementy a podobně, vypočtená doba kolonizace v daném období by mohla odpovídat postmortem intervalu. A v druhém odstavci je napsáno, pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, takže na sobě neměla žádné krvácivé zranění, byl to slušně oblečený, umývaný člověk a tak dále, prakticky tam není žádná aromatická látka, takže pokud se jednalo o intaktní mrtvolu, vypočtenou dobu kolonizace je nutné navýšit v daném prostředí, při daných teplotách, předpokládané doby úmrtí a tak dále, třeba o dva dny, nebo o týden, nebo o měsíc. A tohle už je erudovaný odhad. Takže my děláme, dalo by se říct, přesný výpočet a ten postmortem interval už se jenom odhaduje. Kromě uvedeného, tak tam také standardně píšeme, hmyz zajištěný na těle odpovídá anebo neodpovídá místu nálezu. Takže se nám může stát, že máme tělo nalezené uprostřed lesa a vidíme, že jsou na něm druhy typické pro urbanizované oblasti anebo typické pro určitou lokalitu. Je třeba hmyz, který se zdržuje v blízkosti masokombinátu nebo nějakých mlékáren a tak dále a my ho máme na tělíčku uprostřed lesa, tak můžeme říct ano, tady došlo k přesunu tělíčka z bodu A do bodu B s tím, že můžeme natypovat, jaká lokalita byla předtím. A potom se vyjadřujeme, jestli ten hmyz, který nalezáme na mrtvém, odpovídá takzvaně nálezové situaci. To znamená, my rozlišujeme, jestli je hmyz typický pro volnou expozici, nebo je typický pro pohřbená těla, nebo je typický pro těla ve vodním prostředí, tam už se nebavíme o hmyzu, ale většinou o ostatních bezobratlých, a řekneme, zvířata nalezená na tom daném jedinci neodpovídají nálezové situaci, došlo k přesunu. A může se jednat třeba o těla, která se rozkládala ve vodě a jsou nalezená následně na břehu a jsou kolonizována terestrickými druhy, suchozemskými druhy. Jak my řekneme, předcházející rozklad probíhal ve vodním prostředí.
1: Ještě jsem se chtěla zeptat na pokusy, o kterých jsem četla.
0: Pokusy s prasetem, těch bylo několik, protože zaprvé, vy můžete jít na začátku do zahraniční literatury a převzít si informace ze zahraničí, ale v okamžiku, kdy se do toho oboru ponoříte, tak zjistíte, že jsou tam nuance. Takže pokud máte nějaký vývojový cyklus zaznamenaný ve východní části Evropy, tak nesouhlasí vlastně s délkou vývojového cyklu v západní části Evropy. Protože jsou nějaké populace v daných oblastech, které reagují na geografický region a biotopy a tak dále. Takže základem je ověřit, jestli data ze zahraničí odpovídají tomu, co prakticky vidíte v té oblasti, ve které pracujete. Druhá věc je, že mně se stávalo, obzvláště ze začátku, jak jsem zmínila, že jsem byla na stáži ve Francii, já jsem tam přijela a oni řekli, no, my tady máme třeba chryzomy albiceps, je to běžná bzučivka, je standardně na každé mrtvole. Já jsem se zarazila a říkám, no, tak já buď dělám něco špatně, nebo nevím, ale já jsem v životě, a tu jsem měla třeba za sebou 5-6 let praxe, já jsem v životě chryzomy albiceps na mrtvole neměla. A oni řekli, a to není pravda, protože my jsme se dívali a když se podíváme na československý checklist řádu Diptera, to je vlastně soupis druhů, které u nás žijí, tak tam chryzomy albiceps máte uvedenou. A já říkám, ano, máme ji uvedenou, ale já ji opravdu na mrtvole nemám. A člověk se cítil tak jako trošku rozpačitě, takže jsem z toho byla taková jako rozpačitá, ale zase říkám, hele, já mám na každé mrtvole třeba bzučivku Lucilie Cesar. A oni na mě koukali a říkali, no tak to jsme v životě neměli. Říkám, ale zase ta Francie od té České republiky tak daleko není. Takže jsme se dostali do situace, kdy já jsem posílala kukly Lucilie Cesar do Francie a do Belgie, protože oni si chtěli ověřit délku vývojových cyklů, protože se jim tam začala objevovat na mrtvolách. A já jsem si nechala poslat zase chryzomy albiceps, protože najednou se chryzomy albiceps v roce 2008 objevila hromadně v České republice. Od té doby ji tady máme jakoby rozšířeno. Takže hmyz reaguje na nějaké klimatické podmínky a tak dále. Prakticky ty pokusy vedou k tomu, že vy si ověřujete, jak ten rozkladný proces funguje v vašich podmínkách. Samozřejmě zase se mi stalo, že jsem se setkala s nějakým nejmenovaným profesorem a on říká, no, tak třeba Necrodes littoralis, to je brouk z čeledi mrchožroutovití, vy jim asi říkáte hrobaříci, ale je to trošku nepřesné, tak on říká, to je velice vzácný brouk a já jsem tam stála tak jako zaražená a říkám, no, já si nejsem jistá, ale já ho mám na každé lidské mrtvole. Tak jsme pátrali a zjistili jsme, že profesor dělá pokusy na potkanech a podobně. A tam ten brouk opravdu nenalétává, protože potřebuje objekty o hmotnosti 9-10 kg a větší. On má docela dlouhý vývojový cyklus, nějakých 50-60 dnů při standardních teplotách, takže aby tam bylo dost toho krmného substrátu, než se mu vyvinou larvy do fáze kukly a tak dále. Já jsem sama viděla i ve spolupráci s univerzitami u nás, že mám trošičku jiné informace z té praxe, než se psalo v té dané literatuře. A já si říkám, dobře, v tom případě nemohu použít malé objekty, jako jsou potkaní, myši a tak dále, tak jsme šli do prasátek, protože samozřejmě se říká, že prase nejvíce, co se týče konstituce blízké člověku. A teďka jak velké? Na začátku jsme si řekli, tak čím větší, tím lepší. Tak jsme vyšli do nějakého 67-70 kilového prasete, což kolega, který mi ho pomáhal převážet od toho chovatele na pokusnou plochu, tak celou dobu za volantem brečel, jestli ho nesrazil vlak a neujel mu třeba kýty nebo něco takového, že to byla prostě oběť vraždy a nebylo tam celé tělo. A já říkám, ne, musíme ho nechat celé, protože potřebujeme, sice to byla oběť vraždy, takže měl na sobě krvavá zranění nebo krvácející původně, ale potřebujeme i ty nohy, abychom viděli, jak to dopadne. Tohle byl první velký experiment, který začal vlastně v létě a já jsem byla sama překvapena, jak dynamický ten rozklad může být. Já jsem tam trávila denně na té pokusné ploše nějaké 2-3 hodiny, kdy jsem si dělala zápisky, pořizovala fotodokumentaci, dělala jsem si tam nějaká videjka, vlastně jsem se učila, do jaké vzdálenosti larvy odlézají od toho těla, jak se roztéká mrtvola a tak dále. Měla jsem tam zemní pasti do určitých vzdáleností a pro mě to bylo velice poučné. Ale znamenalo to pro mě, že třeba první 2-3 měsíce jsem tam byla denně, včetně víkendu a denně se odebírali vzorky, denně se zpracovávali. Dobře, viděli jsme rozklad v létě. Co když bude se rozkládat na jaře? Tam jsou jiné teplotní podmínky a tak dále. No tak přišla na řadu zase nějaká prasnička, co umřela jako z přirozené příčiny. Jsme ji navlékli elastiáky, takže jí říkáme babička. De facto se nám začala rozkládat na jaře a my jsme viděli ten proces, jak se změnil. ta dynamika byla zpomalená. První měsíce tam jakoby skoro nic nedělo, najednou došlo expanzi, protože se nám v rámci ročního období dostala do léta a hodně to začalo připomínat ten letní rozklad. Tak si říkáme, dobře, tak chtělo by to ještě podzim, zimu, tak se nám zase podařilo sehnat prasátko přes 50 kg. To nás oslovili z výzkumného ústavu, že tam mají prasátka, která byla použita pro medicínské účely, zkoušeli se na nich nějaké léky, takže my jsme věděli, že ta zvířata v sobě ty léky mají, takže my jim říkáme, že to je jako uživatel drog, tato naše oběť, protože měl nějakou chemii v sobě. Exponovali jsme ho v prosinci, kdy už v podstatě mrzlo. A viděli jsme, jak se to extrémně zpomalilo. To, co jsme viděli v létě během 3 dnů, tak u toho jarního trvalo měsíc a u toho podzimního, zimního trvalo 3 měsíce. Já už jsem to poslední prasátko, musím říct, skoro nenáviděla, protože ono se rozkládalo 4 roky a vy tam pořád jezdíte na tu pokusnou plochu a pořád tam leží a pořád ho ten hmyz nedokáže sežrat. A jsou z toho velice hezké prezentace, to musím jako konstatovat, to je velice pěkné a pro mě to bylo hodně poučné. Říkala jsem první zvíře, to jsem dělala sama, ty experimenty na druhé, na třetí už jsem měla domluvené s univerzitou, že jsem měla celou řadu studentů, takže to jsem vděčná České zemědělské univerzitě za tu možnost vůbec, že jsem měla. A z toho vzešlo, že jsem měla také nějaké studenty, kteří pokračovali z bakaláře na diplomovou práci, pokračovali potom na doktorské práce a ze 2 bývalých studentek mám teďka současné 2 kolegyně.
1: A hodně bakalářských, diplomových a disertačních prací o rozkladu prasátek.
0: Přesně tak. Já musím říct, že my jsme potom jako upustili od těch velkých experimentů, protože oni jsou opravdu časově náročné. Je to neuvěřitelné množství materiálu, které zajistíte na těch pokusech, takže my jsme potom dělali třeba experimenty s 9-10 kilogramovými prasátky, kdy jsme třeba sledovali faktor typu ohoření, opálení vřelou vodou versus jakoby kontrola, jak dynamická je kolonizace tady u těch narušených jedinců ve smyslu právě těch fyzikálních faktorů, protože zase to souviselo s nějakou trestnou činností, protože občas se stane, že pachatel se snaží vlastně zlikvidovat tělo tím, že se ho snaží podpálit nebo spálit a tak dále. No to bylo vždycky taková vyhlášená historka, že když se přihlásil student na moje téma, tak moje první otázka byla, jestli bydlí v rodinném domku anebo v paneláku. A jestli bydlí v rodinném domku, tak jestli může mít mrtvá zvířata na zahradě. Takže kdo prošel jako prvním sítem, mám rodinný domek, mám zahradu, tak se dostal u mě do té studentské práce.
2: Končí 7. díl. Příště se zaměříme na forenzní genetiku. Za týden se opět potkáme na místě činu.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
3: Putin svolal oligarchy a řekl, dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete plést do politiky.
4: Chodorkovský splňoval plně definici oligarchy spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň mediální a zároveň politickou moc.
3: Chodorkovský financuje jednak svaz pravicových sil, tak taky komunistickou stranu.
4: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Šváby se vyrojili z děr. A zaplavili indické sociální sítě. Satirická politická strana Cockroach Janata Party, tedy Lidová strana Švábů, začala jako internetový mem. Rychle ale přerostla v protestní hnutí a v ulicích indické metropole Dílí se začaly objevovat demonstrující lidé v hmyzích maskách a stykadly. Stačilo přitom jen málo, aby jeden indický student ze svého pokoje kdesi ve Spojených státech pomocí vtipné zkratky přesně pojmenoval to, co lidi štve. Korupci, klientelismus a pocit, že mocným na nich vůbec nezáleží, že pro ně nejsou víc než šváby. Na jeho výzvu ke sjednocení všech opovrhovaných reagovaly miliony hlavně mladých a vzdělaných Indů, kteří za současného stavu nemohou sehnat odpovídající práci a mají pocit, že na ně žádná světlá budoucnost nečeká. Stejný pocit se přitom stal rozbuškou revolucí tažených příslušníky generace Z, které v nedávné době svrhly vlády v sousedním Bangladéši i v Nepálu. Má kokrouč Janata Party podobné ambice? Proč vlastně přijali nevábnou masku švábů a jak se jim daří přetavit lajky na internetu v přítomnost na ulicích? A také, o čem svědčí velmi nervózní prvotní reakce indické moci na kritiku z pozice internetové satiry. Na to všechno se podíváme v tomto díle pořadu Za obzorem. Na výpravu za indickými šváby vás zve Ondřej Himer.
5: Posloucháte pořad Za obzorem.
6: Na stránkách Lidové strany Švábů, zkratka CJP, jsou cíle stanovené jasně.
7: Vybudovat stranu pro generaci odchovanou na slibech, na notifikacích v mobilu a na varováních před slabou baterií. Pro generaci, která je překvalifikovaná, finančně zmatená, frustrovaná a naštvaná na to, co je rozbité. Tak to je náš cíl, to ostatní je satira.
6: A právě ta je od začátku klíčovou součástí celého projektu a díky ní má Lidová strana Švábů takový úspěch u mladých.
7: Mluvil jsem se stovkami z nich a snažím se odepisovat každému. A oni mají velké obavy o stav demokracie v Indii. Byla by vážná chyba říkat, tyhle malé děti tomu nerozumí. Rozumí tomu daleko líp než ostatní, jen jejich způsob komunikace je jiný. Svoje obavy vyjadřují jinak, než jsme zvyklí. Nebudou popisovat problémy naší demokracie, nebudou složitě vysvětlovat, co všechno je špatně, budou si z toho dělat legraci. To je jejich styl. K popisu situace radši použijí černý humor a to je v indické politice něco úplně nového.
6: Říká zakladatel Lidové strany Švábů Abhijit Dýpke v rozhovoru pro portál The Hindu. Sám už ke generaci Z tak úplně nepatří. Je mu něco přes 30, vystudoval politický marketing ve Spojených státech a tam také pokračuje v postgraduálním studiu. Nebo donedávna pokračoval, protože když se z jeho příspěvků na Instagramu staly virální memy, rázem se ocitl v čele protestního hnutí s mnohamilionovým potenciálem a odcestoval do Indie, aby sám mohl protesty v ulicích vést. Indická moc znervozněla jeho raketovým vzestupem, reagovala blokováním jeho účtů na sociálních sítích a šířením obvinění, že je agent opozice, nebo dokonce, že je řízený z nepřátelského Pákistánu, případně rovnou, že je něco jako terorista. Proč si autor internetových vtípků vysloužil označení za veřejného nepřítele? Daří se mu budovat skutečnou politickou sílu, která by mohla něco změnit? Na to se budu ptát svých dnešních hostů, kteřími jsou dva indologové, Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty. Vítám tě, ahoj.
8: Děkuju za pozvání.
6: A Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity. Taky tě vítám.
8: Ahoj a taky děkuji za pozvání.
6: Úplně na začátek, ale asi musíme vyjasnit to sebeoznačení za šváby. To zaznívá i ve slovech písní, které doprovázejí dnešní pořad We are the cockroaches, my jsme šváby, nebo cockroach president, nebo cockroach anthem, švábí hymna. Tak odkud vyšel ten impuls označit sebe samotné za něco, co většina lidí považuje za odpudivé, čím pohrdá, jako jsou právě šváby?
8: To byl výrok, který pronesl předseda indického nejvyššího soudu Surya Kant, když přirovnal protestující mládež, která si stěžovala na úniky zadání některých vstupních testů, řekněme, něco jako náš Cermat, tak je přirovnal ke švábům a k parazitům. No a tady tihle mladí nespokojení studenti tu identitu prostě přijali za svou a vzniklo vlastně celé to recesistické hnutí, ta Lidová strana Švábů. They're parasites, you see? But... která se teda přihlásila k téhleté identitě. založila si takovou svoji AI generovanou identitu, takového antropomorfního švába, houževnatého, nezdolného, protože šváb je vlastně takové to zvíře, které přežije úplně všechno a zároveň je to ten obtížný hmyz. No a začali se mobilizovat na sociálních sítích a ta jejich popularita velice rychle rostla a třeba na Instagramu za týden nazbírali asi 22 milionů followerů.
9: A byla to čistě teda recese, nebo tam byl od začátku nějaký jako vážně míněný politický apel?
10: Myslím si, že zpočátku to opravdu bylo míněno čistě jako recese a postupem času, postupem týdnů, řekněme, najednou to přerostlo možná i horizont tohoto zakladatele Abhijita Deepkeho.
9: Oni měli takové různé výzvy, jakože jsme strana těch nezaměstnaných, chronicky online žijících lidí a vytvořili taky nějaký manifest. Jsou tam taky nějaké vtipné věci v tom manifestu?
8: No ten manifest je právě docela zajímavý. Jo. On je napsaný tak, že na jednu stranu je pořád patrné, že je to částečně recese a ty požadavky jsou přehnané. A zároveň on velice přesně pojmenovává a adresuje asi největší problémy, které ochromují dneska indickou demokracii. Jo. Když se na ten manifest podíváme, tak těch požadavků tam mají dohromady jenom 5. První, žádný vysloužilý soudce nedostane žádnou trafiku ve formě křesla ve sněmovně státu, něco jako kdyby bylo u nás v Senátu.
9: To je asi útok na toho předsedu nejvyššího soudu a ten jeho výrok, že...
8: Možná to bude takhle částečně osobně, ale zároveň je to celkem běžné, protože v Indii můžeme vidět, že vlastně to dělení moci často nefunguje, že vlastně soudci jsou různě ovlivňovaní a kupovaní právě nějakými tímhle odměnami, které dostanou po kariéře. Potom třeba věc, která naráží na nedávné opakované nesrovnalosti ve volebním procesu, že prostě počítání hlasů nebo vlastně udělování volebních průkazů neprobíhá transparentně a prostě to nefunguje. Ženy dostanou ne 33%, ale rovnou 50% v zastupitelských sborech a dokonce i ve vládách. Jo, to je vlastně zase reakce na to, že sice před pár lety byly schváleny 33% kvóty pro ženy, ale pořád vlastně to není.
10: A ono to ještě není implementováno.
8: Není to, není zákon, to ještě implementováno.
10: V indickém parlamentu zatím neplatí.
8: No, potom čtvrtý bod, všechny mediální domy, které vlastní Mukesh Ambani nebo Gautam Adani.
9: Přední indičtí
8: oligarchové. Přijdou o licenci, no a jejich novináři budou podrobeni vyšetřování finančákem.
9: Takže zase prostě výzva přehnaná, ale ten problém reálný.
10: Problém a zároveň se jedná o osoby, nebo řekněme průmyslníky, nebo velkopodnikatele, jak to nazvat, kteří jsou jedna ruka s premiérem Modím, velcího podporovatele, především finančního indické strany lidové.
8: No a pátý bod, poslanci, kteří přeběhnou k jiné straně, budou mít na dalších 20 let zakázáno kandidovat nebo zastávat veřejnou funkci.
10: To přeběhlictví v indické politice je poměrně běžné už dlouhou dobu. Vlastně vždycky před volbami a krátce po volbách, tak odchází členové z jednotlivých stran do druhých, pravděpodobně nebo bez pochyby pro to, kdo jim nabídne více, nebo aby vyvážili nějakou, nebo převýšili nějakou většinu, ať už v lokálním zastupitelstvu, nebo i v indickém parlamentu.
9: Zdenda už zmínil jméno toho člověka, který to celé spustil, Abhijit Deepke. Podařilo se mu z toho vytvořit nějaké hnutí, které má třeba nějaké konkrétní vedení, nebo to zůstává takovou jenom volně spojenou organizací?
10: Tak v indických médiích padá především, nebo skoro výlučně jeho jméno. On je asi tím mozkem, který to celé vytvořil a myslím si, že se mu to trochu vymklo z rukou, že to přesáhlo, jak jsem říkal, ten jeho horizont a on na to musel nějakým způsobem zareagovat. Satyra přestala být satyrou, ukazuje se na tom samozřejmě velká síla sociálních sítí. Zároveň ty sítě dali průchod vlastně narůstající frustrace. Mladí lidé v Indii, především absolventi vysokých škol, tak jsou chronicky nezaměstnaní, nenacházejí uplatnění v tom, co vystudovali. Mnozí jsou nezaměstnaní, řekněme, a tahle ta frustrace, možná beznaděj z toho, že i když věnovali tolik let příprave na nějakou profesi, tak vlastně nemůže být naplněna. Zase souvisí to i s premiérem Modím. Už v roce 2014 před těmi prvními volbami, které vyhrál, tak on sliboval miliony a miliony pracovních míst ročně, ty zjevně nevygeneroval.
9: Zároveň tady ta skupina se pokusila teda přetavit v nějakou reálnou politickou sílu. Oni svolali protesty, které se vlastně teď konají od začátku června v Novém Dillí. Jak se jim ale podařilo těch 22 milionů lidí na sociálních sítích změnit na účast na nějakých těch demonstracích a protestních pochodech, které pořádali?
8: No, dalo by se říct, že to se jim zatím úplně nepodařilo. Na té první demonstraci, která proběhla 6. června, tak se odhadovala účast jenom něco přes 1000 lidí, nebo prostě opravdu nízké tisícovky lidí.
9: Na indické poměry
8: je. To je opravdu málo. No ale co bych já chtěl vypíchnout, a možná se k tomu budu opakovaně vracet, problém tady těchto hnutí spočívá v jedné důležité věci, že oni sice velice přesně pojmenovávají a adresují nějaké problémy, ale často jde o nějaké nešvary, které spolu nejsou, nebo třeba i jsou vzájemně propojené, ale vy na ně vlastně nenabízíte žádné systematické řešení, které by vycházelo z nějaké konzistentní ideologie. Vlastně vy nemáte ten příběh, na který by se dalo všechno navázat a dalo se to potenciálním voličům nebo zájemcům prodat. A proto často tady tyhle hnutí končí tím, že se jim podaří uspět třeba jenom jednorázově, ale nějakou dlouhodobou, i když třeba velkou, tak ale dlouhodobou voličskou podporu si neudrží nebo nedokážu to do ní přetavit, protože vlastně adresují jenom ty jednotlivé problémy, které potom můžou přijmout za své ty zavedené strany a to vaše hnutí se prostě rozpustí.
9: No je pravda, že oni přišli vlastně s dost konkrétním požadavkem a to bylo odstoupení ministra školství Dharmendry Pradhána. Proč právě on se stal terčem jejich hněvu, když jinak ty, jak jsem říkal, ten manifest vlastně míří na takové velké systémové věci, tak teď se zaměřili na tohohle ministra. Proč?
10: Ano, no to je hmatatelná věc, za kterou se dá dobře postavit a snad by teoreticky bylo možné v ní i dosáhnout nějakého úspěchu, pokud by tedy Modi svolil k tomu a ministra odvolal. Důvodem, proč zrovna ministra školství, tak je proto, že pod jeho agendu spadá úřad, řekněme, který každoročně vypisuje vstupní testy na vysoké školy. Tenhle ten konkrétní případ se týkal tuším medicíny a ty testy zjevně se dostaly ven před probíháním těch přijímacích zkoušek nebo těch toho vstupního testu samotného, dokonce snad kolovaly po sociálních sítích. To ukazuje na korupci uvnitř samotného úřadu, samotného systému. Ono bylo už několik lidí zatčeno v souvislosti s tímhletím líknutím.
9: Oni potom zrušili vlastně výsledky těch testů, čili ti studenti, co se na to připravovali, vlastně ano. Se musí na ty testy jít příští rok znovu. Ty testy jsou neplatné.
10: Že probíhají už teď nebo proběhly minulou sobotu nebo neděli. Opravné kolo. Ale bohužel to způsobilo i příčinou nebo celou příčinou několika sebevražd, že několik lidí spáchalo, studentů, uchazečů, spáchalo sebevraždu v důsledku tohohle toho. This, however, is very tragic news that we are learning of. It's another NEET aspirant who's died.
11: Tragic deaths of at least 11 aspirants by suicide during the 46-day period between the cancellation of the original examination and the scheduled
12: examination. Many of them had spent years preparing for the country's most competitive medical entrance examination and believed they had performed well before the test was scrapped over a suspected paper.
9: Vypjatá situace.
10: To je bez pochyby vypjatá.
9: Jak to
10: Findy člověk si to může představit trošku jako náš Cermat, jak už Jirka říkal. I na ty přijímací zkoušky u nás na střední školy, tak se některé děti připravují ne rok, ne měsíce, ale třeba dva roky. To též platí v případě Indů. Navíc to ten vzdělávatelský systém v Indii je vysoce konkurenční, takže uspět na ty nejlepší školy, tak je skutečně mimořádný výkon. No a najednou se ukáže, že někdo, kdo je privilegovaný student, pochází z elitního prostředí nebo má prostě jeho rodiče dobré známé, tak ten systém může obejít.
8: Ono to vlastně potom už úplně naráží právě na ten, řekněme, nehrůvský étos, na kterém má stát celá ta nezávislá Indie. Když se budete dobře učit, dostanete dobrou práci, vyvedete svoji rodinu, svoji komunitu nebo dokonce i celou Indii, celou zemi z té pasti chudoby, do které ona postupně upadla během toho koloniálního období. Takže vlastně je tady nějaká jako širší nespokojenost s tím, že ten systém je prostě natolik klientelistický, natolik korupční, že prostě vám nedává tuhle tu šanci, kterou byste měli mít jakožto rovnoprávný občan Indické republiky.
10: Ale žádnou větší politickou agendu tohleto hnutí nebo tenhle ten protest, myslím, prozatím nemá. On to je spíš skutečně projev frustrace, dlouhodobé frustrace mladých lidí.
9: To mi přijde trošku podobné jako v těch revolucích, těch zvaných Gen Z, generace Z, které v minulých měsících a letech svrhly vládu v Nepálu, v sousedním Bangladéši, také vlastně Srí Lanka zažila vlnu velkých protestů, které vedly k pádu vlády. Přijde vám, že si je možné to srovnávat s tady s lidovou stranou Švábů?
8: Ono se to srovnává těžko, protože podmínky v těch sousedních státech byly úplně odlišné, ale přesto já si troufnu tam najít jeden společný jmenovatel, a to je opravdu ta frustrace, řekněme, absolventů s tím, že ten systém, ve kterém oni mají fungovat, je tak strašně klientelistický, že jim prostě celé dosavadní studium k ničemu a nemají v životě žádnou perspektivu. Jo? Bylo to v Bangladéši v souvislosti s těma kvótama, bylo to v Nepálu v souvislosti s tím klientelismem. Myslím si, že tohle by nějaký společný jmenovatel být mohl. A dalo by se říct, že je to nějaká generační nespokojenost příslušníků střední třídy, jo? Ne třeba zemědělců, kteří protestovali před 5 lety docela masivně, ne třeba odborářů, kteří protestují poměrně pravidelně, taky ve velkých počtech. Je to prostě nějaká střední třída nebo nějaká aspirující střední třída, která už má i nějaký kulturní kapitál a tím pádem i ten mediální výtlak. A dalo by se to v indickém kontextu částečně, zase jako velice přibližně, srovnat s protikorupčním hnutím v roce 2011. Jo? Protikorupční hnutí, prostě zatočíme s korupcí. Je to vlastně zase byl to takový jako etos těch 10. let. Systém je skorumpovaný, potřebujeme prostě ty skorumpované politiky nahradit nějakými odborníky, kteří tomu rozumí, zefektivníme ten stát a všechno bude fungovat líp. Co se stalo od roku 2014? Nestalo se prakticky nic, naopak by se dalo říct, že spousta věcí se zhoršila. Jo? Že vlastně Modiho vláda s tou korupcí nezatočila, ona ji do značné míry normalizovala, nebo dokonce i legalizovala. Mluvili jsme v jednom z volebních dílů o volebních dluhopisech, to je třeba jako systém, vlastně, kterým se v podstatě legalizovala korupce. Když se podíváte na nedávné kauzy, které se k vládě vážou, jo, tak hlavní ministr Madhya Pradesh Mohan Yadav nakoupil levně pozemky na stavbu dálnic, jo, evidentně využil nějakých zákulisních informací. Teďka kauza, která vlastně štve i samotné příznivce indické lidové strany, je, že minister dopravy Nitin Gadkari tvrdošíně protlačuje přimíchávání 20% etanolu do paliv. V podstatě proto, že jedním z hlavních zpracovatelů je firma, kterou vedou jeho synové. Jo, a co je teďka úplně nejčerstvější, je vytunelování fondu Rámova chrámu. Jo, Rámův chrám, ta výkladní skříň hinduistického nacionalismu, o které jsme tady taky měli díl, tak prostě všechny ty drobné dary, které tam ti poutníci a věřící hážou do té kasičky, tak prostě tu kasu představenstvo ukradlo.
13: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
9: Popsali jsme tady vlastně, jak to celé vypadá. Taková recesistická organizace, ani ne možná organizace, spíš takové jako volně sjednocené hnutí, které pořádá protesty, které nejsou nějak příliš masové, velké, nejsou žádným způsobem násilné, vlastně taková celkem umírněný protest. Ale tomu vlastně podle mě vůbec neodpovídala minimálně ta první reakce indické vlády, když se tady rozjelo tady to hnutí, nasbírali těch přes 20 milionů lajků na internetu, tak ta indická vláda a indické úřady vlastně reagovaly, skoro se mi chce říct, až jako hystericky. Takže jak vlastně oni vlastně v tom prvním týdnu nebo v těch první době reagovali na tu výzvu ke sjednocení všech Švábů?
10: Tím, co se obvykle dělá, zásahy do sociálních sítí, ono to v Indii bývá poměrně často, kdekoliv je nějaký nepokoj, Kašmír úplně typicky, tak první, co se udělá, se vypne internet. Tady se samozřejmě internet nevypnul, ale začaly být blokován ten Instagramový účet, jestli se nepletu, strany Švábů.
9: Myslím, a s jakým odůvodněním?
10: Že to je, ono těch důvodů bylo víc, hledal se nepřítel, že to je snad někdo z Pákistánu, kdo to vytváří, potom se hledal nepřítel někde na západě, zaznamenal jsem, že to je obviňování, že jsou to akce levicových stran, případně opozičních stran, takže ta reakce byla takováto, ale ono to trvalo skutečně jenom pár týdnů, možná jenom pár dní, protože myslím, že dnes vláda Modiho to zcela ignoruje, je mu to úplně jedno.
9: No, ale zasnívala třeba i obvinění, že jsou právě spojení s Pákistánem, nebo že byly takové výroky, že je to taký teroristický B-tým, což jsou vlastně snahy rámovat tady to protestní hnutí vlastně jakožto veřejného nepřítele, jako nepřítele státu.
10: Ano, potom by jistě bylo možné, pokud s touhletou retorikou, že se jedná o nějakou kryptoteroristickou organizaci, která to vytváří, tak by klidně bylo i možné představitele, ať už toho Dýpkeho nebo kohokoliv jiného, zatknout a nějakou dobu držet bez soudu ve vazbě. Takové případy určitě v Indii se dějí. No, k tomu nicméně nedošlo.
9: To já jsem právě zaznamenal, když on on, když to poslal, tady tu výzvu, tak byl ve Spojených státech, pak na ty protesty se teda vracel do Indie a předtím vlastně vyjadřoval docela obavy, že se bojí, že hnedka po přistání, že ho můžou zatknout.
7: Všichni víme, jaká rizika se s tím pojí. Důvod, proč nestavím do popředí další lidi z lidové strany Švábů, jsou obavy, abych nezničil jejich kariéry. Já to riziko snesu. Jsem o 10 let starší a jsem na to vnitřně připravený, protože už jsem viděl, co se lidem jako já může stát. A mám toho dost. Mám dost toho, že jen za to, že vyjádří kritický názor, končí aktivisté ve vazbě a za mřížemi na základě protiteroristických zákonů. Nechci takhle žít a jsem připravený na to, že budu mít spoustu právních potíží hned, jak přistanu v Dili.
9: Je možné dnešní Indii, že za nějakou veřejnou kritiku vlády půjdete prostě za mříže nebo do vazby minimálně, to se tam
10: asi
9: děje?
10: Asi se nějaký důvod najít dá. Jirka by určitě uvedl nějaké známé případy. Asi spíš myslím, že je obava z nějakého zastrašování, případně z takového fenoménu, kterýmu se říká gundaismus. De facto téměř každá, pravděpodobně každá politická strana v Indii má možnost si najmout skupinu takzvaných gundů, to slovíčko gunda je darebák, lump a tak dále.
9: Gauner je takové. Gauner,
10: taková tvrdá síla, hrubá síla, hrubá ruka, která prostě tomu člověku domluví, řekněme.
9: Takže nějaké prostě skupiny, které vyvolávají výtržnosti, nějakým způsobem fyzicky zastraší.
10: Ano, aby Dýpke před příletem zpátky do Indie tak vyjadřoval opakovaně obavu o svoji rodinu, nikoli snad o sebe, ale o svoji rodinu. Já jsem četl rozhovor, tuším, s jeho otcem nebo s maminkou, která trochu syna litovala a říkala, že byl vždycky taková horká hlava, pouštěl se do všeho hlava, ne hlava, a měli vyjadřovali rovněž trochu obavu o něj samotného.
9: Ale teďka teda už ten přístup je vlastně takový ze strany vlády, že oni zjistili, že to teda není nebezpečné pro ně a víceméně nechávají to hnutí žít a ty protesty pokračovat.
8: Nechávají tomu volný průběh, protože já si myslím, že pro vládu nebo vládnoucí stranu je mnohem bezpečnější, když se tady ten hněv může kanalizovat přes nějaké apolitické hnutí. Takže pro ně je to vlastně mnohem výhodnější, když tady existuje nějaké vágní občanské hnutí, které prostě vytváří memy na internetu a na sociálních sítích, než kdyby začali masově vstupovat do zavedených opozičních politických stran.
9: Když to nějak shrneme na závěr, minimálně třeba ta úvodní redakce podle mě vypovídá ale o tom, že oni skutečně, a teď co, buď to jako, buď byla takhle vypjatá, protože si vláda prostě neví tady s tím novým druhem aktivismu rady, anebo je to, myslíte, spíš tím, že prostě oni skutečně jako vyhmátli nějaká ta bolavá místa, která v té...
10: Já si myslím hlavně tou masovostí, velmi rychlou masovostí, ale poté si vláda Modiho rychle spočetla, že tohle nemůže být politická síla. Ona absentuje tam strašně moc věcí, chybí jasně definovaná členská základna. Řekněme, nevíme, kdo vlastně rozhoduje, kdo dělá nějakou strategii, jestli někdo vůbec dělá. Taky zjevně chybí nějaká jasnější vize a strategie, jak k té vizi pomaličku kráčet. Takže pokud tohleto strana nemá, nebo hnutí nemá, tak vlastně není nepřítelem. Zároveň indické volby, tak jako všude na světě, indické politické strany v Indii možná o to víc, tak jsou o penězích. A tady zatím žádný penězovod nevypadá, že by se rýsoval.
9: Ani ty, Jirko, teda nevidíš nějakým způsob, jak by se lidová strana Švábů mohla být nějakým skutečným ohrožením pro vládu premiéra Modiho?
8: Já si myslím, že konkrétně CJP ohrožením nebude, ale může dát třeba zase nějaké věci do pohybu, které se projeví během následujících měsíců a let. Ona prostě opravdu vyhmátla nějaký problém, který v té společnosti je, a je to opravdu nějaká silná generační nespokojenost. Když se vrátím k těm protestům před 15 lety, to vlastně ve velké míře už mohli být rodiče těch lidí, kteří dneska protestují, a oni se prostě těch svých rodičů ptají, jo, co jste za těch 15 let udělali, jako jak jste ten systém zlepšili, vy jste ho nezlepšili, vy jste ho mnohem dokonce zhoršili. My jsme na tom ještě hůř, než jste na tom byli vy. A podle mě tato nálada, tyhle ty pocity se prostě v Indii dřív nebo později nějakým způsobem propíšou. Takže já si myslím, že spíš ta historická úloha CJP bude v tom, že nějak ty věci pošťouchne, bude to nějak spíš nějaký katalyzátor, než že by to samo něco změnilo.
9: Děkuji za odpovědi. Mými dnešními hosty byli Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity.
8: Díky za pozvání a hezké léto.
9: A Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
10: Taky děkuju.
9: Od mikrofonu se s vámi loučí taky Ondřej Himer.
14: Radiokniha.
2: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
14: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
15: Radiožurnál je 14 hodin. A ve studiu už je se zprávami Kateřina Poucidisová.
16: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisty Argentiny a Španělska čeká finále mistrovství světa. Kolona popojíždí na D1 u Hvězdonic směrem do Prahy. A bude oblačno i zataženo s deštěm nebo přeháňkami místy bouřkami. Teploty do 25 stupňů, na Moravě až 29.
14: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
16: Do Česka už dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin, a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm anebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
17: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
16: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a taky ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Premiér Donald Tusk řekl, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
18: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
19: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
16: Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO měla být jen o něco levnější.
20: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. Otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů celý, vlastně včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších předpokládaných až 150 milionů je absurdních.
16: Město hledá jiné řešení, ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum anebo i škrty v projektu.
14: Sport.
21: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o vítězích. Ve finále nastoupí v New Jersey obhájci titulu z Argentiny proti Španělům. Utkání začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Tereza Tvarušková vybojovala zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupni jsou teď na trati muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
22: No a elitní muži momentálně ve třetím z osmi kol, no a je to boj zatím dvou největších favoritů, Ondřej Cink v čele, ale těsně za ním Jan Sáska, takže zatím zajímavá, napínavá bitva. Jan Zatloukal se dlouho také držel s tou elitní dvojicí, ale ten už odpadl. Třetí momentálně Patrik Černý. Zestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: kolony na D3 u Hvězdonic a na D3 u Milíčína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na chodce rady v omezení na 25. kilometru stálo porouchané auto, už se ho podařilo odtlačit z jízdního pruhu. Kolona teď začíná před sjezdem na chodce rady na 30. kilometru. Brzdí se prudce na mokré vozovce, zpoždění kolem 20 minut, ovšem teď přišla zpráva, že na 27. kilometru se stala nehoda, srazila se dvě auta. Na D3 a silnici 3 na trase z Českých Budějovic do Prahy je velmi silný provoz, nejprve se popojíždí na konci dálnice před Milíčínem na 64. kilometru, znovu kolem Votic, za Benešovem a také kolem Čerčan. Z Budějovic se vyplatí jet přes Písek a po dálnici D4. Na Pražském okruhu pokračuje omezení u Slivence a Ořechu po noční demolici mostů, mezi 17. a 19. kilometrem se jede v každém směru jedním pruhem, ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Jinočany z 21. kilometru 20 minut, ve směru na letiště budete brzdit za Lhokovským tunelem, zpoždění půl hodiny. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se srazila tři auta, blokují levý pruh, začala kvůli tomu regulace provozu na vjezdech do tunelů. Plní se mimo jiné Nová Povltavská před Blankou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy už i taky bouřkami. Odpoledne a večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 9.

0: Majitel knížky za pár let vstoupí do dějin mezinárodní špionáže, William Sebold. U nás nepříliš známý příběh z prvních let druhé světové války vám připomene publicista Karel Pacner, kterého do studia pozval David Hertl.
1: Portréty. Špionáž je věčná. Vedle prostituce je to nejstarší řemeslo. Všechny státy ji používají při formování mezinárodní politiky, někdy se však splete a potom je z toho tragédie. Němci založili výzvědnou službu už 11. února 1867. Své lidi začali vysílat do Paříže a dalších francouzských měst, do Bruselu a Lucemburku koncem 80. let. Také sledovali oponenty carského režimu ve Francii, Švýcarsku a Velké Británii. V samotném Rusku měli 75 agentů a dobře je platili. Na počátku 20. století sloužilo u této tajné služby 124 důstojníků.
0: Takové tedy byly začátky špionáže a o všem ostatním už si teď budeme povídat s Karlem Pacnerem, kterého vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tohle byly opravdu začátky. Mě to překvapilo, já jsem myslel, že špionáž bude možná už někde třeba v Bibli zapsaná.
2: Celé určitě, ale to formování těch organizací špionáže tak začalo až v tom 19. století, spíš teda v druhé polovině. Předtím tu špionáž prováděli vyslanci, poslové a byla v podstatě vždycky jednoúčelová. Poslali někam nějakého člověka, který měl určitý úkol.
0: Tím hlavním, o čem se dnes chceme bavit, tak jsou německé snahy získat informace o válečných přípravách ve Spojených státech. Pojďme tedy do 20. let, kdy se německá špionáž formuje. Ukázka, kterou jste vybral, je z webových stránek televize Prima Zoom.
1: Jedna z mála vojenských institucí z dob Německé Výmarské republiky přetrvala i v dobách nacistických. Šlo o vojenskou rozvědku Abwehr. Německá vojenská zpravodajská služba Abwehr vznikla v roce 1921 se souhlasem vítězných mocností z první světové války. Název Abwehr, německy obrana, měl navíc otupit nechuť některých spojeneckých politiků a vojáků cokoliv vojenského Němcům povolit. Měl to být signál, že nová německá vojenská rozvědka bude čistě defenzivním nástrojem. Obecně je činnost Abwehru za nacistického režimu a druhé světové války hodnocena jako nepříliš efektivní. Nebylo ovšem divu, velká část personálu Abwehru byla ne-li rovnou trnem v oku, tak alespoň v nemilosti u špiček nacistické strany a především u šéfů nacistické rozvědky a bezpečnosti Heydricha a Schellenberga.
0: Zaujalo mě to konstatování, že činnost Abwehru byla hodnocena jako nepříliš efektivní. Když si vzpomenu třeba na druhou polovinu 30. let a na to, jak dokonalé informace mělo Německo o tom, co se děje v Československu, v pohraničí, tak jsem si myslel, že naopak Abwehr byla velmi výkonná složka. Jak to bylo?
2: U nás ti agenti Abwehru, tak to byli vesměs sudeční Němci, protože Československo mělo velké množství německy mluvících obyvatel. A následkem hospodářské krize začátkem 30. let v těch pohraničních oblastech, kde bydleli Němci, tak krachoval tamní průmysl. A československá vláda neuměla těmto lidem pomoct. V roce 33 se stal šéfem Třetí říše Adolf Hitler a začal jim nabízet nejrůznější způsob pomoci. Takže to, že informovali o tom, co se děje v Československu, to byla vlastně splátka na dluh. Pokud se týká druhé světové války, tak tam je třeba říct, že řada vysokých důstojníků, včetně admirála Canarise, šéfa Abwehru, byla naladěna protinacisticky. Sám Canaris byl známý anglofil a budoval si cesty k západním tajným službám, především k britské. Takže ta efektivita vůči Británii byla naprosto špatná. Pokud se týká Sovětského svazu, tak tam existovaly takové podmínky

0: pro život cizinců, že nebylo možné tam získávat kvalifikované agenty.
1: Chápu to, že v sovětském Rusku každý cizinec byl asi hodně nápadný.
0: Byl hodně nápadný svou mluvou, svým oblečením, svými pohyby, tím, že neměl zatrpklý obličej jako většina Rusů. Uměl se smát. Cizinci se v Sovětském svazu výrazně odlišovali od místního obyvatelstva.
1: My se dnes chceme bavit o Spojených státech. Ta další ukázka je z knížky Jiřího Brože Hitlerovo špionážní ESO a Abwehr.
2: Na jaře 1940 činnost Abwehru ve Spojených státech vrcholila. Měl tam 4 agenturní sítě s více než 40 agenty, desítkami informátorů a v činnosti byly 2 vysílačky. V Berlíně tak měli k dispozici informace nejen o vojenské technice, vojensko-průmyslovém potenciálu Spojených států, ale i o rozsahu pomoci Velké Británie i o mnoha záměrech prezidenta. V březnu 1940 připlul do New Yorku americký státní občan Kurt F. Němec, narozený ve Spojených státech, odkud se nedlouho po svém narození vrátil se svými rodiči zpět do Německa. Po nabídce, že je ochoten přispět svým dílem k vítězství nacistů, byl vyslán zpět do Spojených států s úkolem vybudovat z krajanů německého původu výzvědnou síť.
1: Musíme říci, že tento Kurt F. není mužem, o kterém se dnes chceme bavit, ale obecně je to tak, že Německo se snažilo před tím válečným konfliktem vybudovat ve Spojených státech co nejširší zpravodajskou síť?
0: Ano, je to tak. Snažilo se o to, i když určité úspěchy mělo, tak přece jenom ta kontrašpionáž FBI byla velice účinná. Navíc musíme připomenout, že někteří z těch agentů, které Abwehr vyslal do Spojených států, tak velice brzy přešli na druhou stranu, protože nacismu nevěřili.
1: William Sebold, člověk, o kterém se chceme bavit, se do celé téhle zpravodajské hry dostal kdy a jakým způsobem?
0: William Sebold byl původem Němec, který žil hezkých pár let ve Spojených státech jako letecký inženýr, oženil se s Američankou a potom, když jeho matka v Německu onemocněla, on pocítil potřebu se vrátit a být na blízku své mamince. Když se vrátil, tak už v hamburském přístavu ho zastavili agenti Abwehru a sdělili mu, že od něj budou potřebovat pomoc. Později mu řekli, musíte se vrátit a dali mu několika týdenní školení ve své špionážní škole, aby se naučil telegrafovat, šifrovat a dešifrovat, aby se naučil kontrasledování, to znamená obraně proti sledování FBI a podobně. Tyhle ty znalosti všechny mu během několika měsíců nebo týdnů štípili a poslali ho do Spojených států. On ovšem ještě před tím, než usedl na parník, tak navštívil americký konzulát, protože byl americký občan, což bylo teda normální, že americký občan oznámí, že se vrací. No a on tam řekl těm konzulárním úředníkům, aby sdělili FBI, že se vrací jako německý špion a chce spolupracovat proti nacistickému Německu. Což teda učinil tím, že prozradil FBI po svém připlutí do New Yorku celou síť 33 agentů, které měl řídit.
1: Víte, mě nesmírně zaujalo to, že Sebold na tu spolupráci s Abwehrem na začátku přistoupil. Četl jsem si na stránkách FBI, že byl nějakým způsobem snad vydírán, že mu Abwehr hrozil, že se už nebude moc sejít se svojí maminkou. Nebo víme o tom něco víc?
0: To jsou normální tohleto praktiky. Když získáváte agenta a on se vyjadřuje velice zdrženlivě, tak nezbývá nic jiného, než najít jeho slabou stránku a hrozit mu něčím. Takže hrozili mu, že prostě s maminkou se nebude moc stýkat, případně, že jeho maminka nebude mít dostatečnou lékařskou péči a podobně. To jsou věci, na které každý člověk určitě přistoupí s tím, že bude potom hledat z toho nějaké východisko.
1: My jsme na začátku pořadu říkali, že Sebold dorazil zpátky do Spojených států, do New Yorku 8. února 1940. V té knížce, o které jsem mluvil, tak v té si vezl rádiové kódy pro zasílání šifrovaných zpráv vysílačkou do Německa. Tohle byl ten jeho hlavní úkol, vysílat do Německa informace ze Spojených států?
0: On měl získávat zprávy od té sítě agentů a posílat je rádiem do Německa, do Hamburku, kde byla ústředna pro západní svět.
1: Tohle se tedy odehrálo v únoru 1940. V roce 1941 byla celá tahle síť, kterou Sebold snad řekněme ne vybudoval, ale minimálně věděl o ní a předával informace o ní do Německa, ale zároveň také FBI, tak byla odhalena. Ono se to prý stalo díky tomu, že Sebold už v Americe tu vysílačku budoval s pomocí FBI a dokonce snad i kanceláře mu zařídila FBI.
0: Ano, to je normální, že jakmile člověk přeběhne, tak spolupracuje s místní kontrašpionáží a ta kontrašpionáž mu zajišťuje veškeré služby. Takže bylo zcela normální, že mu pomohli vybudovat tu vysílačku, že mu redigovali telegramy do Německa, případně do nich podstrkovali různé dezinformace. Zcela normální běžný způsob činnosti Doublera.
1: Ta vysílačka prý fungovala 16 měsíců. Potom tedy začalo rozsáhlé zatýkání a je zajímavé, že o tomhle případu se dozvěděli i lidé v tehdejším protektorátu, Češi a Slováci, kteří poslouchali vysílání BBC. Voskovec a Werich si totiž z mnoha různých událostí dělali svým způsobem takovou tu legraci a připravovali pro BBC a pro Hlas Ameriky své pravidelné čtvrthodinky. A v jedné z nich v roce 1941 se objevila následující informace.
3: Takhle někdy ve 38. roce nějaký pan Sebold, Američan německého původu, jel do Německa na léčení. Byl po operaci, tak si vzal dovolenou a vypravil se do nějakých německých lázní. To víte, Vaterland je Vaterland, to se mu nemůžete divit. On to Führerovo Německo ještě neznal, tak si myslel, tam se nejlíp zotaví.
4: No zkrátka, jak se tak v tom Německu zotavuje, jednoho dne se otevřou dveře a vstoupí nějaký páni. Cvakají pod patkama, zvedají pravou ruku, sami Heil Hitler. Es freut mich, Herr Sebold, nehmen Sie Platz, meine Herren, womit kann ich dienen? Co vám máme povídat? Páni byli od gestapa.
3: Nejdřív začali ze široka, tohleto a támhleto, co dělá zdravíčko. Děkuju, už prej je to lepší a to, že prej jako gestapo rádo slyší, že se zase jeden Němec uzdravil.
4: No na to pan Sebold, že je to od nich moc hezký, ale že on vlastně je Američan. No dobře, americký občan namítá gestapo, ale co pak pan Sebold nečetl Mein Kampf? Co pak neví, že tam stojí, že každý Němec zůstane vždycky Němec, i když je třeba Eskimá?
3: No a tak panu Seboldovi, který se narodil v Cincinnati ve státě Ohio, bylo najednou jasný, že je Němec jako poleno a sám Bismarck, že by mohl být rád, kdyby byl takovej Němec, jako je pan Sebold.
4: No a od té chvíle šlo všecko jako na drátku. Že prej už pan Sebold se ve Vaterlandu dostatečně zotavil a že prej by klidně jel zpátky domů do Ameriky. Tady to, co mu dává, je to, že prej jsou plány a přesné instrukce, jak se stavit tajnou vysílačku krátkovlnou. A tadyhle prej je klíč k šifrám a tohle to jsou mikrofotografie seznamu všech lidí, kteří už v Americe pro gestapu pracují a těm, aby se tam pan Sebold prej hned spojil.
3: Pak ještě prošel pan Sebold v Hamburgu takovej šikovnej kurz pro vyzvědače, dostal lístek na loď, nějaký dolary na nepředvídaný vydání, řekl Heil Hitler, no a vyplul do Ameriky.
4: No a když přistál v New Yorku pan Sebold, Němec jako poleno, Bismarck hadr, rovnou z lodě zajel k takovému vysokému domu, vyjel výtahem asi do 40. poschodí, vešel do kanceláře a povídá: Well boys, I've got something for you. Čili kluci, tady vám něco nesu.
5: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: V těch dnešních portrétech hovoří publicista Karel Pacner o Williamu Seboldovi a jeho špionážním případu události ze 40. let a ze Spojených států amerických. Dobrý poslech portrétů přeje také David Hertl. Poslouchal jsem teď Voskovce a Wericha. Zaujalo mě, jak hovoří o tom, že William Sebold byl Američan narozený v Cincinnati a jel do Německa do lázní na léčení. Tak nevím, měli Voskovec a Werich špatné noviny, anebo spíš tahle informace byla nějaká krycí, puštěná do veřejnosti?
0: Zpravidla tajné služby, když někdo přeběhne na druhou stranu, tak řadu věcí o tom člověku zakrývají, vytvářejí jinou legendu, aby neprozradili některé věci z jeho životopisu. Tak já bych to takhle hodnotil. Prostě legenda pro veřejnost.
1: A teď trochu reality. Opět si čteme z knížky Jiřího Brože Hitlerovo špionážní eso a Abwehr.
2: Dne 30. června 1941 přinesly tiskové agentury zprávu, že v New Yorku bylo zatčeno 29 agentů a v příštích dnech počet zatčených dále rostl. S prvními 12 agenty byl zahájen proces před federálním soudem v Brooklynu 3. září 1941. O 5 dnů později chargé d'affaires dr. Thompson oznámil do Berlína, že podle dostupných zpráv byli zatčeni na základě spolupráce FBI s Williamem Seboltem. V ústředí Abwehru věděli, že toto jméno používá Němec William George Debovský, vyslaný do Spojených států stanicí Hamburg. V říjnu 1941, kdy se v Německu množili ze všech stran dotazy k případu Sebold, Canaris sepsal memorandum, ve kterém podal svérázný výklad okolností. Tvrdil, že z celkového počtu 45 zatčených bylo pouze 12 agenty Abwehru, ostatní v evidenci jeho organizace nebyli, i když nevyloučil, že informace mohli dodávat.
1: Dočetl jsem se, že postupně bylo všech 33 lidí odsouzeno dohromady na více než 300 let vězení, také tam padaly nějaké vysoké pokuty. Hovoří se o tom jako o jednom vůbec z největších špionážních případů ve Spojených státech.
0: Ano, to je pravda. 33 zatčených agentů postavených před soud, to nemá obdoby.
1: Ale pravdou je, že ty snahy Němců proniknout do Spojených států, tedy svými agenty, ty trvaly dál.
0: Snahy Němců proniknout do Spojených států trvaly dál. V příštích letech vysadili dvě ponorky několikačlenné skupiny agentů opět vycvičených hamburskou stanicí. A je zajímavé, že v obou skupinách se vždycky našel jeden člověk, který po nějaké době šel na FBI a řekl, hejte se, já jsem německý agent a tadyhle ty dva lidé, kteří se mnou připluli, jsou také agenti. Takže všichni byli zatčeni, ti, co se přiznali, tak většinou byli odsunuti mimo hlavní střediska americká, čili zapadli někdy na Floridě nebo v Novém Mexiku a v Arizoně, kdežto ti, kteří skutečně sbírali informace, tak byli popraveni.
1: O čem tohle podle vás vypovídá, že ti Němci se nakonec šli, nebo někteří z nich se šli dobrovolně přiznat? Je to výraz nějaké lásky nebo obdivu ke Spojeným státům, nebo proč to dělali?
0: Já si myslím, že to bylo jednak to, že v minulosti, když byli ve Spojených státech řadu let, tak zažili způsob života, jaký neexistoval v Německu. Demokracie, velice vstřícné chování lidí navzájem. No a pak teda, když se vrátili před válkou do Německa, tak zažili nacismus, zažili policejní stát, takže jim začal vadit nacismus, policejní stát a to byl patrně ten hlavní důvod, proč přešli na druhou stranu.
1: O snahách Německa proniknout do Spojených států vypovídá i poslední ukázka, kterou jste pro náš pořad dnes připravil. Je z knížky Alex Abela a Scott Gordon Hitlerovi agenti.
2: Počátkem prosince 1941, jenom několik dnů po útoku Japonců na Pearl Harbor, německý vůdce Adolf Hitler schválil teroristickou misi proti Spojeným státům. Ty sice zůstávaly po dobu své neutrality mimo hru, avšak poté, co Hitler oficiálně vyhlásil 11. prosince Americe válku, napřelo Německo své síly i tímto směrem. Němečtí technici, inženýři a experti ze všech oborů zkoumali americkou válečnou mašinérii a vypracovali plán. Skupina se měla soustředit na ochromení amerického zpracovatelského průmyslu hliníku a hořčíku a také na zničení továren na kryolit, tehdy nezbytnou součást výroby hliníku.
1: Aby se nám z pořadu tak trochu nevytratil William Sebold, tak jenom dodám, že i to, co jste říkal o agentech, kteří spolupracovali s FBI, byl také jeho případ. Po vynesení rozsudku zmizel doslova ve Spojených státech. On se přestěhoval pod změněnou identitou do Kalifornie v rámci takzvaného vládního programu na ochranu svědků. Zkoušel podnikat, žil prý ale v neustálém vypětí, protože dostával dopisy z Německa od rodiny s hrozbami od nacistů. To vypětí se podepsalo na jeho zdravotním stavu. V roce 1965 byl umístěn do léčebny, diagnóza byla maniodepresivita a 16. února 1970 zemřel na infarkt, bylo mu 69 let. Takovéhle to tedy bylo, když se Němci snažili proniknout do Spojených států. Byli podobně neúspěšní němečtí agenti i v jiných zemích?
0: Víte, je velice zajímavé, že ve Velké Británii, jak před první světovou válkou, tak před druhou, britská kontrašpionáž MI5 zjistila sítě německých agentů a velice brzy je zlikvidovala. Před první světovou válkou, neboli před velkou válkou, jak se dřív říkalo, tak to bylo tak, že v roce 1910 byl německý císař Wilhelm II. Na pohřbu krále Eduarda VII. A jeho hlavní bodyguard byl současně vyzvědačem. V noci tajně vyklouzl z hotelu a došel k jednomu holičství, přičemž netušil, že ho sledují britští sledovači. No a ukázalo se, že toto holičství je vlastně poštovní schránkou pro německé vyzvědače po celém území Velké Británie. No, Britové je nechali pracovat, kontrolovali to, co odesílají. Nebylo to nic tak závažného, aby to museli přerušit. A jakmile vypukla první světová válka, tak všechnu tu síť pozavírali. Totéž udělali před druhou světovou válkou, že také odsledovali všechny německé vyzvědače, no a potom je pochytali, 14 z nich přesvědčili, aby pracovali jako dabléři, to znamená, že svými vysílačkami posílali do Hamburku zprávy, které připravovala britská kontrašpionáž, kde kromě pravdivých informací byly vloženy dezinformace, které měly Němce prostě zlikvidovat. No a Britové pro řízení těchto dublerů zřídili dokonce výbor dvojitého kříže. Speciální organizaci, která řídila tyto dublery, musím říct, že do konce války se jich vystřídalo 120. No, ti němečtí agenti, kteří byli chyceni a nechtěli spolupracovat, tak většinou byli odsouzeni k smrti a zastřeleni.
1: Já jenom dodám, že o případu Williama Sebolta, o kterém jsme tady dnes hovořili, byl ještě za války natočen ve Spojených státech film. Jmenoval se Dům na 92. ulici. Premiéra byla v roce 1945 a dostal Oscara za námět. Děkuji dnes za spolupráci publicistovi Karlu Pacnerovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Ivana Možná a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů David Herko.
6: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin a 30 minut. Poslechněte si zprávy, má je Kateřina Soucidisová.
7: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto varuje, abyste na ně nezadávali osobní ani bankovní údaje. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Americká armáda osmou noc po sobě útočila na Írán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za dva zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při íránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana anebo sklady raket a dronů. Írán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Sport. Cyklistka Tereza Tvarušková ovládla závod žen na republikovém šampionátu horských kol ve stupně. Podrobnosti z mužského závodu v olympijské disciplíně cross country má Vladislav Janouškovec.
8: Největší favorit Ondřej Cink míří za svým 8. titulem mistra České republiky. Jeho náskok na druhého Jana Sásku je už více než 30 sekund a tak Ondřej Cink si poměrně bezpečně hlídá teď vedení v tomhle závodě. Třetí momentálně hojka. Sestup na Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Hvězdonic a zdržení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru se dojíždí do kolony, na 26. kilometru šetří nehodu, teď už ve stoupacím pruhu, zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů. Mezi 17. a 19. kilometrem se jede jedním pruhem. Z obou stran jsou půlhodinové kolony od Lohkova z 15. kilometru směrem na D1 od sjezdu na Jinočany. Na začátku dálnice D6 v Praze směrem do Karlových Varů na 0,5 kilometru odklízejí následky nehody. Jede se jen odstavným pruhem a brzdí to nájezd z Pražského okruhu. Opatrně při sjezdu z okruhu náhle se brzdí do zastavení. Na řadě míst hlásíte bouřky, popadané stromy. Náš zpravodaj jede po silnici 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou a hlásí komplikace u Hodonína u odbočky na Dolní Bojanovice.
10: Jak to byla ta bůrka, tak tam stojí hlásiči a dráty elektrického vedení jsou nízko nad mozovku, takže oni pouštějí len osobáky a karavany alebo zavky samo se otáčat.
9: Náhradní trasa případně přes Lužice. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, regulují provoz v tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Místy už se objevují bouřky, přehánky a taky déšť. Večer bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě až kolem 29. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
11: Na lavičce před školou seděly tři ženy. Jedna byla škaredá, druhá hloupá a ta třetí byla také učitelka. Tak toto praví jedna z anekdot o učitelkách. Docela se mi líbí. Podle mě ovšem není postavená na reálném základě. Nevím, kdo ji vymyslel, ale já, který se pohybuji mezi kantory celý život, mám naprosto jinou zkušenost. Učitelky, které znám, jsou krásné, chytré, empatické, kreativní, láskyplné a hlavně by na lavičce před školou nikdy neseděly. Než by tímto způsobem marnili čas, raději se budou věnovat dětem nebo své třídě. Takové, jak jsme je poznali v dobách, kdy jsme byli sami žáky nebo na třídních schůzkách, v soukromí určitě nejsou. Tam jsou veselé, mnohdy rozverné a umí krásně vypravovat příběhy, ve kterých si dělají legraci sami ze sebe. Znám jich mnoho, ale ta, kterou mi vyprávěla Lenka, se mi zdá naprosto úžasná. Když měla jako začínající učitelka první třídy hodinu matematiky, vstoupil do učebny nějaký muž ve firemním tričku, představil se jako zaměstnanec spojů a žádal jí o telefonní číslo do jejího kabinetu. Lenka v matematickém rauši odvrátila hlavu od žáčku a spustila 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 8 a víte co, dejte mi pokoj, osmičku jsme ještě nebrali. Touto krásnou příhodou jsme vstoupili do druhé části seriálu Mám doma paní učitelku. Ten první nám představil mimo jiných i Sylvii, která měla v září svou učitelskou premiéru a nastupovala do školy plná pedagogických ideálů. Teď má za sebou několik měsíců ve školní realitě a tak jsem se jí zeptal, jak se plní či neplní její představy o náročné práci učitelky.
12: Naplnila se částečně, snažila jsem se vlastně být tou kamarádskou učitelkou a měla jsem i očekávání, že to děti přijmou, že to bude v pořádku, že to takhle bude bavit. A to si myslím, že se dobře naplnilo, ale možná právě tím kamarádstvím, tím přátelským přístupem se trochu nenaplnilo mé očekávání té autority. Takže to víceméně teď už poslední, já nevím, 2 měsíce, tak se snažím vyvážit, abych našla tu správnou hranici mezi kamarádstvím a autoritou. No. Nejtěžší je administrativa. Opravdu v učitelské profesi, ať se to nezdá, je spousta administrativy a tím, že na tohle vás ve škole nepřipraví, tak to bylo pro mě opravdu nejtěžší. Papírování úplně ve všem, 4letní hodnocení, klasifikace, porady, všechny tady tyhle věci jsou pro mě dost nové a ty jsou pro mě proto těžké. A co mě potěšilo? Děti. Ta práce s nimi.
11: Čas ve škole plyne jako voda a než se nový učitel rozkouká, jsou tu třídní schůzky. Jak většina kantorů říká, rodiče, kteří by přijít měli, nepřijdou a chodí pouze ti, jejichž děti jsou bezproblémové. Já jsem jako rodič absolvoval třídní schůzky 2x. První byla na základní škole, kam chodila moje dcera. Když jsem si vyslechl poměrně obsáhlý komentář paní učitelky a šel se zeptat, jak to s ní vypadá, ujistila mě, že jsem v úplně jiné třídě. Ve třídě, kam dcera opravdu chodila, už byly dveře zamčené. U syna to bylo jiné. Když jsem bezradně bloudil po chodbách jeho střední školy, abych našel tu správnou třídu, zastavila mě jedna paní profesorka s dotazem, jestli někoho hledám. Řekl jsem jí, že jdu na synovu třídní schůzku a ona mi za to prozradila, že je jeho třídní a že rodičák začíná za 2 hodiny. No a protože jsme zjistili, že se vlastně známe z nějakého natáčení, pozvala mě do kabinetu na kávu, kde jsme se asi hodinu bavili o muzice. Když jsem odcházel, uvědomil jsem si, že jsem do školy přišel za úplně jiným účelem než na kávu a že budu doma muset referovat o tom, co jsem se dověděl. Na poslední chvíli ve dveřích jsem se ještě zeptal, a co syn? Odpověď byla jednoznačná. Ale jo, on je hodnej. Víckrát jsem na třídní schůzky nominovaný nebyl.
12: Dobrý den, vážení rodiče, já vás tady vítám na dalších třídních schůzkách, kde budeme řešit nějaké pedagogické záležitosti a organizační záležitosti uplynulého 1/4 roku.
11: Máte trému? Bojíte se stoupnout před ty rodiče?
12: Mám trému. Před rodiči je to vždycky o něco horší než před těmi dětmi. Přece jen oni jsou děti a tak nějak vám věří všechno, co jim řeknete. A ti rodiče jsou v tomhle jiní. Oni mají svůj rozum a svoje pravdy a svoje přesvědčení a obávám se třeba, že tam bude nějaký rodič, který nebude souhlasit s tím, jak něco dělám, nebude souhlasit se mnou jako učitelkou, s čímkoliv, takže z toho jsem nervózní, ano.
11: Ano, v tom má Silvie naprostou pravdu a potvrzuje to i paní učitelka Jarka, která má za sebou dlouholetou praxi.
13: Nejtěžší je komunikace s rodiči. Hodně rodičů má dojem, že když má děti, tak rozumí i pedagogické činnosti. Je strašně těžké kolikrát jim vyvrátit jejich názor nebo je přimět k tomu, aby spolupracovali a táhli s učitelem za jeden provaz, protože to dítě toho umí moc dobře jako zneužívat. A spolupráce s rodiči je úplně nejtěžší. S dětmi se domluví vždycky.
11: Zkrátka, ne každý, kdo se vozí v autobusu, ho umí řídit. A pokud hovoříme o autobusu, ten pomyslný nás zaveze až k adventu.
14: Prosím tě, do čeho ses to pustila? Myslím, že půjdeme ven?
15: Na čemu se divíš? To dělám přece přes 30 let, rok co rok, dělám perničky. A letos nebudu dělat čerty, budu dělat jako vždycky adventní kalendář a místo čertu Mikuláše. Jediná změna. Čekaj, kde mám váleček?
14: To děláš dětem?
15: No to dělám dětem. A do třídy dělám ten adventní kalendář, dělám do třídy. A každý vždycky od prvního si kdo má v pořadové číslo jedna si prvního sní perníček, druhého druhý a tak se to bude ujídat, až se dojíme do Vánoc.
14: A děláš to ráda?
15: Dělám to moc ráda. Jednak si tím navoním byt, krásně už se sama naladím předvánočně, no a potom nám, když tam máme ty adventní naskládané ty perničky pověšeny na zácloně, tak to nádherně, když vejdeš do třídy, tak to nádherně voní a takže vejdeš a už víš, že brzo budou Vánoce.
14: A to děláš ze svých surovin?
15: No, samo, ze svých.
16: Každý učitel dotuje školství. To už je prostě náš úděl. Už jsme si tak nějak zvykli, že před Vánocema hňácáme těsto na perníky, které si vyrobíme z vlastních prostředků a potom je přineseme do školy, aby děti mohly péct perníky. Nikdo nám to neproplatí. Na to ve školství nejsou fondy. Každý učitel dotuje svou třídu z vlastních prostředků.
11: Jo, o tom bych mohl mluvit. Do sféry sponzorů patří velkým dílem také manželé učitelek. A to nejen hmotnými statky, ale především technickou myslí a zručností. Není to ale nic nového. Jako dítě učitelů mohu potvrdit, že tomu nebylo jinak ani v minulosti. Co hodin jsem si odpracoval jako dítě v bantické škole. Zkrátka, škola, kde učí maminka nebo tatínek, se do soukromého života prolíná všem členům rodiny. Což také potvrzuje manžel středoškolské profesorky Tomáš.
17: To školství funguje v tom soukromém životě. Zadám úkoly, zkontroluji úkoly. Takže když já přijíždím domů, zpravidla později než moje žena, tak ona už má tu svoji půl hodinu klidu, který potřebuje pro vypnutí za sebou. Pozdravíme se a proběhne kontrola úkolů. Udělal si to, to, to a je potřeba udělat to, to, to. Ono to možná zní jako trošku, že jsem pod pantoflem, ale na druhé straně, jak se znám, tak je to jenom dobře, protože kdyby toho nebylo, tak bych jenom vlčil a vlčil a vlčil.
11: Tomáši, ty jsi ideální manžel učitelky. U 56-letého Viktora si tím ale nejsem tak docela jistý.
18: Jedná s tebou někdy tvoje žena jako se svým žákem?
19: Tak samozřejmě, každý člověk je nějakým způsobem zasažen ve svém jednání svým povoláním. Mně se to samozřejmě stává taky, protože součástí učitelství není jenom předávání informací, vědomostí, ale je to také výchova. No a v tomto směru si manželka přináší práci domů, protože mnohdy se mi stává, že stojím před ní a jsem terčem jejich výchovných poučení, jejich rad do života, jak by se měl chovat, abych byl v životě úspěšný, jak by se měl vyvarovat určitých způsobů jednání a tak dál. Takže v tomto smyslu určitě si to vůbec neuvědomuje, tak se mnou mnohdy jedná právě jako s žákem, kterého by měla učit.
11: Přiznám se, že se s podobnými situacemi setkávám také. Například na přechodu pro chodce, kdy je auto ještě v nedohlednu, jsem upozorněn, že mám zastavit a rozhlédnout se. Nevadí mi to a takovou situaci považuji za milé zpestření všedních dnů. Horší je, když v zamýšlení nad školními aktivitami přestane moje manželka vnímat. V tom ale naštěstí nejsem sám, že Tomáš.
14: Nosí si tvoje žena domů práci a starosti?
17: Nosí jak té formě písemné, což jsou tady ty písemky slavně, tak nějaké formě, řekněme, myšlenek a neustále se na něco připravuje, neustále o tom hovoří, neustále něco zařizuje, výlety, ubytování, protože na tu školu myslí neustále.
11: Ano, zamýšlenost učitelky a její odlety z této planety znám velmi dobře. Zvlášť pikantní bývají po celotýdenní šichtě v pátek. Například se zeptám, kdy zítra pojedeme na chalupu? A odpověď zní, nejlepší by byl tvrdý papír, ne?
17: Je pravda, že někdy trošku mě vadí, že její žáci mají přednost přede mnou, ale hold, zas na druhé straně je to znak toho, že asi mají rádi.
14: Jak zasahují žáci do vašeho života?
17: No, stává se, že se ohlásí, případně neohlásí a zastaví se u nás, přivedou děti, udělají u nás čurbes, sní můj nedělní oběd a zase odjedou. Takže tímto způsobem zasahují, ale na druhé straně je to, myslím, ta největší odměna pro manželku, jaká může být, protože jsou to třeba žáci, které mají teď 42, 40 let, mají děti, je to její vlastně první maturitní třída a myslím, že vzpomínají na ní ve velmi dobré.
18: Máte třeba jako rodina nějaký svůj program a přijdou studenti s tím, že bych rádi paní profesorku pozvali na nějakou svoji akci. Jak se nakonec rozhodne? Pro studenty nebo pro rodinu?
17: Pro studenty, jednoznačně. Protože prostě má ráda. Já, když jsem byl dítě, tak učitelka, klasická učitelka, byla plnoštíhlé postavy, měla krimplénové šaty a všechny měli jednotný účes, trvalou. Dnešní učitelka musí být upravená, krásná, vzdělaná, což si myslím, že moje manželka splňuje, ale o ošatném si může nechat jenom zdát. Možná je to námět k zamyšlení.
16: Já si vždycky vzpomenu na slova své kolegyně, která tvrdila, že učitelka má být hezká. Takže do školy se vždycky snažím se maximálně upravit, aby ty děti, když už na mě 4 hodiny koukají, tak aby se koukali na pěknou paní učitelku.
11: Toho si je vědoma asi každá paní učitelka, včetně té mojí. A zatímco se s jejím pečlivým odíváním do školy setkávám každé ráno, s ošatným jsem se ještě nesetkal. Ani jedno ale není zanedbatelné. Moje manželka si chystá oděv každý večer, aby ho sladila s ročním obdobím, tématikou probírané látky a především s citem pro krásu. A to včetně spodního prádla. Když se jí ptám, proč školnímu oděvu věnuje tolik péče, odpověď je vždycky stejná. Své děti přece učím nejen číst, psát a počítat, ale také estetickému cítění a vnímání krásy. Jo, doby krimplenových šatů už jsou přece jenom dávno pryč.
15: Mám prvňáky většinou, takže to můžu potvrdit, že ty určitě holčičky sledují nalakované nechty, barvu, všechno. I vlasy, když mám změnu, tak přijdou, pochválí, samozřejmě potěší, ale nejenom holčičky, ale i kluci. Stalo se mi, že kluci v první lavici si mě tak jako měřili, prohlíželi a pak říkali, paní učitelko, co to máte dneska na nohách? Začala jsem od pantoflí a že to ne, pantofle ne, to víš? Tak říkám, no to mám punčocháče, dneska zelené, abych doladila kolem Vánoc, že jo, jak se zdobí stromeček. A kluci, ale ne, paní učitelko, to nejsou punčocháče. Já jsem říkala, no tak co by to tak jako mělo být, to jsou punčocháče, kluci. Ne, paní učitelko, to jsou to ty rybářský. To jsou ty přece ty rybářské. Jo, co rybářský? No to jak mají ti rybáři, když chytají v té vodě ty ryby, holiny. Jo, to jsou ty rybářské holiny, co jsou až nahoru.
11: Dětská módní policie není jenom na základní škole. Mnohem náročnější jsou studenti na škole střední. O tom by mohla povídat dlouholetá češtinářka Dana. Mimochodem, je to manželka Tomáše, který navrhuje ošatné pro učitele.
15: Ještě si zvolila takový citát trošku geronský, nad tím už přemýšlím já, vy ještě máte docela čas, ale myslím si, že je to úplně podstatná věc pro
18: spoustu. Věnuješ se, když jdeš do školy, nějak speciálně úpravě své vizáži, oblečení a podobně?
20: Musím říct, protože učím studenty na vyšším stupni, že to je otázka celkem na místě. Jelikož studentky ve věku 15 až 18 let jsou velkými kritičkami módy, takže ano, věnuji pozornost svému oblečení, věnuji pozornost dokonce i tomu, co je relativně in, protože jakmile vstoupím do třídy, tak z těch 30 studentů zhruba 15 je dívek a těch 15 pohledů mě sjede od hlavy až k patě, zjistí, jestli jsem dostatečně barevně sladěná, co mám nového a jestli je to zrovna v módě, anebo jsem úplně mimo, takže ano, věnuji se. Pokud jsem asi zvolila to správné oblečení z jejich úhlu pohledu, tak se dost často setkávám s větou, paní profesorko, vám to sluší. A musím říct, že mě to fakt potěší.
18: Samozřejmě to oblečení musíš vybírat, musí být kvalitní, musí být hezké a to taky něco stojí. Uvítala bys třeba ošatné, tak jak to kdysi údajně bývalo?
20: Ošatné bych uvítal v každém případě. Já si myslím, že by to měla být téměř nezbytná součást každého učitele, protože je vidět, je na veřejnosti, sleduje ho hodně očí, takže stejně jak třeba v oblasti politické, tak i v oblasti školské by toto mělo fungovat v každém případě. A navíc učitelé nemají tak horentní platy, aby si mohli stále kupovat nové oblečení. O dalších aktivitách samozřejmě nemluvím, ty by měly být taky hodnoceny dle toho, co učitel skutečně odvede, což rozhodně neplatí.
18: Nemáš strach, že tato slova popudí některé posluchače?
20: Myslím si, že určitě popudí ne některé, ale značnou část posluchačů, ale vřele bych jim doporučila, ať si jdou vyzkoušet učit, ať si jdou vyzkoušet veškeré prostředí školní a myslím si, že potom pochopí, co za mými slovy stojí.
11: Jo, vím velmi dobře, co za těmito slovy stojí a ani to nejvyšší ošatné by mě nemotivovalo stát se učitelem na jakémkoliv stupni. Raději půjdu domů a pokusím se vyloudit alespoň jeden z perníčků, které jsou určeny pro děti z 2. B.
3: Haló, stav na kávu, už se nemůžu dočkat. A tady nikdo není, se dívám. A tady je lísteček. Jsem ve škole, dělám adventní věnce. Tak a je po kávě. Perníčky jsou pryč a mě čeká další cesta do školy, tentokrát úplně jiné. Právě tady začínají Vánoce, protože se tady dělají nádherné adventní věnce. A já tady mám paní učitelku, která je vlastně iniciátorem této akce. Proč se koná?
21: Myslím, že to je důležité, abychom se setkávali my učitelé a rodiče a děti. A je to krásné. Já si myslím, že pokud člověk dělá práci pedagoga, tak toto jsou ty chvíle, které ho naplňují a které ho dělají šťastným a že to k té práci patří. Ty úsměvy těch dětí jsou pro mě vždycky takovým nakopnutím pro další práci. V letošním roce jsme měli přihlášených asi 76 dětí plus 76 rodičů.
3: Takže bude 76 radostných domácností.
21: Myslím si, že ano.
3: Proč jste přišli na výrobu adventních věnců?
22: Protože každý rok si adventní věnec kupujeme a tentokrát jsme si ho chtěli udělat sami a sami si ten věneček vyrobíme podle našich představ a podle našich přání. A budeme to mít v obyváku na stole.
3: Baví vás spolupráce s učitelkama?
22: Baví, oni jsou geniální, se vším nám pomůžou, jo, je to super.
3: Teresko, máš radost toho adventního věnce?
23: Ano. Mám velikou radost toho věnce.
3: A co se ti na něm nejvíc líbí?
23: Ty svíčky. A tam ten domeček bílej.
22: Hezky to drž, já ti pomůžu za chviličku. Vezmu pro vás.
3: Rezort paní učitelky vždycky jsou mašle. A já se zeptám, co vám to přináší?
22: Vítám to, že máme kontakt právě s tou rodinou jinak, než v té školní lavici. Ty děti jsou spokojený, odcházejí s tím adventním věncem a ptají se po nás potom, kdy zas bude nějaká dílnička, kdy bude tohle. Takže tu zpětnou vazbu od nich máme a to je vlastně to, čemu to děláme.
3: Je to láska k dětem?
22: Je to láska k dětem, k té práci.
11: Vím velmi dobře, jak těžce je v takovém případě láska k dětem vykoupená. Manželka přišla v 7 hodin večer a i když skrývala únavu, hlad skrýt neuměla. Takový den bych opravdu mít nechtěl. A není jediný.
24: Fakt jsem konečně doma. Ráno jsem začínala v 7 hodin, jsem měla doučování. Pak jsem si odučila svoje. Potom jsem měla hodinu dozor ve školní jídelně. Vrátila jsem se naobědvaná, svěží. Šla jsem na webinář. Z webináře jsem letěla do školní jídelny, kde bylo vítí věnců a skončila jsem o 6:30 večer, takže fakt perný den.
11: My, manželé učitelek, umíme číst z jejich očí a tak vím, že když přijde po takové šichtě domů, je potřeba jí hýčkat, připravit lehkou večeři a nabídnout volbu programu v televizi podle její libosti. Večeře mi stejně zbude a u televize vyčerpaná učitelka usne dřív, než začne hlavní program. Takže si navolím to, co chci dle vlastní libosti a vím, že ji nevzbudím. Vánoce se kvapem blíží a zatímco na ně přípravy ve škole vrcholí, domov strádá. Děti se přece o vánoční besídku nemohou připravit a manžel ten to nějak zvládne. A zvládne to rád. Víme to všichni, Tomáš, Viktor a nakonec i já.
17: Já jsem přesvědčen, že nic lepšího mě nemohlo potkat. Profese učitele, učitelky je ta možná snad nejdůležitější, smysluplná práce, protože vlastně vzdělaný národ je to, co bychom všichni měli chtít a proto potřebujeme lidi, kteří jsou kvalifikovaní, chytří a mají proto cit, pochopení pro žáky a tak dále.
19: Učitelství není povolání, ale je to poslání, je to nezbytný, aby člověk to vnímal jako věc, kterou dělá ve prospěch společnosti.
11: Myslím, že slova dvou manželů učitelek jsou tou nejlepší tečkou za tímto pořadem. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.
5: Radiokniha.
7: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
0: Thor Heyerdahl byl proslulý norský cestovatel a dobrodruh, zároveň také průkopník experimentální archeologie a antropologie.
7: Narodil se v roce 1914 v Oslu. Tam také vystudoval zoologii a geografii. Krátce před druhou světovou válkou pobýval na souostroví Markézy, kde studoval kulturu praobyvatel Polynésie.
0: Poté, co Němci zahájili okupaci jeho rodného Norska, se přihlásil k odboji a stal se členem svobodné norské armády organizované ze zahraničí. Operoval v nejsevernější provincii Norska Finnmark.
7: Po válce začal pracovat na jednom ze svých nejslavnějších projektů. Úspěšně doplul na replice Inského voru Kontiky do téměř 7000 kilometrů vzdálené Polynésie.
0: Přestože tyto plavby sami o sobě nejsou důkazem, že Inkové osídlili Polynésii, posloužily jako argument pro takzvanou difuzionistickou teorii o šíření kultur, to znamená o pronikání nových skupin osadníků mezi původní obyvatele.
7: V 50. letech se Heyerdahl účastnil výzkumu na dalších odlehlých místech planety, jmenovitě na Galapágách a na Velikonočním ostrově.
0: V letech 1969 a 1970 v rámci expedic Ra-1 a Ra-2 překonal Atlantik, když na replice staroegyptské lodi vyrobené z papíru dorazil k břehům ostrova Barbados. Dokázal tak, že už ve starověku byly možné plavby přes oceán.
7: V 80. letech pak úzce spolupracoval s českým technikem a experimentálním archeologem Pavlem Pavlem. V roce 1986 ho pozval na Velikonoční ostrov a umožnil mu tak realizovat jeho teorii o pohybu soch Moai.
0: Heyerdahl byl celkem třikrát ženatý. Sám přiznával, že jeho první dvě manželství skončila především kvůli jeho pracovnímu zápalu a dlouhodobým pobytům mimo domov.
7: Thor Heyerdahl zemřel v roce 2002 během dovolené v Itálii. Dodnes po celém světě působí několik výzkumných institucí nesoucích jeho jméno.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a s nimi je Kateřina Cousirisová.
7: Tisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Ukrajina se stala terčem jednoho z největších ruských útoků od začátku invaze. Fotbalisté Argentiny a Španělska se večer utkají ve finále mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na D1 na 209. kilometru směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, která ministerstvo vnitra poskytlo Radiožurnálu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Ngojenová.
4: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun. U dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
7: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Rusko v noci vyslalo na ukrajinský Kyjev přes 40 balistických raket, nejvíce od začátku invaze. Na síti X to uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Ukrajinské úřady zatím hlásí nejméně jednu oběť.
6: Rusko nasadilo střely různého typu, včetně desítek raket Iskander, hypersonických střel Zirkon a dronů. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že zasáhli i vícepodlažní obytný dům. Podle BBC hlásilo údery nejméně 5 kyjevských čtvrtí. Další ruské rakety a bezpilotní letouny dopadly na 20 různých míst na Ukrajině. Oznámila to ukrajinská armáda. Uvedla taky, že její síly zasáhly 2 ruské tankery v Černém moři a jeřábové plavidlo v Azovském moři. Všechny 3 cíle podle ukrajinské armády sloužily k podpoře ruských válečných operací na Ukrajině. Helena Berko. Radiožurnál.
7: Pět a taky v 6 hodin odpoledne v Brně bude speciální prohlídka včelína, kde Johann Gregor Mendel prováděl své pokusy se včelami. Domek je v zahradě augustiniánského opatství. Návštěvníky přivítá průvodce v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude jeho návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká Adam Přatka z Mendela Muzea Masarykovy univerzity.
8: Jedná se o ten původní Mendlův včelín, postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený, za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven a teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř, otevřít to takhle návštěvníkům.
10: Sport. Fotbalisté Argentiny budou chtít dnes večer obhájit titul mistrů světa. Ve finále vezvou Španěli. Utkání v New Jersey začne ve 21 hodin českého času a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. A Tereza Tvarušková si dojela pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. V západočeském stupni jsou v cíli už i muži a bližší informace má Vladislav Janouškovec.
25: Vítězem závodu mužů se stal Ondřej Cink, který získal svůj 8. titul mistra republiky, druhého Jana Sásku porazil o 45 sekund, když se odpoutal v závěru 3. kola. 3. František Hojka slaví titul mezi muži v kategorii do 23 let. Zestupna Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Holubic a kolony na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov u Brna na 209. kilometru hlásíte nehodu.
26: Do sebe ťukly asi 3 nebo 4 vozy, takže z toho levého zúžení, z toho pruhu, tak se přejížděl auta do pravýho, jo?
9: Brzdí se za sjezdem na Rusínov na 215. kilometru, fronta je na 40 minut. Dá se z exitu 216 po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Rohlenky. Pozor, sjezd na Rusínov se začíná plnit, včas se řaďte vpravo. Na D1 v Posázaví směrem do Prahy je silný provoz, poprvé se teď zpomaluje na 41. kilometru. Zpozorněte ještě za sjezdem na Chodce Rady, na 29. kilometru hlásíte stojící auto.
27: Vozidlo u středových chodidel, vozidlo nezasahuje zatím do levé. Je označeno trojúhelníkem, ale má ho asi 20 metrů za sebou, je na blikačkách, uvnitř jsou nějací lidé, asi čekají na odtahovku.
9: Na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Ořechu po demolicích mostů mezi 17. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se teď kolona rozjíždí, tam už se jede 2 pruhy, směrem na D1 je zatím fronta od sjezdu na Jinočany na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky obývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Je neděle 19. července a právě teď začíná vysílání odpoledního plusu. A co vám v následujících minutách nabídneme? Třeba Evropská kosmická agentura umístí nové výzkumné bezpečnostní centrum do Polska. A to i přesto, že není zakládající zemí. Kde a kdy bude umístěné? Vše nasvědčuje tomu, že v Asii vyroste další plot na hranici mezi suverénními státy. Kde přesně a proč? A ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka je budou určovat sami prodejci. Nakupují teď řidiči palivo do zásoby? I na to odpovíme do 15:30. Tolik stručná nabídka první půl hodiny odpoledního plusu. Příjemný poslech a klidnou neděli od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová.
5: Odpolední plus.

0: Dobré odpoledne.
1: Katko, kde by centrum mělo být umístěné a co vlastně znamená to, že bude v Polsku?
0: O to centrum se hlásila prakticky všechna velká polská města, jako Varšava, Gdaňsk, Katovice nebo třeba Poznaň. Nakonec ale ta volba padla právě na Varšavu. Polské ministerstvo digitalizace ale zároveň stojí o to, aby kolem toho centra ve Varšavě vyrostla v dalších městech doslova infrastrukturní síť polského kosmického průmyslu. Zkrátka, aby centrem vesmírného výzkumu nebylo jen polské hlavní město, ale čerpaly z něj i jiné regiony. No a co znamená to, že centrum bude právě v Polsku? Musíme si uvědomit, že Polsko přistoupilo do Evropské vesmírné agentury až v tom roce 2012, přitom agentura vznikla v 70. letech. Už v loňském roce ale Polsko mělo ve vesmíru svého astronauta, Slavoše Uznaňského Višněvského, a Polsko bude vlastně první zemí ve střední a východní Evropě, a zároveň ve východním křídle NATO, která bude hostit takové centrum, které se má navíc zabývat technologiemi dvojího využití.
1: Co to znamená? Co tedy bude náplní práce Polského bezpečnostního centra Evropské kosmické agentury, i když už to možná malinko teď naznačila?
0: Ano, Evropská kosmická agentura vlastně tím, jak roste její rozpočet, protože ty členské státy navyšují své příspěvky, tak může rozšiřovat svoji činnost. Právě i technologie dvojího využití, na které se zároveň soustředí i Polsko, například ve vlastním vývoji a provozu satelitů dvojího využití, tak má být součástí toho Evropského kosmického programu. To znamená, to jsou technologie, které jednak slouží bezpečnostním až vojenským účelům, ale také civilním účelům, pokračuje premiér Donald Tusk.
2: Pokud mluvíme o zadání Polského vesmírného centra, mluvíme o zlepšení satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýze. Můžou nastat nějaké dramatické, kritické situace, jako jsou třeba povodně. Zjednoduší ale také sledování na hranici.
0: Jak v květnu řekl v rozhovoru pro deník Řeč pospolita právě polský astronaut Uznaňský Višněvský, satelitním snímkování nebo rozvoj komunikace nebo zpřesňování navigace poskytují technologický základ pro dnešní obranu a zájem o obranu zároveň zvyšuje národní financování vesmírných technologií.
1: Když už seš u toho financování, Polsko právě navyšuje své výdaje na ten vesmírný průmysl. O jakém objemu investic mluvíme?
0: Ano, v letech 2023 až 2025 Polsko zaplatilo do rozpočtu Evropské kosmické agentury 360 milionů eur, tedy skoro 9 miliard korun. Na konci roku 2025 oznámilo, že v následujících třech letech zaplatí do rozpočtu ESA 731 milionů eur, tedy 18 miliard korun. Důvod zmínil nedávno ministr financí Andrej Domaňský.
3: Rozhodli jsme o dvojnásobném zvýšení výdajů na polský vesmírný průmysl, o rozšíření naší spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou. Víme, že každé euro investované do tohoto odvětví se 6x až 7x vrátí. Je to zkrátka dobrá investice do polské ekonomiky.
0: Ten plán investic se tedy vždy tvoří na 3 roky. Pro porovnání, Česko v letech 2023 až 2025 zaplatilo 4,8 miliardy korun a od roku 2026 do roku 2028 plánuje investovat přibližně stejnou částku. Nejvíce platí Německo, Francie a Itálie. Polsku ty vysoké investice zatím přinesly jak cestu polského astronauta do vesmíru, ale také více než 600 zakázek pro různé polské technologické firmy, ale i výzkumné instituce. Přesto ale se Polsku stále nedaří takzvaná geografická návratnost, tedy že by se celá suma příspěvků nebo třeba i vyšší částka vrátila zpět do Polska, právě do polského průmyslu. Ono je to proto, že ten polský vesmírný technologický sektor stále není plně rozvinutý. Momentálně je ta geografická návratnost na úrovni asi 90 až 95%. Zlepšit by to ale mohlo právě to bezpečnostní centrum, které by zároveň mohlo znamenat jednak vytvoření vysoko profilovaných pracovních pozic, ale také příliv mozku ze zahraničí.
1: Toliko vesmírných plánech Polska, naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky a hezký den.
0: Hezký den a naslyšenou.
1: A v zahraničí teď ještě zůstaneme. Podle OSN je aktuálně v celém světě mezi státy už více než 80 zdí, plotů a nebo bariér, které mají zabránit lidem v pohybu, případně útěku z jedné země do druhé. Je to 7x víc, než kolik jich bylo na konci roku 1989. A brzy vyroste další. Tentokrát na hranici mezi Bangladeší a Myanmarem, dřívější Barmou. A my jsme teď už ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Asii, Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne.

0: Davide, kdo a proč tento nový plot staví?
1: Staví ho bangladéšská armáda a zaplatí ho bangladéšský stát. Bangladéš má s Myanmarem pozemní hranici dlouhou bezmála 300 kilometrů, ten nový plot bude měřit kilometrů 110. Armáda Myanmaru už před časem na téhle hranici postavila několik desítek kilometrů dlouhý plot podél řeky Náv, takže teď budou ty práce pokračovat. Bangladéšské ministerstvo obrany celý projekt zdůvodňuje tím, že chce zastavit pašování drog a zbraní přes hranici a že chce také stopnout stále nabobtnávající obchod s lidmi. Podle vojáků se v posledních 5 letech na humanitární migraci nabalili kriminální ozbrojené gengy z Myanmaru a ty prý unášejí občany Bangladéše.
0: Jakou roli v napjatých vztazích mezi Bangladéší a Myanmarem hraje muslimské etnikum Rohingů?
1: Naprosto stěžejní. Kolem Rohingů se to vlastně všechno točí. To je muslimské etnikum, které je systematicky pronásledováno buddhisty v Myanmaru v oblasti takzvaného arakanského státu právě při hranici s Bangladéší. V uprchlických táborech tam kolem bangladéšského města Cox's Bazar už minimálně 10 let žije v naprosto zoufalých podmínkách přes milion rohingských uprchlíků. Bangladéš ta péče o ně stojí ročně desítky milionů dolarů. No a země dlouhodobě vyzývá OSN i muslimské státy v regionu, aby jí s humanitární pomocí a hlavně s tou reemigrací Rohingů do třetích států pomohly. Pomoci ale stále v nedohlednu, proto Rohingové stále častěji utíkají po moři, hlavně do Indonésie, do Tajska, také do Malajzie. No a jenom za loňský rok se jich prokazatelně v Bengálském zálivu utopilo minimálně 900 a za prvních 6 měsíců letošního roku 600, nejméně 600, tak to alespoň uvádí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
0: Země ASEANu, tedy Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, dlouhodobě žádají OSN o pomoc při řešení humanitární situace v této části světa. Zatím je to ale pořád marné volání o tu pomoc. Proč?
1: Protože své hlavně surovinové zájmy mají v Myanmaru dlouhodobě Rusko a Čína. Do Myanmaru dodávají zbraně, výhodně tam za to nakupují vzácné zeminy, Čína navíc i ropu a zemní plyn. No a na oplátku za to Moskva i Peking podporují Myanmar v Organizaci spojených národů. Projevuje se to pokaždé tak, že pokud je při zasedání OSN v New Yorku projednáván jakýkoliv návrh na rozšíření sankcí proti vládnoucí vojenské chuntě v Myanmaru, no tak Čína i Rusko využijí okamžitě svého práva veta, to projednávání bojkotují, no a vlastně pošlou k ledu. Marná je i dlouhodobá snaha zemí ASEANu, neboli Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, přinutit Myanmar, což je jeden z členských států, aby zasedl k jednacímu stolu, aby tedy ten problém Rohingů začal řešit. Čili nastává to, o čem tady mluvíme, bude se stavět další plot mezi suverénními státy.
0: O stavbě dalšího plotu mezi dvěma zeměmi, tentokrát tedy v Asii, mluvil ve vysílání Odpoledního plusu náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, díky a hezký klidný den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na plusu.
0: 15 hodin a 15 minut teď budeme částečně alespoň v České republice. Statisícům Čechů v letních měsících končí platnost dokladů, které by mohli potřebovat k cestě na dovolenou. Vyplývá to z dat ministerstva vnitra a dopravy. Na co si dát před cestou pozor a jak rychle vyřídíte případnou výměnu pasu, občanského anebo řidičského průkazu, to nám řekne David Šalek z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Davide, řekněme, že v létě půjdu do zahraničí a zjistím před tou cestou, že mám neplatný občanský průkaz nebo pas, jak rychle stihnu vyřídit nový, tedy pokud to nezjistím v momentě, kdy se dám do auta a odjíždím na letiště třeba.
3: Úřady mají standardně na vyřízení žádosti o výměnu obou průkazů 30 dnů, jak říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
4: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2000 korun.
3: A nějaký druh osobního dokladu musí mít v zahraničí úplně všichni, jak dodává Ivana Nguyenová.
4: Při cestách do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: Od začátku června do konce srpna podle ní skončí platnost bezmála 280 tisícům občanských průkazů a zhruba 180 tisícům cestovních pasů. Do konce roku vyprší platnost i 327 tisícům řidičských průkazů. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Řidičský průkaz ten si vyřídíte za 20 dní. Podle ministerstva dopravy ale bývá hotový dříve. Expresně ho úřady vydávají do 5 pracovních dnů za poplatek 700 korun.
0: Prosím, připomeňme, kam se dá jet jen s českým občanským průkazem.
3: Po celé Evropské unii a zemích schengenského prostoru, tedy i do Švýcarska nebo třeba Norska. A taky na Balkán do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Severní Makedonie nebo i Srbska. I v Evropě se ale najdou výjimky, říká ředitel konzulárního oddělení ministerstva zahraničí Pavel Pešek.
5: Jsou to třeba takové malé státy v rámci Evropské unie, jako například Andorra, která je sice v západní Evropě, ale není v Evropské unii, byť je obklopena Francií a Španělskem. A tam pozor, tam je nutné mít při vstupu právě cestovní pas.
3: A třeba do Velké Británie také občanský průkaz nestačí. Před cestou Pešek doporučuje ověřit si tyto informace na webu ministerstva zahraničí, kde se dá vyhledávat podle dané konkrétní země. Podobně je to i s řidičským průkazem. Můžeme s ním vyjet kamkoliv po Evropské unii. Podle ministerstva dopravy ale platí i v dalších evropských zemích, jako je třeba ve Švýcarsku nebo ve Velké Británii. Pokračuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
6: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
3: Mezinárodní řidičský průkaz je potřeba při cestách do některých mimo evropských států. Typicky ho podle Jemelky vyžadují některé asijské, africké a severo i jihoamerické země.
0: A teď si pojďme říct, co dělat, když v zahraničí ztratím doklad, se kterým jsem vycestovala, anebo mi ho někdo třeba ukradne.
3: V obou případech je potřeba věc nahlásit co nejdřív místní policii a nechat si vystavit protokol o ztrátě nebo právě odcizení dokladu. Pak bychom se měli obrátit na český zastupitelský úřad v dané zemi, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: Pak je potřeba na ten český zastupitelský úřad dojet. K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci. Někdy se ale může stát, že člověk je v zemi, kde český zastupitelský úřad není a tam zase můžeme čerpat výhody z našeho členství v Evropské unii.
3: Občané zemí Evropské unie se totiž podle Peška můžou obrátit i na úřad jiné členské země a ten jim vystaví právě náhradní doklad.
0: Jak pořešit v čase dovolených naše osobní doklady, tak přesně to jsme teď probrali s naším kolegou z domácí redakce Davidem Šalkem. Díky moc za to.
3: Naslyšenou.
0: A teď zamíříme do Spojených států amerických. New York je zvyklý na pozornost celého světa. Při valném shromáždění OSN, novoročních oslavách na Times Square a nebo při týdnu módy. Dnes i přes sobotní přívalové deště a přes problémy s toxickými spodinami z požáru bude poprvé hostit finále fotbalového mistrovství světa. Stadion sice leží za řekou Hudson už ve státě New Jersey, ale město New York si fotbal adoptovalo. Po dobu šampionátu ho New Yorkčané hrají doslova ve dne v noci. Jak si to vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj?
7: Je 3:30 ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
8: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
7: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
8: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je 3:30 ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé. A hlavně jsme se všichni bavili.
7: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v 3:30 ráno žlutý rozlišovák.
9: Tied. Tied. Okay.
7: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
10: How come the crazy idea to come play like at 3:30?
7: Mám Dani.
11: Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mám Dániho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje, třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
10: God willing, you know, this will continue.
11: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
10: We do mixed age, mixed level.
12: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3 do 4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
10: Sometimes some people come at like 6. Most nights it's pretty full all the time.
13: They said it was okay for tonight. I know they canceled last night.
11: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požáru v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou.
13: I have to go Argentina. I think Messi's got it.
11: Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců.
13: Close game, but I think they come ahead.
11: Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: V 15 hodin a 24 minut stále posloucháte nedělní Odpolední plus. A teď zamíříme do Česka, konkrétně k čerpacím stanicím, protože maximální cena pohonných hmot určená státem v Česku po dnešku skončí. Ministerstvo financí od zítřka už nebude regulovat ceny benzínu a nafty a výše tak bude záležet na prodejcích. Jestli se to projevuje na některých čerpacích stanicích a lidé nakupují palivo do zásoby, tak to zjišťovala na Orlicko, Ústecku a Svitavsku. Reportérka Barbora Soukupová. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne, já jsem teď u benzínové pumpy v Dolní Rovni na dálnici D35 v úseku Ostrov Časy. Lidí je tady sice hodně uvnitř, ale jak jsem se dozvěděla od obsluhy, není to kvůli tankování, ale obecně tu v neděli bývá nával. Lidé zastavují hlavně na občerstvení, jinak že by dnes tankovali víc než obvykle nebo si dělali nějaké zásoby třeba do kanistrů, tak to tady nepozorují. Pro srovnání jsem cestou ještě zastavila na čerpací stanici v Litomyšli, tedy na Svitavsku, a to u výjezdu z města ve směru na Vysoké Mýto, a ani tam si prodavači nevšimli, že by přibylo zákazníků, že by víc tankovali nebo čerpali do zásoby. Jinak ceny na obou pumpách jsou stejné, 42 korun a 10 haléřů za litr nafty a 43,40 za benzín, tedy těsně pod hranicí aktuálního vládního stropu.
0: To byla Barbora Soukupová z Orlicko-Ústecka. Díky.
14: Díky, naslyšeno.
0: A jak to vypadá u čerpacích stanic na Moravě, konkrétně na Ostravsku, tak to ví reportérka Natálie Janišková. I vás zdravím.
15: Dobrý den, já jsem na pumpě, která je přímo u jedné z nejvytíženějších ulic v centru Ostravy. Provoz je tady velký, žádné dlouhé řady se tady ale netvoří. Podobně to bylo i na dalších třech pumpách, na kterých jsem se dnes odpoledne byla podívat. Obsluha čerpací stanice v obvodu Slezská Ostrava mi potvrdila, že opravdu těch aut tankuje více, konkrétně tam už od včerejška. Paní na pokladně další pumpy v jiné části města mi zase řekla, že se to projevuje i na těch částkách, které za benzín a naftu lidé utratí. A ptala jsem se i řidičů, proč dnes přijeli. Potkala jsem některé lidi, kteří přijeli, protože slyšeli z médií, že zítra končí státní regulace ceny pohonných hmot. Ve Slezské Ostravě jsem potkala řidiče osobního auta, který mi říkal, že se snaží celou situaci ohledně pohonných hmot sledovat a že se opravdu obává zdražení na pumpě zase přímo v centru Ostravy. Jsem potkala seniora, který o konci regulace slyšel v rádiu a přijel natankovat za všechnu hotovost, kterou měl u sebe po cestě z chaty.
0: Tolik kolegyně Natálie Janišková z Ostravska, i vám děkuji za informace.
15: Naslyšenou.
0: A po cenách pohonných hmot teď míříme za kulturou. Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, pozná ho po hlase. Benedict Cumberbatch patří k hercům s jedním z nejcharakterističtějších hlasových projevů současného filmu. A právě nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. A dnes Benedict Cumberbatch slaví 50. narozeniny.
16: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
17: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
18: It wasn't working for me.
17: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
16: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
19: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
20: Tenhle to nedělá.
19: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že? V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
16: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange ve filmovém světě Marvel.
21: Každou noc sním ten týž sen. A pak... začne noční můra.
16: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
22: A Radiožurnál posloucháte i teď v 16:30 odpoledne. Naše zprávy má pro vás Kateřina Cousirisová.
23: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize. Podle ní hrozí, že bude muset omezit svůj provoz a nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru irozhlas.cz zatím nereagovalo. Přilákat víc čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Dnes tam odletěl společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu už zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje o tom agentura AFP. Požár zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte.
2: Sport.
23: Fotbalista Antonín Rusek přestoupil v první lize ze Sigmy Olomouc do Jablonce. Na severu Čech už hostoval v podzimní části minulé sezóny a v té nadcházejícího s Jabloncem čeká kvalifikace konferenční ligy. 27-letý útočník podepsal s klubem blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 u Holubic a kolona v Posázaví. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 218 počítejte s kolonou. Téměř hodinu se popojíždí do omezení na 209. kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu. Plní se tak už i sjezd na 226. kilometru. Na souběžné silnici je fronta od Holubic k Rohlence. Na D1 v opačném směru pojedete pomalu od nájezdu z Ostravské z 204. kilometru k místu nehody v protisměru necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou pojedete v koloně mezi 75. a 73. kilometrem a provoz brzdí stojící vozidlo v pravém pruhu. Na D1 směrem do Prahy tradičně silný provoz v Posázaví od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru se jede různě pomalu až k Pražskému okruhu. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor, na 29. kilometru stojí u středových svodidel porouchané auto, to už je označené šipkou. A silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je po bouřce u Lužic neprůjezdná. Spadlo tam elektrické vedení, provoz odklánějí přes Hodonín po Velkomoravské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
23: Večera v noci bude většinou jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, v noci teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát ale trochu komplikovaně. Náš protagonista se totiž před řadou let přesunul z východu do západní Evropy, kde žije v nuceném exilu. Michail Chodorkovský byl kdysi nejbohatším mužem Ruska.
4: Jenže pak přišla osudová srážka s prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizovat ho Chodorkovský nepřestává ani z exilu a s ní o sjednocení ruské opozice. S jakými úspěchy?
6: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
20: Michail Chodorkovský je 63-letý ruský podnikatel a manažer, zakladatel ropné společnosti Yukos a politického hnutí Otevřené Rusko. V roce 2003 byl po roztržce s prezidentem Vladimirem Putinem zatčen a odsouzen za údajné hospodářské delikty. Chodorkovský označil trest za politicky motivovaný. Z ruského vězení byl na základě prezidentské milosti propuštěn v prosinci 2013. Rozhovor, který zazní v dnešním díle, pochází z května 2026.
6: Ondro, co se ti vybaví nejdřív, když se řekne jméno Chodorkovský? Měl jsi někdy tu čest ho potkat osobně?
4: Dokonce několikrát. Ještě když jsem pracoval v Hospodářských novinách, tak s tehdejším kolegou a naším nedávným hostem Leošem Rouskem jsme měli asi dvouhodinový rozhovor s ním. Zažil jsem ho i na nějakých akcích, které organizoval i neformálně, takže trošičku mám představu, co je to za člověk.
6: Ale to byla ta jeho éra po roce 2013, tedy v exilu, kdy už vyšel na základě milosti.
4: Přesně tak, už prostě si těch 10 let nebo skoro 11 vlastně od kroutil.
6: Já jsem se setkal s jeho rodiči, když jsem byl jako novinář v Moskvě, to je tedy období 2006 až 10. Nejsem si jistý, jestli to byl rok 2007 nebo 8, ale ten osud Chodorkovského mě tehdy strašně přitahoval, protože to je, řekněme si to, to je úplně epická story neuvěřitelných rozměrů. Už tehdy o tom vznikaly nejrůznější dlouhé články, longready. Myslím, že ten příběh Michala Chodorkovského od komsomolce obchodujícího se zahraniční měnou během perestrojky až po Yukos a po tu srážku s tím Putinem a další věci je opravdu jako neuvěřitelný. Tenkrát to opravdu byla persona non grata, byl ve vězení, lidé z jeho okolí byli zaskočeni tou drsnou srážkou s Putinem, tou nemilosrdností, se kterou tedy Putin a jeho věrní bouchli do stolu a toho nejbohatšího, tehdy nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy, tak tenkrát ti rodiče a jeho blízcí byli takový strašně vyplašení, opatrní, žili za Moskvou, spousta těch společníků odjela buď do Izraele nebo jinam na západ, takže to bylo jako drsné a hodně se mi to zapsalo. Kdy se vlastně o Chodorkovském začalo poprvé mluvit, my už jsme trošku jako naznačili, že jde o ústřední postavu divoké ruské privatizace 90. let. Tobě se, Ondro, vybaví první zmínky Chodorkovský hruba kdy?
4: Tak musela to být nějaká první polovina 90. let. On vlastně nebyl ústřední postavou. Tam byli jiní, ti budoucí oligarchové. On byl zajímavý tím, že jednak z nich byl teda asi nejmladší, bych řekl. A za druhé, on se nebál mluvit.
3: Что люди совершали правонарушения, президент об этом говорил, а доказать невозможно. И уже стал вопрос о погонах.
6: Ale zároveň, když mluvil, tak měl takový tichý, pisklavý hlas. Nevím, možná se to trochu změnilo, ale rozhodně to nebyl člověk jako pro kamery, nebo takový Boris Berezovský byl daleko viditelnější osoba.
4: To jo, ale ten byl prostě šíbr. Zatímco u toho Chodorkovského, a je v celku jedno, jestli to byl prostě nějaký PR trik, nebo jestli on opravdu takhle působit chtěl, tak tam to vypadalo jako, že to je vlastně ten nový člověk. No, a nejenom ten šíbr, gauner, podvodník a podobně, ale že by chtěl stělesňovat to nové Rusko, které až se teda dostaneme přes ty první překážky, ta divoká léta, takže takhle bude vypadat budoucnost Ruska.
6: Pojďme si to krátce zhrnout, nějak jsme Chodorkovského stručně představili v tom úvodu, ale řekněme si ročník 63, v nějakém tom roce 2003, kdy byl zatčen na Sibiři, tak to byl nejbohatší muž Ruska. Jeho majetek se tehdy odhadoval na nějakých 15-16 miliard dolarů a byl to 16. nejbohatší miliardář podle Forbesova seznamu. V té době je to vlastník jedné z největších ruských ropných společností Yukos, kterou získal v rámci kontroverzní privatizace v polovině 90. let. To jsou ty takzvané půjčky za podíly, to je schéma, které otřáslo vlastně tou ruskou společností v polovině 90. let, lépe řečeno její důvěrou v to, že privatizace by mohla být spravedlivá. Připomenu, stárnoucí Boris Jelcin chce porazit svého komunistického rivala a ti podnikatelé kolem něj se semknou a řeknou: Jelcine, my tě podpoříme ekonomicky, politicky, mediálně, ale ty nám dáš podíly v největších ruských státních, polostátních společnostech. To je Chodorkovský, to je Boris Berezovský, to je Vladimír Potanin, Gusinský, řada dalších. To je vlastně to kontroverzní schéma, které si všichni poté v Rusku pamatovali a které taky tedy za Chodorkovským jde jako určitý černý stín.
4: A oni si to v zásadě sami mezi sebou jako rozebrali. Jo, ta původní myšlenka, že bude aukce a ten, kdo dá víc peněz, tak ten dostane ty akcie, ale jako zápůjčku nebo zálohu, proto se taky říká ty zálohové aukce, tak ve finále vůbec nefungovala. Prostě oni se domluvili, kdo se bude hlásit do jaké aukce, a vzhledem k tomu, že stát se rozhodně nechystal jim ty peníze vrátit, tak de facto za zlomek ceny, a to ještě eufemisticky řečeno, tak získali prostě obrovské majetky. Oni se samozřejmě potom hájili, ale vždyť my jsme to pozvedli, vždyť ty podniky většinou prostě řídili nekompetentní ředitele ještě ze sovětských
6: dokumentů. Yukos byl znám jako ropná společnost, která strašně rychle natahovala západní technologie a postupy a další věci, to je nepochybné. Nicméně Chodorkovský, a nejenom on, splňoval také plně definici takzvaného oligarchy, spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň taky mediální moc a zároveň taky politickou moc, protože to byl člověk, který financoval hned několik politických stran. Jo. Takže ta srážka s tím Putinem, já si to aspoň takhle vzpomínám z Moskvy, když jsme ten jeho případ pokrývali, budila v Rusech takové smíšené pocity, ano, děje se něco špatného, ale upřímně, že by někdo plakal pro Chodorkovského, že po něm ten Putin mladý, energický, tehdy úplně ne jasné, kterým směrem se vydávající Vladimír Putin, tak v té době, byť to byl vysoce kontroverzní případ, takže by někdo plakal pro Chodorkovského, si úplně nevybavil.
4: No tak to určitě neplakal, protože také většina Rusů to brala jako porušení nějaké společenské smlouvy. Vladimír Putin, jedna z jeho prvních věcí bylo, že svolal ty oligarchy a řekl: dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete absolutně plést do politiky. A to byla věc, která vycházela vstříc, ale jako náladám naprosté většině ruské společnosti.
6: Kterou mimochodem taky drtivá většina těch ruských oligarchů pochopila a snad s výjimkou Gusinského a tedy nejvíce Chodorkovského, jako začala vlastně respektovat, spousta lidí se stáhla, uměla v tom chodit, typickým případem budiž Roman Abramovič, někdejší spolupracovník Borise Berezovského, který začal úplně v pohodě v tom normálně fungovat, expandoval do Londýna, koupil Chelsea, fotbalový klub a tak dále. Chodorkovský byl nesměřitelný, byl to rival, je ta slavná nahrávka, kdy na té veřejné tiskové konferenci nebo setkání s těmi oligarchy, on říká Putinovi něco o korupci v jedné ze státních ropných společností.
5: Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов.
6: А то есть, самозрежимо, вещь, которая была внимана как překročení určitého Rubikonu.
4: Určitě, protože ještě ke všemu, v okamžiku, kdy tedy Putin chtěl slyšet, ano, dobře, budeme poslušní, dobrá, tak on ho začíná vlastně obvinovat, že ten systém, který on vytváří, je skorumpovaný. A do toho sám Chodorkovský, aby toho nebylo málo, financuje jednak Svaz pravicových sil a o čem už teda hovoří mnohem méně, tak taky komunistickou stranu.
6: Částečně taky Jabloko, liberály, prostě každému dává trošku, ale vytváří si prostě úplně normální mocenskou politiku.
4: A do toho ještě třetí věc, o které se opravdu málo mluví, tak on chce prodat část Jukosu, tedy té své ropné společnosti, nějaké západní společnosti a vytvořit tedy alianci právě proto, aby mu to nikdo už nemohl vzít.
6: Což zároveň Chodorkovský zdůvodňuje ale určitou transparentností a snahou posunout, modernizovat tu společnost a tak dále. Takže jako jedna rovina je podnikatelská, druhá politická, Putin po něm jde a jde velmi ostře a tehdy tomu vlastně část té ruské společnosti, včetně části liberální společnosti, docela rozumí. To vypořádání je nemilosrdné. Chodorkovský přichází o drtivou většinu majetku, akcie Jukosu se propadají, část té společnosti si rozdělí ta nová ruská elita kolem Vladimira Putina. On upadá v nemilost, je zatčen a u toho soudu se na dvakrát tedy dočká odsouzení za zpronevěru a další delikty a v úhrnu dostává nějakých 14 let, když je mu tedy ale odečteno to, co si už odseděl za mřížemi, tak to má být nějakých 11 let a on posléze na základě milosti Vladimira Putina koncem roku 2013 vychází z vězení a okamžitě mizí do Švýcarska. Myslím si, že v té době je to dokonce nějak zdůvodňováno, že jeho matka nebo někdo z jeho rodičů jsou těžce nemocní.
4: Myslím, že maminka to byla, ale upřímně řečeno, já si myslím, že největší roli v tom hrálo, že se blížila zimní olympiáda v Soči a poslední, co oni potřebovali, aby se jich neustále stále západní novináři ptali na osud Michaila Chodorkovského.
6: Já jenom ještě pro úplnost toho obrazu, jak je kontroverzní, připomínám, že vedle Chodorkovského byli souzeni další lidé a jeho někdejší spolupracovníci a šéf jeho ochranky, lépe řečeno bezpečnostní služby Chodorkovského firmy Menatep Alexej Pičugin, tak tomu jsou přičítány konkrétní i vraždy. Opravdu lidí, kteří se postavili Jukosu a Chodorkovskému do cesty, typicky třeba Valentina Kornějevová v lednu 1998, která odmítala bance prodat svoji nemovitost. Vladimír Petuchov, starosta Něvti Jugansku, který zahájil hladovku na protest proti působení Jukosu a tak dále. Jsou to jako věci, které jsou podbarvené tím, že po Chodorkovském šli, on argumentuje, že s tím neměl nic společného, ale ten obrázek velmi kontroverzního podnikatele, který je symbolem toho, co nebylo úplně dobře, lépe, co bylo špatně na 90. letech, ten s ním zůstal, on s ním odjíždí do toho švýcarského exilu. No a co se děje tam, to je tedy ten druhý život Chodorkovského, který nás zajímá možná úplně nejvíc.
4: Protože Michal Chodorkovský, který teda po těch 10 letech, tak on se začíná vůbec seznamovat, co se stalo. Jakkoliv on samozřejmě mu advokáti vozili třeba i výpisky z denního tisku a tak dále, takže on se snažil být maximálně v obraze, ale on třeba nezažil dotykové telefony. Jo, nebo co je to tablet? To mi říkali jeho spolupracovníci, že prostě když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli, protože on neustále jenom vykřikoval a co to udělá tohle? Takže on se jako vlastně okamžitě rozhodl vrátit do nějakého aktivního života. On vlastně obnovil činnost některých svých organizací. On měl třeba organizaci Otevřené Rusko.
6: Která byla založena už dříve, ale teď se aktivizovala.
4: Ano, ta vlastně fungovala i v době, kdy on byl ve vězení, takže on tohleto všechno přemisťuje tedy do Evropy, ve finále si vybral Londýn a tam se snaží jako obnovit nějakou svoji politickou činnost.
6: A zároveň činí v těch nejrůznějších rozhovorech takovými jako náznaky určité veřejné pokání. Ano, nebyl jsem rozhodně beránek, ano, moje minulost je barvitá. Spoustu věcí odmítá, říká, že byly zmanipulované, podal také několik žalob na průběh toho svého odsouzení k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten mu tedy nedal zapravdu v tom, že by to bylo stíhání politicky motivované, ale zkonstatoval několik procesuálních pochybení ruského státu a tak dále. A on vlastně už při tom odsouzení 2010 řekl slova, která se mi hodně zapsala, říká, v Rusku neexistuje právo na soukromé vlastnictví, osoba, která se dostane do sporu se systémem, nemá žádná práva. A tohle je vlastně možná, aspoň pro mě, centrální zpráva, kterou on říká jako do světa. Podívejte se, divoká privatizace, nejrůznější zločiny a věci, které se nepovedly, budiž, ale jestli se Rusko má nadále hýbat nějakým aspoň trochu transparentním západním směrem, pak nemůžete připustit, aby se ta ekonomická moc opět dostávala do rukou Vladimira Putina a jeho nejbližších, tedy států, aby byly konfiskovány majetky netransparentním způsobem.
7: Dopustím tot fakt, že vopros o sobstvenosti na сегодняшний день не стоит, вопрос о ревизии итогов приватизации не стоит. Тем не менее, вот такое вот попрание прав личности.
6: Co to jako znamená znárodnění Jukosu, Lepertěnu, jeho rozebrání, než vlastně předání stejně kontroverzním způsobem do nějakých jiných rukou. Pojďme se podívat na to Rusko směrem dopředu a pojďme obhájit status soukromého vlastnictví, nějakých základních pravidel a něčeho, co znamená i ten název té jeho organizace Otevřené Rusko, ne se zavírající do toho autoritativního režimu. A kvůli tomu ho taky zanedlouho časopis The Economist řadí mezi takzvaně nejhlasitější, nejviditelnější kritiky Vladimira Putina, což je za mě upřímně trochu eufemismus.
4: Tak on samozřejmě je člověk nesmírně aktivní a asi kdyby byl na pustém ostrově, tak by se uzoufal nudou, protože on potřebuje furt něco vymýšlet a dělat. A samozřejmě díky tomu, že spoustu těch peněz mu zůstalo, tedy o ty miliardy přišel, ale řekněme, že nějaké stovky milionů někde. Jako
6: odhaduje se 100-200 milionů dolarů, že měl těsně po té, co vyšel z vězení Lepertěn, kdy odčas toho majetku podstatnou přišel a potom, že nějakých půl miliardy, no tak to z těch 15-16 je opravdu zlomek.
4: Takže on se prostě rozhodl, že bude pokračovat v tom nějakém politickém boji a nadělal tam spoustu chyb, protože tak, jak prostě nevěděl, co se vlastně během těch 10 let odehrálo, takže oni se třeba dostali do velkého konfliktu s Alexejem Navalným, který naopak se stavil do té role, já s těma 90kama nemám nic společného, všichni jsou to zloději, já s nima nechci mít společného. Takže
6: Navalného idea překrásného Ruska budoucnosti rozhodně s
4: nepočítala
6: lidmi
4: s Chodorkovským.
6: A dodejme k tomu i to B, že ta ruská opozice v exilu, ale i částečně doma, byť tam jí Vladimír Putin rozprášil tedy kompletně, tak ta strašně těžko komunikuje dohromady. Ani Chodorkovský, ani Navalny, ani kdokoliv jiný, včetně třeba Garyho Kasparova, Ilji Jašina a dalších, nebyl schopen jí dát nějaký zastřešující mechanismus, něco, co by koordinovalo všechny tyhle věci.
4: Otázka je, jestli jako to vůbec má smysl. Jako
6: má smysl. A pokud vím, tak ty se z Chodorkovského při jeho nedávné návštěvě v Praze na konferenci Globsec zeptal na několik otázek.
4: Ta první byla vlastně, co má dělat ruská opozice, jak jsme se o tom bavili. A bylo zajímavé, že když jsem s ním naposledy hovořil před těmi nějakými 7 lety, tak on se tvářil jako, že no, teď ještě chvíli a ten režim padne a my a to. A teďka byl vlastně mnohem, mnohem střízlivější.
8: Obyčná. Na západě, když говорят o російské opozici, говорят o...
9: Na západě se pod ruskou opozicí obvykle rozumí liberálně demokratická opozice, která zastupuje hlavně obyvatele velkých měst. Tato skupina má jednu zvláštnost. Nechce se účastnit násilných akcí. A jak víme, diktatury se bez násilí, nebo alespoň hrozby násilí, nemění. Proto si tato část opozice nemůže klást za cíl změnu režimu. Existují i jiné části opozice, komunistická a národně patriotická, která vznikla na pozadí války na Ukrajině. To jsou ale už jiná politická prostředí.
8: No, je to druhý části opozice.
6: Tak to je zajímavá proměna Chodorkovského přemýšlení, ano, taky si ho pamatuju v trochu jiném módu. Co je ale samozřejmě důležité, je, že Chodorkovský to říká z pozice, ano, kontroverzního podnikatele s kontroverzní minulostí, nicméně člověka, který má vhled do toho dění v Rusku, má zdroje, existuje určitá i síť informační, skrze kterou čte nějaké nálady uvnitř Ruska a hodně často je tázán, co vlastně tedy čeká Rusko jako do budoucna. Tam je vždycky takový ten nevyřčený otazník, co bude s tím Ruskem v momentě, kdy Putin zmizí a kdy se propadne do nějakého absolutního chaosu.
4: My jsme se o tom bavili, mě teda už zaujalo to, že on mi vlastně říkal, podívejte se, nedělejme si iluze, dokud Putin bude naživu, tak se nezmění vůbec nic.
8: Tu na Rusii i Evropy bude prodlžovat chladná vojna.
9: Dokud je Putin u moci, bude mezi Ruskem a Evropou s největší pravděpodobností pokračovat studená válka. Pokud bude Evropa dostatečně silná, nemusí se odhodlat k dalšímu velkému konfliktu. Hybridní válka ale bude pokračovat dál. Až Putin odejde a pokud vše poběží bez vnějšího zásahu, pravděpodobně začne boj mezi několika skupinami a zvítězí ta, která bude silnější. Nový lídr bude nejspíš slabší než Putin, prostě proto, že takhle funguje přechod po dlouhodobém diktátorovi. Nebezpečí ale zůstane stejné. Autoritářský systém téměř nevyhnutelně hledá vnějšího nepřítele. Proto je důležité, aby Evropa nejen čekala na změny, ale byla také připravená ovlivnit budoucí podobu Ruska prostřednictvím federalizace, parlamentarizace a podpory institucí, které tam znovu nedovolí soustředit veškerou moc do jednoho centra.
8: Federalizace i parlamentarizace strany.
4: Takže, ale říkal, no ale tak podle statistiky průměrný vládce Kremlu se dožívá okolo 80 let, no tak bude teďka ještě trvat třeba 7 let, no. Ale bylo to zajímavé.
6: Vzhledem k jisté snaze o nesmrtelnost Vladimira Putina ještě uvidíme. Bývá ten proces zbavování se nejenom diktátora, ale také odvykání od té kůry, kterou řadu let předepisoval vlastní zemi, velmi bolestná a velmi také nepřehledná. Takže se nabízí otázka, co ten recept Chodorkovského pro Rusko může v reálu znamenat. Je to jenom jako zbožné přání exilového politika bez vlivu na tu realitu, nebo může to něco změnit? A pokud ano, tak za jakých okolností, co si o tom myslíš?
4: Tak tam je zajímavé vlastně to, že on hovořil podobně jako náš nedávný host Boris Akunin, spisovatel slavný, který také vlastně říkal, musíme budovat instituce, musíme budovat moc parlamentu, my musíme budovat moc regionu, protože jakmile se budeme muset mezi sebou sami domlouvat, jak nejlépe Rusko spravovat, tak nebudeme mít čas, náladu a sílu na nějaké vnější výboje. No, ale zůstává tam samozřejmě ten paradox, o kterém právě mluvil Akunin, že jak tuto strašně velkou zemi, jak vymyslet takové uspořádání, nějaké federální, které by současně ale nevyvolalo chaos a rozpad té země jako jako takové.
6: Jedna věc je tedy plán a myslím si, že je to výzva přemýšlet o tom Rusku po pádu Vladimira Putina realisticky, ale trochu konkrétněji než jenom v tom, že je potřeba ten autoritativní režim vraždící na Ukrajině zastavit a pokud možno mu zmenšit pole působnosti, ale přemýšlet, co může být dál, co jsou ty realistické scénáře, mít také připravené nějaké kroky, které to můžou podpořit, ať už to bude jakkoliv. A druhá věc je, a ta je vlastně nejpodstatnější, a to je to, kdo to poté realizuje mezi masami desítek milionů Rusů, kteří ještě donedávna věřili nebo byli aspoň součástí té propagandy, která skutečně řadu jejich blízkých na Ukrajině vraždila, ničila a vlastně ve jménu té imperiální iluze byli ochotni se podílet na zločinech, tak to jako bude velmi zajímavé. Některé příklady říkají, je to podobné jako třeba v Japonsku a trvalo to tedy velmi dlouho, myšleno v Japonsku po druhé světové válce. Tak uvidíme. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
21: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. U natáčení toho příštího můžete být i vy. 21. července se na vás těšíme v Trojském pivovaru v Praze, kde budeme mluvit o české humanitární pomoci napadené Ukrajině. Více informací najdete na letnípodcastovascena.cz.
6: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
21: i své blízké.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
11: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
10: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
11: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
10: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
22: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
23: Předseda sněmovny Okamura před svou cestou do Číny jednal i s českými tajnými službami. V Indonésii se potopila loď s více než 70 lidmi na palubě. Fotbalisté Argentiny a Španělska se v New Jersey utkají ve finále mistrovství světa. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu na D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
23: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace, složená převážně z podnikatelů, odletěla do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
12: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá. Byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
23: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomacii rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvotních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, jestli na moři přežil někdo další.
13: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
23: Zlín odpoledne zasáhla bouřka se silnými poryvy větru. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu torza už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Tlusťák.
14: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
2: Sport.
15: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa Argentince. Španělé můžou na titul dosáhnout po 16 letech, zatímco Jihoameričané ho obhajují. Na zisk trofeje pamatuje i golman Argentinců Emiliano Martinez, který na setkání s novináři komentoval příznivce své země.
24: Fanoušci jsou absolutně šílení v porovnání s ostatními zeměmi. Vidět je slavit v Argentině ve 2 hodiny ráno, kdy je tam teď zhruba 13 stupňů, tedy docela zima, pro nás hodně znamená. Pracujeme všichni tvrdě na tom, abychom do naší země stejně jako před 4 lety přinesli radost.
15: Utkání Argentina Španělsko začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne přímé vstupy. A Ondřej Cink si dojel pro zlatou medaili v olympijské disciplíně cross country na republikovém šampionátu horských kol. Mezi ženami vyhrála Tereza Tvarušková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 u Holubic a na silnici 43 u Závisti. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 popojíždí 10-kilometrová hodinová kolona. Na 209. kilometru řeší v omezení nehodu, poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Silný provoz je i na souběžné silnici, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy je na Benešovsku silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Vlašim na 48. kilometru. V nesouvislé koloně se jede na 29. Tam čeká na odtah porouchané auto. Celý úsek pojedete zhruba půl hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy trvá silný provoz za Benešovem. Různě pomalu se jede k Senohrabům. Na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka. Blokuje pruh směr Svitavy, musí se přejíždět do protisměru. Jsou tam zatím krátké kolony. A v Modřicích u Brna je ucpaný sjezd k Olympii a komplikuje to provoz v okolí.
25: Kolem Olympie všechno stojí. Zřejmě tady něco opravují na nájezdu k Olympii. Dálnice stojí vlastně od Brna už až k avionu.
1: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme na jihu většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: A to i po 16. hodině v neděli 19. července. A na jaká témata se v následující půlhodině zaměříme? Desetitisíce lidí, kteří volají na krizové linky v Česku, se nedočkají odpovědi. Chybí jim totiž zaměstnanci a taky peníze od státu. V afgánském městě Herát bylo zatčeno několik žen poté, co podle policie neměly na sobě vhodný oděv, který by zakrýval celé tělo. Jak moc se zhoršuje postavení žen v této muslimské zemi? Americký podnikatel a miliardář Elon Musk vyjádřil podporu francouzské šéfce nacionalistických poslanců Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách. Co napsal na sociální sítě a co na to říkají Le Penovci a jejich rivalové? A plánujete teď o prázdninách výlet se svým psem, kočkou anebo třeba Fredkou? A víte, jaká platí pravidla pro jejich převážení? I to připomeneme v následujících necelých 30 minutách. Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
2: Odpolední plus.

0: problém.
1: Tak o přežití bojuje linka první psychické pomoci, kterou můžou lidi v krizi zavolat na čísle 116 123. Na ní se obracejí dospělí s úzkostmi v depresi, prostě v obtížné situaci, kteří potřebují okamžitou intervenci. Tím druhým číslem je 116 000, tedy linka pro rodinu a školu. Ta řeší třeba rozvody rodičů, ale obracejí se na ní i učitelé nebo třeba vedoucí z dětských táborů. No a právě tahle linka skončit ani nesmí, jak říká Lucie Hermánková z Cesty z krize.
2: Ve chvíli, kdybychom zavírali tu linku 116 000, tak je velký problém, protože vlastně Česká republika jako každý další členský stát Evropské unie má vlastně povinnost tu linku provozovat.
1: A na rozdíl od těch ostatních 116-kových linek musí fungovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
0: Kde tyto linky berou peníze na fungování?
1: Jejich hlavním zdrojem jsou dotace od dvojice ministerstev. Rezort vnitra jim hradí hovorné, tedy náklady na jejich telefony, na ten provoz telefonu pro operátory. Všechny krizové linky, co začínají na 116, jsou totiž pro volající zdarma a operátorům tak za provoz platí právě třeba Cesta z krize. Ministerstvo práce a sociálních věcí zase přispívá na mzdy pro pracovníky linek. Cesta z krize počítala s víc než 15 miliony, dostala ale o 2 miliony míň. Proč je to problém, vysvětluje krizová interventka Lucie Hermánková.
2: Těžko můžeme po kolegy chtít, aby sloužili dobrovolně, zvlášť když dělají takhle náročnou, psychicky náročnou práci, pracují v noci, soboty, neděle, svátky, prostě 24/7.
1: Organizace se na ministerstvo obrátila se žádostí o dodatečnou dotaci. To ale reagovalo s tím, že letos už nemůže vyhlásit žádné mimořádné dotační řízení. Hermánková dodává, že peníze nějakým poměrem krátili vždycky, ale třeba loni dostali přes 90% peněz, o které si požádali. Kolegové ze serveru i rozhlas ministerstvo opakovaně kontaktovali s žádostí o vyjádření, rezort se ale do uzávěrky neozval a neodpověděl.
0: A co teď bude Cesta z krize dělat?
1: O pomoc prosí veřejnost. Spustila proto internetovou sbírku, kde chce vybrat alespoň 750 tisíc korun, jak říká Hermánková.
2: Vím, že výzvy k tomu, abyste někomu pomohli, těch je hodně, ale pro mě je důležité, abychom mohli lidem v krizi dál pomáhat. Veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo prostě získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali na pokrytí provozu do konce roku.
1: Dodává, že věří, že příští rok už se podaří zase zajistit provoz díky dotacím ministerstva. Podrobnější informace najdete na stránkách cestaskrize.net.
0: A kolik lidí vlastně na zmíněné krizové linky volá?
1: Za letošní první pololetí podle svých statistik odbavili přes 7 tisíc lidí. Další 10 tisíce lidí se ale kvůli vytíženosti linky nedovolali. Je to i proto, že na každé lince je v jeden okamžik jenom jeden intervent. Ideální stav by byla 2 až 3 operátoři.
0: O finančních problémech krizových linek mluvil ve studiu Českého rozhlasu plus Marek Sedláček z domácí redakce. Díky za to a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: A v 16 hodin a téměř 11 minut už míříme do zahraničí. Postavení žen v Afghánistánu se stále zhoršuje. Ve městě Herát bylo před časem zatčeno několik žen poté, co podle policie neměly na sobě vhodný oděv, který by zakrýval celé tělo. Afgánské ženy přitom dnes nesmí ani cestovat bez doprovodu mužů, studovat na středních a vysokých školách, ani mluvit na veřejnosti tak, aby je slyšeli cizí muži. Jak podle AFP přiznávají obchodníci a taxikáři, od zpřísnění represí v zemi počet jejich zákaznic vytrvale klesá. Hnutí Talibán, které je u vlády už 5 let, vyvíjí ale i ideologický tlak na chlapce a mladé muže, kteří studují na vysokých školách. Podle britského listu The Guardian jim za nošení západních kalhot hrozí fyzické tresty a bití před spolužáky. A z města Herát, o kterém jsme mluvili, pochází česká novinářka afgánského původu, redaktorka Rádia Wave a deníku Referendum Fatima Rahimi, která je teď se mnou ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Paní Rahimi, jaká je situace v Herátu dnes? Máte vy sama nějaké zprávy od vašich známých v Herátu o tom, jak tam dnes ženy žijí?
3: Situace, kterou jste vy popisovala v tom úvodu, přetrvává v čtvrti Džebrejl, což je čtvrt, která vznikla později v Herátu, protože Herát je starobylé město. Tak žijí tam většinou šíité, menšinová větev islámu, protože většinou muslimové jsou sunité, tak a v Afghánistánu 80% muslimů jsou sunité, tak v Herátu v té čtvrtí Džebrejl jsou převážně šíité, které jsou etnický Hazára.

0: A tyto lidé většinou teda žili i nějakou dobu v Iránu a nějak si přivlastnili také iránské tradice a iránský způsob oděvu. A tyto ženy tady v téhle čtvrti právě Džabrajil, tak většinou nenosili burku, to, co známe jako obraz bohužel žen a afgánských žen, ale nosili většinou šátek a takzvaný dlouhé kabáty jako mantu, se v persštině používá, anebo čádory, což taky známe právě z obrazu, právě z Iránu převážně. A tohle to byl jeden takový jako prvních úděr do očí právě Talibánu, který jako nesouhlasí s tím. A tohle to je mimochodem, oni považují za špatný hijab. Vůbec nebylo to tak, že by žena, nevím, byla vidět vlasy nebo něco takového. Prostě se jim nelíbilo ten styl. A dokonce se mluví, že Talibán se snaží o nějakou uniformovitu, jako něco, co prostě bude v celém Afganistánu, že se jim nelíbí nějaká jako lokálnost, něco, co je tradiční v některých místech. Oni by byli rádi, kdyby v Afganistánu bylo všude stejně, jak prostě na východě, tak na západě, na jihu, na jeho severu, v centru, prostě všude.
1: Takové uniformované, aby to prostě bylo, jestli to chápu správně.
0: Ano, ano.
1: Podle afgánského ministra morálky Mohammada Khalifa Hanafiho žádné utlačování v Herátu není a práva žen jsou respektována. Agentura AFP ale píše, že ženy mají strach vycházet ven. Jak vůbec ženy v Afghánistánu mohou fungovat tak, aby se jim nic nestalo?
0: Tak aby se jim nic nestalo, tak bohužel je to tak, že musí zůstat doma, protože vy přestože můžete mít správný hijab i podle Talibánu, tak není úplně zaručeno, že vaše bezpečí na ulicích opravdu jako bude nějak jako dodržováno. Jo? Takže o to myslím, že Talibán se snaží, aby opravdu ženy zůstávaly doma a jenom v nějakých jako nutných situacích vycházely ven. To je dokonce, to ani jako říkají to nahlas, prostě to je jejich plán.
1: Existuje v zemi nějaká forma odporu vůči režimu nebo je něco takového zcela nepřípustné a nemožné? Předpokládám, že ženy se do toho zapojit asi úplně nemohou z toho, co říkáte.
0: No to, že víme o tom, co se děje ve čtvrti Džibrail a v Herátu, je právě díky odporu místních žen. Aha. A dokonce se povedlo, že i po 5 letech byla velká demonstrace, nejenom teda ve čtvrti Džibrail v Herátu, ale i v centru historické části Herátu, kde vedle sebe demonstrovali jak muži i ženy. Tak říkám, už jenom tím, že o tom čteme. A nejenom teda na Guardianu, který se Afghánistánu věnuje dlouhodobě, ale i na vlnách Českého rozhlasu je díky místním ženám, které nějak se snaží prostě dávat svůj hlas za různých situací, i když jim jde často o život, aspoň to, že by mohly být uvězněni jako trestání nejenom oni, ale třeba i jejich mužský člen rodiny.
1: A když je tedy možná takováto forma odporu vůči režimu, jak je účinná? Pomáhá to aspoň trošku měnit tu situaci, nebo naopak pak jsou třeba ty sankce mnohem ještě větší? Jste říkala, že mohou být potrestány i členové té rodiny další?
0: No, já teď nevím, jestli to má jako v té krátké době nějaký dopad. Dopad to má, že o tom víme, že se něco takového děje a mluví se o tom. Ale na místě zatím žádný dopad nemůže být, protože to, že je nějaký odpor, tak je to za prvé krátkodobý, protože většinou Talibán proti tomu velmi striktně pak působí, ať je to trestání vězení, anebo opravdu jako nějaký jako trest nejenom té ženy, ale jak říkám, mužský člen rodiny, který jako jediný je schopný přinést nějaký jako finanční podporu do rodiny, protože ženy převážně pracovat v různých sekcích nemůžou. Takže to, že vám zavřou od otce, manžela, syna, tak pro vás to znamená, že přijdete i o zdroj příjmu. Tak do toho jako riskantního kroku nemůžete i z různých takových podobných důvodů jít. Tak ten odpor je opravdu to, že je slyšíme a jestli bude mít nějaký ovoce, tak to uvidíme do budoucna.
1: Říká Fatima Rahimi, česká novinářka afgánského původu. Děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se, naschledanou.
1: A v 16 hodin a 17 minut už míříme do České republiky, respektive možná na dovolenou. Tedy pokud se chystáte na dovolenou k moři, na chatu nebo třeba i na návštěvu veterináře a chcete si sebou vzít svého domácího mazlíčka nebo zvíře, musíte mít na paměti základní pravidla. I krátká jízda se totiž může kvůli špatně zajištěnému psovi nebo kočce stát velmi nebezpečnou. A o podrobnosti už nám řekne Anna Millerová z domácí redakce. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak se k přepravě domácích zvířat staví zákon?
2: Tak on neříká úplně doslovně, jak by mělo být zvíře v autě zajištěné. Určuje jen to, že psi musí být umístěni v dopravním prostředku tak, aby neohrozili řidiče a neohrozili ani sebe. Znamená to, že zvíře v autě musí být přivázané, a to tak, aby nedosáhlo na řidiče. A to pozor, představa, že při nehodě udržíte zvíře na klíně, je mylná. Setrvačnost při nárazu je totiž opravdu velká a čím těžší zvíře máte, tím spíš ho neudržíte. Jeden příklad za všechny popisuje Jan Straka z dálniční policie.
3: Ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Navíc, když je potřeba po nehodě posádku auta vyprostit, tak vyděšené zvíře může zaútočit i na hasiče nebo záchranáře, a to platí třeba i pro jinak klidného a vychovaného psa. Jak nám už dřív popsala vedoucí brněnského městského útulku Petra Volešová.
4: Ve stresu ta zvířata reagují jinak, byť je ten pejsek normálně klidný a vyrovnaný, v případě nějakého dopravního incidentu můžou právě v důsledku toho návalu adrenalinu, stresových hormonů, tak jednat jinak.
2: No a vylekané zvíře, které po nehodě zmateně běhá po silnici, navíc neohrožuje jen sebe, ale taky lidi v dalších autech.
1: Jak tedy psám nebo kočku v autě správně připoutat?
2: Nejlevnější variantou je postroj a speciální popruh, který má na jedné straně karabinu a na druhé sponu. Ta se zapne stejně jako bezpečnostní pás. V chovatelských potřebách takový set vyjde zhruba na 300 korun. Samotný pás je ještě levnější. Další variantou jsou třeba přepravky a klece, ale ty je potřeba pevně připoutat a zajistit, aby se z nich zvíře za jízdy nedostalo. Nejbezpečnější, ale taky nejdražší variantou jsou klece do kufru. Ty se dají pořídit na míru, ale můžou stát i desítky tisíc korun. Výměnou za to ale nabízí větší bezpečí, a to i když se auto třeba při nehodě zdeformuje. No a cenovým a bezpečnostním kompromisem pak může být třeba mříž, která zvíře v kufru oddělí od zbytku posádky.
1: A těch variant je velká celá řada. Jak mám vybrat tu správnou?
2: Tak to asi nejvíc záleží na velikosti zvířete. Potvrzuje to i prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
5: Samozřejmě tak šírka musí udržet i třeba německou dogu, která na tom zadním sedadle tou nohou může dosáhnout až na řidiče, takže samozřejmě je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: K tomu ještě dodám, že pokud vás policejní hlídka zastaví a zjistí, že máte v autě nepřipoutané zvíře, může udělit pokutu do výše 2000 korun. V zahraničí vás to ale může vyjít i navíc. Třeba v sousedním Rakousku vás nedodržení pravidel může stát i 2000 ale eur.
1: Teploty teď na začátku letních prázdnin překonaly rekordy a další vedra nás zřejmě asi ještě čekají. Jak tomu přizpůsobit převážení zvířat?
2: Tak zvíře rozhodně nesmí zůstat samotné připoutané v autě. Při vyšších venkovních teplotách se totiž ze zaparkovaného vyhřátého auta stává doslova pekelná past už za pár minut. A zmíním ještě další věc, která je pro zvířata nebezpečná. To je u psů vystrkování hlavy z okénka. Nápor vzduchu totiž může snadno přivodit nachlazení nebo záněty očí a uší. Ono to sice vypadá hezky, ale hrozí i riziko, že by se zvíře mohlo zranit kamínkem nebo dokonce vypadnout za jízdy.
1: O tom, jak cestovat se zvířaty, mluvila Anna Millerová z domácí redakce. Díky.
2: Díky, naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: 16 hodin a necelých 22 minut a teď se podíváme do Francie, protože tamní nacionalisté se stali terčem kritiky kvůli tomu, že americký podnikatel Elon Musk v týdnu podpořil jejich lídrni Marine Le Penovou v nadcházejících prezidentských volbách. Le Penová potvrdila, že se bude ucházet o Elizejský palác, a to i přesto, že ji pařížský odvolací tribunál odsoudil za zneužívání unijních peněz. A detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré odpoledne.
7: Také zdravím, hezké odpoledne.
1: Martine, jak Musk vyjádřil podporu Le Penové?
7: On na sociální síti X označil Le Penovou za poslední naději pro Francii. Ono to není poprvé, co Musk podporuje nacionalistické politiky, a to napříč Evropou. Loni se zapojil do volební kampaně AfD v Německu a právě taky AfD označil za nejlepší naději pro Německo. Na tom mítinku uvedl, že by děti neměly nést vinu za hříchy svých rodičů a ještě méně svých prarodičů. Odkazoval tím právě na nacistické období Německa. Ostatně loni Le Penovou podpořil i přímo prezident Donald Trump, který odsuzoval Hona na čarodějnice, tehdy mluvil o verdiktu, tehdy ještě prvoinstančního soudu, který tedy Le Penovou odsoudil za zneužívání unijních peněz. Mezitím už tedy máme i verdikt toho odvolacího soudu.
1: Co na tuto podporu říkají Le Penovci?
7: Pro Le Penovce je to obtížné i kvůli politice současného prezidenta Donalda Trumpa, protože on zavádí cla, která se samozřejmě dotýkají francouzských podnikatelů, farmářů, taky samozřejmě pořád ještě vede válku s Íránem, která se promítá na pohonných hmotách napříč Evropou. Rozhodně se k té podpoře Elona Muska nějak zvlášť nehlásí, přestože samozřejmě Elon Musk už není tím přímým členem té americké administrativy, tak samozřejmě je s ní spojován. Místopředseda Národního shromáždění, významný politik Národního sdružení Sebastian Šeň uvedl, že to, co napsal Musk na sociální sítě stranu, tedy Národní sdružení, nějak zvlášť nezavazuje. A zase další nacionalistický politik Jean-Philippe Tanguy, což je jedna, můžeme říct, z těch pravých ruk nebo přímo pravá ruka Marine Le Penové, člověk, který doprovázel Marine Le Penovou k tomu odvolacímu soudu, kde si vyslechla ten odsuzující verdikt, tak on uvedl, že Musk má právo se vyjadřovat, ale že Národní sdružení je proti jakémukoliv vněšování. To je tedy vypovídající, myslím, zhrnutí těchto politiků právě na tu podporu Elona Muska. Možná ještě taková myšlenka zpět do minulosti, protože když Marine Le Penová, tuším, že to bylo v roce 2017, cestovala do Spojených států přímo do New Yorku, tak byla i v Trump Tower, bylo cílem, nebo chtěla se potkat s Donaldem Trumpem, ale tehdy vlastně jí tento politik, budoucí prezident, ignoroval. Nesetkal se s ním.
1: Jak na ta Muskova slova reagují revolové francouzských nacionalistů? Jak to využívají v politickém boji před prezidentskými volbami?
7: Například centristická europoslankyně Nathalie Loiseauová, která ve volbách podporuje expremiéra Eduarda Filipa, tak na sociální síti X napsala, že se Le Penová stala favoritkou nejbohatšího člověka planety, člověka, který podkupává evropské zákony, podporuje extremistické strany všude po Evropě, a podobně kritický byl i dnes v televizi BFM poslanec radikální levice Nepodajné Francie Eric Coquerel.
8: Musk vystupuje stále stejně. Před lety podpořil rasistického kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podobným způsobem teď v Evropě podporuje rasistické a šovinistické kandidáty.
7: To byl tedy levicový poslanec Eric Coquerel, který uváděl, že má obavy, že by se prezidentské volby tady ve Francii za necelý rok na jaře příštího roku mohly stát terčem zahraničních informačních útoků a taky vněšování.
1: Říká se, že ty volby budou zhruba za rok. Jaké šance má teď Le Penová stát se příští francouzskou prezidentkou?
7: Podle těch průzkumů, které vyšly vlastně po tom odsuzujícím verdiktu odvolacího soudu, tak stále ty vyhlídky jsou stejné, to znamená Marine Le Penová patří skutečně mezi favority těch nadcházejících prezidentských voleb, respektive člověk, který by ji mohl nějakým způsobem ohrozit, tak to už to jméno padlo, je to ten centristický kandidát, respektive centrista vpravo, řekněme, starosta Le Havre, bývalý expremiér Edouard Philippe, tak ten má jakési šance jí nějakým způsobem ohrozit, ale ostatní politici, pokud by třeba se do druhého kola dostal už zmiňovaný Mélenchon, radikálně levicový politik, tak ty by všechny porazila.
1: Tolik z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Díky a hezký den.
7: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: A před 17:30 stihneme ještě jedno téma. Střelba, orientace v terénu, chemická ochrana i práce se zbraní. Dobrovolné vojenské cvičení nabízí tisícovce plnoletých středoškoláků po celém Česku možnost vyzkoušet si základní vojenský výcvik a poznat armádní život. V Táboře si v sobotu zhruba stovka studentů nové dovednosti prověřila při komplexním polním výcviku.
9: Sakra! Vezmo! Vystaň se mnou! Hop!
2: I
10: Instruktoři studenty zkouší třeba ze zdravotní přípravy. V simulovaném boji musí svým zraněným kolegům zastavit masivní krvácení a odtáhnout je do bezpečí.
11: Tak a utíkáte na překážce, jo?
10: Na pěší střelnici Dražice mě vzala tisková a informační důstojnice Simona Mužátko. Studenti tady mají zkoušku z taktické přípravy.
12: Teď jsme viděli studenty, kteří cvičí reakci po nastřelení nepřítelem, pohyb po bojišti a získávání následné převahy nad protivníkem.
13: Studenti mají v rukách zbraně, oni z nich i stříleli. Slepíme náboj?
12: Ano, je to cvičná munice.
13: Veroniku Morávkovou jsem teď vytáhla z učebny. Vy tam zrovna máte zkoušku.
14: Teďka tam máme spojovací. Do tohoto výcviku jsem se přihlásila, protože přemýšlím nad kariérou vojáka jako v to profesionálně. A chtěla jsem si zkusit, jestli to pro mě bude to správné prostředí, jestli mi se mi tady bude líbit, jestli to je přesně to, co chci dál dělat. Posledních 10 dní jsem se toho našla opravdu hodně, musím říct, že těch informací je spousta.
13: Vy jste v uniformě, máte v ruce zbraň. Namotivovalo vás těch prvních 10 dní k tomu, že byste chtěla do budoucna se k armádě dát?
14: Určitě tam byly momenty, kterými jsem trochu přemýšlela nad tím, že nakonec ne, ale převažují ty, kde ano. Hlavně i ten kolektiv a všechno okolo mě to velmi motivuje a postupem času se toho učíme víc a víc, tak je to takové i zajímavější, ať se to týče trochu adrenalinovější, než jenom sedět třeba na té učebně.
13: Pavel Nejedlo má celou tvář namaskovanou zelenou barvou. Vy jste právě skončil jednu z těch zkoušek.
15: Já jsem se přihlásil, to je mám v rodině vojáka, jak tátu, tak i dědu, a chtěl jsem se přihlásit a vyzkoušet si to.
13: Jaké to je? Splnilo to vaše očekávání?
15: Já jako fyzicky jsem docela nabitej, takže pro mě to zatím tolik náročný není, ale věřím, že jsou tady tací, kteří to mohli podcenit a momentálně objevují ty své limity.
10: Komplexní polní výcvik prověřil, co se studenti za uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy, říká Radim Pejčoch, řídící dobrovolného vojenského cvičení.
16: Cílem dobrovolenského cvičení je přiblížit armádu mladým lidem. Zájem byl veliký, nastoupilo 98 lidí.
13: Někteří ale skončili.
16: Ano, skončilo už 12 lidí. Jak ze zdravotních důvodů, tak hlavně z fyzických. Nebyli dostatečně připraveni.
10: Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Z tábora Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Za chvilku už nás čekají zprávy a po nich repríza pořadu Peníze a vliv. Dnes na téma, že Babišova vláda vyhlásila ambiciozní a hospodářskou strategii s názvem Česko země pro budoucnost 2.01. Analytička Jana Klímová o ní mluví třeba s vládním zmocněncem, panem Dočkalem, anebo šéfem Svazu průmyslu Janem Rafajem.
17: Čas zpráv a Moniky Vrchotové. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Pojišťovna proto upozorňuje, abyste na něj neklikali a nezadávali své osobní ani bankovní údaje. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 2267, z toho téměř 900 lidí zemřelo. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na aktuální vládní údaje. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Na tuto variantu viru zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbou lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z fondu životního prostředí. Před 25 lety měl v Česku premiéru animovaný film Shrek. Příběh zeleného zlobra princezny Fiony a mluvícího oslíka zaujal miliony diváků a stal se jednou z nejoblíbenějších filmových sérií na světě. Diváci oceňují také český dubbing. Hlavním postavám hlasy propůjčili David Prachař, Dana Morávková a Oldřich Wiesner. Později je vystřídali David Novotný, Kamila Šprákalová a Tomáš Juřička. Postupně vznikly další tři filmy o Shrekovi. Pátý díl má mít premiéru příští rok. Sport. Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál antukový turnaj v Bostaru. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Darderyho 6-4, 6-3 a získal první letošní titul, celkově 18. Večer čeká finále i českou tenistku Barboru Krejčíkovou, která se v Aténách utká s Řekyní Sakariovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolaps na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Kosmonos. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ nadále kolabuje provoz. Z kilometru 220 popojíždí kolona a táhne se až na 209. kilometr. Tam v omezení řeší nehodu v levém pruhu, je to celé na zhruba hodinu a půl. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Ucpaná je souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete různě pomalu na 29. kilometr. Tam stojí u středových svodidel porouchané auto. Je to celé na půl hodiny. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ucpaná je silnice 113 před chodce rady. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Kosmonosy opatrně na 48. kilometru máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto. Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy je v Petrohradu omezení kvůli stavbě mostu. Z obou směrů jsou fronty na více než 10 minut. A na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi havarovala dodávka, blokuje směr Svitavy, musí se přejíždět do protisměru. Zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: Zítra se čeká většinou slunečný den, přehánky se objeví hlavně na horách na severu, kde bude až oblačno. Večer má oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Před půl rokem představila vláda Andreje Babiše ambiciózní hospodářskou strategii s názvem Česko – země pro budoucnost 2.0. Cílem je během příštích 4 let změnit ekonomiku tak, aby v ní převažovala vysoká přidaná hodnota a stali jsme se jakýmsi inovačně technologickým centrem Evropy. Co vládní politici zatím proto udělali a co je reálné splnit? Téma probereme se zmocněncem pro plnění hospodářské strategie Ondřejem Dočkalem. Zeptám se na to i šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje a ekonoma Tomáše Dvořáka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Celkem 160 opatření obsahuje zmíněná hospodářská strategie vlády, které se mají splnit během 4 let. Za první půl rok je jich hotovo v klíčovém rezortu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka asi 5. Většinou jde o změny v energetice. Vláda například snížila ceny energií tím, že za domácnosti a firmy platí poplatek za obnovitelné zdroje. Na podporu má také dosáhnout více firm z energeticky náročného průmyslu. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala se pak ještě letos chystá také nový tarifní systém pro ceny energií a klíčový bude také nový stavební zákon, který má urychlit dlouhé povolovací procesy. Jak to vypadá s ambiciózními investicemi slíbenými vládou a co zajímavého se rozhodlo podle zmocněnce Ondřeje Dočkala už v minulých měsících, to jsme probrali u nás ve studiu.
20: Z čeho mám největší radost je teďko nedávné schválení vládou české účasti na AI Gigafactory, protože když se podíváte, jak stát jako Česká republika se může dostat do pozice, kde by mohl hrát nějakou roli v AI, tak ta infrastruktura je klíčová. Tenhle ten projekt, pokud se nám podaří ho vyhrát, je to ještě jako soutěž v rámci Evropské unie, ale vláda se za to postavila, tak vlastně zajistí, že česká věda, ale i česká státní správa a české firmy budou mít přístup k AI infrastruktuře, kdy ji potřebují, v rozsahu, jak ji potřebují, za rozumné ceny a i potenciálně v citlivých případech, jako například armáda, protože ta infrastruktura bude domácí. Takže pro mě osobně nejdůležitější posun je tohle.
19: Vláda rozhodla, že poskytne 15 miliard jako kofinancování k dotaci Evropské unie, která už byla předtím schválená. A dalších 70 miliard do toho mají vložit právě soukromí investoři, je to tak?
20: Ano, Přesně tak, tam je vlastně model kofinancování Evropská unie, stát a soukromý investor. Vlastně takhle je to nastavené centrálně.
0: Při mě při představení té hospodářské strategie, tak Karel Havlíček trochu zpochybnil, jestli stát těch 15 miliard na to vydá. Tomu jste věřil, že by to třeba vláda tu dotaci na tenhle projekt, o kterém říkáte, jak je důležitý, nedal?
20: Rozhodně. My jsme si to detailně vyhodnocovali a ono v době, kdy jsme schvalovali hospodářskou strategii, tak ještě nebyly známé podmínky té výzvy. A ono se dát z veřejných peněz 15 miliard do něčeho, aniž bychom věděli, jaké tam budou podmínky a jestli je to nejlepší řešení, by podle mě nebylo zodpovědné. Takže my, a tam je rozdíl oproti minulé vládě, my jsme k tomu udělali detailní analýzy, napočítali jsme si, jak vychází business case, mapovali jsme, jestli je tam skutečně poptávka ze strany české vědy, české veřejné správy, ale i českého biznesu, aby jsme věděli, že to rozhodnutí dává smysl, aby se nestalo, že dáme 15 miliard na investici, která nebude mít návratnost v žádné rovině.
0: A vláda podle vás minulá, která ten projekt rozjela, podala tu žádost, tak neměla tyhle informace?
20: My, když jsme nastupovali aspoň na MPO, nemůžu mluvit za vládu, tak AI Gigafactory nebyla zpracovaná analýza. Nebyl žádný pohled na to, jestli potom skutečně je poptávka. Byl to spíš politický projekt. Vlastně tehdejší plán bylo o tom rozhodnout na vládě už v lednu. Což vzhledem k tomu, že k tomu prostě nebyly analytické podklady, tak by za mě bylo rozhodně problematické. Hmm. Že já sám jsem to na začátku brzdil, protože jako AI infrastruktury se dneska po světě staví strašně moc. Jsou i obavy, že jí bude příliš a bylo potřeba si počkat až na parametry toho projektu.
0: Já se posunu k takovému obecnějšímu cíli té hospodářské strategie, o kterém mluvil také třeba premiér Andrej Babiš při tom představování. A to bylo, jako stát se více zadlužíme, protože budeme více investovat, tím zrychlíme ekonomický růst a v budoucnu se nám to vrátí. Můžete říct po tom půl roce, kam směřují nebo budou směřovat ty investice státu a jaký dopad to bude mít na ekonomický růst?
20: Tam je potřeba rozlišit investice celkové a investice státu. Primární hledisko, jak se na to díváme, je, že v hospodářské strategii jsme si vytyčili prioritní investice, které by se měly stát, ale ideálně bychom chtěli, aby je nemusel platit stát nebo veřejný sektor. Pro každý projekt, který dává smysl, hledáme nejdřív, jak ho zaplatit z jiných zdrojů, a pokud je potřeba spoluúčast státu, tak hledáme nástroje, jaký udělat co nejmenší. To znamená využívat třeba Národní rozvojovou banku, využívat PPP projekty, využívat různé nástroje, kde je nějaké kofinancování ze soukromého sektoru. Pokud se ptáte přímo na to, kam půjdou nejvíc peníze státu z toho, co hospodářské strategie je, tak kde ten model kofinancování ze soukromého sektoru moc nejde udělat, je školství. Takže tam počítáme s velkým nárůstem výdajů ze státního rozpočtu. A do nějaké míry věda, výzkum, inovace. Tam počítáme, že ten nárůst těch soukromých prostředků a těch veřejných bude zhruba stejný. V těch ostatních oblastech, jako třeba energetika, tam my máme pohled na to, co by se mělo stát, ale může to zajistit soukromý kapitál.
0: Když se podívám do nového fiskálně strukturálního plánu Ministerstva financí do roku 2030, tak tam vlastně to zadlužení státu neroste, ono se má zvýšit v příštím roce, jenom se to prostě odkládá o rok, kdy má začít potom konsolidace a má zase klesat to zadlužení státu a upřímně oni nijak se nezvedají ani investice ze strany státu, tak nějak stagnují kolem úrovně z roku 2025.
20: Když se podíváte na investice státu, jako České republiky...
0: Myslím, tak... národní investice, ano. Oni ty evropské dokonce budou klesat, protože končí národní plán obnovy.
20: My v téhle metrice jsme relativně hodně vysoko. Takže problém České republiky nebyl, že by těch investic, které nějakým způsobem plynou ze strany státu, bylo málo v objemově, ale že se nedělali chytře. Že tam nebyl ten princip, že třeba za jednu korunu, co dá stát, tak se na to napáruje několik korun ze soukromých zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc je, my když se podíváme na nápočet rozpočtových dopadů přímo těch opatření, co jsou těch hospodářské strategii, tak nám to vychází tak, že první dva roky od náběhu těch hlavních opatření, což je teďko rok 2027-2028, tak jsou rozpočtově negativní. Je tam nějak jako dodatečný rozpočtový výdaj, který je z velké části způsobený právě tou kapitolou školství. Ale vlastně už třetí, čtvrtý rok, díky tomu, že většina těch investic se realizuje v kombinaci se soukromým sektorem a nějaké ty věci už mají návratnost čase, tak ten samotný fiskální dopad těch věcí, co jsou ve strategii, není negativní. Ještě jedna věc, kterou bych k tomu ale dodal, je, že hospodářská strategie neřeší fiskální konsolidaci. pro mě to jsou jako spojené nádoby, ale jsou to pořád dvě nádoby. V hospodářské strategii nemáme daňovou reformu, což je samozřejmě něco, nad čím se dá v nějakém střednědobém horizontu uvažovat.
0: Když se vrátím tedy k těm investicím do školství, o kterých mluvíte, jakože to je to klíčové tedy pro stát, tak samozřejmě proti tomu asi nikdo nemůže nic mít. Úspěšné země, severské, Finsko, postavili svoji ekonomiku právě na dlouhodobých velkých investicích do vzdělávání. I v té hospodářské strategii jsou lidé jako hned první bod. Co si pod tím konkrétně představit, tedy, že teď ty příští dva roky budete výrazně zvyšovat investice do školství? Co to znamená v nějakých číslech?
20: Jsou tam potřeba dvě věci. Není to jenom o penězích, je potřeba do školství dát víc peněz a upravit systém řízení, ať už vysokých škol nebo na úrovni středoškolské soustavy. Ale co se týká těch peněz samotných, tak my tam vlastně máme kvantifikovaný cíl, že celkově bychom se chtěli dostat na to, aby do školství šlo aspoň tolik procent HDP, jako je průměr OECD, což znamená navíc desítky miliard ročně oproti tomu stavu, jak je to dneska.
0: Myslím, že to... v té strategii je přímo 6% HDP.
20: Ano.
0: Uvedeno. A teď je 5,2.
20: Zároveň máme tam naformulováno, že chceme na ten průměr OECD, takže záleží, jak se to bude vyvíjet, ale někde tak tam budeme, což je hodně peněz. Neznamená to, že by jsme zvýšili kapitolu rozpočtu školství příští rok o 80 miliard. Znamená to, že postupně chceme, aby jsme se domuhle blížili. Ale samozřejmě, ale aby jsme se tam mohli dostat, tak už příští rok je jednoznačně potřeba navyšovat rozpočet ministerstva školství.
0: O desítky miliard, jo?
20: Neřekl bych, že příští rok o desítky miliard, ale řádově o minimálně vysoké jednotky miliard příští rok nebo 10, možná 20.
0: A do jakých oblastí tedy primárně třeba příští rok?
20: My to tam máme kvantifikované i v rámci toho, že bychom nechtěli, aby se výrazně změnilo to, jaká část těch peněz jde do terciárního vzdělávání versus do těch stupňů předtím. Jedna část školství, a to paradoxně nejde z velké části přes ministerstvo školství, která je podfinancovaná v České republice, jsou školky, kde vlastně OECD do té metodiky počítá i školky, takže tam bude potřeba taky navýšení.
0: A když se zeptám ještě úplně jednoduše, tady existuje v tuto chvíli nějaký seznam veřejných investic státu, který chce udělat a jakou od toho tedy očekává návratnost nebo jakým způsobem to podpoří ten ekonomický růst?
20: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. A dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
0: A dokdy to má být hotové?
20: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 28.
0: Že se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tady asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Tak chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
20: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bezesporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být v hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavit byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějou. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
0: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by měly dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění mělo přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy. při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
20: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 2028, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
0: A čeho by se měly týkat?
20: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba nějaké mikroskopy nebo pokročilé technologie, nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle ty investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne, ale v těch třídách, kde to ekonomice pomáhá, tak tohle je pro nás ten klíčový nástroj. Zároveň ale pracujeme na řadě věcí, jak odbourávat byrokracii. A zase jsme v kontaktu i s investory, kteří přemýšlí o tom, že by do České republiky přišli. A často právě to, jak stát umí udělat to prostředí příjemné pro ty investice, pro to, aby se daly realizovat, aby se nezasekávali na administrativních bariérách, tak je ten faktor, co může rozhodovat. Takže tam probíhá snaha ve spoustě směrů. Nakonec pro nás to je o tom, že ty soukromé investice přijdou, když jim zaručíme rozumnou návratnost. My u některých těch investic, co chceme, aby se staly, tak chceme pracovat přes Národní rozvojovou banku nebo přes EIB na tom, aby se z nich staly zajímavé projekty s komerčně kompetitivním výnosem pro soukromý kapitál.
0: Vy jste ekonom, co si myslíte tedy o tom slibu, že by se měla snížit korporátní daň 21% na 19% a k tomu ještě daňové odpisy, zrychlení a tak dále? Pro státu bude hodně nákladů.
20: Kdyby se udělalo obojí, tak je to hodně drahé. Pro hospodářský růst jsou relevantní zrychlené odpisy. Snížení té korporátní daně by tomu nepomohlo.
0: A bude nebo nebude?
20: To myslím, že není na mě, abych komentoval, ale rozhodně tam probíhají ostré diskuze.
19: Tolik Ondřej Dočkal, zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vláda plní svou ekonomickou politiku pohledem tuzemského biznisu? Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se za pár měsíců nedají dělat velké závěry. Firmy ale oceňují hlavně snížení cen energií přes osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje a očekávají další kroky, upozorňuje Jan Rafaj.
3: Jednoznačně musíme dotáhnout ceny energií pro energeticky náročný průmysl, protože to snížení, které přišlo, bylo dobré, nicméně ve srovnání s globální konkurencí nedostačující. A se zdá se, že jediný vhodný model po všech jednáních v Bruselu se jeví jako německý model přes ten takzvaný CISAF, to znamená jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií. To si myslím, že je jedno z klíčových věcí. Dotažení startupového zákonu, další věc vysokoškolského zákona, skutečně dotažení novely stavebního zákona. A pak samozřejmě pro nás je důležité celá diskuze kolem státního rozpočtu, zda tam bude dostatek prostředků na investice do výzkumu, vývoje, inovací a proti tomu nebudeme zbytečně pálit peníze na čisté prožírání, to znamená provozní státy nebo mandatorní výdaje.
19: Kromě zrychlených odpisů investic do technologií s vyšší přidanou hodnotou, o kterých mluvil zmocněnec Dočkal, průmyslníci chtějí prosadit u vlády i vyšší podporu výzkumu a inovací, ať už přes jasnou metodiku jejich daňového zvýhodnění pro firmy, tak i přes vyšší investice státu, upozornil dál Jan Rafaj.
3: Jestli všechno ostatní bude nakonec dostávat peníze a tady nebudeme vidět ten nárůst, tak z hlediska biznesu nebudeme vidět skutečné naplňování slibů téhle vlády, protože hospodářská strategie 2.0 i programové prohlášení vlády jednoznačně říkají, že chtějí posouvat zemi do vyšší přidané hodnoty a to je jediná cesta.
19: Pokud jde o podporu vládního slibu plošně snížit firemní daně z příjmů, podle Rafaje záleží, jaký máte biznis. Pokud zrovna neinvestujete, chcete nižší daně. Pokud ano, chcete rychlejší odpisy. Sám je pro druhou cestu. A co zatím považuje za největší chybu vlády?
3: samozřejmě naprosto nepřijatelné, špatné pro českou zemi a českou ekonomiku diskuze o zkrácení věku do odchodu do důchodu. To je špatný signál v době, kdy tady Dánsko schvaluje 70 let, vedle toho Německo před 14 dny schválilo svůj nový koncept, model a tak dál. Na 68 letech Česká republika jde zpátky ze 67 letech. Ten signál je strašně špatný, s dramatickými dopady do budoucích státních rozpočtů, k tomu diskuze o ještě štědřejší valorizaci, k tomu diskuze o předčasných důchodech je zásadní dopad na státní rozpočet. A už jsem před chvílí zmínil i to, že tahle vláda se snaží nerozlišovat při tom schodku státního rozpočtu mezi strategickými investicemi, které mají přinést budoucí výnos, a navyšování mandatorních a provozních výdajů státu, je prostě trestuhodné určitě a pro ekonomiku velmi špatné, a to je něco, co prostě se proti tomu bude muset zásadním způsobem vymezovat.
19: Řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. A co ukázal první půlrok o ambiciozním slibu hospodářské strategie, že vláda zařídí během 4 let 3 biliony korun investic do transformace tuzemského biznisu? A to pohledem ekonoma? Vypadá to spíš nereálně, říká Tomáš Dvořák z britské analytické a poradenské společnosti Oxford Economics.
4: Každá strategie je jenom tak dobrá, jak dobrá je implementace. A vzhledem k tomu, že vládní období jsou 4 roky, tak se musí lidově řečeno švihat. A ty 3 biliony, o kterých se mluví, že vláda má v plánu, že velká část z nich bude ze soukromých zdrojů. Nicméně, když se člověk podívá, zkusí vyčíslit ta opatření ve strategii, tak dojde k tomu, že zhruba 0,5 až 1 bilion korun bude ze zdrojů veřejných. A pak se počítá s nějakým poměrně optimistickým pákovým efektem, který vlastně zmobilizuje ten soukromý kapitál. A jenom pro ilustraci. Celkový objem hrubých fixních investic v ekonomice za loňský rok bylo 2,3 bilionu korun. Jestli se ta hospodářská strategie má rozložit do 5 let, tak to máme 500 miliard korun ročně, to znamená 20 až 25% nárůst investicích. To je ohromné číslo, které si myslím, že se v historii samostatné České republiky nikdy nestalo.
19: Čili připadá vám to nesplnitelné?
4: Připadá mi to nesplnitelné, ano. Já rozhodně řeknu, že kdyby se skutečně splnila ta opatření, která jsou v té strategii vytyčená v energetice, ve stavebnictví, ve vědě, vzdělání, výzkumu, která já všechny považuji za velmi dobrá, tak by to rozhodně vedlo k navýšení investic i těch soukromých. Stejně tak mluví se o zavedení daňových odpisů, to bude mít nepochybně pozitivní efekt na investice. A tady se řádově baví o desítkách, v lepším případě nějakých nižších stovkách miliard korun. 3 biliony je opravdu hodně.
19: Žádnou smrští veřejných investic nepočítá na rozdíl od hospodářské strategie ani již dříve zmiňovaný rozpočtový výhled vlády do roku 2030. Investice jsou v něm zhruba na stejné úrovni, jako byly loni. A stejně tak plán neočekává ani výrazně rychlejší růst ekonomiky, pokračuje Tomáš Dvořák.
4: Co tam je, a to možná prošlo u mnoho lidí bez povšimnutí, je, že ten fiskálně strukturální plán nepředpokládá žádné zvýšení potenciálního růstu. To znamená, čeho, jakého růstu je ekonomika schopná, pokud má plně využité kapacity. A tam bychom čekali, že pokud budeme skutečně produktivně investovat, tak se ten potenciální růst zvýší. Ten fiskálně strukturální plán to nepředpokládá.
19: Ten růst ekonomiky vlastně i v těch příštích 4 letech pořád se pohybuje kolem 2-2,5% maximálně.
4: Je to přesně tak, dokonce do budoucna bude trošku zpomalovat, což vidíme i vlastně v tom trendovém zpomalování té české ekonomiky.
19: I když by tedy vláda ekonomiku nakonec nějak výrazně nezrychlila, dá se říct, že i tak je na tom české hospodářství už alespoň dobře a už nejsme nemocným mužem Evropy, jako jsme právě podle Tomáše Dvořáka byli spolu se sousedním Německem v době po covidové pandemii.
4: V růstu HDP, což byla ten hlavní bod té diagnózy nemocného muže, tak tam už nejsme poslední, to dneska je skutečně Německo, ale stále jsme na chvostu. Vlastně HDP za poslední 6 let vyrostlo o méně než 6%, to znamená méně než procento za rok, to není dobrý výsledek. Průmysl víceméně stagnuje tam, kde bylo v roce 2019, co se objemu produkce týče, ale tam dochází vlastně pod povrchem k poměrně velkým strukturálním změnám. Došlo právě k útlumu těch energeticky náročných sektorů, jako je chemický průmysl, výroba materiálu, hutnictví. Zároveň některé sektory prožívají poměrně dobré období, to je automotiv, elektrotechnika, takzvané čisté technologie, ve kterých se Česku opravdu velmi daří a samozřejmě tady zbrojařský průmysl v posledních letech. A u reálných příjmů my jsme vlastně v prvním kvartálu letošního roku konečně dosáhli té úrovně reálných mezd z roku 2019. Tady se bavíme o hrubé průměrné reálné mzdě, v tom čistém vyjádření už jsme tu úroveň překonali dříve. Ale ten asi hlavní bod, co bych tady zmínil, je, že od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. Ten nárůst je asi 1,5% za 6 let, je mizivé. Z větší části to bylo všechno v minulém roce. A to je vlastně ta plíživá nemoc. Jestli jsem možná kontroverzně označil Česko za nemocnou muže Evropy, tak to je ta plíživá nemoc ekonomiky.
0: Čím to je? Nedaří se nám zvyšovat vlastně tu hodnotu té produkce?
4: Je to přesně tak. Vlastně veškerý růst, co jsme za těch 6 let měli, těch 5,5% nebo kolik, bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premianti Evropy. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
19: Říká Tomáš Dvořák z Oxford Economics. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Mluvili jsme také s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem a naším hlavním hostem byl zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie vlády Ondřej Dočkal. Loučí se Jana Klímová a poslouchejte dál pořady Plusu.
6: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Co se skrývá pod pojmem inflace?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
5: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová. Silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Kyjev hlásí po ruském úderu nejméně jednoho mrtvého. Ital Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1. Po nehodě kolabuje provoz na D1 u Rousínova směrem do Brna. Zítra bude většinou polojasno, na severu až oblačno s možnými přeháňkami a s teplotami do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči měli dnes kvůli silným bouřkám už zhruba 160 výjezdů, nejčastěji na jižní Moravě, kde bouřky lámaly větve i stromy. Nejvíc výjezdů, 27, evidují tamní hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdřív, říká starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
8: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom ty spodní plachty a to olaťování. A začali se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
5: Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil také do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 16 je zraněných. Informuje o tom agentura Reuters. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících zintenzivnil odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinerie a ropná zařízení. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Pokračuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
21: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
22: Sport. Italský pilot Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Belgie Formule 1 a po šestém vítězství v sezóně si upevnil vedení v čele mistrovství světa. Druhý dojel Monačan Leclerc z Ferrari před třetím Verstappenem z Red Bullu. No a fotbalisté Španělska vezvou ve finále mistrovství světa Argentince. Úřadující mistry Evropy povede kapitán Rodri, který si důležitost své role v týmu uvědomuje.
23: Vždycky je možnost růstu, vždycky je příležitost ke zlepšení. Jako kapitán jsem udělal další krok dopředu. Pokud jde o vůdčí schopnosti. Protože spoluhráči se teď na mě asi budou trochu víc otáčet, hlavně v těžkých chvílích, při pochybách. Musel jsem se posunout, ale jinak se moc nezměnilo, máme vyspělý tým.
22: Utkání Španělsko-Argentina začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Ostředku. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řeší nehodu. Na 209. kilometru je stále blokovaný levý pruh. Kolona teď začíná za sjezdem na Vyškov západ na 219. kilometru a je na více než hodinu. Poslední volný sjezd je na 226. kilometru. Na souběžné silnici se popojíždí mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 v opačném směru z Brna do Ostravy se hned za Rohlenkou srazila dvě auta. Na 208. kilometru blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Chocerady na 29. kilometru překáželo stojící auto, to před pár minutami odtáhli. Kolona začíná u sjezdu na Divišov na 41. kilometru a začne se přesouvat na Šmejkalku. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, navíc silnice 111 je před Divišovem ucpaná. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem čekejte kolonu, provoz brzdí omezení kvůli stavbě mostu, zdržení 10 minut a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice čerstvá nehoda, srazila se dvě auta, blokují levý pruh, popojíždí se od dálnice D11. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude na jihu polojasno, na severu až oblačno, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Hezké odpoledne i po 17. hodině pokračuje odpolední vysílání a co jsme připravili za témata. Současná maďarská hlava státu Tamáš Ujok ustoupil nátlaku vládní strany TISA a podepsal dodatek ústavy. Jaká bude cesta k nalezení nového prezidenta? Už za pár hodin se rozhodne o novém a možná staronovém mistrovi světa ve fotbale. Ve finále proti sobě od 21 hodin nastoupí celky Argentiny a Španělska. Jak to budou sledovat fanoušci v Madridu? Zhruba 15 milionů metrů krychlových pitné vody ročně dodají lidem vodárny Kladno-Mělník. Některé z jejich vrtů dosluhují a tak je vodohospodáři hloubí umělnické vruty. A chybět nebude ani pozvánka k nedělnímu dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Dnes uslyšíte zpověď muže, který se osobně znal s parašutistou Janem Kubišem. Příjemný poslech odpoledního víkendového plusu přeje Štěpánka Martanová.
6: Odpolední plus.
1: A rovnou míříme do Maďarska, protože maďarský prezident Tamáš Ujok si pravděpodobně balí kufry. Od zítřka už nebude hlavou státu. Včera totiž podepsal dodatek ústavy, kterým mu vládní strana TISA, premiéra Pétera Maďara, ukončila mandát. Končí také šéf ústavního soudu. Maďar se tak vypořádává s lidmi, kteří podle něj reprezentují režim strany Fidesz, svržený občany v

0: boj s korupcí. Podle premiéra Petera Maďara tak TISA bude moct skutečně začít naplňovat vůli lidí z parlamentních voleb.
1: Mandát prezidenta zanikne, ústavní soud bude osvobozený a autonomie soudů bude posílená. Vznikne zákonná cesta, jak získat zpět národní bohatství a omezíme působení poslanců v parlamentu na maximálně 12 let. Tím naplníme několik důležitých závazků a obnovíme to, co se Orbánův režim řadu let snažil Maďarům vzít.
0: Ve funkci také na základě toho dodatku skončí soudci, někteří soudci ústavního soudu, ti starší 70 let, včetně jeho předsedy. A celý ten 17. dodatek ústavy byl v parlamentu schválený s tím, že jeho cílem je obnovit demokracii založenou na právním státě po 16 letech vlády strany Fidesz.
2: Nejvíc pozornosti přitahuje konec prezidenta Tamáše Šujoka. Proč svým podpisem nakonec stvrdil svůj vlastní konec v prezidentském křesle?
0: Samotný Šujok tvrdí, že neměl na výběr, pokud nechtěl porušit ústavu. Zároveň byl pod velkým politickým tlakem. Maďar mu totiž dopředu vzkázal, že pokud nepodepíše, tak ho poslanci odvolají v parlamentní proceduře. Maďar totiž tvrdí, že Šujok je loutkou Viktora Orbána a že jako prezident selhal, když nebránil republiku před stranou Fidesz. Šujok sice ten dodatek podepsal, ale rozhodně se svým odstraněním ze Sándorova paláce nesouhlasí.
3: 17. dodatek ústavy přinesl zlomový bod maďarské ústavní demokracie. Odstranění veřejných činitelů je otevřeným hanobením právního státu a nezávislosti institucí.
0: A kritický vzkaz poslal z fotbalového mistrovství v USA i ex-premiér Viktor Orbán. Podle něj tímto padla poslední obranná bariéra a varuje před svévolí moci nové maďarské vlády.
2: A víme už, který pohled má větší podporu maďarské veřejnosti, jestli tedy vláda, anebo na druhé straně prezident a opozice.
0: Zcela aktuální nálady ještě agentury změřit nestihly, ale máme k dispozici například červencový Europinion. Ten zjistil, že prezident Šujok má podporu mezi lidmi jen 24%. Jeho protivníka v tomto sporu, Petera Maďara, obecně podporuje 55% dotázaných. Prezident Šujok jednoduše není populární a veřejnost k němu nemá silný vztah i kvůli tomu způsobu, jakým byl zvolený. V květnu si jeho konec v úřadu, tak jak to navrhovala TISA, přálo 60% lidí. Otázka je, jak ale celý ten konflikt koresponduje s rozdělením moci ve státě, protože kritičtí k tomu vývoji jsou i někteří ústavní právníci. Například Peter Hack hodnotí, že Maďar se pohybuje mimo ústavní rámec a podle jeho názoru podrývá společenský řád.
2: Už jenom poprosím jednou větou, co teď bude následovat a už víme, kdo by mohl být příštím prezidentem Maďarska.
0: Ještě to nevíme, prezidentské pravomoci zítra dočasně převezme šéfka parlamentu a v následujících 30 dnech by měl parlament nového prezidenta zvolit.
2: Tolik redaktora bývalý maďarský zpravodaj Ladislav Novák. Díky a hezký den.
0: Naslyšenou.
2: A o maďarském prezidentovi a situaci v této zemi bude řeč i v následujících minutách. Ve spojení už jsme totiž s hungaristou Janem Blaškem. Dobrý den.
4: Dobrý den přeju.
2: Pane Blašku, bylo podle vás překvapivé, že prezident Šujok podepsal zákon, který umožňuje jeho vlastní odvolání?
4: Tak byla to jedna ze tří možností, co on měl. Myslím, že se víc předpokládalo, že přece jenom bude proti tomu zákonu nějak protestovat, že ho podrobí zkoušce ústavního soudu, což mohl. On ho mohl odmítnout a postat k posouzení ústavnímu soudu. To by trvalo 30 dní, to posouzení, a celý proces by to pravděpodobně zpozdilo. Myslím, že si nakonec prezident Šujok spočítal, že zásadní změny by tím nedocílil. Ty věci by nezměnil a tak se rozhodl jednat rychleji. Pro mě to osobně trošku překvapivé bylo.
2: Tamáš Šujok uvedl, že jeho ústavní povinností je tu novelu podepsat. Novela ale podle něj porušuje ústavní principy. Co přesně konkrétně tím myslel?
4: To je trošku složité. Tomáš Šujok je ústavní právník a já ne. Chápu, že to vnímá jako nesouladu s nejlepšími demokratickými mravy, neboť je to zákon, který evidentně v tom jeho případě směřuje vůči jedné konkrétní osobě, a to by zákony neměly. To, že neměl jinou možnost, já si skutečně myslím, že on mohl tu novelu ústavy poslat k ústavnímu soudu. Zřejmě měl z ústavního soudu indicie, že by ten soud potvrdil a schválil.

0: On totiž ten soud není příliš mocný. Už několik let kvůli vládě Fidesu ten ústavní soud nemůže novely ústavy posuzovat věcně, on má pravomoc pouze je posuzovat formálně. Takže tady skutečně asi ústavní soud by musel to schválit, tuto novelu ústavy, neboť formálně byla zcela v pořádku. Tamáš Šujok jako bývalý předseda ústavního soudu to věděl.
1: Tady se ukazuje, že to, co Fidesz dělal ty roky, se mu teď mohl v uvozovkách vymstít. Pojďme ale dál. Premiér Peter Maďar mění ústavu, aby se zbavil lidí, kteří měli napojení na bývalého premiéra Viktora Orbána. Nepoužívá ale premiér Maďar vlastně stejné metody jako Viktor Orbán, právě třeba tím, že si upravuje zákony podle potřeby?
0: To říkáte naprosto správně. Ano, on používá úplně stejné metody. Před volbami posledními se říkalo, že Maďarsku nebude moct nikdo efektivně vládnout jinak, než aby zvítězil s ústavní většinou. Neboť skutečně ty pojistky proti vládě jakékoliv jiné strany, která takovou moc nemá, tam byly. Ať už institucionální nebo zákonné. Maďar teď tu většinu má, využívá ji plně jak může. Určité nebezpečí, že se mu tento způsob vládnutí zalíbí až natolik, že nebude ochoten se potom nějaké části své moci vzdát, samozřejmě existuje.
1: Jak působení prezidenta Šuloka hodnotíte vy? Byla to skutečně taková v vozovkách loutka bývalého premiéra Viktora Orbána, jak o něm mluví představitelé dnes vládní strany TSA?
0: Byl to člověk podle mě bez zvláštních politických ambicí osobních a neměl žádnou významnou roli. Peter Maďar mu vyčítá ne to, že by něco sám aktivně špatně dělal, pouze že nebránil krokům vlády Fidesu a Viktora Orbána. Skutečně nebránil a to, že nebyl ochoten bránit ani svoji vlastní pozici proti teď současné vládě, napovídá, že opravdu politicky to nebyla silná figura.
1: Takže byl to spíš ten prezident, co chodí a pokládá ty věnce, se to chápu správně.
0: Byl to prezident, který chodí pokládá věnce, konec konců takto i maďarská ústava tu roli prezidenta chápe.
1: Poté, co maďarský prezident skončí ve funkci, bude maďarský parlament volit novou hlavu státu. Mluví se už o možných kandidátech. Kdo by to podle vás mohl být?
0: No to se právě vůbec nemluví a to mě překvapuje. Předpokládá se, jak už tady zaznělo, že paní Fürsthofer, což je předsedkyně parlamentu, teď 30 dní tu funkci bude zastávat. Jestli nakonec to bude ona, žádné jiné jméno jsem zatím nezaslechl, jestli nakonec to bude ona, kdo se tím tou prezidentkou stane, je to možné. Každopádně se nečeká nic zásadního, řekněme, co týče volby toho prezidenta. Peter Maďar avizoval, že do budoucna bude chtít zavést přímou volbu. Nicméně ještě ne na toto příští prezidentské období. Žádné jméno jinak skutečně nezaznívá.
1: Ne, možná ještě brzy. Uvidíme, co se objeví za pár dní. Každopádně, popularita současného maďarského premiéra Petra Maďara stále roste a podle průzkumy agentury Median mu důvěřuje 72% lidí. Jeho předchůdci v křesle premiéru Viktoru Orbánovi ale jen 27%. Znamená to, že veřejnost hodnotí kroky Maďara kladně? Neuvažuje samotný Maďar o tom, že by se stal hlavou státu?
0: Takovou spekulaci jsem zatím nezaslechl a být v Maďarsku hlavou státu není zas až takové terno. To je se opravdu silně premiérský systém, takže skutečnou moc si zachovají, mě tehdy zůstane premiérem. Populární je i jeho vláda a to ještě nějakou dobu určitě zůstane.
1: Vysvětlý hungarista Jan Blažek, děkujeme za informace o Maďarsku a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Vypadá to nejenom na svátek fotbalu, ale možná i španělštiny, protože newyorský fotbalový stadion ve státě New Jersey dnes zažije velké iberoamerické finále. O titul mistrů světa ve fotbale se utkají Argentina a Španělsko. Nejen přímo na newyorském stadionu se ale bude fandit a taky slavit. Velké emoce budou i v ulicích španělských měst. Jestli přejdou i v oslavy, se ale teprve uvidí. A v centru Madridu bude vše sledovat náš reportér Pavel Novák. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne z Madridu.
1: Tam uslyším velké napětí a očekávání fanoušků. Pojďte nám ale říct, kam se Madriďané vydávají sledovat ten dnešní zápas.
3: Tak třeba právě jsem, kde teď stojím, a to je náměstí Krištofa Kolumba, ne úplně v historickém centru, ale řekněme v takovém širším centru Madridu. Potom se otevírají velké fanzóny, třeba také kolem obchodních center nebo přímo v nich, kde je klimatizováno. My tady budeme mít ještě chvíli nějakých 32-30 stupňů, protože to je všechno venku, kde je instalovaná ta velkoplošná obrazovka, to velké plátno a před ním se shromažďují lidé. Také otevřela jedna sportovní hala, tam také bude fanzóna, bude i na Gran Vía, to je jedna z hlavních ulic v centru Madridu, na Plaza Real, což je v historickém centru. V barech budou samozřejmě velké obrazovky, ale to hlavní centrum, ta hlavní fanzóna, kterou tady město Madrid zřídilo a kde zprvu bývalo nějakých 6 tisíc lidí, myslím, že teď jich je tady už víc, tak tady to má mít kapacitu nějakých asi 20-30 tisíc fanoušků.
1: Na to se právě chci zeptat, jak to vypadá na místě, jak vypadají ty přípravy tam, kde si už je tam hodně fanoušků. Z toho, co slyším, tak si myslím, že to tam je kolem tebe hodně plné lidí, kteří mají různé píšťalky, nevím, slyším tam různé vůvuzely. Skandování. Vůvuzely, ano.
3: Ono toho bude ještě víc určitě. Oni teprve přicházejí. Tady se houfuje takový ten hlavní hlouček před tím plátnem, protože to je vlastně namířeno jenom do jednoho směru a ti, co budou stát na boku, tak třeba přes stromy už neuvidí, protože tady přes to náměstí prochází třída Recoleta, která je zatím ještě průjezdná, jsou tady policisté a zatím udržují provoz, ale myslím si, že během toho zápasu to tady bude úplně zavřené a fanoušci budou puštěni i na ten jízdní pás, na tu vozovku. Jinak se připravují tak, že se sebou nosí hlavně tašky plné nějakého pití. Viděl jsem, že mají tady sebou i pivo, že mají hodně kol, že si sebou také nosí vlajky, ty vuvuzely už řečené, a jsou tady i prodejci, kteří těm, kteří by ještě nebyli vybaveni, tak prodávají jak vlajky, tak čepice, tak třeba i šály, což zrovna v tomto podnebí není úplně dobré. Neviděl jsem, že by někdo třeba prodával nějaké větrníčky nebo nějaké, řekněme, vějíře, tak to tu ještě není, možná ten sortiment ještě doplní.
1: Možná nějaké kšotovky. Každopádně, pokud by Španělé vyhráli, tak to bude po velké řadě let. Jsou přichystané nějaké speciální oslavy, pokud by teda Španělsko vyhrálo?
3: Zatím asi to není tak úplně aktuální, protože nechtějí být pověrčiví, nemají asi někde v záloze připravený nějaký ohňostroj. Troufám si říct, že sami fanoušci budou něco takového mít, protože policie není schopná kontrolovat tady, kdo sem přichází. To je volný park, volné prostranství. A slyšel jsem už několik takových odpálených dělbuchů. Takže je možné, že pokud vyhrají Španělé, tak že se přesunou buď tady do blízkého parku, který se jmenuje Retiro, nebo že půjdou na Puerta del Sol, což je něco takový pražský Václavák, nebo řekněme náměstí Svobody v Brně, ale je to mnohem menší prostranství, a že tam budou slavit, že tam budou nějaké ohňostroje, tam si většinou slaví Silvestr, takže možná, že to mají připraveni sami fanoušci, ale myslím, že pokud tedy dojde k tomu, že budou mistři světa Španělé, tak budou čekat na to, až se ta reprezentace vrátí ze Spojených států a potom je triumfálně a s velkou pompou přivítají. To bude určitě velké, pokud tedy tomu tak bude.
1: Jenom Pavle, úplně stručně, jak to vypadá ohledně bezpečnostních opatření? Když tam bude hodně lidí, bude tam i hodně policistů, vypadá to tak?
3: Je tady už teď vidět hodně policistů. Jsou tady policejní auta, která mají takové ty, řekněme, ochranné štíty na předních sklech, ale jsou tady hlavně zatím proto, aby tady udržovali dopravu, ale může se to stát cokoliv. Je tady opravdu hodně už hodně na napěněných, v napětí lidí, takže i proto tady asi je ta pořádková policie. Vidím, že mají i helmy a že mají obušky a jsou připraveni.
1: Co se bude dít v centru Madridu dnes večer, nebo vlastně nejenom večer, celé odpoledne i večer, i během fotbalového mistrovství, tak to vše bude sledovat i nadále náš reportér Pavel Novák. Díky a užijte si to.
3: Pěkný večer, pěkné finále.
1: A 17 hodin a 22 minut teď je trošku zvážníme a podíváme se do České republiky. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí vrty nové. 6 má začít dolévat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun.
4: Za námi je vrt, který teďka je v provozu a teďka přicházíme k takovému modrému válci a je na něm napsáno S9A to je ten nový vrt, který je teďka už vyvrtaný.
5: Je to ten nový vrt, vlastně v podstatě náhradní vrt, který má nahradit ten stávající S9, který je vlastně za hranicí své životnosti.
4: Vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice společnosti Vodárny Kladno Mělník Václav Jásek. Ten vrt původní dosluhuje, co se týká jako jeho vydatnosti anebo toho technického osazení?
5: Ne, vydatnost má stále stejnou, pouze to vystrojení toho vrtu, který je soceli, tak to dosluhuje.
4: Takže se nevyplatí to vyměňovat, vyplatí se vyvrtat nový vrt.
5: Ono to ani nelze opravit, protože to okolí toho vrtu stávajícího je zakolmatovaný těma železitýma bakteriema a mohlo by se stát, že kdyby se ten vrt i třeba vyzbrojil nově nějakým způsobem, tak už by nemusel mít tu vydatnost. A hlavně by se nám ten vrt zmenšil, co se týká jakoby profilu.
4: Jaký má ten vrt průměr a jak je hluboký?
5: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
4: Lenka Kozlová ze společnosti Vodárny Kladno Mělník říká, že letos bude takových nových vrtů 6.
6: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů bez DPH.
4: K ceně je potřeba ještě připočítat technické vybavení vrtů, jako jsou třeba čerpadla, potrubí a podobně. Jedno takové vybavení vyjde pak na asi 1 milion korun. Pokračuje ředitel Vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
7: Zde máme nějakých 52 vrtů. Z těch 52 vrtů jsme museli 6 vrtů obnovit. Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění, při té regeneraci těch vrtů jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
4: Úplně nové vrty, jak se říká na zelené louce, už vodárny nemohou podle ředitele Živnůstka zřizovat.
7: My už nemůžeme přidávat vrty z toho důvodu, že my v tuhle tu chvíli čerpáme něco, dá se říct 100% toho, co nám tady ta příroda dá.
4: Vodárny Kladno Mělník dodávají ročně 15 milionů kubických metrů vody, a to asi 300 tisícům obyvatel hlavně středních Čech. Nejvydatnějším zdrojem je právě Vrutice, následuje Liběchovka a vodní nádrž Klíčava. Vodu berou do svého řadu částečně i z Prahy. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: A ještě je tu pozvánka k dokumentu z cyklu příběhu 20. století. V repríze nabízíme zpověď muže, co se osobně znal s Janem Kubišem, tedy jedním z parašutistů, kteří provedli v roce 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Tady je ukázka.
8: Alois Denemarek se za druhé světové války choval neobyčejně statečně. Ukrýval na rodinném statku parašutistu z Anglie. Jenomže jeho hrdinství způsobilo tragédii. Za pomoc parašutistům pak popravili jeho bratra a oba rodiče zahynuli v koncentračních táborech. Alois přežil díky náhodě. Než gestapo provedlo u nich na statku razii, stihl se oženit a odstěhovat. Výpověď takového člověka, který znal Jana Kubiše, je dnes ohromná vzácnost. Paměť národa, sbírka, kterou spravuje nezisková organizace Postbellum, takové výpovědi má.
9: Třeba si dá pivo nealkoholický.
10: Zatím ne, no, děkuju. Já jsem právě z toho sdružení Postbellum, jo. My taky právě jako znamenáváme právě osudy těch pamětníků. Pak se z toho dělá prostě takový hodinový pořady, běží to na Rádiu Česko nebo na Rádiožurnálu.
8: To je nahrávka stará asi 15 let, kdy ještě vysílalo Rádio Česko. Dnes samozřejmě Český rozhlas Plus.
10: Dělá to právě Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli jste to někdy právě jako slyšel, tyhle ty pořady.
9: No jo, my se díváme na televizi už. Já jsem psal paměti, jenže málo kdo to čte, to jsou ti mladí. Nemají zájem o tom, co je to chyba.
8: Alois Denemarek se setkal s Janem Kubišem 2 dny před jeho smrtí v kostele. O čem se bavili onoho 16. června 1942? I o tom budou příběhy 20. století. Nicméně toto setkání v parku u Národního muzea bude jen jednou z mnoha dobrodružných epizod jeho dramatického života. Denemarek se s Kubišem dobře znali, protože spolu vyrůstali na jedné vesnici v Dolních Vilémovicích.
9: Jdem ráz po zálech, to byla doba, ale my jsme byli vlastenci, my jsme bojovali. My jsme se nedívali, co přijde, ale jsme věděli, co by bývalo vlastně Heidrich s náma zařídil s Čechama.
8: Alois Denemarek přijal u sebe na zahradě v roce 2007 našeho redaktora, Vlastu Janíka, badatele zabývajícího se domácím odbojem za druhé světové války. Vlasta Janík, tenkrát profesí stavař, spolupracoval s naší redakcí Paměti národa a tak díky němu máme unikátní celoživotní svědectví Aloise Denemarka v této naší sbírce a můžeme tedy jeho příběh vyprávět. Před těmi 15 lety jsme používali k natáčení takové zvláštní přístroje dovezené ze Spojených států. Byly to první MP3 rekordéry. Nahrávali skvěle. Měli však jednu drobnou vadu. Každých 5 minut se někde uvnitř přístroje roztočilo kolečko disku a cvaklo.
10: Mě úplně prostě teda fascinuje, jak ten svět je malý, jak jsou ty osudy těch lidí propojený. Jo. Prostě, vy jste znal toho Kubiše, Alfred Bartoš vám byl prostě nadřízený v těch Pardubicích, jo?
9: Celou vojnu mobilizací. Hmm. To jsem všechno s ním prožil.
8: Sedíte někde spolu asi venku a pan Alois strašně kouří, nebo...
11: To byl kuřák. I když mu bylo, já nevím, prostě skoro 90, no to vlastně akorát ten rok, myslím, slavil 90, tak pálil jednu cigaretu za druhou, jo, a hlavně to na něj nebylo vůbec jako vidět, jenom takový ten těžký kuřácký kašel, jo, se někde jako projevil, jo, ale...
8: Jak na tebe působil, jaký to byl člověk?
11: Hrozně jako bodře, on byl úplně od začátku, byl kamarádský, tak já jsem měl ještě předtím takovou už jako referenci od, já nevím, třeba Vojtěcha Šustka nebo od Jaroslava Čvančary, že tam přijedu, takže to mě taky otevíralo prostě vrátka a on se ke mně choval hnedka prostě od začátku jako otevřeně a vždycky jenom jako hodil ty spisy, tak tady to máš, přečti si to, jo, ale on si myslel, že to tím jako odbydem, jo, že já si to přečtu, ale že on nebude nic povídat, tak postupně jsem ho začal zpovídat a on se rozpovídával, jo, a bylo to velmi jako zajímavý povídání, jo.
1: Říká historik Vlasta Janík, příběhy 20. století připravil Mikuláš Kroupa a uslyšíte je dnes, tedy v neděli po 20. hodině. Za chvilku už nás čekají zprávy a po nich následuje repríza Osobnosti plus. Barbora Tachecí si pozvala analytika, publicistu a spisovatele žijícího v Paříži Františka Kalendu a mluví mimo jiné o kandidatuře Marie Le Penové na prezidentku. Přehled zpráv a Monika Vrchotová. Zatím asi 160 výjezdů měli dnes hasiči kvůli bouřkám, informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Přilákat víc čínských občanů do Česka, to je jedním z hlavních záměrů cesty předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD do Číny. Odletěl tam dnes společně s podnikatelskou delegací. Okamura chce během 5denní cesty jednat například o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny, posílení přímých leteckých linek nebo uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. Jordánská armáda sestřelila 3 íránské rakety, mířily na cíle poblíž města Akaba na území Jordánska. Incident se obešel bez obětí nebo materiálních škod. Útoky jsou součástí pokračujícího ostřelování mezi Spojenými státy a Íránem. Spojené státy v odvetě za páteční zabití 2 amerických vojáků na základně v Jordánsku opakovaně ostřelovaly íránské území. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšetřuje jeden z těchto úderů, který zasáhl výstavbu íránské jaderné elektrárny Darchovin. Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilo-metodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Sport. Druhý muž průběžného pořadí cyklistické Tour de France Jonas Vingegaard v závodě skončil. Odstoupil po pádu zhruba 20 kilometrů před cílem dnešní etapy. Vingegaard upadl při odbočování na kruhovém objezdu, poranil si přitom rameno a nastoupil přímo do sanitky. Cyklisté stále jedou 15. horskou etapu Tour de France a jsou teď v závěrečném stoupání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 u Rohlenky a kolona u Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov v dopravním omezení řešili nehodu. Na 209. kilometru se už jede dvěma pruhy, ovšem kolona je dlouhá, začíná teď na za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 219 a potrvá, než se rozjede. Je to stále z konce kolony na více než hodinu. Souběžná silnice je ucpaná, zejména mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na D1 z Brna směrem do Ostravy hned za Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu. Brzdí se na 204. kilometru, zpoždění necelých 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru zůstává nesouvislá kolona táhnoucí se do omezení na 25. kilometr. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Ještě pozor na 25. a 5. kilometru, teď je v koloně, hlásíte překážku.
13: Je přímo v prostředním pruhu takový pytel s odpadkem a vypadá to jak pytel s odpadkem a modrý.
12: A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za odbočkou na Stebno. Stojí tam kolona kvůli omezení u Petrohradu. Zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Pondělí bude většinou slunečné, na severu území, ale bude až oblačno s možnými přeháňkami, hlavně na horách. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy pak kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Ne všichni tomu soudnímu verdiktu rozumějí. Na jednu stranu potvrdil její vinu za zneužití peněz Evropské unie a uložil jí mimo jiné rok domácího vězení s elektronickým náramkem. A na druhou stranu jí umožnil kandidovat na prezidentku Francie na jaře příštího roku. Marine Le Pen tento týden potvrdila, že skutečně kandidovat bude, a zatímco jedně zdůrazňují právo voličů rozhodnout, druzí mluví o nepřiměřené schovývavosti vůči odsouzené političce. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je analytik, publicista a spisovatel žijící v Marseille František Kalenda. Vítám vás tady.
16: Děkuji, dobrý den.
15: A hezkou sobotu z plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost plus.
15: Nechce už to, pane Kalendo, trochu hroší kůži kandidovat v okamžiku, kdy jste odsouzený za pronevěru?
16: Tak hroší kůži Marine Le Penová určitě má, ostatně je v politice už dlouho a teď v tuhle chvíli mám pocit, že nejenom z českého nebo amerického prostředí víme, že nějaké podezření, soudní proces nebo dokonce i odsouzení vás nemusí nutně z politiky diskvalifikovat. Dokonce pro část elektorátu je to skoro výhoda. Dělá to z vás oběť, mučedníka, někoho, kdo se může stylizovat do role toho bojovníka proti těm zlým soudům a establishmentu.
15: Myslíte, že takhle to zafunguje i ve Francii?
16: Zatím to tak vypadá, alespoň z průzkumu veřejného mínění. Ty první průzkumy, které byly zveřejněné bezprostředně po rozhodnutí soudu a rozhodnutí Marine Le Penové kandidovat, ukazují, že by zvítězila dokonce i ve druhém kole i nad těmi nejsilnějšími kandidáty, potenciálními protikandidáty, jako je Edouard Philippe, bývalý premiér.
15: Takže v tuhle chvíli, já vím, že je to za několik měsíců, ale kdyby se volilo dnes, tak Le Penová to má jisté.
16: Vypadá to tak, ten náskok byl, myslím, 4% nad Edouardem Philippem, který je z nich, z těch protikandidátů, nejsilnější. Samozřejmě tam nějaká statistická chyba, která bude třeba 3,5%, takže mohla by vyhrát třeba velmi těsně, ale vypadá to, že by zvítězila.
15: Víte, co by mě zajímalo, všichni nebo většina z nás ví, že Marine Le Penová je dcerou pana Le Pena, to křestní jméno je, tuším.
16: Jean-Marie.
15: Ano, Jean-Marie. A že tenhle muž, který mimochodem loni zemřel, tak vlastně zakládal, řekněme, radikální pravici.
16: No, takovou fašizující trošinku, obdivovatelskou k fašistickému režimu, tak, antisemickou.
15: Tak. Myslím. Byl, jak se hezky česky říká, regelrecht odsouzen za antisemitismus a za rasismus. A mě by zajímalo, jestli má Marine Le Pen z něho nějaké geny. jestli něco, protože já nechci vyčítat nikomu rodiče, to vůbec není můj styl, ale marná sláva, některé dědičné rysy tam vždycky jsou, tak se proto takhle ptám, hloupě možná.
16: Tak ona po něm hlavně zdědila tu stranu. Ona jí se velmi změnila za tu dobu, co byla v jejím čele a přejmenovala jí z Národní fronty na Národní sdružení, ale ta strana, kterou vzala se spoustou lidí, se spoustou přidružených organizací, je strana jejího otce, kterou ona tady v těch posledních, já nevím, 15 letech intenzivně proměňovala.
15: A pak ho vyhodila.
16: A pak ho přesně vyhodila, odsunula na okraj, vůbec se k němu nehlásila. Měli takový velmi nepřátelský vztah, takže já si myslím, že minimálně tu hroší kůži po něm určitě zdědila a takové velké odhodlání prostě stát se významnou politickou figurou, to si myslím, že je v ní cítit a je to, ať už se jim to líbí oběma nebo nelíbí, tak je to jeho dědička. Byla vlastně vybraná jako jeho dědička a její otec vlastně zpočátku tuhle, řekněme ve Francii se tomu říká dediabolizace Národního sdružení, dříve Národní fronty, on to podporoval, protože to bylo něco, z čeho správně tušil, že může tu stranu dovést k moci a to je něco, co on nikdy nemohl udělat s těmi svými jakoby otevřeně extrémními názory.
15: Nicméně, ptala jsem se na to, jestli teď bez ohledu na to, co fakticky udělal s tou partají, tak jestli někdy neulítlo něco, po čem byste si řekl, jablko nepadá daleko od stromu.
16: V posledních letech určitě ne. Ona je velmi, v tomhle je velmi svědomitá. Není to typ politika, já nevím, Donald Trump, který si často něco řekne nebo napíše na sociální sítě. Ona je extrémně disciplinovaná, takže tam musím říct, že Marine Le Penová v tomhle ohledu je někdy třeba na hraně s některými věcmi, které říkala, já nevím, o imigraci a tak podobně, ale zároveň se vždycky snažila, aby tu hranu nikdy nepřekročila.
15: Co se stane, jenom pro zajímavost, když někdo z té partaje tuhle hranu překročí?
16: No, to se stává relativně často, protože ona má tam, jak říkám, pořád buď to lidi z doby jejího otce, nebo lidi, kteří se tam dostali v době, kdy začala ta strana stoupat nahoru. A pokud jde o nějaká vyjádření, která hraničí s rasismem nebo tak podobně, nejčastěji tedy s nějakými velmi tvrdě antiislámskými prohlášeními, tak někdy to Marine Le Penová nebo ta strana odsoudí. Ve velmi výjimečných případech je ten člověk vyloučen nebo z té strany odejde. Hodně si teď dává ta strana pozor na lidi, kteří třeba byli obviněni z korupce. Paradoxně.
15: To je paradox.
16: Takže třeba starosta města Fréjus, který byl zároveň vysoce postaveným členem Národního sdružení, tak musel vlastně odstoupit z té funkce stranické, i když zůstává starostou toho města.
15: Takže platí, že co je dovoleno Bohovi, není dovoleno
16: to jednoznačně.
15: Těm ostatním.
16: Jednoznačně, ale jsou tam zajímavé, zábavné figurky. Mě baví, že třeba jeden ze současných mluvčí strany Národní sdružení je bývalý, jak bych to řekl, model v homosexuálních časopisech a to mě třeba baví, protože to je samozřejmě strana tradiční, která bojuje velmi silně za tradiční rodinu a tradiční hodnoty, takže jsou tam takové zajímavé postavičky s velmi zajímavou minulostí.
15: Jenom to potvrzuje ten, ptám se, potvrzuje, nepotvrzuje to jenom ten trend, který vlastně naznačil ten Donald Trump, který jste zmínil, že vlastně už je možné na té politické scéně úplně cokoliv.
16: Ano. Myslím, že ano, že dneska vlastně oni jsou ti lidé velmi rychle schopni to schodit ze stolu jako něco, co je buď to otázka minulosti, mladické nerozvážnosti. V tom lepším případě a v horším případě řeknou, že to je kampaň a hon na čarodějnice a že to vlastně nic z toho není pravda.
15: Je
16: přesto,
15: to
16: že,
15: komplot.
16: Tak je to komplot, přesně.
15: Tak, jak by se vlastně lišila budoucí Francie, kdyby jí vládla Marine Le Pen, proti té dnešní, které vládne Macron?
16: No, to je otázka, kterou si klade spousta lidí a já si myslím, že ten největší rozdíl by byl v tom, že by se strašně ještě zvýšilo napětí ve společnosti. Já si myslím, že konkrétní kroky té potenciální vlády, a teď se můžeme ptát, měla by většinu v parlamentu, měla by dostatečnou sílu v parlamentu, aby něco prosadila, tak ty by nemusely být tak šílené, i když bychom se možná dočkali nějakých demonstrativních akcí typu pokusu o masové deportace lidí, něco ve stylu Donalda Trumpa ve Spojených státech, to je možné, ale ale osobně si myslím, že nějaké závažné, skutečně diktátorské tendence by se tam určitě nemohly projevit, protože to ten systém prostě neumožňuje. Tak je tam senát, který není možné tak snadno ovládnout, protože jsou do něj nominováni lidi zase z místních samospráv, takže vlastně...
15: Ne, ale trošku... vy říkáte, systém to neumožňuje. To říkalo tolik lidí u zemí, kde to najednou šlo, že se musím zeptat, kdyby se třeba Marine Le Penová, která se stává francouzskou prezidentkou, fiktivní situace, a rozhodla by se k jakémukoliv kroku z těch kontroverzních. Tak co by jí stálo v cestě?
16: No, kromě toho systému, tak by jí stálo v cestě velká část populace. A přiznejme si, to jsem na to narážel, to těmi obavami z toho, že by se vyhrotily ty společenské rozdíly. Ve Francii je prostě dneska, já nevím, 10-15% lidí, kteří se hlásí k radikální levici, a ne shodou okolností jsou to často ti samí lidé, kteří dělají v ulicích velký nepořádek, kteří bojují s policisty, kteří dělají výtržnosti, a dá se očekávat, že tahle část populace by se extrémně mobilizovala, radikalizovala, mohlo by docházet ke střetům, ke kterým už částečně dochází zase s příznivci Le Penové. Ta má ve svém hnutí nebo na okraji svého hnutí zase některé bojůvky, které jsou až fašizující a které se hlásí k opravdu jako právě k režimu zvyši a podobně. A dovedu si představit, že by jsme ze sebou tyhle dvě frakce bojovali v ulicích a dělali by výtržnosti. Toho se bojím asi nejvíc.
15: Když zmiňujete fašizující prvky a podíváte se ne na Národní shromáždění Le Penové, ale podíváte se například na německé AfD. Je to vlastně evropský trend?
16: Já se obávám, že částečně ano, ale myslím si, že větší trend je taková ta mírnější forma toho, kterou přeci jenom představuje i to národní sdružení spíš než ta AfD. Ona je potřeba připomenout, že Le Penová sama dala vlastně od AfD ruce pryč, nechtěla s nimi sedět v jedné evropské frakci, ve které teda mimochodem sedí Tomio Okamura, přestože AfD, to se moc omlouvám, ale musím toto říct, požaduje vlastně zrušení Benešových dekretů. Takže tahle frakce je špinavá, odporná i pro Marine Le Penovou byla, vlastně AfD bylo nepřijatelné i pro Viktora Orbána, pro všechny tyhle představitele takové té populistické národovecké pravice. A Le Penová se spíš snažila tyhle prvky utlumit. Teď je otázka v té své straně, teď je otázka, jestli to bylo upřímné, anebo jestli to bylo spíš jako volební kalkulace a co se stane, když zvítězí. Ale myslím si, že to AfD jde jako mnohem dál, a tak stačí citovat.
15: Tak to může být úleva pro Francouze.
16: I pro nás, pro všechny si myslím, ale tam spíš se opravdu bojím toho napětí. A jasně. Myslím si, že ta levice vlastně bohužel, ta radikální levice, ačkoliv je vlastně mnohem méně početná, tak je v tuhle chvíli vlastně agresivnější a násilnější než ta krajní pravice v tuhle chvíli.
15: Analytik, publicista a spisovatel František Alenda, který žije ve Francii, je dnešním hostem, sobotním hostem Osobnosti Plus. Pochopila jsem to správně, co říkáte, že i kdyby nakonec Le Penová vyhrála v prezidentských volbách, takže nebude mít tendence jakoby měnit režim, měnit systém, ale vznikne z toho nějaké napětí především na ulicích a tak dále, ale nepůjde tam nikdy ze strany Le Penové o něco tak zásadního, jako se třeba děje tady.
16: To si myslím, ale ono totiž hodně záleží, jak taky dopadnou parlamentní volby, protože na jednu stranu je to ta silná funkce prezidenta a ten prezident, ale jak teď ukázal Macron v posledních letech, má hodně omezený manévrovací prostor, když nemá na své straně parlament, a v posledních vlastně opakovaných parlamentních volbách se ukázalo, že ta země je tak rozdělená, že v parlamentu vlastně vznikají tři nesourodé zcela frakce, které se na ničem nedohodnou. dohodnou, a tak i kdyby ta Le Penová ten systém chtěla změnit, tak dolní komora bude pravděpodobně rozdělená. Je otázka, jestli v ní získá většinu, anebo ji získá třeba jenom s tradiční pravicí, která by nějaké takové změny určitě nechtěla. A pak je tu ten senát, který jsem zmínil, ústavní rada.
15: Teda. Víte, já jsem teď nemířila k tomu politickému systému, ale ke změnám, které by se vlastně mohly odrazit v životě Francouzů. Co vlastně tam, kdyby Le Penová tomu šéfovala, co vlastně tihle Francouzi mají očekávat kolem daní Evropské unie, tyhle zbrojení, že jo, co od toho může očekat?
16: No tak ona se, Le Penová vlastně a celá ta strana se prezentuje tak, že třeba nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu, naopak by ho ráda zase vrátila zpátky, takže je taková sociální, slibuje, že daně se zvyšovat nebudou, ale známe to, jak to bývá s daněmi, naopak by je chtěla snižovat třeba těm středně velkým a malým podnikům. Ta dvojka Le Penové, její potenciální náhradník Bardella se hodně zblížil s francouzskými podnikateli, takže v tomhle ohledu vlastně by ta politika musela být nějaká ultra extrémní. Teď je otázka ta imigrační politika, kde by mohlo dojít k větší militarizaci, ke snaze udělat nějaká velká gesta, ukázat, že teda deportujeme, tak si dovedu představit, že ve městech, jako je moje Marseille, může pak dojít k nějakým opravdu brutálním střetům s policií, případům policejního násilí, k excesům, ke kterým občas dochází v souvislosti s tím obecným napětím ve společnosti. Co se týče Evropské unie, myslím si, že by nebyla nějak úplně extrémní v tom smyslu, že by byla spíše taková lehce euroskeptická. A teď, co to znamená, například Le Penová opustila tu představu, že by Francie neměla euro, že by se vrátila k franku, opustila tu představu o nějakém Frexitu, odchodu z Evropské unie. A teď spíše...
15: A co třeba koalice ochotných?
16: No, tak to samozřejmě v žádném případě, myslím si, že ne. Francie teda upřímně řečeno se snažila angažovat spíš diplomaticky, retoricky a ta pomoc nebyla zas tak velká, jak by mohla být vzhledem k tomu, jak velká země to je. Ale k Ukrajině teďka se Národní sdružení obecně staví, jakože ji podporuje, ale na druhou stranu na ní nechce vydávat moc peněz, hlasuje proti ní v Evropském parlamentu a tak podobně i v Národním parlamentu. A obecně si myslím, že by se výrazně nezvyšovaly výdaje na obranu, takže v tomhle by ta Francie byla víc izolacionistická.
15: Víte, ti lidé, kteří dneska dávají svůj hlas nebo říkají v průzkumech, že by dali svůj hlas Le Penové, tak máte pocit, že hlasují pro ten její program a nebo hlasují proti Macronovi nebo proti současnému politickému systému jako takovému?
16: Myslím, že hlasují proti spíš než pro, že Le Penová není ani nějak extrémně oblíbená politička jako taková, má za sebou tu velkou historickou zátěž, ale je to jako pro ně, pro větší část populace je to ten přijatelnější protestní hlas než Mélenchon a krajní levice, která je obzvlášť nesnášená.
15: To jsem si říkala, jestliže i ve Francii Mélenchon je nazýván radikálně levicovým politikem, tak co tak radikálně levicové, s čím tak radikálně levicovým vlastně přišel, protože my tady někteří z nás ještě odkojení komunismem, tak jestli i nám to bude připadat radikální.
16: Tak on jako nechce zavést nějaký stalinský režim, to ne, tam ta radikalita spočívá na jedné straně v tom, že pro velmi otevřenou imigrační politiku, což je něco, co velká část Francouzů dneska považuje za obrovskou chybu a on...
15: Dobře, ale to i demokrati v Americe byli pro otevřenou
16: tak,
15: imigrační
16: jasně,
15: politiku.
16: Jasně, tak jsme v jiném prostředí a ta Francie v tomhle byla hodně, myslím, jako na jedné, že víceméně je celospolečenská shoda na tom, že imigraci je potřeba spíše omezovat, racionalizovat. Na druhou stranu tam byly jako obavy z toho, že má blízko k různým pro-hamásnickým, pro-hizbaláhovským.
15: Čili tradičně antisemitismus.
16: Ano, ano, to je taky obavy z antisemitismu, obavy té židovské komunity jednoznačně, která dneska vlastně přestala mít strach volit Le Penovou a tu radikální pravici a nebo nacionalistickou pravici, chcete-li, a bojí se ze všeho nejvíc Mélenchona. A pak jsou tam takové jako šílené sociální experimenty, omlouvám se, typu zásadního snížení věku odchodu do důchodu ještě pod to, jaký ten věk odchodu do důchodu byl před Macronovými reformami. To je něco, co většina, snad i většina společnosti ví, že je něco, co by zcela zničilo už teď naprosto zdevastovaný francouzský státní rozpočet a jsou to sliby veškerých možných dalších sociálních dávek, rozšiřování sociálního státu, který je dneska v obrovské krizi, vlastně kolabuje, spoustě lidí taky pochopitelně leze na nervy, že když nepracujete, tak máte často lepší životní úroveň přes různé druhy pomoci než lidé, kteří pracují za minimální mzdu.
15: A teď mi řekněte, má takovýhle politik s těmito pohledy na věc a na fungování země, má vůbec šanci, nebo je to opravdu jenom takový narušitel vlastně toho politického trhu?
16: Ku podivu nemá. Ku podivu říkám proto, že ty populisté, levicoví, pravicoví, radikálové, že teda jsou obecně na vzestupu po Evropě, zdá se, a nejen po Evropě, ale ve Francii on je zaprvé nejnenáviděnější politickou osobností jednoznačně. Ty jeho preference se pohybují v těch prezidentských volbách někde mezi 10-15%. Tam ten problém je v tom, že když se podíváme na ty deklarované kandidáty na prezidenta ve Francii, tak jich takové množství. A tak si navzájem odebírají hlasy, že je docela velká možnost, i když pořád si myslím, že je menší než to, že se to nestane, že by se Mélenchon probojoval do druhého kola s Le Penovou, protože i těch 14-15% by teoreticky mohlo stačit na to, aby byl druhý na pásce.
15: Dobře, ale tam už by neměl šanci.
16: Tam by neměl vůbec šanci, všechny průzkumy ukazují, že by ho Le Penová nebo jakýkoliv jiný kandidát rozdrtili třeba 70-30.
15: Ještě bych se letmo zastavila u Jordana Bardelli. To byl ten zástupce Le Penové, o kterém se uvažovalo, kdyby nevyšel ten soud Le Penové, takže by on kandidoval na francouzského prezidenta. Je teď ublížený?
16: Nedává to na sobě najevo, je už přece jenom trošku profesionální politik nějakou dobu v té vysoké politice, je, i když je mu pouhých 30 let, ale nedává to najevo, je vlastně ve všech teďka mítincích, účastní se kampaně a teď se tedy byl ponížen v uvozovkách na kandidáta na premiéra z toho prezidentského kandidáta. Takže Le Penová ho využívá úplně všude, chodí s ním na všechny ty předvolební mítinky a snaží se prezentovat jednotu.
15: Takhle, je asi pochopitelné, nebo jinak otázka, je pochopitelné, že ho sebou všude tahá, protože on vlastně rozšiřuje to pole, které může oslovit.
16: Jednoznačně.
15: Tak.
16: Le Penová vlastně je, za prvé není nejmladší a za druhé má to jméno a toho jména se teda nevzdala na rozdíl od toho názvu strany a spousta Francouzů pro ně je to prostě jméno nepřijatelné i vzhledem k její osobní minulosti a Bardella je mladý, má výborně zmanežované sociální sítě, takže oslovuje právě tu mladší generaci a teď navázal velmi silné vztahy s takovou tou tradičnější pravicově konzervativní skupinou podnikatelů, menších i větších, hlavně teda velkých podnikatelů, těch nejbohatších Francouzů, takže mimochodem taky chodí s italskou princeznou z rodu Bourbon, takže jaksi vztahy, je to myslím potomkyně, přímá potomkyně Ludvíka 14., takže on opravdu jako rozšířil to, kam to národní sdružení může.
15: Ale jenom řekněte, vy si vážně myslíte, že ve finále může pan Bardella, kdyby byl na vrcholu, nikoli jako druhý v řadě, tak zachovat tuhle obrovskou podporu téhle partaje, kterou momentálně má?
16: Ne, myslím, že ne, protože si myslím, že je velmi špatný debatér a velmi špatný host jakýchkoliv rozhovorů a podobně. Sleduju tu jeho politickou kariéru dlouho, řekl bych, že jsem viděl téměř každý jeho rozhovor v médiích a je to opravdu špatné. On se často strapňuje, řekne nějakou věc, která ho potom dohání právě na sociálních sítích, takže on, jako nevidím tam nějaký velmi kvalitativní vývoj, že by se po těch letech, co se objevuje na obrazovkách největších francouzských televizí nebo v rádích, takže by se nějak výrazně zlepšoval.
15: To národní shromáždění nemá na lektory v media tréninku?
16: No má, on evidentně za něj vydalo jako 100 tisíce eur podle všeho za ty jeho lektory.
15: A bylo to marné.
16: A no, moc to z něj neudělalo. Charizmatem neuplývá teda v žádném případě, aspoň ne pro mě a myslím si, že pro část Francouzů je to taková trošku, on je takový trošku antityp toho, jak vypadají obvykle vysoce postavení francouzští politici, ti kandidáti na prezidenta většinou srší nějakou energii, nějakým jako obrovským charizmatem, často i arogancí, to je docela docela typické pro ty francouzské politiky. Le Penová má obrovské charisma, podle mě. Měl jsem tu čest proti ní ještě jako student před mnoha lety protestovat v Praze a ona na to zareagovala nesmírně elegantním způsobem, bez prostě jako dokonalá politička naprosto.
17: No jak zareagovala?
16: No zareagovala tak, že se na nás usmála jako pár protestujících tehdy, když jsme ještě považovali za fašistku a říkala no tak máte právo protestovat, tak jste vyjádřili svůj hlas a usmála se na nás a my jsme byli odvedeni. Takže jako ví, jak v takových situacích reagovat a Bardella, když se zeptáte i na poměrně triviální otázku, tak on se zasekne, začne nad ní dlouze přemýšlet a pak ze sebe něco vykoktá. To si myslím, že je něco, co ve Francii nemůže fungovat. Možná by to fungovalo v Německu, ale myslím si, že ve Francii ne.
17: Řekněte mi z dlouhodobého hlediska, podívejte se teď na Francii v řádu až dekád. Jo. Bude někdy Francie zase to, co bývala, anebo se prostě mění tak jako všichni ostatní? Prostě něco totálně jiného, než čím bývala?
16: Já se osobně domnívám i z nějakých vlastních zkušeností života z té zemi i ze studia historie, což je můj velký koníček, že Francie upadá a že upadat bude i nadále. Bohužel jí postihuje i to, co postihuje Česko a další vlastně nejen evropské země, a to je obrovská demografická krize po letech, kdy Francie byla jedna z mála zemí, která měla tu porodnost docela vysokou, tak prudce padá. Zároveň je to společnost, která je teď hodně rozdělená v mnoha ohledech, rozdělená po společenských vrstvách, chudí, bohatí, velké rozdíly, rozdělená vlastně, jak to řekl, etnicko-společensky v tom smyslu, že je část té francouzské společnosti, která prostě není integrovaná, nepřijala ty hodnoty, kterých Francouzská republika stojí. A to se týká jak přistěhovalců některých islámského původu, nebo spíš původu z arabských zemí, tak některých lidí právě z té krajní extrémní pravice, protože se také formuje skupina lidí, kteří by chtěli z Francie udělat jakýsi katolický stát. Takže i tohle se tam objevuje, takže je to země velmi rozdělená.
17: Řekněte mi prosím, Františko, jednou větou, co by jakýkoliv politik bude u moci ve Francii, co by musel udělat, aby ten pád, který jste zmínil, aspoň zmírnil?
16: Asi primárně zreformovat ten sociální stát, který, a říkám to jako člověk, který věří v nějakou jako důležitost sociální ochrany a sociálního státu, ale ten francouzský prostě prokazatelně nefunguje a je potřeba provést velmi hlubokou reformu, kterou ale ta společnost nebude chtít přijmout.
17: Nikde by ji nechtěla přijmout.
16: Tak.
17: Analytik, publicista, spisovatel žijící ve Francii František Kalenda byl mým sobotním hostem. Já jsem tomu ráda, děkuju vám moc.
16: Já děkuji vám.
17: A hezký víkend přeje Barbora Tlachecí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Za 3 hodiny začíná finále fotbalového mistrovství světa. O titul se v New Jersey utkají Argentina a Španělsko. Regulace cen pohonných hmot v Česku dnes končí. Od zítřka si ceny určují sami prodejci. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. Silný provoz čekejte na D1 u Divišova směrem do Prahy. Zítra bude polojasno, hlavně na horách na severu s možnými přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 25. Děle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: 3 hodiny zbývají do výkopu finále mistrovství světa mezi fotbalisty Španělska a Argentiny. V New Yorku i na nedalekém stadionu v New Jersey, kde se bude hrát, byly ještě včera kvůli zplodinám z požárů v Kanadě podmínky nevyhovující pro venkovní sportování. Poslední tréninky týmu také narušily silné bouřky. Jak to vypadá teď, ví náš zvláštní zpravodaj na místě Jan Kaliba.
3: Počasí, kvalita vzduchu se skoro zázračně zlepšily, jako by to bylo opravdu na objednávku pro finále tady na stadionu, a nad ním je jasno a znečištění ovzduší už v kategorii mírné a pouhým okem a čichem neznatelné. Ty bouřky také pomohly, i když Argentinci kvůli ním museli posunout a Španělé zrušit poslední trénink. Horší to měli fanoušci, kteří chtěli přiletět na poslední chvíli včera večer, protože řada letů sem do New Yorku byla zrušena. Tisíce diváků už ale jsou tady na stadionu, i když jsou tu poměrně velké organizační zmatky a kontroly posílené o agenty tajné služby, protože se čeká poprvé během turnaje i přítomnost amerického prezidenta Trumpa, který by měl před půlnocí českého času předávat pohár pro mistry světa. Mezitím se tedy rozhodne, jestli Španělům nebo Argentincům. Z New Jersey Jan Kaliba, Radiožurnál.
14: Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejcím. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
18: Dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
19: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
20: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
19: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
14: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking nebo Šanghaj. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
21: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
22: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
21: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
23: Ta návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
21: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
14: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
24: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
25: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
24: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půlrok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
14: Jordánská armáda dnes odpoledne sestřelila 3 íránské rakety. Čtvrtá dopadla do opuštěného prostoru na jihu země. Írán údery odpovídal na další noční útoky Spojených států. Za poslední 3 týdny při nich podle Teheránu zemřelo 50 Íránců.
26: Velitelství amerických sil na Blízkém východě na sociální síti X napsalo, že noční údery měly mimo jiné potrestat Teherán za smrt 2 amerických vojáků. Ti zahynuli při pátečních íránských útocích na vojenskou základnu v Jordánsku. Při odvetných úderech Íránu zasahovala i vzdušná obrana sousedního Izraele. Ta odpálila střely systému Iron Dome, aby zneškodnili úlomky, které mohly ohrozit město Eilat na jihu země. Podle izraelské armády totiž íránské rakety směřovaly k nedalekému městu Akaba v Jordánsku. Provoz místního letiště ani přístavu útoky podle tamních úřadů nenarušily. Z jordánského Amánu Jana Karasová, Radiožurnál.
14: 5 lidí, včetně 7leté dívky, zachránil rybář nedaleko indonéského ostrova Sulawesi. Podle jejich prvních výpovědí bojovali v moři o život 3 dny. Původně cestovali na civilní lodi, která se ale potopila zřejmě kvůli silnému větru. Helikoptéry a lodě pobřežní stráže dál pátrají, zda na moři přežil někdo další.
0: Rybáře, který 5 trosečníků z moře vytáhl, udivilo, že kromě hladu, žízně a únavy byli všichni relativně v pořádku. Zachránění vypověděli, že po potopení lodi se skupina asi 25 lidí držela na hladině pohromadě, ale silný vítr je brzy od sebe oddělil. Než se tak stalo, stihli ještě svázat pomocí lodních lan sudy a kusy korku k sobě a to jim s největší pravděpodobností zachránilo na moři život. Ztroskotání civilních lodí není v Indonésii výjimečné, protože soukromí dopravci podle policie a armády často nedodržují bezpečnostní předpisy. Lodě přetěžují a posádky neprocházejí pravidelným výcvikem. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
14: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
4: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
5: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
4: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
6: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
4: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Španělska vyzvou večer ve finále mistrovství světa obhájce titulů Argentince. Zápas v New Jersey začne ve 21 hodin našeho času a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy.

0: Jeho pořadí se tak posunul Evenpool.
1: Kolona na D1 u Divišova a neprůjezdná silnice 35 u Žipotína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 39. kilometru čekejte kolonu, ta se zkracuje a nesouvisle pokračuje do omezení na 25. kilometr. Je to celé na půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 čekejte už jen silnější provoz Krohlence, výrazněji se už po dřívější nehodě nezdržíte. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice hlásíte nehodu za odbočkou na Grunu a také zastavený provoz.
2: Je teďka kompletně zastavená doprava v obou směry. Jo, je tu sanitka, jsou tu hasiči a nevím, co tam děje, ale je to v obou dvou směrech zastavený, nejezdí se vůbec.
1: Možná je trasa severně osobními auty přes Brušov, Maletín a Krchleby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 18 hodin a 10 minut posloucháte Odpolední plus a kam v následujících minutách zamíříme. Velká Británie mění premiéra, v pondělí se funkce ujme Andy Berman, následně se staví novou vládu, kam pod jeho vedením bude země směřovat. Personální změny hlásí i Německo, předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU ve spolkovém sněmu Jens Spahn odstupuje z funkce. Proč a co to pro stranu znamená? A finále mistrovství světa ve fotbale čeká španělsko-jazyční duel. Na boj o titul šampiona se připravují Španěl a Argentinci. Jaká očekávání mají obyvatelé jihoamerické země, to uslyšíte přímo z místa. Tolik nabídka poslední půl hodiny, kterou vás i nadále provází Štěpánka Martanová.
3: Odpolední plus.
5: Už zítra, tedy v pondělí, bude mít Velká Británie nového premiéra. Stane se jim nový šéf Labouristů Andy Burn. Obě funkce, jak tu nejvyšší stranickou, tak premiérskou, přebírá po Kieru Starmerovi. Bývalý starosta Manchesteru neměl stranického protikandidáta. Momentálně asi nejpopulárnější labouristický politik mohl oficiálně ohlásit ambici vystřídat neoblíbeného Starmera v čele strany a vlády poté, co byl v červnu v doplňovacích volbách zvolen do parlamentu. Vládní labouristé v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK. Co nového premiéra a ostrovní zemi čeká, teď probereme se spolupracovníkem Českého rozhlasu a mezinárodně politickým analytikem Milanem Stezákem. Dobrý den.
6: Dobrý podvečer.
5: V pondělí, až předá Starmer demisi do rukou krále Karla III., požádá panovník Berna o sestavení vlády. Ten ve svém nominačním projevu řekl, že složení jeho kabinetu bude odrážet všechny části labouristické strany a že strana musí být jednotná. Co přesně to znamená a kdo by do jeho kabinetu mohl usednout?
6: Tak začnu těmi jmény. Já myslím, že pro většinu českých posluchačů budou nová a nebudou zajímavá. Ale důležité bude, zda opravdu nový premiér dodrží to, o čem mluví, to znamená, že chce stranu sjednotit. A to bude znamenat, že v jeho kabinetu budou muset zasednout zastánci různých ideologických směrů, které labouristická strana zastřešuje, a to pnutí mezi těmi, kteří si přejí spíše středovou stranu a mezi těmi, kteří říkají, že ta středová strana nebo ta středová orientace odrazuje voliče a že jim voliče ubírá, je velmi silná ta konfrontace. A vedla částečně i k tomu, že liberisté voliče ztratili, protože strana v posledních 20 letech nebo 30 letech působila dojmem, že jde od jedné zdi ke druhé, že není jasně ideově ukotvená a tudíž přestává být pro voliče čitelná. Tak dlouho se říkalo, že strana je příliš dlouho ve středu po vzoru Tonyho Blaira, že se pak hnula prudce doleva a to jí prohrál volby, teď volby vyhrála s tím středovým programem, jenomže Burnham je člověk, který spíše hledí vlevo a tam se zřejmě tu stranu bude snažit tlačit, i když ne nějak razantně. A pokud jde o ty, kdo zasednou v té vládě, bude zajímavé, zda do vlády pozve i ty, kteří byli jeho vyzývateli, alespoň zpočátku. A zdálo se, že se toho souboje o vůdcovství

0: liberistické straně také budou účastnit, pak odstoupili, ale jsou to potenciální rivalové. Tím, že by je do vlády pozval, by si zajistil, že by na ně dobře viděl.
1: Kdy čekáte, že bude mít vládu vyjednanou a představí a začne naplno vládnout?
0: Je v jeho vlastním zájmu, aby to bylo co nejdříve, protože on se voličům představuje jako energický politik, jako politik, který splní to, co slíbí a zlepší jejich životy. A to se mu může samozřejmě podařit jedině tehdy, pokud začne vláda co nejdříve a tudíž tu vládu také co nejdříve sestaví.
1: Jak už jsem říkala, BEM patří mezi výrazně populární osobnosti vládní strany. Může si znovu získat oblibu původních voličů, protože i sám jste zmiňoval, že už je to 20-30 let, že vlastně úplně není jasné, kam ta strana míří, ona teď ztrácí podporu. Jak by měl přesvědčit třeba voliče z dělnických vrstev a regionu mimo Londýn, že jejich program je právě třeba pro ně přínosný?
0: Takže se mu podaří to v rámci celé Británie, co se mu podařilo v rámci takzvaného většího Manchesteru, jehož starostou dlouhá léta byl. Jenomže tady je problém. Pokud je o ten Manchester a to manchesterské souměstí, tam se stará o 3 miliony lidí, teď bude mít na starosti 70 milionů a to je velký rozdíl. A v Manchesteru se mu například podařilo zlepšit dopravu, veřejnou dopravu, a zavedl tam různé sociální programy a to právě od něj, myslím, voliči nyní očekávají, ti typičtí liberističtí voliči, že se jejich život zlepší, že Británie nezůstane jenom u ekonomického růstu, který slibuje zajímavá makroekonomická čísla, jenomže voliči se většinou starají o to, co to pro ně konkrétně znamená. A proto by potřebovali zlepšit veřejné služby, potřebovali mít dostupné bydlení. To jsou věci, které je zajímají, plus tedy omezení migrace, protože to je také číslo, to je téma, které stojí u voličů vysoko. A teď jde o to, když jsem říkal o to zlepšení služeb, dopravní dostupnost a nebo také zlepšení dostupnosti bydlení, zda na to budou peníze. A liberisté slibovali před posledními volbami, že nebudou zvyšovat daně. Teď jde o to, jak se s tím tady teď Berman poradí, protože to, pokud bude chtít splnit to, co slibuje, tak to bude také chtít vyšší náklady.
1: Jaké kroky by měl učinit jako premiér, aby zajistil Británii politickou stabilitu, kterou teď vlastně ta země postrádá?
0: No, na to jsem tedy opravdu také velmi zvědav, protože od Brexitu je to již několikátý premiér, a tuším, že je to 7. premiér během 10 let. U konzervativců se to měnilo téměř jako na běžícím pásu. Podle mého soudu ani liberistická strana není zatím pevná, ty rozpory se přikryly, ale stále jsou pod povrchem a bude záležet právě na tom, jak se nové vládě bude dařit ta ekonomická politika, zda lidé budou spokojenější nebo nebudou. Pokud nebudou spokojenější, tak opět vyvře nespokojenost liberistické straně a Bennema to může opět stát místo podle stejného scénáře, jakým se on dostal do čela té své strany a nyní zítra tedy se dostane i do čela vlády.
1: O hlavním úkolu pro nového premiéra Velké Británie a o směřování této země mluvil Milan Slezák, spolupracovník Českého rozhlasu a mezinárodně politický analytik. Díky a naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
1: A další personálie. Teď míříme do Německa. Tam totiž končí ve funkci šéf poslaneckého klubu vládní strany CDU Jens Spahn. Důvodem je, že si přes náhradní mateřství ve Spojených státech amerických pořídil se svým partnerem dítě. V Německu přitom není náhradní mateřství povolené. Právě křesťanští demokraté, jejichž je Spahn členem, na zákazu náhradního mateřství trvají. Na Spahna se tak snesla vlna kritiky za pokrytectví, protože on sám se v minulosti vyslovil proti legalizaci náhradního mateřství. O tom, jaký dopad bude mít Spahnova rezignace na německou politickou scénu, teď budeme mluvit s Jakubem Eberlem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den vám.
1: Jak velká je to ztráta pro křesťanské demokraty, že končí šéf jejich frakce?
2: Tak z nějakého dlouhodobého hlediska to v tuhle chvíli vytváří poměrně významnou mezeru, protože v té koalici, v té architektuře těch dvou nebo respektive tří stran, které spolu často uzavíraly složité kompromisy, byla právě tato pozice naprosto klíčová a Spahn podle všeho dělal dobře. Takže to, že budou muset nahradit člověka, který uměl to svoje řemeslo velmi dobře, což se nedá říct třeba o některých jeho kolezích, včetně kancléře Merce, to je pro CDU velká výzva.
1: Můžu tady jenom ještě pro upřesnění vědět, jaká je vlastně vůbec role předsedy toho poslaneckého klubu v německém parlamentu, co všechno má na starosti. A vy jste říkal, že tu funkci tady plnil dobře?
2: No tak v Německu je podobný systém jako v Česku, s tím, že právě potřebujete zajišťovat většinu v parlamentu. V tuhle chvíli německá vláda nemá významnou většinu, takže je velmi důležitá role nějaké prostě jednoty uvnitř poslaneckých klubů, což má za úkol právě ten předseda frakce. Premiér musí řídit ministerstva, musí jezdit do zahraničí a tak dále, zatímco předseda frakce je klíčový člověk na zajišťování, řekněme, disciplíny, na domluvání těch kompromisů.
1: Jak na celou kauzu reagoval právě předseda CDU a kancléř Friedrich Merz? Do jaké situace Spahn vlastně svého šéfa dostal?
2: On ho dostal do situace, která byla vlastně jako z jednoho pohledu jako velmi nepříjemná, protože to, co Merz řekl dneska ve velkém rozhovoru, je, že vlastně se ovšem dozvěděl velmi, velmi pozdě. Že vlastně Spahn ani jemu na tož straně vlastně dlouho nic neřekl, že to chtěl vlastně jako tak vymlčet a pak prostě najednou oznámil prostě zprávu takovou jako šťastnou, stali jsme se prostě rodiči a všechno bude dobré. A myslel si, že mu to projde, což mimochodem Spahnovi se stalo s řadou jiných skandálů už v minulosti. Nicméně i protože CDU prostě je nervózní, preference nemá příliš dobré, ta vláda není populární a čekají nás druhé zemské volby, tak se ozvala poměrně prostě velká kritika zevnitř té strany. A Merz se prostě rozhodl zachovat velmi rázně, on prostě velmi razantním způsobem prostě Spahna požádal, jak teď víme, o to, aby rezignoval, a Spahn velmi rychle rezignoval. Tím, že tu situaci... Ano.
1: Povídejte.
2: Tím se situaci podařilo jako na jednu stranu velmi rychle vyřešit a zároveň vlastně tu otevírá trošku jako šance pro Merze udělat nějaký vládní restart, protože už se spekuluje o tom, že vlastně tím, že bude potřeba obsadit tuhle pozici, že by mohla proběhnout i nějaká vládní rošáda, že by třeba někdo z vlády mohl dělat tuhletu pozici a tak dále.
1: A vy třeba máte informace o tom, co takhle sledujete dění v Německu, jak velké ty rošády ve vládě by mohly být a koho by se mohly týkat?
2: To jsou spekulace. Spekuluje se o několika jménech, je to všechno čerstvé. Mluví se o tom, že třeba jedna varianta je, že by to mohli dělat Thorsten Frey, což je člověk, který v tuhle chvíli vlastně šéfuje kancelářství. To je takový vedoucí úřadu vlády, což je v Německu taky naprosto zásadní pozice a jemu ta pozice podle všeho zas tak dobře nesedí, takže by se mohlo stát tohle. Případně, že by tam mohla jít nějaká žena, například ministryně zdravotnictví Nina Varken, ale to jsou prostě... Spahn rezignoval teprve včera a navíc v Německu jsou prázdniny, takže v tuhle chvíli probíhá takové kolečko různých drbů a klepů.
1: Takové možná i otestovávání i třeba přes média, což známe i u nás z České republiky. Jenom připomínám, že Jens Spahn byl poslancem od roku 2002, byl také ministrem zdravotnictví ve vládě Angely Merkelové a v současné době má kontakty na hnutí MAGA. Proč se o Jensi Spahnovi píše jako o jednom z nejvlivnějších politiků CDU?
2: Jens Spahn je strašně, strašně zajímavá figura. To je člověk, který dokáže kombinovat vlastně velkou nepopularitu. On je nejméně populárním prostě vrcholným politikem v Německu. Jedním z málo lidí, kteří jsou méně populární než kancléř ještě. Mm-hmm. A zároveň to člověk, který prostě ovládá to řemeslo. Takže jeho třeba vlastně jeho kolegové, vlastně málo kdo by vám řekl, že toho člověka prostě třeba obdivuje nebo ho má rád, ale všichni ho respektují. On měl třeba velmi dobrý vztah právě se svým kolegou v rámci sociální demokracie, tím dokázal věci vyjednat. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že on vlastně dlouhodobě stojí na pravici CDU, na pravici jak jako hodnotově konzervativní, jakkoliv to zní prostě poněkud divně zem tomu, co řešíme to téma, tak i ekonomické. Takže on právě dlouhodobě se mu daří vlastně oslovovat voliče, kteří mají pocit, že ta CDU prostě pod Merkelovou, a to je vlastně i Mercem, jako příliš jako vyměklo.
1: Tak jak o němu mluvíte, tak mám pocit, že by té straně mohl chybět. Znamená to, že skončí v politice, anebo se časem objeví v nějaké jiné politické funkci podle vás?
2: Já si myslím, že ten rozhodně nekončí. Tak on podle těch informací, aspoň co máme, tak se nechává poslanecký mandát. A navíc jako CDU se v tuhle dobu nedaří. Další volby by měly být v plánu až za 2,5 roku. Tím pádem jako můj tip je, že prostě Jens Spahn teď bude rok, dva, tak říkají, pod radarem, prostě bude řadovým poslancem a vedle toho sebe věnovat tedy rodině, a až vybublá nějaká další krize, tak prostě Jens Spahn určitě On je taky mimochodem velmi mladý, mu asi 45 nebo 47 let, takže prostě se o něm ještě bude rozhodně mluvit.
1: Takže Špan možná míří na rodičovskou dovolenou. Vysvětluje Jakub Eberle z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za váš čas a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: A před 19:30 ještě téma, které dnes rezonuje snad úplně všude. Je to fotbal. Už za necelé 3 hodiny totiž začne finále mistrovství světa ve fotbale. Na stadionu MetLife v americkém East Radfordu v New Jersey se střetnou nejlepší fotbalisté Jižní Ameriky a Evropy, tedy týmy Argentiny a Španělska. Jaká je nálada v Madridu, už jsme slyšeli zhruba před hodinou. Náladu v ulicích Argentiny, konkrétně Buenos Aires, nám přiblíží zástupce velvyslance Filip Kandam. Dobrý den.
3: Dobrý den do České republiky z Buenos Aires.
1: Pro Argentinu je to šance obhájit zlato z minulého mistrovství v Kataru. A taky první otázka asi jasná. Jak ten dnešek prožívají Argentinci? Mají ještě dost sil po tom psychickém vypětí, co je stálo dofandit se až do finále?
3: Tak určitě hodně sil mají. Argentina je zcela naprosto jednoznačně nejfotbalovější zemí na světě. Fotbal tady prostupuje prakticky do všech sfér společenského veřejného života. Rozumí mu mladí, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Ty motivy argentinské, ty motivy fotbalové jsou tady všude vidět. Ty síly fanoušci určitě mají a jsou vytrénovaní, protože v těch předchozích zápasech skutečně argentinský tým musel obracet zápasy ve výsledcích proti Egyptu, proti Anglii, takže síly určitě fanoušci mají a jsem naprosto přesvědčen, že je budou mít až do konce a svůj tým podporovat co nejvíc.
1: Jak vlastně Argentinci sledují velké zápasy, spíš doma nebo venku, v barech, na obřích obrazovkách?
3: Je to tak, je to i doma, i v barech, i venku a většinou se řídí takovými pověrami. Například, když někdo sledoval zápas úspěšný doma na gauči se sousedem a jedli pizzu, tak příští zápas zase to musí jít s tím sousedem a jíst stejnou pizzu. Nebo když byl v baru na rohu, tak jít zase do toho baru na rohu. Jsou různé pověry, dokonce takové i legrační pověry, jako třeba takové ty kartičky s hráčema, co sbírají děti do Alp, tak například před zápasem s Anglií se šířila prostě výzva, aby hráče Harryho Kanea nebo Bellinghama dali tu kartičku do mrazáku doma, aby prostě jaksi paralyzovali před tím zápasem s Argentinou, tak těch pověr a těch zvyků je strašná spousta.
1: Mimochodem, co čeká tady Španěle za pověru, co vymysleli tentokrát Argentinci?
3: No tak se Španělskem pojí Argentinu velice dobré vztahy. To bude zápas, myslím, na té fanouškovské úrovni velice přátelský. Není tam ta rivalita jako třeba s Francií nebo se sousedními státy nebo se Anglií. S tím Španělským skutečně jsou to vztahy velice dobré. Většina Argentinců, velká část má Argentinců má španělské kořeny, takže myslím, že tady v tom ten zápas bude mít naprosto přátelskou atmosféru.
1: Jsou pouze dvě varianty. Buď vyhraje Argentina, anebo prohraje Argentina. Jak to bude vypadat v jednom i ve druhém případě Buenos Aires?
3: Tak pokud vyhraje, to už jsem si tady zažil před 4 roky, když byl mistrovství v Kataru, do ulic se vrhlo 5 milionů lidí, obklopili naprosté centrum kolem obelisku, kolem hlavních tříd. Byla to prostě oslava od neděle až do úterý, kdy se hráči vraceli z Kataru a dá se očekávat, že tak toto bude země paralyzovaná i teď. Už je na zítřek vyhlášen svátek, pracovní volno. Pokud prohrají, myslím si, že i tak budou Argentinci spokojení, protože momentálně mají nejlepší mužstvo všech dob za historii Argentiny. V posledních 4 mistrovstvích jsou po třetí ve finále, po třetí je u toho Messi. Mají 2 vítězství amerického poháru za poslední roky, minulý vítězství v Kataru, takže ta úspěšná série i s tím druhým místem by byla velice dobře přijata.
1: Španělsko vysílá na ten dnešní zápas delegaci vedenou králem Felipem VI. Bude v ní i premiér Pedro Sanchez, ale naproti tomu argentinský prezident Javier Milei zůstává doma. Je jasné proč?
3: A tak jsou to 2 důvody, které sděluje. Jeden důvod je, že nechce politizovat to utkání a vůbec účast argentinských fotbalistů na mistrovství. Říká, že ten úspěch, ať si zaslouží sami a užijí si ho sami, je to sportovní událost, nechce ho politizovat. To znamená, že ani nikdo z vlády na ten zápas necestoval. A pak tam také hraje roli i, jak jsem říkal, ty pověry. Javier Milei všechny zápasy sleduje doma ve své rezidenci Los Olivos v obklopení své sestry a svých přátel a stejně tak ho chce sledovat i dnes.
1: Dorazí vůbec někteří argentinští představitelé podpořit ten národní tým v New Jersey?
3: No, prakticky nedorazí, nejsou o tom žádné zprávy. Samozřejmě budou tam osobnosti veřejného života, fotbalu a podobně, ale jakoby oficiální účast státní tam žádná nebude. Dá se říci, že vlastně jedinou takovou oficiální účastnicí je zpěvačka Maria Becerra, která bude zpívat argentinskou národní hymnu.
1: A ještě jenom, jestli úplně stručně dovolíte, když byl zápas s Brity, tak se vlastně mluvilo o zámořském území souostroví Falklandy, kterému Argentinci říkají Malvíny. Zatěžuje vlastně teď něco argentinsko-španělské vztahy nebo ne?
3: Ne, tak jak jsem říkal, Argentinci mají španělské kořeny, velká část jsou vlastně potomci španělských přistěhovalců a i když Argentina byla kolonií Španělska, nebo ta území argentinská byla kolonií Španělska, už dnes neexistuje žádná jakoby rivalita s tím bývalým kolonizátorem, spíš tam převládá ten pocit toho, že jsou stejné krve, že patří vlastně ze stejné kultury, ty vztahy jsou velmi dobré.
1: Jak Argentinci prožívají poslední hodiny před fotbalovým finálem mistrovství světa, tak to nám přiblížil zástupce velvyslance Filip Kanda. Díky a užijte si zápas.
3: Naslyšenou, děkuji, ano, děkuji.
1: Tolik vše z odpoledního plusu, hezký zbytek dne i za všechny, kteří vysílání připravili.
4: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hlavně popadané stromy a větve odklízejí hasiči po dnešních bouřkách. Nejvíc výjezdů měli na jižní Moravě. Problémy má kvůli bouřce i mezinárodní festival Masters of Rock. Bouře podle organizátorů odstavila veškeré elektrické sítě ve Vizovicích a okolí. Festival sice pokračuje, ale s určitými omezeními. Požár na jihu Norska se hasičům stále nedaří dostat pod kontrolu. Další šíření ale už podle policejních zdrojů norského deníku Aftenposten nehrozí. Do hašení je stále zapojených 6 vrtulníků. Zatím plameny zničily přes 100 bytových jednotek a stovky lidí se museli evakuovat. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Výbor pro světové dědictví UNESCO začne v jihokorejském Pusanu posuzovat 33 nominací do svého seznamu. Jsou mezi nimi například pláže ve francouzské Normandii, kde se za druhé světové války vylodili spojenci, nebo řecká hora Olymp. O zařazení své nejvyšší hory a mýtického sídla bohů usiluje Řecko 12 let. Česko letos žádnou nominaci nemá. Etická komise fotbalové asociace zrušila olomouckému obránci Jakubu Elblovi předběžný zákaz činnosti. Ten měl za podezření z účasti v aktuální korupční aféře. 26-letý Elbl tak může za Sigmu naskočit na startu nové sezony. Komise Elbla vyšetřovat nepřestala, změnila ale právní kvalifikaci na neoznámení disciplinárního přečinu.
6: Nehody na D1 u Divišova a na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov se na 39. kilometru srazila 3 auta. Na místě už je policie, blokovaný je levý pruh, zpomaluje se, v silném provozu se jede až na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov je silnější provoz, pomaleji pojedete mezi kilometry 216 a 207, výrazněji se ovšem nezdržíte. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede v koloně nejprve za Benešovem, následně před dálnicí D1. Fronta začíná za odbočkou do 4 kol. Celou trasu z Benešova k dálnici pojedete půl hodiny. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou na Žipotín vyšetřují nehodu. Silnice byla neprůjezdná, už se dá projet a zdržíte se jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra by mělo být většinou slunečno, přeháňky se čekají hlavně na horách, na severu, jinde se objeví jen výjimečně. Večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách bude kolem 12 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O důvodech konfliktu mezi premiérem a prezidentem. Proč Čína zadržela českého občana? Zemřel konzervativní modernizátor Kataru a pravidlo 3:30. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy nedělních názorech a argumentech. Komentáři a poznámkami k domácím i zahraničním událostem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
4: Názory a argumenty.
5: Proč premiér Andrej Babiš tak ostře vyhrotil spor s prezidentem Petrem Pavlem? Jedním z důvodů může být i to, že proti němu nestojí silný opoziční lídr. Víc už rozebere ve svém komentáři publicista Jan Vávra.
8: Nelze si nevšimnout, jak drsně se po příjezdu ze summitu v Ankaře premiér Babiš pustil do prezidenta Pavla. Ve svém podcastu na sociálních sítích oznámil, že on sám je velice trpělivý a nekonfliktní člověk, ale pan prezident vede proti nám skrytou válku. S prezidentem prý nehodlá komunikovat, protože to je podrazák a lhář, který vede kampaň za své znovu zvolení prezidentem. Takový útok mohl být samozřejmě způsoben jeho frustrací z toho, že na summitu NATO dopadl zcela opačně, než jak si představoval. V Praze sliboval, jak všechno všem vysvětlí a jak bude respektován. Nakonec mu Mark Rutte zkrátil čas na projev a nechal ho mluvit jako posledního, kvůli čemuž už v sále nebyli čeští novináři, kteří by obraz jeho úžasného vystoupení předali domácímu publiku. Naproti tomu prezidentu Pavlovi, kterého chtěl premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka co nejvíce ponížit, se od tureckých hostitelů dostalo všech poct hlavy státu. Dokladem zájmu českého prezidenta bylo i několik rozhovorů pro významná světová média. Je otázkou, co Andrej Babiš svojí novou taktikou hrotit spory mezi vládou a prezidentem sleduje. Může jít o pokus překazit Pavlovo znovu zvolení v příštích prezidentských volbách. Není pochyb, že by Andrej Babiš rád na Pražském hradě nahradil Petra Pavla někým poslušnějším. Již dříve avizoval, že vládní koalice musí postavit vlastního kandidáta. Problém ovšem je, že kandidát schopný se postavit Pavlovi není k nalezení. Současný prezident se těší výrazné podpoře obyvatel a jako stávající hlava státu bude mít vždy ve volebním souboji výhodu. Začalo se spekulovat i o tom, zda nechce být prezidentem sám Babiš a zda tohle není jeho začátek kampaně. Ale Babiš s Pavlem už jednou prohrál a kdyby prohrál i po druhé, asi by ho to natolik oslabilo, že by stěží mohl dál nerušeně pokračovat jako premiér. Proto vypadá jako nejpravděpodobnější varianta, že Andrej Babiš, tak jako všichni populisté, potřebuje k obrazu úspěšného vládnutí nějakého nepřítele. Každá politika je živena konflikty, ale tažení všech populistů jsou založena na nesmiřitelném boji s nenáviděným nepřítelem, kterého je třeba zničit a zadupat. Napodobování Donalda Trumpa je tady zcela zřejmé. Naše současná opozice takovým nepřítelem pro Babiše rozhodně není. Nedokáže se spojit do účinné formace a její politické výkony jsou tristní. Nakonec všechny tahanice okolo interpretace ústavy si Petr Pavel musel odpracovat sám. Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že opoziční strany nepochopily, že současná politika je zcela personifikovaná. Sebelepší a sebedůmyslnější programy nic nezaručují, pokud neexistuje nějaká tvář, která je dokáže prodat. Tento trend souvisí s rozhodující rolí emocí a příběhů, koncentrovaných do krátkých videí na sociálních sítích, které zcela vytlačily četbu volebních programů. Lidé nechtějí o politice přemýšlet a porovnávat různá nabízená řešení společenských problémů. Rozhodující je pro ně dojem z osobnosti vůdce a důvěra, kterou k němu cítí. Politika, zejména v podání populistů, se stala filmovým soubojem marketingových obrazů. A protihráčem upovídaného spasitele Andreje Babiše se tak přirozeně stal zásadový a pevný Petr Pavel. Opozice žádného lidového vůdce nevygenerovala. Můžeme zpytovat svědomí, do jaké míry si za současnou podobu politického soupeření můžeme svojí pohodlností, povrchností a nekritickým přejímáním zábavných trendů my sami. Ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat.
5: Publicista Jan Vávra. Program návštěvy předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, na kterou odlétá právě dnes, se rozrostl o nečekaný bod. V Číně byl před pár dny zadržen český podnikatel. Co to znamená pro česko-čínské vztahy a může to souviset s čínským občanem, kterého na začátku roku zadržela pro změnu česká policie? Nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí Martin Fendrich, spolupracovník deníku Forum 24.
9: Jistě se pamatujete, jak premiér Babiš tvrdil, že hodnotová politika zaměřená na podporu lidských práv nic nepřinesla a že jeho vláda bude dělat pragmatickou politiku. Babiš taky kritizoval cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan a tvrdil, že naše firmy přišly o obchody s Čínou. Nebyla to pravda, ale podstatné je něco jiného. Styky s Čínou jsou vysoce nebezpečné. Letos v lednu policie ve spolupráci s kontrarozvědkou BIS zadržela Číňana Yang Imina, pražského zpravodaje čínského stranického deníku. Tento muž byl sledován zhruba 2 roky. Byl obviněn ze špionáže, měl shromažďovat kompromitující informace na politiky. Ty by Čína mohla využít k jejich vydírání. Číně na špionovi samozřejmě velmi záleží, chce ho zpátky. Jenomže Yang Imina poslal soud do vazby a probíhá s ním trestní řízení. Do toho politici, ať hodnotoví nebo bezhodnotoví, nesmějí zasahovat. Nedávno byl v Číně zadržen český podnikatel, který podle informací deníku N spolupracoval s impériem zbrojaře Michala Strnada. Zatkli ho koncem června, zatím nebyl obviněn. Do Číny cestoval na pozvání tamních úřadů. Jde o spolupracovníka firmy Eldis. V Číně měl certifikovat nějaké radary na letišti a zadržela ho čínská tajná služba. Nedrží ho ve věznici, ale v zařízení čínského ministerstva vnitra, řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Nabízí se úvaha, kterou potvrzují jak lidé z tajných služeb, tak z diplomacie, a to, že Číňané plánují výměnu zadrženého Čecha za komunistického špiona Yang Imina. Českého podnikatele pozvali, zatkli a možná ho obviní také ze špionáže, aby měli materiál na výměnu. Ministr Macinka ovšem popírá, že by případy Yang Imina a nedávno zatčeného českého občana jakkoliv souvisely. Podle něj jde o mediální spekulace a říká, že ani čínská strana nepotvrdila nějakou spojitost. Jsou to 2 izolované případy. Proč by to ale Číňané dělali? Nejsou blázni. A Macinka zřejmě blafuje, aby měl prostor pro vyjednávání s Pekingem. Což mu ovšem nemůžeme vyčítat. Do Číny poletí Tomio Okamura, předseda sněmovny. Míří tam s plánem, že budou zrušena víza, obnoven turistický ruch z Číny do Česka, že přibydou nové podnikatelské příležitosti a že Národnímu muzeu v Praze bude zapůjčena slavná terakotová armáda. Je dost možné, že bude během návštěvy o výměnu zadrženého Číňana za zatčeného Čecha požádán. Případ zadržení českého občana vypadá jako jasná ukázka toho, co Čína dnes představuje. Brutální režim, který kašle na zákony. Bezhodnotová politika ovšem znamená přesně toto akceptovat, ne-li přímo podporovat. Pro českou vládu je to ošklivá šlamastika. Soudu nemohou nařídit, aby zadrženého Číňana pustil. Nejsme v Číně. Co z toho vyvodit? Nechoď Česko s Čínou na led. Mnohý případ známe. Čína klouzne a Česko si nohu zláme.
5: Tolik Martin Fendrich. Katar se v posledních letech objevuje ve zpravodajství kvůli své zprostředkovatelské roli při urovnávání konfliktu v regionu a samozřejmě kvůli ekonomickému vlivu, dodávkám plynu, především toho zkapalněného. Fanoušci si nejspíš vzpomenou i na mistrovství světa ve fotbale před 4 roky. Málo se ví o jeho vládcích.
10: Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland nás teď vládnoucím rodem provede.
11: Jméno katarského emíra Hamada bin Khalify Sáního nebylo zdaleka tak proslulé jako činy, které ve své funkci vykonal. Na jeho život se lze dívat dvojím způsobem, s obdivem nebo podivem. Hamad bin Khalifa Sání vládl své zemi v letech 1995 až 2013, tedy pouhých 18 let. Navíc Katar nepatří se svými 3 miliony obyvatel k velkým státům, spíše naopak. Význam tohoto emíra spočíval mimo jiné v tom, že svému státu vybudoval nesmírně veliký vliv doslova v celém světě. Rocání vládne emirátu už víc než 150 let, přičemž Katar byl až do roku 1971 britským protektorátem. Jeho ekonomice pomohlo objevení ropy, ale před 30 lety, kdy se Hamad bin Khalifa Sáni dostal k moci, se země znovu ocitala v hospodářských problémech. Emír ve svých 44 letech, tehdy nejmladší vládce v oblasti Arabského poloostrova, začal reformovat ekonomiku, investoval do infrastruktury na těžbu a zkapalňování plynu a během pár let udělal z Kataru jeden z nejbohatších států, zejména při přepočtu na obyvatele. Nejen katarský plyn, ale i katarské aerolinie, letiště nebo přístavy udělali z Kataru důležitého hráče a také investice nejrůznějšího druhu. Dnes Katar vlastní důležité podniky na západě, fotbalové kluby, přední umělecká díla a další věci, které lze koupit za peníze. A těch má Katar dost. Platí to i pro rozsáhlý systém médií v čele s televizními kanály a webovými stránkami Al Jazeera, možná nejvlivnějšího média v arabském světě. Al Jazeera vznikla rok po změně na katarském trůnu, letos oslaví 30 let. Právě šejch Hamad bin Khalifa vybudoval nejen nový ekonomický, ale i vnitropolitický a zahraničně politický model, založený na nečekaných kontrastech. Je to tradiční monarchie, de facto politická diktatura, která doma udržuje konzervativní poměry a potlačuje jakoukoliv reálnou opozici. Současně podporuje na Blízkém východě i jinde řadu povstaleckých nebo i islamistických skupin a vyvolává v těchto společnostech rozvrat. To dlouhodobě popuzovalo řadu dalších států oblasti. Saúdská Arábie proto po několik let Katar bojkotovala a izolovala. Projevilo se to během arabského jara, ale také ve vztahu k Izraeli, protože Katar financoval hnutí Hamas a dosud hostí část jeho exilového vedení. Katarští vládcové ovšem dlouhodobě dokázali tyto zcela rozporné postoje udržet pohromadě. Katar, který podporuje sunnitské extremisty, udržuje blízké vztahy s šítským Íránem. Zároveň spolupracuje se Spojenými státy, i když financuje protizápadní propagandu a ozbrojené skupiny. Se současným americkým prezidentem udržuje úzké vztahy. Donald Trump dokonce přijal dar v podobě luxusního letounu. Katar se též prezentuje jako úspěšný zprostředkovatel a vyjednavač, hasící různé krize. Ovšem je také systematicky vyvolává. Přesto je chápán jako užitečný nebo neopominutelný partner i pro země o dva řády větší. Doma emír vykonával umírněné politické i společenské reformy. Na jejichž podobě se podílela jedna z jeho manželek. Katar je současně zemí, kde jen asi 12% obyvatel jsou občané, zbytek jsou cizinci s velmi omezenými právy, obvykle gastarbeitři z chudých asijských zemí. Katar za vlády zesnulého emíra usiloval o co největší mezinárodní vliv i za cenu sporných kroků. V těchto dnech se znovu mluví o některých věcech, jako je spolupráce dnešního katarského vládce s Íránem, který ho přitom v těchto dnech ostřeluje. Nebo o tom, že Katar blokuje v Německu pokusy o záchranu skomírajících továren Volkswagenu, protože by firma spolupracovala na zbrojní výrobě s Izraelci. Ve Spojených státech se nyní také debatuje o tom, že některé ropné státy, v první řadě Katar, získaly pomocí peněžních darů obrovský vliv v akademickém světě a mimo jiné tam propagují názory blízké ideologii muslimského bratrstva. Emírova vláda měla ještě jednu zajímavou stránku. V rodu, který Kataru vládne, nebyla nikdy nouze o převraty. Otec zesnulého emíra se dostal k moci tak, že svrhnul svého bratra, jenže i sám Hamad bin Khalifa Sáni svrhnul svého otce. Ten se pak ještě neúspěšně pokusil zbavit svého syna. Tento koloběh emír Hamad bin Khalifa zastavil. V roce 2013 po 18 letech odstoupil ve prospěch svého syna. což je v oblasti výjimečný jev. Nechal si nadále vládnout s tím, že je potřeba uvolnit místo mladší, energičtější generaci. Nynější vládce Tamim bin Hamad al-Sáni, nyní 46-letý, pokračuje v cestě, na níž kročil jeho zesnulý otec.
10: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Existují nějaké tajné dohody mezi americkým a ruským prezidentem Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem, uzavřené zhruba před rokem v Anchorage, které mají vysvětlovat dobrý vztah Spojených států vůči Rusku, jak praví mýtus. Tak nad tím se zamýšlí publicista Jefim Fishtein.
12: Z úst vysokých státních činitelů Ruska, počínaje samotným Putinem, přes vrchního kremelského diplomata Lavrova a končí jeho ministry a podržtaškami, často slycháváme, že současné problémy a svízele země na frontě a v týlu jsou způsobené hlavně záludným chováním amerického prezidenta, který podle zradil dohody a úmluvy údajně uzavřené během loňského srpnového vrcholného setkání obou vůdců na Aljašce. Mýtus o existenci nějakých závazných tajných ujednání vzešlých z tehdejšího summitu udržuje ruská propaganda pod pojmem duch Anchorage. Tento domnělý duch měl vyjadřovat přátelskou, takřka spojeneckou atmosféru setkání a z něho vyplývajících závazků. Problém s výkladem rok starých událostí tkví v tom, že mnozí západní a čeští komentátoři tehdy spolkli ruskou návnadu, jak se říkají, s navijákem. Představa o tom, že Donald Trump plní, co kremelskému tyranovi na očích vidí, pokud vůbec není přímým agentem KGB, totiž dobře pasovala do jejich konceptu, v němž odpudivá bytost Trump systematicky ničí dobrý starý liberální svět. A v tomto konkrétním případě nepokrytě fandí agresorovi a podráží nohy Ukrajině. Poslední rok ukázal, že celý tento výklad byl v lepším případě hloupý, v horším případě zrůdný a každopádně zavádějící. Nejen neexistence žádných podepsaných dohod, ale také jasná slova amerického státního tajemníka Marka Rubia o tom, že na Aljašce nebyly učiněny žádné závazky nebo sliby. Vyvrací tyto pověsti, co by liché tlachání, které se neopírá o fakta. Proč se tedy Rusové neustále odvolávají na údajně zrazený duch Anchorage? Po němž, dalo by se říct, zůstal jen jakýsi puch Anchorage. Vladimír Putin zoufale potřebuje najít někoho, na koho by mohl ukázat prstem jako na původce nynějších nebetyčných krachu a průšvihu. Kdo by ho mohl zbavit odpovědnosti a vyvinit z hrozící odplaty za trapnou porážku. Ruští propagandisté zacházejí ještě dál a snaží se představit věc tak, že to byl vlastně Trump, kdo nabádal Putina k pokračování válečného dobrodružství. Ten, co by naivní holubička míra americkému štaplerovi naletěl a vsadil všechno do uskutečnění v podstatě Trumpova plánu. Zradný Američan mu nyní vrazil kudlu do zad, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. To je skrytý smysl zkazky o duchu Anchorage.
10: Publicista Jefim Fishtein. Vysoké teploty sužují nejen Česko, ale plné ruce práce s jejich dopady mají i ve Francii. Především francouzští hasiči se potýkají s řadou požárů, které v naprosté většině vznikají díky lidem. Více už v příspěvku spisovatelky Kláry Notaro, která ve Francii dlouhodobě žije.
13: Letos ve Francii dosud schořelo 32 tisíc hektarů polí, lesů, vinic, kempů. Tisíce lidí muselo opustit své domovy, ke kterým se blížil oheň poháněný silným větrem. Hasiči současnou situaci považují za velmi závažnou, protože již delší dobu počasí splňuje podmínky pravidla 3/30. Tou první třicítkou je teplota vzduchu, když je venku víc než 30 stupňů, riziko požáru je větší. Tou druhou třicítkou je vlhkost vzduchu. Když je nižší než 30%, tak suché rostliny snadno vznítí. A tím dalším rizikem je rychlost větru. Když vítr vane větší rychlostí než 30 km za hodinu ve vysušené krajině, tak se hasiči potýkají s velmi těžko krotitelným živlem. Hasičů je ve Francii bezmála 250 000, z nichž je 200 tisíc vyškolených dobrovolníků. Jsou to pracující nebo studující lidé, muži i ženy. Mezi nimi jsou také odborně vzdělaní dobrovolníci, například psychologové, kteří jsou dobrovolníkům k dispozici. Ti totiž zasahují ve velmi těžkých situacích. I když se zdá počet hasičů vysoký, tak na lesní požáry nestačí a jsou vítaní kolegové ze zahraničí. V rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie do Francie vyslala 2 vrtulníky s mnohačlennou posádkou i Česká republika. V Pyrenejích a v jižní Francii hoří těžko přístupné lesy. V Alpách zase blesk způsobil požár velkého rozsahu, který uvolnil kameny a ty zavalily silnici. Horské středisko Pralognan-Lavanoise s jedinou přístupovou cestou se tedy musí zásobovat helikoptérou. Rozsáhlý požár zničil také hluboký les ve Fontainebleau u Paříže. Jediná oblast, která je požáru ušetřená, je severní Francie. Požáry vznikají z 90% lidským přičiněním. Někdy jde o nešťastnou náhodu, kdy na železnici nebo při zemědělských pracích vznikne jiskra a od té chytí celé pole, ale většinou jde o zlý úmysl. Za posledních pár týdnů bylo zadrženo několik desítek mužů podezřelých ze žhářství. Profesionální i dobrovolní hasiči chodí dělat osvětu do škol, kde se jim dostává velmi kladného přijetí. Pro děti a mládež jsou hasiči hrdinové.
10: Spisovatelka Klára Notaro. Když boj s byrokracií posiluje úřady, to je titulek komentáře publicisty Petra Holupa, který se blíže podíval na fungování, nebo podle mnohých spíš nefungování, jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Poslechněte si ho v repríze.
14: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže, a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvart tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelům v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když z čisté jasná počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
10: A to byl poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
15: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:30 odpoledne na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Bouřky ovlivnily i hudební festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Fotbalisté Španělska se utkají o titul mistrů světa s Argentinci. Silný provoz čekejte na D1 u Ostředku směrem do Prahy. Zítra bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo s možnými přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Českem se prohnaly silné bouřky. Hasiči během dne nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, uvolněných střech nebo odčerpávali vodu. Ve Vizovicích na Zlínsku a okolí bylo asi 5 000 odběratelů bez elektřiny a výpadek proudu zasáhl i vizovický hudební festival Masters of Rock. Z místa se hlásí reportér David Jabůrek.
16: Příchodem bouřky kolem 15. hodiny v celém areálu Vizovického festivalu vypadla elektřina. Organizátoři proto přerušili program na obou stagech. Tu hlavní díky náhradním zdrojům elektřiny dokázali asi za půl hodiny obnovit. Na vedlejší stage se vystupující vrátili až před 20 minutami. Teď už se ale na Masters of Rock pokračuje podle harmonogramu. Lidem tu nefungoval také datový signál, i ten už se však podařilo před pár minutami obnovit. Z Vizovic David Jabůrek, Radiožurnál.
5: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Vodohospodáři postupně obnovují umělnické vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladnomělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
17: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat. A v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
18: Fotbalisté Argentiny a Španělska nastoupí večer ve finále mistrovství světa. Zápas bude mimo jiné soubojem argentinského kapitána Lionela Messiho s mladým Španělem Laminem Yamalem. Úřadujícího evropského šampiona chválil na setkání s novináři Messi.
19: Lamin je fantastický fotbalista. Detailně ho sleduju, protože hraje za klub, který miluju a přeju mu to nejlepší. Je jedním z předních hráčů aktuálního světového fotbalu. V 19 letech má celou kariéru před sebou. Má skvělou šanci dosáhnout historického úspěchu. Ale my uděláme všechno proto, abychom dokázali, že ještě není jeho čas.
18: Finále mistrovství světa začne na stadionu v New Jersey ve 21 hodin našeho času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a na radiožurnálu uslyšíte vstupy. A 16-letá Linda Bodková na mistrovství Evropy do 18 let zaběhla dorostenecký i juniorský evropský rekord na 400 metrů překážek. Na šampionátu v Itálii vyhrála časem 55,19 sekundy. Tím se dostala do čela historických kontinentálních tabulek nejen ve své věkové kategorii, ale také mezi juniorkami.
6: Kolona na D1 u Ostředku a nehoda na silnici 35 u Žipotína. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov na 39. kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Je ale nadále silný provoz, od 35. kilometru se jede pomaleji až do omezení na 25. Je to už bez většího zpoždění. Na silnici 3 směrem z Benešova do Prahy se popojíždí před Senohraby v koloně provozem 10 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové za odbočkou do Žipotína vyšetřují nehodu, jezdí se kyvadlově, zdržíte se jen krátce. Na silnici 52 na průjezdu Mikulovem čekejte uzavírku po dřívější nehodě, auto tam srazilo cyklistu, objíždí se to přes město ulicí Hraničářů. A v Praze ve Strakonické směrem do centra se u Dvoreckého mostu srazil autobus s motorkou, popojíždí se od vjezdu do Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se vyjasní, ráno se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou na 12 až 7 v údolích až na 5 stupňů. Zítra pak bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo, na horách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25, na horách bude kolem 12, na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Je obchodní válka mezi Evropskou unií a Čínou nevyhnutelná?
21: Robotická armáda mění tvář pozemní války na Ukrajině.
20: Plán, jak ve francouzských volbách potopit Le Penovou, je udělat z ní levičačku.
21: Po smrti amerického senátora Lindseyho Grahama přišel Izrael o jednoho ze svých nejvěrnějších zastánců ve Washingtonu.
20: Jak vysoko může vyletět Red Bull?
21: Taková jsou témata následujícího pořadu.
20: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
21: Od mikrofonu vás vítají
20: Lenka Buriánková
21: a Ladislav Dvořák.
15: Svět ve 20 minutách.
20: Evropa podle všeho vstupuje do nové fáze obchodního soupeření s Čínou. Prezident Xi Jinping se letos snažil Evropskou unii přesvědčit, že právě Peking je spolehlivým partnerem v době, kdy Spojené státy vedou s Evropou stále častější spory. Jenže evropské státy už podobným prohlášením příliš nevěří. Místo diplomatických slov řeší hlavně to, co považují za neférovou konkurenci čínských firem. Upozorňuje Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute v analýze pro magazín Foreign Affairs.
21: Evropa se obává takzvaného China Shock 2.0, který by mohl spustit příliv levného čínského zboží na evropský trh. Čínské firmy totiž kvůli slabé domácí poptávce hledají odbytiště v zahraničí a Evropa je dnes jedním z jejich nejdůležitějších cílů.
20: První podobný šok přišel po vstupu Číny do Světové obchodní organizace na začátku tisíciletí a silně zasáhl americký průmysl. Tentokrát by ale hlavní dopady měla pocítit právě Evropa. Ohrožené nejsou jen jednotlivé továrny, ale celá odvětví. Od automobilek přes strojírenství až po chemický průmysl nebo výrobu technologií pro zelenou energetiku.
21: Ještě před 10 lety evropské firmy čínskou konkurenci podceňovaly. Když Peking představil strategii Made in China 2025, jen málo kdo věřil, že by čínské podniky mohly evropské výrobce technologicky dohnat. Dnes je ale situace úplně jiná. Čínské automobilky rychle rostou, jejich výrobky zaplavují světové trhy a evropské podniky přicházejí nejen o zákazníky doma, ale také v zemích, jako je Brazílie nebo Jihoafrická republika.
20: Zatímco podíl Číny na světové výrobě za posledních 25 let výrazně vzrostl, ten evropský citelně poklesl. Obchodní schodek Evropské unie vůči Číně dosahuje stovek miliard dolarů a například německý průmysl přichází každý měsíc o tisíce pracovních míst.
21: Čínské firmy nestaví jen na nízkých nákladech. Významnou roli hrají rozsáhlé státní dotace, chráněný domácí trh nebo schopnost Pekingu využívat závislost Evropy na některých důležitých surovinách a součástkách. To podle autora analýzy

0: evropské obavy skutečně rozptýlily.
1: Důležitou otázkou zůstává také role Spojených států. 27 by podle autora analýzy uvítala užší spolupráci s Washingtonem při řešení čínských obchodních praktik. Jenže politika prezidenta Donalda Trumpa se často zaměřuje i proti evropským spojencům, což společný postup komplikuje.
0: Evropa by tak měla hledat podporu i u dalších partnerů, například Japonsku, Jižní Koreji nebo dalších zemích, které čelí podobnému tlaku levného čínského dovozu. Společný postup by zvýšil šanci prosadit změny a zároveň by omezil riziko, že si Čína bude jednotlivé státy stavět proti sobě.
1: Evropa nestojí před rozhodnutím, zda obchodovat s Čínou nebo ne. Rozhoduje se spíš o tom, za jakých podmínek bude obchodní výměna probíhat. Pokud Evropané nedokážou ochránit svůj průmysl a zároveň pokračovat ve vlastních reformách, mohou přijít o výrobní kapacity, které jsou zásadní nejen pro ekonomiku, ale také pro budoucí bezpečnost celého kontinentu. Uzavírá Thorsten Benner, spoluzakladatel a ředitel berlínského Global Public Policy Institute, svou analýzu pro magazín Foreign Affairs.
0: Drony v současnosti přitahují pozornost celého světa a přepsali mimo jiné i pravidla boje. Bojová revoluce se ale odehrává i na zemi, byť je mnohem tižší. Po ukrajinských bojištích se dnes totiž prohánějí celé prapory pozemních robotů. Tato pásová a kolová vozítka převážejí zásoby a munici, evakuují raněné, nebo dokonce kladou miny a stále častěji také drží pozice. Každý měsíc zvládnou tisíce misí. Pro ukrajinské pěšáky, kteří tráví celé měsíce skryti v bunkrech a schovávají se před drony, se tak stali naprosto nepostradatelnými pomocníky, píše ve své analýze americký deník New York Times.
1: Pozemní drony dnes zvládají to, co se ještě nedávno zdálo jako hudba daleké budoucnosti. Útočí na nepřátelské zákopy a obsazují je. Jak v dubnu potvrdil prezident Volodymyr Zelenský, ukrajinské armádě se podařilo dobýt ruskou pozici jen s pomocí dronů a robotů. Ani jeden voják přitom nemusel riskovat život.
0: Pozemní bojiště, tedy prostředí, které lidé znají ze všeho nejvíc, dlouho zůstávalo pro roboty poslední nezdolanou metou. V rozbombardovaném terénu plném trosek se totiž stroje zasekávají a pro drony kroužící nad nimi jsou také velmi snadným terčem. I proto se v armádě prosazovali jen velmi pomalu. Jejich vývoj byl zkrátka na druhé koleji a nešlo do něj zdaleka tolik peněz.
1: Mechanici a pěšáci si ale tyto pomocníky nakonec prosadili. Jedním z průkopníků byl kapitán Oleksandr Charkovec. Před válkou měl dílnu na autoelektroniku. Když v roce 2023 bojoval v ulicích rozbořeného Bachmutu a krčil se s puškou za zdí, blesklo mu hlavou, že něco takového přece zvládnou i stroje. Při následném ústupu totiž jeho skupina musela nechat na místě spoustu padlých kamarádů. Charkovec se zařekl, že své mechanické dovednosti využije k tomu, aby už na bojišti nikdy nikdo nezůstal, ať už živý nebo mrtvý.
0: Na vozítko na dálkové ovládání přimontoval hák a kulomet. Stroj dokázal odtáhnout padle a zároveň střílet prokrytí. Ještě ten samý rok ho armáda použila k vyproštění těla, ke kterému se speciální jednotky nemohly celý týden dostat. Kapitán si celou misi natočil, udělal z ní prezentaci a přesvědčil velitele, aby pozemním robotům dali šanci. Pak už to podle jeho slov nabralo neskutečné obrátky. Matematika války je totiž pro Ukrajinu neúprosná. Lidí má mnohem méně než Rusko a udržet vojáky naživu je naprosto klíčové.
1: Mnozí vojáci si ale myslí, že pozemní drony nikdy nebudou tak masové jako ty létající. Jsou totiž drahé. V přepočtu vyjdou průměrně na víc než 500 000 korun. To je podstatně víc než běžná letící kvadrokoptéra. Faktem ale je, že dokážou věci, na které létající stroje jednoduše nestačí.
0: Jedna ukrajinská jednotka nedávno evakuovala vojáka, který šlápl na minu a přišel o nohu. Robot s ním ujel 4 kilometry nepřátelským územím, ustál 3 zásahy minou, ale vojáka dovezl živého. Bez něj bychom ho nezachránili, nikdo by neriskoval svůj život při takové nebezpečné cestě, vysvětlil deníku New York Times velitel operace.
1: Ozbrojení roboti dnes dokonce sami dokážou zajmout nepřátele a odvést je z fronty. Ruský voják například zamává bílou vlajkou a za chvíli jde s rukama nad hlavou, zatímco ho doprovází ukrajinský dron.
0: Stroje navíc zvládnou držet pozice.

0: Jednu napadenou vesnici dokázal celých 45 dní bránit úplně sám pásový robot s těžkým kulometem. Každé ráno vyrazil na hlídku a večer se jel nabít. Ukrajinci ho neustále schovávali a přesouvali, takže Rusové celou tu dobu prý vůbec netušili, že nestojí proti lidem, ale proti robotickému vozítku.
1: Ukrajinští vojáci se shodují, že válka je neustálý experiment. Nejnovějším hitem jsou teď automatické střílny určené k sestřelování létajících dronů. Po výstřelu se okamžitě sami vypnou a schladí, takže je nepřátelské termokamery nemají šanci odhalit. Každý takový sestřel přitom zachrání život několika vojákům. A vývoj jde neustále dopředu.
0: V polních dílnách se stroje osazují satelitními jednotkami Starlink. Pro lepší navigaci vylepšuje se pancéřování a na kola se dávají speciální pneumatiky bez vzduchu, které nelze prostřelit. Dojezd se díky silnějším bateriím zvedá i na 50 kilometrů. Jak shrnuje seržant Ivanov, ve válce neexistuje žádná pevná taktika. Všechno je o schopnosti odhadnout situaci, myslet dopředu a neustále improvizovat. Každý den je totiž úplně jiný. Uzavírá slovy zkušeného ukrajinského vojáka deník New York Times.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nečekaný návrat krajně pravicové političky Marine Le Penové do francouzských prezidentských voleb v roce 2027 nutí jednoho z jejich hlavních soupeřů, centristu Edouarda Philippa, změnit strategii útoku. Bývalý premiér zahájil v květnu svou kampaň s příslibem, že voliče získá na mimořádně optimistický konzervativní program. Teď se ale spolu se svým týmem pouští do Le Penové a vykresluje ji jako levičačku, která nezodpovědně hospodaří s veřejnými penězi. Analyzuje novou strategii Evropská odnož zpravodajského serveru Politico.
0: Nejde přitom o žádný nový výpad proti Le Penové. Kritici z pravicového tábora už dlouho obviňují její národní sdružení z toho, že ekonomická politika tohoto uskupení nedává smysl. Sám Filip ji na nedávném shromáždění v Paříži označil za pokryteckou. Teď je ale oficiální prezidentskou kandidátkou Le Penová a ne Jordan Bardella, její 30-letý chráněnec, který byl pro konzervativní voliče považován za přijatelnějšího. Filip a jeho tým proto sázejí na to, že jejich útoky tentokrát zasáhnou mnohem citelněji.
1: Poté, co byla Le Penová odsouzena za zpronevěru a loni dostala 5letý zákaz ucházet se o veřejné funkce, se předpokládaným kandidátem národního sdružení stal právě Bardella. V této roli se snažil krajní pravici otevřít širšímu okruhu voličů a začal prosazovat politiku vstřícnější k podnikatelům a založenou na rozpočtové zdrženlivosti.
0: První odvolací řízení Le Penové ale minulý týden skončilo překvapivým právním obratem, který umožňuje kandidovat na prezidentku. Ve stranickém programu tak nakonec převáží její představa štědrého sociálního státu, ve kterém vláda aktivně zasahuje do ekonomiky.
1: Filip a jeho spojenci se domnívají, že Le Penová bude těžší soupeřkou než Bardella. Zároveň si ale zřejmě věří, že dokážou poukázat na slabiny jejího politického programu. Bardellova zdánlivá ideologická pružnost v ekonomických otázkách pro ně naopak představovala hrozbu. Mohl totiž Filipovi a dalším pravicovým kandidátům přetáhnout voliče, kteří prosazují rozpočtovou odpovědnost.
0: Dobře je to vidět na rozdílných postojích obou představitelů krajní pravice ke kontroverzní důchodové reformě. Le Penová oficiálně podporuje snížení minimálního věku odchodu do důchodu ve Francii zpět na 62 let. Chtěla by tak zvrátit kontroverzní reformu prezidenta Emmanuela Macrona z roku 2023, která počítá s postupným zvýšením důchodového věku na 64 let.
1: Bardella naproti tomu připouštěl, že by jeho strana mohla svůj postoj změnit. Důvodem byly obavy ze stavu francouzských veřejných financí. Podle odhadu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má totiž francouzský státní dluh do roku 2050 vzrůst na 203%.
0: Bardella teď z volebního klání vypadl a národní sdružení bude prosazovat program Le Penové. Filipova centristická strana Horizonty se tak hodlá zaměřit na rozpory a absurditu silně etatistického programu, který chce zvrátit důchodovou reformu a přesvědčit lidi, že mohou pracovat méně, jak to shrnuje Filipův spolustraník Frédéric Valeto.
1: Filip připustil možnost zvýšit věk odchodu do důchodu ještě víc, než předpokládá Macronova reforma. U široké veřejnosti by takové opatření nejspíš příliš oblíbené nebylo. Mohlo by ale oslovit právě ty voliče, které se na svou stranu snažil získat Bardella.
0: Pravicový volič, který se zakládá na svobodném podnikání a určité míře rozpočtové a finanční obezřetnosti, bude mít menší sklony volit Le Penovou než Bardellu. Filip by si tyto voliče mohl získat. Myslí se, že Gilles Boyer, jeden ze dvou šéfů Filipovy předvolební kampaně, uzavírá server Politico.
1: Když americký senátor Lindsey Graham zrovna nebyl ve Washingtonu nebo doma v Jižní Karolíně, trávil v posledních letech dost času v Izraeli. Tento republikánský jestřáb minulou sobotu ve svých 71 letech zemřel. Od útoku vedeného Hamásem ze 7. října 2023 navštívil zemi aspoň 12krát. V minulosti tam navíc často jezdil i se svými tehdejšími kolegy ze Senátu. Co senátorova náhlá smrt znamená pro americko-izraelské vztahy, analyzuje americký list Washington Post.
0: Podpora Izraele sice americkou veřejnost čím dál víc rozděluje a také uvnitř Grahamovy vlastní strany sílily hlasy po přehodnocení tohoto spojenectví. On sám ale zůstal jedním z nejzarytějších zastánců židovského státu až do úplného konce a Izraelci si toho všímali. Jeho smrtí se tak okruh zastánců Izraele v novém republikánském establishmentu Donalda Trumpa opět o něco zmenšil.
1: Izrael přišel o jednoho ze svých největších přátel, uvedl v prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Když na senátora vzpomínal ve vysílání televizí Fox News a NBC, řekl, že Graham málem vyletěl z kůže, když slyšel o možném útlumu americké vojenské podpory Izraele. Naprosto jednoznačně prý podporoval i společnou americko-izraelskou válku proti Íránu.
0: Řekl mi, že pokud nám jde o bezpečnost Ameriky, tak čím silnější bude Izrael na Blízkém východě, tím silnější bude i Amerika, zavzpomínal Netanyahu.
1: Podle bývalého izraelského velvyslance v USA Michaela Orena cítil Graham k Izraeli opravdovou lásku, nejen tu politickou. Graham podle něj neměl v Jižní Karolíně moc židovských voličů, takže z proizraelských postojů vlastně nemohl politicky nijak těžit. Jako mnoho lidí z křesťanské pravice si Graham spojoval podporu Izraele se svou vírou.
0: Podle magazínu Slate to Graham shrnul na setkání křesťanských sionistů v roce 2014 takto. Cituji, mám zprávu pro celou Ameriku. Nikdy se neotáčejte k Izraeli zády, jinak se k nám zády otočí i Bůh. Konec citace.
1: Izraelci například politickým spektrem vnímali Grahama jako opravdového přítele. Shoduje se na tom i výzkumník Jesse Weinberg z Izraelského institutu pro studium národní bezpečnosti. Podle bývalého velvyslance Orena se Grahamovo pouto k Izraeli formovalo i díky jeho úzkým vazbám na senátory z obou politických táborů. Zmínil hlavně jeho hluboké přátelství s Johnem McCainem a Joeem Liebermanem. Dohromady prý představovali silnou proizraelskou sílu.
0: Senátor Graham také patřil k hlavním zastáncům normalizace vztahu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. V rozhovoru pro televizi Fox News na začátku roku prohlásil, že pokud se podaří spacifikovat Irán, bude možné soustředit se na mír a do konce roku uzavřít historickou dohodu. Ta by podle něj Blízký východ navždy změnila. Podle zprávy serveru Axios Graham věnoval své poslední týdny právě přípravám na tuto ambiciózní smlouvu.
1: Jen pár dní předtím, než Spojené státy a Izrael v únoru zahájili společnou válku proti Íránu, se Graham setkal se saudským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Na síti X pak napsal, že doufá v to, že pokud íránský lid svrhne tamní režim, povede to nejen k zářné budoucnosti Íránu, ale také to otevře novou cestu k normalizaci vztahů na Blízkém východě.
0: Když analytik Weinberger přemýšlel, kdo by mohl po Grahamovi převzít otěže v americko-izraelských vztazích, napadli ho senátoři Ted Cruz a Tom Cotton. Hned ale dodal, že ani jeden z nich neumí spolupracovat s opozicí tak dobře, jak to uměl právě Lindsey Graham. Uzavírá Washington Post.
1: Největší světový výrobce energetických nápojů Red Bull hraje už desítky let obrovskou roli ve všech možných sportech. Od fotbalu až po Formuli 1. Marketingovou strategii vymyslel zakladatel značky Dietrich Mateschitz, který v 80. letech vytvořil svůj drink podle thajského energetického nápoje Kratink Deng, píše britský magazín Economist.
0: Rakušan Mateschitz měl zkrátka vzácný talent na marketing. Slogan Red Bull vám dává křídla byl jeho nápad, stejně jako sponzorování Felixe Baumgartnera, rakouského parašutisty, který v roce 2012 skočil k zemi z heliového balónu ze stratosféry. Otázkou podle ekonomistů je, kam může ještě vystoupat samotná značka.
1: Když Mateschitz v roce 2022 zemřel, někteří si mysleli, že Red Bull spadne dolů stejně rychle, jako vylétl nahoru. Neměl totiž jasného nástupce. Vedení převzala tříčlenná správní rada, jejíž členové se drží spíš v ústraní. Mateschitzův syn Mark sice zdědil otcův 49% podíl, ale na operativní chod firmy nemá žádný vliv.
0: Red Bullu se přesto daří. Loni prodal 14 miliard plechovek, což je o 10% víc než v roce 2024. S 28% drží obrovský podíl celosvětového trhu a je tak s velkým náskokem před svým hlavním rivalem značkou Monster, která má 17% podíl na trhu. Na vrcholu se Red Bull drží hlavně díky tomu, že se nevzdal původní Mateschitzovy strategie. I tak se ale nad firmou stahují mračna v podobě přísnějších úředních regulací a nové konkurence.
1: Red Bull dál vkládá asi 30% svých tržeb do marketingu. Loni to byly více než 3 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 75 miliard korun. Pro srovnání Coca-Cola dává na reklamu asi desetinu tržeb a Monster jen 7,5%.
0: Red Bull se navíc vyhýbá běžné reklamě a místo toho si tvoří vlastní obsah přes Red Bull Media House. To je po státní stanici ORF druhá největší mediální společnost v Rakousku. Patří pod ně televizní stanice, filmová a televizní studia, hudební vydavatelství a také několik časopisů.
1: Ne každý je ale z Red Bullu nadšený. Kritika se snáší třeba na to, že firma sponzoruje extrémní sporty. Při krkolomných kouscích už zemřeli zhruba 20 sportovců.
0: Loni navíc Evropská komise začala vyšetřovat, jestli společnost neporušila unijní pravidla hospodářské soutěže. Panuje totiž podezření, že Red Bull zneužíval svého dominantního postavení na trhu a tlačil na obchodníky, aby neprodávali zboží konkurence, nebo ho alespoň schovali někam do kouta.
1: Dalším terčem kritiky jsou vedlejší účinky hlavního produktu Red Bullu, tedy nápoje, který je plný kofeinu, taurinu a cukru. Firma se brání tím, že podle zdravotnických úřadů po celém světě je pití Red Bullu bezpečné. Upozorňuje taky, že jedna plechovka má v sobě stejně kofeinu jako hrnek domácí kávy. Studie ale ukazují, že i v malém množství tento nápoj škodí dětem, protože zvyšuje tep a krevní tlak.
0: Američtí pediatři i úřady proto doporučují, aby se děti energetickým nápojům úplně vyhýbali. Lotyšsko, Litva a Polsko už zakázali jejich prodej lidem mladším 18 let a Británie zvažuje podobný zákaz pro mladší 16 let. Samotný Red Bull k tomu říká, že energetické nápoje nejsou pro děti vhodné a že na ně svou reklamu rozhodně necílí.
1: Zatím Red Bull zůstává s přehledem na špici. Když se Mateschitz v roce 1984 rozhodl upravit thajský recept pro evropské jazyčky, experti mu tvrdili, že o žádný energetický nápoj nikdo nestojí. Ignoroval je, dal svému lektvaru prémiovou cenovku a vybudoval trh, který stál zejména na dobrodružné image. Zkrátka, jakoby Red Bull popíral samotnou gravitaci, uzavírá britský magazín Economist.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Helenou Málkovou přeji
1: Lenka Buriánková
0: a Ladislav Dvořák.
2: Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
2: 19.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ceny benzinu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot po více než 3 měsících určovat sami prodejci. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí během letních prázdnin platnost. Podle ministerstva vnitra se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů. Dokdy vám průkaz platí, byste se měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a případně ho včas vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, expresně pak do 5 pracovních dnů. Kanada zavádí dočasné opatření na hranicích kvůli obavám z možného šíření eboly, oznámila to kanadská vláda. Od zítřka neumožní vstup do země cizincům, kteří byli v posledních 3 týdnech v Demokratické republice Kongo. Konžské úřady aktuálně evidují více než 2260 potvrzených případů nákazy, z toho téměř 900 lidí na nemoc zemřelo. Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vede i po 15. etapě celkové pořadí Tour de France. Jeho největší soupeř Dan Jonas Vingegaard si ve vrchařské etapě poranil rameno a z Tour odstoupil. Na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Belgičan Evenepoel, který dnešní etapu vyhrál. Na Slovince ztrácí přesně 5 minut.
5: Kolony na D1 u Rousínova a Hvězdonic. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 popojíždí kolona. Na 212. kilometru stojí porouchané vozidlo. Fronta je na více než 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 28. kilometru hlásíte kolonu. Do zúžení na 25. kilometr pojedete přes 10 minut. Ovšem teď na 28. kilometru se brzdí téměř do zastavení. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště u Zlechova brzdí provoz opravy vozovky z obou směrů. Jsou kratší kolony. A v Mikulově je nadále uzavřená ulice 28. října, to je průtah po silnici 52 do Vídně. Vyšetřují tam vážnou nehodu, objíždí se to hraniční ulicí, zdržíte se hlavně směrem do Rakouska a to téměř 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Pondělí bude většinou slunečné, na severu území bude oblačno, přechodně až zataženo s možnými přeháňkami, a to hlavně na horách. Večer má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty se zítra přes den budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy bude kolem 25, na horách se zítra čeká kolem 12 stupňů, ovšem na Šumavě bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Šváby se vyrojili z děr. A zaplavili indické sociální sítě. Satirická politická strana Cockroach Janata Party, tedy Lidová strana Švábů, začala jako internetový mem. Rychle ale přerostla v protestní hnutí a v ulicích indické metropole Dillí se začaly objevovat demonstrující lidé v hmyzích maskách a stykadly. A stačilo přitom jen málo. aby jeden indický student ze svého pokoje kdesi ve Spojených státech pomocí vtipné zkratky přesně pojmenoval to, co lidi štve. Korupci, klientelismus a pocit, že mocným na nich vůbec nezáleží, že pro ně nejsou víc než šváby. Na jeho výzvu ke sjednocení všech opovrhovaných reagovaly miliony hlavně mladých a vzdělaných Indů, kteří za současného stavu nemohou sehnat odpovídající práci a mají pocit, že na ně žádná světlá budoucnost nečeká. Stejný pocit se přitom stal rozbuškou revolucí tažených příslušníky generace Z, které v nedávné době svrhly vlády v sousedním Bangladéši i v Nepálu. Má kokrouč Janata Party podobné ambice? Proč vlastně přijali nevábnou masku švábů a jak se jim daří přetavit lajky na internetu v přítomnost na ulicích? A také, o čem svědčí velmi nervózní prvotní reakce indické moci na kritiku z pozice internetové satiry? Na to všechno se podíváme v tomto díle pořadu Za obzorem. Na výpravu za indickými šváby vás zve Ondřej Himer.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
6: Na stránkách Lidové strany Švábů, zkratka CJP, jsou cíle stanovené jasně.
7: Vybudovat stranu pro generaci odchovanou na slibech, na notifikacích v mobilu a na varováních před slabou baterií. Pro generaci, která je překvalifikovaná, finančně zmatená, frustrovaná a naštvaná na to, co je rozbité. Tak to je náš cíl, to ostatní je satira.
6: A právě ta je od začátku klíčovou součástí celého projektu a díky ní má Lidová strana Švábů takový úspěch u mladých.
7: Mluvil jsem se stovkami z nich a snažím se odepisovat každému. A oni mají velké obavy o stav demokracie v Indii. Byla by vážná chyba říkat, tyhle malé děti tomu nerozumí. Rozumí tomu daleko líp než ostatní, jen jejich způsob komunikace je jiný. Svoje obavy vyjadřují jinak, než jsme zvyklí. Nebudou popisovat problémy naší demokracie, nebudou složitě vysvětlovat, co všechno je špatně, budou si z toho dělat legraci. To je jejich styl. K popisu situace radši použijí černý humor a to je v indické politice něco úplně nového.
6: Říká zakladatel Lidové strany Švábů Abhijit Dýpke v rozhovoru pro portál The Hindu. Sám už ke generaci Z tak úplně nepatří. Je mu něco přes 30, vystudoval politický marketing ve Spojených státech a tam také pokračuje v postgraduálním studiu. Nebo donedávna pokračoval, protože když se z jeho příspěvků na Instagramu staly virální memy, rázem se ocitl v čele protestního hnutí s mnohamilionovým potenciálem a odcestoval do Indie, aby sám mohl protesty v ulicích vést. Indická moc znervozněla jeho raketovým vzestupem, reagovala blokováním jeho účtů na sociálních sítích a šířením obvinění, že je agent opozice, nebo dokonce, že je řízený z nepřátelského Pákistánu, případně rovnou, že je něco jako terorista. Proč si autor internetových vtípků vysloužil označení za veřejného nepřítele? Daří se mu budovat skutečnou politickou sílu, která by mohla něco změnit? Na to se budu ptát svých dnešních hostů, kteřími jsou dva indologové, Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty. Vítám tě, ahoj.
8: Děkuju za pozvání.
6: A Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity. Taky tě vítám.
9: Ahoj a taky děkuji za pozvání.
6: Úplně na začátek, ale asi musíme vyjasnit to sebeoznačení za šváby. To zaznívá i ve slovech písní, které doprovázejí dnešní pořad We are the cockroaches, my jsme šváby, nebo cockroach president, nebo cockroach anthem, švábí hymna. Tak odkud vyšel ten impuls označit sebe samotné za něco, co většina lidí považuje za odpudivé, čím pohrdá, jako jsou právě šváby?
8: To byl výrok, který pronesl předseda indického nejvyššího soudu Surya Kant, když přirovnal protestující mládež, která si stěžovala na úniky zadání některých vstupních testů, řekněme, něco jako náš Cermat, tak je přirovnal ke švábům a k parazitům. No a tady tihle mladí nespokojení studenti tu identitu prostě přijali za svou a vzniklo vlastně celé to recesistické hnutí, ta lidová strana švábů. Která se teda přihlásila k téhleté identitě, založila si takovou svoji AI generovanou identitu takového antropomorfního švába, houževnatého, nezdolného, protože šváb je vlastně takové to zvíře, které přežije úplně všechno a zároveň je to ten obtížný hmyz. No a začali se mobilizovat na sociálních sítích a ta jejich popularita velice rychle rostla a třeba na Instagramu za týden nazbírali asi 22 milionů followerů.
10: A byla to čistě teda recese, nebo tam byl od začátku nějaký jako vážně míněný politický apel?
11: Myslím si, že zpočátku to opravdu bylo míněno čistě jako recese a postupem času, postupem týdnů, řekněme, najednou to přerostlo možná i horizont tohoto zakladatele Abhijita Deepkeho.
10: Oni měli takové různé výzvy, jakože jsme strana těch nezaměstnaných, chronicky online žijících lidí a vytvořili tak nějaký manifest, jsou tam taky nějaké vtipné věci v tom manifestu?
8: No ten manifest je právě docela zajímavý. Jo. On je napsaný tak, že na jednu stranu je pořád patrné, že je to částečně recese a ty požadavky jsou přehnané. A zároveň on velice přesně pojmenovává a adresuje asi největší problémy, které ochromují dneska indickou demokracii. Jo. Když se na ten manifest podíváme, tak těch požadavků tam mají dohromady jenom 5. První, žádný vysloužilý soudce nedostane žádnou trafiku ve formě křesla ve sněmovně státu, něco jako kdyby bylo u nás v Senátu.
10: To je asi útok na toho předsedu nejvyššího soudu a ten jeho výrok, že...
8: Možná to bude takhle částečně osobně, ale zároveň je to celkem běžné, protože v Indii můžeme vidět, že vlastně to dělení moci často nefunguje, že vlastně soudci jsou různě ovlivňovaní a kupovaní právě nějakými tímhle odměnami, které dostanou po kariéře. Potom třeba věc, která naráží na nedávné opakované nesrovnalosti ve volebním procesu, že prostě počítání hlasů nebo vlastně udělování volebních průkazů neprobíhá transparentně a prostě to nefunguje. Ženy dostanou ne 33%, ale rovnou 50% v zastupitelských sborech a dokonce i ve vládách. Jo, to je vlastně zase reakce na to, že sice před pár lety byly schváleny 33% kvóty pro ženy, ale pořád vlastně to není.
11: A ono to ještě není implementováno, ten zákon, v indickém parlamentu zatím neplatí.
8: Potom čtvrtý bod, všechny mediální domy, které vlastní Mukesh Ambani nebo Gautam Adani,
10: přední indičtí
8: oligarchové, přijdou o licenci, no a jejich novináři budou podrobeni vyšetřování finančákem.
10: Takže zase prostě výzva přehnaná, ale ten problém reálný.
11: Problém a zároveň se jedná o osoby, nebo řekněme průmyslníky, nebo velkopodnikatele, jak to nazvat, kteří jsou jedna ruka s premiérem Modím, velcího podporovatele, především finančně jeho indické strany Lidové.
8: No a pátý bod, poslanci, kteří přeběhnou k jiné straně, budou mít na dalších 20 let zakázáno kandidovat nebo zastávat veřejnou funkci.
11: To přeběhlictví v indické politice je poměrně běžné už dlouhou dobu. Vlastně vždycky před volbami a krátce po volbách, tak odchází členové z jednotlivých stran do druhých, pravděpodobně, nebo bez pochyby pro to, kdo jim nabídne více, nebo aby vyvážili nějakou, nebo převýšili nějakou většinu, ať už v lokálním zastupitelstvu, nebo i v indickém parlamentu.
10: Zdenda už zmínil jméno toho člověka, který to celé spustil, Abhijit Deepke. Podařilo se mu z toho vytvořit nějaké hnutí, které má třeba nějaké konkrétní vedení, nebo to zůstává takovou jenom volně spojenou organizací?
11: Tak v indických médiích padá především, nebo skoro výlučně jeho jméno. On je asi tím mozkem, který to celé vytvořil a myslím si, že se mu to trochu vymklo z rukou, že to přesáhlo, jak jsem říkal, ten jeho horizont a on na to musel nějakým způsobem zareagovat. Satyra přestala být satyrou, ukazuje se na tom samozřejmě velká síla sociálních sítí. Zároveň ty sítě dali průchod vlastně narůstající frustrace. Mladí lidé v Indii, především absolventi vysokých škol, tak jsou chronicky nezaměstnaní, nenacházejí uplatnění. v tom, co vystudovali. Mnozí jsou nezaměstnaní, řekněme, a tahle ta frustrace, možná beznaděj z toho, že i když věnovali tolik let příprave nějakou profesi, tak vlastně nemůže být naplněna. Zase souvisí to i s premiérem Módím. Už v roce 2014 před těmi prvními volbami, které vyhrál, tak on sliboval miliony a miliony pracovních míst ročně, ty zjevně nevygeneroval.
10: Zároveň tady ta skupina se pokusila teda přetavit v nějakou reálnou politickou sílu. Oni svolali protesty, které se vlastně teď konají od začátku června v Novém Dillí. Jak se jim ale podařilo těch 22 milionů lidí na sociálních sítích změnit na účast na nějakých těch demonstracích a protestních pochodech, které pořádali?
8: No, dalo by se říct, že to se jim zatím úplně nepodařilo. Na té první demonstraci, která proběhla 6. června, tak se odhadovala účast jenom něco přes 1000 lidí, nebo prostě opravdu nízké tisícovky lidí. To je opravdu málo. No ale co bych já chtěl vypíchnout, a možná se k tomu budu opakovaně vracet, problém tady těchto hnutí spočívá v jedné důležité věci, že oni sice velice přesně pojmenovávají a adresují nějaké problémy, ale často jde o nějaké nešvary, které spolu nejsou, nebo třeba i jsou vzájemně propojené, ale vy na ně vlastně nenabízíte žádné systematické řešení, které by vycházelo z nějaké konzistentní ideologie. Vlastně vy nemáte ten příběh, na který by se dalo všechno navázat a dalo se to potenciálním voličům nebo zájemcům prodat. A proto často tady tyhle hnutí končí tím, že se jim podaří uspět třeba jenom jednorázově, ale nějakou dlouhodobou, i když třeba velkou, tak ale dlouhodobou voličskou podporu si neudrží nebo nedokážu to do ní přetavit, protože vlastně adresují jenom ty jednotlivé problémy, které potom můžou přijmout za své ty zavedené strany a to vaše hnutí se prostě rozpustí.
10: No, je pravda, že oni přišli vlastně s dost konkrétním požadavkem a to bylo odstoupení ministra školství Dharmendry Pradhana. Proč právě on se stal terčem jejich hněvu, když jinak ty, jak jsem říkal, ten manifest vlastně míří na takové velké systémové věci, tak teď se zaměřili na tohohle ministra. Proč?
11: Ano, no to je hmatatelná věc, za kterou se dá dobře postavit a snad by teoreticky bylo možné v ní i dosáhnout nějakého úspěchu, pokud by tedy Módí svolil k tomu a ministra odvolal. Důvodem, proč zrovna ministra školství, tak je proto, že pod jeho agendu spadá úřad, řekněme, který každoročně vypisuje vstupní testy na vysoké školy. Tenhle ten konkrétní případ se týkal tuším medicíny a ty testy zjevně se dostaly ven před probíháním těch přijímacích zkoušek nebo těch toho vstupního testu samotného, dokonce snad kolovaly po sociálních sítích. To ukazuje na korupci uvnitř samotného úřadu, samotného systému. Ono bylo už několik lidí zatčeno v souvislosti s tímhletím líknutím.
10: Oni potom zrušili vlastně výsledky těch testů, čili ti studenti, ti, co se na to připravovali, vlastně ano. Se musí na ty testy jít příští rok znovu. Ty testy jsou neplatné.
11: Probíhají už teď, nebo proběhly minulou sobotu nebo neděli. Opravné kolo. Ale bohužel to způsobilo i příčinou několika sebevražd, že několik lidí spáchalo, studentů, uchazečů, spáchalo sebevraždu v důsledku tohohle toho. This, however, is very tragic news that we are learning of. It's another NEET aspirant who's died. Tragic deaths of at least 11 aspirants by suicide during the 46-day period between the cancellation of the original examination and the scheduled
12: examination. Many of them had spent years preparing for the country's most competitive medical entrance examination and believed they had performed well before the test was scrapped over a suspected paper.
10: Vypjatá situace.
11: To je bez pochyby vypjatá.
10: Jak to
11: funguje? Člověk si to může představit trošku jako náš Cermat, jak už Jirka říkal. I na ty přijímací zkoušky u nás na střední školy, tak se některé děti připravují ne rok, ne měsíce, ale třeba 2 roky. To též platí v případě Indů. Navíc to ten vzdělávatelský systém v Indii je vysoce konkurenční, takže uspět na ty nejlepší školy, tak je skutečně mimořádný výkon. No a najednou se ukáže, že někdo, kdo je privilegovaný student, pochází z elitního prostředí nebo má prostě jeho rodiče dobré známé, tak ten systém může obejít.
8: Ono to vlastně potom už úplně naráží právě na ten, řekněme, nehruovský étos, na kterém má stát celá ta nezávislá Indie. Když se budete dobře učit, dostanete dobrou práci, vyvedete svoji rodinu, svoji komunitu nebo dokonce i celou Indii, celou zemi z té pasti chudoby, do které ona postupně upadla během toho koloniálního období. Takže vlastně je tady nějaká jako širší nespokojenost s tím, že ten systém je prostě natolik klientelistický, natolik korupční, že prostě vám nedává tuhle tu šanci, kterou byste měli mít jakožto rovnoprávný občan Indické republiky.
11: Ale žádnou větší politickou agendu tohleto hnutí nebo tenhle ten protest, myslím, prozatím nemá. On to je spíš skutečně projev frustrace, dlouhodobé frustrace mladých lidí.
10: To mi přijde trošku podobné jako v těch revolucích, těch zvaných Gen Z, generace Z, které v minulých měsících a letech svrhly vládu v Nepálu, v sousedním Bangladéši, také vlastně Sri Lanka zažila vlnu velkých protestů, které vedly k pádu vlády. Přijde vám, že si je možné to srovnávat tady s lidovou stranou Švábů?
8: Ono se to srovnává těžko, protože podmínky v těch sousedních státech byly úplně odlišné, ale přesto já si troufnu tam najít jeden společný jmenovatel a to je opravdu ta frustrace, řekněme, absolventů s tím, že ten systém, ve kterém oni mají fungovat, je tak strašně klientelistický, že jim prostě celé dosavadní studium k ničemu a nemají v životě žádnou perspektivu. Jo. Bylo to v Bangladéši v souvislosti s těma kvótama, bylo to v Nepálu v souvislosti s tím klientelismem. Myslím si, že tohle by nějaký společný jmenovatel být mohl. A dalo by se říct, že je to nějaká generační nespokojenost příslušníků střední třídy. Jo. Ne třeba zemědělců, kteří protestovali před 5 lety docela masivně, ne třeba odborářů, kteří protestují poměrně pravidelně, taky ve velkých počtech. Je to prostě nějaká střední třída nebo nějaká aspirující střední třída, která už má i nějaký kulturní kapitál a tím pádem i ten mediální výtlak. A dalo by se to v indickém kontextu částečně, zase jako velice přibližně, srovnat s protikorupčním hnutím v roce 2011. Jo? Protikorupční hnutí, prostě zatočíme s korupcí. Je to vlastně zase byl to takový jako étos těch 10. let. Systém je skorumpovaný, potřebujeme prostě ty skorumpované politiky nahradit nějakými odborníky, kteří tomu rozumí, zefektivníme ten stát a všechno bude fungovat líp. Co se stalo od roku 2014? Nestalo se prakticky nic, naopak by se dalo říct, že spousta věcí se zhoršila. Jo, že vlastně Modiho vláda s tou korupcí nezatočila, ona ji do značné míry normalizovala nebo dokonce i legalizovala. Mluvili jsme v jednom z volebních dílů o volebních dluhopisech, to je třeba jako systém, vlastně, kterým se v podstatě legalizovala korupce. Když se podíváte na nedávné kauzy, které se k vládě vážou, jo, tak hlavní ministr Madhya Pradeshe Mohan Yadav nakoupil levně pozemky na stavbu dálnic, jo, evidentně využil nějakých zákulisních informací. Teďka kauza, která vlastně štve i samotné příznivce Indické lidové strany, je, že minister dopravy Nitin Gadkari tvrdošíně protlačuje přimíchávání 20% etanolu do paliv. V podstatě proto, že jedním z hlavních zpracovatelů je firma, kterou vedou jeho synové. Jo, a co je teďka úplně nejčerstvější, je vytunelování fondu Rámova chrámu. Jo, Rámův chrám, ta výkladní skříň hinduistického nacionalismu, o které jsme tady taky měli díl, tak prostě všechny ty drobné dary, které tam ti poutníci a věřící hážou do té kasičky, tak prostě tu kasu představenstvo ukradlo.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
10: Popsali jsme tady vlastně, jak to celé vypadá. Taková recesistická organizace, ani ne možná organizace, spíš takové jako volně sjednocené hnutí, které pořádá protesty, které nejsou nějak příliš masové, velké, nejsou žádným způsobem násilné, vlastně taková celkem umírněný protest. Ale tomu vlastně podle mě vůbec neodpovídala minimálně ta první reakce indické vlády, když se tady rozjelo tady to hnutí, nazbírali těch přes 20 milionů lajků na internetu, tak ta indická vláda a indické úřady vlastně reagovaly, skoro se mi chce říct, až jako hystericky. Takže jak vlastně oni vlastně v tom prvním týdnu nebo v těch první době reagovali na tu výzvu ke sjednocení všech Švábů?
11: tím, co se obvykle dělá, zásahy do sociálních sítí. Ono to v Indii bývá poměrně často, kdekoliv je nějaký nepokoj, Kašmír úplně typicky, tak první, co se udělá, se vypne internet. Tady se samozřejmě internet nevypnul, ale začaly být blokován ten Instagramový účet, jestli se nepletu, strany Švábů.
10: Myslím, a s jakým odůvodněním?
11: Že to je, ono těch důvodů bylo víc, hledal se nepřítel, že to je snad někdo z Pákistánu, kdo to vytváří, potom se hledal nepřítel někde na západě, zaznamenal jsem, že to je obviňování, že jsou to akce levicových stran, případně opozičních stran, takže ta reakce byla takováto, ale ono to trvalo skutečně jenom pár týdnů, možná jenom pár dní, protože myslím, že dnes vláda Modiho to zcela ignoruje, jemu to úplně jedno.
10: No ale zaznívala třeba i obvinění, že jsou právě spojení s Pákistánem, nebo že byly takové výroky, že to taký teroristický B-team, což jsou vlastně snahy rámovat tady to protestní hnutí vlastně jakožto veřejného nepřítele, jako ano, nepřítele
11: potom by,
10: státu.
11: Potom by jistě bylo možné, pokud s touhletou rétorikou, že se jedná o nějakou kryptoteroristickou organizaci, která to vytváří, tak by klidně bylo i možné představitele, ať už toho Dýpkého nebo kohokoliv jiného, zatknout a nějakou dobu držet bez soudu ve vazbě. Takové případy určitě v Indii se dějí. No to tomu nicméně nedošlo.
10: To já jsem právě zaznamenal, když to poslal, tady tu výzvu, tak byl ve Spojených státech, pak na ty protesty se teda vracel do Indie a předtím vlastně vyjadřoval docela obavy, že se bojí, že hnedka po přistání, že ho můžou zatknout.
7: Všichni víme, jaká rizika se s tím pojí. Důvod, proč nestavím do popředí další lidi z lidové strany Švábů, jsou obavy, abych nezničil jejich kariéry. Já to riziko snesu. Jsem o 10 let starší a jsem na to vnitřně připravený, protože už jsem viděl, co se lidem jako já může stát. A mám toho dost. Mám dost toho, že jen za to, že vyjádří kritický názor, končí aktivisté ve vazbě a za mřížemi na základě protiteroristických zákonů. Nechci takhle žít a jsem připravený na to, že budu mít spoustu právních potíží hned, jak přistanu v Delhi.
10: Je možné dnešní Indii, že za nějakou veřejnou kritiku vlády půjdete prostě za mříže nebo do vazby minimálně, to se tam
11: asi
10: děje?
11: Asi se nějaký důvod najít dá. Jirka by určitě uvedl nějaké známé případy. Asi spíš myslím, že je obava z nějakého zastrašování, případně z takového fenoménu, kterýmu se říká gundaismus. De facto téměř pravděpodobně každá politická strana v Indii má možnost si najmout skupinu takzvaných gundů, to slovíčko gunda je darebák, lump a tak dále.
10: Gauner je
11: taková tvrdá síla, hrubá síla, hrubá ruka, která prostě tomu člověku domluví, řekněme.
10: Takže nějaké prostě skupiny, které vyvolávají výtržnosti, ano, nějakým způsobem fyzicky zastraší.
11: Ano, aby Dýpké před příletem zpátky do Indie tak vyjadřoval opakovaně obavu o svoji rodinu, nikoli snad o sebe, ale o svoji rodinu. Já jsem četl rozhovor, tuším, s jeho otcem nebo s maminkou, která trochu syna litovala, říkala, že byl vždycky taková horká hlava, pouštěl se do všeho hlava, ne hlava, a vyjadřovali rovněž trochu obavu o něj samotného.
10: Ale teďka teda už ten přístup je vlastně takový ze strany vlády, že oni zjistili, že to teda není nebezpečné pro ně a víceméně nechávají to hnutí žít a ty protesty pokračovat.
8: Nechávají tomu volný průběh, protože já si myslím, že pro vládu nebo vládnoucí stranu je mnohem bezpečnější, když se tady ten hněv může kanalizovat přes nějaké apolitické hnutí. Takže pro ně je to vlastně mnohem výhodnější, když tady existuje nějaké vágní občanské hnutí, které prostě vytváří memy na internetu a na sociálních sítích, než kdyby začali masově vstupovat do zavedených opozičních politických stran.
10: Když to nějak shrneme na závěr, minimálně třeba ta úvodní redakce podle mě vypovídá ale o tom, že oni skutečně, a teď co, buď byla takhle vypjatá, protože si vláda prostě neví tady s tím novým druhem aktivismu rady, anebo je to, myslíte, spíš tím, že prostě oni skutečně jako vyhmátli nějaká ta bolavá místa, která v té...
11: Já si myslím hlavně tou masovostí, velmi rychlou masovostí, ale poté si vláda Modiho rychle spočetla, že tohle nemůže být politická síla. Ona absentuje tam strašně moc věcí, chybí jasně definovaná členská základna. Řekněme, nevíme, kdo vlastně rozhoduje, kdo dělá nějakou strategii, jestli někdo vůbec dělá. Taky zjevně chybí nějaká jasnější vize a strategie, jak k té vizi pomaličku kráčet. Takže pokud tohleto strana nemá, nebo hnutí nemá, tak vlastně není nepřítelem. Zároveň indické volby, tak jako všude na světě, indické politické strany v Indii možná o to víc, tak jsou o penězích. A tady zatím žádný penězovod nevypadá, že by se rýsoval.
10: Ani ty, Jirko, teda nevidíš nějakým způsob, jak by se lidová strana Švábu mohla být nějakým skutečným ohrožením pro vládu premiéra Modiho?
8: Já si myslím, že konkrétně CJP ohrožením nebude, ale může dát třeba zase nějaké věci do pohybu, které se projeví během následujících měsíců a let. Ona prostě opravdu vyhmátla nějaký problém, který v té společnosti je, a je to opravdu nějaká silná generační nespokojenost. Když se vrátím k těm protestům před 15 lety, to vlastně ve velké míře už mohli být rodiče těch lidí, kteří dneska protestují, a oni se prostě těch svých rodičů ptají, jo, co jste za těch 15 let udělali, jako jak jste ten systém zlepšili, vy jste ho nezlepšili, vy jste ho mnohem dokonce zhoršili, my jsme na tom ještě hůř, než jste na tom byli vy, a podle mě tato nálada, tyhle ty pocity se prostě v Indii dřív nebo později nějakým způsobem propíšou. Takže já si myslím, že spíš ta historická úloha CJP bude v tom, že nějak ty věci pošťouchne, bude to nějak spíš nějaký katalyzátor, než že by to samo něco změnilo.
10: Děkuji za odpovědi. Mými dnešními hosty byli Jiří Krejčík z Metropolitní univerzity.
8: Díky za pozvání a hezké léto.
10: A Zdeněk Štipl z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
11: Taky děkuju.
10: Od mikrofonu se s vámi loučí taky Ondřej Himer.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Pro a proti.
13: Ústavní soud by měl po prázdninách rozhodnout ve věci kompetenční žaloby, kterou na vládu podal prezident Petr Pavel. Udělal dobře, že žalobu podal, protože hájil svoji pravomoc? A nebo ne, protože teď hrozí, že se politici na ústavní soud začnou obracet častěji? A je důvod domnívat se, že Pavlova kompetenční žaloba může vést k posílení role prezidenta v našem politickém systému? Zeptám se bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka a ústavního právníka Jana Kudrny.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Energetici by měli během večera zcela obnovit dodávky elektřiny po dnešních bouřkách. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Argentiny si po 4 letech zahrají finále mistrovství světa. Pondělí má být převážně slunečné, na severu se přechodně zatáhne a hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupí maximálně na 23 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD, která distribuuje proud například v jižních Čechách, na Vysočině a na jihu Moravy, evidovala během dne 19 poruch soustavy. Informoval o tom mluvčí společnosti Lubomír Budný. Odpoledne bylo podle něj bez dodávek asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to mělo být ještě během večera. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
14: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
4: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska, oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
7: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
15: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
16: Fotbalisté Španělska se od 21 hodin našeho času utkají na mistrovství světa ve finále s Argentinci. Jeho Američané titul obhajují a jako teprve třetí tým v dějinách můžou ovládnout šampionát dvakrát po sobě. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu a Radiožurnál nabídne vstupy. Bikerka Tereza Tvarušková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila v cíli druhou obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládl Ondřej Cink, který vybojoval rekordní 8. zlato.
17: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
18: Hustý provoz na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov a neprůjezdná silnice v Mikulově. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se před omezením u sjezdu na Slavkov tvořila kolona kilometry 216 až 214. Vepředu je omezení, řidiči taky hlásili odstavené vozidlo, zdržení do 10 minut. Aktuálně to vypadá, že se ta kolona vepředu rychle rozjíždí. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy stále silnější provoz u omezení už mají Kalky, kilometry 26 až 25, zdržení do 5 minut a hustý provoz je od Šmejkalky až do Prahy. V Praze ve Strakonické ulici se srazila motorka s autobusem. Nehoda je na křížení s Nádražní ulicí a omezuje průjezd ve směru z centra k Barandovskému mostu. V Mikulově stále neprůjezdný hlavní tah silnice 52 nebo ulice 28. října. Zřejmě obousměrně na Vídeň i Brno u obchodu Byla šetří vážnou nehodu. Jezdí se přes ulici Hraničářů, ta objížďka se ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Během noci se vyjasní a ochladí se na 12 až 7 v údolích, ojediněle až na 5 stupňů. Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 18 až 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
20: Třeba si dá pivo nealkoholický.
21: Nechce. Zatím ne, no, děkuji. Já jsem právě z toho Združení Postbellum, jo. My taky právě jako znamenáváme právě osudy těle těch pamětníků. Pak se z toho dělá prostě takový hodinový pořady, běží to na Rádiu Česko nebo na Radiožurnálu. Dělá to právě Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli jste to někdy právě jako slyšeli, tyhle ty pořady.
20: No jo, my se díváme na televizi už. Já jsem psal paměti. Tak jsem to nechal rozmnožit, jenže málo kdo to čte. To jsou ti mladí. Nemají zájem o to vůbec. A je to chyba.
22: Alois Denemarek patřil mezi úplně poslední pamětníky, kteří se v roce 1942 setkali s parašutisty z Anglie a pomáhali jim. Letos slavíme 80 let od atentátu na Heydricha a od dalších událostí s tím spojených. Od vypálení Lidic, od bitvy u kostela svatého Cyrila a Metoděje. Alois Denemarek se setkal s Janem Kubišem, jedním z ukrývaných parašutistů, 2 dny před jeho smrtí v kostele. O čem se bavili a proč se setkali? I o tom budou dnešní příběhy 20. století. Na úvod je třeba říci, že ono setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942 je jen jednou z mnoha dobrodružných epizod jeho dramatického života. Denemarek se s Janem Kubišem dobře znali a blízce se přátelili, protože spolu vyrůstali na jedné vesnici.
20: Raz po zálech, to byla doba, ale my jsme byli vlastenci, my jsme bojovali. My jsme se nedívali, co přijde, ale jsme věděli, co by bývalo vlastně Heydrich s náma zařídil s Čechama.
22: Alois Denemarek přijal u sebe na zahradě v roce 2007 našeho redaktora, Vlastu Janíka, badatele zabývajícího se domácím odbojem za druhé světové války. Vlasta Janík, tenkrát profesí stavař, spolupracoval s naší redakcí Paměti národa a tak díky němu máme unikátní celoživotní svědectví Aloise Denemarka v této naší sbírce a můžeme tedy jeho příběh vyprávět. Před těmi 15 lety jsme používali k natáčení takové zvláštní přístroje dovezené ze Spojených států. Byly to první MP3 rekordéry. Nahrávali skvěle. Měli však jednu drobnou vadu. Každých 5 minut se někde uvnitř přístroje roztočilo kolečko disku a cvaklo.
21: Mě úplně prostě teda fascinuje, jak ten svět je malý, jak jsou ty osudy těch lidí propojený. Jo. Prostě, vy jste znal toho Kubiše, Alfred Bartoš vám byl prostě nadřízený v těch Pardubicích, jo.

0: Čvančary, že tam přijedu, takže to mě taky otevíralo prostě vrátka a on se ke mně choval hnedka prostě od začátku jako otevřeně a vždycky jenom jako hodil ty spisy, tak tady to máš, přečti si to, jo, ale on si myslel, že to tím jako odbydeme, jo, že já si to přečtu, ale že on nebyl nic povídat, tak postupně jsem ho začal zpovídat a on se rozpovídával, jo, a bylo to velmi jako zajímavý povídání, no.
1: Vlasta Janík, dnes ředitel oblastního muzea v Brandýsu nad Labem. Příběhem Alojze Denemarka vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
2: A můžeme teda začít úplně teda od začátku, že byste řekl teda, kdy jste se narodil?
3: No počkej, to zavři to ještě. Přečti si to.
2: Dobře, tak já to
3: zavřeš. A udělej si poznámky, co budeš si vědět.
2: No. Dobře.
3: Klidu. Máme čas.
1: Alojz Denemarek se narodil v červnu 1917 v Dolních Vilémovicích na Českomoravské vrchovině. Vyrůstal na statku se čtyřmi sourozenci. Jeho táta nebyl jen sedlákem, ale také lihovarníkem.
3: My jsme měli lihovar. Táta byl, ten vlastně zakládal lihovar, občanskou záložnu vyvalčí. No byl podnikavý hospodář, no. První pšenici zase ve Vilémovicích a takovýhle věci. No, tak my jsme byli vychovaní dobře. Byli jsme zemědělci. Já jsem dodneš, i když jsem 40 roků to nedělal, ale mám furt nějaký
2: pole. A vy jste měli ještě kromě toho bratra nějaký jiného sourozence? A jenom jste byli jako dva kluci teda?
3: Dva kluci a tři holky. No.
2: Jo, takhle ještě tři holky. A ty dělali co? Ty byli taky potom...
3: Všechno zemědělci.
1: Děti Denemarkovi uměli jezdit na koních, zapřahovat pluh, pracovali na statku i na poli, starali se o zvířata, opravovali statek. Učili se hospodařit, protože se očekávalo, že statek převezmou a budou pokračovat v rodinné tradici.
3: Takhle, my jsme si udělali hospodářské školy ještě, ale táta byl tomuto myslelo dopředu furt. My, jak jsme dorůstali, tak jsme přistavovali furt. To byla došková stodulka, elektrika v 28. roce, to byla novinka. A teď to bylo kamení na těch polích, to byly úzký pole a teď to scelovali. A v zimě jsme vozili kamení zase druhém. A v 30. roce jsme stavili tu stodolu a já jsem chodil dva roky Třebiči do Měšťanky. Nesměl jsem do němčiny, hrál jsem na housle. Sestra říká, já tahám tady kamen po lešení a ty se tam budeš vyvarovat. No tak jsem musel všechno zanechat. No ale pak jsem se naučil na harmoniku a celý život s harmonikou. Na vojně, v kriminále a tady doma.
1: Alojz prý hrával na harmoniku obstojně. Utáhl prý i vesnické zábavy a tancovačky. Pracoval na statku, učil se, občas prý s kamarády večer popíjeli, hrávali na hudební nástroje na zábavách, ale zase brzo ráno vstávali, aby svým rodičům pomohli na statcích. Na první republiku vzpomínal Alojz Denemarek s nostalgií.
3: To byla demokracie, já říkám. Hleď, vesnice žil. Ať to byl chudý, ať to byl lidovec, ať to byl... Z těch komunistů tenkrát nebyl takový strach ještě. Ale my jsme nebyli politici, ale udělali jsme kroužek divadelních ochotníků a pořádali jsme divadla, zábavy a to byl hus. Když byl svátek husa, tak se udělala hranice, hasiči, jo, muzika, pak se tancovalo v hospodě. Tak jsme se bavili, no. My jsme byli na zábavě do 4, ale v 6 jsme...
2: Museli byste být u dobytka.
3: Táta odevřel vrata v 6 hodin. A když věděl, že jsme na zábavě, nakrmil koně, očesal. To byl táta. A říká kluci, tam jsou dožinky, jejte, veňte nějaký omladinu, jejte. Víš?
2: Že tu zábavu jako prostě věděl, že to je potřeba, no.
3: Ale taky řekl. Ne, abych o vás něco slyšel. Takoví ti zedníci a ti udělali kolikrát brajgr, pobili se a nebo v konečně

0: tam byla zábava a přijel tam chlap ze zelím, lávky zelí. No začalo se to být, některý vletěl na to a už lítali hlávky. A my ne.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Alois Denemarek si na nahrávce na několika místech dosti stěžuje na dnešní poměry. Byl zklamán z českých podnikatelů, kteří podle něj nemají čest, jako jejich pradědečkové za první republiky.
0: Je jich málo těch podnikatelů dobrých, tak to musím říct ještě, protože to jsou sami potvukáři. Mě dělal tady střechu, měl firmu. Za asi 16 000 za půl dne. A podívej se, střecha je opadla během zimy. No tak. No a když jsme to urgovali, on nemá firmu už. A slíbil, že sem někoho pošle, to už je 2 roky zas. Co to je za? A tenkrát, podívej se, takhle bych řekl, ta vesnice vždycky nějakej zůstal na tom statku. A ne, aby zbohat za rok. To trvalo pokolení.
2: Alois Denemarek si také postěžoval na to, jak spolu málo lidé mluví, nestarají se o své okolí, nekultivují vztahy se svými zaměstnanci. Jejich rodinný statek v Dolních Vilémovicích živil a zaměstnával až 10 pomocníků, čeledínů.
0: Já bych dneska nechtěl mít zaměstnaný lidi. No ale tenkrát s náma jedli u stolu všechno a byli jsme jedna rodina. A co dneska? Dneska chodí ho do jídelna a vlastně ta rodina se nesejde. A ty děcka, nás bylo, no v těch Vilímovicích sedláci měli 7-8 děcek, nás bylo teda 5. Když ta první zemřela, tak by nás bylo 6, jo.
2: Zapaluje si Alois Denemarek, který v roce 1937 odešel na vojnu. To už v Německu 5 let vládl Adolf Hitler, který osočoval Československo, že tyranizuje německé obyvatelstvo. Víme, že už v té době měl Hitler plán, jak říkával, ke spravedlivému rozšíření životního prostoru německého národa. Šlo mu zpočátku o 2 země, o Rakousko a Československo. A tak o rok později naše země mobilizovala a hodlala se nacistické agresi bránit. K té, jak víme, nedošlo. Českoslovenští občané vzdorovali v tajných odbojových organizacích nebo v zahraničí. Do domácího odboje se aktivně zapojilo více než 100 000 lidí a popraveno bylo minimálně 8 200. První rozsáhlé odbojové sítě, vzniklé hned v březnu 1939, známe pod jmény Politické ústředí, Petiční výbor Věrní zůstaneme a Obrana národa. Kde se bralo toto vlastenectví?
3: Myslím, že oni se jako velmi stotožnili s tou myšlenkou jako vzniku toho československého státu, že v tom viděl jako naději a naplnění jako těch snahů těch otců, že, který o to bojovali, já nevím, třeba 300 let. A myslím si, jako, že v tom taky viděli kus takový nějak jako spravedlnosti, jo, že ta republika jim něco taky dává, jo, že se k ním chová spravedlivě a oni prostě věděli, že taky pro tu republiku je potřeba něco obětovat. A to dokázali obětovat úplně prostě to největší, jak ten největší dar, co člověk má, prostě vlastní život.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu.
2: Alois Denemarek dobrovolně narukoval do armády v roce 1937 a tak v uniformě prožil v roce 1938 obě československé mobilizace. Z Jihlavy byl pak odvelen do Hradce Králové k pěším jednotkám. Poté ho převeleli k dragounům do Pardubic. Tam mu velel skvělý voják Alfred Bartoš, pozdější parašutista skupiny Silver A. Kariéru u armády Aloisi Denemarkovi zhatil nešťastný pád z koně. Po zranění nohy a ruky byl převelen do kanceláře, později do kantýny, kde zažil ono středeční ráno 15. března 1939, tedy okupaci Československa.
5: Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa.
2: Němečtí vojáci přijeli ten den do naší země a stali se boháči, protože německá marka tu měla umělý kurz. Jedna marka skoro za 9 korun.
0: Tam byla jídelna a ti důstojníci tam chodili na jízdárnu už ve 4 hodiny hladoví. Tak vždycky si dávali čerstvé rohlíky, mlíko, kakao nebo kafe, jo? A já jsem jim to vařil. No, a měl jsem puštěný rádio, oni hrávali někrát pěkně, dechovky a tak. A najednou uslyším halo, halo, tak jsem se procítil opakovaný. Já jsem tomu nevěřil. No tak honem jsem hodil kalhoty na sebe a utíkám na vrátnicu, ne? Přepadli nás Němci. A co jsme mohli dělat?
3: Takže prostě jste jako vůbec nic nedělali, jak
0: no, co jsme mohli
3: nějak
0: dělat?
3: Reagovali?
0: No poněvadž v našem rádiu říkali všechno v klidu, zůstaňte na svých místech a tak dále.
3: A co víme. Ty důstojníci, jako jak na to reagovali?
0: No to, tam byl jenom jeden, který měl dozor, ne? Mm-hmm. No tak asi pobudil druhý, já nevím, to už mě nezajímalo. No a já jsem šel potom do kantiny a oni pekaři přijížděli vždycky brzy a dávali mě pečivo za dveře, ne? No a přišel první Němec a scel rohlíky za marku. A oni kurvy udělali hned, jak nás přepadli, 1:10. No já jsem to přepočítal a dal jsem mu 60 rohlíků. On vyvalil v oči, tak jsem mu to dal do krabice a druzí chodili už za feníky.
3: Už viděl, jaký kurz. A jak se třeba v té době choval právě ten Alfred Bartoš, jestli jsi toho viděl v té době?
0: Ti byli, já říkám, posraní. To jsme byli všichni. Něč to byla, my jsme byli vlastenci vlastně.
3: A byli jste jako překvapení, nebo jste to brali už jako samozřejmost, že no, něco takového nastane, že
0: no, všechno,
3: to bylo všechno se k tomu?
0: Překvapení.
3: A zklamaný taky?
0: No hrozně. No a proto on potom... No my jsme měli taky jít s Honzem, no ale brácha byl pro. Já říkám, Karle, necháme tady rodiče starý.
2: Snad v každé obci a městečku se tvořily skupinky převážně mladých lidí, vycvičených vojáků, kteří utíkali přes hranice, hlavně do Polska. Z Dolních Vilémovic odešel za hranice soused Denemarku, 26-letý, spíše zamlklý Jan Kubiš. Nechal tu spoustu sourozenců, také o rok mladšího Jaroslava.
3: A kolik jich bylo si Dolních Vilémovic? Byl to jenom Kubiš? Nebo?
0: Jen Kubiš.
3: Jenom Kubiš.
0: To byli posraní všichni. No a Honza byl sám, neměl závazky žádný.
3: On se tak jako trošku jako by stranil, že byl tak jako, klidě, do sebe, klidňas.
0: Takový klidňas. Proti tomu Jardovi bráchovi, Jarda to byl sigr.
3: Kamením
0: jsme měli rozbitý hlavy kolikrát.
3: A on vám to třeba předtím řekl, že odchází do toho zahraničí?
0: No, on chtěl, abychom šli
3: tak
0: s ním.
3: Jo, abyste drželi partu, jo.
0: No, poněvadž my jsme obdělávali těm Kubišům pole.
2: Alois Denemarek v červnu 1939 odmítl Kubišovu nabídku, aby s ním šel do zahraničí. Hlásil se ale do obrany národa.
3: A tenkrát vlastně každý, nebo na každý obci byl nějaký učitel, že jo, který byl většinou nějaký záložní důstojní, tak ten měl prostě za úkol k sobě vždycky taky jako navázat nějaký další členy a tvořili vlastně nějaký takový ty rámcový čety a roty a tak dále. A mezi vlastně tyhle ty první členy obrany národa asi patřil i Alois Denemarek. No.
2: Obrana národa na Třebíčsku a Moravsko-Budějovicku byla rozbita už na podzim roku 1939. Čelní představitelé byli pozatýkáni gestapem. Jan Kubiš se zatím připojil k československé vojenské jednotce v Krakově, lodí se transportovali do Francie k cizinecké legii v Sidi Bel Abbes, pak se dostal k pěšímu pluku ve francouzském Agde, egyptskou lodí Rod El Farak byl evakuován do Anglie. Tam byl zařazen nejdříve pěšákům, prošel různými kurzy, povýšili ho na rotmistra a v prosinci 1940 se přihlásil do výcviku pro speciální úkoly. Československým zpravodajcům nahlásil, kromě jiných, i Dänemarkovi jako vlasteneckou rodinu, u které parašutisté najdou pomoc. Tu skutečně Dänemarkovi nabízeli, protože byli ochotni nasadit své životy na obranu své země.
0: My jsme věřili, že se to musí jednou... No ale kdy, tak jak ten komunismus, taky jsme věřili, ale kdy... Ten trval ještě díl těch 40 roků, kurva. Ten nám to spotvořil úplně.
2: Před Kubišovým odchodem do zahraničí si oba přátelé, Alois a Jan, smluvili heslo pro případ nouze. Heslo znělo dobrá voda. A kdokoliv by se jim prokázal, měli mu Dänemarkovi pomoci. Po seskoku antropoidu se Jan Kubiš objevil v rodné vsi v Dolních Vilémovicích, někdy na jaře roku 1942. Bylo to velmi nebezpečné. Kubiš skontaktoval bratra Jaroslava a mluvil i s Aloisem Dänemarkem.
0: On byl celý
6: nervózní.
0: No jistě. Říkal, kluci, jsem tady. A když se na vás někdo obrátí, vyhovte. A tím to zasl.
6: A tak vám na sebe musel nechat nějaký kontakt?
0: No jistě, to hned... Když odcházel, tak přeci to už...
6: A jaký kontakt to byl, nebo prostě, jak jste se domlouvali?
0: No to heslo. Tam nepíš...
6: To byla ta dobrá voda.
0: No.
6: A to jsem si myslel, že to bylo už jako v době, kdy on odcházel do té Anglie.
0: No. Když odcházel, tak řekl to heslo, no.
6: A potom teda, když se tady objevil, tak jak se právě s váma domluvil, že prostě kdybyste ho chtěli vyhledat, jako tak kde ho najdete, nebo nic to neříkal?
0: Ne. Čím míň člověk věděl,
6: tím to bylo lepší.
0: Nezlob se. To byla doba.
6: A jak se teda potom teda navázali ten kontakt, že jste za ním jako do té Prahy jezdili?
0: No ten Jarda, ten jeho nejmladší brácha, tak vlastně dělal tu spojku, jak jsem to vykládal.
6: Takže jemu asi řekl něco víc, jo, nebo...
0: No tam rodina Moravcová. To teda vím od Jardy, že to byla máma jejich.
6: Máma parašutistů, no.
0: Přesně tak.
2: Jarda, tedy Jaroslav Kubiš, který utekl z totálního nasazení v Německu, se stal spojkou mezi svým bratrem v Praze a Vilémovicemi. Nosil parašutistům jídlo a informace. V kontaktu byl s úžasnou pražskou rodinou Moravcových. Tato rodina inspektora státních drah Aloise Moravce žila v žižkovském bytě v Biskupcově ulici. Manželka inspektora Marie Moravcová byla členkou dobrovolných sester Červeného kříže a stala se za války jednou z nejobětavějších a nejvýkonnějších pomocnic Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a dalších parašutistů vysílaných z Anglie do protektorátu. Moravcovi byli prozrazeni zrádcem Karlem Čurdou a nikdo z rodiny válku nepřežil.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: U Dänemarkových se jednoho dne v dubnu 1942, ještě před událostmi v kostele Cyrila a Metoděje, objevil parašutista ze skupiny Bivouac, František Pospíšil, který měl Dänemarkovi jako jednu z možných záchytných adres. Parašutista Pospíšil měl za sebou už opravdu hodně. Z jedné přestřelky s gestapem si dokonce odnesl zranění kulkou na jíždi. Kdo to tedy prosil o pomoc u Dänemarkových? Kdo byl František Pospíšil? Skupina Bivouac, tři skvěle vycvičení vojáci, Zapletal, Čoupek a velitel Pospíšil, vyskočili z letounu nad protektorátem v noci na konci dubna 1942. Jejich sabotážním úkolem v protektorátu bylo zničit nádraží v Přerově a teplárnu v Brně. Po dopadu ukryli výbušniny a roznětky, kde si i u obce požáry a vypravili se na záchytné adresy. Bohužel neúspěšně. Nakonec ze zoufalství začal parašutista Pospíšil hledat ve Zlíně kamaráda z dětství. Jmenoval se Chvátal. Našli ho, jenomže se z něho vyklubal zrádce, který si podlým činem vysloužil odměnu 10 000 korun. Po válce byl Chvátal odsouzen a popraven. Vlasta Janík.
3: Žalek jako k ním přišel, tak ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně.
2: Nyní příběh na chvilku přerušíme. Po krátkých zprávách se dozvíte, jak se parašutista Pospíšil prostřílel z gestapáckého obklíčení.
1: Český rozhlas Plus v rádiu i online. plus.rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Hasiči měli kvůli bouřkám do odpoledne zhruba 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X, většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Nejvíc zásahů měli na jihu Moravy. Například ve Zlíně museli evakuovat několik lidí z objektů v okolí stále hořící budovy v bývalém baťovském areálu. V Hodoníně pak silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD odletěl na návštěvu Číny. Podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 000 hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu museli evakuovat několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informuje agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Jihočeští hygienici evidují od začátku roku přes 430 potvrzených případů limeské boreliózy a 32 případů klíšťové encefalitidy. Ve srovnání se stejným obdobím loni zaznamenali u boreliózy nárůst o téměř 170 pacientů. Fotbalisté Argentiny se utkají ve finále mistrovství světa se Španěly. Zápas začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnál nabídne vstupy. A tenistka Barbora Krejčíková hraje finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nad domácí Sakariovou vede po hodině a čtvrt 1-0 na sety.
8: Omezení na dálnici D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a nehoda na Havlíčkobrodsku. Dálnice aktuálně bez kolon, hustší provoz je stále na D1 z Benešovska do Prahy. Od sjezdu na chodce Rady, hlavně pak v omezení u Šmejkalky mezi kilometry 25 až 23. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí osobní auto. Kilometry 27 až 26 aktuálně je místo volně průjezdné. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Českou Bělou a Jítkovem a kolona se v místě nehody netvoří. V Praze ve Strakonické ulici odklidili následky srážky autobusu s motorkou. Také v Mikulově už se jezdí po silnici 52 hlavním tahu do Vídně a Brna. Uzavírka po odpolední nehodě u obchodu byla skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra se čeká většinou slunečný den, přeháňky se objeví hlavně na horách, na severu, jinde se čekají jen výjimečně, večer pak bude oblačnosti a srážek ubývat. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravě bude kolem 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
2: A dnes vyprávíme vzájemně propletené osudy československých odbojářů z druhé světové války. Alois Denemarek, vysočinský sedlák, u sebe ukrýval Františka Pospíšila, parašutistu ze skupiny Bivouk. Před zprávami jsme s kolegou Vlastou Janíkem vyprávěli osud tohoto parašutisty. Než se totiž zraněný dostal k sedlácké rodině Aloise Denemarka, vyhledal pomoc u svého kamaráda z dětství, jistého Chvátala. A ten Pospíšila a dva další vojáky z paraskupiny ve Zlíně zradil. Od mikrofonu vás příběhy provází Mikuláš Kroupa.
6: Ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně.
3: a v podstatě jim říkal, že jim nemůže pomoct, nedat nějaké oblečení nebo potraviny, a vykázali je, ale pozorovali je vlastně až do toho Zlína, a tam na četnické stanici nebo na policejní stanici nahlásil, že ho kontaktovali dva muži, podali jich popis a že to jsou jako parašutisté. Vyrazili a samozřejmě prostě to ještě řekl, že to oznámil i na gestapu, takže vlastně ty čeští policisté museli něco dělat, museli právě jít na tu tržnici, kde se vlastně ti dva parašutisté pohybovali, byli zadrženi, ale tomu Františku Pospíšilovi se podařilo jak vyklouznout z toho zadržení a došlo tam vlastně k přestřelce, kde ho začali pronásledovat jednak i příslušníci gestapa, který tam opravdu jako sili na to místo, i nějaký vojáci. Podařilo se mu utíct.
2: Velitel výsadku František Pospíšil zůstal sám. Rozhodl se znovu se vypravit k příbuzným svého kumpána Čoupka do brněnské městské části Komín, kde už to jednou neúspěšně zkoušeli.
3: Ale když přišel právě do Komína k tomu domu Čoupkových, tak netka prostě na něj vyběhnul nějaký neznámý muž pro něj. Taky se strhla přestřelka, on právě utíkal. Dokonce mu nějaký rolník zastavil cestu, tak toho poranil. Prostě František Pospíšil byl člověk velmi statečný, on se nebál použít zbraně. Vždycky, když se dostal do nějakého konfliktu, tak to řešil prostě střelbou a takhle unikal zatčení. On se po těch neúspěších ve Zlíně a v Komíně odebral do svého rodiště, do Řešic, kde navázal kontakt jednak s příbuznými nebo známými. Zároveň on měl od Jana Kubiše adresu na Alojze Dennemarka, protože Alojz Dennemark byl známý nebo kamarád právě Jana Kubiše.
9: Takže soused.
3: Přes ulici.
0: No a Pospíšil, byl tady na prdeli měl.
6: On měl střelit do zadku, no.
0: No, k nám přišel a já jsem měl dobrýho doktora v Jaroměřicích. On ho vyléčil, nějaký mastí mu dal, ale dal mu injekci tenkrát, tak ještě nějak si proti tetanu nebo.
2: Alojz Dennemarek se o zraněného Pospíšila postaral, přestože věděl, že ukryt na vesnici, kde se všichni dobře znají, navíc v sousedství rodného domku jiného parašutisty, není právě vhodnou skrýší a dříve nebo později bude prozrazen a s ním i všichni, kdo mu nyní pomáhají.
6: A co třeba jako celý den on dělal? To někde ležel jako na půdě? Nebo...
0: No jednou nám pomohl skládat si, no. A přišla tam, dočekal, dělal vedoucího v cihelně a jeho paní, ona byla taková upovídaná a ona pozdravila, ne, a říká, máte brigádníka nějakého, jo? No tak jo, ale nic víc, ale to jsme měli strach.
6: Myslím, že se to jenom, že
0: brácha byl zas opatrný a on zajel za tím dočkalem a pak byli velice kamarádi a spolupracovali. To byly momenty, holku, ale jinak on stloustnul u nás.
6: Jak nic nedělal, jo.
2: Osud Pospíšilových kolegů z parašutistické skupiny Zapletala a Čoupka je bohužel tragický. Oba byli zatčeni gestapem. Čoupka dopadli právě u jeho příbuzných a v září 1942 byl popraven oběšením. Zapletal se na rozdíl od Pospíšila, nedostal z pasti ve Zlíně a pak na oko souhlasil se spoluprací s gestapem. Byl tedy propuštěn, ale stačil varovat rodiče a pokusil se přejít hranice do Švýcarska, což se mu ale nepodařilo a byl znovu zatčen gestapem a později, pravděpodobně po nesmírně tvrdých výsleších, popraven v Mauthausenu. Pospíšil se dál ukrýval u Dennemarku.
3: Ten František Pospíšil se narodil vlastně nedaleko v těch Řešicích. Určitě se o něm vědělo, že odešel za hranice, takže byl jako lehko poznatelný a každý ten jako cizí člověk ve vesnici vždycky zbudil nějaký ohlas. Jo. A v tom městě přece to ukrývání je jako jednodušší, že tedy je to taková větší anonymita, větší možnosti, jo, víc bytů, jo, dá se to líp střídat a tak dále. Jo. Tak proto vlastně ty parašutisté odchází v tom roce 42 hlavně do Prahy a
2: Právě to byl důvod, proč Alois Denemarek kontaktoval souseda Jardu, tedy Jaroslava Kubiše, bratra Jana, o kterém věděl, že udržuje spojení s parašutisty v Praze.
9: Pozor, pozor! Veřejnost se vyzývá, aby pomohla osvětlit atentát na zastupujícího říšského protektora.
2: Každý v protektorátu věděl, co se v Praze 27. května stalo, že zastupující říšský protektor Heydrich byl úspěšně napaden parašutisty. Každý také prožíval strašný nacistický zločin spáchaný v Lidicích. S tím vším stoupala obava Denemarku, kteří v té chvíli ukrývali v malé kůlně se synem parašutistu Pospíšila. Jaroslav Kubiš tedy zorganizoval setkání kdesi v parku u Národního muzea 16. června 1942, tedy dva dny před bitvou u kostela. Setkání mělo proběhnout pouze ve třech. Alois Denemarek, Jan Kubiš a jeho bratr Jaroslav. Alois se potřeboval domluvit, co má dělat s Pospíšilem, kam ho má dopravit, komu ho v Praze předat, kdo si ho prostě převezme. Nechtěl znát detaily a podrobnosti, kde se parašutisté ukrývají. My víme, že se nacházeli v nepříliš pohodlném kostele svatého Cyrila a Metoděje. Toto setkání v parku s Janem Kubišem proběhlo za nečekaně dramatických okolností.
0: No my jsme ho tam chtěli dostat. A to byl vlastně náš úkol. Tak ten sraz byl v tom, to byl partík a tam bylo něco dřevěný, ale nevím, co to bylo. Altánek nebo kostelík, ale bylo to dřevěný, já vím. A tam jsme měli sraz, že my jsme ho nemohli poznat. To bylo staný právo už, ne? A on měl fousky pěkný, no fešák. On přecházel tu, z toho partíku takhle, tu silnici, která vede vlastně sem od muzea, ne? A to, tam je, byla, myslím, ta Ječná ulice.
6: No, Ječná je tam, jak jezdí tramvaje, no. Vlastně kolem toho kostela, jak tam je na rohu, že jo, ten svatý Ignác.
0: No, ale tady z vršku, od muzea. No. A on přicházel tu silnici a tam na rohu stál, no, Němec.
6: No.
0: Klobouk, Kořeňák a ten Honza. Jo, a on ho zastavil a on zašahal do kapci, ty víš, jak nám bylo. Nám se stahli takhle prděli, poněvadž jsem myslel, že Vítěhový revolver, že ho bokne. A on chtěl zapálit cigaretu, já ještě říkám, Jardový kluci, dít, on za nekouří, že má sírky, no, víš, to jsou.
6: No to mělo si z toho kostela, jak tam
0: byste prděli. On jenom řekl, hoši, je, doba je blbá, nechte ho tam. A nic víc. Ale bylo od něho hezky, že teda, když byla ta schůzka, že, no ale taky, přeci dřív už to bylo, že Kubiš se cítil tak jako bezpečí, že si pozval kamarády z Moravy. Já přemýšlím najednou. Oni po tom atentátu měli vlastně přiletět na nějaký letadlo a on, a to se neuskutečnilo.
6: Říká se to, no, nebo ještě ten den, to 18. je ráno, měl odvíz prostě ten pohřební vůz, no.
1: Posloucháte příběhy 20. století. Alois Denemarek se o plánech, co dál, s parašutistou Pospíšilem příliš nebavil. Dokonce mu pravděpodobně o setkání s Kubišem vůbec nic neřekl. Ne, že by mu nedůvěřoval, ale říkal si, co když padne později do rukou gestapa. A to se bohužel stalo. Pak je v každém případě lepší vědět méně.
0: My jsme mu neřekli, že jedeme, aby my ho tam dopravili.
6: Jo. A on věděl, že máte teda spojení vůbec jako s Kubišem? Nebo jste?
0: S Jardem. Ale s Kubišem ne, a se s Honzou. Vidí Jarda, že dělá spojku, ale kdo tam je, nebo nikdy.
6: To jste neříkal, jako ne, za kým se jezdí. Jenom, že máte spojku, nějaký spojení do Prahy, jo, a...

0: Hitler po smrti Heydricha běsnil. Nejdřív žádal, aby každý desátý Čech byl popraven pro výstrahu. To se nestalo. 15 000 lidí v protektorátu bylo uvězněno, popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů. Gestapo se zaměřovalo na rodiny odbojářů. V říjnu 1942 umírá 264 odbojářů a jejich příbuzných v Mauthausenu, včetně rodiny Jana Kubiše. Pro ně si gestapo přišlo takřka okamžitě po událostech v kostele. Ten den, kdy do Dolních Vilémovic přijeli auta gestapáků, zrovna Alois Denemarek ve světnici na statku stříhal parašutistu Františka Pospíšila. Chtěl ho upravit, aby vypadal přirozeně jako jakýkoliv jiný čeledín na statku.
1: Když přijeli zavírat, já jsem ho stříhal ve velnici a tak 6 metrů před náma zastavili 3 auta. Gestapáku.
2: Jaký to byl pocit?
1: A měli takový malý listeček a ten jeden ukazoval takhle do té ulice. Tak už měli informace, kde staří Kubišovi bydlí a tak dále. No a on vyletěl z té židle, jak uviděl, měč jsme neměli žádný záclony, když to bylo. A mě vypadla mašinka, tu jsem si urazil tam 3 zuby a měl jsem ji na památku do loňského roku. Holky dělali pořádek, hodili to do sběru. A to mě tak mrzelo, já jsem furt jako... To byla jediná památka.
2: Jasně na něj, no.
0: Parašutista Pospíšil věděl, že je pro Denemarkovi obrovským rizikem. Že si pro celou rodinu mohou přijít gestapáci jen proto, že se znali a přátelili s Kubišovými. A tak se jednoho dne vytratil. Odešel na Táborsko. Učinil tak včas, protože bratři Denemarkovi už měli schované pistole. Dostali instrukce z odboje, aby se parašutisty Pospíšila zbavili, že ohrožuje příliš mnoho lidí.
1: My jsme dostali potom rozkazovo střelit s bráchem. Měli jsme každý revolver doma a brácha na to doplatil, že ho měl blízko a ti gestapáci na něho udeřili a on jim to dal. A já jsem to měl, já už jsem se mezi tím oženil a byl jsem ve Vacanovicích a dal jsem si ho na půdu, ale dostali jsme rozkaz, to byl nějaký Holoubek Mirek z Valče, který to měl zase všechno pod mocí a on umístňoval do továren zase takovýhle ty věci a vyřizoval občanský průkazy a to. A on přišel a říkal, že lidně odkrádovat. On zůstal sám a to je nebezpečné.
2: Jako toho Pospíšila jste měli prostě jako odrovnat.
1: Tak jsem to tady vykládal. A teprve teď si uvědomuji, kdybych mě obývali v Ostřeli, kam jsme ho zahrabali nebo to. Ale bývalo by bylo zase tolik nešťastných lidí. Nebylo. On už nepřišel. Když od nás odkázal, já jsem mu dal kolo, ještě jsem víc to číslo vypíloval. A dal si mu takový oblek.
0: Parašutista Pospíšil odešel od Denemarkových potom, co gestapo zatklo Kubišovi. Tedy odhaduju někdy v druhé půlce června 1942. O jeho dalším osudu se Alois dozvěděl až po válce. Víme, že Pospíšil našel úkryt u rodiny Wolfových v Táboře.
3: To byl Miloš Wolf. A vůbec ta rodina Wolfový byla taky dlouhodobě zapojena vlastně do domácí odboje, protože už v roce 1939 ukrývali třeba generála Slunečka a takovýhle.
0: Miloš Wolf přežil válku v koncentračním táboře, kam se dostal i se svými rodiči, právě za to, že u sebe ukrývali odbojáře. Pan Wolf v roce 2008 vyprávěl svůj příběh opět díky Vlastu Janíkovi pro paměť národa. Tady je krátká ukázka z jeho rozhovoru. Někdy v budoucích příbězích 20. století se mu budeme věnovat podrobněji. Nyní tedy mluví o tom, co mu řekl jistý pan Vacek, nejspíš komunista, bachař táborské věznice, který k Wolfovým přivedl parašutistu Pospíšila.
4: Tak on má doklady na František Švec, jmenuje se František Pospíšil, je to český parašutista ze skupiny Bivuak, vedoucí tisku. Říkám, Ježišmarja, co nám tohle to říká, když jsme tohle se dověděli, jak musel hned ten pečer říká, brzo bude konec, hele, já za chvíli budu na náměstí v Táboře mluvit z korby, nákladňáku jako Lenin a to byly takovýhle A jsme říkali, no tak se to nesmíš nikomu říct, že je to parašutista, takhle to, dejte mu nějaký jiný, ani jak se jmenuje, nebo jak to dejte mu jiný jméno. Tak říkal, tak dobře, tak my mu budeme říkat nebeský.
5: Nebeský.
0: U Wolfových se parašutista Pospíšil znovu zapojuje do odboje, říká Vlasta Janík.
3: Oni navážou kontakt na Václava Vacka, myslím, že to byl teda Václav, nevím teďka přesně, na pana Vacka, to byl dozorce v místní táborské věznici a s ním v prosinci roku 1942 jede právě na požáry, že chtějí vyzvednout ten operační materiál. A tam zjistí, že ten operační materiál byl už vyzvednut, protože vlastně krátce po tom jejich vysazení, to 28. dubna, se objevil vlastně ten zemědělec, tam objevil vlastně ty vysílačky a objevil se tam veškerý vlastně...
6: Co to všechno bylo? To byly vysílačky, padáky?
3: Tu noc byly vysazeny vlastně tři skupiny. Byla to paraskupina Bioak, Bioskop a Steel. Steel jako vezl vysílačky pro domácí odboj a pro paraskupinu Silver A. Bioskop měl taky sabotážní úkoly, takže to byly výbušniny, různý roznětky a tak dále, a Bioak tam měl prostě taky svůj vlastně ten destrukční materiál, který byl zakopan někde v lese. A když tam vlastně František Pospíšil přijíždí vlastně v tom prosinci, jak zjistí, že to je vykopaný, že to je prostě ta akce prozrazená, ale i přesto prostě on jako na ten svůj úkol nerezignoval, pořád zkoušel různý způsoby, jak by mohl provádět nějaký destrukční akce. Ale v začátkem ledna se vlastně tady ta odbojová skupina táborská propojí s komunistickým odbojem na Sedlčansku a tam se nedodržovala nějak takový ty konspirační zásady, tam věděl každý ovšem a postupně se tam vlastně do této skupiny dostává nějaký konfident, který potom jako rozkryje vlastně tu táborskou odbojovou skupinu. A František Pospíšil ještě před zatýkáním koncem ledna odjíždí vlastně ke své příbuzné do Brna, byla to paní Adamcová, kde se uschová, ale na tu jeho stopu po začení vlastně těch odbojářů v Táborsku je poslán Karel Čurda, ten ho vyláká do Prahy a František Pospíšil je vlastně zatčen v průchodu Luxor na Václavském náměstí a potom jako samozřejmě vězněn, vyslýchán, že je mu nabídnuta je prostě možnost spolupráce, ale to samozřejmě František Pospíšil jako striktně odmítá a vlastně po roce 28. října 1944 pro jako gestapo už nepoužitelný je vlastně zavražděn v malé pevnosti Terezín.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Denemarkovi dál hospodařili, odváděli povinné dodávky protektorátním úřadům. Dlouho panovali dohady, kdo přesně rodinu Denemarkových udal. Alois si myslel, že úkryt prozradil jeho bratranec Jarek, ale o 35 let později zjistil, že se mýlil. Němcům skrýž u Denemarků vyzradil člověk jménem Padělek, čeledín v nedalekém Dalešickém mlýně, kde se parašutista Pospíšil také krátký čas ukrýval. Padělek si totiž všimnul, že tam přiváží potraviny Karel Denemark, bratr Alojze.
2: Že o mě tabulku, tenkrát to bylo povinný pod vozem, tam byla tabulka Denemark, Dolní Vilovice, číslo 12. A ten Padělek to prozradil až v Rotovici, když je vyslychali, když je chytli v tom mlejně.
1: Gestapo provedlo razii 21. března 1943. Alois Denemark ale v Dolních Vilémovicích už nějaký měsíc nebydlel. Šel s manželkou na statku v nedaleké obci Vacenovice.
2: Já jsem se mezi tím oženil. To bylo, totiž to se prozradilo až za rok. A to můžem děkovat. Jinak ty Vilémovice možná byly smeteny. Toto až za rok se prozradilo.
3: To znamená v roce 43.
2: A já jsem se mezi tím oženil, takže já jsem byl mimo.
1: 21. března 1943 Alois se svojí ženou odešli ještě před setměním z rodného statku ve Vilémovicích, kde byli na návštěvě a poslouchali s rodinou rádio. Ještě pak zašli k místnímu obchodníkovi Matějovi. Do krámu ale přiběhla obchodníkova učednice s tím, že u Denemarku právě zasahuje gestapo. Alois popadl manželku a utíkali zadem podél potoka z vesnice. U posledního stavení se zastavili, protože Alojzovi to nedalo a potřeboval vědět, co se děje. A tak vylezl na strom a sledoval děsivou scénu, jak z jeho rodného statku surově vyvádějí jeho bratra Karla.
2: A když ho vedli v těch řetiskách, tak pomalý bych by vás spadl. No a když odjeli, tak nakonec jsme potom šli tam za rodičema. No to víš, byli nešťastní. Já říkám, tati, co tady zbylo po nich, honem schovte všechno.
1: Karel Denemark byl 19. dubna 1944 popraven na Pankráci s tětím hlavy na gilotině. Před popravou údajně pronesl tato poslední slova. Je válka a válka si žádá oběti. Čtyři měsíce po zatčení Karla si přišlo gestapo i pro rodiče. I jim se podařilo na výsleších svého syna Alojze uchránit. Marii Denemarkovou nacisté splynovali v Ravensbrücku na Velký pátek 30. března 1945. Tatínek Antonín Denemark zemřel na konci války v Dachau.
2: No a že neprozradil brácha a rodiče na mě něco, to jim musím děkovat, no to... hlavně.
1: Teprve po válce se dozvěděl okolnosti smrti svých rodičů a bratra.
2: Pak se obrátila nějaká paní z Napajedera, z Trnadlova, a ta ležela vedle maminky, tak ta mě potom napsala dopis, mám taky možná, že je tady a někde, nebo tam to mám, že ležela vedle ní a že, abych mi na ní vzpomínali, jako na mučedníka, že zemřela vlastně v plynový komoře na Velký pátek v 45. roce ve 2 hodiny odpoledne. No a o tátovi jsem furt nevěděl. Najednou se vozval nějaký Novotnej z Brna, bankovní úředník. Pak ta paní Stenadlová přijela k nám, když jsem odhaloval tam desku, jsem dělal potom starost nebo předsedy obce, tak jsem udělal aspoň desku v 45. roce na památku, ne, tak přijela, ta tam vomdlela chudá, když tam měla proslov. No a přijel ten Novotnej a ten ležel zase v Dachau vedle tatínka. Tak ten mě zase řekl, táta furt myslel, už jsme slyšeli, jak střílí, jak nás pomalu osvobozují Angličani nebo Američani. A nevydržel to.
1: Alois Denemarek, člen obrany národa, začal po válce úspěšně hospodařit. Stal se velkým a respektovaným vysočinským sedlákem s 15 hektary půdy. Jenomže po roce 1948 odmítl vstoupit do JZD a tak s ním soudruzi zametli. Poslali ho na 2 roky do vězení a na další rok a půl k vojenským pracovním jednotkám PTP. O tom ale připravím samostatný pořad, protože je neuvěřitelné, jak komunisté zatočili s takovými lidmi, kteří pomáhali parašutistům ze západu. Alois se za komunismu nesměl vrátit domů, do Dolních Vilémovic, ani hospodařit na statku své ženy, se kterou vychovali 4 děti. Usadili se ve Znojmě a Alois pracoval ve vinařství. Ve svých kádrových materiálech měl uvedenou sprostou lež a pomluvu, že prozradil atentátníky na Heydricha a dokonce že nese spoluvinu na smrti svých rodičů a bratra. O tom ale více v jiném pořadu. Na závěr dnešních příběhů 20. století mi dovolte pustit poselství pana Denemarka i s jeho osobitým mírně vulgárním vyjadřováním.
2: Komunismus, nacismus, socialismus, to je všechno na hovno. To kazí lidi.
1: Tak to byl Alois Denemarek, který zemřel v roce 2013. Dnes už nikdo, kdo by takto pamatoval parašutisty z Anglie, nežije. Díky paměti národa uchováváme vzpomínky těchto lidí. Před 20 lety jsme s touto prací začali a dnes naše sbírka obsahuje přes 13 000 dokumentovaných příběhů. Paměť národa by nemohla existovat bez vaší pomoci. A tak děkuji vám všem, kteří nás podporujete. A vás ostatní srdečně zvu do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na internetu paměťnároda.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. Rusové se vrátili k častějšímu používání hotovosti. V oběhu jí je v přepočtu o stovky miliard víc než začátkem roku. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa ve finále s Argentinci a zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo, hlavně na horách s přeháňkami a teploty 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
5: Já dělám v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
6: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
7: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
6: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
3: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil o v přepočtu více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku už u téměř 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku letos les hořel už čtyřikrát.
8: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
9: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
10: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
9: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
10: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka a další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
9: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačická Eva Marvanová, Radiožurnál.
11: V New Jersey začalo poslední utkání 23. mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny hrají ve finále se Španěly. Zápas měl výkop ve 21 hodin a první minuty vidí Mirko Vasič.
12: Ještě se nehraje, úvodní ceremonie se protáhly. Španělsko nastupuje proti Argentině. Utkání začne za několik málo sekund. Lionel Messi útočí na druhý titul mistra světa i na historické střelecké rekordy. Je před ním Francouz Mbappé. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
13: Omezení na D5 u Berouna a nehoda na silnici 34 na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D5 u Berouna směr Plzeň Rozvadov sekají trávu. Jsou u sjezdu do centra mezi kilometry 18 až 23 a pozor, po pojíždí v levém jízdním pruhu. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Hulín stojí osobní auto. Kilometr 264,5 na krajnici je tam šipka a podél vozy kužely. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou havarovala dvě osobní auta. Nehoda je mezi Českou Bělou a Jítkovem. Následky omezují průjezd, zasahují do jízdního pruhu. A na silnici 50 za Uherským Hradištěm do Brna u Zlechova brzdí provoz opravy vozovky. Z obou směrů se i teď nárazově tvoří kratší kolony. Zdržení krátké do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude na jihu polojasno, na severu oblačno až zataženo, na horách místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
4: Leonardo Plus.
14: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
15: Dobrý den, Šárko, děkuju zase za pozvání.
14: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy? Tak mě napadá, že To muselo mít nějaký důvod. Jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom, má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
15: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano. Dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále. Ale moc lidí, tady není samozřejmě na fakultách téma sourozeneckých vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
14: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce odcituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
15: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
14: To
15: ale
14: jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
15: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a

0: už to vlastně není tady ten jako sourozenecká, horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu vzlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
1: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
0: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první, narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje. Ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý, brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
1: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
0: určitě,
1: a půl.
0: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo někde na kroužku a já jsem tam doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou státu hrát fotbal, no, tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a to zajímavý.
1: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
0: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní v určitý výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
1: dudlíky
0: už se nepřevažují, jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku ho necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
1: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
0: Jo, jo, jo.
1: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
0: Jo, jo.
1: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
0: Určitě, jo. My víme i z těch výzkumu se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují svý rodičovský povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavovat nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili

0: o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí, a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo, že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině, jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdílu mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, kde umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost, protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará a zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
1: No a co jedináčci?
0: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozní sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
1: Kde to vzniklo?
0: Já myslím, že je to nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit, jo, a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
1: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
0: No, přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, při oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria. Kritéria pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžu nepřinášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
1: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
0: na stejné nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídá. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě, těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje, a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
1: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
0: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla. Ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o džendrech, protože starší ségra, přece jenom jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap. A dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: Já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo jestli tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
0: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Žárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady kejvu u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takovýto přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu a za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
1: Nemáš kam utéct.
0: Já nemám kam utéct a já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
1: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
0: to je
1: citové vydírání.
0: No jasně, ale to je pokus omyl. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
1: A ta třetí strategie?
0: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád? A jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme tím obvinováním. Když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
1: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
1: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 21.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Energetici postupně obnovují dodávky elektřiny po dnešních silných bouřkách. Společnost EGD odpoledne evidovala v jižních Čechách, na Vysočině a na jihu Moravy bez dodávek elektřiny asi 17 000 domácností, z toho 5 000 v okolí Vizovic na Zlínsku. Tam už elektřina opět funguje. Ve zbytku zasažených míst by to podle mluvčího společnosti Lubomíra Budného mělo být ještě během večera. Společnost ČES zaznamenala přes den 9 200 domácností bez elektřiny. Do většiny z nich už se podařilo dodávky obnovit. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly. Oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Víc než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa ve finále s Argentinci. Zápas vidí Mirko Vasič.
4: 26. minuta, Španělsko-Argentina 0-0, zatím málo šancí. Největší měl asi Lamine Yamal, ale zakončení se mu nepovedlo, takže Španělsko gól nedalo. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře.
5: Nehody na dálnici D1 na Přerovsku a silnici 18 u Příbrami. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Lipník nad Bečvou je hlášená nehoda. Kilometr 296, je to čerstvá havárie, dejte pozor. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova na Troju komplikace, policie a snížená rychlost.
6: Tam policie a pravděpodobně nehoda mopedisty. Tam policie.
5: Na silnici 18 s Příbrami do Rožmitálu s Třemšínem další hlášená čerstvá nehoda. Havarovalo tam osobní auto. Je to na výjezdu z města, na místo míří záchranáři. Silnice 18 na výjezdu s Příbrami do Rožmitálu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Pondělí má být převážně slunečné, na severu území ale bude oblačno, přechodně až zataženo s přeháňkami, hlavně na horách. Večer pak má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy kolem 25, na horách kolem 12, ale na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
8: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozaňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
9: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
2: Žárovky.
8: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
9: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
8: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
9: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému, a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
8: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čem to závisí?
9: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
8: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
9: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle, a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
8: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
9: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou infekční imunitu dětství.
8: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
9: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
8: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
9: Tak. Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích. Takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím. To znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
10: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
9: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronického stresu, a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tedy se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí. Takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
10: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu? Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
9: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
10: Naproti mně tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
9: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik, a nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi zpozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí, vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
10: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
9: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
10: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
9: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabená a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
7: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
10: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
9: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
10: A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
9: Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou zkonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
10: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
9: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
10: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
9: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
7: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
10: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
9: Jednoznačně studentům při výuce.
10: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
9: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
10: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
9: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
10: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
9: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře, a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
10: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
9: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
10: Já o tobě vím, že jsi pracovala v džinovém baru, tak máš oblíbený džin?
9: Já mám asi nejraději japonské džiny obecně.
7: Žárovky.
10: Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozanik-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
9: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované, a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
10: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
9: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta, a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
10: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
9: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují. A tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
10: Že dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
9: Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer, a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
10: A je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
9: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny, a ta detekce je velmi složitá. Takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
7: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
10: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
9: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano, a hlavně tady se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířena o stresovou zátěž v osobním životě.
10: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
9: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam, ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak jsem musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe, a to je, doufám, něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
10: K tomu všemu jsi ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace? Co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
9: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
10: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
9: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi, a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
10: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
9: Děkuji moc za pozvání.
7: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
11: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
12: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
12: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. V Evropské unii vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s možnými přeháňkami a s teplotami do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky by měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny s podnikatelskou delegací. Během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
13: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
14: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministra zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
13: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
15: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
12: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není třeba, stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že Ostravané mají o kurzy zájem.
16: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie. A bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
12: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Lipníku nad Bečvou havarovalo osobní auto. Nehoda je na nájezdu na exit 296 z Lipníku. Na místě je policie. Zavřená je jen levá krajnice. Místem projedete plynule. Silnice 18 je na výjezdu z Příbramy do Rožmitálu pod Třemšínem neprůjezdná. Uzavírka je u fotbalového stadionu. U nehody osobního auta zasahují záchranáři. Možná objízdná trasa vede přes Lazec a Kozičín. A na dálnici D5 uberou na směr Plzeň, Rozvadov, sekají trávu. Jsou u sjezdu do centra mezi kilometry 18 až 23 a pozor, popojíždí v levém pruhu. Dobře dojeďte.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Během noci se vyjasní a ochladí se na 12 až 7 v údolích, ojediněle až na 5 stupňů. Zítra bude na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy s přeháňkami. Na jižní polovině území bude většinou polojasno a nejvyšší teploty zítra 18 až 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů, na horách bude kolem 12, ale na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Ketaminová terapie v léčbě depresí, úzkostí a závislostí se v Česku poslední roky stále více dostává do psychiatrické praxe. Studie ukazují, že léčba ketaminem, ale i dalšími psychedeliky, přináší úlevu tam, kde jiné léky selhaly. Ale co když člověk, který tuto léčbu potřebuje, zároveň řeší dluhy, ztrátu práce, nebo je úplně sám? Na léčbu sice z části přispívají zdravotní pojišťovny, stále jde ale o nákladnou záležitost ve výši 15 až 50 tisíc korun. Nový výzkumný projekt českých odborníků proto nyní inovativně nabízí psychedelickou terapii ohroženým sociálním skupinám díky podpoře Evropské unie zcela zdarma a s podporou sociálního pracovníka. Testuje tím, zda takový model může změnit přístup k péči o duševní zdraví. Jaké jsou první výsledky? I o tom uslyšíte v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Jana Šafaříková.
2: Zaostřeno.
18: Před ketaminem jsem byla rozhodnutá, že to ukončím. Předcházelo tomu náročný období a všechno mi přestalo dávat smysl. Přišlo mi, že jsem zůstala úplně sama. Už jsem neměla sílu se o něco snažit. Moje dcera si občas dělá srandu z toho, že má vždycky na výběr. Když se jí nikam nechce, třeba na zkoušku nebo do práce, tak vždycky je tady to metro. A tím sama sobě říká, že nic není tak hrozný, když to porovná s koncem života. A já nechtěla žádnou složitou smrt. Takže jsem si říkala, tak jo, tak to metro.
17: Tato slova si zapsala žena, které pro ochranu jejího soukromí budeme říkat pouze křestním jménem, Aneta. Její 44 let, žije ve středně velkém městě v Čechách, má dospělou dceru. A k tomu také dlouholeté psychické problémy, vycházející ze složitého dětství, ze znásilnění, z celoživotní poruchy příjmu potravy, z posttraumatického stresu a 20 let neúspěšně léčené deprese. Žije navíc ve složité finanční situaci, z níž platit psychologickou a psychiatrickou léčbu je značně nákladné a zatěžující.
18: Já jsem se postupně během asi půl roku, až 3/4, jsem se dostala do naprosté izolace, kdy jsem se nevídala s nikým jiným než s dcerou a se svým psem. A dokázala jsem maximálně dojít na nákup a fakt jsem dokázala být jenom s dcerou. A ona ale odešla pryč na školu, je teďka mimo domov, takže jsem v tom bytě zůstala sama se psem a nebyla jsem schopná pracovat, nic mě nebavilo, nic mě nezajímalo, najednou to bylo jako nic nemá smysl. A někdy o Vánocích jsem začala přemýšlet, samozřejmě ta myšlenka tady jako se mnou hodně celý život, ale teď už jsem začala přemýšlet konkrétně, jak to ukončím. Takže jsem fakt měla už konkrétní plán, jak to ukončím. Nejdřív jsem přemýšlela nad tím, že já jsem prostě chtěla skočit pod metro, ale pak jsem si řekla, že tady je dcera a že tý to udělat nechci.
10: Popisuje Aneta, co se dělo loni v zimě. Dcera odešla na školu. Aneta zůstala v prázdném bytě, bez peněz a bez naděje, že jí vůbec někdy bude dobře. Co přišlo dál, popisuje jako náhodu a zároveň jako svůj poslední pokus vše ještě nevzdat. Během následující návštěvy psychiatra totiž dostala možnost zúčastnit se léčby v rámci nového výzkumu. Právě Aneta je teď jedním z prvních pacientů, kteří se zapojili do výzkumného projektu, který lidem jako ona dává novou naději. Je zaměřen na znevýhodněné sociální skupiny, kterým umožňuje podstoupit ketaminovou terapii určenou k léčbě depresí, úzkostí nebo závislostí, a to zcela zdarma. Na výzkumu, který začal letos na jaře, se podílí pražská psychedelická klinika Psion, brněnské centrum inovativní terapie kliniky Podané ruce a třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vše probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a s rozpočtem téměř 20 milionů korun z grantu Evropské unie. Cílem výzkumu je zjistit, zda přes tento komplexní přístup a propojení ketaminové terapie s následnou sociální podporou vede cesta k novému modelu péče o duševní zdraví, prospěšném v důsledku pro celou společnost. Na to, jak konkrétně léčba probíhá, jsem se přišla podívat do pražské kliniky Psion. Jako psychiatr a psychoterapeut tu působí Vít Knop. Zabývá se výzkumem ketaminu a psilocybinu a je vyškolen v práci s rozšířenými stavy vědomí. Stojíme právě v jedné z terapeutických místností, kde i Aneta po podání ketaminu prošla svými hlubokými zážitky, které jí nakonec změnily život. Je to světlá útulná místnost se zatmívacími závěsy a uprostřed ní velká postel, na níž klienti po podání léku několik hodin leží. K tomu dvě křesla, malý oltář se svíčkami a vonými oleji, v rohu počítač a hudební playlist. Právě hudba je důležitou součástí celé zkušenosti, říká Vít Knop.
19: Ta stejná hudba, kterou teďka slyšíte, tak vlastně slyší terapeut, ale zároveň má i klient ve sluchátkách, který má na sobě. To znamená, že vlastně terapeut se dokáže orientovat jako

0: jako výjimky a to je ten nájezd. Potom je to taková, tomu říkáme nějaký peak, to znamená ten největší efekt té látky, té zkušenosti a to trvá u každého trošku jinak, ale může to být kolem třeba dalších 40 minut. A tam my pouštíme trošku jinou kvalitu té muziky a následuje vlastně takový jako sestup, nebo když ta zkušenost skončí, tak tam vlastně člověk tak se zase víc dostává k sobě, tak tam zase používám trošku jiný písničky.
1: Tak pojďme se možná podívat teďka na tu část terapie, kdy už vlastně ta látka začala účinkovat a jakou hudbu pouštíte?

0: už je taková hudba, která vybízí k introspekci, je to ten záměr?
1: Přesně, ta hudba obecně vlastně může podpořit ten proces, nebo ho taky někdo říká jako určuje, nebo pomáhá vlastně projít nějakýma věcma, které se tam dějou. Může taky ta hudba sama evokovat nějaký obrazy, které se můžou propojovat vlastně historii toho člověka, kdyby se tam vlastně najednou mohl propojit ten subjektivní prožitek, ale zároveň ta hudba do toho taky vstupuje a ovlivňuje to a z toho se vytváří ten celkový obraz té zkušenosti. A u ketaminu je vlastně docela specifický to, že my na to používáme i trošku jiný playlist, který nemá třeba, nevím, kytary, bubny. Je to spíš takový jako ambientní, elektronický. Třeba tady ta písnička může vlastně mu pomoct se v té zkušenosti nějak uvolnit. Někdy klienti zažívají vlastně takový přesahový, transcendentní stavy, kde se uvolňují vlastně do prostoru, najednou třeba jejich tělo neexistuje a zažívají jako pocit jednoty. A ona i sama ta písnička, když člověk nemá v sobě žádnou látku, tak dělá vlastně docela silný vlastně dojem a té intoxikaci nebo té zkušenosti může být tady ten efekt jako mnohem, jako třeba stokrát, víckrát vlastně jako podpořený, jo.
0: Komunikuje s vámi třeba klient během téhle fáze, nebo je to spíš jeho vnitřní prožívání?
1: Většina klientů, pokud se bavíme u ketaminu, tak spíš je zanořená v sobě, leží, mají sluchátka, mají zakrývací brýle a nekomunikujou. A někdo, když zrovna třeba potřebuje, anebo potřebuje sdílet tu zkušenost, kde se zrovna nachází, nebo může být udívený najednou, tyjo, jsem úplně tam, kde jsem nikdy nebyl, nebo děje se úplně něco, co jsem nikdy nezažil, tak mají potřebu nebo tendenci to někdy jako sdílet. Nebo když naopak jako cítí třeba zase smutek nebo velký strachy třeba v tom, tak jsme domluveni, že ten terapeut je tam vlastně pro toho klienta jako nějaký support, nějaká podpora a může ho třeba chytnout za ruku. Já můžu ještě ukázat nějakou písničku, která je nakonec. Tady už můžeme jako slyšet, že
0: to už je taková cesta zpátky.
1: To už je taková cesta zpátky zase jako domů. Někdy se ke konci už dávají písničky, kde už někdo zpívá a jak kdyby vlastně ho tak jako volali zase jako zpátky k těm lidem někam jako zase, že existují nějaký taky lidský hlasy, aby si vlastně zase taky jako zvyknul, že tady v té realitě. Jo. Tady ty písničky ke konci už by neměly rozvíjet ten proces, nemělo by nějak evokovat nějaký nový témat a spíš to tak uzavírat, tak aby vlastně už tak jako člověk tak oddychoval, někdo třeba spí, někdo prostě jenom tak leží, už si třeba lidi sundávají ty sluchátka, brýle, potřebují si jenom tak odpočnout a zase se nějak dostat do těla.
2: Důležité je zmínit, že ne vždy jsou zážitky při tomto typu terapie příjemné. Často se objeví staré strachy a temnota, s níž si dosud člověk nevěděl rady. Právě proto je zásadní bezpečné prostředí a zkušený lékařský dohled a podpora. I tyto těžké prožitky ale mají v léčbě své důležité místo.
1: Klienti můžou vlastně plakat, jako projevovat ty emoce, které byly třeba dlouhou dobu potlačené nebo nějak zasunuté, které vlastně v těch psychedelických stavech jdou takzvané do vědomí, začnou se jako ukazovat. Třeba vidíme, že to může potom souviset vlastně v konečném důsledku s těma depresema a tady ty stavy vlastně dokážou, ty lidi dokážou odprožit nějaké věci, které tam byly dlouhodobě schované a ty zkušenosti můžou být náročné. Smyslem toho je, že i tohle to vlastně může být léčivý. To, že člověk prožije něco náročné,

0: většinou dotkne se nějaký bolesti, tak v konečném důsledku může být léčivý a nemusí cítit třeba tolik úzkosti nebo depresi. S tím se my tady jako setkáváme. Dá se říct, že třeba 50% lidí zažije něco jako jednoduše příjemného a třeba dejme tomu 50% něco, že, anebo se to může v té zkušenosti různě měnit, že nejdřív zažívá smutek, jako pláče a najednou se to změní do něčeho příjemného, do nějakého uvolnění, takže v té zkušenosti to vlastně může mít i různou dynamiku.
1: Vysvětluje psychiatr Vít Knop. Ketamin je látka schválená v lékařství už od 60. let jako anestetikum. V psychiatrii se ale používá takzvaně off-label, tedy mimo svou původní registraci, ovšem zcela legálně a pod přísným lékařským dohledem. Ketamin ale není vhodný pro každého. Lékaři jeho podání nedoporučují lidem s diagnostikovanou psychózou nebo pokud se v rodině vyskytuje například schizofrenie. Dále osobám s neléčeným vysokým krevním tlakem, epilepsií nebo závažným tělesným onemocněním, pro které by mohla být taková zkušenost příliš náročná. Ani pro Anetu její první sezení nebylo snadné. Do deníku si poté zapsala.
2: V ketaminových prožitcích se propadám do prožitků z dětství, do toho děsu. Tenkrát jsem se cítila strašně osamělé a ta samota je něco, čeho se dodnes bojím. Znovu jsem prošla tím těžkým, tím, co pro mě jako dítě bylo nepochopitelné. Tenkrát jsem nechápala, proč se mi to děje a vysvětlila jsem si to tak, že si zasloužím peklo. Protože kdybych si peklo nezasloužila, tak by se mi tohle nedělo. Často jsem si myslela, že jsem mrtvá, protože jsem v blízkosti těch, kteří by mě měli chránit, zažívala děs. Léčivé bylo to, že tam se mnou někdo byl, ať jsem prožívala cokoliv. I kdybych lezla po stropě, jsem přijatelná. To mi řekl terapeut a doteď si tu větu připomínám ve chvílích, kdy mi není dobře a cítím vztek nebo smutek, který se pojí k minulosti.
1: Ale co se stane, když klient po několika hodinách z terapeutické místnosti vyjde? Vrátí se domů, často ke dluhům, do prázdného bytu nebo k lidem, kteří terapii nechápou. Právě na tuhle mezeru se současný výzkum zaměřuje. Na to, jak klienty podpořit i mimo terapeutickou místnost prostřednictvím pomoci sociálních pracovníků, říká koordinátor projektu Jan Blahušek.
3: Po 3 kolech ketaminu zase ty pacienti se navrátí k té sociální pracovnici, která vlastně s nima jakoby řeší nejenom, aby jim to udělalo jakoby dobře na duši, ale pomáhají jim, aby se to promítlo i do toho běžného života, nějakého pracovního, sociálního. My tady vlastně na Psionu pro tenhle ten projekt vlastně vybíráme jakoby ty pacienty s těma psychiatrickýma potížema, deprese, úzkosti, který ale ještě mají nějakou sociální znevýhodnění. Maminky, samoživitelky, invalidní důchodci a podobně. Takže vlastně ta inovace je právě v tom, že tyhle ty lidi, kteří neřeší jenom to duševní zdraví, ale řeší práci, řeší bydlení, tak dostanou prostě komplexně jakoby tu pomoc, jakoby podporu, jak sociální, tak terapeutickou.
1: Zatímco během terapii se uvolní bloky v hlavě, sociální pracovníci pomohou přínosy přinést i do běžného života. Vysvětluje psycholožka Darina Zámečníková-Havlíčková, která vede Centrum inovativní terapie Kliniky podané ruce v Brně.
4: Výhoda sociálních pracovníků je v tom, že na rozdíl od terapeuta, který sedí s klientem v křesle, tak ten sociální pracovník může být s tím klientem v terénu. Takže když si vezmeme v jádru terapeutickou práci, tak to je práce o tom, jaký to všechno má význam. Je to snaha o dosažení nějakého vhledu, o zpracování toho zážitku. Terapeut se ptá, co to znamená, jak tomu rozumět. Zatímco ten sociální pracovník má tu výhodu, že může přímočařeji pomoci s přenosem změny do té každodenní reality. To znamená, může pomoci se stabilizací režimu, se stabilizací nějakého fungování, může toho klienta opravdu podpořit ve vztazích, v sociálním začlenění. To znamená, on se jako kdyby ptá, jak tu nějakou dosaženou změnu žít, jak ji potom dál udržet. Jo? Když bychom měli říct, tak to nejzákladnější je, on pomáhá, aby se to opravdu stalo zvykem a žitou součástí denodenní reality toho člověka.
5: Můžete dát nějaký příklad třeba, aby jsme si to mohli představit? Nějaký příklad klienta, který přijde s nějakým problémem, nějak ho řeší a potom pokračuje i vlastně mimo tu terapeutickou místnost?
4: Představme si situaci, máme klienta, nemá zaměstnání, má zvýšenou motivaci po léčbě to zaměstnání si najít, rozhodne se, že nakontaktuje agenturu práce. Sedíme na sezení, bavíme se o tom, klient reálně ten krok neudělal. V okamžiku, kdy je zapojený sociální pracovník, tak ten opravdu může s tím klientem do té agentury jít. To znamená, je to krůček po krůčku a každý krůček, který uděláme, je úspěch.
1: První kontakt se sociální pracovnicí byl i pro Anetu překvapením.
2: Pak jsem měla schůzku s tou sociální pracovnicí, od který jsem si moc neslibovala. Myslela jsem si, že to bude hodně jako formální a tak. A ona hned, jak jsem přišla, tak mi dala dopis, který já miluji dopisy, miluji psaní, takže to mě už to samotné mě udělalo radost. A pak jsme si celou dobu tak nějak povídali o tom, kde jsem, co potřebuju. A pro mě je to zpřízněná duše, no. Jakože mám tady někoho, s kým můžu probrat relativně cokoliv, ať už je to nějaká fakt sociální otázka nebo nějaká jenom lidská. No.
1: Podle lékařů i pacientů je tu totiž stále přítomné společenské stigma, které se s ketaminovou i obecně psychedelickou léčbou duševních poruch pojí. Řada lidí se podle nich tuto léčbu automaticky spojí se zneužíváním drog, problémovým chováním nebo potenciální závislostí.
2: Já se hodně setkávám s nepochopením. Hodně to lidi házejí do škatulky, jako ty se zase sjela. A překvapuje mě to, protože to slyším od lidí, který mě přijde docela otevřený a kolikrát užívají nějaké rekreační drogy. A čekala bych od nich třeba nějaké pochopení, že mně přijde, že je pořád psychický zdraví. Asi tam je pořád nějaký stigma.
1: Podobné zkušenosti klientů slýchá také Jan Blahůšek. Popisuje třeba případ pacienta z pilotního projektu a jeho partnerky.
3: Vrátí se domů do rodiny nebo jako do práce a tam to nikdo nechápe. Jo, tam partnerka říkala tomu jednou pacientovi, že je prostě feťák, jo, a že skončí závislý na ketaminu nebo takovýhle jakoby věci, takže tam oni naráží na nepochopení, předsudky, stigmata.
1: Jan Blahůšek přišel na terapeutickou kliniku Psion po 10 letech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tématu psychedelik se věnuje i v České psychedelické společnosti, kde se jako vystudovaný evangelický teolog a religionista zabývá náboženským užíváním těchto látek a mystickými prožitky. Ty se často objevují i u pacientů psychedelické terapie a bývají rovněž obsahem vědeckého výzkumu. Říká, že současný projekt Psionu a jeho partnerů je průnikem všech jeho dosavadních zkušeností. A také, že bez podpory Evropské unie by nevznikl.
3: Ta podpora už je jakoby v tom, že vůbec, když zveme ty odborníky, tak říkáme, že tady neděláme něco, co bychom si tady jako vymysleli, ale děláme něco, co nám prostě schválilo a podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost Plus, který má právě řešit ty problémy sociální integrace zaměstnanosti. A v rámci podpory sociálních inovací, a je to spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, který jenom jako pro zajímavost je vůbec jako nejstarší z těch strukturálních fondů Evropské unie, tak má to už nějakou úroveň, má to krytí z vrchu a je to fajn, máme z toho radost.
1: Vít Knop přidává historický kontext. Česko má ve výzkumu psychedelik v lékařském a psychiatrickém užití dlouhou tradici. Na tu v poslední době, po nedobrovolné přestávce, která po celém světě z politického rozhodnutí trvala více než 4 desetiletí, navazuje.
0: Je dobrý zmínit, že navazujeme i na zkušenost i z Československa, kde v 60. a 70. letech psychedeliky asistovaná terapie fungovala, byť to mělo trochu jiný parametry než teďka. Tam se používal teda LSD, ale v Sadský, což je takový detašovaný pracoviště u Kosmonos, tak se podalo asi jako 3 500 lahvek, jo, zkušenosti. Znamená, že my tu zkušenost máme a měli jsme, myslím, tady dost kvalifikovaný odborníky, kteří byli dost průkopníci tady v té oblasti. Můžeme jmenovat třeba Stanislava Grofa, který potom emigroval, ale je to vlastně Čech, který se tady v té oblasti dost jako zasadil o výzkum a přinesení vlastně těch látek jako do terapie. a my vlastně tady na ty lidi něco můžeme navazovat. Není to pro nás nic vlastně novýho, jenom vlastně možná ty studie, které se dělají teďka, tak už mají jinou metodologii, už ty studie, které se dělají v 60. vlastně už by to třeba nesplňovaly ty parametry a my to teďka vlastně děláme jako něčem znova. Dřív se tomu říkalo revoluce, nějaká psychedelická, teď se tomu říká renesance, jak kdyby jsme něco znova objevovali. Přijde mi to, že už je to teďka víc tak jako na zemi, už se to vlastně hodně jako dbá vlastně na to, aby to bylo bezpečné, aby si látky dobře zkoumaly a taky co vlastně funguje, co nefunguje a máme jako ohromný množství dat, který fakt jako ten efekt jako prokazujou.
1: Podle dosavadních vědeckých studií má léčba ketaminem úspěšnost až 70% a pomáhá v případech, kdy klasické léky roky i desítky let nezabíraly. Ketamin dokáže ulevit od nejtěžších příznaků v podstatě okamžitě a pozitivní efekt trvá zhruba týden. Následná terapie se pak snaží tento účinek posílit a výrazně prodloužit. Ketaminem se léčí zejména závažné rezistentní deprese. V posledních letech se ale léčba rozšiřuje i na další diagnózy, jako jsou úzkosti, poruchy příjmu potravy, posttraumatický stres nebo obsedantně kompulzivní porucha.
6: Posloucháte Zaostřeno.
1: Vrátíme se zpátky k Anetě. Pro ní projekt neznamená pouhou sociální inovaci nebo sběr výzkumných dat. Je to pro ní zkušenost, která jí změnila život.
2: Já si myslím, že jsem úplně jiný člověk.
4: V čem?
2: Nahlížím na sebe jinak. A nahlížím díky tomu jinak i na jiné lidi. Naučila jsem se o sobě pečovat. Hrozně bych si přála, abych byla jako šťastná a taková jako hodně uvolněná, ale to si myslím, že vlastně nemusí být ten cíl, že ten cíl je spíš přijmout sama sebe taková, jaká jsem. No.
4: Co byste možná vzkázala sama sobě před těma mnoha lety, když vám nebylo dobře z té pozice, ve které jste teď?
2: Asi, že je tady naděje, i když ji nevidím, a nebát se říct si o pomoc, protože já jsem měla takový přesvědčení, pamatuju si, jak jsem to terapeutovi říkala na té přípravě, že už nechci nikoho potřebovat, že už to chci zvládnout sama, že už toho bylo dost. Já jsem k sobě takový přístup radikální, takže bych si asi vzkázala, že můžu potřebovat pomoc a můžu si o to pomoc říct.
1: To si nakonec napsala i do svého deníku.
2: Změněné stavy vědomí mi pomohly otevřít cestu, ale sami o sobě nestačily. Moje zranění vzniklo ve vztazích a právě proto potřebuju lidi. Mít někoho, kdo neodmítá moje prožívání, mi pomohlo přestat se odmítat. Už jsem se nepropadala zpátky do izolace a zažila jsem, jaký to je být vidět a slyšet. A strach se pomalu změnil v důvěru. Když se ke mně někdo chová laskavě, postupně začínám věřit, že si to i zasloužím.
1: Takové bylo Zaostřeno, které sledovalo příběh ženy a nový model péče, který propojuje ketaminovou terapii se sociální prací. Vrátit se k němu můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jana Šafaříková.

0: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
1: Na lavičce před školou seděly tři ženy. Jedna byla škaredá, druhá hloupá a ta třetí byla také učitelka. Tak toto praví jedna z anekdot o učitelkách. Docela se mi líbí. Podle mě ovšem není postavená na reálném základě. Nevím, kdo ji vymyslel, ale já, který se pohybuji mezi kantory celý život, mám naprosto jinou zkušenost. Učitelky, které znám, jsou krásné, chytré, empatické, kreativní, láskyplné a hlavně by na lavičce před školou nikdy neseděly. Než by tímto způsobem marnili čas, raději se budou věnovat dětem nebo své třídě. Takové, jak jsme je poznali v dobách, kdy jsme byli sami žáky nebo na třídních schůzkách, v soukromí určitě nejsou. Tam jsou veselé, mnohdy rozverné a umí krásně vypravovat příběhy, ve kterých si dělají legraci sami ze sebe. Znám jich mnoho, ale ta, kterou mi vyprávěla Lenka, se mi zdá naprosto úžasná. Když měla jako začínající učitelka první třídy hodinu matematiky, vstoupil do učebny nějaký muž ve firemním tričku, představil se jako zaměstnanec spojů a žádal jí o telefonní číslo do jejího kabinetu. Lenka v matematickém rauši odvrátila hlavu od žáčku a spustila 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 8 a víte co, dejte mi pokoj, osmičku jsme ještě nebrali. Touto krásnou příhodou jsme vstoupili do druhé části seriálu Mám doma paní učitelku. Ten první nám představil mimo jiných i Sylvii, která měla v září svou učitelskou premiéru a nastupovala do školy plná pedagogických ideálů. Teď má za sebou několik měsíců ve školní realitě a tak jsem se jí zeptal, jak se plní či neplní její představy o náročné práci učitelky.
2: Naplnila se částečně, snažila jsem se vlastně být tou kamarádskou učitelkou a měla jsem i očekávání, že to děti přijmou, že to bude v pořádku, že je to takhle bude bavit. A to si myslím, že se dobře naplnilo. Ale možná právě tím kamarádstvím, tím přátelským přístupem se trochu nenaplnilo mé očekávání té autority. Takže to víceméně teď už poslední, já nevím, 2 měsíce, tak se snažím vyvážit, abych našla tu správnou hranici mezi kamarádstvím a autoritou. No. Nejtěžší je administrativa. Opravdu v učitelské profesi, ať se to nezdá, je spousta administrativy a tím, že na tohle vás ve škole nepřipraví, tak to bylo pro mě opravdu nejtěžší. Papírování úplně ve všem, čtvrtletní hodnocení, klasifikace, porady, všechny tady tyhle věci jsou pro mě dost nové a ty jsou pro mě proto těžké. A co mě potěšilo? Děti. Ta práce s nimi.
1: Čas ve škole plyne jako voda a než se nový učitel rozkouká, jsou tu třídní schůzky. Jak většina kantorů říká, rodiče, kteří by přijít měli, nepřijdou a chodí pouze ti, jejichž děti jsou bezproblémové. Já jsem jako rodič absolvoval třídní schůzky 2x. První byla na základní škole, kam chodila moje dcera. Když jsem si vyslechl poměrně obsáhlý komentář paní učitelky a šel se zeptat, jak to s ní vypadá, ujistila mě, že jsem v úplně jiné třídě. Ve třídě, kam dcera opravdu chodila, už byly dveře zamčené. U syna to bylo jiné. Když jsem bezradně bloudil po chodbách jeho střední školy, abych našel tu správnou třídu, zastavila mě jedna paní profesorka s dotazem, jestli někoho hledám. Řekl jsem jí, že jdu na synovu třídní schůzku a ona mi za to prozradila, že je jeho třídní a že rodičák začíná za 2 hodiny. No a protože jsme zjistili, že se vlastně známe z nějakého natáčení, pozvala mě do kabinetu na kávu, kde jsme se asi hodinu bavili o muzice. Když jsem odcházel, uvědomil jsem si, že jsem do školy přišel za úplně jiným účelem než na kávu a že budu doma muset referovat o tom, co jsem se dověděl. Na poslední chvíli ve dveřích jsem se ještě zeptal, a co syn? Odpověď byla jednoznačná. Ale jo, on je hodnej. Víckrát jsem na třídní schůzky nominovaný nebyl.
3: Dobrý den, vážení rodiče. Já vás tady vítám na dalších třídních schůzkách, kde budeme řešit nějaké pedagogické záležitosti a organizační záležitosti uplynulého čtvrt roku.
1: Máte trému? Bojíte se stoupnout před ty rodiče?
2: Mám trému. Před rodiči je to vždycky o něco horší než před těmi dětmi. Přece jen oni jsou děti a tak nějak vám věří všechno, co jim řeknete. A ti rodiče jsou v tomhle jiní. Oni mají svůj rozum a svoje pravdy a svoje přesvědčení a obávám se třeba, že tam bude nějaký rodič, který nebude souhlasit s tím, jak něco dělám, nebude souhlasit se mnou jako učitelkou, s čímkoliv, takže z toho jsem nervózní, ano.
1: Ano, v tom má Silvie naprostou pravdu a potvrzuje to i paní učitelka Jarka, která má za sebou dlouholetou praxi.
4: Nejtěžší je komunikace s rodiči. Hodně rodičů má dojem, že když má děti, tak rozumí i pedagogické činnosti. Je strašně těžké kolikrát jim vyvrátit jejich názor nebo je přimět k tomu, aby spolupracovali a táhli s učitelem za jeden provaz, protože to dítě toho umí moc dobře jako zneužívat. A spolupráce s rodiči je úplně nejtěžší. S dětmi se domluví vždycky.
1: Zkrátka, ne každý, kdo se vozí v autobusu, ho umí řídit. A pokud hovoříme o autobusu, ten pomyslný nás zaveze až k adventu.
5: Prosím tě, do čeho ses to pustila? Myslím, že půjdeme ven?
6: Na čemu se divíš? To dělám přece přes 30 let, rok co rok, dělám perničky. A letos nebudu dělat čerty, budu dělat jako vždycky adventní kalendář a místo čertu Mikuláše. Jediná změna. Čili kde mám
5: váleček? To děláš dětem?
6: No to dělám dětem. A do třídy dělám ten adventní kalendář, dělám do třídy. A každý vždycky od prvního si, kdo má v pořadové číslo jedna, si prvního sní perníček, druhého druhý a tak se to bude ujídat, až se dojíme do Vánoc.
5: A děláš to ráda?
6: Dělám to moc ráda. Jednak si tím navoním byt, krásně už se sama naladím předvánočně. No a potom nám, když tam máme ty adventní naskládané ty perničky pověšeny na zácloně, tak to nádherně, když vejdeš do třídy, tak to nádherně voní a takže vejdeš a už víš, že brzo budou Vánoce.
5: A to děláš ze svých surovin?
6: No, samo, ze svých.
7: Každý učitel dotuje školství. To už je prostě náš úděl. Už jsme si tak nějak zvykli, že před Vánocema hňácáme těsto na perníky, které si vyrobíme z vlastních prostředků a potom je přineseme do školy, aby děti mohly péct perníky. Nikdo nám to neproplatí. Na to ve školství nejsou fondy. Každý učitel dotuje svou třídu z vlastních prostředků.
1: Jo, o tom bych mohl mluvit. Do sféry sponzorů patří velkým dílem také manželé učitelek. A to nejen hmotnými statky, ale především technickou myslí a zručností. Není to ale nic nového. Jako dítě učitelů mohu potvrdit, že tomu nebylo jinak ani v minulosti. Co hodin jsem si odpracoval jako dítě v bantické škole. Zkrátka, škola, kde učí maminka nebo tatínek, se do soukromého života prolíná všem členům rodiny. Což také potvrzuje manžel středoškolské profesorky Tomáš.
8: To školství funguje v tom soukromém životě. Zadám úkoly, zkontroluji úkoly. Takže když já přijíždím domů, zpravidla později než moje žena, tak ona už má tu svoji půl hodinu klidu, který potřebuje pro vypnutí za sebou. Pozdravíme se a proběhne kontrola úkolů. Udělal si to, to, to a je potřeba udělat to, to, to. Ono to možná zní jako trošku, že jsem pod pantoflem, ale na druhé straně, jak se znám, tak je to jenom dobře, protože kdyby toho nebylo, tak bych jenom vlčil a vlčil a vlčil.
1: Tomáši, ty jsi ideální manžel učitelky. U 56-letého Viktora si tím ale nejsem tak docela jistý.
9: Jedná s tebou někdy tvoje žena jako se svým žákem?
10: Tak samozřejmě, každý člověk je nějakým způsobem zasažen ve svém jednání svým povoláním. Mně se to samozřejmě stává taky, protože součástí učitelství není jenom předávání informací, vědomostí, ale je to také výchova. No a v tomto směru si manželka přináší práci domů, protože mnohdy se mi stává, že stojím před ní a jsem terčem jejich výchovných poučení, jejich rad do života, jak by se měl chovat, abych byl v životě úspěšný, jak bych se měl vyvarovat určitých způsobů jednání a tak dál. Takže v tomto smyslu určitě si to vůbec neuvědomuje, tak se mnou mnohdy jedná právě jako s žákem, kterého by měla učit.
11: Přiznám se, že se s podobnými situacemi setkávám také. Například na přechodu pro chodce, kdy je auto ještě v nedohlednu, jsem upozorněn, že mám zastavit a rozhlédnout se. Nevadí mi to a takovou situaci považuji za milé zpestření všedních dnů. Horší je, když v zamýšlení nad školními aktivitami přestane moje manželka vnímat. V tom ale naštěstí nejsem sám, že Tomáš.
9: Nosí si tvoje žena domů práci a starosti?
8: Nosí jak v té formě písemné, což jsou tady ty písemky slavně, tak nějaké formě, řekněme, myšlenek a neustále se na něco připravuje, neustále o tom hovoří, neustále něco zařizuje, výlety, ubytování, protože na tu školu myslí neustále.
11: Ano, zamýšlenost učitelky a její odlety z této planety znám velmi dobře. Zvlášť pikantní bývají po celotýdenní šichtě v pátek. Například se zeptám, kdy zítra pojedeme na chalupu? A odpověď zní, nejlepší by byl tvrdý papír, ne?
8: Je pravda, že někdy trošku mě vadí, že její žáci mají přednost přede mnou, ale hold, zas na druhé straně je to znak toho, že asi mají rádi.
9: Jak zasahují žáci do vašeho života?
8: No stává se, že se ohlásí, případně neohlásí a zastaví se u nás, přivedou děti, udělají u nás čurbes, sní můj nedělní oběd a zase odjedou. Takže tímto způsobem zasahují, ale na druhé straně je to, myslím, ta největší odměna pro manželku, jaká může být, protože jsou to třeba žáci, které mají teď 42, 40 let, mají děti, je to její vlastně první maturitní třída a myslím, že vzpomínají na ní ve velmi dobré.
9: Máte třeba jako rodina nějaký svůj program a přijdou studenti s tím, že by rádi paní profesorku pozvali na nějakou svoji akci. Jak se nakonec rozhodne? Pro studenty nebo pro rodinu?
8: Pro studenty, jednoznačně. Protože prostě má ráda. Já když jsem byl dítě, tak učitelka, klasická učitelka, byla plnoštíhlé postavy, měla krimplénové šaty a všechny měli jednotný účes, trvalou. Dnešní učitelka musí být upravená, krásná, vzdělaná, což si myslím, že moje manželka splňuje. Ale o ošatném si může nechat jenom zdát. Možná je to námět k zamyšlení.
7: Já si vždycky vzpomenu na slova své kolegyně, která tvrdila, že učitelka má být hezká. Takže do školy se vždycky snažím se maximálně upravit, aby ty děti, když už na mě 4 hodiny koukají, tak aby se koukali na pěknou paní učitelku.
11: Toho si je vědoma asi každá paní učitelka, včetně té mojí. A zatímco se s jejím pečlivým odíváním do školy setkávám každé ráno, s ošatným jsem se ještě nesetkal. Ani jedno ale není zanedbatelné. Moje manželka si chystá oděv každý večer, aby ho sladila s ročním obdobím, tématikou probírané látky a především s citem pro krásu. A to včetně spodního prádla. Když se jí ptám, proč školnímu oděvu věnuje tolik péče, odpověď je vždycky stejná. Své děti přece učím nejen číst, psát a počítat, ale také estetickému cítění a vnímání krásy. Jo, doby krimplenových šatů už jsou přece jenom dávno pryč.
6: Mám prvňák většinou, takže to můžu potvrdit, že ty určitě holčičky, sledují nalakované nechty, barvu, všechno. I vlasy, když mám změnu, tak přijdou, pochválí, samozřejmě potěší. Ale nejenom holčičky, ale i kluci. Stalo se mi, že kluci v první lavici si mě tak jako měřili, prohlíželi a pak říkali, paní učitelko, co to máte dneska na nohách? Začala jsem od pantoflí, a že to ne, pantofle ne, to víš? Tak říkám, no to mám punčocháče, dneska zelené, abych doladila kolem Vánoc, že jo, jak se zdobí stromeček. A kluci, ale ne, paní učitelko, to nejsou punčocháče. Já jsem říkala, no tak co by to tak jako mělo být, to jsou punčocháče, kluci. Ne, paní učitelko, to jsou to ty rybářský. To jsou ty přece ty rybářské. Jo, co rybářský? No to jak mají ti rybáři, když chytají v té vodě ty ryby, holiny? Jo, to jsou ty rybářské holiny, co jsou až nahoru.
11: Dětská módní policie není jenom na základní škole. Mnohem náročnější jsou studenti na škole střední. O tom by mohla povídat dlouholetá češtinářka Dana. Mimochodem, je to manželka Tomáše, který navrhuje ošatné pro učitele.
12: Měša si zvolila takový citát trošku geronsky, nad tím už přemýšlím já, vy ještě máte docela čas, ale myslím si, že je to úplně podstatná věc pro
9: sposobení. Věnuješ se, když jdeš do školy, nějak speciálně úpravě své vizáži, oblečení a podobně?
13: Musím říct, protože učím studenty na vyšším stupni, že to je otázka celkem na místě, jelikož studentky ve věku 15 až 18 let jsou velkými kritičkami módy, takže ano, věnuji pozornost svému oblečení, věnuji pozornost dokonce i tomu, co je relativně in, protože jakmile vstoupím do třídy, tak z těch 30 studentů zhruba 15 je dívek a těch 15 pohledů mě sjede od hlavy až k patě, zjistí, jestli jsem dostatečně barevně sladěná, co mám nového a jestli je to zrovna v módě, anebo jsem úplně mimo, takže ano, věnuji se. Pokud jsem asi zvolila to správné oblečení z jejich úhlu pohledu, tak se dost často setkávám s větou, paní profesorko, vám to sluší. A musím říct, že mě to fakt potěší.
9: Samozřejmě to oblečení musíš vybírat, musí být kvalitní, musí být hezké a to taky něco stojí. Uvítala bys třeba ošatné, tak jak to kdysi údajně bývalo?
13: Ošatné bych uvítala v každém případě. Já si myslím, že by to měla být téměř nezbytná součást každé učitele, protože je vidět, je na veřejnosti, sleduje ho hodně očí, takže stejně jak třeba v oblasti politické, tak i v oblasti školské by toto mělo fungovat v každém případě. A navíc učitelé nemají tak horentní platy, aby si mohli stále kupovat nové oblečení. O dalších aktivitách samozřejmě nemluvím, ty by měly být taky hodnoceny dle toho, co učitel skutečně odvede, což rozhodně neplatí.
9: Nemáš strach, že tato slova popudí některé posluchače?
13: Myslím si, že určitě popudí ne některé, ale značnou část posluchačů, ale vřele bych jim doporučila, ať si jdou vyzkoušet učit, ať si jdou vyzkoušet veškeré prostředí školní a myslím si, že potom pochopí, co za mými slovy stojí.
11: Jo, vím velmi dobře, co za těmito slovy stojí a ani to nejvyšší ošatné by mě nemotivovalo stát se učitelem na jakémkoliv stupni. Raději půjdu domů a pokusím se vyloudit alespoň jeden z perníčků, které jsou určeny pro děti z 2B.
9: Haló, stav na kávu, už se nemůžu dočkat. Ale tady nikdo není, se dívám. A tady je lísteček. Jsem ve škole, dělám adventní věnce. Tak a je po kávě. Perníčky jsou pryč a mě čeká další cesta do školy, tentokrát úplně jiné. Právě tady začínají Vánoce, protože se tady dělají nádherné adventní věnce. A já tady mám paní učitelku, která je vlastně iniciátorem této akce. Proč se koná?
14: Myslím, že to je důležité, abychom se setkávali my učitelé a rodiče a děti a je to krásné. Já si myslím, že pokud člověk dělá práci pedagoga, tak toto jsou ty chvíle, které ho naplňují a které ho dělají šťastným a že to k té práci patří. ty úsměvy těch dětí jsou pro mě vždycky takovým nakopnutím pro další práci. V letošním roce jsme měli přihlášených asi 76 dětí plus 76 rodičů.
9: Takže bude 76 radostných domácností.
14: Myslím si, že ano.
9: Proč jste přišli na výrobu adventních věnců?
15: Protože každý rok si adventní věnec kupujeme a tentokrát jsme si ho chtěli udělat sami a sami si ten věneček vyrobíme podle našich představ a podle našich přání. A budeme to mít v obyváku na stole.
9: Baví vás spolupráce s učitelkama?
15: Baví, oni jsou geniální, se vším nám pomůžou, jo, jo, je to super.
9: Teresko, máš radost toho adventního věnce?
16: Ano. Mám velikou radost toho věnce.
9: A co se ti na něm nejvíc líbí?
16: Ty svíčky. A tam ten domeček bílej.
17: Hezky to drž, já ti pomůžu za chviličku. Vezmu provázek.
9: Rezort paní učitelky vždycky jsou mašle. A já se zeptám, co vám to přináší?
17: Vítám to, že máme kontakt právě s tou rodinou jinak, než v té školní lavici. Ty děti jsou spokojený, odcházejí s tím adventním věncem a ptají se po nás potom, kdy zas bude nějaká dílnička, kdy bude tohle. Takže tu zpětnou vazbu od nich máme a to je vlastně to, po čemu to děláme.
9: Je to láska k dětem?
17: Je to láska k dětem, k té práci.
11: Vím velmi dobře, jak těžce je v takovém případě láska k dětem vykoupená. Manželka přišla v 7 hodin večer a i když skrývala únavu, hlad skrýt neuměla. Takový den bych opravdu mít nechtěl. A není jediný.
6: Fakt jsem konečně doma. Ráno jsem začínala, v 7 hodin jsem měla doučování. Pak jsem si odučila svoje. Potom jsem měla hodinu dozor ve školní jídelně. Vrátila jsem se naobědovaná, svěží. Šla jsem na webinář. Z webináře jsem letěla do školní jídelny, kde bylo vítí věnců a skončila jsem o 6:30 večer, takže fakt perný den.
11: My, manželé učitelek, umíme číst z jejich očí a tak vím, že když přijde po takové šichtě domů, je potřeba jí hýčkat, připravit lehkou večeři a nabídnout volbu programu v televizi podle její libosti. Večeře mi stejně zbude a u televize vyčerpaná učitelka usne dřív, než začne hlavní program. Takže si navolím to, co chci dle vlastní libosti a vím, že ji nevzbudím. Vánoce se kvapem blíží a zatímco na ně přípravy ve škole vrcholí, domov strádá. Děti se přece o vánoční besídku nemohou připravit a manžel ten to nějak zvládne. A zvládne to rád. Víme to všichni, Tomáš, Viktor a nakonec i já.
8: Já jsem přesvědčen, že nic lepšího mě nemohlo potkat. Profese učitele, učitelky je ta možná snad nejdůležitější, smysluplná práce, protože vlastně vzdělaný národ je to, co bychom všichni měli chtít a proto potřebujeme lidi, kteří jsou kvalifikovaní, chytří a mají proto cit, pochopení pro žáky a tak dále.
10: Učitelství není povolání, ale je to poslání. Je to nezbytný, aby člověk to vnímal jako věc, kterou dělá ve prospěch společnosti.
11: Myslím, že slova dvou manželů učitelek jsou tou nejlepší tečkou za tímto pořadem. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.
0: Archiv Plus.
11: 20. léta minulého století znamenala převratnou změnu v chápání a prožívání moderního umění. Směry jako dadaismus, surrealismus nebo poetismus, ať už se odrážely v divadle, výtvarném umění, literatuře nebo filmu, se otevřeně stavěly proti dosavadním tradicím a velkou roli přitom hrála samozřejmě generace dospívající na troskách starého předválečného světa. Na počátku roku 1926 vznikala v Praze nová kulturní scéna. Dostala název Osvobozené divadlo. Zpočátku hrála v malém divadelku v Nuslích v ulici Na Slupy, pak se přestěhovala do dnešního divadla Na Prádle a brzy se jí také zmocnila dvojice autorů a herců, bez nichž by české divadelní dějiny vypadaly zcela jinak. Zpočátku přitom nebylo jasné, že se dva tehdejší studenti práv vrhnou právě na divadlo. Takhle to líčil Jan Werich Miroslavu Horníčkovi v roce 1966.
18: Já jsem si nepředstavoval, že zůstanu u divadla. Já jsem myslel, že divadlo je mrtvá věc, všecko je film a film zabije divadlo a já jsem byl fanda. Na film ideál jsem měl být filmová hvězda, no to jsem nebyl sám. Takže já jsem nedělal divadlo, my jsme nedělali divadlo s Voskovcem jako program. My jsme měli velkou legraci, my jsme chodívali se svým kamarádům a měli jsme dialogy takový. Jeden z nich byl třeba kupuju hrobku, prodávám hrobku, z toho jsme chtěli písničku. Dva páni říkali, že si kupují hrobku a ten jednomu za ní dával tolik a tolik a ten druhý říkal, to je moc. Já chci míň. A ten říkal, to je takový Dada. Tehdy se to jmenovalo Dada, dneska se to jmenuje Absurd.
19: Absurdní, ano. Čili vy jste, dejme tomu, první dialogy zkusili spolu dřív, než jste vlezli na jeviště.
18: No všem, že jo, no to vlastně my jsme si na to jeviště přinesli sebou, že jo. Na tom jevišti to vzniklo taky nenaplánovaný.
19: Já vím, to prý byla nějaký zádrhel vznikl na jevišti.
18: Ano, tam se to všechno poroučilo, přetrhalo a spadlo a oni nás trčili před oponu a řekli něco, říkejte, my to zatím spravíme. No, tím to začalo.
20: Vzpomínky Jiřího Voskovce na začátky Osvobozeného jsou v rozhlasovém archivu vzácnější. Vzhledem k tomu, že se po roce 1947 do Československa už nevrátil. Následující zdravice k Werichovým 60. tak nejspíš putovala do Prahy v podobě magnetofonového pásku poslaného přes oceán.
21: Tedy Esli Werich a já jsme kdy začali na nějaké programové základně, tak to byl zavilý odpor k jubileum, výročím, vlajkoslávám, fáborům a korouhvím. K veškerému hujajá, piškum, prea, slávám, on je pašák. Zahájili jsme svou činnost co revoltu proti kdejakému slavme slavně slávu slavných slávů, tomu věnec budiš dán, skleničko ty skleněná, proti slavínům, památníkům, panteonům, pantátům, potentátům a páprdům. Na této základně hodláme setrvat i co plešatí a fousatí. Co jeden v životě udělal, to udělal. Co neudělal, to není. Když to, co udělal, je švonepaj, tak to tak, jak tak nevydrží. Pocty, nepocty, hujajá, nehujajá. Shakespeara královna na rytíře nepasovala. A on sám za svého života ani své dílo nevydal z obavy, že by mu to kolegové ukradli. Měl rozum. Zemřel v klidu, bez fanfár, na svých statcích jako zámožný soukromník. A vida je nesmrtelný. Molière se nikdy nedostal do akademie. A když takhle jednou při odpoledním představení dostal chrlení krve a umřel, odmítli ho faráři pohřbít za to, že napsal hru o náboženském pokrytectví. A tomu já říkám skutečná podsta. Ale když je někomu 60, to není podsta, to je nedopatření. Slušnost by kázala, aby se to přešlo mlčením. Jenže slušnost, jak víme, dávno někde v bídě umřela bez oslav a bez náhrobku. A tak nezbude, než jí přát odpočinku a připojit se k Janoslávě.
22: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
23: Radiokniha.
24: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
22: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
25: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
26: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
25: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
26: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
25: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
26: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
25: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
26: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Agenti amerického úřadu ICE začnou nahrávat dopravní kontroly na kamery. Je to reakce na smrtelné incidenty z poslední doby. Fotbalisté Argentiny bojují se Španěli o zlato na mistrovství světa. A zítra bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia.
22: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou muset nově nahrávat všechny silniční kontroly, oznámil to zmocněnec amerického prezidenta pro ochranu hranic Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento měsíc při dopravních kontrolách zastřelili dva muže. Kamery budou mít příslušníci imigračního úřadu umístěné na těle. Homan řekl, že věří, že záznamy agenty spíš očistí, než usvědčí. Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti, zjistila to britská stanice BBC, která zanalyzovala údaje ruské centrální banky. Podle nich se objem hotovosti v oběhu od začátku letošního roku zvýšil v přepočtu o více než 420 miliard korun. To je největší nárůst za stejné období roku od pandemie COVID-19. Důvodem jsou podle BBC především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou. Může za to ale taky snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutice dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52, z nich 13 nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno-Mělník za ně, včetně dokončovacích prací, zaplatí 23 miliony korun, pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
3: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat, a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
1: Argentinci hrají se Španěli o zlato na fotbalovém mistrovství světa. Utkání sleduje Mirko Vasič.
4: Ale ona zatím nepřichází. Merino ve středu pole prostrkává na Rodriho. Rodri přeběhl už středovou čáru. Na pravé straně Jamal má proti sobě Taliafika. Znovu na střed pole Rodri pěkně pod sebe. Oblouček do vápna. Ferran Torres otočky střílí. Tohle byl těžký kop. Ten míč k vám letí, vy se musíte otáčet do toho letu a trefit ho, což se sice Ferranu Torresovi povedlo, ale to zakončení nebylo přesné. Takže zatím 0-0 v závěru zápasu. Mirko Vasič, Radio Žurnál.
5: Nehoda. Nehoda na D4 u sjezdu na Kytín a stále zavřená silnice u Příbrami. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami srazilo auto divoké prase. Nehodu, taky omezený průjezd. Čekejte za sjezdem na Kytín mezi kilometry 22 až 24. Silnice 18 je na výjezdu z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem více než hodinu. Neprůjezdná. Uzavírka po nehodě osobního auta je u fotbalového stadionu. Možná objízdná trasa. Vede přes Lazec a Kozičín. V Českých Budějovicích na Lidické třídě se srazila dodávka s motorkou. Následky nehody jsou poblíž mostu přes Malši. Na místo vyjela policejní hlídka a havárii šetří. A na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni mezi sjezdy na Barandov a Ořech stahují nebo už stáhli provoz do jednoho pruhu. Kilometry 16 až 18, omezení bude v úseku v obou směrech na Ruzyni i k D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme na severu oblačnou, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
22: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: O důvodech konfliktu mezi premiérem a prezidentem. Proč Čína zadržela českého občana? Zemřel konzervativní modernizátor Kataru a pravidlo 3:30. I o tom uslyšíte v dnešních, tedy nedělních názorech a argumentech. Komentáři a poznámkami k domácím i zahraničním událostem vás provede a příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
22: Názory a argumenty.
7: Proč premiér Andrej Babiš tak ostře vyhrotil spor s prezidentem Petrem Pavlem? Jedním z důvodů může být i to, že proti němu nestojí silný opoziční lídr. Víc už rozebere ve svém komentáři publicista Jan Vávra.
12: Nelze si nevšimnout, jak drsně se po příjezdu ze summitu v Ankaře premiér Babiš pustil do prezidenta Pavla. Ve svém podcastu na sociálních sítích oznámil, že on sám je velice trpělivý a nekonfliktní člověk, ale pan prezident vede proti nám skrytou válku. S prezidentem prý nehodlá komunikovat, protože to je podrazák a lhář, který vede kampaň za své znovu zvolení prezidentem. Takový útok mohl být samozřejmě způsoben jeho frustrací z toho, že na summitu NATO dopadl zcela opačně, než jak si představoval. V Praze sliboval, jak všechno všem vysvětlí a jak bude respektován. Nakonec mu Mark Rutte zkrátil čas na projev a nechal ho mluvit jako posledního, kvůli čemuž už v sále nebyli čeští novináři, kteří by obraz jeho úžasného vystoupení předali domácímu publiku. Naproti tomu prezidentu Pavlovi, kterého chtěl premiér Babiš a ministr zahraničí Macinka co nejvíce ponížit, se od tureckých hostitelů dostalo všech poct hlavy státu. Dokladem zájmu českého prezidenta bylo i několik rozhovorů pro významná světová média. Je otázkou, co Andrej Babiš svojí novou taktikou hrotit spory mezi vládou a prezidentem sleduje. Může jít o pokus překazit Pavlovo znovu zvolení v příštích prezidentských volbách. Není pochyb, že by Andrej Babiš rád na Pražském hradě nahradil Petra Pavla někým poslušnějším. Již dříve avizoval, že vládní koalice musí postavit vlastního kandidáta. Problém ovšem je, že kandidát schopný se postavit Pavlovi, není k nalezení. Současný prezident se těší výrazné podpoře obyvatel a jako stávající hlava státu bude mít vždy ve volebním souboji výhodu. Začalo se spekulovat i o tom, zda nechce být prezidentem sám Babiš a zda tohle není jeho začátek kampaně. Ale Babiš s Pavlem už jednou prohrál a kdyby prohrál i po druhé, asi by ho to natolik oslabilo, že by stěží mohl dál nerušeně pokračovat jako premiér. Proto vypadá jako nejpravděpodobnější varianta, že Andrej Babiš, tak jako všichni populisté, potřebuje k obrazu úspěšného vládnutí nějakého nepřítele. Každá politika je živena konflikty, ale tažení všech populistů jsou založena na nesmiřitelném boji s nenáviděným nepřítelem, kterého je třeba zničit a zadupat. Napodobování Donalda Trumpa je tady zcela zřejmé. Naše současná opozice takovým nepřítelem pro Babiše rozhodně není. Nedokáže se spojit do účinné formace a její politické výkony jsou tristní. Nakonec všechny tahanice okolo interpretace ústavy si Petr Pavel musel odpracovat sám. Hlavní problém ovšem spočívá v tom, že opoziční strany nepochopily, že současná politika je zcela personifikovaná. Sebelepší a sebedůmyslnější programy nic nezaručují, pokud neexistuje nějaká tvář, která je dokáže prodat. Tento trend souvisí s rozhodující rolí emocí a příběhů, koncentrovaných do krátkých videí na sociálních sítích, které zcela vytlačily četbu volebních programů. Lidé nechtějí o politice přemýšlet a porovnávat různá nabízená řešení společenských problémů. Rozhodující je pro ně dojem z osobnosti vůdce a důvěra, kterou k němu cítí. Politika, zejména v podání populistů, se stala filmovým soubojem marketingových obrazů. A protihráčem upovídaného spasitele Andreje Babiše se tak přirozeně stal zásadový a pevný Petr Pavel. Opozice žádného lidového vůdce nevygenerovala. Můžeme zpytovat svědomí, do jaké míry si za současnou podobu politického soupeření můžeme svojí pohodlností, povrchností a nekritickým přejímáním zábavných trendů my sami. Ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat.
7: Publicista Jan Vávra. Program návštěvy předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně, na kterou odlétá právě dnes, se rozrostl o nečekaný bod. V Číně byl před pár dny zadržen český podnikatel. Co to znamená pro česko-čínské vztahy a může to souviset s čínským občanem, kterého na začátku roku zadržela pro změnu česká policie? Nad tím se ve svém příspěvku zamýšlí Martin Fendrich, spolupracovník deníku Forum 24.
9: Jistě se pamatujete.

0: Peng Imina, pražského zpravodaje čínského stranického deníku. Tento muž byl sledován zhruba 2 roky. Byl obviněn ze špionáže, měl shromažďovat kompromitující informace na politiky. Ty by Čína mohla využít k jejich vydírání. Číně na špionovi samozřejmě velmi záleží, chce ho zpátky. Jenomže Yang Imina poslal soud do vazby a probíhá s ním trestní řízení. Do toho politici, ať hodnotový nebo bezhodnotový, nesmějí zasahovat. Nedávno byl v Číně zadržen český podnikatel, který podle informací deníku N spolupracoval s impériem zbrojaře Michala Strnada. Zatkli ho koncem června, zatím nebyl obviněn. Do Číny cestoval na pozvání tamních úřadů. Jde o spolupracovníka firmy Eldis. V Číně měl certifikovat nějaké radary na letišti a zadržela ho čínská tajná služba. Nedrží ho ve věznici, ale v zařízení čínského ministerstva vnitra, řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Nabízí se úvaha, kterou potvrzují jak lidé z tajných služeb, tak z diplomacie, a to, že Číňané plánují výměnu zadrženého Čecha za komunistického špiona Yang Imina. Českého podnikatele pozvali, zatkli a možná ho obviní také ze špionáže, aby měli materiál na výměnu. Ministr Macinka ovšem popírá, že by případy Yang Imina a nedávno zatčeného českého občana jakkoliv souvisely. Podle něj jde o mediální spekulace a říká, že ani čínská strana nepotvrdila nějakou spojitost. Jsou to 2 izolované případy. Proč by to ale Číňané dělali? Nejsou blázni. A Macinka zřejmě blafuje, aby měl prostor pro vyjednávání s Pekingem. Což mu ovšem nemůžeme vyčítat. Do Číny poletí Tomio Okamura, předseda sněmovny. Míří tam s plánem, že budou zrušena víza, obnoven turistický ruch z Číny do Česka, že přibydou nové podnikatelské příležitosti a že Národnímu muzeu v Praze bude zapůjčena slavná terakotová armáda. Je dost možné, že bude během návštěvy o výměnu zadrženého Číňana za zatčeného Čecha požádán. Případ zadržení českého občana vypadá jako jasná ukázka toho, co Čína dnes představuje. Brutální režim, který kašle na zákony. Bezhodnotová politika ovšem znamená přesně toto akceptovat, ne-li přímo podporovat. Pro českou vládu je to ošklivá šlamastika. Soudu nemohou nařídit, aby zadrženého Číňana pustil. Nejsme v Číně. Co z toho vyvodit? Nechoď Česko s Čínou na led. Mnohý případ známe. Čína klouzne a Česko si nohu zláme.
1: Tolik Martin Fendrich. Katar se v posledních letech objevuje ve zpravodajství kvůli své zprostředkovatelské roli při urovnávání konfliktů v regionu a samozřejmě kvůli ekonomickému vlivu, dodávkám plynu, především toho zkapalněného. Fanoušci si nejspíš vzpomenou i na mistrovství světa ve fotbale před 4 roky. Málo se ví o jeho vládcích. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland nás teď vládnoucím rodem provede.
2: Jméno katarského emíra Hamada bin Khalify Sáního nebylo zdaleka tak proslulé jako činy, které ve své funkci vykonal. Na jeho život se lze dívat 2 způsobem, s obdivem nebo podivem. Hamad bin Khalifa Sání vládl své zemi v letech 1995 až 2013, tedy pouhých 18 let. Navíc Katar nepatří se svými 3 miliony obyvatel k velkým státům, spíše naopak. Význam tohoto emíra spočíval mimo jiné v tom, že svému státu vybudoval nesmírně veliký vliv doslova v celém světě. Rocaniu vládne emirátu už víc než 150 let, přičemž Katar byl až do roku 1971 britským protektorátem. Jeho ekonomice pomohlo objevení ropy, ale před 30 lety, kdy se Hamad bin Khalifa Sáni dostal k moci, se země znovu ocitala v hospodářských problémech. Emír ve svých 44 letech, tehdy nejmladší vládce v oblasti Arabského poloostrova, začal reformovat ekonomiku, investoval do infrastruktury na těžbu a zkapalňování plynu a během pár let udělal z Kataru jeden z nejbohatších států, zejména při přepočtu na obyvatele.

0: Nejen katarský plyn, ale i katarské aerolinie, letiště nebo přístavy udělali z Kataru důležitého hráče. A také investice nejrůznějšího druhu. Dnes Katar vlastní důležité podniky na západě, fotbalové kluby, přední umělecká díla a další věci, které lze koupit za peníze. A těch má Katar dost. Platí to i pro rozsáhlý systém médií v čele s televizními kanály a webovými stránkami Al Jazeera, možná nejvlivnějšího média v arabském světě. Al Jazeera vznikla rok po změně na katarském trůnu, letos oslaví 30 let. Právě šejch Hamad bin Khalifa vybudoval nejen nový ekonomický, ale i vnitropolitický a zahraničně politický model, založený na nečekaných kontrastech. Je to tradiční monarchie, de facto politická diktatura, která doma udržuje konzervativní poměry a potlačuje jakoukoliv reálnou opozici. Současně podporuje na Blízkém východě jinde řadu povstaleckých nebo i islamistických skupin a vyvolává v těchto společnostech rozvrat. To dlouhodobě popuzovalo řadu dalších států oblasti. Saúdská Arábie proto po několik let Katar bojkotovala a izolovala. Projevilo se to během arabského jara, ale také ve vztahu k Izraeli, protože Katar financoval hnutí Hamas a dosud hostí část jeho exilového vedení. Katarští vládcové ovšem dlouhodobě dokázali tyto zcela rozporné postoje udržet pohromadě. Katar, který podporuje sunnitské extremisty, udržuje blízké vztahy s šítským Íránem. Zároveň spolupracuje se Spojenými státy, i když financuje protizápadní propagandu a ozbrojené skupiny. Se současným americkým prezidentem udržuje úzké vztahy. Donald Trump dokonce přijal dar v podobě luxusního letounu. Katar se též prezentuje jako úspěšný zprostředkovatel a vyjednavač, hasící různé krize. Ovšem je také systematicky vyvolává. Přesto je chápán jako užitečný nebo neopominutelný partner i pro země o dva řády větší. Doma emír vykonával umírněné politické i společenské reformy. Na jejichž podobě se podílela jedna z jeho manželek. Katar je současně zemí, kde jen asi 12% obyvatel jsou občané, zbytek jsou cizinci s velmi omezenými právy, obvykle gastarbeitři z chudých asijských zemí. Katar za vlády zesnulého emíra usiloval o co největší mezinárodní vliv i za cenu sporných kroků. V těchto dnech se znovu mluví o některých věcech, jako je spolupráce dnešního katarského vládce s Íránem, který ho přitom v těchto dnech ostřeluje. Nebo o tom, že Katar blokuje v Německu pokusy o záchranu skomírajících továren Volkswagenu, protože by firma spolupracovala na zbrojní výrobě s Izraelci. Ve Spojených státech se nyní také debatuje o tom, že některé ropné státy, v první řadě Katar, získaly pomocí peněžních darů obrovský vliv v akademickém světě a mimo jiné tam propagují názory blízké ideologii muslimského bratrstva. Emírova vláda měla ještě jednu zajímavou stránku. V rodu, který Kataru vládne, nebyla nikdy nouze o převraty. Otec zesnulého emíra se dostal k moci tak, že svrhnul svého bratra. Jenže i sám Hamad bin Khalifa Sáni svrhnul svého otce. Ten se pak ještě neúspěšně pokusil zbavit svého syna. Tento koloběh emír Hamad bin Khalifa zastavil. V roce 2013 po 18 letech odstoupil ve prospěch svého syna, což je v oblasti výjimečný jev. Nechal si nadále vládnout s tím, že je potřeba uvolnit místo mladší, energičtější generaci. Nynější vládce Tamim bin Hamad al-Sáni, nyní 46-letý, pokračuje v cestě, na níž kročil jeho zesnulý otec.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Existují nějaké tajné dohody mezi americkým a ruským prezidentem Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem, uzavřené zhruba před rokem v Anchorage, které mají vysvětlovat dobrý vztah Spojených států vůči Rusku, jak praví mýtus. Tak nad tím se zamýšlí publicista Jefim Fištejn.
3: Z úst vysokých státních činitelů Ruska, počínaje samotným Putinem, přes vrchního kremelského diplomata Lavrova a končí jeho ministry a podržtaškami, často slycháváme, že současné problémy a svízele země na frontě a v týlu jsou způsobené hlavně záludným chováním amerického prezidenta, který podle zradil dohody a úmluvy údajně uzavřené během loňského srpnového vrcholného setkání obou vůdců na Aljašce. Mýtus o existenci nějakých závazných tajných ujednání vzešlých z tehdejšího samitu udržuje ruská propaganda pod pojmem duch Ankoridže. Tento domnělý duch měl vyjadřovat přátelskou, takřka spojeneckou atmosféru setkání a z něho vyplývajících závazků. Problém s výkladem rok starých událostí tkví v tom, že mnozí západní a čeští komentátoři tehdy spolkli ruskou návnadu, jak se říkají, s navijákem. Představa o tom, že Donald Trump plní, co kremelskému tyranovi na očích vidí, pokud vůbec není přímým agentem KGB, totiž dobře pasovala do jejich konceptu, v němž odpudivá bytost Trump systematicky ničí dobrý starý liberální svět. A v tomto konkrétním případě nepokrytě fandí agresorovi a podráží nohy Ukrajině. Poslední rok ukázal, že celý tento výklad byl v lepším případě hloupý, v horším případě zrůdný a každopádně zavádějící. Nejen neexistence žádných podepsaných dohod, ale také jasná slova amerického státního tajemníka Marka Rubia o tom, že na Aljašce nebyly učiněny žádné závazky nebo sliby. Vyvrací tyto pověsti, co by liché tlachání, které se neopírá o fakta. Proč se tedy Rusové neustále odvolávají na údajně zrazený duch Ankoridže, po němž, dalo by se říct, zůstal jen jakýsi puch Ankoridže? Vladimír Putin zoufale potřebuje najít někoho, na koho by mohl ukázat prstem jako na původce nynějších nebetyčných krachu a průšvihu. Kdo by ho mohl zbavit odpovědnosti a vyvinit z hrozící odplaty za trapnou porážku. Ruští propagandisté zacházejí ještě dál a snaží se představit věc tak, že to byl vlastně Trump, kdo nabádal Putina k pokračování válečného dobrodružství. Ten, co by naivní holubička míra americkému hoštaplerovi naletěl a vsadil všechno do uskutečnění v podstatě Trumpova plánu. Zradný Američan mu nyní vrazil kudlu do zad, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. To je skrytý smysl zkazky o duchu Ankoridže.
1: Publicista Jefim Fištejn. Vysoké teploty sužují nejen Česko, ale plné ruce práce s jejich dopady mají i ve Francii. Především francouzští hasiči se potýkají s řadou požárů, které v naprosté většině vznikají díky lidem. Více už v příspěvku spisovatelky Kláry Notaro, která ve Francii dlouhodobě žije.
4: Letos ve Francii dosud schořelo 32 000 hektarů polí, lesů, vinic, kempů. Tisíce lidí muselo opustit své domovy, ke kterým se blížil oheň poháněný silným větrem. Hasiči současnou situaci považují za velmi závažnou, protože již delší dobu počasí splňuje podmínky pravidla 3/30. Tou první třicítkou je teplota vzduchu, když je venku víc než 30 stupňů, riziko požáru je větší. Tou druhou třicítkou je vlhkost vzduchu. Když je nižší než 30%, tak suché rostliny snadno vznítí. A tím dalším rizikem je rychlost větru. Když vítr vane větší rychlostí než 30 km za hodinu ve vysušené krajině, tak se hasiči potýkají s velmi těžko krotitelným živlem. Hasičů je ve Francii bezmála 250 000, z nich je 200 000 vyškolených dobrovolníků. Jsou to pracující nebo studující lidé, muži i ženy. Mezi nimi jsou také odborně vzdělaní dobrovolníci, například psychologové, kteří jsou dobrovolníkům k dispozici. Ti totiž zasahují ve velmi těžkých situacích. I když se zdá počet hasičů vysoký, tak na lesní požáry nestačí a jsou vítaní kolegové ze zahraničí. V rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie do Francie vyslala dva vrtulníky s mnohačlennou posádkou i Česká republika. V Pyrenejích a v jižní Francii hoří těžko přístupné lesy. V Alpách zase blesk způsobil požár velkého rozsahu, který uvolnil kameny a ty zavalily silnici. Horské středisko Pralognan-Lavanoise s jedinou přístupovou cestou se tedy musí zásobovat helikoptérou. Rozsáhlý požár zničil také hluboký les ve Fontainebleau u Paříže. Jediná oblast, která je požáru ušetřená, je severní Francie. Požáry vznikají z 90% lidským přičiněním. Někdy jde o nešťastnou náhodu, kdy na železnici nebo při zemědělských pracích vznikne jiskra a od té chytí celé pole, ale většinou jde o zlý úmysl. Za posledních pár týdnů bylo zadrženo několik desítek mužů podezřelých ze žhářství. Profesionální i dobrovolní hasiči chodí dělat osvětu do škol, kde se jim dostává velmi kladného přijetí. Pro děti a mládež jsou hasiči hrdinové.
1: Spisovatelka Klára Notáro. Když boj s byrokracií posiluje úřady, to je titulek komentáře publicisty Petra Holupa, který se blíže podíval na fungování, nebo podle mnohých spíš nefungování, jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Poslechněte si ho v repríze.
5: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže, a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvar tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když z čista jasna počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
1: A to byl poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
6: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Pondělí 12. února 1979. Je ráno. Sny jsem měl bez významného děje. Například na tabulce přede mnou pořád zeleně blikalo totéž třímístné číslo, jež jsem si nezapamatoval. Složeno bylo z číslic psaných neobratným rukopisem tranzistorových počítaček. Dále jsem železnou lopatkou přehazoval popel na jednu hromádku a bylo mi divné, že tam patří i popel vzácných lidí. Slovo vzácných se mi opakovalo a týkalo se Jiřího Koláře. Přišla Otka Bednářová, pozval jsem ji dál. Vešla sice, vzala si čaj a kousek štrůdlu, ale naše řeč drhla. Otce jsem se znelíbil. Ani ne před 3 roky mě ještě ctila. Ivan Klíma mi onehdy pravil, že otčin vztah ke mně je přímo školním příkladem, jak zbožňování promění se v opak. Co se dá dělat? Příčinou je Zdena a tak dále. Před několika lety spolu obě mluvili, dokonce se navštěvovali, dokonce mě Otka jednou vezla svým trabantem za Zdenou do Rochova. Ani jsem si nevšiml, kdy došlo k obratu. Když se před odjezdem z republiky loučil Vilém Prečan a já jsem u nich byl, vzal mě na dvorek a řekl mi, že to nemůže vydržet a musí se mě zeptat. Otka ho varovala, že se mi nedá už věřit, protože Zdena je na mě nasazená. Můžu to vyvrátit? Řekl jsem, že nemůžu. Vyvrátit nemůžu. Vyvrátit bych nemohl ani o sobě. Negativní důkazy neexistují. Že ale takové úvahy znám a vedly se snad už o kdekom, včetně Otky. Já takové řeči prostě nepřijímám, ale jsem opatrný. Ke každému. V rozličné míře. 100% věřím jen několika lidem, a ti to vědí. Zdeně neříkám nikdy víc, než kolik potřebovala pro svou práci na petlici. Hlavně nikdy nic o žádné akci předem, a to už z prostého důvodu, abych ji chránil od vydírání. Chtěl jsem, aby nejenom nic nevěděla, ale aby oni věděli, že ona nic neví. Už to vědí. Otka teď žije pro Chartu a pro Ledererovu Moniku. Já jsem ji zklamal víckrát, že jsem pro Chartu neudělal, co ona si myslela, že bych udělat měl. Buď mi to bylo odlehlé jako takzvaný Patočkův tribunál, nebo jsem dělal na něčem důležitějším, o čemž jsem jí však neřekl.

Středa 14. února 1979. Jel jsem ke Zdeně. Uvítal mě výbuch černé chlupaté vášně. Bibisa. Zdena nepřišla ještě z práce. Odložil jsem tašku a šel s Bibisou ven. Vyskakovala po mně a skoro lidsky vykřikovala. Pak zasletila s jemným klapáním drápů po schodech dolů a každou chvilku obrátila hlavu, hleděla na mě do veliké výšky a její šílená radost mě až bolela. Bibisa je pekinéska, celá černá. Vypadá s velkýma vystouplýma očiskama jako ďáblík. Obešli jsme blok a Bibisa nic. Šel jsem s ní do parčíku na sníh, tam taky nic. Nechal jsem ji pochodit sněhem, aby si očistila tlapy a odnesl ji na ruce domů. Věděl jsem, co a kde mám hledat, taky jsem to našel. Přistrčil k tomu Bibisin ďábelský obličejík a symbolicky pleskl po zadečku. Valila na mě oči a její ukrutný strach mě až rozesmál. Ale uviděl jsem také, že má jedno oko zarudlé. Tu jsem si povšiml na stole flaštičky s borovou vodou, oční masti a vaty. Vymyl jsem jí oko a namazal. Obešel jsem vedlejší pokoj, abych zjistil, co je nového. Našel jsem nový účet z advokátní poradny na 300 korun a rozepsané, pro mne připravené 3 články, které jsem tu posledně nechal. Milý Jiří Grušo, milý Luboši Dobrovský a milým přátelům Vaculíkovi, Havlovi a Pithartovi. Náš milý spor pokračuje ve vší lásce. Zde na to všecko opisuje, ale nepřiměl se mi, aby se mezi mnou a Jiřím rozhodla. Nemůžu si pomoct, řekla. Když jsem toho Jirku opisovala, musela jsem se smát. Nejsem schopna brát vás vážně. Vtipný únik docela. Za chvíli Zdena přišla. Bibisiny výbuchy lásky. Zápěstí pravé ruky ofačované. Má v něm zánět. S levou rukou zaschodí na obstřiky. Se žaludkem má jít na rentgen, s páteří na cvičení. Sumárně je to klinický uzel kontraindikací, jehož koneček by se snad dal najít po dlouhém odpočinku v klidu a péči, bez rozčilování a bez psaní. Tu páteř má doněčenou z petlice, žaludek a nervy z policejního tažení proti petlici, jež loni v srpnu vyvrcholilo originálním terorem. Zavřeli Zdenu na venerologické oddělení, kde byla násilím vyšetřena na pohlavní nákazu. Byla tam 3 týdny, nesměla telefonovat, psát, ani dostávat poštu a to ještě nebylo všecko. Bylo mi dneska tak špatně, řekla, že jsem jenom seděla nad stolem a bránila se omdlít nebo řvát. A kouřit ti šlo? Jenom 8 cigaret za celý den. To jí opravdu muselo být zle. Neměla bys tolik psát. Proč toho Tatarku tak válíš? Podívej, miláčku, zavřeli mě do fabriky, aby mi znemožnili opisovat. Proto píšu a třeba zdechnu. Vzala si cigaretu a nabídla mi taky. Vzal jsem si. Bohužel, řekla, nedaří se mi psát to tak čistě, jak bych si přála. Přece jenom se mi ta slovenština už vzdálila. A ty jsi tam, rozesmála se bezlasně, až cukala břichem, proto se hned musela chytit za žaludek. Ty jsi tam ještě nadělala 150 vůkaní navíc, řekl jsem. Přidaš si samozřejmě 50 haléřů za stránku. Ukázala na stůl, kde ležel účet z advokátní poradny. Za neúspěšnou stížnost proti teroru z loňského léta. Viděl jsem, můžu ti dát zálohu na Tatarku. Jsi s ním skoro hotová. Dal jsem jí 400. Děkuju, řekla. Není zač, jsou to tvoje peníze. Píšu to velice ráda. Mám přitom potěšení, řekla. Kde? Zeptal jsem se. Po předkrmu, cigareta značky Sparta, Zdena cosi chatrně pojedla. Bibisina láska zas u jejího boku. Pak jsme vypili kávu a ukázalo se, nejrozumnější ze všeho jet s Bibisou na pohotovost. Včera měla teplotu, bělmo oka zarudlé, ale teď jí úplně šedne celé oko. Na veterinárním středisku v Říčanech jsme asi 30 minut čekali. Bibisa přijala injekci bez mrknutí. Vyšetření s ošetřením stálo jenom 33 korun. Zaplatil jsem je.
Zítra večer s ní Zdena musí sem zajet znovu. Jeli jsme zpátky do Prahy, chtěla mě zavést domů, ale nechal jsem se vysadit na konečné 29. Cestou jsem četl Šimsovu studii o Havlíčkovi. Jestli najdu volné ženské ruce, nechám tu knížečku opsat.

Pondělí 19. února 1979. Bylo ještě šero, teprv asi půl desáté dopoledne, když přišla Daňa Horáková a udělala tady jasnou skvrnu svým červeným kostýmem. Pod ním měla bílou, poloprůhlednou sámkovou halenku. Uvedl jsem ji sem do pokoje. S Daňou jsem snad nikdy v kuchyni neseděl. A proč? Ta otázka mi napadá až teď. Protože jsem vždycky chtěl asi dát její návštěvě ráz oficiálního přijetí na její žádost, kdy se projedná pracovní záležitost, a to v čase společensky přiměřeném. A proč? Protože jsem se jí, myslím, bál. Je to žena dráždivá pro muže i ženy. Pro každé ovšem opačně. Byla to žena s ženskou pověstí, jež se nepovídala, nýbrž spíš mlčela. Přičemž mlčení mužů bylo o jiném, nežli mlčení žen. Objevovala se po léta v každé disidentské literární společnosti, kde jejím garantem proti všem pochybám o důvěře či příslušnosti byl Václav Havel, jemuž dělala výkonnou redaktorku edice Expedice. Byla pokaždé dostatečně obklopena muži, proto jsem ji pomíjel. Nechtěje se nechat přitáhnout tím, co zajímalo ostatní muže a také mne. Za léta jsem s ní při takových příležitostech promluvil ze své vůle snad 10 vět. Hned jak přišla, překvapil mě její jaksi uštvaný výraz. Pane Vaculíku, musím se konečně vzdát. Tím dochází na vaše slova, proto vás jdu poprosit, abyste mi šel za svědka. Proč nejde Václav? Nemám možnost se s ním tak rychle domluvit a pak nevím, jestli by šel. Proč by nešel? Ale děti, víte, co se o mě říká. Ovšem, vím, ale jak to, že to ví ona? To nemá. No dobře, pravil jsem, ale když vás pan Václav vdá, bude vás mít z krku. Usmála se hubeně pod brýlemi. Proč se radši nezeptáte, koho si beru? No, napadlo mi několik jmen, řekl jsem zbaběle. Tak ty všecky to nejsou, mávla rezolutně rukou. Je to Pavel K. On je tady, divil jsem se. Už od Vánoc a nechtějí ho pustit zpátky, dokud prej si mě neveme. A tam má smlouvy, termíny a bude mít strašný průšvih, když co nejdřív nezačne točit. Vy odjedete s ním? Nerada bych. Jak vás můžou donutit? Jako jeho. Už mi vrátili pas. Během 4 dnů mi dali výjezd. Podívejte se. Podala mi pas. Jak si to vysvětlujete? Zeptal jsem se. Odpověděla. Nejsme schopni na to přijít. Nespíme kvůli tomu. Jsme na sebe celé noce zlí. To bude nějaká strašlivá lest, řekl jsem. Ona řekla. A nikomu to nevysvětlíme. Přátelé jako by se vypařili. Mohla jsem snášet všecko z tamté strany. Ale když to přijde i z této, jsem u konce. Půjdete teda? Půjdu, řekl jsem. Čtvrtek 22. února 1979. Je 9 hodin večer. Madla je na koncertě, oblékla si dlouhé šaty a ode mne dala si zavěsit náušnice. Odehrálo se to mlčky. Nebyl jsem 2 dny doma, mám pocit porušené souvislosti. Ba násilné přervy. Dneska jsem byl Daně Horákové za svědka. Svatba se konala na Staroměstské radnici. Úředník byl komicky slavnostní. Věda však, koho oddává, vypustil řeči o socialismu a státní péči. Bylo to kratší. Včera jsem pravil Zdeně. Jdu za svědka Horákové. Proč si nepozvala Václava? Správná otázka snad zní, koho si bere, nemyslíš? Koho si bere, to tuším, Rudu přeci. To tedy ne. K. Nechtějí ho pustit zpátky do Německa, dokud prý se neožení se slečnou Horákovou. Vykládal jsem a zdálo se mi to v té chvíli blbší než předtím. Ona se tedy vdává na příkaz STB? Takové násilí bych si taky dala líbit. Jiné zavírají, vyhazují z práce. Daňu šťastně provdají a pošlou do Německa. Není ti to divné? Nevím, proč by měla jen protruc STBákům odmítat jediného chlapa, s kterým kdy chtěla opravdu být. A to by právě měla. To je jinak. Všichni se od ní odvracejí a ona to řeší útěkem.
Tím se přiznává. K čemu se přiznává? Prosím tě, slyšel jsi o tom dokumentu Charty, který se nemohl dostat estébákům do ruky jinak než od ní? Slyšel, ale nemám možnost si to ověřit. Ověřili si to jiní. Stejně důvěryhodní lidé jako ty. Takže to nejsou jenom nějaké řeči. Měla bys pamatovat na to, co se může všecko říkat o tobě. Jenže tam mají někteří lidé přímo důkazy. I to se jenom říká, že je mají, řekl jsem jako definitivní poslední slovo. Ale tomu snad věříš, nedbala na mě, že se s ní vyspal z Charty kdekdo. Tak já jsem to nestihl a zítra se mi vdává. To ani nebyla hádka, jenom taková střelhbitější konverzace. Zdena se nehádá. Po mém posledním slovu se rozesmála. Ale to ještě můžeš dohonit. Kývni prstem a věnuji ti svou svatební noc. A dodala ještě tu milionovou větu filmových pláten. Umím si docela představit, že na tebe bude milá. Budu ti o tom pak vyprávět, zbývalo mi říct. Za chvíli řekla starostlivě. Musí ti ale být jasné, že ty jí máš jenom napravit otřesenou pověst. Ano, to se přímo vnucuje. Nevím ale, co s tím mám teď dělat. Nechodit tam. Řekl jsem, že půjdu. Neměla už čas schánět někoho. A ty jsi byl pohotově na věšáčku. To už mě dopálilo. Řekl jsem, podívej, přišla, řekla, že se v 9.20 vdává. Mám v 9.20 čas, tak jdu. Ano, říkají o tobě správně, že jsi dobrý český vůl. Nejsem žádný dobrý vůl. Pozor, řekla jsem ještě český. Nejsem ani český vůl. Dělám, co chci, z důvodů, které jsou moje. Každému vadí, že nejsem vůl jenom k jeho potřebě. Ne, přesněji. Nikomu by nevadilo, kdybych byl vůl k jeho výhradní potřebě. Ani by si nevšiml.

Pondělí 26. února 1979. Večer k nám přišel Jan Šimsa. Dobře vypadá. Hovor jsme vedli o velice mnohém. Měl postavení prominentního vězně, což z části pocházelo z jeho exkluzivní choroby, chladové alergie, před jejímž nevyzpytatelným chováním se vězení cítilo trochu nesvé, a pak z popularity jeho případu. Považuje za štěstí, že byl zavřený právě on, když zřejmě někdo z jeho rodiny měl být postižen. Podle jeho názoru mladý člověk tak do 35 let by tam chodit pokud možno neměl, aby se mu neporouchala bytost. Mluvil znovu o fejetonu, který jsem o něm napsal, a mě překvapilo, že neporozuměl správně jeho závěru. Píšu tam, že i my máme, jako náš bratr na Špilberku Jan, hledat první vinu u sebe a ne vždycky u těch, kdož nás utiskují či vypuzují ze země. Nečekejme, že naše úsilí musí dojít odměny, čili zvítězit nebo aspoň vejít do dějin jako oběť. Naši nepřátelé představují celou levou stranu našeho díla. Bez symetrické kompozice správného martyria se šťastnou pointou bychom se ani my lotři na pravici tak nezaskvěli a sám náš spasitel měl by o příležitost míň. Amen. Tento odstavec bral pouze jako literární tribut jeho křesťanské pokoře, o níž předtím mluvím, s nezávazně didaktickým posláním. Tak jsem mu teď musel bohužel a ještě víc bohužel před madlou vyložit, že ten odstavec pravdivě vyjadřuje můj nynější stupeň poznání. V něm je vlastní smysl toho článku a nikoli jenom, že Izrael už nemohl před Hospodinem snášet ty urážky. Bojujíce musíme aspoň někteří vědět, že nemůžeme zvítězit, ba není si ani co přát, abychom zvítězili. Poražené zlo mimo nás ujalo by se ihned uvnitř nás a prorůstalo námi. Mám raději, když je vidím objektivně mimo sebe a můžu se od něj oddělovat, než kdyby bylo v mé tkáni a já je mohl potřít pouze sebevraždou. Je otázka, řekl jsem, jestli odmítajíce rány, neodmítali bychom část Boha. Což je vyjádření, jímž jsem se chtěl přiblížit Šimsovi a nic tím nechci říct o existenci či povaze Boha ani o mém vztahu k němu.

Úterý 27. února 1979. Ráno jsem našel na svém stole lístek od Madly tohoto obsahu. Je mi líto, že všechno dopadlo, jak dopadnout muselo. Nebudu dál vystupovat ve falešné roli. Taky cítím, že už mě těžko snášíš ve všech formách. Říká se tomu devalvace všech oblastí manželského soužití. V kuchyni na stole nechala další lístek. Jako důkaz, že myslím na pana Pecku, upekla jsem štrůdl. K večeři udělej, co chceš. Pozval jsem na dnešek Karla Pecku, ale ona tedy nechce před ním vystupovat ve falešné roli. Nachystal jsem si aktovku a tašku, promyšleně, a jel do města. Nejprve jsem dal do vazby Tatarkovi písačky, paní vedoucí mlčky vzala blok objednávek a psala moje jméno beze slova a bez úsměvu. Zatím se mi nepodařilo přiblížit se k ní, takže nevím, co si myslí. Když jsem jednou řekl, že objednávku nepotřebuju, což byla nabídka, aby to udělala načerno, do vlastní kapsy, chladně mi podala objednávku k podpisu. V tramvaji jsem přemýšlel, co ještě musím udělat, než toho budu moci nechat. Někoho nechám vyzvednout z vazby Kohoutovu Katyni a musím ji prodat. Do vazby musím ještě dát Rotreklovi básně Nezděné město, co už rozepsané. Nechám ještě jednou opsat Mezníka Šimsu, protože první várka se jaksi lehce roztratila. A Šimečka. Ten se má vyzvednout příští týden. Pak rychle s ním pryč. A když dostanu zpátky 3000, které jsou v černé hvězdě Evy Kantůrkové, spočtu to, udělám inventuru a krach, nebo vyvěsím ceduly pro nemoc zavřeno. Pozval jsem na večeři Karla Pecku, ačkoliv nevařím. Pecka před chvílí odešel a já široce větrám kouř, než přijde Madla z práce. K večeři měli jsme slepici na paprice, kterou jsem koupil za rohem v automatě. Moc nám to chutnalo. A Karel mi slíbil, že bude o mém vaření přehnaně vykládat Kostrounovi, jehož se jistě dotkne, že by někdo v Praze vařil líp než on. Určitě se přiletí vyptávat, jak jsem tu slepici dělal. Karel přinesl litr červeného vína ze sklepa z Moravy a brzy jsme už posuzovali vojnu Číňana s Vietnamcem. Pravil jsem. Nakonec budeme my a celá Evropa ještě muset jít Rusům na pomoc a půjdeme rádi, Karle. Karel se mnou souhlasil. Zeptal jsem se ho. Víš, co říká Gruša? Karel odpověděl. Jak bych mohl, hochu? Pravil jsem. Tak Gruša říká, že Čína je zemí poříční kultury založené na obdělávání země. Je to kultura tedy intenzivní, zaměřená jen dovnitř. Číňan není z povahy agresor jako někdo. Pecka pokýval hlavou, pak pravil. Ano. On jenom Číňan, dosáhnuv jistého nahuštění svých políček, potřebuje další řeku. To musím Jiřímu zopakovat.

Pátek 2. března 1979. Můj bratranec Ludvík se u svého tatínka Ludvíka, který mi šel za kmotra, vyučil stolářem. Jako tovaryš musel vyrobit hlavolam. Je to 6 hranolků o délce 100 mm a čtvercové hraně 18 mm. Hranolky se vždy dva vedle sebe, kolmo pronikají třemi směry, takže celek tvoří jakousi hvězdici. Kdo vymyslel způsob průniku 6 těles v jednom místě, ten musel mít ale představivost. Každý hranolek je uprostřed své délky jinak proříznut a prodlabán, ani dva nejsou stejné. Zkouška stolařské zručnosti jistě je už v pouhém přesném zhotovení podle nákresu. Ta dřívka sedí fest a nikde uvnitř nezbývá dutina. Když mi Ludvík hlavolam dal, trvalo mi několik dní, než jsem ho sestavil. Kouzelně jednoduché je konečné uzavření díla hranolkem úplně neporušeným a ze všech 4 stran hladkým. Jenom zajede tuze do utvořené díry. Když se vytáhne, celý tvar se hned rozsype v ruce. Nevím, proč mi na hlavolam přišlo myslet v hraničním stavu mezi spánkem a bděním. Ve snu jsem ještě skládal hlavolam. Hranoly byly metr velké. Vzal jsem jeden a odtáhl ho na louku pod stromy. Než sem přinesu ostatní a všecky, bude vypadat nesmyslně, jenom jako kus pokaženého dřeva. Probuzen přistihl jsem se, že vymýšlím příběh složený z částí jednotlivě nesmyslných a nesrozumitelných, jež by k sobě mohly být rovnány mnoha špatnými, ale jediným správným způsobem a teprve posledním fest zastrčeným příběhem, nabylo by to celé smyslu.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
3: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Británie bude mít dnes nového premiéra. Král Karel III. Pověří sestavením vlády Andy Burnhama. Fotbalisté Španělska hrají ve finále mistrovství světa s obhájci titulu Argentinci. A dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia. Je pondělí 20. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
5: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
5: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
7: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
5: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Nezaměstnaní žadatelé o rekvalifikace se často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x méně než loni.
8: Analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský říká, že úřad práce letos většinu žadatelů odmítá.
9: Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
8: V prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu klesl i počet nově schválených žádostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí v písemné odpovědi Radiožurnálu uvedlo, že se změnil způsob financování. Z odpovědi citujeme.
10: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění.
8: Lidé si můžou zaplatit rekvalifikace sami, je to ale drahé. Některé stojí až 80 tisíc korun. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Dvě krizové telefonní linky možná budou muset skončit. Organizace Cesta z krize od státu nedostala dost peněz na výplaty. Hrozí i omezení provozu linky, která z nařízení Evropské unie musí fungovat nepřetržitě.
11: Problémy s financováním má linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu. Neziskovka Cesta z krize požádala Ministerstvo sociálních věcí o 15 milionů korun. To jí přizná o 2 miliony míň. Podle interventky Lucie Hermánkové peníze vystačí do října.
12: Z veřejných zdrojů se bohužel letos nepodařilo získat tolik peněz, kolik bychom potřebovali.
11: O pomoc teď prosí ve veřejné sbírce. Na čísla, která Cesta z krize provozuje, volají lidi v náročných životních situacích. Poradit se tam můžou i třeba učitelé. Za letošní první půl rok linky odbavily přes 7 tisíc hovorů. Další desítky tisíc lidí se ale kvůli podstavu nedovolají. Ministerstvo na dotazy našeho serveru i rozhlas neodpovědělo. Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj a Hangzhou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
13: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
14: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
13: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
15: Povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
16: We will take power from Westminster and Whitehall.
17: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionů a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III. Z Londýna Jaromír Marek, Radio Žurnál.
4: Jordánská armáda včera odpoledne sestřelila 3 iránské rakety. Čtvrtá dopadla do opuštěného prostoru na jihu země. Írán údery odpovídal na další noční útoky Spojených států. Za poslední 3 týdny při nich podle Teheránu zemřelo 50 Iránců.
18: Velitelství amerických sil na Blízkém východě na sociální síti X napsalo, že noční údery měly mimo jiné potrestat Teherán za smrt 2 amerických vojáků. Ti zahynuli při pátečních iránských útocích na vojenskou základnu v Jordánsku. Při odvetných úderech Iránu zasahovala i vzdušná obrana sousedního Izraele. Ta odpálila střely systému Iron Dome, aby zneškodnili úlomky, které mohly ohrozit město Eilat na jihu země. Podle izraelské armády totiž iránské rakety směřovaly k nedalekému městu Akaba v Jordánsku. Provoz místního letiště ani přístavu útoky podle tamních úřadů nenarušily. Z jordánského Amánu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1. Byla první, které se podařilo poslat snímky z povrchu planety a odebrat vzorky hornin. V provozu byla 6 let.
19: Hladké přistání na Marsu oznámila americká NASA 20. července 1976. Sonda Viking 1 sice přistála až několik let po sovětském Marsu 3, ten se ale krátce po dosednutí odmlčel. První data z povrchu tak poslala až americká sonda. Pátrala hlavně po mikroorganismech, řekl v dokumentu NASA planetární vědec Richard Young. Jestli na Marsu je nebo byl život, to vědci doteď nezjistili. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce titulu z Argentiny 1-0. V 26. minutě prodloužení se prosadil Torres. Utkání sledoval Mirko Vasič.
20: Španělsko bylo po většinu zápasu lepším týmem, čekalo ale na gól, výborně chytal Emiliano Martinez. Argentinci naopak se nezmohli dopředu prakticky na nic, až v závěru měli velké šance, ty ale neproměnili, a tak Španělsko vyhrává ve finále mistrovství světa nad Argentinou 1-0 po prodloužení po gólu Ferrana Torresa, a po druhé v historii slaví titul mistrů světa. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Tenistka Barbora Krejčíková porazila ve finále turnaje WTA v Aténách domácí Sakariovou 2-0 na sety. Získala tak 9. singlový titul v kariéře a první od Wimbledonu 2024. Pro Krejčíkovou byl zápas náročný i proto, že Sakariová měla silnou podporu fanoušků.
21: Jsem velice, velice pyšná na sebe, jak jsem to zvládla, a samozřejmě hrozně, hrozně šťastná, a jsem zase ráda, že jsem si vlastně mohla zažít tady ten pocit toho vítězství, protože se mi to vlastně dlouho nepodařilo, a člověk vlastně nikdy neví, že kdy se mu to takhle podaří.
4: Po 15. etapě cyklistické Tour de France dál vede Slovenec Tadej Pogačar. Jeho největší soupeř Dan Vingegaard si ve vrcharské etapě poranil rameno a z Tour odstoupil. Na druhé místo průběžného pořadí se tak posunul Belgičan Evenepoel, který nedělní etapu vyhrál.
22: Uzavírka na Pražském okruhu a omezení na dálnici D6 u sjezdu na Lány. Dálnice teď bez kolon, plynule se jezdí i na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Mezi kilometry 16 až 18 se na Ruzyni i k D1 jede jen jedním pruhem. To omezení kvůli úklidu pobourání mostu potrvá do rána. Na D7 se z Chomutova do Prahy za sjezdem na Panenský Týnec nepřehlédněte odstavenou motorku. 36. kilometr blokuje krajnici. A na D6 se z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány stojí dodávka. Má poruchu 29. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Ondřej Soukup,
25: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát ale trochu komplikovaně. Náš protagonista se totiž před řadou let přesunul z východu do západní Evropy, kde žije v nuceném exilu. Michail Chodorkovský byl kdysi nejbohatším mužem Ruska.
24: Jenže pak přišla osudová srážka s prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizovat ho Chodorkovský nepřestává ani z exilu a sní o sjednocení ruské opozice. S jakými úspěchy?
25: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
26: Michail Chodorkovský je 63-letý ruský podnikatel a manažer, zakladatel ropné společnosti Yukos a politického hnutí Otevřené Rusko. V roce 2003 byl po roztržce s prezidentem Vladimirem Putinem zatčen a odsouzen za údajné hospodářské delikty. Chodorkovský označil trest za politicky motivovaný. Z ruského vězení byl na základě prezidentské milosti propuštěn v prosinci 2013. Rozhovor, který zazní v dnešním díle, pochází z května 2026.
25: Ondro, co se ti vybaví nejdřív, když se řekne jméno Chodorkovský? Měl jsi někdy tu čest ho potkat osobně?
24: Dokonce několikrát. Ještě když jsem pracoval v Hospodářských novinách, tak s tehdejším kolegou a naším nedávným hostem Leošem Rouskem jsme měli asi dvouhodinový rozhovor s ním. Zažil jsem ho i na nějakých akcích, které organizoval, i neformálně, takže trošičku mám představu, co je to za člověk.
25: Ale to byla ta jeho éra po roce 2013, tedy v exilu, kdy už vyšel na základě milosti.
24: Přesně tak, už prostě si těch 10 let nebo skoro 11 vlastně odkladal.

0: tu srážku s tím Putinem a další věci je opravdu jako neuvěřitelný. Tenkrát to opravdu byla persona non grata, byl ve vězení, lidé z jeho okolí byli zaskočeni tou drsnou srážkou s Putinem, tou nemilosrdností, se kterou tedy Putin a jeho věrní bouchli do stolu a toho nejbohatšího, tehdy nejbohatšího muže Ruska posadili za mříže a rozprášili jeho firmy, tak tenkrát ti rodiče a jeho blízcí byli takový strašně vypašení, opatrní, žili za Moskvou, spousta těch společníků odjela buď do Izraele nebo jinam na západ, takže to bylo jako drsné a hodně se mi to zapsalo. Kdy se vlastně o Chodorkovském začalo poprvé mluvit, my už jsme trošku jako naznačili, že jde o ústřední postavu divoké ruské privatizace 90. let. Tobě se, Ondro, vybaví první zmínky Chodorkovský hruba kdy?
1: Tak musela to být nějaká první polovina 90. let. On vlastně nebyl ústřední postavou. Tam byli jiní, ti budoucí oligarchové. On byl zajímavý tím, že jednak z nich byl teda asi nejmladší, bych řekl. A za druhé, on se nebál mluvit.
2: Что люди совершали правонарушение, президент об этом говорил, а доказать невозможно. И уже стал вопрос о погонах.
0: Ale zároveň, když mluvil, tak měl takový tichý, pisklavý hlas. Nevím, možná se to trochu změnilo, ale rozhodně to nebyl člověk jako pro kamery, nebo takový Boris Berezovský byl daleko viditelnější osoba.
1: To jo, ale ten byl prostě šíbr. Zatímco u toho Chodorkovského, a je vcelku jedno, jestli to byl prostě nějaký PR trik, nebo jestli on opravdu takhle působit chtěl, tak tam to vypadalo jako, že to je vlastně ten nový člověk. No, a nejenom ten šíbr, gauner, podvodník a podobně, ale že by chtěl stělesňovat to nové Rusko, které až se teda dostaneme přes ty první překážky, ta divoká léta, takže takhle bude vypadat budoucnost Ruska.
0: Pojďme si to krátce zhrnout, nějak jsme Chodorkovského stručně představili v tom úvodu, ale řekněme si ročník 63, v nějakém tom roce 2003, kdy byl zatčen na Sibiři, tak to byl nejbohatší muž Ruska. Jeho majetek se tehdy odhadoval na nějakých 15-16 miliard dolarů a byl to 16. nejbohatší miliardář podle Forbesova seznamu. V té době je to vlastník jedné z největších ruských ropných společností Yukos, kterou získal v rámci kontroverzní privatizace v polovině 90. let. To jsou ty takzvané půjčky za podíly, to je schéma, které otřáslo vlastně tou ruskou společností v polovině 90. let, lépe řečeno její důvěrou v to, že privatizace by mohla být spravedlivá. Připomenu, stárnoucí Boris Jelcin chce porazit svého komunistického rivala a ti podnikatelé kolem něj se semknou a řeknou: Jelcine, my tě podpoříme ekonomicky, politicky, mediálně, ale ty nám dáš podíly v největších ruských státních, polostátních společnostech. To je Chodorkovský, to je Boris Berezovský, to je Vladimír Potanin, Gusinský, řada dalších. To je vlastně to kontroverzní schéma, které si všichni poté v Rusku pamatovali a které taky tedy za Chodorkovským jde jako určitý černý stín.
1: A oni si to v zásadě sami mezi sebou jako rozebrali. Jo, ta původní myšlenka, že bude aukce a ten, kdo dá víc peněz, tak ten dostane ty akcie, ale jako zápůjčku nebo zálohu, proto se taky říká ty zálohové aukce, tak ve finále vůbec nefungovala. Prostě oni se domluvili, kdo se bude hlásit do jaké aukce, a vzhledem k tomu, že stát se rozhodně nechystal jim ty peníze vrátit, tak de facto za zlomek ceny, a to je ještě eufemisticky řečeno, tak získali prostě obrovské majetky. Oni se samozřejmě potom hájili, ale vždyť my jsme to pozvedli, vždyť ty podniky většinou prostě řídili nekompetentní ředitele ještě ze sovětských
0: dob. Yukos byl znám jako ropná společnost, která strašně rychle natahovala západní technologie a postupy a další věci, to je nepochybné. Nicméně Chodorkovský, a nejenom on, splňoval také plně definici takzvaného oligarchy, spojujícího obrovskou ekonomickou moc, ale zároveň taky mediální moc a zároveň taky politickou moc, protože to byl člověk, který financoval hned několik politických stran. Jo. Takže ta srážka s tím Putinem, já si to aspoň takhle vzpomínám z Moskvy, když jsme ten jeho případ pokrývali, budila v Rusech takové smíšené

0: pocity, ano, děje se něco špatného, ale upřímně, že by někdo plakal pro Chodorkovského, že po něm ten Putin mladý, energický, tehdy úplně ne jasné, kterým směrem se vydávající Vladimir Putin, tak v té době, byť to byl vysoce kontroverzní případ, takže by někdo plakal pro Chodorkovského, si úplně nevybavil.
1: No tak to určitě neplakal, protože také většina Rusů to brala jako porušení nějaké společenské smlouvy. Vladimir Putin, jedna z jeho prvních věcí bylo, že svolal ty oligarchy a řekl: dobře, já se nebudu ptát, jak vy jste k těm matkům přišli. A vy se nebudete absolutně plést do politiky. A to byla věc, která vycházela vstříc, ale jako náladám naprosté většiny ruské společnosti.
0: Kterou mimochodem taky drtivá většina těch ruských oligarchů pochopila, a snad s výjimkou Gusinského, a tedy nejvíce Chodorkovského, jako začala vlastně respektovat, spousta lidí se stáhla, uměla v tom chodit, typickým případem budiž Roman Abramovič, někdejší spolupracovník Borise Berezovského, který začal úplně v pohodě v tom normálně fungovat, expandoval do Londýna, koupil Chelsea, fotbalový klub a tak dále. Chodorkovský byl nesměřitelný, byl to rival, je ta slavná nahrávka, kdy na té veřejné tiskové konferenci nebo setkání s těmi oligarchy on říká Putinovi něco o korupci v jedné ze státních ropných společností.
2: Масштабы коррупции в России оцениваемые экспертами четырех организаций приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов.
0: А то есть самозрение вец, которая была внимана как překročení určitého Rubikonu.
1: Určitě, protože ještě ke všemu, v okamžiku, kdy tedy Putin chtěl slyšet, ano, dobře, budeme poslušní, dobrá, tak on ho začíná vlastně obvinovat, že ten systém, který on vytváří, je skorumpovaný. A do toho sám Chodorkovský, aby toho nebylo málo, financuje jednak Svaz pravicových sil, a o čem už teda hovoří mnohem méně, tak taky komunistickou stranu.
0: Částečně taky Jabloko, liberály, prostě každému dává trošku, ale vytváří si prostě úplně normální mocenskou politiku.
1: A do toho ještě třetí věc, o které se opravdu málo mluví, tak on chce prodat část Jukosu, tedy té své ropné společnosti, nějaké západní společnosti a vytvořit tedy alianci právě proto, aby mu to nikdo už nemohl vzít.
0: Což zároveň Chodorkovský zdůvodňuje, ale určitou transparentností a snahou posunout, modernizovat tu společnost a tak dále. Takže jako jedna rovina je podnikatelská, druhá politická, Putin po něm jde a jde velmi ostře a tehdy tomu vlastně část té ruské společnosti, včetně části liberální společnosti, docela rozumí. To vypořádání je nemilosrdné. Chodorkovský přichází o drtivou většinu majetku, akcie Jukosu se propadají, část té společnosti si rozdělí ta nová ruská elita kolem Vladimira Putina. On upadá v nemilost, je zatčen a u toho soudu se na dvakrát tedy dočká odsouzení za zpronevěru a další delikty a v úhrnu dostává nějakých 14 let, když je mu tedy ale odečteno to, co si už odseděl za mřížemi, tak to má být nějakých 11 let a on posléze na základě milosti Vladimira Putina koncem roku 2013 vychází z vězení a okamžitě mizí do Švýcarska. Myslím si, že v té době je to dokonce nějak zdůvodňováno, že jeho matka nebo někdo z jeho rodičů jsou těžce nemocní.
1: Myslím, že maminka to byla, ale upřímně řečeno, já si myslím, že největší roli v tom hrálo, že se blížila zimní olympiáda v Soči a poslední, co oni potřebovali, aby se jich neustále západní novináři ptali na osud Michaila Chodorkovského.
0: No a tedy ten druhý život Chodorkovského, který nás zajímá možná úplně nejvíc.
1: Protože Michal Chodorkovský, který teda po těch 10 letech, tak on se začíná vůbec seznamovat, co se stalo, jakkoliv on samozřejmě mu advokáti vozili třeba i výpisky z denního tisku a tak dále, takže on se snažil být maximálně v obraze, ale on třeba nezažil dotykové telefony. jo, nebo co je to tablet, to mi říkali jeho spolupracovníci, že prostě když dostal do ruky iPhone, tak prostě několik hodin o něm nevěděli, protože on neustále jenom vykřikoval a tohle, a co to udělá tohle. Takže on se jako vlastně okamžitě se rozhodl vrátit do nějakého aktivního života, on vlastně obnovil činnost některých svých organizací, on měl třeba organizaci Otevřené Rusko. A...
0: která byla založena už dříve, ale teď se aktivizovala.
1: Ano, ta vlastně fungovala i v době, kdy on byl ve vězení, takže on tohleto všechno přemysťuje tedy do Evropy, ve finále si vybral Londýn a tam se snaží jako obnovit nějakou svoji politickou činnost.
0: A zároveň činí v těch nejrůznějších rozhovorech takovými jako náznaky určité veřejné pokání. Spoustu věcí odmítá, říká, že byly zmanipulované, podal také několik žalob na průběh toho svého odsouzení k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten mu tedy nedal zapravdu v tom, že by to bylo stíhání politicky motivované, ale zkonstatoval několik procesuálních pochybení ruského státu a tak dále. A on vlastně už při tom odsouzení 2010 řekl slova, která se mi hodně zapsala, říká, v Rusku neexistuje právo na soukromé vlastnictví, osoba, která se dostane do sporu se systémem, nemá žádná práva. Jo. A tohle je vlastně možná, aspoň pro mě, centrální zpráva, kterou on říká jako do světa. Podívejte se, divoká privatizace, nejrůznější zločiny a věci, které se nepovedly, budíš, ale jestli se Rusko má nadále hýbat nějakým aspoň trochu transparentním západním směrem, pak nemůžete připustit, aby se ta ekonomická moc opět dostávala do rukou Vladimira Putina a jeho nejbližších tedy států, aby byly konfiskovány majetky netransparentním způsobem.
3: Dopustím tot fakt, že vopros o собственности на сегодняшний день не стоит. Вопрос о ревизии итогов приватизации не стоит. Тем не менее, вот такое вот попрание прав личности.
0: Co to jako znamená znárodnění Jukosu, Leprčenu, jeho rozebrání, než vlastně předání stejně kontroverzním způsobem do nějakých jiných rukou. Pojďme se podívat na to Rusko směrem dopředu a pojďme obhájit status soukromého vlastnictví, nějakých základních pravidel a něčeho, co znamená i ten název té jeho organizace Otevřené Rusko, ne se zavírající do toho autoritativního režimu. A kvůli tomu ho taky zanedlouho časopis The Economist řadí mezi takzvaně nejhlasitější, nejviditelnější kritiky Vladimira Putina, což je za mě upřímně trochu eufemismus.
1: Tak... On samozřejmě je člověk nesmírně aktivní a asi kdyby byl na pustém ostrově, tak by se uzoufal nudou, protože on potřebuje furt něco vymýšlet a dělat. A samozřejmě díky tomu, že spoustu těch peněz mu zůstalo, tedy o ty miliardy přišel, ale řekněme, že nějaké stovky milionů někde. Jako...
0: Odhaduje se 100-200 milionů dolarů, že měl těsně poté, co vyšel z vězení Leprčen, kdy od čas toho majetku podstatnou přišel a potom, že nějakých půl miliardy, no tak to z těch 15-16 je opravdu zlomek.
1: Takže on se prostě rozhodl, že bude pokračovat v tom nějakém politickém boji a nadělal tam spoustu chyb, protože tak jak prostě nevěděl, co se vlastně během těch 10 let odehrálo, takže oni se třeba dostali do velkého konfliktu s Alexejem Navalným, který naopak se stavil do té role, já s těma 90kama nemám nic společného, všichni jsou to zloději, já s nima nechci mít společného. Takže tam
0: takže
1: prostě...
0: Navalného idea překrásného Ruska budoucnosti rozhodně s
1: nepočítala
0: lidmi...
1: s Chodorkovským.
0: A dodejme k tomu i to B, že ta ruská opozice v exilu, tak ta strašně těžko komunikuje dohromady. Ani Chodorkovský, ani Navalny, ani kdokoliv jiný, včetně třeba Garyho Kasparova, Ilji Jašina a dalších, nebyl schopen jí dát nějaký zastřešující mechanismus, něco, co by koordinovalo všechny tyhle věci.
1: Otázka je, jestli jako to vůbec má smysl. Jako
0: má smysl. A pokud vím, tak ty se z Chodorkovského při jeho nedávné návštěvě v Praze na konferenci Globsec zeptal na několik otázek.
1: Ta první byla vlastně, co má dělat ruská opozice, jak jsme se o tom bavili. A bylo zajímavé, že když jsem s ním naposledy hovořil před těmi nějakými 7 lety, tak on se tvářil jako, že no, teď ještě chvíli a ten režim padne a my a to a a teďka byl vlastně mnohem, mnohem střízlivější.
4: Obyčejně na západě, když говорят o російské opozici, говорят o...
5: Na západě se pod ruskou opozicí obvykle rozumí liberálně demokratická opozice, která zastupuje hlavně obyvatele velkých měst. Tato skupina má jednu zvláštnost. Nechce se účastnit násilných akcí. A jak víme, diktatury se bez násilí nebo alespoň hrozby násilí nemění. Proto si tato část opozice nemůže klást za cíl změnu režimu. Existují i jiné části opozice. Komunistická a národně patriotická, která vznikla na pozadí války na Ukrajině. To jsou ale už jiná politická prostředí.
4: No, je to druhý části opozice.
0: Tak to je zajímavá proměna Chodorkovského přemýšlení, ano, taky si ho pamatuju v trochu jiném módu. Co je ale samozřejmě důležité, je, že Chodorkovský to říká z pozice, ano, kontroverzního podnikatele s kontroverzní minulostí, nicméně člověka, který má vhled do toho dění v Rusku, má zdroje, existuje určitá i síť informační, skrze kterou čte nějaké nálady uvnitř Ruska a hodně často je tázán, co vlastně tedy čeká Rusko jako do budoucna. Tam je vždycky takový ten nevyřčený otazník, co bude s tím Ruskem v momentě, kdy Putin zmizí a kdy se propadne do nějakého absolutního chaosu.
1: My jsme se o tom bavili, mě teda už zaujalo to, že on mi vlastně říkal, podívejte se, nedělejme si iluze, dokud Putin bude naživu, tak se nezmění vůbec nic.
4: Tu na Rusii i Evropy bude prodlužovat chladná válka.
5: Dokud je Putin u moci, bude mezi Ruskem a Evropou s největší pravděpodobností pokračovat studená válka. Pokud bude Evropa dostatečně silná, nemusí se odhodlat k dalšímu velkému konfliktu. Hybridní válka ale bude pokračovat dál. Až Putin odejde a pokud vše poběží bez vnějšího zásahu, pravděpodobně začne boj mezi několika skupinami a zvítězí ta, která bude silnější. Nový lídr bude nejspíš slabší než Putin, prostě proto, že takhle funguje přechod po dlouhodobém diktátorovi. Nebezpečí ale zůstane stejné. Autoritářský systém téměř nevyhnutelně hledá vnějšího nepřítele. Proto je důležité, aby Evropa nejen čekala na změny, ale byla také připravená ovlivnit budoucí podobu Ruska prostřednictvím federalizace, parlamentarizace a podpory institucí, které tam znovu nedovolí soustředit veškerou moc do jednoho centra.
4: Federalizace i parlamentarizace strany.
1: Takže, ale říkal, no ale tak podle statistiky průměrný vládce Kremlu se dožívá okolo 80 let, no tak bude teďka ještě trvat třeba 7 let, no. Ale bylo to zajímavé.
0: Vzhledem k jisté snaze o nesmrtelnost Vladimira Putina ještě uvidíme. Bývá ten proces zbavování se nejenom diktátora, ale také odvykání od té kůry, kterou řadu let předepisoval vlastní zemi, velmi bolestná a velmi také nepřehledná. Takže se nabízí otázka, co ten recept Chodorkovského pro Rusko může v reálu znamenat. Je to jenom jako zbožné přání exilového politika bez vlivu na tu realitu, nebo může to něco změnit? A pokud ano, tak za jakých okolností, co si o tom myslíš?
1: Tak tam je zajímavé vlastně to, že on hovořil podobně jako náš nedávný host Boris Akunin, spisovatel slavný, který také vlastně říkal, musíme budovat instituce, musíme budovat moc parlamentu, my musíme budovat moc regionu, protože jakmile se budeme muset mezi sebou sami domlouvat, jak nejlépe Rusko spravovat, tak nebudeme mít čas, náladu a sílu na nějaké vnější výboje. No, ale zůstává tam samozřejmě ten paradox, o kterém právě mluvil Akunin, že jak tuhle tu strašně velkou zemi, jak vymyslet takové uspořádání, nějaké federální, které by současně ale nevyvolalo chaos a rozpad té země jako takové.
0: Jedna věc je tedy plán a myslím si, že je to výzva přemýšlet o tom Rusku po pádu Vladimira Putina realisticky, ale trochu konkrétněji než jenom v tom, že je potřeba ten autoritativní režim vraždící na Ukrajině zastavit a pokud možno mu zmenšit pole působnosti, ale přemýšlet, co může být dál, co jsou ty realistické scénáře, mít také připravené nějaké kroky, které to můžou podpořit, ať už to bude jakkoliv. A druhá věc je, a to je vlastně nejpodstatnější, a to je to, kdo to poté realizuje mezi masami desítek milionů Rusů, kteří ještě donedávna věřili nebo byli aspoň součástí té propagandy, která skutečně řadu jejich blízkých na Ukrajině vraždila, ničila a vlastně ve jménu té imperiální iluze byli ochotni se podílet na zločinech, tak uvidíme. To je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. U natáčení toho příštího můžete být i vy. 21. července se na vás těšíme v Trojském pivovaru v Praze, kde budeme mluvit o české humanitární pomoci napadené Ukrajině. Více informací najdete na letnipodcastovascena.cz.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
1: i své blízké.

0: Když jsem si uvědomila, že většinu života na Zemi tvoří ty nejmenší organismy, tak si říkám, to je možná docela zásadní, jak ovlivňují planetu.
1: Od nepaměti, ještě když tu nebyly ani živočichové, ani rostliny, ani ty složité buňky, ze kterých jsme tvořeni my, bakterie dokázaly měnit svět a spoustu procesů, které ten svět udržují v chodu, dělají doteď.
2: Takové kokolitky, drobné řasy, oni v sobě mají látky, které když odumřou, prchají do vzduchu a vlastně kondenzují srážky. Oni si ty řasy dokáží trochu s nadsázkou přivolat déšť, to by se nám za toho sucha hodilo.
0: Když jsme mluvili o těch počátcích života na planetě, tu ještě nebyly ryby?
3: Dnes tu máme i ryby, i člověka, ale když budeme koukat, jak ovlivňují planetu, tak stejně jsme plní bakterií, takže za vším hledej bakterii.
0: Hosty dnešní laboratoře jsou jednak Zuzana Musilová, bioložka, ichtyoložka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Matěj Ešpendy je student téhož oboru biologie. Dobrý den.
4: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Adam Petrusek je hydrobiolog. Vítejte.
1: Dobrý den. Přechod mezi půní a jezerem je pro spousty bezobratlých velký problém.
2: Organismy, které trvale žijí na dně, mají spoustu přizpůsobení.
0: Takže se ty ryby vyrábějí vápenec?
1: Populace hrodnatky čínské se mohly dostat na neumytých pásech tanků.
3: Není ryba jako ryba.
0: Střevní bakterie a mořské ryby spolupracují na zpracování uhlíku do podoby uhličitanu vápenatého. Vědci si donedávna mysleli, že si to ryby zvládnou dělat sami a k tomu zjištění o spolupráci s bakteriemi došli při výzkumu kostnatých ryb, které neustále pijí slanou mořskou vodu. Čím slanější byla, tím víc uhličitanů vytvářely. Tak mě se ty ryby vyrábějí vápenec? Tam se Zuzany Musilové.
3: No, v podstatě to tak je. Oni jsou to vlastně nepotřebné minerály, z kterých se dějí takové granulky v trávicí soustavě, potom jsou vylučovány. A je to vlastně hrozně zajímavé, protože otázka, s kterou se setkám docela často, je, jestli teda ryby pijí, jestli pijou jako my. A potom, když teda pijou mořské ryby, co se děje, když je to tak jako hodně slané. A právě tohle je jeden z těch mechanismů. Oni samozřejmě mají spoustu osmoregulace a žábrami vylučují spoustu jiných prvků, ale zrovna tyhle ty látky, jako je vápník nebo právě ty uhličitany, vylučují těmi zhluky, které se jim akumulují v trávicí soustavě a pak je vlastně vyloučí. A za ten život toho vyloučí ta jedna ryba docela dost.
0: Kolik pak?
3: Může to být skoro až třeba polovina její vlastní váhy. Takže když si potom vezmete biomasu ryb, jakou máme na Zemi, tak to může být docela nezanedbatelné množství tadyhle z těch odpadních vlastně produktů.
0: Co zaujalo Matěj Ešpan, když jste se díval na tuhle studii?
2: No, ono je vlastně naprosto legitimní, že se dali dohromady s bakteriemi, protože když bychom se podívali někam jinam, tak takovýhle podobné symbiozy, kdy se vytváří mikroorganismy vápenec tou biologickou cestou, nacházíme například u dírkonožců, což jsou drobný organismy, případně potom u houbovců. Například i u některých hub, které žijí ve Středozemním moři, oni si ve svých útrobách chovávají takové buňky s panožkami, které právě v sobě mají ty bakterie, a oni, když se obklopí, zacementují takovou krustičkou toho vápence, tak putují vlastně takovou gelovou vrstvou uvnitř toho houbovce do periferií a vlastně pomáhají mu tvořit jeho skelet, takže našli něco podobného. Dokonce ty bakterie jsou příbuzensky docela blízké, patří do jedné té rodiny, takže těmhle těmi pochody se opravdu setkáme i různě někde jinde, například takové pradávné struktury stromatolity, jejich stáří datujeme až několik miliard let zpátky, tak to jsou vlastně takové vrstevnaté pilíře, které vznikaly při fotochemické reakci například taky bakterií, tam docházelo vylučování toho vápence a ono se to vrstvilo a tyhle ty pilíře sloupky nám vlastně zůstaly v těch mělkých šelfových mořích.
0: Kam se musíme vypravit, abychom viděli stromatolit?
2: No, tak například do Austrálie, tam by byly takové pěkné, samozřejmě můžeme taky vyrazit do jeskyní, protože tam taková struktura beztvará, která se jmenuje nickamínek, tak je taky spoluvytvářená mikroby. Oni nejdřív si tam tak prostřou ten ubrus jedno takové společenstvo, které napomůže, aby kolonizovali další bakterie, které právě už pak spoluvytváří ten vápenec jako takový, a je to vlastně jako naprosto fenomenální cesta, jak se vyrobit takovouhle záležitost. Navíc vlastně, když se spolčíte s bakterií, tak je to daleko levnější způsob, jak si ten vápenec takhle obstarat.
0: Jo, tak to je takové ekonomické. Adam Petrusek mi upozornil, když jsme se připravovali na náš pořad, že většina uhlíku, který ryby přijímají a vylučují, je uhlík z živin. Takže tohle je zase něco trochu jiného. To, že vylučují vápenec, vlastně, když to trošku zjednoduším, tak to je jiná kategorie.
1: No tak samozřejmě, prostě stejně jako my, ryby jedí organickou potravu, využívají teda organické látky pro pokrytí svého metabolismu, no a potom pochopitelně něco prodýchají, něco tedy vykálí. To, že k tomu kálí nově vzniklý vápenec je právě důsledkem toho, že se musí poprat s mechanismy, jak se zbavovat v moři přebytečných jontů. Takže to nedělají sladkovodní ryby a taky ty ryby, které studovali v téhle té studii, to nedělali při nízkých salinitách. To je docela jako zábavná ryba, ona má i krásné jméno. Žabohlavec lagunový. Už prostě to jméno vám asi řekne,
0: to nám
1: že má takovou hodně divnou trošku. No a tahle ta ryba se teda vyskytuje v mnoha různých mírách slanosti při pobřeží, to znamená, že může se dostávat i do salinit, které jsou vyšší než v běžné mořské vodě. No a tam teda se musí zbavovat většího množství těch jontů, takže z ní vypadává víc to uhličitanu. Já jsem jako dlouho znal ryby, které když na ně člověk kouká, tak oni opravdu doslova kálí písek. A vždycky říkám, no když jste někde u korálových útesů, tak část toho krásného písku na plážích prošlo rybama. Ale to, že vlastně velká část mořských ryb kálí uhličitan, to pro mě byla novinka a asi globálně to může být opravdu jako významný fenomén.
0: Říkám z legrace krápníky. Kde ty krápníky nechali? Když to vyloučí, tak kde to zůstane? To, kde to plave? Kde to je?
3: Prostě to sedimentuje tam, kde zrovna jsou, takže tak ono to vychází tam, kde ty ryby se zrovna vyskytují, takže to klesá ke dnu. To znamená, není to tak, že by se z toho vytvářela nějaká struktura podobná třeba nějakým krápníkům, to vůbec ne. A mě na tomhle přijde spíš zajímavý to, že ještě dneska pořád se vlastně zjišťují takovýhle objevy, který mají třeba celkem velký význam a my vlastně pořád nevíme. Takže pokud potom někdo na základě vědeckých poznatků chce dělat nějaké závěry a třeba nějaké akce, tak je vždycky dobrý mít jako brát v potaz, že ještě spoustu toho nevíme.
0: Adam Petru se chtěl dodat?
1: No, já bych rád připomněl jeden fenomén, ke kterému se ještě vrátíme, a to, že spousta látek, když padá vodním sloupcem v moři do hlubin, tak se s nima dějou divné věci. A třeba v okamžiku, kdy takhle kálí ryby na otevřeném moři a ty jemné vápencové struktury padají do hloubky několika kilometrů, oni nikam nedopadnou. Protože prostě za určitých teplot a tlaků dojde ke změnám parametrů, jak se rozpouští uhličitan vápenatý, dostane se do takzvané karbonátové kompenzační hloubky a prostě ten vápenec se zpátky rozpustí. To znamená, že sedimenty hlubokomořské v těchto těch oblastech vlastně uhličitan vápenatý téměř neobsahují, když tam nespadne prostě jako ryba, jako kosti. Ale ty drobné struktury zmizí.
0: No tak to je krásná námrada na třetí téma naší laboratoře, ale my se teprve u prvního a v dnešní laboratoři účinkují biologové Zuzana Musilová a Adam Petrusek a student téhož oboru Matěj Ešpandra. Teď budeme mluvit o hrotnatkách, to je specialita tady Adama Petruska, což jsou sladkovodní korýši z řádu perlooček o velikosti několika milimetrů, 1 až 5 milimetrů. Možná je budete znát spíš pod názvem Daphnie, pod jejich rodovým jménem, protože takhle je znají akvaristé a rybáři. No a mezinárodní tým vědců, ve kterém byl právě náš host Adam Petrusek, se zaměřil na evoluci obranných struktur proti jejich přirozeným nepřátelům. Jeden druh hrotnatek ze starého světa, hrotnatka čínská, žije hlavně ve vysychajících tůních, ale v Číně úspěšně kolonizovala i jezera. A to byla jedinečná událost, protože si tam dokážou vyrábět ochranu před svými predátory. Adam Petrusek vysvětlí, proč je tedy zajímavý tenhle ten moment. V jezeře to šlo líp než v tůních.
1: No, ono je to tak, že přechod mezi tůní a jezerem, to znamená dočasnou a trvalou vodní plochou, je pro spousty bezobratlých velký problém, protože v tůních obvykle nejsou ryby. Máme jenom jako pár ryb na světě, které zvládají bez problémů vyschnutí. To znamená, že oni se nemusí vyhnout rybám a řeší obranu před úplně jinými predátory. No a teďka, když se dostanou do jezer, tak většinou prostě to končí chramst a zmizí. Kolonizace jezer tedy jednak vyžaduje to, aby ten tvor zvládnul predaci rybami, no a může tam potkat i další nepříjemné dravce. Takže strategie zmenším se, aby mě ryba neviděla a nebyla sem chutné sousto, jako do jisté míry funguje, ale pak připlave nějaká jiná, třeba půlcentimetrová příšera a bude mě chtít sežrat. No a právě tahle ta hrotnatka čínská jednou zvládla to, že se dokázala zároveň tedy nějakým způsobem vyhnout rybám a efektivně se bránit proti jiným predátorům, který tam v jezeřech a konec konci u nás v rybníkách a tůních jsou, což je dravá perločka, ramenka velká, docela hororová příšera, když ji vidíte dostatečně zvětšenou.
0: Říkala jsem si, jedna ze strategií, že ryba mě neuvidí jako obrana před sežráním, tak ona ta ryba vidí, a obracím se na Zuzanu Musilo, protože se zabývá zrakem ryb, celkem dobře, ne?
3: Tak ona není ryba jako ryba, takže tam je obrovský rozpětí.
0: U těch ryb, které žijí tady v našem středoevropském prostoru, to bude jinak než u těch hlubokomorských.
3: Určitě jo, ale obecně ryby vidí velmi dobře, ale tam Adam to spíš myslel, co se týká velikosti, že ta ryba spíš to nezajímá, když je ta kořist jako hodně malá.
0: Matěj Ešpander měl to štěstí, že vlastně byl v podstatě u objevu spolu s Adamem Petruskem docela významného z tohohle oboru hrotnatek. Tak co jste našli?
2: No, my jsme našli perločku, která je velice příbuzná. Dokonce vlastně i tu naši hrotnatku čínskou jsme nalezli na jednom z posádkových cvičišť nedaleko Litoměřic. To, co vlastně se nám podařilo, bylo na, to bylo tehdy cvičiště v Milovicích, a nalézt poměrně početné populace právě těchto korýšů, které už tehdy měly tu svoji výzbroj, měly nějaké helmy, prodloužené trny nebo hrot. To jsem byl ještě středoškolák, tak pak jsme se vlastně vydali tou cestou, že jsem se spojil s Adamem. Tak započalo naši výzkumnou cestu se věnovat těmhletěm korýšům i z toho pohledu, abychom pochopili, kdo vlastně způsobuje ten vzhled.
0: Ono třeba dříve narození, určitě pokud nás poslouchají minimálně, když se řekne Milovice, tak si představí to, že tam byla, působila tam kdysi sovětská armáda, takže to, jak se tady vzala čínská hrotnatka, asi má nějaké vysvětlení.
1: Ano, my opravdu spekulujeme i na základě genetických data příbuznosti, že vzhledem k tomu, že opravdu ty naše populace hrotnatky čínské odpovídají těm ze Sibiře a severní Číny, my opravdu spekulujeme, že se sem mohli dostat někde na neumytých pásech tam z Dálného východu. Každopádně, abychom se dostali k těm obranám, to, co my vidíme v těch tůních u nás na bývalých i současných vojenských cvičištích, jsou právě ty hrotnatky, které nevstoupily do jezer. A tam, když oni potkají místního dravce, což může být třeba opravdu krásný pravěce, vypadající korýš listonoch několika centimetrový, tak on jako trochu změní tvar hlavy, z kulatého na takový jako ranatější, trošku protáhlý, ale je to docela jaksi drobný vzhled. Nicméně ty čínské hrotnatky, které potkávají toho predátora v jezerech, tak když ho doslova vycítí, nebo mělo říct vychutnají, protože se vlastně cítí rozpuštěné látky po tom predátoru je někde ve vodě, tak reagují tím, že jejich potomstvu narostou ohromné helmy na hlavě. No a to zjevně nějakým způsobem ovlivňuje schopnost toho predátora s tou kořistí manipulovat, mnohem hůř se jim chytají, což teda pochopitelně zásadně zvýší jejich přežití, možnost se rozmnožit a tím teda úspěšně v těch jezerech žijí.
0: Ale co to je za materiál? To je tvrdé, měkké?
1: Je to součást jejich krunýře, takže je to tvrdé. Druhá věc je, co se taky ví, že vlastně, když jim naroste helma, tak hydrodynamická stopa, vlastně jako vlnění za nimi, se trošku mění. Takže někteří predátoři, kteří se podle toho jako orientují nejenom po hmatu, ale vlastně jako si po stopách, tak vlastně špatně odhadnou, kde ta jejich kořist je a hmátnou do prázdna.
0: No tak to se hodí, myslím, v přírodě.
3: Určitě, mně se na tomhle tom hrozně líbí, no vlastně existuje podobná paralela tadyhle toho, kterou máme i mezi rybama. Třeba u takových koliušek tříostných, tak tam je vlastně něco velmi podobného, že koliušky, které žijí v potocích a v přítocích třeba nějakých jezer, jsou menší a nemají na sobě vlastně štítky, zatímco když se koliušky dostaly do jezer a žijí vlastně v jezerních populacích, kde jsou ti větší predátoři, tak mají vlastně takové tvrdé štítky na boku a mají i břišní ploutve, zatímco ty potoční třeba ztratili i břišní ploutve. Takže vlastně taková paralela k něčemu píchavému a tvrdému na povrchu je vlastně mezi rybama a opravdu je to vysvětlovaný tím velkým tlakem predátoru, takže tady ta selekce opravdu funguje nádherně.
4: Koliuška je, myslím, poměrně malá ryba.
3: Ano, to je malá rybička, koliuška tříostná, taková vlastně bývala kdysi velmi oblíbená mezi akvaristy, takže pár centimetrů velká rybička. Takže určitě jako častá kořist mnoha našich ryb.
4: Mluvili jsme o listonozích, já jsem si je hned začala představovat, protože pravdu má Adam Petrusek, že vlastně ten vzhled je takový jako a la pravěk. Prostě představíte si, jako kdybychom se dívali na prvohory trošku.
1: To se díváte.
4: A Matěj Ešpender si vzpomněl v souvislosti s listonohy na nějaký takový krátký příběh?
2: No mě to nedalo, protože jsem si doma právě takhle udělal takový krátký pokus, že jsem vzal listonoha, přilepil jej akvaristickým lepidlem, abych mu neublížil a mohl jej potom vyprostit. K mikroskopu jsem ho namontoval, měl jsem tam kameru a krmil jsem ho právě těmi perloučkami, které helmy měly a které je postrádaly. No a ty konkrétní, co ty přilbice vlastnili, tak on se souká takovou štěrbinou právě k přídi, kde má silná kusadla. A ono se stávalo, že mu často tyhle ty perloučky vyklouzával. Někdy ten hrot se třeba zlomil, ale perloučka vyvázla živá. A jednou se stalo takové, řekl bych, hořko-sladké vítězství pro tu perloučku, možná něco pesimističtějšího, protože ona sice vyvázla, jenže on ji už natolik pochroumal, jak ji žmoulal v těch kusadlech, že nepřežila a listonoch se teda nenažral.
4: A tohle jste dělal doma v akváriu?
2: Tohle jsem, no, akvárko, takové provizorní malé akvárko pod mikroskop a bylo to jako zajímavé to vlastně pozorovat, než jenom abychom to tak nějak brali jako teoretický rámec, tak vlastně podívat se na to skutečně vlastníma očima.
4: Tak takhle někdy se dělá praktická věda, ale abychom na závěr ještě zarámovali tu studii, tak v čem je její význam, schrne ještě její spoluautor Adam Petrusek?
1: No, důvod, proč vlastně my jsme to publikovali v časopise Genome Research, tedy výzkum genomu, je to, že my jsme jako pokračovali dál, nejenom zjistit, jak reaguje perloučka na svého predátora, ale vlastně jsme se dívali, nebo zejména teda jeden velmi schopný čínský student, na strukturu genomu a hledali jsme i jaksi oblast, která se změnila po té kolonizaci jezer a našli jsme geny v oblasti, kde teda zjevně se ukazovalo, že docházelo k nějakým změnám pod selekcí, které, když jsme dokonce zase tedy ve spolupráci s jiným týmem vyřadili z provozu, tak jsme ukázali, že opravdu ty se podílejí na formování té helmice.
4: To je návod, udělej přilbu.
1: Návod je asi jinde, ale tohle to je jeden z mechanismů, které tu přilbu tvoří. To znamená, že my teďka máme třeba kandidáty, kde se můžeme podívat u jiných skupin, jestli když si tvoří helmu nepříbuzné perloučky, jestli využívají stejný mechanismus, který by tím pádem zřejmě byl velmi prastarý. A nebo jestli ten tlak je takový, že hold jako vymyslíme jiný způsob, jak tu přilbu udělat, protože je užitečná.
4: Jak se dělá věda, se dozvídáte v rozhlasové laboratoři, ve které dnes účinkují biologové Adam Petrusek, Zuzana Musilová a student téhož oboru Matěj Ešpander.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
4: Adam Petrusek, můj dnešní host, s humorem říká, že v moři sněží, teď si to rozvineme, protože to je moc zajímavá studie, oceánské hlubiny nabízejí mikrobům překvapivé zdroje potravy. Plyne to z nové dánské studie. Totiž ty bakterie se nemusí spoléhat jenom na rozklad zbytku odumřelých řas, mikroorganismů a dalšího organického materiálu. Právě tomuhle se říká mořský sníh. Pokud tím vodním sloupcem padají čerstvé buňky, tak při sestupu oceánem se díky vysokému tlaku z nich uvolní jakýsi koktejl sacharidů a bílkovin, kterými se živí, které můžou ty bakterie využít. Tohle se odehrává v hloubce od 2 kilometrů níž. Hlavní autor studie Peter Steve to přirovnal k obřímu odšťavnovači. Adam Petrusek to myslím popíše ještě barvitěji než já. Jak ten odšťavňovač pracuje, dá-li se říct v kostce?
1: No, funguje to tak, že když sedimentují buňky nějakých mikroorganismů, ale konec konců ono to bude fungovat i možná na kousky našich tkání, přizpůsobené malému tlaku, to znamená mělkovodnímu prostředí a dostanou se do hloubek kilometrů. No tak jsou v takových podmínkách, že dojde k nějakému poškození, no a pokud by tam padaly dostatečně rychle tak právě tak, jak to udělali v tom pokusu, tak došlo k tomu, že zhruba 50% možná organického uhlíku vlastně z těch buněk bylo vyždímáno mechanicky. Když to bude sedimentovat pomaleji, což předpokládáme, že jak se mnohem častý případ, no tak pravděpodobně mnohem více rozloží tak nějak klasicky tím, že na povrchu budou narůstat bakterie, co to rozkládají.
4: Zuzana musela mě upozornit, že vlastně tedy s ukládáním uhlíku v moři si to může být horší, než se zdálo.
3: Studie upozorňuje na to, že vlastně doteďka jsme počítali s tím, že všechno, co spadne pod nějakou hranici, už dopadne tedy na dno, a všechny ty výpočty počítali s tím, že tyhle ty sedimenty potom zůstávají vlastně v tom dně, a počítalo se s tím, že to můžou být i jako dlouhé období, klidně stovky tisíc, miliony let. Zatímco když tam dochází tadyhle k tomu odšťavnění někdy po cestě a vlastně část z toho se dostane do koloběhu tedy té hlubokomořské fauny, tak tam to vlastně uvězněné nemáme, nebo je to tam, řekněme, uvězněné na stovky let, takže oni sami to interpretují, takže to je jako docela velký faktor při výpočtech tadyhle koloběhu uhlíku na planetě.
4: Čili tohle řádově stovky let to tam obíhá, ale řádově miliony let něco leží na tom dně a pak z toho je někdy ropa třeba.
3: Tak takhle to oni interpretují.
1: No a ono je důležité si taky uvědomit, že ropa vzniká v sedimentech, kde je organických látek hodně. To znamená, to musí být v relativně mělkých mořích, protože právě v těch hlubokých mořích toho uhlíku organického, ze kterého můžeme potom teda dlouhými předměnami získat ložiska zemního plynu nebo ropy, dopadne příliš málo. Ale fakt je, že ono možná spíš než, že by to dramaticky ovlivnilo naše interpretace, kolik nakonec uhlíku se uloží v sedimentech, protože my víme, co na tom dně je. Ono to spíš mění náš pohled na to, co se s tím cestou děje, protože to, že se to rozkládá, ten uhlík mizí a sežerou ho nejdřív nějací mikroby a potom to třeba profiltrují další větší tvorové a nakonec se na to budou živit i ty jaksi hlubokomořští živočichové. Tak to jsme věděli, ale to, že kromě těch mechanismů, co jsme doposud znali, jak se ten organický uhlík uvolňuje zpět do cyklu, může fungovat čistě mechanický proces, že se to prostě rozmačká. Tak to je novinka téhle té studie a ještě navíc oni to vlastně neprokázali, jak to funguje v terénu. Oni to zatím dělali jenom v laboratoři.
4: Tak to ještě bude muset jet nějaká ta loď Polarstern, která to bude u Arktidy zkoumat. Zuzana Musilová poznamenává.
3: No, já jsem ještě jenom chtěla říct k tomu mořskému sněhu, že to je vlastně takový super zdroj potravy pro strašně moc vlastně zvířat a ryb v tom moři. Nejenom v hlubokém, ale vlastně čím hlouběji jdeme, tím nám tam vlastně přibývá toho opadu. A třeba uhoří larvy se živí jako výlučně mořským sněhem, takže tam se přesně vlastně neví, jak oni se živí, a máme dlouhodobě jako problém uhoří larvy odchovat v zajetí, takže jedna z těch teorií je právě, že to je ten mořský sníh a nasimulovat mořský sníh uměle zatím neumíme pořádně.
4: A Matěj Ešpander z téhle studie si vyvodil jaké poznatky, nebo co pro vás bylo inspirativní?
2: No, že vlastně kromě takového experimentu, kdy se síláme na buňky ohromné tlaky, se s něčím podobným potýkáme zcela běžně v potravinářském průmyslu, protože když sterilizujeme například nějaké ovocné šťávy, tak tam vlastně pouštíme tlaky, které jsou třeba desetinásobné oproti těm desetikilometrovým hloubkám, a vlastně právě cílíme na to, že když organismus není přizpůsobený na život v hloubkách, tak nemá mechanismy, jak by se vlastně opravil. To znamená i vlastně u těch rosivek, které se zkoumaly, to jsou řasy, oni potřebují ke svému růstu světlo. To znamená, že vlastně oni nepotřebují žít tam někde v hloubce a opravdu jí spadnou, tak ten tlak je schopen porušit ty buněčné membrány, zatímco třeba ty rozkladači nebo opravdu organismy, které trvale žijí na dně, tak mají spoustu přizpůsobení, třeba takové buněčné gardedámy, které opravdu splácejí, řekl bych, takovou energeticky buněčnou pokutu právě, která plyne za takhle ohromných tlaků na dně.
1: Žije.
4: Sledujeme občas, že rybám v řekách někdy tady chybí kyslík, a tohle se může stát teda i těm hlubokomořským.
3: Pokud by tam byl lokální spad, tak nám to fakt zůstane v té vrstvě dole.
1: A ono se to obvykle právě děje ne v tom opravdu hlubokomořském prostředí, v těch několika kilometrových hloubkách, ale to jsou typicky fenomény. Nejhorší je to v mělkých mořích. Třeba hrozně na to trpí balt, A nebo třeba hluboké zátoky oceánů, kde ještě navíc do těch zátok právě přitéká spousta živin ze zemědělství, z lidských sídel a doplňování kyslíku do hlubin tam funguje mnohem hůř.
4: Taková smutná tečka.
1: No tak bohužel je to tak. No.
3: Na druhou stranu já bych na tom viděla jako pozitivní to, že vlastně pořád toho tak strašně moc nevidíme, že každý rok i každý měsíc máme nějakou novou studii o hlubokém moři a třeba u téhleté studie něco úplně nového, co jsme nevěděli, tak zase se ukázalo, že nebo tak se to zase objevilo. Takže my pořád nejsme tak daleko, aby jsme všechno mohli vědět.
4: Tak když pojedete na příští expedici na hluboké moře, tak já nevím, jestli takovéhle věci třeba nějak zohledníte.
3: Vlastně na hlubokomořské expedici je většinou jako tolik týmu, každý řeší něco a je tam úplně vidět, jak všichni se dotýkají jenom vlastně okrajově nějakého jako celkového obrazu. Takže k tomu celkovému obrazu jako lidstvo máme ještě hodně daleko. Takže je super vidět, že nám tady furt přibývají nové a nové znalosti.
4: K určité skromnosti nás přiměla témata dnešní laboratoře a jsem vděčná, že je osvětlili naši hosté, ichtyoložka Zuzana Musilová, děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
4: Matěj Ešpander, který studuje biologii, děkuji vám.
2: Děkuji za pozvání.
4: Adam Petrusek, hydrobiolog.
1: Děkuji a přeji hezký den.
4: Martina Mašková, děkuji za pozornost. Vám všem, kdo jste poslouchali Laboratoř. Za týden se v ní těším na slyšenou.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.

0: Co jsou to hypoteční úvěry?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Ukrajinské námořnictvo tvrdí, že Rusko v Černém moři zasáhlo tureckou loď Sobilím. Ondřej Cink ovládl po 8. domácí šampionát v cross country horských kol a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami, teploty až do 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
3: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
4: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
3: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Ruské rakety zasáhly podle ukrajinského námořnictva tureckou nákladní loď s obilím plující v Černém moři. Úder údajně zabil 5 lidí, dalších 5 se pohřešuje. 8 členů posádky ošetřují lékaři v oděské nemocnici. Ukrajinské námořnictvo na Facebooku napsalo, že loď plula pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, má ale tureckého majitele. Plavidlo podle zprávy zasáhly 3 rakety, když opouštilo oblast bojových operací. Město Jaroměř na Náchodsku odkládá opravy hlavního náměstí. Důvodem je možná cena archeologického průzkumu. Radnice má připravený projekt za zhruba 170 milionů korun. Práce archeologů by podle starosty Jana Borůvky z Hnutí ANO mělo být jen o něco levnější.
6: Je tady navážka na té skále a archeologové chtějí udělat průzkum až do hloubky na to podloží. A otázka, jestli nás má stát projekt 170 zhruba milionů, celý vlastně, včetně těch náplavek a včetně rekonstrukce toho náměstí, ochlazování, zeleň a vodní prvky, tak dalších předpokládaných až 150 milionů je absurdních.
2: Město hledá jiné řešení. Ve hře je omezený a levnější archeologický průzkum nebo i škrty v projektu. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jednu branku zápasu dal Ferran Torres. A cyklistka Tereza Tvarůšková se stala poprvé v kariéře mistryní republiky v cross country horských kol. Na šampionátu ve stupně porazila obhájkyni zlata Adélu Holubovou. Závod mužů ovládla česká jednička Ondřej Cink. Cyklista z újezdu u Svatého kříže vybojoval rekordní 8. zlato.
7: Tak samozřejmě jsem na to myslel hodně a hlavně to získat. Jsem rád, že to vyšlo právě tady na ten domácí závod, takže jsem to tady hodně chtěl a jsem rád, že to vyšlo. Jelikož jsem starší a starší a kluci jsou mladí, draví a tak je pro mě s nima těžký držet ten krok, takže tenhle byl určitě náročný, určitě mi to nedal Honza Sásko zadarmo.
8: O omezení na D48 u Frýdku Místku a neprůjezdná silnice 14 na Trutnovsku. Dálnice aktuálně bez kolon, na D48 u Frýdku Místku směr Český Těšín stojí osobní auto. 48. kilometr je to u sjezdu na Frýdland nad Ostravicí. Na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma havarovalo osobní auto, nehoda je na odbočce na Vesce a Lažínky. Šetří policie, to znamená lidi na vozovce. Silnice 14 z Trutnova do Vrchlabí je od půlnoci neprůjezdná. Uzavírka kvůli opravám je v úseku Mladé Buky Rudník, je to mezi obcemi Hertvíkovice a Javorník. Uzavírka potrvá do půlky srpna a objíždí se přes Hostinné a Pilníkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teploty klesají na 12 až 7 stupňů, v údolích ojediněle až na 5 a k ránu se objeví mlhy. Přes den pak čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na horách místy přehánky, na jižní polovině území většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Pražské arcibiskupství řeší násilí, hospodaření a obchodní smlouvy. Vatikán vyšetřuje španělského kardinála. Co zatím víme o obviněních arcibiskupa z Rabatu a jak jsou závažná? A jak se propsala duchovní témata do programu letošního ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Na to všechno se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
9: Pražské arcibiskupství započalo po nástupu Stanislava Přibyla do jeho čela s kontrolou hospodaření. Spolupracuje taky s externími advokáty, kteří prověřují obchodní smlouvy a vyhodnocují, jestli některé z nich arcibiskupství nepoškodili. Z detaily už je se mnou ve studiu Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
10: Hezký den. Arcibiskupství také poskytuje policii plnou součinnost při vyšetřování svědectví o údajném násilí přímo v prostorách arcibiskupství. Přibyl to uvedl na webu arcibiskupství. Chce posílit kontrolní mechanismy a otevřenost na arcibiskupství, jehož vedení převzal letos na jaře. Mou povinností není pouze reagovat na jednotlivé případy, ale také posílit kontrolní mechanismy a otevřenost úřadu. Nově nastavujeme nové vícestupňové finanční kontroly, které podobným selháním předchází zejména tím, že důsledně rozdělují odpovědnost a brání koncentraci moci v jedněch rukou, uvedl Přibyl. Server Seznam zprávy letos v červnu upozornil na případ bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Přibyl následně na Facebooku uvedl, že připravuje trestní řízení s Jurigou podle církevního práva. Juriga z funkce na arcibiskupství před časem odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši 2 miliony korun. Zbavení Jáhenského úřadu začala církev u Jurigy řešit v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové totiž mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti.
9: Předchozí arcibiskup Jan Graubner se podle serveru k případu odmítl vyjádřit. Adame, komentoval tuhle kauzu teď nový arcibiskup Stanislav Přibyl?
10: Ano, a uvedl, že některé případy už prověřují orgány činné v trestním řízení, stejně jako otřesné svědectví o násilí. Policii poskytujeme plnou součinnost, v souvislosti s tím jsem také dal pokyn k zahájení několika přípravných řízení, které předcházejí vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva, dodal. Mnoho lidí oprávněně pobouřila také výše odstupného vyplaceného bývalému výkonnému řediteli arcibiskupství. Toto pobouření naprosto sdílím. Jedná se ale o rozhodnutí, které už bohužel nelze vzít zpět, řekl. V médiích se v minulosti objevovala tvrzení, že arcibiskupství prodalo pozemky za nižší cenu, než tyto pozemky měly. Obchodní transakce se podle tehdejších reakcí arcibiskupství zmiňovaných médií uskutečnily v souladu s interními směrnicemi. Chci za sebe a své spolupracovníky jasně říct, že si uvědomujeme, že jsme pouhými správci církevních financí nebo nemovitostí, nikoli jejich majiteli, a že máme velkou odpovědnost vůči věřícím, a proto budeme postupovat maximálně hospodárně, odpovědně a otevřeně, řekl Přibyl.
11: V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Metler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a taky další materiály k jejich sestavení.
10: Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech Komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v Domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic.
11: Uzavírá Adam Šindelář, který přišel do studia dnešní Vertikály. Díky.
10: Rádo se stalo, hezký den.
11: Arcibiskup z Rabatu, španělský kardinál, oznámil, že odstoupí z veřejné služby, protože probíhá církevní vyšetřování jeho obvinění z nevhodného chování vůči dospělým ženám. Kardinála Cristóbala López Romera obvinilo ze sexuálního napadení nejméně 5 žen. A já už jsem ve spojení s naším stálým spolupracovníkem Františkem Kalandou. Františku, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Pokud vyšetřování potvrdí obvinění ze strany těch dospělých žen, jaké tresty kardinálovi podle kanonického práva hrozí?
12: To kanonické právo bylo v posledních letech velmi zpřesňováno a zpřísňováno, aby se týkalo i zcela otevřeně, bez jakýchkoliv otazníků, i sexuálního zneužívání a nevhodného chování či dospělým, nikoli pouze dětem a nezletilým. A v takovém případě, kdyby se to skutečně potvrdilo, tak mu hrozí až to, že bude tedy zbaven samozřejmě svého kardinálského klobouku a hlavně bude zbaven kněžského roucha, takže to je nejpřísnější, co katolická církev může udělat.
11: Zdroje z arcidiecéze zmiňují kulturu spolupachatelství a ticha mezi lidmi v kardinálově okolí. Proč se v církevních strukturách i přes reformy posledních let pořád nedaří tohle systémové krytí vymítit?
12: Popravdě řečeno se obávám, že ta instituce je tím prostě příliš prolezlá. V tuhle chvíli přeci jenom to krytí na všech možných úrovních trvalo skutečně desítky let a účastnilo se velké množství lidí. Souvisí určitě s tou kulturou klerikalismu, kulturou tajnůstkářství uvnitř, kdy spousta lidí porušuje celibát různými způsoby a pak se samozřejmě mají tendenci těhle lidé krýt navzájem, takže to je něco, co bude trvat další desítky let poté, kdy se to různí papežové snaží změnit.
11: Objevují se zprávy, že se podobně kardinál Romero choval už během svého působení před lety v Jižní Americe. Jak těžké bude pro vyšetřovatele dohledat nějaká svědectví z doby, kdy tam působil jako misionář v Bolívii nebo Paraguaji?
12: Pokud to je skutečně pravda, tak si myslím, že to nebude těžké nějakým způsobem dohledat, protože přeci jenom on zapůsobil skoro 20 let, zejména tedy působil dlouho v Paraguaji. Nutno tedy dodat, že Salesiáni, ke kterým Romero náleží, tak říkají, že se nikdy neobjevily žádná taková podezření, s nimi nikdo k ním nepřišel, ani v Bolívii, ani v Paraguaji, ani ve Španělsku, takže tady si musíme počkat na to, co to vyšetřování zjistí nebo nezjistí.
11: Kardinál Romero byl po skonu papeže Františka taky považovan za jednoho z možných nástupců papeže. Jak velkou ránu tahle kauza znamená pro progresivní křídlo církve, se kterým byl

0: vedení arcidiecéze v Rabatu a jak to ovlivní její fungování?
1: Fakticky generální vikář s tím, že se dá očekávat, že to určitým způsobem tu diecézi ochromí přinejmenším v komunikaci navenek a v participaci v různých mezináboženských aktivitách, dialozích, ve kterých byl kardinál nesmírně aktivní. V tomhle ohledu byl vlastně velmi obdivovaný za to, jak vedl dialog právě s islámem, ale i s judaismem. A takže se domnívám, že tady se bude zase muset trošku počkat na to vyšetřování a případně na nějakou náhradu, aby se to vrátilo do starých kolejí.
0: Mimochodem, katolická církev v Maroku tvoří méně než 0,1% obyvatelstva. Jak tam vypadá její život?
1: Je to nesmírně zajímavé. Katolická církev v Maroku původně v posledním století a půl fungovala primárně na základě francouzských přistěhovalců a pro francouzské přistěhovalce v tom koloniálním období. Ovšem vzhledem k tomu, že velká část Francouzů odešla, tak vlastně hodně upadla a v posledních letech je na neskutečném zestupu v souvislosti s velkým přílivem přistěhovalců ze subsaharské Afriky, takže dneska i z osobní zkušenosti musím říct, že marocké kostely a katedrály jsou plné věřících, jsou mimořádně takovým zajímavým místem plným rodin, mladých pracovníků, kteří přišli ze zahraničí a teď se zase Maroko plní i opět spoustou Evropanů, takže je to mimořádně zajímavá dynamická církev.
0: Zkuste už jen stručně, v Maroku platí přísný zákon, který trestá pokusy narušit víru muslima nebo ho konvertovat k jinému náboženství vězením. Jak v takhle striktním právním rámci katolická církev v Rabatu funguje?
1: Funguje víceméně normálně, protože ona se nikoho konvertovat nepokouší. To je otázka spíš lidí, kteří pak přicházejí individuálně nebo některých jiných církví, ale oficiální katolická církev aktivity týkající se konverzí nedělá a přesto se odhaduje, že desítky, možná statisíce Maročanů konvertovali ke křesťanství, včetně katolicismu, a ty tedy fungují v takovém zvláštním právním limbu. Nutno říct, že v Maroku není sama konverze trestná, na rozdíl od mnoha jiných islámských zemí, ale právě snaha o to někoho konvertovat, ano.
0: Případ kardinála Cristobala Lópeze Romera, kterého obvinilo ze sexuálního napadení nejméně 5 žen, sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Františku, děkujeme, přejeme krásnou neděli.
1: Děkuji, krásný den, naslyšenou.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak moc rezonovala náboženská nebo duchovní témata programem letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a které snímky byly v tomhle ohledu nejsilnější, o tom už si budu povídat s kolegou, filmovým redaktorem Vltavy, Tomášem Pilátem. Vítej ve studiu Vertikály, dobrý den.
3: Dobrý den, hezkou neděli.
0: Tomáši, kolik vysloveně náboženských anebo duchovních filmů letos festival nabídl?
3: Tak těch vysloveně náboženských nebo o církvích nebo o víře, kde by byla tato témata těmi hlavními, tak nebylo moc, bylo jich poměrně málo. Sem tam se samozřejmě objevila nějaká náboženská komunita nebo život v komunitě nebo střet nějaké náboženské komunitě se společností nebo státním zřízením. A otázky víry se samozřejmě objevovaly v těch filmech taky, ale procentuálně v tom programu těch filmů, jak říkám, nebylo příliš. Tato témata totiž byla spíše zobecněna a rozmělněna v uvozovkách v tématech obecnějších, jako je třeba lidskost nebo etika nebo morálka.
0: A v jakých snímcích se tedy viditelně témata víry, náboženství a nebo náboženských komunit objevila?
3: Tak například ve filmu Fjord, což je film rumunský, kde středobodem toho děje je rodina, silně katolická, a především otec téhle rodině vychovává v téhle víře a v těch různých principech své děti často velice přísně, a ono to pak hraje v tom ději důležitou roli, například při soudním líčení té rodině kvůli podezření na domácí násilí odebrali děti. A při tom soudním řízení, které probíhá v Norsku, tedy tato témata jsou nastolována a je to dáváno jakoby té rodině v neprospěch. Jak to dopadne, se diváci dozví, protože ten film přijde do českých kin. 33 kroků je film slovenský. Tady hlavní hrdina se snaží vymanit z depresí, které má jednak po brutálním útoku, který málem nepřežil. A dlouho, dlouho se z toho dostává a teď navíc ještě má ten pachatel přijít z kriminálu domů. Takže nové deprese a on utíká vlastně z těch depresí návratem k víře nebo

0: vůbec vírou a skrze víru a kostel a faráře, kterému velmi důvěřuje, se snaží nějakým způsobem uklidnit. Bílé noci, černý prachy, to je film bulharský. Tady hraje velkou roli víra a vztah k náboženským symbolům u hlavní hrdinky. Ty symboly tady hrají důležitou roli, i tedy fyzické symboly. No a samozřejmě s nimi Hijamat, je film německý, kde je muslimská komunita v centru toho dění a je tady vztah dvou bratrů, z nich jeden je gay, což je samozřejmě v téhleté komunitě, nebo v muslimské komunitě konkrétně, velký problém. Ten film je hodně o vztazích, řeší se tam právě ta sexuální orientace a kromě toho samozřejmě vztahy i těch dvou bratrů, které mají každý zvlášť.
1: Zmiňuješ témata jako soužití, porozumění mezi lidmi, různých náboženství, kultur, sociálního, společenského postavení nebo té sexuální orientace. Takových filmů bylo v karlovarském programu asi hodně. Tomáši, můžeš obecně říct, že témata lidskosti, morálky, etiky nebo nějakého duchovního porozumění současné filmaře zajímají?
0: Zcela bez pochyby zajímají, to je úplně jisté. Oni ti filmaři totiž se věnují tomu, co vidí kolem sebe, logicky, pak o tom točí filmy a rádi by přispěli těmi svými filmy k vyřešení problémů, ale to samozřejmě není vůbec jednoduché, ale alespoň k debatám o tom, co kolem sebe vidí. No a na druhou stranu, když zase vidí nějakou naději, že se něco ubírá dobrým směrem, tak o tom taky rádi natočí film a pak je to samozřejmě hřejivé i pro diváky. Takže ano, platí, že film má moc vyvolat v lidech nějaké emoce nebo odhodlání věci měnit nebo alespoň se o to pokusit, anebo na ně alespoň ukázat, tedy má ten film moc. Takže tahle témata se v současné kinematografii objevují velmi často a musím říct, že vlastně ve většině filmů, které jsem v Karlových Varech viděl, se vyskytují.
1: A zajímají diváky? Objevily se třeba i v hlasování o diváckou cenu?
0: Ano, diváci na tyhle filmy pochopitelně slyší, protože jsou o tématech nebo o věcech, které sami prožívají, vidí kolem sebe například ty vztahy nebo politické záležitosti nebo společenské problémy, takže se podívají samozřejmě rádi na to, co kolem sebe prožívají. Těch filmů v té top desítce, co si tak matně vybavuji, protože ta top desítka průběžně to hodnocení je zveřejňováno, ale když se vyhlásí vítěz, tak už ne z důvodu producentsko distribučních, řekněme. Si to vybavuju teďka z paměti. Nicméně, Krásný smutný svět, libanonský film, řeší tyhle ty věci. Fjord, už zmíněný. Nečekaný host, to je film dánský. Za zády mi číhá lev, krásný film. Čika čeka je snímek český, Šimon Holý ho natočil, je to jeho nový film a tam se řeší třeba otázky sexuální orientace a vztah matky a syna, která právě nejdřív těžko, ale nakonec přijme právě sexuální orientaci svého syna.
1: Který snímek zvítězil u festivalové ekumenické poroty?
0: Tak byl to snímek, kde nejsou primárně ty náboženské problémy vidět nebo na prvním místě. Samozřejmě jsou tam zase rozstýlené, jak jsem o tom mluvil. Byť tedy ekumenickou porotu v Karlových Varech zaštiťuje jednak církev katolická, jednak církev evangelická v Česku. Za zády mi číhá lev je ten vítězný film, což je snímek kyperské režisérky Toni Mizialy o vztahu dvou žen, které velmi překvapivě k sobě najdou cestu. Ta jedna je čerstvě plnoletá senegalská dívka, uprchlice, která čeká na rozhodnutí o azylu a domácí, tedy Kypřanka, která je kolem 40 let. Obě ty ženy mají velké problémy, pomáhají si vzájemně a právě díky těm problémům se k sobě postupně přibližují. Je to film o složitosti a kráse lidských vztahů, o tom, že všichni vlastně potřebujeme kolem sebe mít někoho blízkého a když nemáme, tam mimochodem je taky téma odebrání dětí. Ta Kypřanka, která je těch 40, je bez dětí, protože právě jsou odebrány a jsou nějaké náhradní péči. To je téma, které se vyskytovalo v karlovarských filmech letos velmi hojně. Vztah rodiny a rodičů a dětí a odebírání dětí úřady. Takže, jak říkám, všichni kolem sebe chceme, potřebujeme mít někoho blízkého a je to taky o tom, že se občas objeví strach velmi nečekaně. Ku příkladu strach o někoho, kdo mi ještě před pár dny, řekněme, byl úplně lhostejný. Takže lidský, přitom velmi dobře natočený snímek s výbornými hereckými výkony a v atraktivních kulisách.
1: Děkuji Tomáši Pilátovi za to, že přišel sem do studia Českého rozhlasu Plus. Měj se moc hezky.
0: Velmi rádo se stalo a naslyšenou.
1: A zatímco filmový festival v Karlových Varech už skončil, tak ve francouzském Avignonu je slavný divadelní festival v plném proudu. Co mají letos na programu? Na to už se ptám naší stálé spolupracovnice Marie Sýkorové. Marie, hezký den.
2: Dobrý den. Ve Francii upírají pozornost na jih do města Avignonu. Právě tam hned první červencový víkend odstartoval nejslavnější mezinárodní divadelní festival. Hlavní přehlídka nabízí na 50 inscenací, a to téměř ve 300 repríz. Pořadatelé a pořadatelky se letos zaměřili na mladou generaci. Více než polovina tvůrců a tvůrkyň je na festivalu zcela poprvé. Mezi nimi ale i velká jména. Budu jmenovat jen jednu z nich, a tou je třeba Christian Jatay, brazilská divadelní režisérka, která zde představí svou inscenaci nazvanou Proces. Je to režijní počin se slavným Wagnerem Murou v hlavní roli, hercem známým ze seriálu Narcos. Festival je skutečně jedním nezávislým ostrovem svobody, slova, kreativity a vlastně i aktivismu. Je to taková laboratoř a nepřímý vlivný článek, řekli bychom influencer nebo spíš influencerka veřejné debaty. A právě influencerkou, protože letos se ve velkém věnují ženám, autorkám, mezi nimi třeba francouzka Marion Zieffer, queer performerka Vanessa Campomala nebo korejská spisovatelka, laureátka Nobelovy ceny z roku 2024 Han Kang. Velmi očekávanou tak je francouzsko-korejská inscenace Pták s Isabelle Huppert v hlavní roli.
1: Velká očekávání, ta jsou vždycky s prvním velkým představením na dvoře papežského paláce. Vzdávají se pocty a nebo se i šokuje. Kdo měl letos to privilegium, že festival zahájil právě na téhle mytické scéně?
2: Zahájení bylo jako vždy na slavném dvoře papežského paláce s hledištěm až pro 2000 publikum. Představili zde inscenaci nazvanou Maldoror, která vznikla z textů chilského spisovatele Roberta Bolaña a uruguajského básníka Lotreamonta, tohoto, jak kritiky píší, sadistického romantika žijícího v 19. století v Paříži. Režisérem inscenace Maldoror je známý Julien Gosselin, který miluje velkolepost, jeho velké projekty jsou dlouhé a řekli bychom interdisciplinární, míchá zde video se silnou hudbou, často technohudbou, divadlem, performancí. Je zde 12 hereček a herců na scéně a ti zkoumají zrod zla, zrod nacismu, ideologii, manipulace. Je to inscenace velmi komplexní, jak píší kritiky. Je to virtuózní a Julien Gosselin nehledá kompromisy, ale jde přímo na dřeň. Po Avignonu Maldoror uvede režisér Julien Gosselin i ve svém domovském divadle. Na podzim to bude v divadle Odeon v Paříži.
1: Před 2 lety měla tohle privilegium španělská režisérka, herečka Angelika Lidel, velká kritička církevních institucí, ale i patriarchální společnosti.
2: Je to velká podsta zahájit festival na dvoře papežského paláce, to ano, a to pro všechny, kdo se účastní festivalu. A to nejen pro to legendární obří hlediště, ale vůbec celkově hrát v historickém objektu tohoto paláce, který má skutečného génia locí. Je pravda, že před 2 lety tady zazářila, ale vlastně i šokovala katalánská režisérka a herečka Angelika Lidel, která ve svém pohřebním dramatu Demon kritizovala nejen divadelní kritiku, vyslovovala jména těch, kdo ji následně hodnotili, ale podala si i mediální svět kolem a hlavně a především mluvila a kritizovala katolickou církev za své pokrytectví a neváhala, řekněme, v přímém přenosu posvětit publikum i zdi papežského paláce v uvozovkách svěcenou vodou, vodou, kterou si předtím na pódiu před publikem umyla všechny své intimní partie.
1: Marie, zůstává festival ostrovem svobody vyjadřování, kreativity i solidarity se slabšími?
2: Určitě ano, alespoň je to velké gro, kterého se drží vedení festivalu v čele s ředitelem Tiagem Rodriguezem. Festival stojí za svobodou slova a projevu a nechce se nechat ovlivnit politikou a vnějšími vlivy. Obavy totiž panovaly a panují nadále z nového starosty Avignonu, který je za ultrapravicovou stranu Národní sdružení. Ten se měl totiž vyjádřit tak, že si nepřeje tolik pro palestinský diskurs, který byl loni. Ředitel festivalu Tiago Rodriguez mu ale oponoval, že právě tohle je svoboda slova, kreativity i solidarita a humanita, které si festival nenechá vzít a bude je vždy hájit. K tomu určitě přispívá i jedna ryze česká událost na festivalu v Avignonu, a sice udílení ceny Václava Havla, které prezentuje právě obhajobu slova a solidarity se slabšími. Laureátem ceny se stal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. A ještě musím dodat, že na paralelním festivalu Avignon Off se představují hned dvě inscenace s českým původem a obě jako pocty právě Václavu Havlovi. Je to inscenace Anti-Words, kterou na motivy Havlovy audience připravila skupina Spitfire Company v hlavní roli s Miřenkou Čechovou. A pak je to premiéra inscenace Perpetuum Havel, kterou režíruje Petr Buháč a vytvořila její Laterna Magica. Jedná se o velkou premiéru uvedenou právě letos na festivalu v Avignonu v té sekci Off, takže české zastoupení k poctě nedožitých 90. Václava Havla je letos v Avignonu skutečně velkolepé.
1: Slavný divadelní festival v Avignonu sleduje naše spolupracovnice Marie Sýkorová, které tímto děkuji.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: Z téhle půl hodiny už je to všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje Nadežda Hávová.
3: Jedno silné téma, dva hosté s jiným názorem. To je pořad Pro a proti. Aktuální události ve společnosti, politice nebo ekonomice z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hasiči v celém Česku měli v neděli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli hasiči v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Na Jihomoravě silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně a přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Lesní požár ve Španělsku asi 100 kilometrů od Madridu dosud zničil více než 12 tisíc hektarů porostu. Oheň se od čtvrtka dál šíří a úřady kvůli němu evakuovaly několik stovek lidí. Zatím nemá žádné oběti, informovala o tom agentura AFP. Požár vypukl v provincii Guadalajara a zasáhl zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Ten je domovem několika ohrožených druhů živočichů. A federální úřady v americkém Miami zadrželi kontroverzního influencera Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana. Stalo se tak poté, co proti nim britská prokuratura vznesla 38 nových obvinění a požádala o jejich vydání. Viní je mimo jiné ze znásilnění, obchodování s lidmi nebo ublížení na zdraví. Britské úřady je ale stíhaly už dříve. Všechna dosavadní nařčení bratři odmítli. Španělsko porazilo ve finále fotbalového mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení. Gól dal ve 106. minutě střídající Torres. A tenistka Barbora Krejčíková vyhrála turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Sakariovou 2-0 na sety. Krejčíková získala první titul od Wimbledonu 2024 a celkem 9. singlový v kariéře.
5: Omezení na D1 na Přerovsku a noční práce na Pražském okruhu. Dálnice volné s několika odstavenými vozidly. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí osobní auto. Kilometr 294,5 je to kousek za odbočkou na D35 do Olomouce. Vozidlo blokuje Krajnici. Na D48 u Frýdku místku ve směru na Český Těšín další odstavený vyřízené osobní auto. 48. kilometr u sjezdu na Friedland nad Ostravicí opět blokuje jen odstavní pruh. A připomínáme noční omezení na Pražském okruhu. Mezi sjezdy na Barrandov a Ořech kilometry 16 až 18 se na Ruzyni i k dálnici D1 jede jen jedním pruhem. Aktuálně plynulé to omezení je kvůli úklidu pobourání mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme na severu oblačno, přechodně až zataženo, ojedinělé na horách místy přehánky. Na jižní polovině území bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy kolem 25 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Od října 1962 do 8. prosince 1965 probíhalo jednání více než 2500 biskupů, známé jako druhý vatikánský koncil. V oněch letech se katolická církev rozhodla otevřít světu a vnitřně se reformovat. Koncil skutečně přinesl mnoho změn, ale jak se můžeme dnes dočíst, proces to byl nečekaně dlouhý a nejednoduchý. Iniciátor, papež Jan 23. zemřel v průběhu koncilu, takže jeho završení se dočkal až jeho nástupce na papežském stolci Pavel VI. Do dějin katolické církve se nesmazatelným písmem zapsal i český kardinál Josef Beran. Ten se hrál pozoruhodnou, dá se říci, klíčovou roli při formulování deklarace o náboženské svobodě. Druhý vatikánský koncil se završil před 60 lety. Připomeňme si dnes, nakolik jeho ideje žijí a nahlédněme do zákulisí tohoto pozoruhodného dějinného aktu. U debaty Vertikály vás od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
3: Vertikála.
6: Tak tedy ve studiu vítám Stanislavu Vodičkovou, badatelku Ústavu pro studium totalitních režimů, která se dlouhodobě zabývá osobností kardinála Josefa Berana, autorka řady publikací. Děkuji, že jste si udělal čas, vítejte.
7: Já také děkuji za pozvání, dobrý den.
6: A vítám Tomáše Petráčka, teologa, publicistu, univerzitního profesora katolického kněze. Pane profesore, moc díky i za váš čas, vítejte.
8: Dobrý den.
6: Jestli dovolíte, já začnu zlehka, možná připouštím i trochu lacině. Vědí dnes zasvěcení o nějakých zajímavostech a pikantnostech z toho zákulisí jednání druhého vatikánského koncilu?
8: Nic šokujícího se, myslím, v poslední době neobjevilo. Sice vychází postupně různé paměti, vzpomínky, nové edice, korespondence, objevují se dokonce i konspirační teorie, ale ty se objevily poměrně záhy o tom, že celý koncil byl konspirací liberálních modernistických teologů a biskupů, třeba ta slavná kniha Rince vlevá do Tibery, ale naopak jako skutečná vědecká práce, která byla odvedena a teď byla dokončena i práce na recepci koncilu, ukazuje, že to byl svým způsobem spíš boží zázrak vedený Duchem Svatým. Pro mě třeba už jenom to, že všichni ti, kteří se tam sešli, byli sformováni takovým tím velmi drsným, ultramontánním, integrálním stylem teologie a formace v církvi a přesto dokázali překročit ty mentální hranice a bariéry, které jim ta formace dávala, a protože pochopili, že se církev nemůže dál vyvíjet stejnou cestou, tak to mě na tom vlastně přijde mnohem zábavnější než nějaké pikantnosti v uvozovkách.
6: Tak to je taky zajímavé, až skoro pikantní. Řekli byste, že ten druhý vatikánský koncil je téma spíše, vím, že vy jste, pane profesore, byl nedávno na konferenci někde na Slovensku k tomuto tématu, že to je prostě spíše téma pro teologii, akademiky a tak dále. A nebo je to sdělitelné opravdu široké veřejnosti, včetně té pověstné babičky z Horní Dolní? A je to důležité o tom mluvit?
7: Já si osobně myslím, že je to hodně důležité, je pořád o tomhle tématu potřeba mluvit. Já to vnímám tak, že vlastně druhý vatikánský koncil byl takový impuls, že to není uzavřená kapitola, že to stále se vyvíjí v životě. Řekla bych, že pro mě vlastně není takovým překvapením, že druhý vatikánský koncil začal, protože jsem nedávno dokončila knihu o koncentračním táboře Dachau, kde se setkali kněží zavření z celé okupované Evropy a nebyli to jenom katolíci, byly to prostě jiné konfese, sdíleli spolu jeden prostor, jedno utrpení. A z tohohle vzešlo několik celoživotních přátelství, ale také diskuze o tom, jak by měla vypadat Evropa po skončení války. Najednou přestalo být důležité, jestli bude katolická nebo protestantská, ale jestli vůbec tváří tvář totalitním režimu, jestli vůbec ještě bude křesťanská. A tady vzniklo právě v rámci debat mezi duchovními několik témat, které chtěli prosazovat po návratu do svých diecézí, a ať to byl zvýšený zájem o pastorační činnost. Tu viděli jako velice důležitou. Ano, právě to ekumenické zbližování. Když si uvědomíme, jaká je to doba, jak dlouho vlastně ještě do druhého vatikánského koncilu, tak je to až neuvěřitelné. A když už mluvíme o kardinálu Beranovi, on se tenkrát vrátil jako rektor Davidského semináře. V 46. na podzim se stává pražským arcibiskupem a první, co je, vlastně sformuje pastorační středisko. A další věc, když přijde ohrožení republiky, politického systému v únoru 48, tak udělá nepředstavitelnou věc. Svolá všechny křesťanské církve na slovenský ostrov k jedné velké manifestaci za mír a svobodu svědomí, svobodu víry. A to je také výsledek tohoto setkání, které se událo poprvé v historii od husitských válek.
6: Pane profesore, jak jste zmínil, že to byl boží zázrak, ten druhý vatikánský koncil, že se konal, nezapadá to do celkového kontextu takového toho uvolnění 60. let ve světě?
8: Určitě to tam sehrálo nějakou roli, takový ten optimistický, nadějeplný duch, včetně, řekněme, překonání toho největšího napětí a nepřátelství 50. let. Někteří to konec konců i těm koncilním dokumentům vyčítají, že jsou příliš naivní nebo příliš optimistické, ale tam spíš si myslím, že tam bylo jako ve skutečnosti to uvědomění si, že tak, jak ty katolické elity se vymezovaly vůči společnosti, a že už je to svým způsobem neudržitelná, neproduktivní strategie, zjistili, že jsou mnohem větší nepřátelé právě v podobě toho nacismu, komunismu a těch dalších totalitních ideologií, a objevili, že ta moderní společnost jako není až tak zlá, a jak se do té doby mysleli, a nepřátelská. Objevili tam překvapivě celou řadu prvků, které jsou bytostně křesťanské nebo evangelijní, jako je třeba ten důraz na svobodu, autonomii, jedince. A i ostatní lidé, to není to jenom vnitrocírkevní diskurs, ale mnoho politologů a historiků je přesvědčeno, že právě to, že se na druhém vatikánském koncilu církev konečně a se vší autoritou a váhou přiklonila na stranu konceptu lidských práv a svobod, a na ten koncept a občanský autonomie a demokracie, tak tím delegitimizovala právě ty autoritářské a totalitní režimy a přispěla dlouhodobě k tomu, že i ty komunistické režimy třeba ve východní Evropě museli začít předstírat, že jsou pro lidská práva, podepisovat i mezinárodní dokumenty, a tím se podlomila ta jejich vnitřní soudržnost a ta ideologie. A že když ta masa katolíků takhle institucionálně přiklonila, bohužel teda na koncilu, jak se ukazuje dneska spíš jenom jako verbálně, než třeba ve svým institucionálním nastavení k těm principům, takže to byl i globálně politicky, společensky zásadní moment.
6: Já jsem si vzpomněla, hned vám dám prostor, paní Vodičková, na vaše slova, která se zde dovolím ocitovat, jak jste říkal, že ty autoritářské režimy a tak dále museli prostě tady na to nějak reagovat. Druhý vatikánský koncil odmítl jednoznačně etnický i náboženský nacionalismus, stejně jako všechny druhy autoritářství a totalitních režimů. Přesto se dnes v řadě zemí jeví jako bezbranný vůči pokušení stát se ideologickým štítem politických proudů, které s těmito prvky pracují a usilují o transformaci společnosti v tomto duchu. Vidíme to nejen mezi MAGA katolíky v USA, ale rovněž mezi mnoha církevními představiteli v postkomunistické středovýchodní Evropě. To je tedy smutné konstatování, pana profesore.
8: To myslím, že nejvýraznější poučení z historie je, že se z historie prostě nějak nejsme ochotní a připraveni se poučit, že se opakují stále stejné chyby. I tady takové to zklamání z vývoje společnosti nebo některé nenaplněné ambice, strach z globalizace a z té skutečné svobody a autonomie jedince, tak prostě vedou k tomu, že se mnozí v církvi překlánějí právě k těmhletěm politickým proudům, a to přesto, že oba poslední papežové, jak František, tak Lev, se vůči tomu jednoznačně vymezili a několikrát vstoupili i do otevřeného konfliktu třeba právě s představiteli toho MAGA katolicismu ve Spojených státech, ale zdá se, že to pokušení je velké, a obávám se, že to je právě hodně daný tím, že přestože se změnila teologie, změnila se rétorika, tak to institucionální, strukturální nastavení v církvi zůstalo stejné, jak bylo dané tím paradigmatem prvního vatikánského koncilu, který je bytostně antimoderní, antiliberální, antidemokratický a nedůvěřivý vůči moderní společnosti. Že to je v takový institucionální DNA pořád silně přítomné a lehce to strhne mnoho lidí na tuhle dráhu.
6: Vy jste, paní Vodičková, jako doslova napojená na osobnost kardinála Josefa Berana. Napadá vás někdy, když tak sledujete to dění, jako je to vážně spekulativní otázka, co jakoby asi tak na to říkal, na tady ty trendy, když on vlastně stál u zrodu takové té, řekněme, lepší stránky?
7: Já bych řekla, že on vyznával věrnost papeži, a úplně řekla bych oddanost.
6: Tomu konkrétnímu papeži, který
7: svolal... který zrovna byl v úřadě, ať už to byl Pius XII. Nebo Jan 23. Pavel VI. Na rozdíl třeba od jiných biskupů z Maďarska a podobně, on vždycky zachovával tu linii, kterou papež určil, protože prostě věřil, že je vedená Duchem Svatým. A myslím si, že on by vyzval svůj lid, aby se modlil. A že to je věc, která tady stále chybí. Výzva k modlitbě, aby vyzval lidi, aby se modlili za své pastýře, za svého papeže, za sebe nevzájem. Protože, jak říkal, modlete se a bude vám dáno. On byl mužem modlitby a to je to, co jeho činí výjimečným. On nebyl žádným duchaplným reformátorem ani módním teologem. On byl mužem modlitby. A to bych řekla, že by kardinál Beran dělal.
6: Pane profesore, to svolání koncilu, to byl opravdu jaksi akt vedený silou osobnosti Jana 23., nebo to tak nějak přirozeně vyplynulo?
8: Tak víme, že o svolání koncilu už se uvažovalo několikrát předtím, už protože první vatikánský koncil v roce 1870 zůstal neukončený a dokonce se zvažovalo, jestli bude vlastně pokračovat, nebo jestli se svolá úplně nový koncil, ale i Pius XII. O tom, jeho předchůdce o tom uvažoval, ale v téhleté míře to byla určitě iniciativa papeže Jana 23., který byl původní profesí historik mimo jiné a věděl o roli koncilu, protože studoval dějiny Tridentského koncilu a přípravě církve na nějaké změněné podmínky nebo na život ve změněném světě, jak je to důležité a jak je to nosné, ale pro mě teda osobně největší zásluha na 23. nespočívá ani v tom, že svolal koncil, ale v tom, že zásadně vstoupil, přestože on se vlastně nedožil vůbec žádného dokumentu, a on zemřel dříve, než ten koncil cokoliv jako stihnul přijmout, tak že se zasadil o to, aby ten koncil se mohl stát skutečným koncilem, aby mohl svobodně jednat. Protože ti kuriální kardinálové, kteří to měli na starosti, tu přípravu, měli tu vizi koncilu poměrně jednoduchou, a to, že se připraví nějaké dokumenty, nějaké propozice, a ty se jen velmi lehce modifikují a pak to ti konciloví účastníci schválí a ti tomu dodají tu váhu a tu autoritu. Ale oni se hned zpočátku zepřeli, protože ty připravené dokumenty, ta schémata byla velmi, velmi jako zastaralá a problematická a vyžádali si, že je chtějí celá přepracovat, včetně složení komisí, pracovních komisí a podobně. A to byl ten rozhodující moment, kdyby byl býval a Jan 23. řekl ne, chceme to mít pod kontrolou jako římská kurie, pojedeme podle toho schématu, tak by ten koncil nikdy nedosáhl toho fenomenálního výsledku. Ale tím, že Jan 23. se zasadil, aby koncil se mohl stát skutečně koncilem, to znamená místem, kde se přemýšlí, diskutuje, tvoří se něco nového, tak to je jeho nesmrtelná zásluha. Přesto, že podobně jako kardinál Bernard, myslím, že ani on nebyl jako žádný průlomový myslitel, byl to velmi tradiční, konzervativní jako hierarcha, ale zároveň tím, že působil jako nuncius v Paříži, předtím na Balkáně, v Turecku, tak měl tu zkušenost s tím světem tam venku a nebál se ho a byl si vědom tomu, že pokud mu má církev doopravdy sloužit, má plnit svoje poslání, no tak se musí změnit.
6: Může někdo z vás probrat v několika bodech takový ten hlavní přínos koncilu? Já to tady mám poznamenáno, ale ode mě by to neznělo tak věrohodně. Ne, vážně. Já to klidně můžu přečíst, ale nebude to ono.
8: Zásadní přínos je pro mě osobně v tom, že dokázal napravit určitou deformace, ke kterým došlo ve vývoji katolické církve v reakci jednak na reformaci a jednak potom na zrození moderní doby, kdy církev se do značné míry utvářela a definovala svoji identitu tím, že se vymezovala vůči těm reformačním církvím anebo později vůči moderní společnosti. Proto třeba až do druhého vatikánského koncilu se kladl takový důraz na mši svatou, na svátosti, ale třeba dobrý katolík se poznal podle toho, že nečetl, neměl a neznal Bibli. Protože to bylo něco, co je typicky jakoby protestantskýho, takže katolík znal jako tu biblickou dějepravu, učil se katechismus, ale Bible byla vnímaná jako nebezpečný text.
6: Tak to jsem tedy vážně nevěděla,
8: no, jako,
6: to je zajímavé.
8: Když někdo jako opravdu jako znal třeba Bibli, takový ty
6: tak
8: znalosti, jako, byste, no jasně, tak to je vnímané jako kryptoprotestantismus, aha, jako to je takový divný katolík, protože a zase že ty reformační církve ve svým vývoji potlačili třeba tu svátostnou, tu liturgickou složku, protože to bylo něco, co bylo typický pro ten brand jakoby té katolické církve. Podobně jako v 16. století byla doba nazrála na vznik liturgie v národním jazyce, ale protože to udělali reformační církve, no tak katolická církev řekla, a my najus budeme mít latinu, že aby jsme se jakoby od nich odlišili. A tohle to se podařilo sice pozdě, ale velmi takovým zralým a dobrým způsobem překonat. Bohužel tím následným vývojem, který potom po těch 60. letech následoval, vlastně jediný skutečný moment, který se podařilo z těch koncilních impulzů realizovat, byla liturgická reforma. Ale zase liturgická reforma, to znamená liturgie v národních jazycích a ve změněné podobě, je natolik zásadní věc, že nejen Massimo Fagioli, který v těchto dnech vlastně pobývá tady a bude mít setkání a diskuzi v Dominikánské 8, tak ale i mnozí další říkají, že my všichni jsme pokoncilní katolíci. v důsledku té liturgické reformy. Protože to byl opravdu jako zásadní moment, který miliony katolíků uvítali jako velmi osvobodivý prvek jako v jejich náboženském životě.
6: Profesor Tomáš Petráček a badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů Stáně Vodičková jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vertikála. Skutečně to bylo tak, že kardinál Josef Beran na tom druhém vatikánském koncilu měl úplně tu klíčovou roli při formulování té deklarace o náboženské svobodě a asi svobodě slova, nevím, jak to přesně bylo, a že oni měli tendenci prostě ty hrany obrousit a že jeho zkušenost s dvojím útlakem z dvojích totalit sehrála významnou roli?
7: Určitě jeho zkušenost byla autentická, to právě podpořilo význam jeho projevu na druhém vatikánském koncilu. Já bych zmínila jenom vzpomínku monsignora Škarvady, který byl sekretářem kardinála Berana a právě vyprávěl o tom, jak se jednou vrátili do Říma z cest s panem kardinálem a čekali na něj nějací biskupové, byli velmi nervózní a on jednoho z nich poznal a říkal, a je, monsignor Lefebvre, že jo, později známý tradicionalista, a tak co asi bude chtít po panu kardinálovi teď, když má mít vystoupení na druhém vatikánském koncilu, a trošku se obával, aby pana kardinála nesvedli, ale nezbylo mu nic jiného, než teda je uvést a šel se modlit. A říkal, celou dobu jsem trnul, co tam asi do něj, teda jak on říká, hučí. Když konečně odešli po delší době, šel za ním a říkal, pane kardinále, dali vám něco podepsat? A on mu se klidně řekl, no možná původně měli takový záměr, ale já jsem jim potom řekl, že se domluvím s panem kardinálem Slipim, což byl ukrajinský duchovní kardinál, a s monsignorem Višinský, což byl polský kardinál. Oba měli zkušenost z věznění a internace z persekuce katolické církve ve východním bloku, takže jim bylo jasné, že ho nezískají na svou stranu, a potom tedy opravdu vystoupil na druhém vatikánském koncilu s příspěvkem, který měl připravený a který vyzníval vlastně spíše na druhou stranu.
6: Ano, a z archivu zde přítomné Stání Vodičkové pochází ukázka hlasu pana kardinála Josefa Berana, když pronášel svůj projev na druhém vatikánském koncilu.
9: Declaratio de libertate religiosa que etiam sensu lato de omni vera libertate conscientiae valet.
6: Když on začal mluvit nebo přišel do sálu, tak všichni povstali, tleskali mu a tak dále. Sama jste říkala, že to nebylo zvykem tam.
7: Nebylo to normální, opravdu. Já jsem slyšela další ukázku. Předtím chodili jiní kardinálové a biskupové k mikrofonu, přednesli svůj příspěvek a zase odcházeli. A když přichází kardinál Beran, tak jsem najednou slyšela nějaké šoupání a říkala jsem si, co to je. A najednou mi to došlo, těch 2500 biskupů povstalo a začalo mu tleskat. Kardinál měl za sebou 20 let internace a věznění. Nejprve ho věznili nacisté, později komunisté. A vlastně on dokázal přijmout všechno tohle protivenství, tu oběť. A to bylo, myslím, to důležité. To, že vlastně přijmul i tu poslední oběť, když byl vypovězen ze své vlasti bez možnosti návratu. To někdo vnímal, jako no, konečně se dostal na svobodu, ale pro něj to bylo něco nepředstavitelného, že musí natrvalo zůstat v Římě.
6: Pane profesore, je to tak, že i 6 desítek let poté, co bylo jednání druhého vatikánského koncilu ukončeno, se pořád lidé v naší věčně polarizované společnosti dělí na příznivce a více či méně skryté odpůrce těch idej?
8: Myslím, že to tak je, že většina těch os napětí jako v rámci katolické církve je právě ohledně přijetí nebo nepřijetí druhého vatikánského koncilu, do jaký míry se má přijmout, a samozřejmě ten zápas o tu interpretaci je velký a ten základní dilema je, jestli ten koncil byl, jak říkal Karol Rahner, hnedka v prosinci 1965 začátek začátků, to znamená něco, co jenom je první nakročení a pak budou následovat další proměny církve, nebo jestli to je jednorazová záležitost, která nebude mít žádné pokračování a vlastně církev do dneška zůstává v takový nakročený poloze a jako kdyby se nemohla rozhodnout, jako kterým směrem se vydá. A to myslím, že není vlastně dobrý pro nic a pro nikoho, ale ten spor neustále probíhá, byť se zdá, že třeba ty poslední dva papežové zase říkají a dávají to jasně najevo, že není žádná v tomhletom jiná možnost, než pokračovat směrem dalších reform, jak je naznačil druhý vatikánský koncil.
6: Je to přirozený historie běh těch 60 let, nebo je to kapku tristní?
8: Je to spíš, jako mnohokrát v církevních dějinách, promarněná příležitost k něčemu, co mohlo nastat dřív, ale bohužel to v dějinách církve, ale nejen církve, myslím, že i třeba české národní dějiny o tom taky letos vypovídají, je to docela častý. No. Problém je, že ta dynamika vývoje je dneska mnohem vyšší než v minulosti, takže ty problémy se nedají vysedět nebo se čekat, až zmizí. Oni spíš jako narůstají a kumulují se a myslím si, že s tím třeba katolická církev udělala obrovský zkušenost v podobě té obrovské vlny těch sexuálních skandalů, hlavně sexuálního zneužívání, které ještě budou mít asi další vlnu v podobě třeba spirituálního, duchovního a náboženského zneužívání, právě protože nebyla ochotna ve smyslu koncilu se nějak víc podívat na to svoje strukturální, institucionální fungování a ty mocenské nerovnováhy, které tam pořád zůstávají.
6: Děkuji. Hosty dnešní debaty Vertikály byly vážení posluchači Stanislava Vodičková, badatelka Ústavu pro studium totalitních režimů, specialistka na osud a dílo kardinála Josefa Berana. Děkuji, že jste tady byla.
7: Děkuji vám.
6: A děkuji profesoru Tomáši Petráčkovi, teologovi, univerzitnímu profesorovi. Mám vyjmenovat všechny vaše zajímavé profesní polohy.
8: Děkuji za zájem o druhý vatikánský koncil.
6: Děkujeme. Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ceny benzinu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Ve Varšavě vznikne bezpečnostní centrum Evropské kosmické agentury. Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa a dnes bude na jihu polojasno, na severu přechodně až zataženo s přeháňkami. Teploty do 23, na jihu Moravy kolem 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Česku od dneška už neplatí cenové stropy na benzin a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daně na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude resort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovit.
10: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva podraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
11: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
12: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale prvním státem mimo 11členou skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Téměř 5 milionů korun investuje Zlínský kraj na zlepšení zázemí a pohodlí poutníků a turistů na Cyrilometodějské stezce. Podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívadla, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
13: Do projektu se chce zapojit 7 obcí ležících podél stezky. Ty vytipovaly vhodná místa pro umístění jednotlivých prvků. Zlínský kraj zajistí jejich pořízení i instalaci a následně je bezplatně převede do vlastnictví obcí, které se budou starat o jejich provoz a údržbu.
4: Fotbalisté Španělska získali titul na mistrovství světa, když